0: přemýšlel. A umínil si, že zahradu od kamenů vyčistí. Hned se do toho také pustil. Jenže zahrada byla veliká. Z jednoho konce si nedohlédl druhého a kamenů bylo moc. Kuba si svlékl košily, zavázal ji u krku a svázal rukávy. Tak získal jakýsi vak, ve kterém kameny nosil. Nevšak dlouho. Kameny byly těžké a tenkou košily brzy roztrhaly. Zkusil to tedy s kalhotami. Ty sice vydržely o něco déle, ale nakonec to s nimi dopadlo stejně jako s košilí. Zoufal se už skoro, ale nevzdal se. Přemýšlel, jak to udělat, pot se z něj řinul, ne a ne něco vymyslet. Nešťastně přecházel sem a tam, sešel k jezírku, opláchl si rozpálené čelo a v tom jeho pohled zabloudil na druhou stranu jezírka, až tam, co se pozvolna měnilo v močál, ve kterém bydleli krásní, pestře zbarvení vodní ptáci. Bylo tam rákosí. Kdysi přece někde četl, že se z rákosí dá lecos vyrobit. Jak se pletou košíky, viděl, když byl na prázdninách u princů. Proč by ho neskusil udělat z rákosu? Vydal se ke druhému břehu, ostrým kamenem nařezal rákos, usušil ho na sluníčku a upletl si důkladný koš. Ještě jednou se vrátil a nařezal radši rákos do zásoby. Rozložil ho na slunci, aby ho měl připravený, kdyby první košík nevydržel. A pak už nosil a nosil. Večer uléhal unaven. Spal těžkým spánkem plným zlých snů a ráno se necítil čilejší a silnější než večer. Kameny musel nosit daleko, daleko, až přes brod v řece na druhý břeh, kde z nich pomalu vyrůstala hora. Byla to těžká práce a někdy by Kuba se vším nejradši praštil, ale když se ohlédl na místa, která už vyčistil, skoro až ztrácel dech. Pohled na ten čarokrásný park, plný omamných vůní a zářivých barev, mu dodával sílu. Čím více a déle o zahradu pečoval, tím se mu zdála nádhernější a tím více ji miloval. Když jednou večer ulehl a už téměř usínal, zaslechl hlas. Jsi unaven, Kubo? Vidíš. A přitom to všechno bylo zbytečné. Nemuselo se to stát. Každý ten kámen, Kubo, je jedna tvá lež. Je snadné mrštit kamenem po květině. Ale jak únavné a těžké je čistit celou zahradu. Stejně těžké je získat si důvěru někoho, kdo nám věřil a koho jsme klamali, Kubo. Kuba vyskočil a pátral ve tmě.
1: Je tam někdo? Je tam někdo?
0: Volal. Byl docela sám. Nikde nikdo. Nejspíše už zdříml a něco se mu zdálo. Ulehl tedy opět do trávy a teď už spal nerušeně až do rána. A ráno zase odnášel kameny a zveleboval zahradu a nosil a nosil. Ale ta slova, co v noci zaslechl, mu nešla z hlavy. Každý ten kámen, Kubo, je jedna tvá lež. Teď už Kuba chápal, jak mnoho ubližoval mamince. Ale moudrý z toho všeho ještě nebyl, to ne. Nesl snad posté toho dne svůj košík z kameny přes celou zahradu, kolem jezírka, ještě přes brod a už byl skoro u své hory, když tu se najednou nad ním objevil černý stín a stále se přibližoval. Kuba leknutím upustil kameny do trávy na břehu řeky a úplně ztratil řeč. Z temena hory se snášel obrovský orel s roztaženými pařáty a vražený

0: Teď se bojíš, Kubo.
1: Promluvil k němu strom přesně tím hlasem, jaký slyšel v noci.
0: Ta tvá pravda, kterou si řekl mamince, když si ji viděl naposledy, byla horší než orel a přece ses nebál.
1: Když se Kuba trochu vzpamatoval z leknutí i z překvapení, namítl nesměle.
2: Ale vždyť lhát se taky nemá. Každý ten kámen tady v zahradě je jako jedna moje lež.
0: No tak tedy přemýšlej, Kubo. Líbí se ti má zahrada. Chtěl bys ji vidět bez kamenů a bez orlů?
2: Ano, moc bych to chtěl, vydechl Kuba.
0: A proč?
1: Zašuměl starý strom. Kuba váhal, rozmýšlel se, ale pak to řekl.
2: Protože ji mám rád.
0: Správně, Kubo. Teď už mě nepotřebuješ. Teď už také víš, že i k lidem se máš chovat s láskou. A v lásce není místa pro kameny ani pro zlé orly. Láska ti vždycky správně napoví, jak máš jednat.
1: Chlapče, chlapče! Maminka se skláněla nad postelí a hladila Kubu po čele. To jsem ráda, že se probouzíš. Už jsem o tebe měla strach. Ale pan doktor říkal, že si ještě pár dnů poležíš. Maminka přiložila do kamen a postavila před Kubu hrnek s teplým mlékem.

0: venkově je krásně.
1: Pojďte, zoberiem vás na výlet a ukážem vám celé Spievankovo.
0: Let's go on a trip. We will show you the whole of Spievankovo.
2: Yeah!
3: 12 měsíčků. Žila jednou jedna žena a ta měla dvě dcery. Jednu vlastní a jednu nevlastní. Svoji měla ráda, ale nevlastní nemohla ani vidět. A to proto, že Maruška byla krásnější než její Dorla. Maruška nevěděla, že je tak krásná, a moc jí rmoutilo, že se macecha na ní stále hněvá. Všechnu práci dělala sama. Vařila,

Brala, dříví štípala, trávu žala a krávy obstarávala. Dorla se jen před zrcadlem v krásných šatech otáčela a Marušce poroučela. Maruška byla mírná jako ovečka a všechno ráda obstarávala a trpělivě snášela matčiny nadávky, ale stejně jí to nepomohlo. Matka i Dorla ji týrali čím dál tím víc, protože se Maruška stávala stále krásnější a krásnější a Dorla ošklivější. A jednou si matka řekla, proč máme mít doma nevlastní dceru? Až přijdou chlapci na námluvy, zalíbí se jim hezká Maruška a na Dorlu se ani nepodívají. Musím se jí nějak zbavit. Od té chvíle přemýšlela, jak se Marušky zbavit. Nedávala jí najíst, byla jí a vymýšlela nemožnosti. Jednou uprostřed zimy, když mrzlo jen praštělo, zachtělo se Dorle čerstvých fialek. Jdi a přines mi kytici fialek z lesa, poručila Marušce. Dorničko, jak mám přinést fialky, když je tolik sněhu, pravilo ubohé děvče. Neslyšíš snad, Sildína, a nechce se ti. Když ty fialky z lesa nepřineseš, zabijeme tě, zvolala Dorla. Macecha chytla Marušku a vystrčila ji ven a zabouchla dveře. Děvče plakalo, ale šlo do lesa. Maruška zapadala po kolena do sněhu a dlouho bloudila. Ruce jí zábly, měla hlad a tak prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě. Najednou spatřila v dáli světlo. Šla stále za ním, až přišla na vrchol hory. A tady vidí veliký oheň a okolo něho sedí 12 mužů. Uprostřed nejstarší s dlouhým bílým vousem, pak mladší a ještě mladší, až poslední, nejmladší a nejkrásnější. Muži tiše sedí a dívají se do ohně. Nejstarší z nich drží veliký kyj. Je to 12 měsíců a ten nejstarší je leden. Maruška se jich nejdříve bála, ale protože jí byla zima a ruce zábly, přistoupila k ohni a prosila, dobří lidé, ustrňte se nade mnou a dovolte, abych se ohřála u vašeho ohně. Leden kývl hlavou a ptal se, co tady hledáš, dívenko? Jdu na fialky, odpověděla Maruška. Fialky rostou z jara, pod sněhem nekvetou, pravil leden. To já dobře vím, ale macecha s Dorlou mě poslali na fialky a když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte mi k motříčkové, kde je najdu. Tu povstal leden a podal svůj kyj měsíci březnu. Ten zamával kyjem nad ohněm. Oheň zaplápolal, sníh začal tát, stromy dostávaly pupence, zelenaly se, v trávě zvedly chudobky hlavičky a pod keřem se zamodraly fialky. Než se Maruška nadála, bylo jí všude modro. Rychle trhej, Maruško, řekl měsíc březen. Maruška trhala, až jich měla velikou kytici. Pak měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala vesele domů. Doma se macecha s Dorlou divili, odkud Maruška nese fialky. Kde si je natrhala? Vysoko nahoře v lese rostou pod keříky, odpověděla jim Maruška. Dorla si vzala fialky a ani Marušce nepoděkovala. Druhý den dostala Dorla chuť na jahody. Jdi, Maruško, do lesa a přines mi jahody. Bože, sestro milá, kde já ubohá najdu jahody? Pod sněhem přece jahody nerostou. Když poroučím, tak půjdeš, ty lenochulína, a když nepřineseš jahody, tak tě zabijeme, hrozila zlá Dorla. Macecha vystrčila Marušku ven a zavřela dveře. Děvče hořce plakalo a běželo do lesa. Sněhu bylo vysoko. Maruška zapadala po kolena do sněhu. Dlouho bloudila, byla hladová a ruce jí zábly.
a tu vidí opět světlo jako včera. Radostně k němu běžela. U ohně 12 měsíců, uprostřed leden. Dobří lidé, ustrňte se nade mnou, dovolte, abych se ohřála u ohně, zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a ptal se, proč jsi zase přišla do lesa, co tady hledáš? Jdu na jahody, pravila Maruška. Vždyť je zima a na sněhu jahody nerostou. Vím, ale Macecha a Dorla mi poručili, abych přinesla jahody. A když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte, kde je mám hledat. I povstal leden a podal svůj kýj měsíci červnu. Ten zamával kýjem nad ohněm. Oheň zaplápolal a vysoko vyšlehl. Sníh roztál, stromy se zazelenaly, v trávě vykvetlo mnoho kvítků, mezi nimi jakoby nasil bílých hvězdiček a ty se měnily v jahůdky, které rychle červenaly. Než se Maruška nadála, bylo jich kolem plno. Sbírej, Maruško, sbírej, řekl měsíc červen. Maruška rychle sbírala, až jich měla plný košíček, pak měsíčkům pěkně poděkovala a vesele běžela domů. Macecha i Dorla se podivili. Kde si je nazbírala? Vysoko nahoře v lese, hodně jich tam roste v trávě. Dorla si vzala jahody, s Macechou si na nich pochutnávali, ale Marušce nedali ani jednu. Třetího dne se zachtělo mlsné Dorle krásných červených jablek a poručila. Jdi, Maruše, a přines mi jablka. Dorličko, kde mám v zimě natrhat jablka, plakala ubohá Maruška. Macecha vystrčila Marušku ze dveří a zavřela je. Tentokrát Maruška dlouho nebloudila, ale pospíchala přímo do lesa, kde sedí u ohně 12 měsíčků. Poprosila je. Dobří lidé, dovolte, abych se zahřála u vašeho ohně. Zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a zeptal se. Co chceš, děvenko, zase v lese? Jdu pro červená jablka. Je zima a v zimě nerostou červená jablka, řekl leden. Vždyť já vím, plakala Maruška. Ale Dorla mě poslala, abych natrhala červená jablka, jinak mě zabijí. Povězte mi, kde je mám hledat. Měsíc leden povstal a podal kýj měsíci září. Ten zamával kýjem nad ohněm, ten zaplál, vyšlehl vysoko k nebi. Sníh tál, ale stromy se neobalovaly listím. Jeden lístek po druhém opadával a vítr je roznášel na všechny strany. Maruška se dívá po stromech a tu vidí jabloň a na ní zcela nahoře mezi žlutými lístky jsou červená jablka. Rychle, Maruško, trhej, rozkázal měsíc září. Maruška zatřásla stromem a spadlo jedno jablko. Zatřásla po druhé, spadlo druhé. A teď rychle spěchej domů. Maruška poslechla, pěkně měsíčku mu poděkovala a vesele pospíchala domů. Kde si je natrhala? Podivili se Macecha s Dorlou. Vysoko v lese, je jich tam ještě dost, odpověděla Maruška. Dorla se na Marušku rozkřikla. Proč si jich nepřinesla víc? To jsi je jistě po cestě snědla. Ach, Dorličko, nesnědla jsem. Ale když jsem zatřásla, spadla jen dvě jablíčka. Nakázali mi, abych spěchala domů. Dorla se rozhněvala a chtěla Marušku bít. Maruška plakala, utekla do kuchyně a prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě. Dorla zatím mlsala jablko. To bylo tak dobré, že lepší ještě nejedla. I Maceše chutnalo. Snědli jablka a chtěli jich ještě víc. Dorla volala na mámu. Mámo, dej mi košíček, půjdu sama na jablka. Maruše by je po cestě zase snědla. A natřesu jich plný košík. Nadarmo jí matka zdržovala.
Dorla si oblékla kožich a šla do lesa. Sněhu bylo všude plno. Dlouho bloudila, až uviděla světlo. Byl to oheň a kolem něho 12 mužů, 12 měsíčků. Dorla se nejprve lekla, ale potom přistoupila k ohni, ani se nezeptala a hřála si ruce. Co hledáš v lese? Zeptal se mrzutě měsíc leden. Proč se ptáš, starý dětku, nemusíš vědět, kam jdu? Zlostně ocekla Dorla a šla zpět do lesa. Leden se zamračil, zamával kýjem nad hlavou. Oheň klesl až k zemi, rozpoutala se hrozná vichřice a začal se sypat sníh. Padá, padá, Dorla bloudí, zapadá do závějí, v teplém kožíšku jí mrznou údy, hubuje na Marušku, na Pána Boha. Macecha doma marně vyhlíží z okna, každou chvilku vybíhá před dveře. Čas běží, ale Dorla se nevrací. I vzala si matka kožich, šátek na hlavu a spěchala do lesa. Volala, ale nikdo se neozýval. Dlouho bloudila, sníh hustě padal a vichřice zuřila. Maruška zatím uklidila, uvařila oběd, kravičku podojila, ale macecha s Dorlou se nevraceli. Čeká do večera, čeká do rána, ale domů se nevrátili. Asi někde v lese zmrzli. A tak Maruška zůstala v chalupě sama a šťastně si žila.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: na podzim svlékne šaty.
1: V zimě je nahá.
0: Z jara si oblékne šaty nové.
1: Kdo je to?
0: Kdo pak ví?
1: Bude sněhulák.
0: Ne. V zimě je nahá, na podzim svlékne šaty, tak na podzim něco sundá.
1: Spadne to z ní.
0: Podzimní měsíc se jmenuje listopad. Takže svlékají šaty.
1: Hadi.
0: Na podzim listopad.
1: A listí. Aha. To bude z

0: Figy básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Rodinná pouta. Ramses se probudil celý rozlámaný, ale Padre si připadal čilý jako za mlada. Udělal pár dřepů, vzpažil, rozpažil, srovnal si dech.
4: Vstávej, ochu, dovedeš mě k ním,
3: řekl rozhodně. Ramses si nedokázal vzpomenout, kdy naposledy jeho otec půdu opustil. A vůbec, proč se tak najednou změnil?
4: Rodinná pouta, zvolal Padre. Jednou to, chlapče, pochopíš.
3: Vzal batoh a naplnil ho podřadnějšími ponožkami. Ramses si hodil batoh na záda. Ze schodů mu musel ještě pomáhat, ale jakmile vyšli na ulici, Tulamor senior navzdory své tloušťce nabral docela svižné tempo. Byla neděle ráno, většina lidí odjela už včera na chalupy a kdo ve městě zůstal, tak ještě pospával. Ani se nemuseli schovávat. Přesto trvalo nejméně hodinu, než došli k řece. Ta cesta se protáhla i proto, že otec už město pomalu nepoznával. Všechno mu připadalo cizí. Kdyby s ním nešel Ramík, snad by ani na nábřeží netrefil. Když se blížili k mostnímu oblouku, vzal Ramses otce za paži.
0: Vypadají dost divně. Nesmíš se jich leknout.
4: Co? Já? A lekat se? Hochu, ty snad o mě nic nevíš.
0: To je pravda, pomyslel si Ramses.
4: Tak kde jsou?
3: Stekal se otec už zase jako velký šéf.
0: Pánové, halo, nespíte? Dobrý den,
3: zavolal Ramses. Věděl, že tahle parta, co žije svobodně u vody, má svou hrdost. Musí se na ně zdvořile. Schodil ze zad batoh s ponožkami.
0: Něco jsme vám přinesli. Můžete si udělat piknik.
3: Pomalu se sem začali trousit ze všech škvír pod mostem.
4: To je dost,
3: zavrčel Padre. Ta cesta ho pořádně sebrala. Schoval se do stínu a utíral si pot z čela. Slunce začalo pálit.
5: Nazdárek, mládenče,
3: pokynul Ramsesovi ten stařec se žlutým plnovousem.
5: Pořád tu někoho hledáš?
0: Bratra, řekl Ramses, ten, co jste ho vytáhli z vody a pak se ztratil, byl určitě Tulamor junior.
3: Stařec si ho prohlížel.
5: Nejspíš jo, připustil. Podoba by tu byla.
4: Tak to vyklopte, co víte.
3: Padre vystoupil ze stínu a rozkročil se, aby vynikla jeho bachratá majestátnost.
0: To je velký šéf.
3: Proběhl jako tichá pošta hloučkem tuláků.
4: Osobně,
3: zavrčel a ujal se výslechu.
4: Tak po pořádku, kdo z vás ho vytáhnul z vody?
5: Z nás nikdo. Rybář ho chytil a vyhodil na břeh.
3: Odpověděl stařec popravdě.
4: A kdo ho viděl první?
0: Carlos.
3: Ozvalo se pár hlasů z hloučku.
0: Ten se o něj postaral.
4: Carlos.
3: Tulamor senior se zarazil. Zase musel popadnout dech.
4: A kde je? Je tady někde? Přivedte mi ho.
6: Žádný příkazy. Tady ne,
3: Tohle je naše svobodný území, ozval se odněkud hlas. Postarší hubený dlouhán s hlavou plnou plstěných copánků seskočil z betonové zítky a ledabile přicházel.
4: Carlosi!
3: Tulamore! Ušklíbl se dlouhán. Pořádně si přibral, amigo. To dělá ta tučná strava. Senior si dopřává pouze vlněný podkolenky. Ale ať je to licháček z té nejlepší ovčí srsti, pane vrchní, že jo? Jako bych tě slyšel.
4: Přestaň, řekl Tulamur senior.
3: Řekl to docela mírně. Takhle si nikdo nedovolil s mým otcem mluvit. Jak je to možné? Pomyslel si Ramses. Bylo to moc divné. Určitě se dobře znají.
6: Piggy vtip.
7: V kavárně. Pane vrchní, ten šálek s kávou je prasklý.
8: Aspoň vidíte, jak je naše káva silná, odpoví vrchní.

0: šmakovinky. Jsme tu zase s novým receptem a s naším veveřím vařením.
1: Je, to zní legračně. Veveří vaření. Veveří vaření. To zní skoro jako kmotře Petře nepřepe při svého přepře.
0: Nějak se ti zamotal jazyček, Piggy. Chceš říct asi kmotře Petře nepřepepři svého vepře.
1: Ale já to teď hned nemusím umět říct. Teď jsem kuchyňák a máme to veřevý řevení.
0: Přesně tak, Piggy. Veveří vaření. Ale nemusíš to teď hned umět říct. Já to řeknu za tebe. Milé děti, máme jaro a všude je plno řetkviček. Už jsme si nějaké řetkvičkové dobroty spolu připravovali a vždycky měli takový úspěch, že jsem ještě rychle zapřemýšlela a vymyslela jsem pro vás ještě jeden jarně řetkvičkový recept.
1: S řetkvičkami mě to baví, protože to skoro vždycky zvládnu celé sám. Navíc to není nic složitého. A pak mám radost, že se mi to povedlo a laskonka je pak na mě pyšná a říká mi, Piggy, ty jsi kabrňák a Piggy, ty jsi šikula a ty můj malý kuchaří.
0: A víš, že jsem na tebe pyšná, i když se ti třeba někdy něco nepovede.
1: Jak to?
0: Protože tě mám prostě ráda takového, jaký jsi.
1: Jak? To je hezké, že to vím. Když to vím, nebudu se bát zkoušet nové věci. Nebudu se bát, že se mi třeba něco nepovede. Já jsem vždycky myslel, že když se mi něco nepovede, že se na mě budeš zlobit a budeš mě mít míň ráda. A pak jsem se bál předem, že bych to mohl nějak zvrtat, víš?
0: Víš, co se říká? Kdo nic nedělá, nic neskazí. Občas něco pokazit nebo rozbít a být nešikovný je normální. Tím se učíme. Párkrát se to nepovede, ale když to budeme zkoušet vytrvale,
1: tak se to pak povede, viď? Je, tak si jdeme vyzkoušet, jak se nám dnes něco hezky povede, jo? Tak co je to dnešní řetkvičkové překvapení?
0: Dneska si připravíme řetkvičkové máslo.
1: Řetkvičkové máslo?
0: Aby si ho mohl namazat na svačinku. Tak se do toho pojďme pustit. Tak, nachystejte tohle. Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček, aha.
0: Já je mám krásné. Od kachny Justýny z její zahrádky. Má tam kde jakou dobrotu a bylinku, které se mně na mou malinkou domácí zahrádku nevejdou. A že nejsou hnojené, tak nejsou tak velké jako ty naducané řetkvičky z obchodu. No, pokud budete brát řetkvičky ze zahrádky, tak jich vezměte i víc. Aspoň 10.
1: Řetkvičky mám.
0: Tak, dále. 150 gramů změklého másla. Vyndejte ho z ledničky a nechte povolit, aby nebylo tak stuhlé a dobře se s ním pracovalo.
1: Maslo už si tady měla na talířku.
0: No. A 150 gramů lučiny nebo podobného čerstvého sýra. A pak už jen špetku soli a pepře na dochucení. A samozřejmě chlebíček, na který to namažeme.
1: Jo, nějaký zrníčkový, ať si pochutnáme, ať to chroustá, jo?
0: Ano, Piggy.
1: Všechno jsem to tady připravil. Můžeme začít. Řekni, co mám dělat, no?
0: Tak, jako první musíme řetkvičky pořádně omít.
1: Jasně, byli v hlíně, to už bych byl věděl sám, protože mi Méďa čte pohádky.
0: No vidíš, jaký jsi šikula, že to víš. Tak se do toho pust. Můžeš si vzít na pomoc i tady ten malý kartáček. A pořádně je očisti. Až bude mít Piggy řetkvičky umyté, nastrouháme je spolu na strouhadle do misky.
1: Hotovo! Umyl jsem je jako jeskyňky z Molíčka Pacholíčka.
0: Cože?
1: Jeskyňky, když si chtěli z Molíčka ukuchtit, tak ho taky napřed dobře umyli. No to je vlastně stejné, ne? Když chceš něco sníst, tak to se musí. Ale otesánek vlastně Piggy. Na to zase až tak nekoukal, takže...
0: Piggy, buď budeme rozebírat, kdo koho ve které pohádce snědl a bude nám kručet bříšku, nebo budeme vařit a budeme si o pohádkách povídat až při dobré svačině. No, vyber si a strouhej.
1: Svačina, jasně, svačina má přednost.
0: Výborně. A pozor na kopítka.
1: Neboj, Laskonko, už bych skoro mohl jít na nějakou soutěž ve strouhání. A myslím, že bych ji vyhrál.
0: To ano, ale i když jsi něco dělal už mockrát, dávej pořád stejně dobrý pozor. Tak, nemudruj a soustřeď se. Krása. Udělal si to moc dobře. Teď už máme nastrouhané řetkvičky v mističce. Jemně je posolíme a necháme asi tak 15 minut stát.
1: A proč? Zkoušíš, jestli neutečou? Nemají nožičky? Že by se z nich udělala taková velká žížala. A ta žížala by se vyplazila.
0: Neutečou, Piggy. Žížala se z nich neudělá a nevyplazí se. Stát se nechávají proto, že řetkvičky v sobě mají hodně vody a takhle nastrouhané ji za tu čtvrt hodinku hezky vypustí. Víš, jde nám o to, abychom to másličko neměli vodnaté, aby bylo hezky pevné a dobře se mazalo a drželo tvar. Zatím můžeš prostřít stůl, přijde kachna Justýna.
1: Yeah!
0: Chce se podívat, jak ty její osobně vypěstované řetkvičky dopadly. A taky medvěd Hugo.
1: Jejda!
0: No to je stejný hladovec jako ty, Piggy. A můžete si spolu probrat ty jezinky a otesánka.
1: A to jsem vynechal vlka a karkulku, nebo širokého ze zlatovlásky. A víš co? V těch pohádkách má vlastně hodně často někdo hlad? Ještě, že nám tak dobře vaříš. Já jsem tak rád, že tě máme.
0: Já pro vás vařím ráda. Tak jdi prostří ty, rozum brado. Já zatím dětem řeknu, co udělat dál. Tak, mezi tím, co Piggy prostírá a my čekáme, až řetkvičky pustí vodu, utřu přichystané máslo s lučinou, špetkou soli a štipíčkem pepře do hladkého krému.
1: Jak utřeš? Mám ti přinést prachovku nebo utěrku?
0: Ale utřít to neznamená utírat utěrkou. To znamená, že mícháme a mícháme, až z těch míchaných surovin máme hladkou, nadýchanou hmotu bez hrudek.
1: Aha, pochopil jsem.
0: Tak, pak slijeme z řetkviček vodu a všechno to smícháme dohromady. A řetkvičkové máslo bude na světě. Uvidíte, jak si pochutnáte. Takové máslíčko, namazané na čerstvém křupavém chlebíčku. To si smlsneme.
1: Já už jsem krásně prostřel.
2: To jsi šikovný, Piggy. A celý postup a recept najdete v mé sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Já utíkám domíchat to máslo. Už se mi zbíhají sliny.
1: Mě taky.
2: Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky. Ahoj.
1: Ahoj. A zkusku.

0: Kuba a mimozemšťané. Kuba se ještě jednou zálibně zadíval na svůj odraz v zrcadle. Byl na sebe pyšný. Kostým se mu opravdu povedl. Maminka sice chtěla, aby šel za tučňáka. Ten frak po dědečkovi by se nemusel nijak upravovat. Chlapec není žádný hubeňour, povzdechla si. Ale Kuba si postavil hlavu.
1: Pcha, tučňák.
0: Ne, musí jít za zoramstitele. V téhle masce se cítil bezpečně a hrdinsky. Moc se těší na dnešní maškarní ples. Do školy není daleko. Pozdní odpoledne již sluníčko zahnalo do hajan, ale Zoro by se nebál. Kuba těch pár kroků přece dojde. Přehodil si černý pláštík přes rameno a vydal se směrem ke škole. Prázdnou ulici osvětlovala řada pouličních lamp. Najednou z ničeho nic žárovky zaprskaly. Na vteřinu na dvě zhasly. Pak se opět rozsvítily a zase zhasly. Na chvíli nastala tma. Kuba se zastavil a pohlédl na oblohu. Již začaly probleskovat první hvězdičky. Jedna se pohybovala trhavým způsobem. Rychle se přibližovala k zemi. Chlapec si vzpomněl, jak maminka v létě říkává. Padá hvězda, honem si něco přej. Kuba zavřel oči. Moc si přál, aby tu s ním byl tatínek. Statný a nebojácný ochránce. Zaslechl mírný rachot. Když oči opět otevřel, jeho přání bylo celkem splněno. Přesně řečeno, někdo před ním stál. Tatínek to však nebyl. To ani náhodou. Byly to dvě malé, podivné postavičky. Jedna o maličko vyšší než ta druhá. Od krku až po paty byly obě zahalené ve světélkujících, stříbřitých pláštích. Měly úplně holé, kuželovitě protáhlé hlavy. Obličeje nazelenalé, obrovské černé oči. Kolem krku měly bytosti šňůrku, na které visela malá tabulka. Kuba se nejdřív polekal. Pak si jednoho z dvojice pořádně prohlédl a s úlevou pozdravil.
1: Ahoj, dobrý kostým. Ty jsi Franta z Bčka, viď?
0: Nebyl to Franta z Bčka. Vyšší neznámý si dlouhým prstem ohmatával tabulku na krku. Pak začal vydávat zvuky. Zněly jako abecedy, mefelimy, popokate, la, la, la. Hro, hro, hro. Pak si odkašlal a tenkým hláskem pravil. Vesmír zdravit zemi. Kuba v tu chvíli úplně zapomněl, kým je. Nedivme se, ufony nepotkáváme každý den. A tak se mu to v hlavičce nějak popletlo. Vyhrkl první, co ho napadlo.
1: Já být... Tučňák.
0: Může být. Ale tučňák maskovaný za zoramstitele. Druhý zelenáč radostně zatleskal a obrátil se k svému příteli.
2: Vidíš, já chytit správný směr. My být na jižním pólu. Já dobrý pilot, ne že ne.
0: Vyšší mimozemšťan si Kubu zamyšleně prohlížel.
1: Tučňák. Já mít jinou představu. My přiletět zdaleka, studovat tučňáky na jižním pólu. Když ty být tučňák, my vzít tučňáka na talíř a odletět k nám. Co ty na to, ty?
0: Kuba se zhrozil.
1: To tak. Tady na zemi je zvykem. Co je na talíři, to se jí. Kdo ví, jaké zvyky mají v ksylofonu? Na žádný talíř nechce. Navíc musí být do večerníčku doma. Maminka to přísně nakázala. Neohroženému mstiteli se roztřásla bradička. Začal trochu natahovat, pak se však vzmužil. Já ale nejsem tučňák, já jsem přece člověk. Oba návštěvníci malinko couvli.
3: Jestli ty být člověk, foj, to mi nebrat. Žádný člověk na naši planetu. Mí mít čistý xylofon, bez smogu, bez prachu, bez výfuků, bez hádek a válek. Ne, ne, ne. Mí brát jedině tučňák.
1: Okamžitě se otočili a uháněli k létajícímu talíři. Cestou ten větší ještě šermoval rukama menšímu před obličejem. Kuba zaslechl slábnoucí výčitky.
3: Ty prý dobrý pilot? Pchá, ty špatný pilot, teď řídit já.
1: Za malou chvíli se zvedl vítr. Zelenavý záblesk mezi keři na pár vteřin oslepil Kubovi oči. Když se chlapec podíval na oblohu, uviděl vzhůru stoupat malou hvězdičku. Pak už se Zoro mstitel vydal do maškarního reje ve školní budově. Hned u hlavních dveří potkal bytost v stříbřitém plášti s nazelenalým obličejem.
4: Další mimozemšťan!
1: Hned se ke Kubovi hrnul.
5: Čau, že jsi myslel, že jsem ufoun, viď?
1: Já jsem Franta z Bčka.
5: A ty jdeš za tučňáka, že?
6: Taky dobrý, poznal jsem tě.

Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas.

0: protože doma jen předla len a starala se o slepice a kozičku. No a tak žili dědeček s babičkou spolu v lesní chaloupce a měli se rádi. Jednoho dne vám zadupal na pasece před chaloupkou kůň. Na koni seděl jezdec v nádherných šatech.
1: Dědečku, dědečku, podívej, přijel k nám nějaký vznešený pán,
0: povídá babička. A pán už stojí před dveřmi. Dobrý večer, dědečku a babičko. Zabloudil jsem v lese. Ukažte mi prosím cestu. Dobře vám zaplatím.
1: I kam pak bys teď na noc, pane, jezdil? Počkáme do rána. A ráno tě dědeček z lesa vyvede.
0: Dobře, když ráno, tak ráno. Stejně už mě to bloudění po lese unavilo, řekl ten pán. Dědeček tedy obstaral pánova koně, babička uvařila večeři, ale ne panskou, jenom brambory a zapíjel je mlékem, jak byli zvyklí. No a po večeři vzal dědeček housličky a zahrál veselou písničku. Dědeček hrál, babička zpívala, no a co měl pán dělat? Zaspíval si také.
2: Taková prostá chaloupka, říkal si, a jak je tu pěkně a milé.
0: A potom dědeček a babička vyprávěli o chaloupce, teda spíš babička, protože dědeček toho moc nenamluvil. A pán zase vyprávěl o zámku, na kterém prý ve městě slouží. A najednou se dědeček ozval.
3: Já se jmenuji Matěj, po tatínkovi.
0: A pán se rozesmál.
1: I to se povedlo. Já se také jmenuji Matěj. I to se povedlo. Já Matěj, ty Matěj.
0: A povídali a povídali, že málem zapomněli jít spát. Nakonec babička ustlala pánovi na peci a ten si pochvaloval, jaké je tam teploučko. A tak dlouho si pochvaloval, až z toho pochvalování usnul. Ani nevěděl, jak dlouho spí, když tu ho probudila divná záře. Nadzvedne se na peci, rozhlédne se a vidí. Světlo vychází z klícky mezi okny. Klícka má otevřená dvířka a uvnitř poskakuje ptáček. Ale není to obyčejný ptáček. Je krásně duhový a jen se třpití. Poskakuje na bydílku a prospěvuje tenounkým ptačím hláskem.
4: Den co den, dávají mi mnoho jmen. Najít jméno, to je snadné, ale kde jsem, kdo uhádne?
0: Pán se dívá a poslouchá a nakonec se zeptá. Milý ptáčku, co pak tu děláš?
4: Já jsem tu, doma.
0: A jak pak ti říkají?

0: pomyslel si pán, a byl by snad ještě něco pověděl, ale oči se mu zavřely a znovu usnul. A ráno, sotva se pán probudil, hned pospíchal k oknu, ale klícka byla prázdná.
1: Ani jsem nevěděl, babičko, povídá ten pán, jakého krásného duhového ptáčka zpěváčka chováte v chaloupce.
2: Pravda, pravda,
1: povídá babička. Už si na nás zvykl. Přiletěl, ani nevíme odkud. A tady dědeček mu udělal klícku, ale dvířka nezavíráme. To, aby mu nebylo smutno, víte?

0: a on se vždycky k nám zase vrátí.
1: A víte co?
0: Povídá ten pán.
1: Prodejte mi toho ptáčka zpěváčka. Dám vám za něj, co budete chtít.
2: No, já Matěj, ty Matěj.
0: Začal dědeček, ale babička mu hned skočila do řeči. A víš ty co? My ti toho ptáčka zpěváčka dáme na památku. Až půjdu do města na trh, přinesu ti ho v kleci až na zámek.
1: Pán měl velikou radost a zval je oba na zámek, jen když mu toho ptáčka zpěváčka přinesou. A nakonec pán povídá. V zámecké bráně se ptejte na Matěje. Každý mě tam zná.
0: Zasmál se, sebral si věci, osedlal koně a dědeček mu ukázal cestu z lesa ven. A zase bylo v chaloupce všechno při starém. Dědeček vyřezával ze dřeva misky a vařečky a panáčky a koníčky a když jich měl plný koš, dal ho babičce a ta se začala chystat do města. Dědeček ještě počkal, až ptáček zpěváček vletí do klícky, pak zavřel dvířka, klícku vzal a nedal jinak, než že půjde také. Vždyť je pán pozval přece oba. A tak šli. Na trhu prodali všechno, co měli, a pak rovnou na zámek. Když přišli k zámecké bráně, povídá babička prvnímu sloužícímu.
2: My jdeme za Matějem, tak nás k němu doveď.
0: Sloužící vykulil oči, ale když babička řekla,
2: bude to?
0: Zavolal jiného sloužícího a ten zase jiného a tak si dědečka a babičku začali sloužící předávat mezi sebou a oni museli po schodech stále výš a výš a pod nohama koberce jako mech a na stěnách zrcadla jako slunce. A v nejvyšším poschodí zámku jim běží naproti Matěj.
3: Pro pána Jána, vždyť to není jen tak nějaký pán. Matěj je sám pan král.
0: Tak vás vítám, babičko a dědečku. A posaďte se u nás.
2: I to se ráda posadím. Ta cesta do schodů mě zmohla. Tolik schodů už pro mě není,
0: řekla babička a hned se posadila do toho nejměkčího křesla.
2: Já Matěj, ty Matěj, ty se Matěji neposadíš,
0: povídá král dědečkovi a hned se dál vyptává.
2: Tak co, ptáčka zpěváčka jste donesli?
4: I jak pak by ne, no tak... Dědečku.
0: A dědeček sundá z klícky šátek a ptáček sedí na bidýlku jako vymalovaný. Podívá se na dědečka, podívá se na pana krále, ale nevydá ani hlásek. Chvilku je ticho a pak pan král povídá.
2: I co pak to? Co pak to, že nespívá?
4: Však on bude zpívat, pane královský Matěji, až mu otevřete dvířka klece.
0: Ptáček zaspívá. Pan král uvěřil a hned poručil snášet všechny dobroty, jaké v zámku byly, aby dědečka s babičkou uctil. Oběma se u pana krále líbilo, ale doma je přece jenom doma. A tak koukali, aby brzo byli zpátky v chaloupce. Jen odešli, pan král, že si ptáčka zpěváčka vyzkouší. Otevřel dvířka klece a čekal. Ale ptáček místo zpěvu frrrr vyletěl z klece a byl ten tam.
4: Tak, a štěstí mi uletělo.
1: pomyslel si pan král a zavolal sloužící a poručil jim, aby ptáčka hledali. A tak všichni hledali po zahradě, ve městě, po celé říši. Když se nemohl pan král dočkat, sedl na koně a jel za dědečkem a babičkou.
4: No, pěkného ptáčka si mi dal.
1: Hněvá se král hned ve dveřích chaloupky.
4: Jen jsem otevřel dvířka klece, už byl pryč.
2: Jo, tak jen pojďte dál, pane králi, a hezky se tamhle podívejte.
1: A opravdu, ptáček zpěváček sedí na peci, čechrá si duhové peří a pokukuje tu po dědečkovi, tu po panu králi.
2: To nic, pane králi, ty Matěj, já Matěj.
1: A dědeček slíbil, že ptáčka chytí a v nové kleci ho panu králi zase přinese.
2: Abys nemusel pěšky, pošlu pro tebe Matěji kočár.
1: A jak řekl, tak se stalo. Pro dědečka přijel kočár, dědeček si sedl s novou klecí a ptáčkem zpěváčkem na měkké polštáře a už jedou. A v zámku čekala na duhového ptáčka zlatá klec. Ale nebyla to ledajaká klec, byla to největší klec v celém království. To proto, aby měl ptáček v kleci hodně místa a aby se nemusela otevírat dvířka. Sotva dědeček odjel, šel si pan král poslechnout, co bude ptáček ve zlaté kleci zpívat. A ptáček začal zpívat, ale tak smutně, že se i sám pan král málem rozplakal.
5: Zlatá klec, zlatá klec, není žádná hezká věc. Jen si od ní schovej klíček, je to klíček pod písniček.
1: A ptáček nejedl, nepil, nehýbal se, zavřel očička a tu se král polekal.
3: Ptáček, zpěváček, umřel.
1: A honem otevřel dvířka zlaté klece, když v tom frrrr. A ptáček byl zase ten tam. Co mohl pan král dělat? Teď už viděl, že se mu štěstí vyhýbá. Posadil se do kočáru a zase rychle za dědečkem a babičkou.
2: Dědečku, babičko,
1: volal pan král už z dálky.
2: Dědečku, babičko, vrátil se vám ptáček zpěváček? Vrátil.
4: Vrátil. Vrátil, královský Matěji. To víš, že vrátil. Dědeček už pro něj dělá novou klec.
2: Ne.
1: Král na to.
2: Tentokrát si ptáčka neodvezu jen tak. Tentokrát si na zámek odvezu i vás oba. On ten ptáček asi nemůže bez vás být.
1: Dědeček si začal mnout bradu a babička, protože už věděla, co asi chce dědeček říci, povídá místo něj.
4: Inu, královský Matěji, to je tak. My bychom v zámku bydlet ani neuměli. Kde pak by dědeček vyřezával ze dřeva měchačky a misky, dřevěné panáčky a koníčky?
2: Ale já nepřerušuj mě, ty královský Matěji. Kde pak já bych mohla na zámku přijít len a oslepit se a kozičku se starat? No, teď mudruj, Matěji.
1: Král se zamyslil, posadil se, pak zase vstal, chodil a zase se posadil. No a pak vstal, usmál se a řekl.
2: Už vím, já dám přenést vaší chaloupku do královské zahrady.
4: Chaloupku postavíš?
2: Postavím. A všechno bude jako tady?
0: Všecko. Všecičko.
2: A dědeček bude moct jít kdykoliv do lesa pro dříví?
0: Kdykoliv se mu zachce.
2: A já na trh.
0: Jistě, když budeš chtít.
2: A proč ty, královský Matěji, chceš naší obyčejnou chaloupku u sebe na zámku?
1: Král se podíval na babičku, na dědečka, na chaloupku i na duhového ptáčka a pravil: víte, já moc a moc potřebuju štěstí. A štěstí potřebuje i celá naše zem.
2: Zmoudřel jsi, královský Matěji, zmoudřel,
1: řekla babička a šla chystat věci na cestu. A tak se stalo, že pan král přestěhoval oba stařečky i chaloupku, i slepice a kozičku do královské zahrady. A od těch dob létal ptáček zpěváček nejen po královské zahradě, ale i po celé zemi. Nikdo ho nechtěl zavřít do klece a on se proto vracel noc co noc do své chaloupky.

A to je konec pohádky. A víte, děti, proč se ten ptáček zpěváček vždycky vracel do té chaloupky? Ne, to proto, že štěstí ví, kde je doma. Jenom někteří lidé si myslí, že je štěstí doma ve zlaté klece.

0: za tmy tmoucí vstala víla, plnou hrstí perly sila. Měsíc věděl, nepověděl. Hvězdy znali, pohlídali. Slunce vstalo, pozbíralo.
1: Co je to?
2: Je to jak básnička, co? Krásná.
1: Počkej, jestli si to pamatujeme dobře. Tak, za tmy tmoucí vstala víla. Plnou hrstí perly sila. Je, já už vím,
2: co?
1: Já už možná vím.
2: Tak povídej.
1: Když se ráno v létě brzy vstane a sundáš si botičky,
2: tak je tam
1: a holýma kopítkama chodíš po trávničku,
2: no,
1: tak máš mokrá kopítka. Je to rosa.
3: Jednou přišla víla Amálka ke stromu a zaťukala. Z okýnka vykoukl datel a povídá, no teď nemám čas, zrovna dodělávám botu. Zobákem dírkuje podrážku, pařátkem nasazuje floky a čelem je zatlouká. Už je ta větrná botička hotová, řekl. Tak co pak mi chceš, Amálko? Víla Amálka si vyzula střevíček. Ale tancovala jsem po ostřici a ve střevíčku je díra. Datel si postrčil červenou čepičku od ucha k uchu. Ten střevíček je šitý stříbrnou měsíční jehlou. Ale zkusím to i tak. Zrovna udělal na střevíčku poslední steh, když v tom se všechno zatřáslo. Z dubů se sypou žaludy a z buků bukvice. Jej, legla se Amálka, asi někde blízko uhodilo. Jenže, kde se vzal ten hrom, když se neblízklo, řekl datel, podrval se za uchem a zamyslel se. Amálka si obula spravený střevíček a rozběhla se po špičkách trávy domů na mítinu. A ono tam zrovna uprostřed mítiny sedí nějaké chlapisko. Hlavu má jako balvan, tělo jako skála a hlasem by mohlo hřmít. Já jsem Hrompac, povídá to chlapisko. Tedy obr Hrompac, jestli ti to není jasné. A proč by nebylo, odpověděla víla Amálka. Protože si tě, Amálko, vezmu za ženu. A Hrompac si vzdychl, až se to hnalo lesem a lámali se haluze. Obři mají sílu, ale za to rozumu míň. Víly jsou sice jemné jako kvítek, ale vědí si rady. Tak dobře, kývla Amálka. Jenže já chci jen takového muže, který by dokázal, co dokážu já. A co bych já nedokázal, zahučel obr Hrompac a pomalu se zvedl z borůvčí. Ale to už Amálka na špičky, na patičky a tančí. Tančí kroky, tančí krůčky, smyčky, kličky se závojem. Udělala poklonku a řekla, teď zas ty.
2: Teď zas já.
3: A Hrompac se pohoupl v bocích, klopítl si špičkou opatu a řinkl sebou, až se hnulo v srdci lesa. Sezbíral se ze země a povídá, nejde to vílo. Asi je to tím, že nemám tak lehké střevíčky jako ty. A že to napraví, šel rovnou k datlovi a povídá mu. Mám boty z buku a dělá mi to těžké nohy. Do zítřka mi uděláš měkké, lipové botičky. Za chvíli přišla k datlovi Amálka. Už to víš? Povídá smutně. Co si počnu, když mě hrompac v lehkých botičkách přetancuje? Nic se, Amálko, netrap. Uděláme hrompacovi taneční botičky. Jeden div. Zaťukal a slétli se tam datlové, datlíci, strakapounkové a brhlíci až z třetího polesí. Datel jim ukázal dva hromské pařezy, co opodál trčeli ze země. Hrompac chce mít lipové taneční botičky. Tak mu je tedy uděláme z těch pařezů. A dali se do toho. A už tam na mítině stojí pár bot. Už se tam hrne taky obr hrompac. Kde jsou ty boty? Datel mu ukázal pařátkem. A kde je k ním muzika? Datel ukázal druhým pařátkem na ptáčky. Tak já si ty botičky obuju, zatancuju a pak si vezmu Amálku za ženu. Zahučel hrompac a hrne se do bot a libuje si, že jsou mu jak ulité. Potom spustili ptáčkové muziku. Datlové bubnovali, datlíci repetili, brhlíci hevízdali jako flautička a strakapunkové to trochu kazili. Hrompac chytil takt, pohoupl se v bocích a chce se dát do tance. Jenže každá jeho bota se drží země nejméně 7 kořeny. A to je moc i na obra. Chvíli tam sebou cloumal, chytal se nebe, ale tanec mu z toho nevyšel. Hrom ti dej pác, povídá nakonec. Udělal jsem si, Amálko, před tebou takovou ostudu, že už tě radši nechci. Vyjel nohama z pařezových bot a utekl po velikých palcích za les.

0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, žes upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: A teď ještě jednou.
0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, žes upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Kiki. Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu, malá modrooká siamka. V chalupce jsem jí odvedl do svého pelíšku, pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem jí a po našem povídám, čípak číčo si? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat Kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem Kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí, už se Kiki nebojí. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.
1: Piggy vtip.
2: Potkají se dva psy a jeden říká:
3: Uf, kam jdeš?
2: Druhý na to:
4: Uf, k doktorovi. S blechami.
3: První pes: No vidíš, já už je mám 2 roky a ještě nebyly nemocné.

0: mlsotkové a šmakovinky, vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
1: Ten pořad se jmenuje jinak.
0: Jak prosím tě?
1: Piggyho nejlepší prosadkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
0: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
1: Jo, protože je to nejlepší vaření, tak ten nejdelší název je nejlepší.
0: Piggy, říkáme nejlepší a nejdelší.
1: No to je jedno. Hlavně, aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
0: Neboj se, Piggy, bude.
1: Jaká?
0: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
1: Rád. O kukurková. Tak to bude něco pro pro kukačky asi, ne?
0: Proč pro kukačky?
1: No, kuká to.
0: Co kuká?
1: No ta o kukurka přece.
0: Aha, no to asi ano, máš pravdu. Já jsem to hned nepochopila. To je docela legrace. O kukurka.
1: Tak to pojmenujeme po kukačce.
0: To se ještě uvidí. Teď poslouchej. Přemýšlela jsem, co nového vymyslet, do které oblasti zabrousit. No a pak mě to trklo. Narozeninové oslavy, návštěvy, slavnosti.
1: Uděláme slavnost pro kukačky s kurkou.
0: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, vy?
1: No.
0: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
1: Tak to zní zajímavě. A mohly by se jmenovat sendviče o kurkové?
0: To by byl zvláštní název, Piggy, to by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
1: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
0: Takže prosím připrav salátovou okurku.
1: Mám.
0: Parmskou nebo jinou šunku a sýr.
1: Máš to tady všechno nachystané.
0: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?
1: Okurka, sýr, šunka.
0: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme, možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
1: i pomoc někoho dospělého.
0: Správně. Piggy, umyj okurku a začni prosím krájet na plátky. Pokud vám nechutná slupka, můžete jí z okurky škrabkou okrájet.
1: Mně slupka vůbec nevadí.
0: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Piggy už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
1: Tak.
0: A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
1: No padá.
0: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
1: Tak to já si radši udělám.
0: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté. No tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak. taxíši, kulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde co nevidět, ohlásila se na návštěvu.
1: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, Laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude, Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
0: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
1: Okurkové!
0: Sandviče, jako vždy na www.piggy.cz. Recept i postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak příště ahoj! Piggy, rozluč se s dětmi pořádně.
1: Ať vám chutnají o kurkové sendviče. To vám přeje váš kukučák.
0: Co je to za slovo, kukučák? Takové slovo přece není.
1: Tak nemáš dělat takové dobré o kurkové věcičky. Jak je ochutnám, už se měním na kukučáka.
0: A to je kdo?
1: Speciální druh světle zelené kukačky, která má ráda šuntičko.
0: Teda Piggy. Piggy, víš, co jsi?
1: Vím, kukučák.
0: No, to taky.

0: to není možný, tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: No ale stejně je to opičárna.
1: Ale není to opičárna.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

o 12 zakletých princích. Byl jednou jeden král a ten král měl 12 synů a jednu dceru. Jednoho rána se mu ale všichni synové proměnili v koně. To krále velmi zarmoutilo. Ustájil je ve zvláštním stavení a nosil jim jen to nejlepší, ale koně nic nežrali. A tak nechal rozhlásit, že tomu, kdo zjistí, co koně žerou, dá svou jedinou dceru. Ve stejném království žili manželé, kteří měli 3 syny. Nejmladší se jmenoval Lasse a k ničemu se nehodil. Prvního dne se ke králi dostavila sama hrabata a baroni, aby zkusili štěstí, ale nikomu nepřálo. Druhého dne přišli všichni ostatní bohatí a vážení muži, ale zbytečně. Třetího dne přišel kdekdo. Své štěstí chtěli zkusit i Lasseho bratři, ale přesně ve 12 hodin jim všichni koně utekli a nikdo nevěděl kam. Když se koně vrátili, Lasse si řekl, že to zkusí taky. Přišel k nejmenšímu koni a zvíře promluvilo. Poslyš, tebe chci za švagra. To je lákavá nabídka, pomyslel si Lasse. Kůň ale mluvil dál. Až zase začneme být neklidní, nasedni mi na hřbet a pojedeme. Nesmíš se ale ohlížet. Lasse udělal, jak kůň řekl. Navzdory ohlušujícímu dunění a hřmotu se ani jednou neohlédl. Kůň se za tím tryskem řídil až na onen svět, kde stál kostel. Do něj vstoupilo všech 12 koní. Došli k oltáři a tam pojedli chleba a popili vína. Dostal i Lasse. Když se šťastně vrátili domů, král se radoval, že už ví, co koně žerou, a Lasse měl dostat princeznu. Ale na královském dvoře bylo mnoho závistivců a ti mu začali klást do cesty překážky. Řekli, že by Lasse nejdřív mohl přinést jejich vladaři meč, který měl král Šalamoun v den své korunovace. Králi se nápad zalíbil a řekl milému Lassemu, že dokud mu nepřinese drahocenný Šalamounův meč, princeznu nedostane. Lasse byl nešťastný, ale šel se poradit s koníkem a ten řekl: posaď se mi přesně ve 12 hodin na hřbet a neohlížej se, dokud nebudeme v kostele před oltářem. Lasse udělal, jak kůň řekl. Dunění a hřmot za ním byly ještě hlasitější než poprvé, přesto se neohlédl. Meč visel napravo od oltáře. Byl náramně veliký a těžký. Lasse jej však sňal a s námahou odvlekl. Král měl z meče radost a už měla být svatba, ale dvořané Lasse mu vymysleli další úkol. Řekli panovníkovi, že by mu mohl přivést koně, na němž jel král Šalamoun v den své korunovace. Králi se ten nápad zalíbil a řekl Lasse mu, že princeznu dostane, až přivede korunovačního koně krále Šalamouna. Lasse byl nešťastný, ale šel se poradit s koníkem a ten pravil: řekni si o 3 jablka a provaz, pak jablka rozkrájej na 9 dílů a pověz, že si mě chceš půjčit. Když Lasse všechno dostal, nasedl na koníka a ten jel, až dojel do hlubokého lesa.
Tam dal Lasemu píšťalku a řekl: dobře mě uvaž ke stromu, protože teď budu mít strach. Lase zapískal na píšťalku. V tom se lesem rozlehl strašlivý ryk a hřmot a země se začala otřásat. Když znovu nastalo ticho, koník řekl: právě se probudil. Přivaž mě ještě pevněji, protože teď se budu bát ještě víc. Lase poslechl a zapískal na píšťalku po druhé. V tu chvíli se v lese ozval děsivý hřmot a rachot a země se třásla tak, že Lase sotva dokázal stát na nohou. Když zase všechno stichlo, řekl koník: už vstal. Teď mě přivaž úplně nejpevněji, jak dokážeš, protože teď se budu bát úplně nejvíc. A až k tobě bude přibíhat, hoď mu do tlamy všech 9 kousků jablka. Nesmíš ale přitom ztratit ani jeden z nich, protože jinak to s námi špatně skončí. Lase zapískal na píšťalku po třetí a tu se tryskem přiřítil kůň krále Šalamouna s otevřenou tlamou. Lase mu do ní hodil všech 9 kousků jablka. V tu chvíli zvíře skrotlo a Lase je mohl odvést ke svému králi. Král měl nevýslovnou radost, protože na světě nebylo krásnějšího koně. Tentokrát ale prohlásili dvořané, že by Lase mohl proměnit 12 zakletých princů do jejich původní podoby. A král mu řekl, že když to neudělá, nedostane princeznu za ženu. Innu. Lase šel znovu pro radu ke koníkovi a ten řekl: posaď se mi na hřbet a když se nebudeš ohlížet, dopadne všechno dobře. Pak jeli, až přijeli do kostela. Tu se ozval strašlivý lomos. Lase měl pocit, že se za ním bortí zdi i kostelní klenba, ale přesto se neohlédl. Vpravo od oltáře visela láhev. Lase ji vzal, napil se z ní a tomu dodalo tolik odvahy a síly, že když se šťastně vrátil na královský dvůr, dokázal zacházet s mečem krále Šalamouna docela lehce. Koník ho požádal, ať nyní jemu i jeho 11 bratrům usekne hlavu. Nejdřív se tomu Lase bránil, ale když nakonec koníka poslechl, všech 12 princů znovu získalo svou lidskou podobu a byla radost na ně pohledět. Zavládlo všeobecné veselí a svatbě Laseho s krásnou královskou princeznou už nestálo nic v cestě. Oba potom spolu šťastně žili a z Laseho a nejmladšího prince se stali nejlepší přátelé.

proč má plavůňka ve vlasech stříbrné měsíční nitky. Jednou si malá víla plavůňka usmyslela, že se půjde podívat až tam, kde končí les. Jak to tam vlastně vypadá? Vzala si kapku ranní rosy, aby cestou neměla žízeň, a v lese si uždíbla kousek borůvkové vůně, kdyby náhodou dostala hlad. A tak jde po

0: přeskakuje z listu na list, z kamínku na kamínek, přeskakuje stébla trávy a klouže se po zvlhlém jehličí a potichu si prospěvuje.
1: Tralalí, tralala, kaprač brčál fiala, tralala, tralalí, brouci vlezli do zelí.
0: A za chvíli byla z lesa venku. Před ní se rozprostírá rozkvetlá louka, zrovna taková, ze které před chvíli vyšla. Ale na téhle louce stojí ohrada ze smrkových kmínků a v ní se pase kůň. A vzadu stojí nějaká chalupa. No, moc velký ten kůň nebyl. Takový koník, ještě hříbátko. Celý bílý, jenom na čele měl tmavou skvrnu. Plavuňka se vyšplhala po jednom z těch smrkových kůlů až nahoru na ohradu a zůstala tam sedět. Koník se přestal pást, zvedl hlavu a zastříhal ušima. Potom se pomalým krokem vydal k ohradě. Zastavil se u kůlu, na kterém se malá víla usadila. Plavuňka sedí na ohradě, hříbě stojí před ní a v té chvíli jsou jejich oči stejně vysoko a dívají se na sebe. Hříbě opatrně natáhlo hlavu a malou vílu očichalo. Plavuňku ovanul horký dech a jemné vousky na koníkově chřípí zašimrali. Vypískla malá víla a rozesmála se.
1: To hrozně lochtá.
0: Hříbě se leklo a uskočilo do strany.
1: Neboj se, já ti nic neudělám,
0: řekla chlácholivě plavůňka.
1: A pojď sem.
0: A vstáhla po hříběti ruku. Koník se váhavě vrátil a malá víla ho polaskala na měkké tlamičce.
1: No vidíš,
0: řekla mazlivě.
1: To já mám rád, když mě někdo hladí,
0: řeklo hříbě a blaženě zafrkalo.
1: Nechceš svést? Jú, to bych mohla.
0: V plavuňce se až zatajil dech.
1: No mohla, co by ne,
0: řeklo hříbě.
1: Já by jsem na koníkovi moc ráda jela. Moc, ale hrozně moc.
0: Vydechla nadšeně malá víla a oči se jí zaleskly. Hned v zápětí však posmutněla.
1: Ale jak na tebe vylezu?
0: Snadná pomoc, řeklo hříbě. Chyť se mě vepředu za ty lochtavé fousky. Plavuňka se přilípla hříběti kolem nozder a koník opatrně ji nadzvedl. Otáčel pomalu hlavu a posadil si malou vílu na hřbet.
1: Jupí!
0: Křičela šťastně plavuňka a přidržovala se koníkovi bílé hříby. Hříbě obešlo louku a každou chvíli otáčelo hlavu a dívalo se, aby vílu nestratilo. Potom vzal koník plavuňku za závoj do zubů a posadil jí zase zpátky na ohradu.
1: Až budeš chtít zase povozit, tak přijď. Přijdu. Určitě zase brzy přijdu,
0: zašeptala plavuňka, ještě celá omámená štěstím.
1: Moc se mi to líbilo.
0: Poděkovala, sešplhala z ohrady a utíkala přes les domů. V příštích dnech, jakmile měla jen chvilku času, běžela za hříbátkem a pokaždé mu nosila všelijaké sladkosti, které vyloudila na včelách nebo na kytičkách s obzvlášť sladkými květy. Jednou přiběhla plavuňka k ohradě, ale ta byla prázdná. Malá víla se chvíli zklamaně rozhlížela a pak se vypravila k chalupě, co stála na druhé straně louky. Nikoho nebylo vidět, jenom dveře do stáje byly otevřené. Plavunka nakoukla přes práh a strnula. Koník leží na trávě, má zavřené oči a boky se mu rychle zvedají a klesají, jak přerývaně dýchá. Plavuňka se mu vrhla k hlavě a sevřela do náruče měkkou, horkou tlamičku.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zašeptala a spod hustých řasí vyhrkly slzy. Koník pootevřel oči.
1: Je se mnou zlé, plavuňko,
0: zachrčel.
1: Vrazila se do mě zlá nemoc.
0: Malá víla chvíli bezradně stála, ale pak jí něco napadlo. Vyběhla ze stáje a utíkala do lesa. Tam v trnitém křoví, ve věčném stínu zlomocných rostlin, bydlela černá víla čarodějnice. Plavuňka se tomu místu vždycky vyhýbala, ale teď to jinak nešlo. Čarodějnice právě odpočívala pod muchomůrkou ve stočeném zelenojedovatém listu jako ve křesle a na klíně výskala svého oblíbeného pavouka.
1: Co tě ke mně přivádí, plavuňko?
0: Zasku hrala vyšeptalým hlasem. Malá víla ze sebe překotně vysypala celé to své trápení, že hříbátko leží na zemi, sotva dýchá a že pro něj potřebuje lék.
1: Dám ti kouzelný lék,
0: řekla černá víla čarodějnice.
1: Ale ty mi za to dáš své dlouhé plavé vlasy.
0: Plavuňka se lekla, až jí zamrazilo. Své dlouhé plavé vlasy, píchu a chloubu každé víly?
1: Ne, to nedám.
0: Vyhrkla a vyběhla z křoví pryč. Spěchala ke koníkovi a sama se nahlas utěšovala. Třeba už je mu líp. Ale když přišla do stáje, koník se už ani nehýbal. Ani neotevřel oči, když ho obejmula a šeptala mu do ucha něžnosti. Jenom slabě dýchal. A v tu chvíli se plavuňka rozhodla. Utíkala zpátky k černé víle.
1: Vezmi si mé vlasy, jenom když mi dáš pro koníka kouzelný lék.
0: Zašeptala a hlas se jí třásl. Víla čarodějnice ustřihla plavuňce její krásné dlouhé vlasy a dala jí pohárek s nějakou zelenou kapkou.
1: Ha, to hledej, hříběti!
0: Malá víla vzala lék a utíkala za koníkem. Opatrně mu nalila zelenou kapku do pootevřené tlamičky. V tom okamžiku otevřelo hříbě oči. Zahrabalo nohama, zvedlo hlavu a postavilo se. A potom radostně zařechtalo a vyběhlo na louku. A plavuňka za ním. Když se koník proběhl, sklonil hlavu do trávy, kde stála malá víla.
1: Děkuju ti, plavuňko, že jsi mě vyléčila.
0: Pak se překvapeně zeptal,
1: a kde máš svoje krásné dlouhé vlasy? No, to je teď taková nová móda mezi vílami,
0: řekla plavuňka a nenápadně si pěstičkou zamáčkla slzu v oku.
1: Oh, to je ale divná móda,
0: zakroutil koník hlavou.
1: Já vím,
0: řekla plavuňka a pokusila se usmát. Pohladila koníka a utíkala domů. Večer, když v doprovodu svých hvězd vyšel nad lesem měsíc, zastihl malou vílu plavuňku, jak smutně sedí na kapradí a hlavu má zakrytou blatouchovým listem. Ty si dneska nehraješ se skřítky? Zeptal se.
1: No, jen se podívej, jak vypadám,
0: vzdychla plavuňka a sundala list.
1: Já to vím, zaševelil měsíc tichým hlasem.
0: Já to všechno vím. A dobrotivý měsíc seslal dolů všechny své stříbrné paprsky a posvítil na plavůňku. A v tu chvíli se udělala malé víle kolem hlavy jasná záře a v tom samém okamžiku jí ty její dlouhé plavé vlasy zase narostly.
1: Jo, já,
0: vykřikla šťastně plavůňka.
1: Ty jsou ještě krásnější, než jsem měla.
0: Seskočila z kapradí a běžela si hrát se skřítky. Měsíc se za ní s úsměvem díval. A plavunčiny nové dlouhé vlasy byly opravdu nádherné. Jen tu a tam se mezi nimi zaleskla stříbrná měsíční nitka. A když plavuňka pohodila hlavou, tak to vždycky malonko cinklo.

0: Sestra černá, bratr bílý, každý vládne světu chvíli. Kdo je to?
1: Tak co, už víte.
0: Kdo vládne světu?
2: Svět je vždycky, zeměkoule, je vždycky kus dne ve tmě a kus dne ve světle.
0: Teď jsi to řekl. To znamená, že to bude den
2: sestra
0: a noc.
2: Černá je noc a bratr bílý
0: ten
2: je den, jako je ta noc
0: a ten den.
2: Aha, ty jsi chytrý koco.
0: No.

0: Vážení a milí počítači, totiž posluchači, poslouchejte mě na svém posluchači, ale ne po počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní Kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
1: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
2: Ahoj.
0: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
1: Co?
0: Totiž nepoučitelný.
1: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
0: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
2: Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
0: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
2: Jaké?
0: No, úplně tento nonc.
2: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
1: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
0: Dneska je na řadě Hugo.
2: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
0: No.
2: Házela s ním ke dveřím.
1: To si tedy pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky. A na činíčku mi přistál Justýnin škrpál. A byla to šupa.
0: To byla nehoda.
1: Šupa.
0: Nehoda a ne lupa. Šupa.
2: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu. Tedy, že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
0: Samozřejmě.
1: A jak ti to vyšlo?
0: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. Jsi spokojený?
2: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
1: No, pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
0: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
2: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
0: No, dovol, Hugo.
2: No, víš to, Justýno?
0: To ví přece každý. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
2: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
0: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc bez toho v tom pařezu.
1: Bez ženicha.
2: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
0: Na ocet. Ne.
2: Piggy?
1: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím.
2: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
0: No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
2: Justýno.
0: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
1: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
2: Takže ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
1: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
0: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
2: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
1: Skysnou nebo zakysnou.
2: Tak.
0: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
2: Najednou pověra.
1: Neboj, Justino, my tě budeme mít rádi i kyselou.
0: Nejsem kysela.
2: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justino?
0: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
1: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
0: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
2: Není ti někdy toho Antonína líto?
1: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
2: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
1: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si, třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
2: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
1: Zpívá.
2: A on to vydrží.
0: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
2: Ano,
0: nedáte. Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. Krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
2: Známou melodii. No, Justino, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
1: No, kurčičky.
0: Svít hvězdo, z nebe záře.
2: Tady máš chlebíček, Justino.
0: Ale Hugo.

0: Digi básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

tam je voškubem. Jou, pevníci povolání to, zhrobáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Já, nejde řemeslo, nikdy to jim neneslo. Od Dubé.

koupí chytrá, kloupí, dej. Jsem cukr, dej, jsem kroupy, seď. Formáku na houni, pře. Padli tě vráhouni, lou. Technik je nesmlouvavý, lou. Ten ho strašně baví, co? Šlo hned to nevydá, jelikož je nelidá.

0: tě poškupem.
1: Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj.
2: Starej se o sebe, drvoštěpe!
0: Špatná věc se podařila, hru Basila zvítězila, tak to chodí na světě, na vzdoryčí osvětě. Lou, tržníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Lou, tržníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zaloupili.
4: Dobře. Žádná krev netekla. Ne. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte, tyhle ty zásady.
5: Piggy vtip.
6: Tak jsem chlap jako dub.
5: Zdravý?
6: To ani ne, ale mám taky jen jednu korunu.
4: Počkej, jak to myslel?
5: No, dub má korunu s lístečku. A on měl korunu v kapse jako penízek.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Čertí škola. Zanedlouho poté, co čerti dostavěli peklo, rozhodl Lucifer, že se v pekle musí zřídit čertí škola. Malých čertů v pekle totiž rychle přibývalo a brzy jich bylo tolik, že se pletli každému pod nohama. A že čerti dělali samé čertoviny, to je jasné. Buď po sobě házeli žhavé uhlíky, nebo poletovali jen tak po pekle, nebo si hráli nahoněnou či naschovávanou. Jednou takhle při svých čertovských hrách vletěli Luciferovi přímo do doupěte a bylo zle. To už přestávala všechna legrace. Lucifer se rozlítil a zvolal strašným hlasem. Vy čertovská mrňata, už toho je dost. Mám jen jedny nervy. Ode dneška budete chodit pěkně do školy. My vás tam už naučíme čertovským mravům. První den je čertí učitel učil správně lítat podle čertovsko-pekelných dopravních pravidel. To jim šlo celkem dobře. Druhý týden se učili plivat oheň. A to už bylo horší. V dalších týdnech se učili v pekle pomáhat a pracovat a to už jim nešlo vůbec, protože je to ani trochu nebavilo. Když nakonec přece jen zvládli všechny pekelné práce, začali se učit kouzlům. To už bylo něco jiného. To se těšili na každou hodinu. Ale každé učení je mučení a je těžké se naučit z paměti třeba celou čertí knihu kouzel. To vůbec není nic lehkého. Vždyť ta kniha má 300 stran? Po takovém učení byli ovšem čertí školáci unavení až běda. Večer padli do svých pelíšků a chrupali až do rána. Jednou za čas je čertí učitel za odměnu vzal z pekla na zem. Na to se vždycky těšili nejvíc. Jednou při takovém výletu tři malí čertíci vletěli do mlýna a začali starému mlynáři rozhazovat pytle s moukou. Jenže starý a moudrý mlynář nechal čertíky vydovádět a tvářil se jako by nic. Čertíkům to bylo divné a hned na mlynáře proč se nezlobí? A mlynář rozšafně odpověděl. Proč by mi to mělo vadit? Však mám tamhle v rohu kouzelný pytel. Jakmile na něj písknu, tak všechna vysypaná mouka sama do něj nalítá zpátky. Čertíci se hned hrnuli k pytli a lezli do něj, aby se přesvědčili, co je to za kouzla. Jenže jak se tam nasoukali, mlynář přiskočil k pytli a zavázal ho. Čertíci se v pytli vstekali, čertili, prskali, ale nebylo jim to nic platné. Mlynář utáhl uzel, jak nejlépe uměl. Najednou si čertíci uvědomili, že už dávno mají být u svého čertího učitele. Začali slibovat hory doly, ale mlynář byl neoblomný. Teprve, když začali čertovsky brečet, pytel rozvázal. Přivázal čertíky za ocásky na provaz a nařídil jim, dokud to tady zase řádně nepoklidíte, nepustím vás. Čertíci byli za chvíli s úklidem hotovi. Když to všechno uklidili, řekl mlynář uznale, no, dobrou práci jste odvedli. Příště můžete zase přijít, ale jenom si hrát. Hlavně mi tady nesmíte nic podpálit. A tak se stal mlynář kamarádem malých čertíků. Od té doby lidé pozorují, že ve mlýnech občas straší. To ale nestraší doopravdy. To si ta nejmenší čertovská havěť jenom hraje. Čertíci chodí do školy 15 let, než se z nich stanou pořádní čerti. Ti nejlepší jdou potom do světa. A ti, co se učili špatně, zůstávají v pekle. Práce je tam pořád víc než dost. A to je o čertovské škole všechno.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jak do Lhoty přiletěl meluzín. Jajdiny rodiče jeli do máslové Lhoty pro máslo a do švestkové Lhoty pro pár švestek. Jajda měla na celý den pohraní. Musela hlídat sestřičku Týnku a s tou nebyla žádná legrace. Týnka uměla jen spát, bumbat a brečet. Někdy řekla ga, ga, ga, ga. Ale nikdo neměl zdání, co to znamená. Jajda se strašlivě nudila. Kolébala Týnku a sněla o tom, jak utéct za větříčky. Radovánek s Vychůrou sušili lhotským maminkám šňůry plné prádla, protože se blížil vichr a maminky chtěly mít prádlo pod střechou. Jajda klimbala nad kolébkou a najednou ji probudil podivný zvuk. Znělo to asi takhle. Nejdřív se lekla, že brečí Týnka, ale sestřička spala jako jezule. A za chvilku něco zakvílelo. Jajda byla kurážná holka, ale teď v ní byla malá dušička. Opatrně se rozhlédla a uviděla v koutě hubené, průsvitné stvoření. Krčelo se na bobečku. Vypadalo jako z mlhy, dlouhé mlžné vlasy mu vlály kolem mlžné hlavy a tiše skučelo. Jajda sebrala všechnu odvahu a co nejzdvořile ji řekla. Dobrý den, kdo pak vy jste? Stvoření kníklo.
1: Meluzín.
0: A co tu děláte?
1: Neslyšíš, brečím.
0: To slyším, ale proč? Meluzín zavil jako smutný pejsek.
1: Protože jsem sám na světě. Měl jsem přítele a to byl vítr. Všude jsme cestovali spolu. Vítr vanul a já zpíval hrdinské písně. Ale můj přítel mě opustil a já už nemám pro co žít.
0: Ale jděte, pane Meluzíne, vyhrkla Jajda, protože jí toho hubeňoura bylo líto. To si nesmíte tak brát. Ten kamarád vás jistě neopustil. Asi jenom odpočívá. Vítr se taky musí někdy prospat. Říká se tomu bezvětří.
1: Nikdo mě nechce,
0: fňukl Meluzíne tiše.
1: Nemám komu zpívat. Nikdo mě nemá rád.
0: Jajdě bleskl hlavou nápad. Víte, my tu máme dva větříčky. Jsou to ještě kluci, ale třeba by si vás docela rádi poslechli. Meluzín zrůžověl a vypadal jako cukrová vata.
1: Myslíte?
0: Pípl stydlivě. Tak já pro ně doběhnu. Chcete? Ale musíte mi zatím hlídat sestřičku. Jajda celá šťastná vyběhla ven. Bratříčci byli úplně ufoukaní. Těch záclon a ubrusů a plínek bylo moc.
1: Sláva, že jsi tady, Jajdo!
0: Zaradoval se Radovánek.
1: Že nám pomůžeš.
2: Za chvíli přiletí vichr s deštěm. Jestli prádlo zmokne, všechny maminky se na nás pěkně naštvou. Ta tvoje určitě taky.
0: Řekl Vychura. Jajda honem začala sbírat prádlo a zapomněla na celý svět. Pak byla i poslední záclona suchá a na kraj padlo šero. Jajda se plácla do čela. Pro pána Týnka! A už kmitala domů, co jí nohy stačily. Radovánek s Vichurou letěli za ní a foukali jí dozad, aby se jí lépe utíkalo.
1: Jen jestli je sestřička v pořádku.
0: Ale už z dálky slyšeli úžasný zpěv. Ká, ká, ká, ká. Zpívala Týnka a mávala růžovými pěstičkami.
1: Uaj.
0: Zpíval Meluzín sladkým, tenkým hláskem a zkoušel houpat kolébku. Protože však měl ruce z mlhy, dokázal udělat jen malinké hou, hou.
1: Pane Meluzíne,
0: vyhrkla udýchaně Jajda.
1: Vy krásně hlídáte.
0: Meluzín k ní otočil blažené oči.
1: To je krása mít zase pro koho zpívat. A vaše sestřička je na zpěv nadaná.
0: Pak se usmál na bratříčky.
1: To jsou jistě ty zdejší větrní pánové, vidíte? Těší mě.
2: Nás taky.
0: Zamumlali trochu vyjeveně oba větříčci.
2: Poslyšte, pane Meluzíne, nemohl byste u nás zůstat a hlídat Týnku, když vám to tak jde?
0: Napadlo Jajdu.
2: To by totiž bylo skvělé.
0: O Týnku by bylo postaráno a ona by mohla trajdat venku s větříčky. Ale v tom se z dálky ozval svist mnohem silnějšího větru, než byli oba bratříčci dohromady. Meluzín vyskočil a rozzářil se jako zimní úsvit, jako bledoulinké ranní sluníčko.
1: To je můj přítel vítr! Probudil se!
0: Zaúpěl šťastně.
1: Díky, že jsem tu mohl být s vámi. Má první píseň bude patřit vám.
0: A proměnil se v mlhu. Mlha vyletěla oknem a Meluzín byl pryč.
1: No jo, tak zase budu hlídat sama.
0: Mávla rukou Jajda.
2: Pojďte, kluci, udělám vám čaj.
0: Když se Jajdiny rodiče vrátili, vichr už burácel po celém kraji.
3: To jsme rádi, že jsme doma. Venku se dnes žení všichni čerti. Slyšíš tu Meluzínu, Jajdo?
0: Řekl táta. Maminka měla radost. Vidím, že ses o Týnku starala dobře. A vy, kluci, jste taky pašáci. Nenechali jste nám zmoknout prádlo. Za to vám všem něco upeču. Domem zavoněl švestkový koláč, Jajda s bratříčky ho jedli ještě teplý a nad krajem zněl Meluzínův zpěv. Meluzín zpíval svou hrdinskou píseň a Jajda věděla, že zpívá i pro ně. A Týnka se smála a dělala

0: lorda, princ Jája se jen chlubil a každého přesvědčoval, králem budu já. Milí rádcové, nechal jsem vás zavolat, abych se ujistil vaší oddaností. A co jste říkali? Neslyšel jsem dobře?
1: Ano, jasnosti.
0: To jsem rád. Budu si to pamatovat, až budu králem. O to totiž jde. Za pár dnů dovršíme, tedy já a můj bratr Tomáš, 25 let. Podle závěti našich drahých zesnulých rodičů se má jeden z nás stát králem. Prosím vás, co pak to může být Tomáš? Neumí nikomu poručit, všecko rozdá, dělá, co kdo chce. Vidíte, vždyť tu ani není. Kdo ví, kde se potuluje, co pak ten může vládnout? To já? Já jsem rozený král. Až já budu opravdu králem, mý oddaní rádcové, já na vás nezapomenu, rozumíte? Prosím, co jste říkali?
1: Ano, jasnosti.
0: Tak je to správné. Můžete jít.

0: Takhle princ Jája pomlouval svého bratra, jen aby se sám stal králem. Ale nemyslete si, nelíbilo se to ani jeho rádcům, ani ostatním podaným. Jenomže se mu to báli povědět. Ale všichni si moc přáli, aby trůn dostal opravdu dobrý král. A o tom, kdo dosedne na královský trůn, měl rozhodnout král Viktor ze sousedního království, dávný přítel rodičů obou princů.
1: Ach, příteli, těžký úkol si mi ve své poslední vůli přisoudil. Jak mám rozhodnout mezi tvými syny spravedlivě a správně? Už jako děti byli k nerozeznání, oba šikovní, zdatní. Jací jsou asi teď? Jistě dost chytří, aby věděli, jak se ke králi, který má rozhodnout o jejich budoucnosti, chovat. Oba se budou snažit získat korunu. Jak si jen poradit? Jak rozhodnout správně?
2: Jestli chceš, králi, pomohu ti.
1: Kdo jsi? Nevidím tě. Slyším jen tvůj hlas.
2: Jsem polední víla. Dělím den na půl práci i odpočinek. Spravedlivě. Chceš-li i ty spravedlivě rozhodnout, který z princů usedne na trůn, vydej se na zámek v přestrojení, aby tě nikdo nepoznal. A měj oči otevřené. Jedině tak uvidíš, jaký kdo skutečně je, bez přetvářky. Pak jistě správně rozhodneš.
1: Ano, to je nápad. Dobře mi radíš, polední vílo. Vydám se na zámek hned zítra ráno.
3: Posel krále Viktora žádá o slyšení.
4: Ať vstoupí. Posel krále, který byl nejlepším přítelem našeho otce, je u nás srdečně vítán.
5: Tak mluv, jaké zprávy přinášíš?
1: Přináším pozdravy krále Viktora a dopis. Poslední vůli vašeho zesnulého otce, nejjasnějšího krále Richarda I. Podle ní král Viktor při oslavě vašich 25. narozenin určí, kdo bude v této zemi králem.
5: Ale jak to určí?
1: To bych jaksi neměl.
5: Ale no tak pojď blíž, prozrať nám to, nebudeš litovat.
1: Král Viktor se rozhodl, že vybere toho z vás, komu bude lépe slušet královská koruna.
5: Cože? Slušet?
1: Ano. Každý z vás se s korunou na hlavě projde korunovačním sálem a usedne na trůn. Král Viktor pak rozhodne, komu koruna lépe sluší, a ten bude králem.
4: Znám krále Viktora od dětských let. Vždy vládl moudře. Jak mohl udělat tak nesmyslné rozhodnutí?
5: Ale proč mě to vyhovuje? A ty, bratře, neurážej krále Viktora. Jeho rozhodnutí je velmi vtipné a řekl bych přiléhavé, že? Už se

0: Těším. A ty se rychle vrať ke svému králi, že ho čekáme co nejdřív. Tak co okouníš? Běž, spěchej!
1: Jsem na cestě celou noc a den, princi Jájo. Jsem velmi unavený.
0: Chceš odmlouvat? No to je drzost. Dám tě zavřít.
2: Ne. Posel krále Viktora dostane nejdříve najíst a napít. A na cestu se vydá, až si odpočine.
1: Díky, princi Tumáši.
0: No dobře, ty musíš být vždycky proti mně. Ale už to nebude dlouho trvat.
3: Krále Viktora, který byl převlečený za posla, na zámku opravdu nikdo nepoznal. Za to on poznával lidi kolem sebe a hlavně oba bratry. Jako obyčejný posel viděl, jací doopravdy jsou. Který z nich má dobré a laskavé srdce, kterému záleží jen na tom, aby získal královskou korunu, a který z bratrů chce v zemi moudře hospodařit. Jakmile král Viktor věděl, co potřeboval, rozloučil se a odešel ze zámku.
1: Snad jsem si nespletl cestu. Slunce je nad hlavou a můj kočár nikde. A to horko a žízeň.
4: Dobré poledne, králi. Tam pod javorem najdeš stín k odpočinku i studánku. Její voda ti osvěží.
1: Děkuji ti, polední vílo. Už podruhé si mi pomohla. Dobře, že jsem tě poslechl. Už vím, že Tumáš má laskavé srdce a moudře uvažuje. Nelíbilo se mu, že budoucí král má být určen podle toho, jak mu padne koruna. Za to princi Jájovi to vůbec nevadilo, ten už se vidí na trůně. Ale stále ještě nemám jistotu. Vinice je bohatá hrozny, sady plné ovoce. Poraď mi ještě jednou, polední vílo, jak mám poznat, čí je to zásluha, kdo z nich je lepším hospodářem.
4: Nech se provést po královských sadech a vinicích, ale jenom jedním z bratrů. Bude-li on tím dobrým hospodářem, jistě to poznáš. A bude-li se za něj jen vydávat, poznáš to také.
1: Děkuji ti za radu i za osvěžení, polední vílo.
3: Na zámku bylo zatím všechno vzhůru nohama. Princ Jája nařídil nejen celý trůn slavnostně ozdobit květy, připravit slavnostní hostinu, ale sezval i všechny holiče a kadeřníky z blízka i dalekého okolí. Jeden radil vyholit dohladka, druhý zase doporučoval malý knír. A co teprve vlasy? Jedni na nich dělali vlny, aby koruna neklouzala, druzí je rovnali, aby lépe seděla, třetí barvili natmavo, aby koruna dobře vynikla. Princ Tumáš se na to už nemohl dívat a tak si odechl, když král Viktor konečně přijel. A ta hostina. Tabule se pod množstvím dobrot jen prohýbala. Nejdřív přišly na řadu paštičky a hloubátka, pak kuřecí nádivky a pečené kachny, potom omáčky a krémy a dorty a cukroví a nakonec jablka, hrušky a hrozny vína.
1: Byla to vpravdě královská hostina. Díky. Ó, máte nádherná jablka.
2: Je to naše chlouba. Úroda bude letos bohatá. Však také sadaři svému řemeslu rozumí.
0: Já osobně na ně dohlížím. Také je to vidět, že?
1: Víno je lahodné.
2: Vinice jsou na úrodných stráních. Slunce jim přeje.
0: Denně dohlížím na stav našich vinic. Bez mé kontroly by víno takové nebylo.
1: Já to dovedu ocenit. Troufám si říci, že vínu rozumím. Mám takové přání. Rád bych se na vaše vinice podíval. Doprovodíš mě tam, princi Jájo?
0: Rád tě, králi, s bratrem doprovodím.
1: Ne. Rád bych, abys mě doprovázel ty sám, když na vše sám dohlížíš

0: Co měl princ Jája dělat? Nezbylo mu, než se s králem Viktorem vydat na cestu. Ale kam jet? Kudy? Víno znal jenom ze svého poháru.
1: Princi Jájo, došla mi trpělivost. Jezdíme už půl dne, už třikrát jsme se vrátili zpět k zámecké zahradě a vinici jsme nenašli.
2: Nějak se mi ta cesta popletla, bolí mě trochu hlava, nevím.
1: Nevíš vůbec, kde vinice jsou. Jsi mluvka a chlubíš se cizím peřím, tak je to. Sady si našel stěží. Všichni sadaři se ptali jen po tvém bratrovi.
2: Králi Viktore, vinice jsou nedaleko, rád tě tam dovedu.
1: Není třeba, Tomáši. Teď dej svolat všechny poddané.
0: Když se všichni poddaní shromáždili na nádvoří zámku, pověděl jim král Viktor o tom, jak žil na zámku v přestrojení, aby oba bratry důkladně poznal a přesvědčil se tak, který z nich bude v zemi moudře a spravedlivě vládnout. Jistě si sami domyslíte, koho určil králem v zemi. V celém království zavládla radost a veselí. Všichni byli rádi, že se králem stal Tomáš, protože moudrý král, který má srdce na pravém místě a nemyslí jen na sebe, ale také na ostatní, dokáže i moudře a spravedlivě vládnout, aby se všem žilo dobře. A tak to má být.

0: Má rezavý kožíšek, ráda šplhá do výšek. Chcete se s ní skamarádit? Tak jí hoďte oříšek. Kdo je to?
1: Kdo pak ví?
2: Já myslím, že by to rezavý kožíšek mohla být.
3: Rezavý kožíšek? To má nějaký zvířátko.
2: Klupaťoučké s ocáskem.
3: A já už vím. Je to veverka.

0: Česká pohádka Almužna. Jeden nuzný žebrák šel po vsi prosit a přišel k Blažkové. Ale Blažková byla skoupá a lakomá, ani kousku suchého chleba žebrákovi nedala. Ještě se na ně osopila a ze světnice ho vyhnala, ani mu neřekla, naděl pámbu. Žebrák šel a jak vyšel od Blažkové, šel vedle k Janové. Janová byla dobrá a milosrdná žena. Jakmile toho žebráka spatřila, vzala svým dětem od huby dva kousky chleba, které jim nyní právě pomazala máslem, a žebráku je darovala řkouc, aby mu pánbů něco lepšího nadělil. Ona žije chudá a nic jiného v chalupě nemá. Zaplať pánbů, milosrdná ženu, aby ti to pánbů nahradil desetero násobně, abys mohla své nahé děti ošatit a byla šťastná. A co dnes začneš dělat, abys dělala do západu slunce? Tak mluvil, odcháze je ten žebrák. Zaplať pánbů, děkovala Janová žebrákovi za dobrořečení, ale co mluvil, ani dobře nepovážila. Ani tomu nerozuměla. Janová byla chudá vdova a měla dvě děti, které svýma chudýma rukama živila. A když žebrák od ní odešel, její děti ještě nic neobědvali a k večeřím taky neměla co dát. Nyní si teprve vzpomněla, že z jara dostala od Blažkové 3 záhony lnu, za které po mnoho dní musela těžce dělat. Ale oddělala to. Ten len sama sobě sebrala, namočila, změdlila, vyčesala i spředla, jak náleží, a potom jí z něho tkadlec udělal asi 20 loket plátna. I začala to plátno měřit a měřila pořád bez konce a měřila až do západu slunce. Ze svých 20 loket 1000 loket plátna naměřila. Radosti plná poděkovala napřed Pánu Bohu a chtíc děti co nejdříve posilnit, vzala několik loket plátna a běžela a prodala je Blažkové. Ovšem, že za psí peníze, ale co měla dělat, když se dětem chtělo jísti. Na druhý den byl v městě výroční trh a Janová tam nesla své plátno. A že bylo tenké a pěkné, dobře jí za ně zaplatili. A tak sobě Janová z trhu domů přinesla mnoho věcí rozličných a krom toho ještě taky plný váček peněz. Brzy potom koupila sobě Janová 2 krávy, kousek pole, loučky, najala si čelátku, chválila Boha i pracovala. To její štěstí nebylo Blažkové vhod. I ačkoliv nyní spolu častokrát jedli a pili, ano, se i skmotřili, přece ani tentokrát nebyla k Janové upřímnou. Jednou při malé svačině doptávala se Blažková Janové, jakýmto způsobem přišla do své chudoby a jak si zas pomohla. A Janová jí všecko věrně od počátku vypravovala. Jak co bylo? Jak přišel k ní prosit jeden žebrák? Jak dětem od huby vzala 2 kousky chleba a jemu je dala? Jak on jí za to dobrořečil a prosil Boha, jak ona toho ani nepovážila? Jak potom děti chtěli jíst a plakali? Jak to plátno měřila až do západu slunce? Všecko. Všecičko jí pověděla. Blažková, když to vyslechla, řekla. Ach, má zlatá kmotřičko, ty byste věděla, jaká časem u mě bývá taky bída. Však já mám taky dítky. Ach, milá kmotřičko, jestli vás ten žebrák někdy zas navštíví, řekněte mu, aby taky přišel ke mně. Milá kmotřičko, odpověděla Janová, jestli ho pán Bůh ke mně pošle, jistotně ho poprosím, aby se stavil u vás. Blažková dala ještě jednou nalejt a pak si dali po hubičce, objali se a rozešli. Asi za týden potom šel ten žebrák po vsi. Týž žebrák, co Janové na Pánu Bohu vyprosil štěstí. A přišel taky k ní. Milá žena radostí ani nevěděla, kam ho posadit. Děkovala mu, uctila ho i obdarovala. A když jí žebrák dával s Bohem a odcházel, prosila ho, aby se taky zastavil u její kmotry Blaškové. A žebrák slíbil, že až obejde ves, že potom zcela jistě k ní půjde. Když pak žebrák už ves obešel a přicházel, Blašková zdaleka ho vidouc oknem, honem namazala svým dětem po kousku chleba. A jakmile vstoupil do stavení, hned zase jim utrhala chléb od huby a žebrákovi jej dala. Zaplať pámbu, řekl žebrák. A jak to začneš dělat? Aby dělala do západu slunce. Poté odešel. Blašková měla zatím už připravené plátno k měření a už vytahovala z kouta loket i chtěla měřit. Ale v tom děti chtěli pít a sama taky dostala náramnou žízeň. Aby nezmařila mnoho času, doskočila honem ke studni pro vodu. Ale jak jednou kunívku přinesla, běžela pro druhou. A jak přinesla druhou, běžela pro třetí, čtvrtou, desátou, a tak bez přestání a bez potřeby vodu nosila až do západu slunce.
1: Chlapci! No chlapci, kde jste kdo? Sfukovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Haló! Mám svetýrek, odlitek, oříšek.
2: Ahoj, Justýno.
1: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
3: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. To no, pindáčka ne.
1: Pro krindáčka jsem řekla.
3: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
1: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
2: Ne.
3: No.
1: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
3: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky.
1: Vampiři, ne z oříšků, z nudlí.
2: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
1: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
3: No co?
1: Když smysl. Smysl.
3: A je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
2: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
3: Prostě jsme mysleli, že jak jsi řekla tu sůvu znudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
1: Aha.
2: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
1: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
3: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
2: Mě teda taky.
1: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento nonc, tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek, oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic, totiž nic, tak je to jedno. Tak tu sůvu.
2: No, ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
1: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která vezbečně znám.
3: Co?
1: Co jsem řekla?
2: Že znáš slova vezbečně.
3: Ale
1: bezpečně samozřejmě. Špatně slyšíš, tak se ukaž. Sůva z nudlí.
2: Sůva z nudlí.
1: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
3: No, já bych možná věděl.
2: Tak říkej.
3: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
2: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
3: Je! Yeah!
1: Počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. Mm. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
3: Co?
1: Násoska. Totiž náhražka.
2: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod. Mm.
1: No, dobře. Řekl, když se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
3: No, tak to nevím.
2: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justino.
1: A dostanu bod?
2: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
1: Tak dobře. Neví se to.
3: Co se neví?
1: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
3: No, říkala jsi, že se něco neví. Tak... No,
1: říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
3: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
2: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že, že se někdo, já nevím, přeřekl.
3: Je! Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříšky, co?
1: No, Piggy,
2: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
1: No jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
3: Co?
1: Chloubu. Budu. Dobu.
3: No,
1: dobu.
3: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
2: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
3: No, rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
2: Justýno, tak mě napadá... Není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
1: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
3: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
1: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
2: No, to je ovšem lepší.
1: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
3: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
2: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
1: Teď jsme si řekli, že se to neví.
3: Už to mám. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
2: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
3: Koumáš jájo za nůž stulí.
1: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod a hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To suvy, nudlí. Ale Piggy, Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Dělat si z toho takovou tentonons tafilérii. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte zapotřebí. Zapotřebí.
3: Jasně, nemáme zapotřebí dělat zapotřebí. Se smůly z hublí v kafilérii. Co jsi to říká?
1: Amforu. Ne. Aféru jsem řekla. No, Hugo. Piggy, vy jste hrozně neukáznění.
2: A víš, že se mi po tobě vlastně stýskalo.
3: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že ne Justýna?
1: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
2: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
3: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
2: Prosím.
3: Prosím, prosím.
1: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu. To se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
3: Co?
1: Vlastně, jak se to pečená vařená, tak? Když jinak nedáte.
3: To jsme moc rádi.
1: No jo, Piggy. No, ty kuličko jedna. No.

Každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf. Každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek.

Každé sluně umí zadupat. Dup, dup. Každé sluně umí zadupat. Dup, dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně umí zadupat. Dup, dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně.

zamávat. Pá, pá. Každé dítě umí zamávat. Pá, pá. Každé dítě. Pá. Každé dítě. Pá. Každé dítě umí zamávat. Pá, pá. Každé dítě. Pá. Každé dítě.

0: až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

padají kapky kam. Byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

0: chřipky.
1: Maminko, děti ve škole mi říkají, že mám velké a špičaté zuby.
0: Ale Pepičku, přece bys jim nevěřil. Vždyť ty máš zuby jako perličky.
1: Fakt.
0: Ale teď už běž do pokojíčku, abys nám tu nepoškrábal podlahu.
1: Maminko.
0: To bylo u upíru.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Na kopci ponožek. Profesor Kadeřábek trval na tom, že svého lichožroutího přítele dovede až domů, aby se mu náhodou něco nestalo. A Ramsesovi dalo hodně práce, než se z té nabídky vykroutil. Nemohl přece prozradit, že celá rodina bydlí v jeho vile na půdě. Proto nechal profesora zajít domů a chvíli se ještě procházel. Bál se, jak ho otec uvítá, když přijde s tou smutnou zprávou. Jistě bude zuřit a může mu říct, že se ukázal profesorovi Kadeřábkovi, že spolu kamarádí. To rozhodně ne. Dobře věděl, co si jeho otec o lidech myslí.
2: Lidi, ať jsou sticha,
1: křičel pokaždé, když na to přišla doma řeč.
2: Krademe jim ponožky, no a co? Jsme přece lichožrouti.
1: Ale
2: sežral snad někdy lichožrout jinýho lichožrouta?
3: Někdy v celý historii našeho rodu. A lidi? Lidi jsou lidožrouti.
1: Vážně? Divil se pokaždé Ramses i jeho bratr.
3: To jako lidi žrou lidi? Za ladu?
1: Otec se tvářil smrtelně vážně.
4: Snad to dělali i z hladu, ale hlavně jen tak z plezíru. Nejdřív někoho zajali, pak ho přivázali ke kůlu, bobunovali a tancovali kolem něho různý tance a nakonec si ho uvařili a snědli.
1: Ale teď už lidožrouti nejsou, že ne?
4: Jsou. Jenom se to víc tutlá.
2: Je pořád lepší, že se požírají mezi sebou, než aby jedli nás.
1: Končíval otec vždycky debatu. A ještě přidal poučení.
2: Pamatujte, hoši, že my, lichožrouti, si lidi chováme jen kvůli tomu, že nám dávají ponožky. Nic víc. A proto... Žádný kamarád čofty s panem domácím. Co pak si myslíte, že se ten náš profesor kamarádí s nějakou krávou? Jen proto, že mu dává mlíko? Nekamarádí, ale mlíko pije. Že jo?
1: I když to otec říkal naprosto přesvědčivě, neuměl si Ramses představit, že by pan Kadeřábek zajal paní Voráčkovou, přivázal ji ke kůlu a tančil kolem ní různé tance a pak si ji uvařil. Tohle se Ramíkovi honilo hlavou a takhle otce doma našel. Velký šéf seděl uprostřed místnosti na kopci ponožek a vydával zvuk, jako když uchází přehuštěná pneumatika.
3: Táto,
1: Ramses se hrozně vylekal.
5: Ramíku, kde jsi byl? Měl jsem o tebe strach.
1: Tohle tedy nečekal. Táta mu řekl Ramíku. Dokonce měl o něho strach. A tak se k otci na ten kopec ponožek vyšplhal a všechno mu pověděl. I o Jihlíkovi mu řekl jen... Profesora Kadeřábka si nechal pro sebe.
5: Tak Kudla Deron, říkáš?
1: To jméno si dvakrát zopakoval. Pátral v paměti, jestli o něm někdy slyšel.
5: Kdo to sakra je?
1: Ramses si nebyl jistý, zdali má říct, že o něm Jihlík něco ví. Také byl strašně ospalý. Oči už nedokázal otevřít a hlava mu padala. Otec si toho všiml.
4: No nic, zabručel.
5: Tak běž, Ramíku, spát. Ráno si na to výkupný posvítíme.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Zavřete oči, proletím vám nad hlavou. Frrr. Sametovým křídlem vám pohladím tvář a jsem tu zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, kamarád na usmívání, náraní a na kouzlička ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Máte rádi západ slunce? Ten překrásný, barevný vír, který vykouzlí magická, oranžovo-červeně zbarvená obloha? Ukážu vám, jak si takový západ slunce udělat doma a vysvětlím vám, proč obloha takhle mění barvu. Poslouchejte. Nachystejte si hladkou skleničku z čirého, průhledného skla s vodou, trošku mléka, baterku a lžíci. Máte nachystáno? Raději si před samotným pokusem na stůl rozprostřete noviny nebo igelit. Nejprve začneme tím, co je naprosto jasné. Postavte skleničku s vodou k bílé stěně a posviťte baterkou skrz vodu na stěnu. Uvidíte nijak nezměněné bílé světlo vycházející z baterky. Teď do vody přilijeme trochu mléka. Tak. A zamícháme lžící. Voda se zakalí a teď znovu posviťte baterkou skrze mléčnou vodu na stěnu. Co vidíte? Ano, ano, světlo na stěně je najednou oranžovo-červené. Stejně oranžovo-červené jako slunce a obloha při západu slunce. Jak je to možné? Mléčnou vodou totiž proniknou jen některé světelné paprsky. Oranžové a červené. Některým barvám naopak ta mléčná mlha zabrání proniknout. Stejné je to s oblohou a západem slunce. Bílé sluneční světlo prochází vzduchem, při západu však drobounké částice vzduchu propustí jen oranžové a červené paprsky. Ostatní ne. Proto slunce, mraky i obloha vypadají oranžovo-červené. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je ten nádherně rozmanitý svět kolem něj, pozoruje, přemýšlí a pak z něj tvoří svět kouzel, čar a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: přišel s tím mladej Šubr. Poradil totiž Imlaufovi, že když u vody pořád usíná a nevidí na splávek, že by si měl dát na prut rolničku a když ryba zabere, že ji uslyší, když už ji nevidí. Samozřejmě, že ticho bylo na hrázi i potom, protože ryby místní rybáře znali, věděli své a co nechtěli, nebrali. Jenomže potom dostal okoun Felix ten hudební nápad.
1: Je tady nějak smutno. Chtělo by to muziku. První zvonko hra na pardoubku a okolí. Jdeme si zacinkat.
2: Jak si chceš zacinkat?
1: To je náramně jednoduchý, Pepíku. Každý z těch rybářů má jinou rolničku. Ten trouba Imlauf, dokonce malej zvoneček. I když se rozdělíme a opatrně budeme tahat zaháčky pěkně v rytmu a po pořadě, bude z toho písnička jedna radost.
2: A co budu dělat já?
3: A co budeme dělat my malí?
4: A co budeme dělat my, co nemáme hudební sluch? Ne, že bych se chtěl vnucovat.
1: Uplatní se každej, kdo se hudební produkce zúčastní. Tak jak jsem říkal, Pepa dvakrát, Aneška jednou, Lojza za zvoneček Imlaufovi a já budu jezdit, co to dá. Ty se zatím drž vzadu, tlusťochu, až se Lojza unaví, zaskočíš u zvonu.
0: A potom to skutečně začalo.

0: Na hrázi rybníka Pardoubek propuklo nejenom veliké cinkání, ale také pobíhání, trhání za rybářské pruty a také velikánské volání, naříkání a rozčilování, když na konci prutu nebylo nic a to tedy nebylo nikdy.
1: To je legrace.
2: Legrace to možná je, ale ne pro všechny. Podívej se na mladýho Šubra.
1: Nemá hudební sluch, jinak by neseděl jako boží umučení a tancoval po hrázi s ostatníma.
3: Co je s mladým Šubrem, Aneško?
2: Je smutný.
3: A já vím proč.
2: Proč je smutný, Aneško?
3: Protože je zamilovaný, abys věděl.
1: No jo, ženská. Sotva se chlap na chvilku zamyslí, už je podle ní zamilovaný. A smím se zeptat, do koho, dámo?
3: Tak to vám můžu říct oběma a přímo. Šupr je zamilovaný do Haničky Zemlejna.
4: Do naší Haničky?
3: Správně, do naší Haničky.
1: No, i kdyby. Ale proč je z toho ten chasník smutný? Když je zamilovaný, tak má juchat, stepovat po hrázi a vyhrávat na zvonky místo nás. Zamilovaný a smutný, to jsem ještě nezahlídnul.
3: Jenomže on je zamilovaný nešťastně.
1: Ach, ty můj smutku nefalšovaný a žížalo slibovaná. Podle ženský musí být každý zamilovaný nešťastně, jinak to není ono. Kam na to chodí, ctnostná pano?
3: Já vím dokonce i proč je zamilovaný nešťastně.
5: Šťastně, nešťastně, ono to vyjde na stejno. Takovej chudák je nejdřív nešťastný, když ho ženská nechce, a když ho ženská chce, tak je nešťastný taky potom, protože mu udělá smutný život.
3: Jenomže ono je to složitější, abyste věděli. Tuhle jsem poslouchala Frolíka, jak na hrázi říkal Šťovíčkovi, že si prý s mlynářem Kotykem už plácli.
2: Koho plácli? Aneško.
3: Neřekla

0: Proč nejsem lidi?
1: No jo, ale koho by chtěla naše Hanička?
2: Správně, Pepíku. Já vím najisto, koho chce Hanička Zemlejna za muže.
3: Tak schválně, jestli na to přijdu. Hanička nechce mladýho Kubu Šubra, protože chce starýho kulhavýho alkoholika, frolíka, že jsem na to kápnul.
2: Přesně obráceně, ty nezdvořáku.
3: To by mě skutečně nenapadlo, štíhlá krasavice.
4: Nenapadlo. Co s tím budeme dělat?
1: Musíme Haničce a mladýmu Šubrovi nějak pomoct.
0: Jenomže jak? Proč nejsem lidi?
5: Povzdechnul si Lojzík, který opravdu nevěděl, co teď. Vždyť on měl přece Haničku Zemlejna rád úplně stejně jako mladý Šubr. Ale po rybím.
3: A co starý rybí šaman a děd vševěd Horymýr? Všechno ví, všechno zná, všude byl, všechno už tady podle něj jednou bylo. Tak ať se zamyslí.
5: Právě v tu chvíli, kdy ryby vymýšlely pomoc pro Haničku, sumec Horymýr ochutnával přesně tu samou vodu, co ji u pivovaru vylévali sladovníci do pardoubku, protože s ní právě umyli kádě od piva a sladu.
6: To zas bude proslov.
4: Horymýr zase nebude vědět, kdy přestat.
0: To už se bude muset nějak vydržet.
5: Povzdychnul si také Karásek Lojzík, který měl Haničku Zemlejna přece také moc rád. A tak plul s ostatními k tůni pro radu.
1: Jenom aby měl Horymýr náladu.
7: Tady jste!
1: Jdeme kvůli Haničce, Horymýre.
7: Taky jste si všimli? Víte, proč chce dát mlynář Haničku Frolíkovi? Nevíte nic? On totiž mlynář Kotyk potřebuje ten kus louky za náhonem, co patří právě Frolíkovi. Tak to teď budou měnit. Mlynář dá Haničku a Frolík louku, co Kotykovi chybí.
3: Co nám raději, vyšehradský vladyko?
7: Musí se to zvážit, ale až se dneska večer zase sejde Hanička s Kubou tajně, měli byste někdo poslouchat, co si domlouvají a jestli na něco už náhodou nepřišli. Třeba mají svůj plán.
5: A tak to také udělali. Když zvonilo klekání a když se nárazy uvodomila pardoubského, mihnul stín Kotykovic Haničky a hned za ním také stín Šubrovic Kuby. A když se ti dva posadili do vrbiček, aby je nikdo neviděl, vystrčili ryby hlavičky nad vodu, aby jim nic neušlo.
8: Víš co? Já už vím, co udělám. Hodím ho do vody.
2: Ale to není správný, Kubo. Co z toho budeš mít, když ho namočíš? Co když se utopí a ty půjdeš do šatlevy?
8: Nic se mu nestane, spadne do vody a já ho zase vytáhnu. Nejdřív mě ale bude muset slíbit, že tě nechá na pokoji a mlynáři řekne, že si to s tou svatbou rozmyslel.
2: To taky není úplně správný, Kubo. A potom, tatínek chce přece tu louku. Ten nepovolí a bude se ptát, proč si to Frolík rozmyslel tak najednou. Ten mu to poví a to už tatínek nedovolí naši svatbu vůbec.
8: Tak co mám dělat, Haničko?
2: To, kdybych věděla. Tak ti to přece povím, ty můj Kubo ustaranej.
8: Ach jo.
2: Ach jo.
3: Kde pak? Ten se nerozhoupá. Musíme to vzít do ruky my, nejlíp já. Plujem zpátky do tůně za Horymýrem.
7: Už je to opravdu hodně dávno. V Podolí bydlel bohatý dřevař, co měl pilu a kupoval klády zborů. No a ten měl taky dceru jako obrázek. Skoro stejně tak hezkou, jako je naše Hanička Zemlejna. A za ní chodili taky dva. Jeden řezník z Nuslí a jeden voraš z Podolí.

0: skalí. No samozřejmě, že tatík by radši bohatýho řezníka než chudýho voraře, jenomže ten vorař mu byl zase přece jenom blíž, když byl od vody a od dřeva. Tak nakonec se rozhodl pro řezníka, protože rád uzený, a tomu bylo ještě blíž než smrkový klády z voru. Ten mladý od vorařů se trápil, holka taky, protože chtěla mladýho voraře a ne tlustýho starýho řezníka z nuslí. Tak jsem to nakonec musel zachránit já sám.
1: A jak jsi to všechno zachránil, Horimíre? Nakonec...
0: No jak? Počkal jsem si, až půjde řezník po hrázi a dojde na ten cíp, co patřil už tomu podolskému dřevaři, který měl tu holku. No a tam jsem na něj vystrčil z vody hlavu, zafuněl a zapukal. Ten pane uháněl, vodník, křičel. A když voraři ještě v hospodě na výtoni potvrdili, že na pile u toho dřevaře, co měl tu slečinku navdávání, skutečně bydlej vodníci, měl milej vorař od řezníka pokoj.
2: No jo, blahorodí, ale kde tady seženeme vodníka a potom... Mlejn je přece hezký kousek od Pardoubku. To by mě zajímalo, jak se tam chtějí při vší úctě vaše ctihodnosti přesunout a zahrát si zase na Hastrmana pro dobrou věc.
1: Tak to teda asi nepůjde.
3: To teda asi ne. Proč nejsem lidi?
4: Kde pak? Tam se Horimír asi nedostane. Teda jestli se nepletu.
5: Dostane. Ale už se nedostane zpátky do Pardoubku.
2: Jsou chvíle, kdybych je vyloučil z rybníka do konce zápasu vašnosti. Nám jde o Haničku a vlastně i mladýho Šubra, voní komiko. Jestli na to náhodou nezapomněli při svým stáří.
4: Něco se děje. Po hladině pluje loďka po rybního šťovíčka, ale asi prázdná.
5: Něco se děje. Po hladině pluje šťovíček.
1: Něco se děje. Po hladině pluje Frolík a rovnou k Vodomilovi, aby věděl, co si Kuba s Haničkou povídají. Tak to teda ne.
5: To nedovolíme.
2: To teda ani náhodou. Nemůžete Frolíka trochu pohoupat vaše sumčí fousatosti?
0: Ale s největší radostí.
6: Slyšela, Zaničko? Někdo se topí.
7: Vydrž!
8: Kuba mezi tím vyskočil z vrbiček a skočil do vody. Potom plaval, co mu síly stačily za tím hlasem, protože jinak se nedalo, když už byla hned letma. To už ale Frolík stál, prskal a nadával všem a na všechny strany. Od bašty jsem běžel po rybný šťovíček a scháněl svou loďku, že by tedy šel také jako na pomoc, jenomže jak by mohli jít na loďku, když si ji předtím vzal Frolík a milá šťovíčková loďka teď plula dnem nahoru někde u rákosí.
1: Tak z toho zachránění zase asi nic nebude.
5: Kde pak? Už se z toho Frolík dostal.
3: A Kuba má pohrdinství. Teď mu Frolík neslíbí nic. Kde pak neslíbí, když má pod sebou pevno?
2: Že by tam šoupli zase toho Hastrmana jako v Podolí jasnosti?
0: Správně, ještě nemá vyhráno. Vodník! Vodník!
6: Nevyvádí Frolíku a nastup si tady do loďky.
0: Vodník! Já ho viděl! Velikánský vodník!
6: Žádný vodník, sumec to byl ty, Matějko. Já ho viděl, největší sumec na světě.
0: Sumec, obrovský sumec. No chtěl mě polknout sumec.
2: A že by hlídal jikry? No to sumci někdy dělají. Hlídají jikry a to napadnou i člověka. Oh, žádná jiná ryba to nedělá než sumec. No jo, ale teď, na podzim. Ale to už si říkal opravdu jenom pro sebe, protože on svým rybám rozuměl a začínal tušit, jak to všechno asi bylo.
8: Mrknul na Kubu a potom pověděl Frolíkovi přímo.
0: Kuba ti zachránil život, ty Matějko. Měl by ses smířit. Podívej, jak jim to sluší.
9: Asi máš pravdu, Šťovíčku. To byl takovej divný nápad mlynáře Kotika.
0: Nelži, Frolíku. Myslím, že se sem blíží ten Sumec.
9: Tak jo. Všechno dobrý, Kubo.
6: Všechno dobrý, Frolíku.
8: A tak to bylo konečně všechno, jak to mělo správně být. A ještě pozdě v noci přišla Hanička s Kubou vděčně náhráz.
6: Děkuju, ryby. Už vás chytat nebudu. I když mi ty chvilky na hrázi budou chybět.
1: Proč bys nechodil k vodě, Kubo? K vodě choď. Chytej, aby ostatní neřekli a nepoznali, kdo nám pomohl. Ale chytej na korálek. Místo háčku si tam dej korálek a na korálek těstíčko. Nebo koláč, co jim napeču. Ryby si ho stáhnou a nic se jim nestane. Děkuju vám, ryby. Ryby, moje ryby.

0: štěstí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyžunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby. To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby. To abych tě lépe slyšela. To mám, Karkulko, proto aby. To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš tak velkou pusu, babi?
1: Mám. To mám, ty hloupá, proto aby. To abych chtěl.

0: chybk.
1: Paní učitelka vykládá dětem látku a v tom si všimne, že jeden žák podřimuje. Pavlíku, spíš? Vykřikne na něho.
2: Já nespím, brání se Pavlík.
1: Nelži, tak schválně řekni mi, jaká byla moje poslední věta.
2: Pavlíku, spíš?

0: motýl. Motýl dostal zálusk na nějakou milou. A to u motýla znamená nějakou tu hezonkou kytičku. Hleděl na ně, každá seděla hezky klidně a rozvážně na svém stonku, jak se na panu sluší a patří, když ještě není zasnoubená. Jenže kytiček tu rostlo tolik, že bylo obtížné vybrat si z nich jednu. A motýlovi se do toho ani pouštět nechtělo. A tak si radši zaletěl rovnou ke kopretině. Říkají jí taky Markétka a ví se o ní, že dovede věštit budoucnost. Je tomu opravdu tak, protože když jí milenci otrhávají okvětní lístečky jeden po druhém, ptají se nad každým. Má mě ráda? Nemá mě ráda? Láskou se souží? Po jiném touží? Nebo něco na ten způsob. A každý se vždycky vyptává svým vlastním jazykem. I motýl přilétl, aby se zeptal. Ale lístečky jí neotrhával. Radši ji na každý hezky políbil, protože byl toho názoru, že po dobrém jde všecko vždycky nejlíp. Milá kopretinko Markétko, začal. Vy jste ze všech kytiček ženská nejchytřejší. Umíte věštit? Povězte mi tedy, dostanu tu nebo tu? A koho dostanu? Když se to dozvím, můžu za ní rovnou zalítnout a požádat ji o ruku. Ale Markétka mu vůbec neodpověděla. Nelíbilo se jí totiž, že jí říká ženská. Je přece pana taky, jaká pak ženská. Zeptal se po druhé a zeptal se po třetí a když mu stále neodpovídala, přestalo ho to vyptávání bavit a prostě a jednoduše odletěl na námluvy. Bylo to brzy z jara. Všude kvetly sněženky a krokusky. Ty jsou velmi úhledné, říkal si motýl. Moc pěkné školačky, ale poněkud nevyzrálé. Jako každý mladík poohlížel se i náš motýl radši po děvčatech starších. Pak zalétl k sasankám, ale ty se mu zdály zatrpklé. Fialky zase moc romantické, tulipány příliš parádivé, narcisky moc maloměšťácké, lipové květy poněkud malé a navíc měly široké příbuzenstvo. Jabloňové květy vypadaly sice na pohled jako růžičky, jenže dnes se rozvinou a zítra do nich foukne větřík a opadají. To by bylo jen krátké manželství, říkal si. Nejvíc se mu zamlouval hrách. Byla to pěkná květinka, hezky červená a bílá, taková domácí dívenka, co dobře vypadá a přitom se hodí i do kuchyně. Už jí málem nabídl sňatek a v tom si všiml, že těsně vedle ní visí lusk a na špičce má uvadlý květ. Kdo je tohle? Zeptala se. Moje sestra, odpověděla hrachová květinka. Ale tak takhle budete jednou vypadat? To milého motýla vyděsilo, takže radši zase letěl dál. Po plotě se pnuly kvítky zimolezu. Jedna slečinka vedle druhé, dlouhá tvář a žlutá pleť. To ne, takové se mu nelíbí. A co se mu tedy vlastně líbí? To se ho budete muset zeptat. Přešlo jaro, přešlo léto, a nastal podzim a motýl si stále ještě nevybral květinu.
1: Květiny se mezi tím začaly oblékat do těch nejkrásnějších šatů. Ale k čemu jim to bylo? Protože kde byl konec svěžímu vonavému mládí? A srdce k stáru právě vůni čím dál tím víc potřebuje. A té Jiřiny a Ibišky zrovna moc nepobrali. A tak motýl zalétl k Mátě. Ta nemá sice květ, ale za to je celá jako květ. Voní od kořínků až po vrcholek. Květinovou vůni má v každičkém lístku. Tu si vezmu. A tak ji konečně požádal o ruku. Máta celá strnula, skoprněla, až nakonec řekla: přátelství a nic víc. Já jsem stará, vy jste starý, docela dobře bychom mohli žít jeden pro druhého, ale sňatek? To ne. Přece nebudeme v tomhle pokročilém věku všem prosmích. A tak nakonec nedostal motýl žádnou květinu. Hledal příliš dlouho a to se nemá. Motýl zůstal, jak se říká, starým mládencem. Bylo pozdě na podzim, pršelo a byla plískanice. Studený vítr fičel starým vrbám za krk, až to v nich brzalo. Kde pak lítat venku v letních šatech? Však taky motýl nikudy nepoletoval. Před časem náhodou zalétl dovnitř do domu, tam se topilo a bylo tam teplo jako v létě, takže si mohl žít, jenže žít to nestačí, pravil. Jeden musí mít sluníčko, svobodu a nějakou tu květinku. A tak se rozlétl k oknu. Tam ho uviděli, chvíli obdivovali, ale pak ho nabodli na špendlík a strčili do vitríny. Víc pro něho udělat nemohli. Tak. A teď sedím na stonku, stejně jako květinky, pravil motýl. Ale moc příjemné to zrovna není. Je to asi jako být ženatý. To se jeden taky nemůže ani hnout, říkal si aspoň jen tak pro útěchu. To je teda pěkná útěcha, posmívali se kytičky v květináči. Kytkám v květináči se nedá tak úplně věřit, usoudil ale motýl. Moc se stýkají s lidmi.

0: básnička.
1: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Oh yeah. Byla jedna pyšná jehla, sama se však ani nehla, v jehelníčku trůnila, své prvenství bránila. A je, pokoje si nedala a s každým se hádala, až jednou Honza řekl,

chlapi chlapa jak trní, když jí krejčík nevzal první. Špendlíkům a nůžkám lála, do nití si zašťůrala. Stala se z ní skromná slečna, která chce být užitečná. V jehelníčku pořád trůní a už nechce být i první.

0: Ještě.
1: Znovu zadrnčí telefon. Pokud si Hlík myslel, že ho bratranec Ramík poslechne a nebude nic podnikat, tak to se mýlil. Bylo tu moc záhad najednou a ta největší z nich se jmenovala Hihlík. Jak se mohl tak najednou změnit? Vždyť se ještě docela nedávno choval jako vzorný skautík a teď chce vyloupit nějaký obchod. Ramses se rozhodl, že ho nespustí z očí. Čekal před domem. Viděl, jak vyšel pan Vavřinec a zamířil k nejbližšímu krámu. Viděl, jak tam rozhazuje rukama a pak se vrací zpátky s plnou igelitovou taškou. Vyčuhovala z ní ponožka. Neuběhlo ani čtvrt hodiny a s tou samou taškou se vláčel Hihlík do dolního města. Musel se skrývat na ulici před lidmi, ani ho nenapadlo, že by ho mohl stopovat lichožrout. Ramses se za ním kradl křivolakými uličkami do míst, kam se předtím s bratrem nikdy nevypravili. Před barem Kilimandžáro zahlédl, jak Hihlíka nějaký divoký lichožrout se špendlíky v uších vtáhl dovnitř temné chodby. Dlouho čekal za rohem, ale když nikdo nešel tam ani ven, vrátil se domů. Nejdřív s chránkou na dopisy vklouzl k profesorovi Kadeřábkovi. Ten seděl nad svou kronikou ze života lichožroutů a zapisoval do ní nové poznatky. Měl jich teď plno. Byl tak zabraný do práce, že by ho snad nemohlo vyrušit ani drnčení telefonu. To se mělo ozvat až o něco později. Ramík svého starého přítele chvíli pozoroval a pak zase vycouval. Nejdřív musí za otcem, protože věci došly už příliš daleko. Poví mu o Hihlíkovi a o jeho tajemných známostech. Přišel zrovna, když zazvonil telefon.
2: Slyším?
1: Zařval Padre do sluchátka.
3: To rád slyším.
1: Uchechtl se hlas na druhém konci.
3: Tak co? Už máš výkupný nachystaný? Měl bys si pospíšit, vzkazuje ti junior.
2: Kde je?
3: Špatná otázka. Co ty pytle licháčů?
2: Dostanete je. Moje slovo. Ale napřed chci svýho syna vidět. Chci vidět, že je v pořádku. Co třeba hned dneska v noci u řeky? Tam, co je ten vrak parníku?
3: Tak pomalu, ozvalo se zavrčení. Podmínky tu kladu já, Kudla Dederon. Ale jestli máš rád vraky, tak na mě a na svýho juniora čekej zítra od 10 večer za západním nádražím u vrakoviště aut. Ale žádnej podraz, nebo...
1: Kudla Dederon udělal významnou pauzu. A do té pauzy se vklínil jiný hlas. Halo, halo, kde je to nádraží, prosím vás? Ovšem, byl to pan profesor.
3: Končím.
1: Kudla Dederon praštil sluchátkem. Profesor Kadeřábek rázoval po místnosti. Uši mu hořely vzrušením. Tentokrát je na stopě nějakého skutečného zločinu. Utajený svět lichožroutů, který celý život zkoumal jen teoreticky, náhle vystoupil ze tmy na světlo a byl tak skutečný, až z toho šla hrůza. Profesor si rychle zapsal celý průběh toho telefonátu. U paní Květuš nenápadně zjistí, kde je západní nádraží a v rakovišti aut. A zítra večer se tam vypraví. Profesor Kadeřábek si připadal jako hrnec. Jako Papénův hrnec poskakující na rozžavené plotně a hrozící výbuchem. Za to Padre seděl vedle telefonu s hlavou v dlaních. Ramses si poprvé uvědomil, jak je jeho otec starý.
2: Ramíku, Právě teď ten Dederon volal. Chce výkupný a já mu ho dám. Kdybych tak věděl, kdo to je.
1: Ramses se vedle otce posadil. Řekl mu, že Hihlík ho určitě zná.
2: Hihlík? Náš Hihlík?
1: Nemohl tomu uvěřit. Když se z toho údivu vzpamatoval, chtěl se za ním okamžitě vypravit, ale Ramses mu to vymluvil.
3: Nesmíme ho vyplašit a musíme mu zatím věřit. On tvrdí, že má plán, jak Tulíka osvobodit.
2: Tak dobrá, souhlasil nakonec otec. Počkáme to zítra. Víš, kde je vrakoviště u západního nádraží?
3: Vím, řekl Ramses. Já tě tam dovedu.
0: Figi hádanka.
4: Ústa hromů, to je stromů. V lese jménem Řáholec.
0: Loupežnická skála. Manka před ní stála.
4: Cipísek až nakonec. Loupežník střílí, šiška je v cíli.
0: Letěla míly. Kdo pak ví?
3: Co by to mohlo být?
5: No to je pohádka, ne?
3: Já vím, a hádanka je, jak se ten loupežník jmenuje.
5: Aha, tak je to?
3: To ví každý. Jmenuje se...

0: už jsme tady. To je ta raketa, co s ní poletíme?
1: Ano, tak to šmoulo.
0: Se šmoulil si ji nádherně, šikulo.
1: Děkuju.
0: Tak honem, šmoulové, nastupovat. Pospíš si, Lenochu. Pospíš, šmoulinko, máš všechny věci?
2: Ano, taťko šmoulo, tady v kamerce.
0: Zavřete poklop. Šikulo, zapni odpočítávání. 10. 9. 8. Nebojte se, šmoulové. Za hoďku, respekt.

0: Vesmírem na vandr šmoula, když dát se chce, na sebe skafandr radši si obleče.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
2: Tak dělej, Hurvaj, ať máme tu zoologii za sebou.
3: Ale tati, já bych to od někoho opsal a bylo by to místo takhle, když je venku tak krásně.
2: Jo, opsat nějaký nesmysly, když ti tadyhle na to chci přispět svými znalostmi. Ostatně, domácí úloha je, když je doma.
3: Zrovna když jsem si pozval Máničku.
2: Mánička si ráda poslechne a nebude jí škodit, když se taky přiučí. Viď, Máničko?
4: Prosím, ano. Máme se vzdělávat pořád a pořád a pořád a jindy taky.
2: Správně, Máničko. Tak piš už. Ještě si nezačala, už to máš ukoptěný až hrůza.
4: Hurvínek si to opíše na čisto, až to bude mít hotové na Špinavovi.
2: Jen se ho nezastávej. Tak píš. Tur domácí. Tečka.
3: Scott.
2: Tak co to má být, tur nebo Scott?
3: To je fuk.
2: Vám říkali ve škole?
3: Říkali, v knížce to taky.
2: Ano, konečně to není rozhodující. Dělej, já budu listovat a hledat otázky a ty koukej začít.
3: Tur je doma, Scott.
2: Není to moc stručný?
4: Napiš, Hurvínku, když přijde tur domů, tak je to Scott.
2: Už to nechte, to nic. Tady jsou konkrétní otázky. Co získává člověk chovem Scottu?
3: Získává Scott.
2: Výborně, jen se toho nebát. Schutí do toho a půl je hotovo.
3: No jo, půl, my to máme mít celé.
2: Počkej, dál tu stojí. Jak se kráva pase a jak uchopuje potravu?
3: Kráva se pase?
2: No.
3: Kráva uchopuje potravu?
2: No.
3: Když?
4: Kráva se pase ústy.
2: No přece si to viděl, jak to dělá. Nepamatuješ, jak ti v senohrabech sežrala to tričko? Tak jak to napíšeš?
3: Kráva se pase jedna, dvě, už to má v sobě.
2: Stačí jedna, dvě, to tedy Hurvajs, to se musí nechat, ovládáš.
4: Jedna žasné, Hurvínku, já jsem na tebe hrdá.
2: No a co dál o krávě?
3: Kráva mužského rodu je vůl.
4: Jú.
2: No je to tak, Máničko, nedá se nic dělat. Pokračuj.
3: Jejich děcko je tele.
2: No, vždycky to nebejvá jen jejich děcko, ale dejme tomu. Dál, chvíli musíme být ještě u těch volů. K čemu je nám vůl?
3: Vůl je nám na maso.
2: No dobře, a vůl je přece také zvíře tažné.
3: A proto odlétá vždy na podzim k jihu.
2: Tak dost, nechtěj být humorní, když je to smutný jak estráda. Píš.
3: Jo.
2: Vůl je dobrý k tahu a když jsou na to dva, tak je to, no?
3: Vkusnější.
2: No to víš, vkusnější. Je to lepší to dva k tahu. Dál, co žere kráva, no? Kráva žere, no, v létě trávu, v zimě seno.
3: Seno hrabe trička.
2: Nech si to, žere píci a je z toho...
3: Celá pryč.
4: Je z toho tlustá, ty hloupinké.
2: Je z toho mléko.
3: A ještě lecos.
2: Mlč a piš. Počkej, jak je to tu. Složení mléka, laboratorní práce. Nuže?
3: Nuže?
2: Nemluv takový pitomostí. No, z čeho si skládá mléko?
3: Z auťáku.
2: Ale chemicky.
4: Mléko se skládá z láhve, mlíčka.
2: No, z vody, tuku, bílkovin a tak.
3: Správně.
2: No, to bych řekl. Počkej, tady, no, prosím. Důkaz bílkoviny. Přidejte k mléku několik kapek octa, zahřívejte, potřepávejte a za chvíli se srazí bílý tvaroh. No, to je zbytečně zlouhavé. To dostaneš někdy ve flašce už hotové. A tohle je důležitý pro život, jo. Co jste pozorovali při zahřívání mléka ve zkumavce?
4: Prosím, my jsme pozorovali, že zkumavka rupnula, no. Ale my jsme měli těch zkumavek velmi značně hodně.
2: Výborně. A co jste spozorovali?
4: No, spozorovali jsme, že rupnuli všecky necky.
2: No, vidíš, Hurvaj, co toho Mánička pochytila. No a už by se to mohlo zakončit, co říkáš?
3: Se ví.
2: Píš. Kráva si skládá... Počkej, tady to je. Jo, tadyhle. V tlamně protáhlé hlavy chybí horní řezáky. No, to je nás takový víc. Tadyhle má rohy z rohoviny. No, bolej, to sexuálně. Jo, hlavu spojuje s trupem svalnatý krk. No, to tam napiš. To se jinde nevidí.
3: Už to píšu. Tur i Scott jsou u nás...
4: Nebesíčka, vždyť jste vynechali telátko.
2: No pravda, píš částečně vůla, částečně nebesíčka, telátko. V našich krajinách se vyskytují...
3: Pouze v maličkých kousičkách.
2: Kousičkách a proto, tohle už tady popíšem, proto mají velký hospodářský význam.
3: Jo.
2: Hnízda si staví v dutinách stromů, v zimě odlétají k lidským, počkej, obydlím.
4: Jemináčku, krávy si stavějí hnízdečka,
2: ale moment, mně se to obrátilo na síkoru koňadru.
3: To nevá, ty dva ptáky už taky zvládneme.
2: Nic, píš. Tur i skot se vyskytuje hojně nejen u nás, ale i v ostatním světě.
3: Puntík.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsalabum pim, teď jsem tu s vámi, já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak jsem kamarád na hraní a usmívání, který si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Určitě jste si už všimli, že docela obyčejné věci mají někdy velmi zvláštní a výjimečné vlastnosti. Třeba taková voda. Člověk po vodě chodit nedokáže. To by byl opravdický zázrak. A většina těles, tedy věcí, se ve vodě potopí. Ale některé věci po vodní hladině plavou. Jak je to možné a co všechno voda unese? Nejsou to žádná kouzla, i když to jako kouzla vypadá. Ha! Poslouchejte. Na vodní kouzlení, nekouzlení budete potřebovat hluboký talíř nebo misku naplněnou vodou, kancelářskou sponku, připínáček z nástěnky a třeba pružinku z propisky. Opatrně pokládejte předměty postupně na vodní hladinu, nejlépe pinzetou. Vidíte? Nepotápí se. Je to kouzlo? Není to kouzlo? V tomto případě je to prostý fyzikální jev. To, že se předměty nepotopí, je dáno takzvaným povrchovým napětím vody. Voda je tvořena z mnoha maličkých bobuliček. Říká se jim molekuly, částice. Ty jsou k sobě přitahovány přitažlivými silami. Jako kdyby ty bobulkovaté částice měly ručičky, za které se chytají a drží. Tak se to dá asi představit nejlépe. Vzájemná přitažlivost, to ručičkování molekul způsobí, že se povrch vody chová jako pružná blána. No, podívejte se pozorně na předměty na vodě ještě jednou. Nepřipadá vám, že se pod nimi hladina jakoby prohýbá? Není zajímavé, co všechno voda unese? Asi se ptáte, jak se pozná, který předmět hladina vody ještě udrží a jaký ne. Vodní hladina předmět neudrží ve chvíli, kdy je tíha předmětu větší než ta povrchová síla. Váhu toho předmětu ty ručičky, které se drží, už zkrátka neunesou a pustí se. V tu chvíli se...

0: Jak se Rumcajs podruhé potkal s obrem rabijákem. Jednou přišel k prachovskému obru rabijákovi na návštěvu bratránek. Rostlý byl spíš doširoka a dech měl, jako když fučí vítr.
1: Tak jsem tu a budeme se potěškávat.
0: Když se sejdou dva obři, vždycky se potěškávají na pozdrav. Nejdřív potěškával Prachovský a zdvihl bratránka na 12 coulů vysoko. Když to ale zkusil bratránek, nemohl Prachovského utrhnout od země.
1: Čem to vězí?
0: Povídá a zdvihá Prachovského, co má síly. A v tom se mu přesmekla šlacha a musel všeho nechat.
2: Čem by to vězelo?
0: Zarámusil Prachovský.
2: Je ve mně 9 centů zlosti na Rumcajza a od toho je ta má veliká váha.
0: A dál si stěžoval, že už nemůže nikam šlápnout, aby se neprobořil. Co tak mluvil, udělal krůček. Zem se mu pod hromtlápou stiskla a dole to zavalilo jezevce. Bratránek se dívá a pokýval kulatou hlavou.
1: Tvá váha by tě mohla zahoubit, ale kdybys dokázal schodit těch 9 centů zlosti, bylo by ti zas jako peříčko.
0: Potom se bratránek rychle rozloučil a šel. Dva obři spolu nesmějí být víc než chviličku, jinak by se spolu potloukli a mohla by se převrhnout zem. Prachovský rabiják si sedl vedle zavalené jezevčí nory a přemýšlel, kudy na Rumcajze. Myšlenky se mu přesýpaly v hlavě a byl od toho hřmot, jako když se hrne kamení. Nevymyslel nic. Rozrazil pěstí skalku a odešel hloub do skal. Za chvíli přeletěla přes cestu pěnička a hned za ní jde po pískové pěšince Manka. Byla v Jičíně prohrst floků, aby Rumcajs mohl Cipískovi spravit odraženou podrážku. Písek sotva šelestí Mance pod palečky a tak snadno zaslechla podzemní hlas.
3: Ať je to, kdo chce, ať mi pomůže.
0: Manka si klekla a zavolala proti zemi.
4: Nejdřív bych musela vědět komu.
3: Tomu jezevci, co už sotva dýchá.
0: Hekal jezevec v sešlápnuté zemi. Manka si přesypala floky z dlaně do kapsy u zástěry, ulomila si suchý skolek a ryla zemí k jezevci. Šlo to pomalu. Obr rabiják sešlápl zem málem na železo. Jak skolek skřípal, obr ve skalách to zaslechl, povytáhl se a vidí Manku. Hodil kámen na jednu stranu, aby se ta Manka podívala, a z druhé strany si pro ní přišel. Popadl jí 2 prsty v pase a zdvihl tak vysoko, že tam byla s vlaštovkami.
4: Co to děláš? Hned mě zas postav na pořádnou zem.
0: Jenže obr rabiják se rozhrom smál.
1: Kam tě postavím, tam budeš. Už si nemáš co vybírat.
0: Odnesl Manku až do samého jadýrka skal, kam bylo ze všech stran daleko. Vysadil ji do skalní kapličky a obestavil 9 centy kamenů. Sám si sedl dole a liboval si, jak je mu lehoučko. To už Rumcaj s Cipískem dobu čekali na Manku v jeskyni.
4: Manka asi cestou postrácela floky a musela se pro ně vrátit do Jičína,
0: řekl Cipísek. Jenže Rumcajsovi to nebylo k uvěření.
5: Manka vždycky byla pečlivá a opatrná, povídá.
0: Zvedl se z borové židle a připnul si opasek z pistolí.
5: Já se za ní radši podívám.
0: Rumcajs šel a Cipísek zůstal sám v jeskyni. Na tom místě u skal, kde se jezevec ozval Mance, ozval se taky Rumcajsovi.
3: Když první udělal jen půl díla, ať to ten druhý dodělá.
0: Rumcajs se podívá, vidí odložený skolek a v zemi je rozhrabáno. Klekl si, ale skolkem se nezdržoval. Zaryl loupežnickým palcem do země jako železem. Zaryl po druhé a po třetí už nebylo potřeba. Zvedla se tam jezevčí hlava, otřepala si písek kolem očí a povídá.
3: Mně zašlápl do země obr rabiják. A to by je zas vzal manku. V Rumcajsovi uhodilo srdce tak silně, až se skalami rozlehla ozvěna. Tiše, zafunil jezevec. Nebo se vyzradíš. A tak si Rumcajs poklopil srdce dlaní a šel tudy, kudy byla polohamaná zem. Šel na celou nohu, jak chodívají loupežníci. Už vidí tu kapličku nahoře ve skále. Sedí tam manka, ruce má v klině a nemůže víc. Dole pod skalou se jako pokácená hora rozvalil obr rabiják. Dýchá, až se na všecky strany rozletuje drobné kamení a vždycky za chvilku se zasměje, až to zará musí jako hrom.
2: Kdybys tak, Rumcaj, si věděl, jak jsem si ulevil od 9 cest.

0: Běž.
1: A obr rabiják hodil po Rumcajsovi prvním kamenem. Rumcajs jen udělal krůček míň než vrabčí.
2: Proč to děláš?
1: Povídá obrovi.
2: Netrefil bys ani, kdyby ti jich tu stálo 9.
1: Obr hodil druhým kamenem a divně ho roztočil. Rumcajs jen nohou tak a tak a druhou k ní přirazil.
2: Nauč se to nejdřív na hruškách, povídá.
1: Obr zatím poodešel pod skálu, pod tu nejvyšší, co tam stála. Rumcajs už nečekal, schýbl se, vyrýpl palcem ze země skalku a povídá obrovi.
2: Teď zas jednou já.
1: Velikou rumcajsí silou hodil skalku proti skále. Skále se ulomil vršek a sesypalo se to rovnou na rabiáka. Dostal z toho takové jiskření v hlavě, že to běžel uhasit v nejbližším potoce a to je dost daleko. Rumcaj se za ním ani neohlédl. Došel pod skalní kapličku, podržel si vousy pod ramenem, aby nepřekáželi, a zavolal na manku.
2: Tuhle jsou 2 mé dlaně a ty mi skoč, mančinko, rovnou do nich.
1: Manka skočila, Rumcaj si polehoučku postavil na zem a šli domů. Jenže Rumcaj se měl ohlídnout po rabiákovi. Co Rumcaj s mankou za 900, to on pořídil za 3 kroky. Když Rumcaj s mankou došli k jeskyni, obr už tam stál. Hrom ruce měl spokojeně založené a povídá.
3: A přece jsem těch 9 centů zlosti přehodil na tebe, Rumcajsi.
4: A jak to?
1: Povídá Rumcajs. Víc už ani slovo. Jen se dívá, co mu obr připravil. Od prahu až po strop je do jeskyně zaražená skála. Vězí tam pevně jako rostlá, nikde ani štěrbinka. Manka k té skále skočila a poslechla si, co dělá v jeskynici písek.
0: Nepláče,
1: oddychla si. A to ostatní Rumcajsi? Je tvoje věc. Obr rabiják se pohodlně usadil a rozsedl studánku.
5: Na to se rád podívám.
1: Rumcajs už neměl pro obra ani myšlenku. Zahodil klobouk do křoví, schodil ze sebe kazajku z bukové kůry a dal se do skály. Jenže ona tam vězí, jako by jí slil. Rumcajs od stropu i od prahu, ale jen si marně zurážel nehty. Byl do skály ramenem a obolel si je. Obr rabiják udělal z hromhuby špuličku a liboval si.
5: To už ze mě spadlo nejmíň 7 centů zlosti.
1: Manka už spolikala půl skleničky slz. Když ale bylo nejhůř, vyhrabal se Rumcajsovi upatý jezevec.
0: Je, to jsem dálka,
1: povídá a strčil čenichem Rumcajsovi do lítka. Rumcajs o krok ustoupil a jezevec si ofoukl tlapky a jemně je položil pod skálu. Potom pracoval jako dlátky. Kam se Rumcajs nedostal silnými prsty, tam jezevec jemnými tlapkami otevřel štěrbinu.
0: A teď zas ty,
1: povídá Rumcajsovi. Rumcajs obemkl v náručí skálu z hora až dolů a odvalil ji z vchodu do jeskyně. Za skálou vyšel cipísek. Oči měl ještě plné spaní. Povídá.
0: Jak se v jeskyni setmělo, tak jsem usnul a tak jsem spál.
1: Po jezevci už tam zbyla jen hromádka hlíny. Obr rabiják teď měl naloženo za Rumcajze, manku a cipíska 3x9 centů zlosti. Sotva se odtáhl.

0: dějepky.
1: Při hodině dějepisu se učitel ptá žáka. Milane, co víš o významných matematicích starého Řecka?
0: Milan odpoví. Všichni zemřeli.

0: nohách olovo. Pracujeme, i když padla
1: kilo cukru, hekáč sádla.
0: Nepřestanem, dokud není hotovo.
2: Léčení hubatýdy. Ve 3 hodiny odpoledne postavila paní Tumová na stůl v kuchyni krajíc chleba s máslem a velkou sklenici báječného studeného mléka k svačině pro svou dcerku, která se měla každou chvíli vrátit ze školy. Zanedlouho bouchly domovní dveře a přiřítila se Majka. Zrzavé cůpky jí poskakovaly po zádech jako ocásky malých poníků. Maminka se zajímala.
3: Jak bylo ve škole, holčičko?
2: Majka se napila mléka a zakousla se do chleba. S plnou pusou odpověděla. Dneska odpoledne mi paní učitelka Pláničková řekla. Majka Tůmová tady po vyučování zůstane a pomůže mi uložit kouříky s potřebami nakreslení. No, a já jsem jí hned odpověděla. Majka se znovu napila mléka. Vy jste tu přece učitelka, tak proč si ty kouříky neuklidíte sama a nepustíte mě ven, abych se mohla proběhnout? Celá třída se začala smát, jen ta protivná paní učitelka Pláničková ne, a poslala mě do kouta. Majka si znovu řádně uhryzla chleba a tázavě se podívala na maminku v očekávání, jakou bude mít radost, že má tak chytrou dcerušku. Maminka však řekla, to ale byla od tebe drzost, Majko, že se nestydíš. Až dojíš chleba a dopiješ mléko, půjdeš do svého pokoje a zůstaneš tam až do večeře. Měla by se zamyslet nad tím, jak si byla na paní učitelku Pláničkovou drzá. Majka nakrabatila pusu, zašilhala hnědýma očima ke stropu a řekla. A proč? Se skrabacenou pusou rychle zamžikala očima, aby dala mamince na srozuměnou, že s domácím vězením vůbec nesouhlasí. Paní Tůmová zůstala stát jako solný sloup. Malá Majka něco takového ještě v životě neudělala. Maminka se zmohla jen na to, že tiše promluvila.
4: Protože jsem to řekla. A teď plav.
2: Majka se pomaloučku šourala z kuchyně, cestou si pohazovala sukní a copánky. I zezadu na ní bylo vidět, jak je našpulená. Když vyšla nahoru po schodech, zavolala na maminku do kuchyně.
5: Jdu pryč, protože to chci já a ne proto, že jsi mi to poručila.
2: Odběhla do svého pokoje a zabouchla za sebou dveře. Ten den byla Majka u večeře stejná jako dřív. Po jídle ji tatínek požádal.
6: Sklid ze stolu, broučku, maminka je unavená.
2: Jeho brouček ovšem místo, aby skočil a udělal, co je třeba, ohrnul koutky úst, takže vypadal ze všeho nejvíc jako uplakaná svatojánská muška, zašilhal ke stropu a pravil.
5: Udělám to, protože chci já, a ne proto, že jsi mi to poručil. Ty jsi tady taky večeřel, proč bys nemohl sklidit ze stolu sám?
2: A rychle zamrkal očima. Už to vypadalo, že tatínek Majce každou chvíli střelí pohlavek, ale pak zjistil, že zrovna začínají zprávy, a tak místo pohlavku vstal, šel do pokoje, zapnul rádio a zapálil si dýmku. Majka sklidila ze stolu a utřela nádobí, ale pořád mžikala očima a reptala. Druhý den ráno maminka řekla.
4: Pospěš si se snídaní, Majko. Čekají na tebe kamarádi a kvůli tobě přijdou pozdě do školy.
2: Majka ohrnula rty a zamrkala. Prohlásila.
5: Ale já teď snídám, matko.
2: Řekla opravdu matko. Maminka si povzdechla.
4: Kdyby ses tak mohla vidět, jak jsi ošklivá, když se mnou takhle mluvíš. Měla bys s tím hned přestat.
2: Majka jenom něco zamumlala, popadla svetr a práskla za sebou dveřmi.
4: Paní Tůmová vzala telefon a zavolala své známé, paní Hadrabové.
7: Dobrý den, paní Hadrabová. Nepozorovala jste na vaší kamilce v poslední době nějakou změnu?
2: Paní Hadrabová se podivila.
8: Ani ne, paní Tůmová. Zdá se mi, že naše kamilka se teď hodně učí a docela dobře jí a spí. Vy myslíte, že je s ní něco v nepořádku?
2: Paní Tůmová řekla.
4: To ne, nedělám si vlastně starosti o vaši kamilku. Ale naše Majka. Včera odpoledne přišla domů ze školy a vypadala úplně normálně. Připadala mi v naprostém pořádku. Ale pak mi vyprávěla, jak byla drzá ve škole a tak jsem jí dala domácí vězení. To dá rozum. Nařídila jsem jí, aby zůstala ve svém pokoji až do večeře. Jenomže ona na mě byla hrozně ošklivá. Odmlouvala i tatínkovi. Nejde mi to do hlavy. Myslela jsem, že se třeba všechny děti chovají podobně. Ona vám vždycky skrabatí pusu, zašilhá ke stropu a zamžiká očima. Vypadá strašně.
2: Paní Hadrabová nevěřila svým uším.
8: Neříkejte, paní Tůmová. Vždyť Majka byla vždycky taková roztomilá a hodná holčička. Nevím, jak bych vám pomohla. Možná byste měla zavolat paní Zámečníkové. Však víte, jaké má pořád patálie s tím jejich klukem. Snad vám poradí.
2: Paní Tůmová poděkovala a prohlásila, že paní Zámečníkové určitě zavolá. A jak řekla, tak udělala. Paní Zámečníková ovšem právě nebyla doma a telefon zvedla jejich služebná Nora, která začala drmolit do sluchátka.
9: Panstvo není doma. Vy jste maminka té Majky z Copánky, že jo?
2: Paní Tůmová si povzdechla.
4: Kvůli ní právě volám, Noro. Začala z ničeho nic odmlouvat. Krabatí přitom pusu, šilhá ke stropu a mžiká očima. Začalo to u ní teprve včera. A už dneska si s ní nevím rady.
7: Chtěla jsem se zeptat paní Zámečníkové, jestli nemá s Čeňkem taky takové trápení.
2: Nora ji uklidňovala.
9: To víte, že jo. Ta má s Čeňkem snad všechna trápení, co na světě existujou. On je tak drzý, že odmlouvá dokonce i sám sobě. Já ale myslím, že bude nejlíp, když zavoláte paní Láry Fáry. Ta ví o dětech takovou spoustu věcí, že si to ani všichni dohromady představit neumíme. Huberta Preclíka dokonce naučila, aby si uklízel hračky. Poradí si s každým uličníkem.
4: Paní Tůmová řekla. Mockrát děkuju, Noro, že jsem na to nepřišla sama. Musím zavolat paní Láry Fáry. Hned to udělám.
2: Vytočila telefonní číslo paní Láry Fáry a začala se jí svěřovat.
4: Mám starosti s naší Majkou.
2: Paní Láry Fáry odpověděla.
10: Tu já znám. Má moc hezké zdrzavé cupky a krásné hnědé oči.
2: Paní Tůmová ji přerušila.
4: Vlasy má pořád stejné, ale oči už nejsou zdaleka tak hezké. Někdy šilhá ke stropu, krabatí pusu a mrká.
2: Paní Láry Fáry se zamyslela.
10: Taky přitom odmlouvá a je drzá, že?
2: Paní Tůmová se polekaně zeptala.
4: Jak to všechno vlastně víte? Byla na vás snad hubatá?
2: Paní Láry Fáry se zasmála.
10: Kde pak? Majka je na mě moc hodná. Ale jak vás tak poslouchám, zdá se mi, že se u ní objevily určité příznaky choroby zvané hubatýda. Kdy jste si toho poprvé všimla?
4: Včera odpoledne, když přišla ze školy, byla drzá na paní učitelku Pláničkovou a když jsem ji poslala do jejího pokoje, příšerně se na mě zašklebila a řekla mi,
7: Odejdu jen proto, že to chci já a ne proto, že jsi mi to poručila. Vždycky pohodí hlavou, až jí poskočí copánky a i zezadu vypadá hrozně drze.
2: Paní Lárifáry řekla.
10: Nemějte starost, milá paní Tůmová. I ty nejbáječnější děti, které znám, už tohle někdy popadlo. Trápila je huba týda. Naštěstí jsme u Majky zachytili nemoc teprve v začátcích a tak nám léčba nebude trvat příliš dlouho. Zastavte se u mě po obědě. Připravím vám Penelopu. To je můj papoušek. Na pár dní si ji vezmete domů. Teď ji má paní Jeníková, ale používá ji už měsíc a tak doufám, že se jejich Honzík už dočista uzdravil. Nemějte žádné obavy. Penelopa dovede vyléčit i nejtěžší případy hubatýdy. Na to se můžete spolehnout.
2: Paní Tumová zavěsila sluchátko a rázem se jí úžasně ulevilo. Hned po obědě si zašla k paní Lárifáry pro Penelopu. Byl to veliký zelený papoušek s potměšilým pohledem, který rychle mrkal očima. Paní Lárifáry pravila.
10: Později pochopíte, jaké máte štěstí, že se Penelopa baví jen s dětmi.
2: A podala ohromené paní Tůmové klec s ptákem. Cestou od domku paní Lárifáry Penelopa nepromluvila ani slovo, ale bylo na ní vidět, že se jí na světě nic nelíbí. Vypadala nespokojeně a mžikala očima. Když paní Tůmová postavila klec na okno v kuchyni, papoušek si zastrčil hlavu pod křídlo. Jakmile přišla Majka domů ze školy, Penelopa se probudila a začala si načehrávat peří. Majka z ní byla nadšená, jásala.
5: Maminko, já jsem si vždycky hrozně přála mít doma papouška. Myslíš, že umí mluvit?
2: Paní Tůmová pokrčila rameny.
7: Od té doby, co jsem ho přinesla domů, nepromluvil ani slovo. Ale on se prý s dospělými nebaví. Jen s dětmi.
2: Majka začala vyzvídat.
5: Kdo ti ho dal? A to už bude od teďka můj? Můžu si ho vzít do svého pokoje, aby ho měla jen pro sebe?
2: Maminka řekla.
7: Slíbila jsem jedné své přítelkyni, že se o něj budeme starat. Ale když si budeš chtít hrát ve svém pokoji, klidně si můžeš postavit klec s papouškem na okno.
2: Majka si přinesla svačinu až k Penelopině kleci a byla velice překvapená, když na ní papoušek zamrkal a drze prohlásil.
11: Dej mi hryznout, potvoro!
2: Majka se otočila na maminku.
5: Ten papoušek ale není zrovna moc vychovaný, viď?
2: Paní Tůmová se usmála.
7: Třeba kolem sebe měl samé nevychovance. Co bys nechtěla? Je to jen pták a opakuje, co slyší.
2: Penelopa mrkla okem a vykřikla.
11: Správně, správně!
2: Paní Tůmová se až trochu ulekla, ale Majka se rozesmála a zeptala se.
5: Můžu k nám přivést ostatní děti, aby se na Penelopu podívali? Že mi to dovolíš?
2: Než se paní Tůmová zmohla na jediné slovo, Penelopa začala poskakovat na bydýlku nahoru a dolů, mžikat očima a skřehotat.
11: Kdo tady poučí? Kdo tady poučí?
2: Maminka se rozzlobila.
7: Já tady poroučím, Penelopo. A když nebudeš zdvořilejší, hodím ti přes klec ubrus.
2: Penelopa mrkala očima a hudrovala. Majka polikaně vyskočila.
5: Co se pak Penelopě stane, mami?
2: Paní Tůmová vysvětlila.
7: Když jí hodím přes klec ubrus, bude si myslet, že je noc a usne.
2: Penelopa zavřískala.
11: To udělám, protože to chci já, a ne proto, že jsi mi to poučila.
2: Majka zůstala jako přimrazená. Doposud si myslela, že na tuhle báječnou a vtipnou průpovídku přišla ona sama. Ani se radši nedívala na maminku, navlékla si svetr a vyběhla ven hledat své kamarády. Za chvíli se vrátila s 5 dětmi a celé odpoledne všichni stáli kolem Penelopiny klece a smáli se jejím prostořekým výrokům. Paní Tůmové se zmocnil neklid. Jestli si Majka myslí, že s Penelopou je taková zábava, určitě ji začne napodobovat a bude ještě nevychovanější než dřív. Maminka tedy vzala telefon a že se poradí s paní Láry Fáry. Mluvila tichým hlasem, aby ji děti, které si hrály v kuchyni, neslyšely.
12: Paní Láry Fáry, já mám strach, protože Penelopa je sice k dětem dost hrubá, ale jim to ani trošičku nevadí. Majka si dokonce myslí, že je to velká legrace a směje se všemu, co ten váš papoušek povídá.
10: Ale Láry Fáry,
2: odpověděla paní Láry Fáry.
10: Nezapomínejte, paní Tůmová, že máte mou Penelopu doma teprve první den. Dovolte Majce, aby s ní strávila tolik času, kolik srdce ráčí. Dejte klec ke stolu, až budete snídat, ale i při obědě a při večeři. Pak ji bez obav přeneste do Majčina pokoje. Ať je tam Penelopa s ní, když si bude Majka hrát. A ať tam taky spí. Ujišťuju vás, že si nemusíte dělat žádné starosti. Penelopa mě ještě nikdy nesklamala.
2: Paní Tůmová řekla.
12: Tak dobře, paní Láry Fáry, udělám přesně, co radíte. Naschledanou.
2: Těsně před večeří navrhla paní Tůmová Majce.
12: Holčičko, je čas, aby ses rozloučila s kamarády a poslala je domů. Musíš prostřít stůl k večeři.
2: Majka se na maminku otočila, začala krabatit pusu, šilhat ke stropu a mžikat očima, ale než ze sebe mohla vypravit jediné slovo, vřískla Penelopa.
11: Řekni, kdo tady pohoučí? Kdo tady pohoučí? Tak sakra, kdo tady pohoučí?
2: Majčina maminka ji rychle hodila přes klec ubrus, vlídně požádala děti, aby už šly domů a Majku poslala prostřít stůl. Když se pan Tůma vrátil z práce domů, maminka ubrus z klece sundala, aby mu papouška ukázala a pak postavila Penelopu z klecí v kuchyni na okno. Po večeři vybídl tatínek dcerku.
6: Byla bys tak hodná, vážená Majko, a sklidila nádobí.
2: Majka skrabatila pusu, zašilhala ke stropu a zamrkala, ale v tom Penelopa místo ní řekla.
11: Jsem snad váš otrok? Práce, práce, práce! Jsem snad otrok? Práce, práce, práce! Jsem snad otrok! Tak kdo tady vlastně poroučí?
2: Majčin tatínek se dal do smíchu, až mu tekly slzy po tvářích, ale Majka vyplázla na Penelopu jazyk. Papoušek dál poskakoval na bydýlku a hartusil.
11: Jazyk vyplazuje had! Jazyk vyplazuje had!
2: Majka rychle schovala jazyk a pevně semkla rty. Pro boha, pomyslela si, ta Penelopa je ale příšerná. Paní Tůmová dala klec s Penelopou do Majčina pokoje a papoušek vřískal a dělal takový randál, že mu Majka přikázala. Zavři zobák! Penelopa zamrkala a zaskřehotala.
11: Udělám to, protože chci já, a ne proto, že jsi mi to poroučila. Protože chci, ne proto, že jsi mi to poroučila.
2: Majka skočila do postele a zhasla lampičku. Dalšího dne ráno byla Majka jako zpomalený film. Nemohla najít jednu ponožku. A nedokázala si zapnout šaty, až na ní nakonec musela maminka zavolat.
8: Pospíš si, Majko, snídaně je na stole.
2: Majka skrabatila rty, zašilhala ke stropu a pro sebe si prohodila.
8: Pospíš si, pořád se mi pospíchání.
5: Pospíšej si sama.
2: Penelopa si právě probírala a čechrala pírka na ocase a když slyšela, co Majka řekla, zvedla hlavu a radostně po ní opakovala.
11: Pospíšej sama, ty kůželína! Pospěš si!
2: Majka ji okřikla. Buď už konečně sticha, Penelopo! Penelopa ji ocekla.
11: Udělám to, protože chci já, a ne protože jsi mi to poučila. Kdo tady vlastně poučí? Správně!
2: Majka se běhla ze schodů do kuchyně a posadila se ke stolu, aby se nasnídala. Pokřikující Penelopy si radši vůbec nevšímala. Paní Tůmová však došla do Majčina pokoje, přinesla klec s papouškem a postavila ji na okno. Když pro Majku přišly děti, paní Tůmová ji pobídla.
4: Pospěš si se snídaní, aby kamarádi kvůli tobě nepřišli pozdě do školy.
2: Majka skrabatila pusu a zamrkala, ale než ze sebe mohla vypravit první slovo, Penelopa zavřískala.
11: Ale já teď snídám, matko. Pospěš si, nic jiného neslyším. Pospíchej sama, ty kůželína.
2: Majka se styděla na maminku podívat a tak vyběhla ven z domu, ani se jak se patří nerozloučila. Penelopa na ní křičela.
11: Pospěš si, ty kůželína, zvonek už drnčí, zvonek drnčí.
2: Když ten den odpoledne přišla Majka ze školy, dala mamince velkou pusu a oznámila jí.
5: Mami, já jsem se paní učitelce Pláničkové omluvila a ona mi dovolila, abych měla příští týden službu ve třídě.
2: Penelopa zaskuhrala.
11: Kdo to říká? Kdo tady poučí?
2: Majka se na papouška obrátila a povídá.
5: Ty jsi ale hubatá, Penelopo. Jestli hned nebudeš sticha, hodím ti na klec ubrus.
2: Penelopa zamžikala a zakřičela.
11: Buď sticha! Pořád dokola to samé. Udělám to, protože chci já, a ne proto, že jsi mi to poučila. Kdo tady poučí?
2: Majčina maminka řekla.
4: Tady teď budu poroučet já. Myslím, že je nejvyšší čas, aby se zvrátila domů, Penelopo. Majko, nechtěla bys toho papouška odnést paní Láry Fáry?
2: Majka se zaradovala.
5: To se ví, maminko! A můžu si tam potom ještě chvíli hrát?
2: Paní Tůmová se zamyslela.
4: Podle mě by ses měla radši hned vrátit domů a trochu cvičit na klavír. Zítra máš hodinu.
2: Majka už začala krabatit pusu, šilhat očima ke stropu a mžikat, ale najednou se podívala na Penelopu a hned si pusu narovnala a usmála se s očima pěkně otevřenýma.
5: Ano, maminko, přijdu domů, jen co vrátím tu hroznou hubatou Penelopu.

0: Čko.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Adámku, metr.
4: Jo.
3: Tak dělej. Dík.
5: Prosím.
3: Ty jsi tady?
5: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
3: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
5: Jak se hýbe kopretina?
3: Aha.
5: Jeníku, jaké je to být naživu?
3: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
5: Je mi pořád smutno.
6: Kdykoliv padne první slovo o táboře, začnou se probouzet na schválničci. Že na schválničky ještě nikdo neviděl, no kdo pak by je viděl? Na schválnici nejsou vidět, ale na schválničku je tolik, že se nedají ani spočítat. Jsou například na schválničci domácí, ti vám poschovávají kde co, tričko, propisovačku, gumu, aby pak ne a ne to najít. Pak jsou na schválničci školní. Ti například přivedou ke dveřím někoho z učitelského sboru zrovna, když chodíte po lavicích. Potom jsou na schválničci lesní, vodní, zahradní, dopravní a jiní a jiní. Škudibík a Mezulán byli na schválničci táboroví. Táboroví na schválničci se totiž projevují vůní připáleného kotlíku. Jak by se mohli na schválničci školní, zahradní nebo vodní projevovat vůní připáleného kotlíku? Ti přece nemají s kotlíkem nic společného.
0: Slyšel, škudibíko?
7: Slyšel, Mezuláne. Ale nevím, jestli z toho tábora něco bude. Jak to tak poslouchám?
0: A co kdybychom si udělali rozcvičku?
7: A víš, že bychom mohli?
6: Na schválničci se vysoukali z úkrytu a chvilku poslouchali halas a tartar, který působili ještěrky, poštolky, světlušky a beberky. Za chviličku poznali, oč běží. Že družiny chtějí na tábor a ne na pohodlnou ozdravovnu, kam jezdili v minulých letech. A že Radim ví, že na to rodiče nekývnou jen tak. Škudibík se posadil Radimovi na opěradlo a zašeptal mu.
7: Neříkej dětem, ať drží jazyk za zuby.
6: Radimovi se zdálo, že by dětem nic takového opravdu říkat neměl. Mezulán mezitím pošpítal, ať se a Esmeraldě od ještěrek, ať to doma vyzvoní. A totéž našeptal i se škudibíkem Pérovcovi, i Kociánkovi, Mahuleně, i Karkulkovi, Štěpánkovi, i Nataše, prostě všem dětem jednomu po druhém. Aby se to rodičům pořádně rozleželo v hlavě a aby věděli, proč děti na takový tábor nepouštět. A za měsíc byla rodičovská schůzka.
0: Piggy hádanka.
8: 7 malých postýlek,
4: 7 malých židlí.
8: Kdo pak asi v chaloupce s trpaslíky bydlí?
0: Co je to? No tak to je taková jednoduchá otázka. Kdo pak bydlí s trpaslíky v chaloupce?
2: No. Myšky.
0: Možná, možná a veverky a zajíčkové a s nimi, kdo pak jim tam uklízel a za kým tam přišla ta zlá babice s jablíčkem, aby si kousnul.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Lež. Určitě už jste někdy slyšeli, jak někdo řekl, že lež má krátké nohy. No a to znamená, že když někdo lže, tak se to brzy prozradí. Kdybychom třeba lhali mamince a ta by se na nás pozorně podívala, hned by to poznala. Kdyby si nebyla jistá, tak by nám sáhla na nos a kdyby byl měkký, bylo by jasné, že jsme lhali. Byl jednou jeden chlapeček, ani ho radši nebudu jmenovat, a ten lhal, jako když tiskne. Když mu třeba maminka připomněla, aby si nezapomněl před spaním vyčistit zuby a potom se ho zeptala, vyčistil jsi zuby? On hned odpověděl, ano, vyčistil. A přitom dobře věděl, že si zubního kartáčku ani nevšiml. Myslel si, že je všechno v pořádku až do chvíle, kdy se na něho maminka podívala. Ty jsi mi lhal, řekla přísně. No zkrátka to hned poznala, lež měla zase krátké nohy. Jak je to možné, že ta moje maminka mohla hned poznat, že jsem lhal? Vždyť jsem jí ty zuby neukazoval. Divil se a přijít na to nemohl. Druhý den mu maminka připomněla, aby si pěkně před spaním srovnal svoje věci do skřínky, ale on to tam naházel jak brambory. Když mu potom maminka šla dát dobrou noc, zeptala se ho, máš ty věci ve skřínce srovnané? A on klidně odpověděl, ano, maminko, pěkně jsem si to tam uklidil. Opravdu, povídá maminka, podívej se na mě, přikázala. No a jak se na maminku podíval, tak už věděla, že lhal. Maminko, zeptal se chlapeček, jak to, že když lžu, tak ty to hned poznáš? To proto, řekla maminka, že ti to vidím na očích. Aha, povídá si pro sebe chlapeček, už to mám. Když budu mamince zase někdy lhát, tak zavřu oči a ona nic nepozná. Neuplynul ani týden a chlapeček to hned vyzkoušel. Šel si hrát na hřiště a protože bylo po dešti a na zemi byly velké kaluže, maminka povídá, a neskákej do kaluží, ať si nepromáčíš boty. Na tu radu chlapeček zapomněl a také proto, že to tak pěkně cákalo kolem, proběhl se snad všemi kalužemi, které na hřišti byly. Když přišel domů, hned se ho maminka zeptala, neběhal jsi v kalužích? Chlapeček zavřel oči a povídá, kde pak, nevlezl jsem ani do jedné. A přitom mu tekla z bot voda, jak z rozvodněného potoka. Nedá se nic dělat, tatínku, povzdechla si maminka a hned pokračovala, budeme muset toho našeho chlapce potrestat, on totiž pořád lže. Tatínek pokyvoval hlavou, a chlapeček se styděl a sliboval, že už nikdy lhát nebude. Já nevím, jak je to možné, ale ona to ta maminka stejně vždycky pozná, i kdybyste jí lhali třeba se zavřenýma očima. A proto si myslím, že bude lepší, když mamince nikdy lhát nebudeme. Jednak proto, že je jí to určitě líto a také proto, že to stejně na nás pozná a my máme jenom ostudu. Ona totiž ta lež má opravdu krátké nohy.

Myšáci a myšandy, rychle sem! Tohle je teda bomba! Mám pro vás zase další zajímavost. A to je dobře, protože já jsem tady, abych odpovídala na vaše dotazy a nacházela takovýhle báječnosti. Zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Ze svý myšácký kšiltovky jsem totiž dneska vytáhla tohle. Otázka je od Míši Celikianové, takže jak já říkám, od Míši C, která píše, že v televizi zahlídla nějaký podivný zvíře s rohem na čenichu. S takovým rohem, jako má jednorožec na čele. To zvíře ale nemělo nohy a plavalo, prej tuleňovitě, ve vodě. A Míše vrtá hlavou, co by to tak mohlo být za zvíře, jestli bych o tom něco nevěděla. To mi taky vrtelo hlavou. Nastartovala jsem svůj počítačový stroj, obrazovka blikla a odpověď tu bude raz, dva. Takže roh jako jednorožec bez nohou plave ve vodě. Co by to tak mohlo být? Říkáte si, že něco takového si Míša asi vymyslela. No, uvidíme. Tak, nevymyslela. Takový zvíře opravdu existuje. Míšo a všichni ostatní, poslouchejte. Tohle zvíře se jmenuje narval jednorohý. Je to fakt docela zvláštní zvířátko. Je to savec a patří mezi kytovce. Žije pouze v mořích okolo severního polárního kruhu. Aha, takže je v ledových vodách. Tělem vypadají narvalové malinko jako třeba, jo, tuleni nebo lachtani. A jsou takový, no, ta barva je šedobílá, živějí se čím, jo, tady to píšou, hlavně rybama. A abyste věděli, Míša se s tím jednorožcem skoro trefila do názvu. Lidově, to znamená jako mezi lidma, se mu fakt říká mořský jednorožec. Akorát to má takovej háček. Ten roh ve skutečnosti vůbec není roh. Je to zub. No jo, slyšíte dobře. Zub? To je úlet, co? Já jsem ráda, že má někdo větší zuby než já. No ale zpátky k narvalům. Jsou to vzácní tvorové. Žije jich na celém světě už jen kolem 50 tisíc kusů. No jo, tak to uznejte sami. To není moc. Dneska už jsou chráněný a přesto je lidi stejně pořád lovějí. Narvalové jsou velký zvířata, mají, tady to je, kolem 5 až 6 metrů na délku a váží až 1,5 tuny. A dál tu stojí, že ten roh, teda vlastně zub, mají narvalí samci i narvalí samice, ale samice ho nemají tak dlouhej a výraznej. Odborně se tomu zubu říká kel. Je to jeden z jejich 2 zubů v horní čelisti. Může být dlouhý až 2,5 metru. A co se tu píše dál? Jo, tohle je zajímavý. Kdysi se věřilo, že ten narvalý kel má zázračný a magický vlastnosti. Proto se narvalové chytali a jejich kly měly cenu zlata. Narval je ale určitě tajemný zvíře. Jednak kvůli tomu, jak vypadá, a jednak kvůli tomu, že se vlastně pořádně neví, k čemu jim ten kel slouží. Rozhodně s ním nic nelověj, ani nedělaj díry do ledu, nebo tak něco. Dřív se myslelo, že ho nějak používají jako zbraň, při bojích o samičku, ale není to prej pravda. Snad ten kel mají jako takový čidlo, díky kterému se můžou s přehledem orientovat pod vodou. Takže narval. Určitě se na něj mrkněte na internetu. Je tu spousta obrázků. Je to fešák náramnej. Narval. Uměli byste ho nakreslit? Pošlete! Vaše obrázky miluju. A teď letím šmejdit dál. Mějte se. Peace, klapa.

Jednou v zimě napadl sníh a vrabci měli hlad. Tu a tam se najedli na dvorku se slepicemi, ale slepice je odháněly. Kokokodák, křičeli na vrabce. Tohle zrní je pro slepice. My snášíme vajíčka, co děláte, vrabci, vy? A slepice se hnali zobákem po vrabcích. Tu a tam si vrabci klovli v krmítku před okny. Ale sotva je v krmítku uviděli děti, volali na vrabce. Co si, vrabci, myslíte? My jsme nasypali do krmítka drobty a zrnička pro strnada a ne pro vás. Strnad nám na jaře přiletí zaspívat. Usoužení vrabci vyletěli na vysoký holý strom kaštanu a rozlobeně čím čarovali. Jak se tak na větvích vrtí a rozhlížejí se, vidí dole pod sebou na kolejích vagon s obilím. U vagonu stálo nákladní auto. Čím, čím, divili se vrabci, to je zrníček, to by bylo vrabčích snídaní, obědů a večeří. Slétli se dolů na cestu a hledali ztracená zrníčka a poskakovali stále blíže k vagonu s obilím. Nákladní auto zahučelo, zafrkalo, rozjelo se. Vrabci se rozletěli, ale za chvíli se zase snesli na zem, zobali a libovali si. Byl mezi nimi jeden vrabec takový nenasyta a ten si řekl, nač bych poskakoval jen tady po cestě a hledal zapadlá zrnička. Chci mít celou hromadu zrní. Až se člověk s lopatou nebude dívat, huš, vletím do vagonu a na zobu si rovnou z hromady zlaté pšenice. A když se dělník otočil, vletěl nenasytný vrabec celý načepířený do vagonu, schoval se tam v koutě a zobal. Zatím však nadešel večer a dělník zabouchl vagon a zamkl jej. Když odešel, přiskákal nenasytný vrabec ke škvíře u vrat vagonu a zavolal na ostatní vrabce. Čím, čím, čím, slyšíte mě? Jsem nejbohatší vrabec na světě. Patří mi celá hromada zlatého obilí. Všichni vrabci se slétli k vagonu a divili se bohatému vrabci. Kdo to kdy slyšel, aby jednomu jedinému vrabci patřila veliká hromada zrní? Chvilku se divili a pak odletěli. Najedli se dnes večer do syta a chtěli se před spaním ještě trochu proletět po okolí. Nenasytný vrabec byl by rád letěl s nimi, ale byl ve vagonu, zavřený a nemohl ven. I co, řekl si, prolétnu se ve vagonu. Když vrabci odletěli, pozvedl také křídla, ale sotva vzlétl, narazil na strop nebo na stěnu. Celý potlučený se posadil na hromadu pšenice. Ať si tu nemohu lítat, začím čaroval si, jen když jsem nejbohatší vrabec na světě. Zobl jsem, zobl tam, ale zrníčka mu už tolik nechutnala. Neměl hlad, byl najedený. Seděl na hromadě a odpočíval. Venku letěli vrabci kolem vagonu. Jistě hledají místo, kde se dnes v noci vyspí, říkal si bohatý vrabec. A já budu poprvé spát docela sám. Ale hned se utěšil. Ať si budu spát docela sám, jen když jsem nejbohatší vrabec na světě. Zobl jsem, zobl tam, ale zrnička mu už vůbec nechutnala. Jedno zrnko dokonce vyplivl. Slyšel ostatní vrabce ve větvích kaštanu. Vypravovali si, kam zítra poletí. Na pole, na náměstí, k lesu. A nejbohatšímu vrabci začalo být smutno. Co pak vám je hej, myslel si. Vy si můžete letět, kam chcete, ale já, nejbohatší vrabec na světě, jsem tu zavřený. A sotva vzlétnu, hned se uhodím. A bylo mu ale tak smutno,
že by se byl hned rozplakal. Ani si už do zrní nezobl. Jakmile ráno vysvětlo slunce, přijelo nákladní auto a dělník s lopatou odemkl vagón. Na to vrabec čekal. Vyletěl vysoko na nejvyšší větev kaštanu. Čím, čím? Zdravili ho vrabci. Dobré jitro, nejbohatší vrabče na světě. Jaká byla snídaně? Ach, bratři, řekl vrabec, na snídaní jsem docela zapomněl. To jsem rád, že jsem zase s vámi. U vás je přece jen líp, než u velké hromady zrní. Potom slétl s ostatními vrabci na cestu a hledal s nimi zapadlá zrníčka.

0: Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc seznal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítali punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat tulíka a našel, jak víme, hihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s hejlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn Tulamor junior se dopustil otco zrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. No a teď ještě jednou. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.
3: Příběh o Gustě Bricknerové, o Uzenkáři, o Karolíně Hüterové a o obchodní závisti a také o jedné cizí paní,

0: Na prostranství před poutním kostelem v Hejnicích na úpatí Jizerských hor kdysi stávaly dvě řady budek, v nichž se prodávalo všechno, co poutníci potřebovali. Od prostého chleba s máslem přes horké párky s křenem až po turecký med. Také tam byly k dostání upomínkové předměty všeho druhu. Růžence všech velikostí i cenových úrovní, modlitební knihy a jiné nábožné knížky, svaté obrázky a další věci, které zbožní lidé potřebují. Přirozeně nejčastěji byla v prodejních stáncích nabízena Mater Formosa, Panna Marie Hejnická, s líbezným úsměvem, na obrázcích malovaných vodovými barvami nebo olejem, na prostých dřevorytech, barvotiscích i na pohlednicích se vzletným nápisem Pozdrav z Hejnic. Kromě toho bylo možné získat Matku Boží jako dřevěnou, sádrovou, ale i jako voskovou a porcelánovou figurku. Stejně jako milostná socha v kostele byly rovněž její kopie zahaleny do dlouhého, zvonovitě se vzdouvajícího pláště, vroubeného zlatými lemovkami a osázeného perlami a drahokamy. Až na to, že plášť milostné sochy na oltáři v poutním kostele byl, na rozdíl od svých kopií z tržiště, osázen skutečnými perlami a drahokamy, nejen perlami a drahokamy z jablonecké bižuterie. Jeden z těchto stánků vlastnila paní Augusta Brücknerová, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, lidmi jinak nazývaná Brücknerka. A ta dokonce nedávno poutníkům nabízela Pannu Marii Hejnickou ve skleněné kouli, která když se obrátila a znovu postavila, tak uvnitř padaly jemné, zlaté a stříbrné vločky, jako kdyby se na Matku Boží snášelo zhmotnělé nebeské požehnání. Boudu Brücknerka zdědila po svém zesnulém muži, který již několik let spočívá na věčnosti. Jí samé tehdy táhlo na sedmdesátku, ale ona tu boudu přece neopustila, neboť člověk tady na světě nakonec musí pro něco být, není-liž pravda. Přirozeně jí občas trápilo revma a její potíže se rok od roku zrovna neumenšovaly. Přesto měla Brücknerka svou boudu otevřenou každý den. Na jaře, když se staré lípy na prostranství před poutním kostelem opět zazelenaly, v létě, kdy jí v budce bylo nezřídka horko jako v kamnech, na podzim, když nejen z Čech přes hory, ale i zvenku z Lužice přicházela velká poutní procesí a v zimě přirozeně také. Také v zimě Brücknerka zasedla v 9 ráno za prodejní pult a až do 17:30 večer čekala na zákaznictvo. Většina ostatních trhovců měla své boudy zavřené od všech svatých až do začátku března. Pouze uzenkář a od naproti Karolína Hitterová, zvaná Hitterka, se k tomu nedokázali odhodlat. Uzenkář měl pravdu v tom, když říkal:
1: čím větší zima, tím líp se ty horký buřty prodávají. A musí být pořádně horký. To je přece jasný.
0: A Hitterka? U ní to byla čistá obchodní závist, která ji nutila otevřít boudu i v zimě. Jinak by jí totiž mohlo proklouznout mezi prsty pár krejcarů, které by pak zřejmě schrábla Brücknerka. A to Hitterku obzvláště hnětlo. Upřímně řečeno, obrat nebyl v těchto týdnech zrovna značný. V zimě žádná procesí nepřicházela a hejničtí si upomínkové předměty pochopitelně kupovat nepotřebovali. Na nejvýš třeba pár vánočních ozdobiček nebo hraček, ale i tyto jen s mírou. Hitterka a Brücknerka proto nabídku svého zboží v této době před svátky odpovídajícím způsobem rozšiřovali. Například o svíčky a zlaté třásně na stromeček, o vánoční hvězdy a barevné koule ze skla, také o táhací panáky, houpací koníky, panenky a všeliké další drobnosti pro děti. Figurky do betlémů byly vyřezány z papundeklu nebo ze dřeva. Marie a Josef, líbezný Ježíšek v jesličkách s volkem a oslíkem, všelijací pastýři, králové z východu a hlavně ovečky. Velké a malé, jedny se pasoucí, jiné odpočívající na betlémských nivách. Jejich vlna byla krásně bílá. U biblických beránků a oveček to přece ani nemůže být jinak. Dřevěná ovečka stála 2 halíře, jehňátka byla po jednom. Hitterka si sice myslela, že díky takovým cenám musí ve své boudě zajít hlady, a kdyby bylo po jejím, tak by ty figurky do betlémů již dávno stály 2násobek. Ale Brücknerka ceny domlouvat nechtěla. A dokud Brücknerka setrvávala u nízkých cen, které platili ještě v dobách blaženého France Brücknera, tak se ani Hitterka neodvážila zdražovat.
2: Člověk tu den co den mrzne,
0: láteřila.
2: A večer ještě musím lejt drahej petrolej do lampy, jenž to se brzo smráká. A co z toho mám? Vlastně vůbec nic.
0: Přesto Hitterka poslušně proseděla hodiny za svým pultem, i když mrzlo až praštělo. A přesto každý večer vydržela za svitu petrolejové lampy až do 17:30. Vlastně ne do 17:30, ale do té chvíle, kdy Brücknerka zavřela svoji boudu. Až pak teprve i Hitterka opouštěla své místo. Pouze jednou jedinkrát tento zvyk porušila. A sice zrovna na Štědrý den. V hejnicích již všichni byli dávno doma. Už při nejmenším hodinu se neukázal ani jeden zákazník. I uzenkář dneska výjimečně nechal svou pícku vychladnout o něco dříve. Pouze Brücknerka, jako by Hitterce naschvál nezavírala. A nejen to. Tento večer zůstávala v boudě dřepět i po 17:30, a to i přesto, že byl Štědrý večer. Sedí tam jak bábovka, zabalená do několika dek a jako naschvál nejde domů. Netrpělivá Hitterka již seděla jako na trní. A samozřejmě se na Brücknerku zlobila. A nemálo. Až se jí to čekání zdá nakonec hloupé, a tak přichází k Brücknerce a chce jí říct, že už by měli zavřít. A teprve teď vidí, co se stalo. Brücknerka za pultem spí.
2: Jo, takhle!
0: Hitterka se pěkně rozhněvala.
2: Ale mně to může být jedno,
0: myslí si.
2: Já jdu domů.
0: Tak tichounce jako dneska snad ještě nikdy pult na své boudě nepřiklopila. Zlehounka nasazuje zástrčku a zamyká. Pak ještě jednou vchází dovnitř a zhasíná petrolejku. Pomalu zatahuje knot, až lampa potemní. Doufejme, že dveře nebudou moc skřípat, až je bude zvenku zavírat. To by tak chybělo. Ale ne, jde to dobře. Krátké vrznutí, pak po dvojím otočení klíčem zacvakne zámek. Brücknerka spí nerušeně dál. Vůbec si toho nevšimla. Ruce má složené v klíně, šátek jí trochu spadl do čela. Klidně oddechuje. Při výdechu se jí mírně nadouvají líce. Vypadá to legračně a Hyterka si říká:
2: jen si spí dál, Bricknerko, pro mě, za mě až do rána.
0: Hyterka tedy odchází domů a tam si jako každý den dopřeje horký čaj. Tentokrát je však se spoustou cukru navíc a s dvojitým množstvím rumu, neboť za prvé je dnes štědrý den, že ano, a za druhé se musí řádně zahřát po tom dlouhém vysedávání ve studené boudě. Nuže dopřejme jí, dobří lidé, ten horký čaj se vším, co si do něj přimíchala. A obraťme naši pozornost zpět ke Gustě, vdově po blaženém Franci Brücknerovi. Na nádvoří před hejnickým poutním kostelem je ticho. Střížky budek, hlavy a poprsí skamenělých svědců, kteří stojí kolem, vše je pokryto mocnou vrstvou sněhu. A s výjimkou Brücknerčina vlastního chrápání zde v tuto noční hodinu není nic, co by jí mohlo vyrušit ze spánku. Tu ji ale náhle probouzí údery zvonu. Když pak napne uši a bezděčně počítá, slyší 4 jasné údery, následované 12 temnými. Ježíš Maria, myslí si a nevěří vlastním uším. Skutečně ještě sedí za pultem a z kostelní věže bije půlnoc. Ne, ne, uvažuje. To není možný. To se mi snad jenom zdá. Ale ne, nezdá se jí to. Sedí ve své boudě za svitu petrolejky a venku je hluboká noc. To přece není možný. Udiveně si z čela povytahuje spadlý šátek. Co pak mě nemohla Hyterka vzbudit, než šla domů? Ne, ne, na tomhle světě už není žádný spolehnutí. Bůh ví, že ne. Bricknerka jen kroutí hlavou. Nad Hyterkou i nad sebou samou. Ale dobře, že jsem se probudila, bručí si. Jinak bych mohla v boudě snad i umrznout, aniž bych si toho všimla. No naštěstí Brücknerka neumrzla. Ale řádně unavená to je. A jestli tu zůstane sedět ještě déle, tak hrozí, že zase usne. Myslím, že tohle radši nebudeme pokoušet, uzavírá. Takže vstávat, ať můžu jít konečně domů. S těmito slovy se vymotává z dek a chce se postavit, ale k tomu již nedojde, protože něco slyší. Lehounký a sotva znatelný šelest směrem od kostela. A pak vidí, jak k ní podél řady bud mezi temnými kmeny stromů míří postava. Co pak, říká si Brücknerka. Kdo to tak může být? Takhle pozdě na štědrej večer a ještě k tomu ženská. Neboť teď i přest mu vidí, že ta postava má na sobě dlouhý, stejnoměrně se nadouvající, nabíraný plášť. A ta postava se ten dlouhý šat přidržuje rukama, aby ho nesmíkala po sněhu. Kam asi jde? Uvažuje Bricknerka. A kdo to vůbec je? Ta neznámá přistupuje k boudě, před obličejem má závoj utkaný jakoby ze stříbrných vláken. Ne, zjišťuje Bricknerka. Tuhle neznám. Ale je mi nějaká povědomá. Z dálky se mi už musela párkrát zahlídnout. Ta cizí paní teď stojí před ní na druhé straně pultu. Světlo petrolejky padá pouze na něžné a jemné ruce, zatímco obličej zůstává ve tmě.
3: Dobrý večer přeju, říká Bricknerka.
0: Tak co to bude, mladá paní?
4: Jen drobnost,
0: odpovídá ta cizí paní.
4: Nějakou hračku pro mého kloučka. On má dnes narozeniny, víte?
0: Neříkejte, povídá Bricknerka.
3: Tak to máte štěstí, že tu výjimečně ještě jsem.
0: Co takhle houpacího koníka, mladá paní? Třeba tenhle šimlík s červeným sedlem. Nejlepší zboží z Bílýho potoka, ten se jen tak nerozbije. Dokonce ani od 2, 3 dětiček ne.
4: Já mám pouze jedno a to si hraje stále samo,
0: říká ta cizí paní.
4: Neměla byste něco menšího? Však rozumíte.
0: To víte, že jo, odpovídá Gusta. Můžete si vzít třeba louskáčka. Třeba tady toho kníratýho v husarském kabátci. Ten se bude vašemu kloučkovi určitě líbit.
4: Dozajista,
0: praví ta cizí paní.
4: Ale mně připadá trochu velký a zdá se mi navíc i trochu hrozivý.
3: Tak si vemte tohodle tahacího panáka, radí Gusta.
0: Nebo třeba tuhle škatuli? S vojáčkama?
4: Ne,
0: praví ta cizí paní a vrtí hlavou. Vojáci také nejsou to pravé pro jejího kloučka. Vojáci určitě ne.
3: A co třeba selský dvoreček?
0: Navrhuje Gusta.
3: Nebo archa Noémova, ta spousta dřevěných zvířátek, dobyteček, kozičky a ovečky, sloni, velbloudi, žirafy a lvy, všechno po 2. To by přece bylo něco pro malýho kluka, co nemá rád vojáčky.
4: Určitě máte pravdu,
0: říká ta cizí paní.
4: Určitě, ale tohle všechno, paní Gusto, zabírá příliš mnoho místa. Ani nevím, kam bychom to přes den dali.
0: No, míní Gusta a ruce rozprostře nad pultem.
3: Pak bude nejlepší, když si sama vyberete. Klidně si berte do ruky, co chcete. A nemusíte spěchat. Prosím, na pár minutkách mi nesejde.
0: Ta cizí paní děkuje, že je to od paní Gusty velmi milé. A poté se pátravě rozhlíží po pultu. Několikrát se dotkne konečky prstů toho či onoho. Zkouší dřevěná chrastítka, trumpetku, potom kukačku, píšťalku vypálenou z hlíny. Nakonec bere do ruky jednu ze skleněných koulí s Matkou Boží. A když to v kouli začne sněžit, zasměje se a povídá.
4: To je ale legrační. Co si ti lidé nevymyslí?
0: Její smích zní jasně a přelíbezně. Když pak na to později Gusta, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, vzpomínala, vždycky se jí vybavilo, že to znělo jako stříbrné zvonečky. Jako stříbrné zvonečky to znělo. Nakonec ta cizí paní vytáhla jednu z dřevěných oveček z jesličkového stáda. Ovečka ležela na zeleném prkénku, jakoby na pastvině.
4: Tuhle si vezmu.
0: Rozhodla se.
4: Ta se bude mému kloučkovi líbit. Kolik stojí?
3: Tahle.
0: Bricknerka jí vzala ovečku z ruky a zblízka si ji prohlédla.
3: Musí to být zrovna tahle. Vždyť má tmavej flíček. Tady, na hřbetě. Někdy,
2: víte, jsou tyhle figurky trochu kazový. Raději si vemte nějakou jinou, pěkně bílou.
0: Už chtěla Gusta ovečku s malou vadou vyměnit za jinou. Ta cizí paní to ale nepřipustila.
4: Ne, ne,
0: bránila jí.
4: Já přece znám mého Kloučka. Ovečky s drobnými vadami jsou mu nejmilejší. Jen mi ji dejte, paní Gusto. A povězte, kolik stojí.
0: Normálně by stála 2 halíře, odpověděla Gusta. Ale vám ji dám, mladá paní, za polovic, protože je kazová. Mám vám ji zabalit?
4: Děkuji, není třeba,
0: odvětila ta cizí paní.
4: Vezmu si ji pod plášť, nemám to přece daleko.
0: Aha, podivila se Gusta. Takže vy bydlíte tady někde na blízku?
4: Již dlouho,
0: pravila ta cizí paní.
4: Mnohem déle než vy, paní Gusto.
0: Nejpozději nyní měla Bricknerka nastražit uši a zarazit se, ale to se nestalo. Ta cizí paní drží v levé ruce ovečku a pravou rukou vytahuje spod pláště minci. Ne, ne, žádnou minci. Perla to je. A k tomu zasazená do zlata.
4: Musíte mě omluvit,
0: řekla.
4: Bohužel nemám u sebe ani halíř. Ale pokud nemáte nic proti, tak si vezměte tady.
0: S těmito slovy pokládá perlu na talířek a odchází. Vlastně neodchází, ale pluje zlehka nad sněhem zpátky tam, odkud přišla. Ke kostelu. A teprve teď, v okamžiku, kdy stoupá po schodišti, Bricknerce došlo, komuže prodala ovečku s temným flíčkem. A kostelní portál se pootvírá a ta cizí paní už dávno není cizí, ale je něžná a útlá. Na několik okamžiků to ze dveří zazáří jako z říše nebeské. Pro Krista pána, proletí Gustě hlavou. Kam jsem jen dala svý oči? Jak to, že jsem ji nepoznala? Nemějme to té dobračce za zlé, že byla úplně mimo. Potom všem, co se jí tu přihodilo, může učinit pouze jediné, a to také činí. Padá na kolena a prosí Matku Boží o shovívavost. Já jsem s tebou mluvila, praví, jako bys byla obyčejná ženská z chalupy. A místo toho jsem měla padnout k tvým nohám a líbat lem tvýho roucha. Neměj mi to tedy, prosím pěkně, v tvý milosti za zlý. Když jsem přece nemohla vědět, že jsi to byla ty. Takto se Gusta modlí za odpuštění, dokud z věže poutního kostela neodbije 1:30. Poté se s hekáním zdvíhá, zavírá svou boudu a jde domů. 2. dne ráno na Boží hod vánoční si Gusta, vdova po blaženém Franci Bricknerovi, nejprve pomyslela. To jsem ale měla dneska v noci krásnej sen, jak k mý boudě přišla Matka Boží a po dlouhým hledání si koupila ovečku. A pořád mi říkala paní Gusto a já jsem jí říkala mladá paní, prostě jen tak. Když pak ale Bricknerka spatřila v pokladničce perlu a k tomu zasazenou do zlata, tu ji již podruhé pojala bázeň Boží. Teď totiž měla před očima důkaz, že se jí to všechno v žádném případě nezdálo. Při bližším patření jí teď bylo jasné, co dnes v noci Matka Boží položila na talířek. Bože na nebesích, pomyslela si ta dobračka při pohledu na perlu. Smím já vůbec kdy něco takového přijmout? co tedy dělat? Tehdy ještě bydleli v klášteře vedle hejnického poutního kostela bratři Františkáni. Bricknerka to všechno mohla odvyprávět páteru Kvardiánovi a poprosit ho, zda by pro Bůh tu perlu nevrátil Matce Boží na hlavní oltář. To by zřejmě pro pana pátera Kvardiána nebylo těžké. Ale kdo pak by se chtěl odloučit od perly, jíž Matka Boží vlastní rukou zaplatila?
2: Ne, pomyslela si Bricknerka. Jestli to půjde, tak si ji nechám.
0: A teprve pak jí to napadlo. Hned první den po svátcích k obrovskému překvapení uzenkáře i hyterky pověsila na boudu ceduli s nápisem Pro okolnosti zavřeno. Ona sama ale jela drahou do Liberce. Tam zašla k zlatníkovi Zíbrovi, který měl krámek na Staroměstském náměstí, a ukázala mu tu perlu. A zeptala se ho, kolik by za ní dostala, kdyby ji chtěla levně prodat. A ten pan zlatník Zíbr odhadl cenu perly a zlatého zasazení bratru na 300 korun. A jestli ji chce paní Gusta prodat?
2: Ne, odpověděla Gusta. To je právě to, pane Zíbre. Naopak bych si ji ráda nechala.
0: Potom si v liberecké spořitelně vybrala 300 korun z vkladní knížky, což pro ně byla spousta peněz. A když se pětkou vrátila zpátky do Hejnic, šla z nádraží přímo do kostela a do obětní pokladničky před milostnou sochou vsunula tlustou obálku s 300 korunami. Ovšem bez toho jednoho halíře, za který prodala tu ovečku. Vyrovnané účty jsou totiž vyrovnané účty. Tak si nakonec mohla perlu při dobrém svědomí ponechat. A nikdo se o tom nikdy nic nedozvěděl.
2: Hyterka už vůbec ne.
0: Ta by se tomu na nejvýš posmívala a kroutila by hlavou.
3: To je ti podobný, pověděla by asi Gustě.
0: Kdyby se tohle stalo mně, víš, co bych udělala? Pěkně bych se Matce Boží poděkovala a tím by to pro mě bylo vyřízený.
3: Jo, hyterka, možná, že to nakonec vůbec nebyla náhoda, že si panna Marie Hejnická onehdy na Štědrý večer tu ovečku s drobnou vadou koupila u Gusty, vdovy po blaženém Franci Bricknerovi, a ne u ní.

0: o kočce a ptáčkovi. Jednou takhle pomalounku usínám a myslím si, teď by se mi mohlo něco hezkého zdát. A tu vlétl do pokoje ptáček a posadil se mi rovnou na přikrývku. Hledím na něho udiveně a povídám, copak? Ale on jenom dýchal a srdéčko mu poplašeně tlouklo. Podívám se na okno a tam kočka. Usmála se medově, oči dvě čárky zlé a povídá mi. Vyhoď toho ptáčka ven. Má nožičky zamazané od bláta, zašpiní ti přikrývku. Dívám se na ptáčka. Nožičky docela čisté. Bláto nikde nevidím. Jen se chvěje. Srdéčko mu tluče až hrůza. Povídám kočce. Nevadí. Když zamaže, zamaže. Co se dá dělat? A kočka povídá medově. A blechy má. Naskáčou ti do postele. Hnedle bude po spaní. Vyhoď ho ven. Dívala se na ptáčka. Oči dvě čárky zlé. Jen se olizovala. Dívám se na ptáčka. Jen se chvěje a ustrašeně se dívá, jestli ho vyhodím. Povídám kočce. Blechy mi nevadí. Mám tu takový prášek. Hned bude po nich. Ale kočka dál, oči dvě čárky zlé. Vyhoď ho, vyhoď ptáčka, až usneš, oči ti vyklove. Je to zlý ptáček. Jestli chceš, chytím ho, sama to udělám. Oči dvě čárky zlé svítily přeukrutně. Olizovala se a už se také chystala ptáčka chytit. Povídám, šc, potvoro, už ať tě nevidím, kožich ti vypráším, nezdárnice jedna. Hned byla kočka pryč, jako pára zmizela. Dívám se na ptáčka a vidím, jak si oddechl. Povídám, chtěla tě sníst, co? Tamhle si vlez do mé punčochy a prospi se do rána. Ta se už nevrátí. Ptáček radostně zacvrlikal. Vlezl si do punčochy a za chvíli spal. Dal jsem si ruku pod hlavu a spal jsem také. Když jsem se ráno probudil, hned jsem se podíval na punčochu, ale byla prázdná. Vzal jsem ji do ruky a tu cítím, že je ještě trochu teplá. Dívám se s údivem. Tuhle byla včera dírka. Tuhle také. A je zaštupovaná. A jak hezky. Směji se. Zachránil jsem ptáčkovi život a on mi za to zaštupoval punčochy.
1: Motýl Emanuel poletoval nad loukami a maková panenka byla sama doma. Nudila se, zívla si a řekla, nebyla jsem dál než u rybníka, proč bych se nepodívala taky někam jinam? Když to řekla, rozběhla se k lesu. Jen přišla na samý krajíček lesa, klopítla osmrkovou jehličku. Šla dál, stébla trávy jí připadala jako široké lávky a borůvčí jako vysoké stromy. Když uviděla červenou jahodu, spráskla ruce. Sluníčko už zapadá. Volala Emanuela, aby jí vyvedl z lesa, aby jí tam nenechával na noc. A v tom před ní stojí hrozné zvíře, hubu má vousatou a zubatou, uši špičaté a štětinaté, pracky drápaté a ocas ohnivý. Popadlo panenku do pracek. Má roztomilá panenko, tebe já si odnesu do hnízda a budeme si spolu hrát. Hop a skok z větve na větev nahoru dolů, s panenkou se roztočil svět. Když byli nahoře v hnízdě, zvíře povídá:
2: jsem veverka barka, doskočím do lísek pro oříšky a budeme si spolu koulet.
1: To já nemůžu, řekla panenka, oříšek by mě porazil.
2: I to je jedno,
1: mávla tlapkou barka a pospíchala do lísek. Maková panenka chvíli počkala a pak došla až na okraj hnízda. Nevedla odtud žádná cesta. Nahoře bylo nebe a dole hlubina, kde pracoval pavouk Karkoška. Stavěl pevnou síť a zle se usmíval. Maková panenka nevěděla kudy kam. Zatím se vrátil domů motýl Emanuel. Rozhlíží se po panence, ale panenka nikde. A v tom vidí na stezičce, co vede od makového pole k lesu, trochu rozvátého prachu, jako by tamtudy běžely lehoučké nožky. Snad nešla do lesa? Lekl se Emanuel a rozletěl se za panenkou. V lese poletoval mezi stromy a níž i výš v korunách a volal a volal. Jenže motýlí hlas je slyšet sotva od borůvky k borůvce. Stavil se i v lískách a zhlídl tam veverku barku. Neviděla jsi makovou panenku?
2: To víš. A odvedeš si ji a s kým si budu koulet,
1: pomyslela si barka a ukázala Emanuelovi na druhou stranu. A on lítal a hledal, kdo ví, kudy lítal, kdo ví, kde hledal. Najednou slyší, jak někdo povídá pavučinkovým hlasem.
2: Jen raště, vítám tě, Emanueli.
1: A Emanuel uvízl v široširé síti. Nejdřív si myslel, že je to jenom malá nehoda. Smekl cylindr a slušně řekl: promiňte, dostal jsem se, kam jsem nechtěl.
2: Líp si to ani nemohl říct,
1: povídá pavouk Karkoška, co přiběhl z kouta sítě. A vzal Emanuelovi cylindr z ruky a posadil si ho na zkoušku na hlavu.
2: To je můj cylindr, řekl Emanuel. Už ho nebudeš potřebovat. Líčím tady na mouchy i na motýly a co tak přiletí. Mám 8 noh, 8 očí a 7 chutí. Až mi přijde ta 7, tak tě sním.
1: Pohodlně se posadil a čekal, až mu přijde 7. chuť. Bylo tichoučko. Karkoška čekal, až mu přijde pravá chuť a Emanuel tam byl docela zapletený do sítě. A v tom se až z hora z borovice ozval hlásek a volá: Emanueli, pojď honem nahoru, než mě veverka barka porazí oříškem. A na to zavolání a pro velikou starost o makovou panenku se Emanuel vyvlíkl z pavoučího předení takovou silou, že to pavouka Karkošku převrhlo 8 nohama nahoru. Potom motýl Emanuel doletěl k veverčímu hnízdu, vzal makovou panenku do náruče a nesl ji domů na makové pole.

0: Cože? Co? Už?
1: Už se vysílá. Co?
0: No tohle, ještě nemám ten poslední tým, totiž Rým.
1: Dobásníš to potom.
0: Vážení a milí posluchači, srdečně vás vítám u vašeho oblíbeného prakticko-poetického pořadu s domácnostní kachnou Justínou. A jistě, Piggy je tu fraky. Taky.
1: Ahoj, děti. Minule jsi říkala, že máš ještě nějaký další nápad na krmítka.
0: Já mám nápadů, Piggy. Na krmítka také, ale od té doby, co jsem se rozhodla, že budu nejen domácnostní kachna, ale i kachna umělkyně. Musím říci, že se ze mě nápady jen prší. Že ze mě nápady jen srší.
1: Jo. To ti všichni věří. Jen myslím, že můžeme zůstat u těch krmítek, víš? A bude to nejlepší.
0: No, dobře. Jenže, Růžovko, my si musíme něco zopakovat.
1: Já vím, musíme zopakovat, co ptáčci můžou zobat a co ne, abychom jim neublížili, víš?
0: Správně. Ráda bych ale řekla, že myslím, že pro praktické návody není třeba používat verše.
1: Tak já to řeknu za tebe a bude to rychlejší, jo?
0: No, ale báseň ne. Báseň říkám ve svém pořadu jen já, dáma. Sama.
1: Neboj, já si všechno pamatuju i nezveršované. Ptáčkové můžou. Zrní a ovesné vločky a semínka a oříšky a kousky jablek a různé bobulky a hlavně nesmí nic slaného, protože posoly by mohly i umřít, viď?
0: No, ano. Ty jsi to ale všechno tak rychle vyhrknul, že já teď pořádně nevím, jestli jsi řekl všechno důležité.
1: Neboj se. Řekl, věř mi, Justýno, můžeme se do toho pustit.
0: No, dobře, takže minule jsme, jak si jistě moji věrní posluchači pamatují, vyráběli jednoduché krmítko z ruličky od toaletního papíru.
1: A co bude dnes?
0: Bude to podobně jednoduché. Nachystala jsem si tady několik velkých šišek, aha, borovicových. Takové najdete v každém pořádném lese. Dále tu máš... Co? No řekni to sám. Co tu máme?
1: Tak med, zobání pro ptáčky v sáčku.
0: No ptačí zob, ten mám z minula. Koupila jsem ho už hotový v obchodě. Už namíchaný. A ještě... No, co tu ještě? Co je tu ještě?
1: Provázek.
0: Výborně. A první úkol bude tenhle. Na každou šišku přivaž nahoru provázek kolem šišky.
1: Kolem šišky?
0: Kolem, ale ty nahoru. Mě úplně pleteš. Kolem špičky.
1: Udělám takhle nahoře. Radši dva uzly, aby to drželo, viď?
0: Až to budeš mít, tak každou šišku potři vrstvou medu. A nešetři, ať je vrstva podřádná. Pořádná. Místo medu se také dá použít arašídové máslo.
1: Už to mám asi na patrné.
0: A teď tu šišku hoď tady do sáčku s tím zrním. Počkej, pojď sem. Přidržím ti ho.
1: Hop, tam.
0: Tak, teď stačí tím sáčkem pořádně různě potřást. Zrnička se nabalí na lepkavý med. A až se bude zdát, že už se další zrnička nenalepují, protože už nemají kam, tak můžeme šišku ze sáčku zase vytáhnout.
1: Hotovo! No. A teď už stačí jen zavěsit šišku na větvičku a ptáčci si vyzobou, co jim bude chutnat. Paráda, já udělám ještě jedno šiškové krmítko pro Huga.
0: No ale ne, že zase utečeš.
1: A jedno pro zajíce Antonína.
0: Cože? No, tak udělej pro Huga, pro Antonína ho udělám já a pak za ním zajdeme. A uděláme si procházku a půjdeme krmítka rozvěsit a já Přitom budu recitovat. Tak šup, šup, nezdržuj to, Piggy. A nech tam nějaké pěkné zrní na tu Antonínovu šišku. Víš, že Antonín je umělec a nemůže dostat jen tak ledajakou šišku. Navíc ode mě.
1: Tak já bych si myslela, že bys možná měla tomu Antonínu tu šišku dát.

0: tatínku, my jsme dostali ve škole šíleně těžký úkol.
1: Jaký úkol?
0: Těžký.
1: Jak těžký?
0: Šíleně, Hurvínku.
1: Ale z čeho? Z počtu, z tělocviku, ze zpěvu, ze psaní?
0: Ne. Dostali jsme úkol, že abychom udělali krmítko a vykrmili všechny ptáčky v našem okolí.
1: To je snad máte krmit a ne vykrmit. Vykrmit se může akorát husa, jenže husa není ptáček. Husa je, když je posvícení.
0: Tak to já nevím, Hurvínku.
1: Jenže já to vím přesně. Přece na vás nechtěj, abyste si na posvícení vykrmili brhlíka. Chtěj nebo nechtěj?
0: Nechtějí.
1: No tak vidíš, tak uděláme to krmítko spolu a proto mi podej prázdný květináč.
0: A kde máte prázdné květináče?
1: Přece v kredenci, vy ne?
0: My ne.
1: My jo.
0: No, jenomže když já tam ze židličky nedosáhnu.
1: Tak jdi dolů, ty seš taková slepičí vejška.
0: No, vidíš. Ty tam taky nedosáhneš.
1: Počkej, podej mi pohrabáč. Já si ho přistrčím.
0: Je.
1: Co to bylo?
0: Mísa, Hurvínku s ušima.
1: Taky smeď na lopatku, Máničko s ušima. A jestli se mi chceš posmívat kvůli uším, tak se nejdřív podívej na ty svoje.
0: To jsem ještě neviděla udělat krmítko z kořenáče.
1: To nic není, to je lehký. Do květináče natlačíš lůj nebo nějaký tuk, žáno, třeba sádlo, a květináč pověsíš takhle nohama vzhůru.
0: Že bude vypadat jako zvoneček.
1: A ptáci přiletí, budou ze spoda klofat a nebudou mít hlad, žáno.
0: No, jenomže kde vezmeme lůj do toho krmítka, když lůj ani nemáme?
1: Lůj nemáme, ale hele, co máme?
0: Je, husu. Vy budete opékat husu, vyděláte posvícení.
1: A hele, tak je tlustá. Sádlo se jí trošku ořeže a bude to. Podej mi nůž.
0: Kde máte nůž?
1: Počkej, v truhlíku na uhlí.
0: V truhlíku na uhlí? Jak to, že máte nůž v truhlíku na uhlí? Do truhlíku se nože přece nedávají.
1: Mám tam v pátek spadnul. Je tam, viď? No, ukáž. Tadyhle teď ořízneme jeden kousek sádlička. Tak, tady druhý. To byla husa jako basa, co?
0: No, neměli bychom ho dát vysmažit, Hurvínku.
1: To sádlo?
0: Ano.
1: To bychom asi měli třeba v tomhle kastrůlku. Postavíme ho na plyn.
0: Nespal se, Hurvínku.
1: A je to.
0: Je.
1: To bude asi ta čulda. Hodila si ty střepy do koše na odpadky?
0: Hodila.
1: A přikryla si je novinama, aby nebyly vidět?
0: Nepřikryla, ale přikryju.
1: Ahoj, taťuldo. To je venku počasí, viď?
2: No to teda je. Hurvajs, a co doma? Je všechno v pořádku?
1: Absolutně, tati.
2: Ve škole?
1: Absolutně všecko, tati.
2: Co je absolutně všecko?
1: Pořádku.
2: No tak, to rád slyším, protože nic člověka tak nepotěší, jako když je doma i ve škole absolutně všecko. To, jak si... Nice, tady je něco... tento...
1: Co tento, tati?
2: No cítit, co to pro pána krále, to je hrozný, otevři okno.
1: My, tati, totiž...
2: No to je hrůza, já přijdu domů, ty hlásíš jako, že je všechno absolutně v pořádku a zatím je to tady jako, kdybych přišel, já nevím kam, co to čoudí z toho kastrůlku.
0: My totiž, pane, spím.
2: Hned, Hurvajs, to seber a jdi to vylejt.
1: Ne. To se nesmí vylejt, tati.
0: My totiž připravujeme, pane Spejble, ptáčkům krmivo.
2: Cože?
1: Krmivo. My jim pečeme sádlo místo loje, žáno, tati, a pak jim ho nalejeme do květináče, žáno.
0: A oni ho budou klofat a budou mít krmítko.
2: Co pak budou klofat takový spálený tento? Vždyť je to uhlí a ne tuk.
1: Jenže až to v květináči utuhne.
2: A co pak to je nějaké krmítko? Květináč? Květináč je květináč a krmítko je krmítko.
1: Když se pověsí takhle na strom, tati.
2: To je moc malé krmítko, květináč. To je akorát pro síkorky. Síkorky zobou lůj, Správně, to zobou, ale co myslíš takový ten?
1: Kdo?
2: Jak se jmenuje ten s tím zobákem takovým?
1: Matoušek, tatí.
2: Ale žádný Matoušek, takovej černej.
1: Fiala.
2: Ale Fiala, ten přece. Kos.
1: Jaký kos?
2: Kos, žano. Ten luj nezobe, nebo pěnkava, nebo drost.
1: Matoušek taky ne.
2: No tak, a má proto umřít hlady?
0: Nemá, vidíte, pane Spejble.
2: Samozřejmě, že nemá. Ptákům uděláme pořádné velké krmítko, aby se tam dalo sypat zrní, drobečky a tak. Podej mi proto pilku, Hrvajs, ty, Máničko, vyndej ze šuplíku hřebíčky a kladívko.
0: Ano, pane tak. Spejble.
2: No, já mám tadyhle prkínka a bude to, než bys řekl švec. Nice. Co je tohle? Povídám, co je tohle? Hurvaj, co je tohle?
1: Co, tati?
2: Kdo tak opižlal tu husu?
1: Jakou husu?
2: Tu husu tadyhle kdo opižlal?
1: Nikdo, tati.
2: Jak to nikdo? Podívej se, jak je opižlená.
1: To se z ní ořezalo takovéto přebytečné sádlo pro síkorky.
2: Se ořezalo. Já tě taky ořežu. Takhle opižlat takovou krásnou husu.
1: Mám tě uklidit stůl, tati, nebo kde to budeš dělat?
2: Co?
0: To krmítko, pane Spejble.
2: Na stole pochopitelně. Sklízet nic nemusíš, já to takhle bočoupnu na kraj. Tak.
1: Už je to na cimpr-campr.
2: Hernaj, tady je pořádek. Proč si ten hrek nesklidil ze stolu?
1: Jsem chtěl, ty jsi nechtěl.
2: Jak to nechtěl? Tak to odnesu, ať chci nebo nechci, ne?
1: Jsi nechtěl, že to jen očoupneš na kraj.
2: Kdybys ho byl býval uklidil, tak bych nemusel nic očupovat. Takový pěkný hrnek i s talířkem. Podej mi ta prkínka, Máničko.
0: Prosím, pane.
2: No vidíš, jak pasujou k sobě. To bude střížka, to bude střecha, jedna radost.
1: A tohle to prkínko?
2: Z toho uřízneme podlášku, kde pak zima je krutá, v zimě se těm tvorečkům musí pomoct.

0: i s nohou, tatí.
1: Ernest, to je práce. Ernest, to mi čert napískal, abych dělal pro ptáky krmítko.
2: Když nám to uložili a já nevěděla, jak se krmítko dělá.
0: No, tak teď už to snad budeš vědět.
1: Ernest, takový pěkný stůl a teď mu chybí noha.
0: Tři mu stačí, tatí. Piano má taky tři nohy.
1: Vždyť se bude kinklát. Ernest, to mi to krmítko přišlo draho.
0: Ještě ho musíme ale slouct dohromady. To krmítko, tatí.
1: Helejte, já mám jinou práci. Co pak si myslíte, že mám na starosti jenom vaše krmítka?
2: Když my ale krmítko musíme zhotovit a musíme pozorovat, které ptactvo se k němu slétá a které ne a jak se přitom chová.
1: No tak na to ale nepotřebuješ krmítko jako stodolu. Na to vám docela dobře stačí tadyhle ten květináč, žano. Do něj nalijete třeba tenhle spálený vomastek, žano. To ptáčkům stačit bude. Na tom si docela ještě pochutnaj a krmítko bude jedna báseň.
0: No vidíš, a když jsem to říkal já, tak se mně nevěřilo. Mně se holt nikdy nevěří, dokud náš stůl nepřijde o nohu.

0: Mám pro vás novou Piggy básničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: O čertu a kováři. Byl jednou ve vsi kovář a měl bídu. Silný byl, zdravý jako buk, že by skály byl mohl lámat, ale co platno, když díla nebylo. Často celé dny nezazvonila kovadlina a výheň byla vyhaslá. Sedával kovář mrzutý před kovárnou a přemýšlel, co počít. Někam nádeničit se mu nechtělo. V té kovárně už jeho pradědeček perlíkem se oháněl a on by teď z řemesla měl sejít. Jednou k večeru jede pán okolo kovárny v mysliveckém šatě, v zeleném klobouce, na pěkném vraníku sedí. Koni scházela podkova a proto pán u kovárny slezl a zavolal kováře. Měl kovář radost, že zas jednou výdělek přišel, honem výheň rozdmíchal a dal se do podkovy. Pán přitom dal se s ním do povídání a jak tak řeč běží, začal se kováře na všechno vyptávat, jak se mu vede a jak jde řemeslo. A tu kovář hned bědoval, jaký je chudák. Řemeslo, že jde prach bídně, žena a děti, že chtějí jíst, a takže někdy neví, kde mu starostí hlava stojí. Pán se jen usmívá a potom řekl, věděl bych pomoci, ale třeba, abys byl kurážný. Kovář mu na to, jak bych nebyl, hlad kuráže přidává a nouze dělá hrdiny. Ani čerta bych se nebál. Na to se pán zachechtal, až se kovárnou rozléhalo a povídá, já jsem čert, vyvedu tě z bídy, ale musíš se mi krví zapsat. Kovář, když viděl pomoc před sebou, na jiné nemyslil, čertu se zapsal. Když byl kůň okovaný, ten pán čert z vaku usedla vytáhl notný měšec kožený, plný zlatých peněz, že stačilo nadlouho k dobrému živobytí a pověděl, že si pro kováře přijde, až bude čas. Potom sedl na vraníka a ujel. Kovář zavolal ženu a peníze ukázal, ale že jsou od čerta, nepověděl. A tak byli potom dobře živi, na bídu zapomněli. Toho času chodil po světě Kristus Pán se svatým Petrem. Přišli také jednou podvečer do vsi, kde kovář zůstával, a vešli do kovárny, o nocleh požadovali. Kovářka byla dobrá k žena, jak viděla dva pocestné, unavené, prachem pokryté, nocleh slíbila. Potom hned je zavedla do světnice a pobídla za stůl k večeři. Pocestní s domácími mléčnou polívku kyselou z mísy jedli, brambory přikusovali a když bylo po večeři a čas ke spaní, zavedl je kovář na půdu, na seně se vyspat. Ráno, když hosté vstali, dostali dobrou snídani a měli se k odchodu. Tu Kristus Pán za pohoštění chtěl se odvděčit a povídá kováři, co by si přál, ať jen řekne, že mu rád vyplní. Kovář se dovtípil, že neuctil obyčejné lidi a chvíli se rozmýšlel. Potom pověděl svoje přání. Ponejprv, kdo do mé kovárny přijde a na kovadlinu ruku položí, aby odtrhnout se nemohl, dokavat já nedovolím. Po druhé, kdo se posadí na lavičku před kovárnou, aby tam tak dlouho musel zůstat, jak dlouho chci. A po třetí, kdo by z jabloňky na mém dvoře jablíčka chtěl třást, aby podle mé vůle od stromu nemohl, jak se ho jen dotkne. Pán Ježíš mu přání vyplnil a šel se svatým Petrem dále. Kovářka muže rozmlouvala, že mohl moudřejšího sobě přát, ale kovář byl veselý a povídá: mlč, ženo, já vím, co dělám. Když přišla léta a čas se přiblížil, kdy měl kovář do pekla jít, ukázal se jednou k večeru v kovárně ten čert, ale v pravé podobě černý a rohatý. Kovář se drobátko ulekl, ale hned se vzpamatoval: vítám vás, pane milý, však už vím, proč přicházíte. Jen co tuhle tu práci dodělám, v malé chvíli se přichystám na cestu. A kovář dál, za chvíli byl hotov a povídá pánovi: však jsem si pospíšil, sáhněte jen, jak je kovadlina horká od ran. Čert si sáhl a už odtrhnout nemohl. Kroutil se a trhal, ale nic platno. Kovář sotva smích přemáhá: pusť tu kovadlinu, to je mi pěkná zpráva. Já chci už jít a ty ne a ne sehnout z místa. Viděl čert, že je zle, a prosil kováře, aby ho od kovadliny pustil. Pustím, povídá kovář, ale přidáš mi ještě 7 let. Co měl čert dělat? Musel svolit a odtáhl s nepořízenou. Po 7 letech přišel zas. Kovář byl v pilné práci, když se čert na prahu ukázal. Vítám vás, jen malé strpení, co tu práci dodělám, pojďte zatím sem. Čert se jen uškleboval, že nepůjde. Kdo ví, k čemu by ho zas kovář připoutal. Počkám venku, povídá a sedl si na lávku před kovárnou. Když kovář dodělal, vzal čepici a hůl, vyšel z kovárny a povídá čertovi, že půjdou. Ale čert nemohl z lavičky, ať se kroutil, jak chtěl. Zase mu jiného nezbylo, než pěkně kováře prosit o svobodu. Kovář zas, aby mu čert 7 let přidal, jináč že ho nepustí. Čert byl nerad, ale přidal přec. Odcházel ve zlosti, lál chytráku kováři a zaříkal se víckrát, že se už ošidit nedá. Zase 7 let uběhlo jako voda v potoce a pro kováře si čert včas přišel. Tentokrát už ani do kovárny, ba ani na zápraží se neodvážil. Postavil se doprostřed dvora a volá na kováře, aby se připravil, že dlouho čekat nemůže. Kovář vyšel z kovárny a povídá: jenom chvilenku, mějte strpení, však už jdu. Na to zavolal do síně, kde se děti strachy krčeli: jdi, Honzíku, jdi, synáčku, natřes tátovi pár jablíček, však jsem jich ještě letos neokusil. A pána se neboj, hodný je, nic ti neudělá. Honzík přemohl bázeň, jde na dvůr, jabloňkou chce zatřást, ale měl malou sílu. A tu čert, bylo mu líto chlapečka, povídá mu: počkej, pomohu třást. Chytne za strom, zatře se, jablíčka jen pršela. Ale čert s hrůzou vidí, že od stromu nemůže. Trhal sebou, házel, ale nic na plat, byl jako přikován. Tu teprve viděl, že kovář ho znovu ošidil. Kovář se jen pousmíval a volal na čerta: Tak pojďte, pojďte, pane milý, já už jsem hotov. Čert zlostí se už neznal, ale kovář v tu chvíli z hromady dříví štěpinu důkladnou vytáhl, k čertovi přiskočí a povídá. A tak, blázny se ze mě dělat. A Tomáš, Tomáš, čertovi na záda nakládal. Když mu jich dost naložil, pustil ho od jabloňky. Čert vzal nohy na ramena a upaloval, jako by mu hlava hořela. Kovář volal za ním. Opovaž se mi ještě se tu ukázat. Vyprovodím tě nepěkně. Ale čertu už nenapadlo na kováře se odvážit a tak žili v kovárně spokojeně ještě dlouhá léta. Když pak ta zubatá s kosou přišla, bylo s kovářem jako s tím vojákem, který čerty vyplatil. Šel k nebeské bráně, ale odtamtud ho svatý Petr odehnal, když prý dřív nestál o nebeské království, teď už je pozdě. Kovář obrátil se a šel cestou do pekla. Tam seděl u brány ten čert, kterého kovář tak ošidil. Vzpomněl si na to, co dostal u jabloňky, skočil do brány a zamkl, kováře tam nepustil. Šel tedy kovář zase k nebi, zatloukl na bránu a když Petr otevřel, kovář mu z čerstva pod rukama vklouznul do nebe. Tam honem zástěru koženou na zemi prostřel a sedl na ní. Nedal se odehnat živou mocí, že sedí na svém, říkal, a že ze svého nepůjde. Co měli dělat? Nechali tam konečně kováře a tak on na svém jistě dodnes v nebi sedí.
1: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců. Pojďte to sami zjistit. Moucha důvěra. Moucha důvěra se objevuje tehdy, když někomu věříme natolik, že mu dokážeme svěřit i nepříjemné věci. Spoléháme, že nám pomůže. Také nám dodává jistotu a víru, že věci zvládneme, že všechno dobře dopadne, že nás má někdo rád. Zvládnu to, aneb už nejsem mrňous. Mami, kolikrát se ještě vyspíme, než pojedeme na hory? Třikrát. odpověděla maminka Kubovi. Ještě, že se ptáš, připomněl si mi, že musím udělat velký nákup. Skočím do obchodu. Půjdete se mnou? Kluci, Ferda i Kuba souhlasili. Obchod, kam s maminkou chodívali, byl hned za rohem. Pomohli jí s taškami a většinou si mohli vybrat i nějakou sladkost. Paní prodavačka už je znala. Někdy si sice pletla jejich jména, ale byla vždycky moc příjemná. Stávala za vysokým pultem a usmívala se už z dálky. Dobrý den, dneska jste tu zase i s pomocníky? Jak se máte? Ptala se maminky paní prodavačka. Ta si s ní chvíli povídala, pak nakoupila vše, co potřebovala a zaplatila.
2: Mami, koupíš mi ještě hašlerky?
1: Prosil Kuba.
2: Já bych chtěl gumový medvídky,
1: přidal se Ferda. Už jste velcí, tady máte peníze, běžte si je koupit sami, řekla maminka a každému dala pár drobných. Ferda bez váhání zamířil pro bonbony a pak k pokladně. Během chvíle už cucal bonbon. Kuba váhal. Trošku se styděl. Bál se, nevěděl, jestli to řekne dobře. Viděl ale, že maminka na něj čeká a je v obchodě s ním. Ke všemu už měla paní prodavačka hašlerky nachystané. Zaslechla jejich rozhovor. Do samoobsluhy vlétla moucha důvěra. Všimla si Kubovi nejistoty a zabzučela. Bzz, to zvládneš, paní prodavačku znáš. Bzz, už si zvládnul těžší věci. Kuba sebral odvahu, šel k pokladně, zaplatil, poděkoval a byl spokojený. Při cestě domů si maminka, Ferda a Kuba povídali. Měli dobrou náladu. Přicházeli zrovna ke vchodu, když najednou maminka uklouzla na zamrzlé louži. Upadla. Jau! Vykřikla. Nemohla vstát. Bolelo jí koleno. Naštěstí s ní byli kluci. Ferda utíkal pro tatínka a Kuba mamince pomohl postavit se. Doma mamince nohu obvázali a uvařili jí teplý čaj. Jejda, vykřikla maminka znovu. Nebylo to ale proto, že by ji bolela noha. Vzpomněla si, že chtěla udělat ještě kokosové kuličky, na které o Vánocích zapomněla. Slíbila Kubovi, že je udělá, až pojedou nahory. Všem se ulevilo, že výkřik nebyl způsobený bolestí. Tím se netráp, bez kuliček se obejdeme, řekl tatínek a začal se oblékat. Musel do práce.
0: Ale já je Kubovi slíbila. Chtěl bys je, viď?
1: Mrkla na Kubu maminka. Kuba se usmál. Kokosové kuličky. To úplně nejlepší cukroví ze všech. Chtěl, kývnul Kuba. Tak budou, rozhodla maminka a poprosila Kubu, aby jí přinesl papír a tušku. Napíšu ti, pro co ještě skočíš do obchodu, Kubo. Zapomněla jsem i na chleba a vajíčka, takže ať to máš raději na papírku. Bude toho víc.
0: Kubu začal polévat pot. Spotil se mu i krunýř, což se mu nestávalo často.
2: Ať jde raději, Ferda. Já to zůstanu s tebou a pomůžu ti.
1: Zkoušel se vymluvit Kuba. Ferda tu zůstane, půjde pověsit prádlo. Nákup zvládneš ty, odpověděla maminka.
2: Ale mami, já nikdy nebyl sám nakupovat.
1: Posadím tě na kolečko, se kterým si hraju na písku, dovezu tě do obchodu a bolavý koleno neucítíš. Kuba to nevzdával, chtěl za každou cenu maminku přemluvit. Ta byla ale neoblomná. Koleno už ji skoro nebolelo, cítila se mnohem lépe. Věděla ale, že si Kuba poradí, že si to musí vyzkoušet. Podala mu seznam nákupu, peněženku a nedala prostor dalším otázkám a výmluvám.
3: Dobrý den, Ferdo!
1: Pozdravila paní prodavačka, sotva vstoupil do dveří. Kuba v duchu paní prodavačku opravil, on přece není Ferda, ale Kuba. Nahlas však řekl jen:
2: dobrý den.
1: Vytáhl seznam s nákupem a začal procházet mezi regály. Bezva, kokos mám, čokoládu na vaření, smetanu. V košíku mu postupně přibývaly věci. Čím víc jich tam bylo, tím byl Kuba klidnější. Už jen chleba a je to, pomyslel si. Jenomže stojan s pečivem byl prázdný. Úplně.
3: Co pak tady tak přešlapuješ? Hledáš něco?
1: Uslyšel Kuba hlas paní prodavačky.
2: Ne, chtěl bych zaplatit.
1: Styděl se poprosit o pomoc. Zaplatil, vyšel před obchod a opřel se o pouliční lampu. Chleba neměl. Bez chleba domů nemůžu, říkal si v duchu Kuba.
2: Mamka se bude zlobit, nebo mě pošle do jiného obchodu, někam, kde jsem nikdy nebyl, kde bude paní prodavačka, kterou neznám. Jak to, že nemají chleba?
1: Přemýšlel Kuba. Maminka už Kubu vyhlížela z okna. Dlouho nešel. Na zácloně seděla moucha Důvěra. Občas vzlétla, párkrát zabzučela a zase se vrátila na své místo.
4: Prosím tě, můžeš se zaletět podívat, kde se ten můj želvý kluk toulá?
1: Poprosila ji maminka. Moucha kývla a odletěla. Po chvíli našla Kubu, který si brblal něco o tom, že bez chleba domů nemůže.
2: Mzzz, tak se běž zeptat, jestli ho opravdu nemají. Mzzz, nikdo tě neukousne.
4: Ale já tam byl a žádný chleba nemají,
1: bránil se Kuba.
2: Třeba ho dali jinam. Zkus se zeptat.
1: Radila moucha.
4: Ale já to neumím,
1: trval na svém Kuba. Moucha se nedala odbít.
2: Ale umíš, uvidíš.
1: Křidýlky se mu opřela do krunýře a nutila ho, aby se vrátil do obchodu.
4: Asi máš pravdu,
1: řekl Kuba a namířil si to váhavým krokem ke dveřím obchodu. Došel až k regálu, postavil se na špičky a znovu se díval, jestli třeba chleba nepřehlédl.
2: Prosím vás, nemůžu najít chleba. Nemáte ho někde schovaný?
1: Zeptal se Kuba nesměle.
3: Bohužel, ten už nemáme. Jen housky a rohlíky,
1: odpověděla paní prodavačka.
4: S tím Kuba nepočítal. Housky ani rohlíky nejsou u chleba. Co bude dělat?
2: To je taky pečivo. Nepoj.
1: Šeptala moucha Důvěra. Kuba se zhluboka nadechl.
4: Tak housky. 10, prosím.
1: Když vyšel z obchodu, ulevilo se mu. Zvládl to. Byl na sebe pyšný. Sice se pořád trošku bál, že ho maminka vyšle pro chleba jinam, ale třeba ne. Uvidí se. Housky jsou přece taky fajn a ke všemu vypadají tak trochu jako jeho krunýř. Bude to snad dobrá volba. O chvíli se Kuba zastavil. Vrátím se. Ještě na něco jsem zapomněl. Vběhl do obchodu a na paní prodavačku s úsměvem zavolal.
3: Zapomněl jsem vám říct, já nejsem Ferda, ale Kuba. Naschledanou.
1: Pelášel domů. Maminka Kubu pochválila. Poděkovala i mouše, že na něj dohlédla. Ta radostně poletovala po kuchyni a těšila se na kokosové kuličky. A když maminka další den zjistila, že jí došla sůl, nemusela už nikoho přemlouvat, aby jí pro ní skočil. Kuba se přihlásil dobrovolně.
3: ale mouchu důvěru si raději vzal sebou.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jaro bylo, jak už dlouho nikdo nepamatoval. Hory se sice místy přikrývaly bílou peřinou, ale ta se valem tenčila, jak do ní píchaly rozdováděné sluneční paprsky. Všichni se radovali a nejvíc Anče. Vlíhla se jí housátka a třpitila se v jarní trávě radost pohledět. Není to krása, lidičky, rozplývala se. Vždyť jsou zrovna jako ze zlata. Trautenberg se už klípl. Pro mě je pták zlatý, jen když je do zlatova upečenej. A to zase s dovolením, prosím, ne, osmělil se Hajný. Můj neboštík dědek, co sloužil u vašeho milozdědečka, vypravoval, že jednou viděl zlatého ptáka letět od Sněžky na Kokrháč.
2: A, casky, plesky, zavrčil Trautenberg. Kdo ví, co viděl?
1: Inu, každý víme své, řekla Anče dopáleně, protože se Trautenberg otřel o její housátka. Povídala poniklská bába, že zlatý pták přilétá jednou za 100 let na svatýho Jána a kdo ho vidí, tomu splní 3 přání. Než stačil Trautenberg něco říci, vykřikl Hajný. Milost, pane, on přiletí z Rovínka letos. Trautenberg vyvalil oči.
2: Hajnej, nemejlíš se?
1: Ale Hajný trval na svém. Račte, prosím, milost, pane, počítat se mnou. Můj dědek viděl zlatého ptáka právě tu noc, co se mu narodil syn, jako můj otec, a to bylo dědkovi 20 let. Můj táta sloužil u vašeho milost, pan tatínka, 40 let. Já u vás taky, tak to máme dohromady rovných 100 a svatýho Jána je zrovna dnes. Tu ráno je, jako by Trautenberga vyměnil. Rozkazy lítali. Anče, nachystej studenou pečení, mísu buchet. Hajný, přines ze sklepa nejlepší víno a pošli kubíčka pro doutníky. Ať mě nikdo nevyrušuje, nebo himlaudon. Anče utíkala do kuchyně, Hajný do sklepa a kubíček se loudal ke kupci pro doutníky. Cestou potkal Krakonoše a hned se ho vyptával, je-li to pravda, že na svatýho Jána přiletí zlatý pták, co každému, kdo ho vidí, splní 3 přání. Co pak máš za přání, že k ním potřebuješ zlatýho ptáka? Podíval se Krakonoš. Kde pak já? Špitl Kubíček. To náš milospán. A pak Krakonošovi všechno vypověděl. Ten se jen uculoval a pak řekl. Věřit Trautenbergovi, že zlatý pták, když přilétne, sedne na támhle tu skálu a sedí tam jen tak dlouho, dokud člověk neřekne 3 přání. Ale musí to být taková přání, která jsou jemu k dobrému a jinému neublíží. Doma Kubíček opakoval slovo od slova, co mu řekl Krakonoš o zlatém ptákovi a potom s nevinnou tváří dodal. A taky prý se musí tomu ptákovi nasypat u skály zlaťáky, jinak by si tam nesedl. Anče se rozpálila spravedlivým hněvem. Ještě jsem neslyšela, že by kouzelná bytost někoho ošidila. To jen některý lidi koukají, jak ošidit toho druhýho. Trautenberg však dělal, jako když neslyší, a přikázal nachystat papír, inkoust a pero a vyhnal všechny ven. Hajné mu nešly ty zlaťáky z hlavy. Nikdy neslyšel, že by se zlatému ptákovi muselo sypat nějaké zobání. Také Anče nad tím kroutila hlavou. To by se o tom poniklská bába přece zmínila. A tak se Kubíček přiznal, že si to vymyslel, aby měl Trautenberg vztek, když je takový lakomec. Toho večera bylo chystání, jako by šli na kraj světa. Anče skládala do košíku studené kuře, půl bochníku chleba, koláče a šípkové víno. Kuba musel vytáhnout z jarmary kožich, noci jsou ještě chladné. Hajný přichystat stoličku a tlustou houni, aby se milospánovi měkce sedělo. Konečně vyrazili. Klopítali okořeny, až doklopítali k vysoké skále, na kterou měl usednout zlatý pták. Trautenberg žuchl na stoličku a funěl jako starý měch. Ale Kubíček mu nedal pokoj. Ještě ty zlaťáky, připomínal a mrkl přitom na Kubu a Hajného. Rád nerad vytáhl Trautenberg z kapsy měšec zlaťáků.
2: A kolik jich má být? Zeptal se mrzutě.
1: Když jde o 3 přání, tak by měly být 3. Špitl nesměle Hajný.
2: Taková drahota,
1: vrčel Trautenberg. Odpočítal 3 zlaťáky a podal je Hajnému.
2: Polož je pod skálu na kámen, ať je na ně vidět, poručil. A teď jděte pryč, jděte pryč. Ještě by se vás zlatý pták polekal.
1: Jen co Kuba, Anče, Hajný a Kubíček zašli na kraj lesa, objevila se na obloze zář, jako by měsíc padl do korun stromu. Na skálu usedl zlatý pták a promluvil. Čeho si žádáš? Trautenberg se zvedl ze stoličky a poroučil.
2: Tak zaprvé chci mít zámek jako štěpanický baron.
1: Staníš se, odpověděl pták.
2: Za druhé, pokračoval Trautenberg, sklep plný jídla a pití a aby ho neubývalo.
1: Staníš se, odpověděl pták po druhé.
2: A za třetí, poslušné sloužící, abych mohl vyhnat tu svou daremnou a drzou čelátku.
1: V tu chvíli zahrnělo, zablesklo se a místo zlatého ptáka stojí na skále krakonoš.
2: Tak ty chceš, Trautenbergu, vyhánět poctivé lidi? Víš, co udělá zlatý pták tomu, kdo přeje druhému zlý osud? To hrsápe. Máš štěstí, že jsem přišel včas. Jinak bys nedopadl dobře.
1: Trautenberg se z toho leknutí nezvolil ani na slovo, ale po zlaťásích se sápal.
2: Ty nech být, zarazil ho krakonoš. Jeden patří Hajnému, že ti tajemství zlatého ptáka prozradil, po jednom Anči a Kubovi, protože je místo odpočinku honíš po lese, a Kubíčka odměním sám, když to všechno tak dobře zařídil.
1: Usmál se krakonoš a podal Kubíčkovi zlaťák, žlutý jako to čerstvě vylíhlé housátko.
2: A teď běžte domů. Noc patří spánku,
1: zahřímal krakonoš a zmizel.
0: Tak. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Pelandok a krokodýlové. Jednou přišel Pelandok k široké řece. Na protějším břehu spatřil strom, jehož větve byly plné červených zralých plodů. Pelandok na ně dostal strašnou chuť, ale jak se dostat na druhý břeh? Chvíli přemýšlel, potom vzal skořepinu z kokosového ořechu, vyšplhal se na strom a zvolal. Hej, krokodýlové, kteří žijete v této řece, vynořte se všichni na hladinu a postavte se od jednoho břehu ke druhému, protože mi jeho veličenstvo král Sulajmán rozkázal, abych vás všechny spočítal. Když to krokodýly uslyšeli, objevili se na hladině všichni, malí i velcí, staří i mladí, samci i samice. Celá řeka jich byla plná od jednoho břehu ke druhému. Pelandok potom kráčel po hlavách krokodýlů a počítal. 1, 2, 3, bum. Přitom klepl každého krokodýla kokosovou skořápkou. Malé i velké krokodýlí hlavy, bum. 5, 6, 7, bum. Samci i samice, hotovo, bum. Tak přešel až na druhý břeh, rychle vyskočil na zem a zvolal. Hej, krokodýlové, to jsem vás převezl. Chtěl jsem se jenom dostat na druhou stranu, abych se najedl. Proto jsem vám nabulíkoval tohle sčítání krokodýlu pro jeho veličenstvo krále Sulajmána. Vy jste dostali kokosovou skořápkou po hlavě a já si pochutnám na ovoci. Hlupáci. Pak se s chutí pustil do jídla. Když si to krokodýlové uvědomili, rozzuřili se a křičeli. Těš se, Pelandoku. Až se přijdeš napít, sežereme tě. Teprve potom budeme mít klid. Pelandok se najedl, ale dostal žízeň. Šel k močálu, aby se napil. Napřed však zavolal. Hejá, krokodýli, jste tady? Krokodýli, co byli na blízku, mu odpověděli. Bylo jich asi 15 nebo 16. Ve všech močálech, kalužinách a bažinách, ke kterým se přiblížil, drželi krokodýli stráž. Pelandok ztratil hlavu, nevěděl, co má dělat. Když ho žízeň trápila čím dál víc a hrdlo, jako by se mu chtělo roztrhnout, už to déle nevydržel. Vrátil se k řece, ke které se připlížil kolem bambusového křoví, které lemovalo strmý břeh. Začal hltavě pít a strašně přitom mlaskal. Krokodýl, co byl nejblíže, ho zaslechl a okamžitě ho chytil za nohu. Pelandok se strašně lekl, ale zachoval klid a spustil. Ty jsi ale hloupý, krokodýle. Nedržíš moji nohu. Tady ji mám. A zakýval větví bambusu. Krokodýl pustil Pelandokovu nohu a zakousl se do bambusové větvičky. Pelandok byl volný, opatrně vylezl na břeh a zaúpěl. Prosím tě, jen mě netiskni tak silně. Máš zuby ostré jako dýka. A krokodýl na to. Teď bídně zahyneš. Sežeru tě se vším všady za to, že si nás tolikrát ošidil.
4: Ach, jak tě lituji. K čemu ti bude nožička bambusová větvička? Doufal si, že sežereš Pelandoka a zatím si chytil jenom rákosku.
3: Když to krokodýl uslyšel, pustil bambus a už ani nemukl, protože se ukrutně styděl, že ho Pelandok zase přelstil. Pelandoka dobré jídlo a pití zmohlo, a tak se uvelebil do stínu a tam spokojeně usnul.

0: Co to je?
1: To je váš kluk, pane Lotranto.
0: Morce z Hadry, to jsou události. Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste. A mně bylo divný, že tady nevisej pleny.
2: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
0: A to bychom se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
2: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkové knížky. No co jste ukradl tomu kupci z Vimperka?
0: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu mu dám.
3: Správně.
0: Protože na to má.
3: Správně.
4: Dáme klukovi školy, ať co stojí cokoliv.
5: Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
4: Když zdálupíš písmena,

0: naučí se francouzsky, bude nosit licousky, naučí se mluvnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne troky nénecky,
1: když bude mluvit plynně, může.

0: Daleko, předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou, u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.
1: Léčení kašpařin. Bylo nádherné ráno. Na tenké větvičce rozkvetlé třešně seděl ptáček modráček a pohupoval se ze strany na stranu. Z jasně zelené trávy vystrčil zlatou kštici krokus a zasvítil v nečekaném záblesku jarního slunce. Paní Žihadlová opékala na černé litinové pánvy proužky slaniny a přitom si tiše pobrukovala. Jaro je ze všech ročních dob nejkrásnější. Obrátila se k Máňovi, což byl jejich pes. Ležel ve dveřích kuchyně, drbal se za uchem a čekal, až o něj někdo zakopne. Paní Žihadlová vytáhla opékač topinek, připravila malinovou zavařeninu, vyšla do haly a zavolala směrem k ložnici v prvním patře. Jindřichu, snídaně! Pak si vzpomněla i na syna. Filipe, jestli pak už vstáváš? Filipovi bylo 10 a pod peřinou měl teploučko a tak jen ospale zamručel. Jsem už skoro oblečený, mami, hned budu dole. Paní Žihadlová přišla k otevřeným dveřím na verandu a nadechla se vonavého, ranního vzduchu. Z rozjímání vytrhl pan Žihadlo, který se nabručeně přikolébal do kuchyně, zakopl o Máňu a zeširoka tlápl do jeho misky s vodou stojící vedle sporáku. Paní Žihadlová běžela pro hadr, aby tu spoušť utřela. Pěkné přivítání hned po ránu, vrčel pan Žihadlo. Nezlob se, Jindřichu, je to moje vina, uklidňovala ho paní Žihadlová. Nemáš mokrou nohavici? Ale to je fuk, nasadil pan Žihadlo ublížený tón. Na tom nesejde. Jak to myslíš? Vzhlédla k němu udiveně paní Žihadlová a vyždímala hadr do kbelíku. Ani se neptej, řekl pan Žihadlo a naložil si na palačinku veliký kopec šlehačky. Nejsi nemocný, zarazila se paní Žihadlová. Snad ne. Aspoň myslím, že se tomu nedá říkat nemoc. Srdce mi krvácí. Paní Žihadlová namazala topinky máslem, dala do trouby nahřát talíře, přesunula slaninu na ubrousek, aby z ní okapal tuk, usmažila vejce, podívala se, jestli má káva správnou barvu, dolila Máňovi do misky vodu a řekla: Pro boha Jindřichu, vysvětli mi laskavě, o čem mluvíš, mně to nedává smysl. Náš Filip je šašek, komediant a kašpar, milátko, oznámil pan Žihadlo. Včera dělal takové vylomeniny, že jsi to v životě neviděla a navíc před panem Rudolfem, což je náš nejlepší zákazník. Upřímně řečeno, vůbec bych se nedivil, kdyby se rozhodl, že sem víckrát nevkročí. Ha, ale Jindřichu, usmála se paní Žihadlová, Filip se zřejmě jen snaží, aby byla nějaká zábava. Tomu říkáš zábava, když si někdo nacpe horkou bramboru do pusy, uhodil pan Žihadlo pěstí do stolu. Tomu říkáš zábava, když do sebe někdo naleje plnou sklenici limonády, až se zakucká, zrudne jako rak a začne kašlat a plivat na všechny strany. Tomu říkáš zábava, když někdo švidrá očima a vyplazuje jazyk, aby si dosáhl na špičku nosu, stříhá ušima, stojí na hlavě a odříkává přitom abecedu dopředu i pospátku z jedné i z druhé strany. Já tedy ne. A dokonce ani pan Rudolf. Víš, Jindřichu, připomněla mu paní Žihadlová, tuhle si sám povídal, že ten pan Rudolf je pěkně nudný patron. Jsou to tvá vlastní slova. Filipovi je teprve 10 let. Je to ještě dítě. Já mu dám dítě, to bude koukat. Pan Žihadlo vsteklé roztrhl krajíc vejpůl. V tom se ozvaly na schodech kroky a do kuchyně konečně přiběhl Filip. Ahoj, Ahoj, tati, ahoj, mami, pozdravil vesele.
2: Dobré jitro, houkl pan Žihadlo.
1: Dobré jitro, hochu, ozvala se paní Žihadlová. Filip se posadil ke stolu, sáhl po cukřence a důkladně si pocukroval palačinku. Neslaď tolik, Filipku, napomenula ho maminka. Filip si nabral ještě 2 lžičky cukru a navrch vyklopil celou misku šlehačky. V očích mu zablísklo, protože dostal nový nápad. Obrátil se na tatínka. Mám ti předvést, jak se mi tohle všechno vejde najednou do pusy?
2: Nemáš, zahřímal tatínek.
1: A co kdybych přitom ještě pískal, já mám koně?
2: Ne, zbělal zlostí tatínek.
1: Víš co, radši se koukej nasnídat. Snažila se zachránit situaci maminka, která přinesla novou misku šlehané smetany. A co kdybych...
2: Už ani slovo,
1: zasýpal tatínek. Co se ti, tati, stalo? Jsi nemocný nebo co? Podivil se Filip.
2: Ano, jsem nemocný nebo co? Odsekl pan Žihadlo a zabořil lžičku do sklenice s malinovou zavařeninou.
1: Donesu ti aspirin, vyskočil Filip od stolu. Radši hned 2. Schválně, jestli je dokážu udržet cestou po schodech na nose.
2: Sedět zůstaneš? Rozkřikl se pan Žihadlo. Budeš v klidu snídat a už ani muk.
1: No dobře, pokrčil rameny Filip. Nemusí být hned tak zlé.
2: Dost řečí, zaúpěl tatínek.
1: Filip na něj vrhl nechápavý pohled, znovu se posadil a pustil se do palačinky. Paní Žihadlová mu podala ubrousek a konečně si taky nalila hrnek kávy. Vyhlédla oknem na narůžovělé třešňové květy, na blankitné nebe a buclatého ptáčka modráčka, který se stále ještě houpal na větvi. A už jí nebylo do zpěvu. Upila trochu vlažné kávy a zamyšleně pozorovala snídající rodinu. Po snídani, když Filip s tatínkem odešli, si paní Žihadlová přihřála kávu, nalila si další hrnek a posadila se, že si přečte ranní noviny. Sotva je rozevřela, zahlédla koutkem oka cosi bílého na zemi pod Filipovou židlí. Schýbla se a zvedla malý zmuchlaný papírek, pečlivě ho uhladila na koleně a četla. Milá paní Žihadlová, s vaším Filipem jsou ve škole potíže. Můžete se u mě prosím při nejbližší příležitosti zastavit? Zdraví vás Edita Mrkáčková, třídní učitelka. Maminka se podívala na hodinky. Když si pospíší, možná zastihne paní učitelku Mrkáčkovou ještě před zvoněním. Vytočila číslo školy. Paní učitelka i v telefonu slyšela, jak je paní Žihadlová rozčilená, a proto řekla: Nerada bych vám přidělávala starosti, není to žádná tragédie, ale asi byste měla vědět, že Filip dělá v poslední době ve škole samé kašpařiny, dokončila za ní paní Žihadlová větu. No ano, to je to pravé slovo. Na druhou stranu se ovšem musí uznat, že je s ním občas legrace. Spolužáci si o něm myslí, že je strašně vtipný a smějí se všemu, co udělá. Jediný problém je v tom, že Filip nezná míru. Asi ho budu muset nějak potrestat, proto jsem vám napsala. To mě ani nepřekvapuje, povzdechla si smutně paní Žihadlová. Doma je to s ním úplně stejné. Nemohla byste mi prosím poradit, co s tím?
3: Ale ano, odpověděla paní učitelka. Měla byste zavolat paní Láry Fáry, určitě jste o ní už slyšela.
1: To jméno je mi povědomé, zamyslela se paní Žihadlová. Nějaká doktorka?
3: Ha, kde pak, to je taková jednahodná paní, která má ráda děti a pokaždé najde nějaký způsob, jak vyzrát na jejich zlozvyky. Zapište si její telefonní číslo. Javorovice 1 2 3 4 5.
1: Mamince se třásly ruce, když vytáčela číslo, ale paní Láry Fáry měla vlídný hlas a tak paní Žihadlová překonala rozpaky a začala líčit trápení s Filipem.
3: Paní Láry Fáry se rozesmála. Nic nového pod sluncem. Děti obvykle nenosí svatozář. Některé ze sebe dělají kašpary a jiné jsou zakřiknuté. Jedny jsou jako pěna a druhé natropí rámusu, až uši zaléhají. Filipova maminka se přiznala, že jí osobně Filipovi kašpařiny tolik nevadí, to jen tatínka rozčilují. Kdyby se to pořád neopakovalo, řekla paní Larifári, asi bychom tomu nechali volný průběh. Ale takhle s tím radši něco provedeme. Ať se u mě Filip staví, dám mu kouzelný prášek. Příštích pár dní na něj občas špetku foukněte. Uvidíte, že se brzy vyléčí. Maminka se strachovala, jestli ten prášek nemůže Filipovi ublížit. Žádný strach, je to úplně neškodné, zasmála se paní Larifári. Jen ho přejde chuť šaškovat před lidmi. Bude totiž neviditelný. Maminka se zhrozila. Ani ona ho chudáčka neuvidí. Když bude provádět ty svoje kašpařiny, tak ne, prohlásila paní Larifári. Až se začne chovat normálně, bude zase všechno jako dřív. Co nejdřív ho ke mně pošlete a zachovejte klid. Paní Žihadlová moc klidu neměla. Při mytí nádobí ani při úklidu, ba ani když skládala prádlo. Co když Filip zmizí a už se nikdy neobjeví? Rozhodla se, že žádný kouzelný prášek nepotřebuje. Ty Filipovy kousky jsou ostatně docela zábavné. Třeba z něj jednou bude slavný komik. Pak zaduněla rána, rozletěly se domovní dveře a ozval se křik: Mami, kde jsi? Filip byl doma ze školy. Paní Žihadlová se běhla po schodech do přízemí a oddechla si, že je to skutečně on, její synek, živ a zdráv. Hned se posadil ke stolu. Byl sice otočený zády, ale maminka si všimla, že má natržený rukáv. Zamumlal, že spadl z kola. Jen si trochu rozpáral kalhoty a na nových botách se mu udělal žralok. Ukázal mamince nohavici rozčísnutou až ke koleni. Pak předvedl novou hnědou polobotku s utrženou podrážkou a rozšklebenou špičkou. Kromě toho měl škrábanec pod okem a odřený nos. Jel jsem z kopce kolem kostela se zavřenýma očima. Měl jsem nohy na řídítkách a pískal si písničku. Najednou proti mě vyrazilo pekařské auto a já nestačil zabrzdit. To by zkoukala, jak se všichni kluci smáli, když jsem se tam rozmáznul, vyprávěl vesele Filip. Maminka nařídila, aby se převlékl a došel si k ševci s rozbitou botou. Na zpáteční cestě jí něco vyzvedne u paní Larifári. A co ti vyzvednu, zajímal se Filip.

Sklenička od paní Láry Fáry se mu vymrštila do vzduchu a roztříštila se o beton. Paní Žihadlová vyběhla a začala sbírat střepy. Filip se tvářil jako nevinátko. Maminka ho poslala pro čistou obálku a malou dřevěnou lžičku. Opatrně shrnula kouzelný prášek a přikryla ho dlaní, aby ho nerozfoukal vítr. Pak ho trpělivě odklízela lžičkou a sypala do obálky. Poslední špetku, co zbyla na zemi, sebrala a nenápadně hodila Filipovi za krk. A tehdy se v zatáčce objevilo tatínkovo auto. Filip si stoupl na trakař a křikl, že tatínkovi ukáže stoj na hlavě. A přitom ještě stihne přeříkávat abecedu tam a zpátky. Paní Žihadlová se otočila a zjistila, že na trakaři nikdo nesedí ani nestojí, natož pak na hlavě. Pan Žihadlo vystoupil z auta a zeptal se, kde pak máme Filipa, teď tady byl. Maminka řekla, že Filip se jistě brzy vrátí. Otočili se a šli domů. Filip stál na trakaři na hlavě, byl celý ochraptělý z přeříkávání abecedy a vůbec nechápal, co se děje. Mami, tati, tak se na mě podívejte. Jenomže rodiče jakoby ho neviděli a neslyšeli. Filip zavolal na kamarády, kteří stáli na chodníku. Ti se už pomalu rozcházeli. Filip se také rozběhl domů. Rád by věděl, jak to, že ho tam nechali. Neviděli jsme tě, odpověděla maminka podle pravdy a podala mu koště. Trakař ulož do kůlny a ještě jednou pořádně zameť ty střepy, ať se nikdo nepořeže. Za 5 minut je večeře. Maminka si v duchu oddechla, že chlapce zase vidí. Filip popadl koště, přidržel si ho vodorovně za zády a zaburácel. Koukni, mami, jsem tryskáč, jdu na start. Stačil říct jen koukni a začal se pomalu vytrácet. A než došel až ke slovu start, zmizel docela. Maminka bez sebe menší známky překvapení otevřela troubu a otočila plech s koláčem. U večeře zmizel Filip ještě 3krát. Poprvé, když se přikrčil za židlí a zavolal, vidíte mě, jsem gorila v kleci, hoďte mi někdo banán. Rozplynul se už při gorile. Pan Žihadlo vyskočil, div nepřevrátil židli. Ten kluk je pryč, co pak tady máme propadliště? Paní Žihadlová ho ujistila, že Filip se zase brzo objeví. Měla pravdu, netrvalo to ani 2 minuty. Následující ráno se Filip oblékl, sedl si v prvním patře na zábradlí a zavolal: koukněte se, sjedu až dolů. Pak jako by se po něm země slehla. A teprve, když byli všichni posnídani, zjevil se jim před očima jako duch. Maminka si všimla, že má pod levým okem nafialovělou modřinu. Filip se zamračeně posadil ke stolu. V téhle rodině nikoho nezajímá, jestli se mi něco nestalo. Třeba mi praskla lebka a vám je to fuk? Ticho, vybafl pan Žihadlo. Maminka vzala syna za ruku a pošeptala mu, aby se šel nasnídat. A jak se nad ním naklánila, foukla mu do vlasů další špetku prášku proti kašpařinám. Filip sebou trhnul. Chtěla jsem ti jen opravit pěšinku, usmála se maminka záhadně. Při zeměpisu kreslila paní učitelka na tabuli mapu. Filip si vylezl na židli a zase předváděl gorilu. Hýbal ušima, šilhal a drbal se na hlavě samé osvědčené kašpařiny, které spolužáky pokaždé rozchechtali. Tentokrát se však nikdo nesmál. Dokonce se na něj ani nedívali, jako by tam vůbec nebyl. Po vyučování mu nebylo do zpěvu ani do smíchu. Připadal si celý rozlámaný a tak se cestou ze školy poctivě držel řídítek a také nohy nechal na pedálech. Robert Západka a Bořek Markalous šlapali každý z jedné strany vedle něj a všichni se dohadovali o fotbale.

Teprve, když jeli z kopce kolem kostela, se Bořek Markalous rozjel jako blesk. Pustil řídítka a začal kvičet: pomoc, pomoc, nemůžu zastavit, chcípnul mi motor a nejde vysunout podvozek, volejte hasiče. Robert s Filipem se mohli potrhat smíchy. V tom však zahlédli paní Alanovou, jak právě couvá z garáže. Auto jen zázrakem minulo Bořka, který vletěl v plné rychlosti do stromu. Paní Alanová zbledla jako stěna. Celá se roztřásla a sotva přišla k sobě, začala soptit. Jen počkej, ty kluku, až zavolám mamince a povím jí, jaké kašpařiny vyvádíš na silnici. Vždyť to mohl být tvůj konec. Kromě toho si mi málem zničil auto. A úplně nejhorší ze všeho je, že se z toho příšerného šoku nemohu vzpamatovat. Bořek popotáhl. Košile je roztržená, teče mi krev z nosu a z kola zbyla jen zkroucená osmička. Tak se pojď umýt, ustrnula se nad ním paní Alanová. Ale pozor, ať mi neumažeš linoleum. Robert s Filipem nasedli na kola. Když si jížděli z kopce do zatáčky k Žihadlovic domu, prohodil Filip jakoby mimochodem. No to teda nechápu, jak ze sebe někdo může dělat takového kašpara.

0: To bylo tak dávno, že si to nepamatuje ani váš dědeček, ani dědeček vašeho dědečka a dokonce ani dědeček dědečka vašeho dědečka. Ale praprateta pratety tety praprabáby prabáby báby mojí báby o tom slyšela od svojí báby. Takže této prapratety praneteř to vyprávěla své neteři, která o tom pověděla svojí prapravnučce, ta pak své pravnučce, která to řekla své vnučce, mojí babičce, a ta ten příběh řekla mně. Tenkrát byly jinačí časy. To když tenkrát bylo léto, tak bylo teplo a svítilo sluníčko a děti se chodili koupat do rybníka nebo na plovárnu. Když ale někdy v létě pršelo, tak děti seděli doma a koukali se oknem, jak kapky deště skáčou z nebe na pěšinu a jak venku chodí strejdové s deštníkem a vyhýbají se kalužím. Když pak tenkrát přišla zima, tak napadl sníh a mrzlo a děti se mohly klouzat nebo sáňkovat nebo taky stavět sněhuláky. Tehdy se kočky vůbec nezlobily na myši a myši se vůbec nebáli koček. Jedna myška dokonce bydlela s naším kocourem v psí boudě. Byla to bouda překrásná. Měla ústřední topení a koupelnu a sklep. Jednou byl čtvrtek. Náš líný kocour seděl v křesle a četl si noviny a pilná myška měla už všechno uděláno. Prádlo bylo vyprané a vyžehlené, nádobí umyté, podlaha zametená a myška chodila sem a tam a nevěděla, co si počít. Kocourku, povídá najednou, co kdybychom šli spolu na procházku?
1: Proč ne, řekl kocour a šli.
0: Myška si vzala červené šaty s bílými puntíky a krajkovým límečkem, na nohy si obula boty s vysokými kramflíčky a na ocásek si přivázala velikou mašli. Kocour si vzal proužkované kalhoty a sako a klobouk. Pro jistotu si vzal i deštník, kdyby náhodou pršelo. Moc jim to spolu slušelo. Však také všichni, kdo je potkávali, jim říkali: to vám to spolu pěkně sluší. Chvilku jdou a najednou myška povídá.
2: Moc ti to, kocourku, sluší, ale přece jen ti něco chybí, abys byl úplný švihák. Potřebuješ mít na krku kravatu nebo motýlka?
1: Mňau, kravatu nemám, ale motýlka si můžu chytit.
0: A kocour honem běžel na louku chytit si nějakého motýlka. Zrovna tam seděl jeden na bodláku. Byl krásný, puntikovaný, ale nebyl moc chytrý.
1: Tebe zrovna potřebuju, povídá kocour. Nechtěl bys mi ozdobit krk?
0: Motýl nic neříká, jen kouká a kouká a je z toho celý zmatený.
1: Mňau. Slyšíš, motýle, potřebuji, aby jsi sedl na můj límeček u košile.
0: Ale motýl zase nic neříká, jen se kouká a kouká a je z toho celý popletený. Kocour se s ním už nedohadoval, chytil motýla za křídlo a posadil si ho pod bradu na límeček u košile. A motýl sedí na límečku, nic neříká, jen kouká a je z toho celý zmatený a popletený. Opravdu to není moc chytrý motýl.
1: Podívej se, myško, jakého krásného motýlka mám na krku, chlubí se kocourek.
2: Opravdu je to nádhera, povídá myška. S takovým krásným motýlkem bys mohl jít i do tanečních nebo na nějaký ples.
1: Taky bych mohl jít do divadla nebo na koncert, povídá kocour.
2: Nebo třeba do Nobel restaurace nebo do drahého pětihvězdičkového hotelu, řekla myška.
1: A taky na svatbu bych mohl jít, řekl kocour.
2: To je ono, kocourku, vykřikla myška. Na svatbu? Ty se musíš, kocourku, oženit, když ti to teď s tím motýlkem tak sluší.
1: Mňau, mnou, to se ti snadno řekne, povídá kocour. Ale koho si vezmu?
2: To nebude žádný problém. Nějaká ta kočka se jistě najde.
1: Možná, že se najde. Jen aby uměla dobře vařit jako ty, Miško.
2: Hlavně, aby byla na tebe hodná, kocourku, a aby nebyla nepořádná.
1: A hezká musí být, povídá kocour. Musí to být hezká kočka.
2: No, povídá zase Miška. Nejdůležitější ze všeho je, abyste se měli rádi. Jak tak Miška a kocour spolu mluvili, pomyslel si ten motýl. Co to se mnou udělali? To snad mám sedět kocourovi na krku a dělat mu parádu? Já tu nikomu nebudu pro legraci. Rozlobil se, pak roztáhl křídla a uletěl. Podívej se, kocourku, uletěl ti motýlek, volala Miška.
1: Však já ho zase chytím, řekl kocour a běžel za motýlem. Ale motýl už byl moc vysoko. Mňau, teď se ale nemůžu oženit, když nemám na krku motýlka ani kravatu.
2: To máš pravdu, kocourku, ale možná, že je to dobře. Třeba by ta tvoje kočka byla zlá a nepořádná.
1: A třeba by ani neuměla vařit, řekl kocour.
2: A taky, povídá Miška, taky byste se třeba ani neměli rádi.
1: A možná, že by byla úplně ošklivá, řekl zase kocour. Miško, já jsem docela rád, že mi ten motýl uletěl.
2: Já jsem taky ráda, povídá Miška. Vždyť ten motýlek vlastně vypadal docela hloupě.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Pohádka o lidce, která stále žalovala. Nikdo si přesně nepamatuje, kdy Lidka začala žalovat, ale všichni se shodují v tom, že to bylo velmi brzy. Strýc Milan například tvrdí, že uměla žalovat dříve než mluvit.
5: Teta Máňa si vzpomíná, že Lidka začala žalovat, když ona byla na léčení v Luhačovicích, léčila si tam srdce a když se vrátila, Lidka už žalovala.
6: Otec si pamatuje, že to bylo jednoho dne, když přišel z práce. Lidka mu žalovala, že sousedu fanouš jí poplival. Otec šel za sousedem a řekl mu, že jestli fanouš Lidku ještě jednou poplivá, tak uvidí.
7: I maminka si něco pamatuje. Bylo tehdy velmi sichravo a Lidka měla na sobě svetřík a puntíkovanou sukni.
8: Jen dědeček si nepamatuje nic. Je starý a hlava už mu neslouží.
4: Nikdo si též neumí s jistotou vzpomenout, od koho se Lidka naučila žalovat.
6: Strýc Milan například tvrdí, že v Lidčině případě jde o vrozenou chorobu, takže se nemusela od nikoho nic učit.
5: Teta Máňa má jiný názor. Lidku naučili žalovat děti ve školce. Všechny děti ve školce žalují, to přece není nic nového. A krom toho tetě Máně to potvrdili i lékaři, když byla v Trenčanských Teplicích.
6: Otec to vidí jinak. Vyní jsou Lidčiní bratranci a sestřenice. Vždycky, když přišli na návštěvu, rozházeli všechny hračky, panenkám utrhali hlavy a plyšovým medvědům vyškrábali oči. Potom se začali prát a ten, kdo dostal největší nářez, šel žalovat. Lidka se to naučila od nich, od koho také jiného, že?
7: Maminka si pamatuje, že u nich v rodině nikdo nežaloval a proto nechápe, kde se to mohla Lidka naučit.
8: Jen dědeček si na nic nevzpomínal. Je starý a v hlavě to má úplně přeházené.
4: Stejně si už nikdo nedokáže vzpomenout, na koho Lidka nejčastěji žalovala.
6: strýc Milan například tvrdí, že Lidka žalovala nejen na lidi, ale i na zvířata, věci. Několikrát se dokonce stalo, že žalovala i na sebe samu.
5: Teta Máňa má jiný názor. Lidka žalovala jen na zlé děti, zlá zvířata a nepodařené věci, jinak se nežalovalo na nikoho. Na léčení v Karlových Varech to ovšem pacientům potvrdil i doktor Sebehrys, který se v žalování odborně vyznal.
6: Tatínek to vidí konkrétněji. Lidka nejčastěji žalovala na bratrance a sestřenice. Vždy, když přišli na návštěvu, Lidka na ně začala žalovat a přestala až 2 dny po jejich odchodu. Ve všední dny to bylo jiné, tehdy Lidka žalovala na sousedovic Fanouše ráno, v poledne i večer.
5: Maminka si vzpomíná, že Lidku od žalování někdy i bolela pusa a proto ji na ní musela dávat studené obklady. Tehdy Lidka na nikoho nežalovala, což mohou potvrdit i různí svědkové. Jen dědeček si nepamatuje nic, je starý a v hlavě mu cosi přeskakuje. Dnes si nikdo nedokáže s jistotou vzpomenout ani na to, jak Lidka vlastně žalovala.
6: Strýc Milan například tvrdí, že Lidka žalovala tak strašně a odporně, že ho z toho vždycky rozbolila hlava, potom zuby, uši, nohy, ruce, břicho a nakonec játra. Na tváři mu vyrazily vředy, opuchl mu jazyk a celý se roztřásl a začal koktat. Trvalo to sice jen chvilku, ale nepřál by to ani svému největšímu nepříteli.
5: Teta Máňa, ta má jiný názor. Lidka se sice při žalování válela po zemi, zuřivě křičela a z nosu jí visela dlouhá nudle, ale na léčení v Piešťanech jeden lékař povídal, že v určitém věku je to normální a přirozené. Zamyslet by se měli zejména učitelé ve školách. Na léčení v Piešťanech mnoho spolupacientů tetě Máně potvrdilo, že dnes není ničím zvláštním, když se dítě svalí, zuřivě sebou mlátí o zem a žaluje jedna radost.
6: Otec si pamatuje, že vždy, když Lidka začala žalovat, zastavili se v kuchyni hodiny a bratranci a sestřenice se schovali pod postel nebo do skříně.
5: Maminka si vzpomíná, že Lidka byla velmi čistotná a proto se ani jednou nestalo, aby si lehla do bláta nebo kaluže, jak to při žalování dělali jiné děti. I dědeček by možná něco řekl, ale nespomíná si na nic, je starý a v hlavě má všechno naopak. Stejně už nikdo neumí říct, co se stalo, že Lidka přestala žalovat.
6: Strýc Milan například tvrdí, že Lidce od žalování zdřevěnil jazyk a proto přestala žalovat.
5: Máňa má jiný názor. Lidce nezdřevěnil jazyk od žalování, ale od úleku. Na léčení v Mariánských lázních měl o takovýchto případech odbornou přednášku doktor Kobliha. Dítěti prý stačí ukázat něco strašného, ona se lekne a jazyk mu zdřevění raz dva.
6: Otec si pamatuje, že to bylo tehdy, když strýc Milan vzal bratrance a sestřenice do ústavu pro neposlušné děti. Nikdo neví, co se stalo, ale bratrancům a sestřenicím tam zdřevěněli hrůzou hlavy. Maminka si vzpomíná, že od té doby vždy, když bratranci a sestřenice přišli na návštěvu, už nechtěli žádné buchty a jen slušně a tiše seděli v koutku. A Lidce zdřevěnil jazyk proto, že jí strýc Milan ukázal fotografii ředitele ústavu pro neposlušné děti, profesora Samojeda. Strýc Milan naproti tomu tvrdí, že kdyby Lidka nežalovala, že bratranci a sestřenice si navzájem otloukají dřevěné hlavy, určitě by jí nezdřevěnil jazyk.
5: Teta Máňa by chtěla ještě podotknout, že dřevěný jazyk je dnes rozšířenější než dřevěné hlavy.
6: Otec si pamatuje, že sousedovic Fanoušovi zdřevěněli jen uši, což je dost nespravedlivé.
5: Maminka si vzpomíná, že dřevěná hlava a uši se dají nalakovat, ale jazyk ne. I dědeček by rád něco řekl, ale už je starý a v hlavě mu cosi duní, píská a rachotí. Milé děti.
9: Jednou v sobotu byl Čenda s Terezou sám doma. Rodiče odjeli něco zařizovat a museli vyrazit už v noci, aby se stačili do večera vrátit. Měli to velice daleko. Tereza ležela v posteli, pouštěla si kazety a četla si. Čenda si pustil televizi, ale nic tam nebylo. Zapnul si autodráhu, ale samotného ho nebavilo závodit. Vzal si stavebnici, ale žádná pořádná stavba se mu nepovedla. Vzal si svetr a vyšel na balkón. V domě, kde Čenda bydlí, je uzavřený dvůr ohraničený zdí. Balkóny od všech bytů jsou nad tím dvorem. Čendův tatínek si na balkon dává lyže, horolezecké lano, pádla a jiné takové věci. Od dvě patra výš má balkón Mařenka. Její tatínek na něm skladuje štafle a rámy bez obrazu a poličku prolezlou červotočem. Když chce Čenda zavolat Mařenku na balkón, zacinká na zvonek od kola, který mu táta přidělal k železnému zábradlí. Zábradlí se krásně rozezní, Mařenka popadne medvěda a objeví se. Čendova nálada se rázem zlepší. Co děláš? Zeptá se, jako by sám měl spoustu práce.
10: Peru. Až do Peru, přijdu to pověsit. Počkej chvíli.
11: Já jsem horolezec, zavolá Čenda. Stojím na vrcholu Chomolungmy a budu svaňovat dolů. Potřebuju jistit. Spusť mi medvěda.
10: Čendo,
11: ale jak? Normálně. Uvaž mu přes hrudník pod packama dračí smyčku a pusť ho na šňůře do dvora.
10: Já neumím dračí smyčku.
11: Nevadí, já tě to naučím. Ukážu ti obrázek.
9: A Čenda přinese na balkón tatínkův skautský deník, kde je obrázek dračí smyčky přes celou stránku. Drží ho, aby Mařenka obrázek viděla a vykládá jí k tomu.
11: Levou rukou musíš udělat smyčku. To je jezero. U jezera stojí princezna, to je konec toho lana. Z jezera se vynoří drak. To je druhý konec toho lana, který musíš vést spodem. Ten drak sežere princeznu. Musíš jí omotat. A pak po hlavě skočí do jezera, zastrč konec lana z hora do smyčky a stáni. Máš to?
9: Mařenka nakonec podle Čendova obrázku a návodu smyčku kolem medvědova těla uváže. Pak vysadí medvěda na zábradlí, pošeptá mu do ucha, neboj se, a začne ho spouštět do dvora. Jenže medvěd je těžký a jak nabírá rychlost, vysmekne se šňůra Mařence z ruky a medvěd spadne dolů.
11: Brum,
9: ozve se a medvěd zůstane ležet uprostřed dvorku zrovna vedle kanálku s ozdobnou mříží.
10: Co děláš tak dlouho na tom balkóně? Ozve se za Mařenkou maminka.
7: Spadl mi medvěd do dvora, řekne Mařenka provinile.
9: Hlavně, že si do dvora nespadla sama. Dojdi si za panem Houškou a on ti dole odemkne dveře.
8: Za panem Houškou se Mařence samotné nechce. Seběhne dvě patra a už zvoní u Čendových dveří. Otevře jí Tereza.
7: Terezo, nám spadl do dvora medvěd a dole je zamčeno. Nemohla bys mi odemknout?
9: Jenomže klíče od dvora má táta u sebe.
11: Já se spustím a vytáhnu ho, řekne Čenda.
9: Tak jo, souhlasí Tereza. Čenda je totiž mrštný jako opice a vůbec se nebojí. Vezmou horolezecké lano z trejdy Jirky a uvážou Čendovi v podpaží dračí smyčku. Čenda šplhá dolů po okapu a podél ostatních balkónů. Nakonec zavolá.
11: Puste mě, skočím!
9: Tak ho pustili a Čenda skočil do dvora. Odvázal lano, uvázal dračí smyčku medvědovi a zavolal.
11: Táhněte!
9: Mařenka s Terezou tedy táhnou a medvěd letí vzduchem vzhůru. Neuhodil se moc, stará se Mařenka, když medvěda odvazuje z lana.
11: Mé,
9: řekne medvěd a opře se o zeď.
11: Teď Čenda, řekne Mařenka, hodí mu lano. Navaž se, zavolá Tereza. Čenda začne vázat dračí smyčku, ale snad, že se přece trochu bojí, zamotá se do toho a úplně ztratí jistotu, jak je to správně. Terezo, já to neumím, volá nahoru. Musíš zleva doprava a spodem prostrčit. Já nevím, kde je vlevo, volá Čenda. Kterou rukou píšeš, zlobí se Tereza. Žádnou. Já ještě psát neumím, vzteká se Čenda. Mařenko, ozve se a na balkoně se objeví maminka. Už máš toho medvěda?
7: Medvěda mám, ale nemám Čendu.
9: Jak to? Diví se maminka. Koukni se dolů, řekne tiše na svém balkóně Tereza, která už tuší průšvih. Čendo, kde ses tam vzal? Zeptá se maminka přísně. Honem pojď nahoru.
7: On nemůže, mami, řekne Mařenka. Je zamčeno. On se spustil z balkónu, vytáhl medvěda, ale teď neumí navázat dračí smyčku. Umíš dračí smyčku, mami?
11: To neumím, ale jdu pro pana Houšku a ty pojď okamžitě domů.
9: Jenomže když je smůla, tak je ve všem. Pan Houška není doma. Mařenka s maminkou se zase objeví na svém balkóně. Vytáhni to lano nahoru, Terezo, nařídí maminka, žádné šplhání nebude. Čenda teď bude muset počkat dole, než se pan Houška vrátí domů, nebo než přijdou vaši. Mařenka seděla u oběda a měli bramboračku a palačinky, které má ráda. Jenomže musí myslet na Čendu dole na dvoře a nejde jí ani polikat.
7: Mami, vždyť on chtěl jenom zachránit medvěda.
9: Měli jste ho tam nechat. Medvěd by na dvoře vydržel. Teď musíme poslat Čendovi palačinky po šňůře. Řekne maminka ještě přísně, ale trochu už se začíná smát. Mařenka letí na balkón.
11: Čendo, co děláš? Nudím se a mám hlad.
9: Bručí Čenda otráveně jako předtím medvěd.
7: Tak víš co? Ty budeš princ nespravedlivě uvězněný ve věži v Ladomorně a já budu princezna a zachráním tě. Počkej chvíli, pošlu ti jídlo.
9: Maminka už měla palačinky připravené. Mařenka je namazala marmeládou, zabalila do krabičky a spustila Čendovi do dvora. Pak mu ještě poslala v láhvi limonádu a obrázkovou knížku a teplé ponožky, protože se ochladilo. Pak doběhla k Tereze a poslala Čendovi autíčko. Nakonec Mařenka pošeptala Tereze,
11: nemohla bych mu poslat medvěda.
9: A uvázali medvědovi do podpaží dračí smyčku a spustili ho za Čendou do dvora. Když v 6 hodin večer přišel pan Houška a odemkl dveře do dvora, museli Mařenka, Čenda a Tereza jít 2x po schodech, aby to všechno, co poslali na dvůr, vynesli zase domů.

0: Tadadá! Jízda na kole. Tedy s jízdním kolem je to špatné, protože a jelikož na kole nesmí na silnici jezdit nikdo, komu není 10.
1: A to jsem já.
0: A to jsem já.
2: Velmi správně. Komu není 10, ten smí na silnici jezdit jenom pod dohledem otce nebo někoho, komu je alespoň 15 let.
0: A protože mému otcovi není 15 let, musím jezdit jenom po chodníku, po dvoře, cyklistické stezce, nebo na polní cestě, nebo někde na hřišti a louce. No, a to je hrozná otrava.
2: Ale ať už chceš jezdit na silnici nebo na hřišti, tak jedno pravidlo platí pro každého. No, které pak to asi je, Máničko?
1: No, že ať už chceme jezdit na dvorku nebo kdokoliv, tak musíme mít kolo.
2: A to já rozum, Máničko, ale takové kolo si musíme, co?
1: Vypůjčit.
2: Ale ne.
1: Ale jo, já fakt kolo nemám.
2: Když chceme jezdit, tak
0: musíme kolo vyvést ze sklepa před dům.
2: Ale nejdříve ho musíme před jízdou zkontrolovat.
0: I to moje.
2: No především to tvoje. Protože s tím tvým, abys tak leda plašil špačky.
0: No dovol.
2: Všechno na něm řachtá, cinká, klepe.
0: Náhodou. Já na něm trhnul i hampla.
2: A trhej si, co chceš. Ale kolo měj přitom v pořádku.
0: Když já to všechno neumím sám spravit, tatí.
2: No tak řeknu, tatí, sprav mi prosím kolo. Že ano, no a já pěkně přijdu. O čeho máš jazyk?
0: Já jsem ti to řekl, tatí, a ty jsi mi řekl, jestli bych nechtěl hodinky s vodotryskem, že nemáš čas.
2: Ano, no jo, no. Protože mi o to máš říkat tehdy, když mám čas, no.
0: Já pak jel do zatáčky a brzdil a ono mi to nebrzdilo, že ano. A když jsem zatáčel, tak mi to nezatáčelo, že ano, jak jsem měl povolenou matku, řidítek.
2: No pro pána, tohle to mě snad ani neříkej.
0: Tak já ti to raději neřeknu.
2: A co jsi udělal, říkej?
0: Projel jsem Roštím až na Kocourkovic dvůr.
2: A co pak?
0: Pak jsem vylezl z Kocourkovic popelnice a odnesl to kolo domů.
2: No, tak jo, to je správné, že jsi ho vzal domů.
0: Jo.
2: Protože s kolem bys neměl jezdit, když nemá v pořádku brzdy, ani když nemá takové to, Máničko.
1: Co?
2: No jak se s tím cinká?
1: Zvonek.
2: No ten takový, no.
1: Zvonek,
2: dobře, ano. A proč má mít kolo zvonek? Aha, děti, hurvajs.
0: Že aby každý uhnul, když jedu.
2: Ale žádný uhnul. Zvonit budeš jenom v naléhavém případě.
0: Sím ano.
2: Abys odvrátil co?
0: Abych odvrátil chodce od přecházení, když jedu.
2: Ale abys odvrátil nehodu, že ano. Když chodec jde nebo přechází správně, toho plačit nebudeš. No, necháš v klidu, jo? A když jdeš za ním, tak ho takhle jemně upozorníš na to, že za ním jedeš. No, já jsem to vysvětlil. Dále, každé kolo má mít co?
0: Co?
2: B? Máničko.
1: Co?
2: B.
0: Má mít brzdy.
2: Dobře si řízený brzdy, ano. A na šlapátkách musíš mít co?
0: Co?
2: No co musíš mít na pedálech? Přece žluté.
0: Žluté nohy.
2: A žádné žluté nohy. Žluté odrazky, že ano.
0: A vepředu bílý světlomet.
2: A vzadu?
0: Vzadu?
2: No, já nevím, z tebe to leze. Co musíš mít vzadu?
0: Kšandy.
2: Červené světlo musíš mít vzadu, ne kšandy.
0: Kšandy taky, tatí, protože, hele, to by mi nedrželi kaťata.
1: A to by mohl Hurvínek ohrozit bezpečnost silničního provozu.
2: No jo, no jistě. To
1: ano.
2: Bez kalhot by jezdit neměl.
1: Neměl.
2: Samo sebou, to musíš mít.
0: Kšandy.
2: No. Ale bez čeho jezdit vyloženě nesmíš.
0: Na kole.
2: No, co musíš mít na sobě?
0: No boty přece.
2: No jistě, vhodnou obuv musíš mít, ano, to... Dobře, ale na co nesmíš zapomenout? No, máš to na hlavě.
1: Mozek?
0: Na hlavě.
2: No, musíš mít.
0: Na hlavě musím mít.
2: Ochranou přilbu.
0: A jo.
2: Tak, a když už máte děti správné oblečení, i kolo je v pořádku.
0: A tu přilbu?
2: Tak musíte znát. Co? Hurvinku?
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Ochmurné úvahy a chmurné řeči. Po setmění se Hihlík s velkou iglitovou taškou plnou ponožek vypravil do dolní čtvrti. Tentokrát se musel dost často schovávat. Buď skočil do průjezdu, nebo se skrčil za parkujícím autem a párkrát musel splynout s popelnicí. Jednou ho dokonce nějaký stařík kolem popelnice honil, ale pak se ukázalo, že nehodí jeho, ale nějakého bílého králíka. Volal na něho: Pepíčku, Pepíčku, vrať se. V uličkách poblíž Klimandžára se už chodci objevovali jen zřídka. Tady měl čas trochu si vydechnout. Uvažoval, co udělá. Dokonce myslel na to, jestli přeci jenom neměl vzít Ramsese s sebou, nebo toho siláka Vasila. Byly to pochmurné úvahy. Kde bych asi teď Vasila a jeho dva parťáky sehnal, říkal si. Tak o tom bych něco věděla. Když Vasil, Padrát a Čango vylezli z vraku parníku a ukázalo se, že o tom, co se stalo s Tulamorem juniorem, nemají ani páru, přestože se všechno událo tady kousek od nich, šéfa popadl amok. Vzal kus klacku a mlátil je hlava nehlava. Přestal, až když nemohl popadnout dech.
5: Zítra se u mě hlaste.
4: Vyštěkl z posledních sil. Opřel se o lucernu, nepřítomně koukal kolem, zatímco ti nešťastníci se belhali pryč. V boudě za přístavištěm se dřív prodávaly vstupenky na výletní parník, ale teď byla opuštěná. Tady se schovali a vedli chmurné řeči.
6: Viděli jste, jak si mnou šéf jednal? Oj, jako s nějakou onucí,
4: zařval Vasil a v očích měl slzy lítosti. Vzpomněl si na své trudné sibirské dětství.
7: Asi bychom se z toho měli vyvlíknout, než nás to přiškrtí,
4: přemýšlel nahlas škrtič.
6: Tohle už pro nás není. Já, jak já říkám, nikdy nesedej na drát, když je pod vysokým napětím,
4: řekl Padrát.
7: Šéf je raz, ale kudla Dederon se neštítí ničeho,
4: řekl Čango.
6: Ty ho znáš?
4: Podivil se Vasil.
7: Jo, párkrát vlítnu s tou svou smečkou do Eldoráda a polovinu hostů tam obral o ponožky.
6: Jak vypadá?
7: Jako feťák,
4: zarval Čango.
7: Oši má propíchnutý si chrájickama a dětskou fusekli si máčí do piva. Říká tomu spíďácký dudlík.
6: Svět se zbláznil a my slušní lichožrouti jsme už odepsaný. Teď je na koni ta mladá generace.
4: Odplivl si Pepa Padrát.
6: A já jdu od válu. Já mám ve svým kumbálu vanu plnou ponožek a když dostanu chuť na nějakou pěkně uleželou, tak naproti je hospoda a v ní mám pár svých štamgastů.
4: zamrkal na Čanga.
7: U mě v Eldorádu je to to samý, přetakal Čango. A navíc jeden pozná lidi.
6: A začne si vážit toho, že je lichožrout,
4: ukončil jejich debatu Vasil. Celou dobu jen poslouchal a k těm chmurným řečem se nepřipojil. Až teď si vzal slovo.
6: Jak vás tak hoši poslouchám, musím vám dát za pravdu. Vím ty roha. Vy šéfovi nic nedlužíte.
7: A co ty?
4: Vasil se uhodil do prsou.
6: Co asi já tak můžu dělat, když mám takový skrz naskrz sraný široký srdce a věrnou naturu? Nic. Ale vy se, holoubci, klidně vraťte domů.
4: A tak Pepa Padrát zamířil do svého železářství, Čango Škrtič do Eldoráda, jen Vasil nechal nohy, ať si jdou, kam chtějí.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
8: O Charlestoncích. Děvčata, dávejte dobrý pozor. Může se stát, že k vám v noci pod okno přiskáče malý Charlestonec. Nakoukne oknem, hodí vám obě vaše ponožky daleko pod postel a pohodí na jejich místo jednu svoji ponožku. Proč to udělá? Inu, Charlestonci jsou moc hezcí hoši, ale mají jednu tuze nepěknou vlastnost. Skáčou o jedné noze celou noc po světě a hledají sestry, a to právě pomocí kouzla s tou jednou ponožkou. Takové rozespalé děvče si jejich ponožku natáhne na nohu a najednou se stane sestrou Charlestonců. Pocítí náramnou touhu skákat o jedné noze do Charlestonu a také tam honem skáče. Je to sice za 12 horama a 21 potoky, ale to nevadí. Za chvíli je tam. A to se už odevšud se skáčí hezcí charlestonští hoši a hned, sestřička naše milená, zaštupují nám naše děravé ponožky. A co má taková sestřička charlestonských hochů dělat? Inu, začne štupovat ponožky svých bratrů, kterých však oni dokážou při svém hopsání proděravět neuvěřitelné množství. A tak takové děvče vlastně musí už navždy jen štupovat ponožky. I když se má přitom jinak báječně, protože charlestonští hoši se o svoji sestřičku přímo vzorně starají a navíc za každou zaštupovanou ponožku dostane pusinku. Teď ale, jak se takového kouzla zbavit? Inu, šikovné děvče začne najednou fňukat, že by potřebovalo naštupování zlatou jehličku. V tu chvíli ji dostane. Ale děvče musí fňukat dál, že by potřebovalo stříbrnou štupovací nit. I tu v mžiku dostane. Ale děvče fňuká dál, že by potřebovalo skleněný štupovací hříbek. A ten nedostane, protože jej charlestonští hoši vůbec nemají. Každý totiž při hopsání rozbíjí. A tak takové děvče řekne, nedá se nic dělat, moji milí bratříčci, musím si pro hříbek doskákat sama domů. A přehopsá zase těch 21 potoků a 12 dohor a hop oknem do svého pokoje, vyhrabe tam spod postele svoje dvě ponožky, charlestonskou stáhne a vyhodí oknem ven. Natáhne si pěkně svoje ponožky a přestane být sestrou charlestonců. Pravda, nějaký čas budou charlestonští hoši pod oknem žebronit, aby jim zaštupovala jejich děravé ponožky. No ale to pak záleží na děvčeti, zdali jim jich pár zaštupuje. Ale už to dělat nemusí, protože není jejich sestrou. Konec konců charlestonští hoši by také mohli přijít k rozumu a nechat toho bláznivého hopsání o jedné noze, při kterém se ponožky tak derou.

0: Ole se bál o ten zub, který mu Lase vytrhl, jako by to byl kus zlata. Nosil ho v kapse v krabičce od sirek a občas ho vyndal a díval se na něj. Za několik dní se začal vyklat zub Bosovi. Pro něho to ovšem nebylo žádné umění vytrhnout si ho jako jindy, ale teď si vzal do hlavy, že si chce dát taky tahat zuby ve spaní. A proto si večer nešel spát. Uvázal na zub dlouhou režnou nit a tu pak přivázal na kliku u dveří. A když Agda, naše děvečka, druhý den ráno přišla, aby kluky vzbudila a otevřela dveře, zub vyletěl ven a Bose se probudil, takže ho už Agda nemusela budit. To by člověk neřekl, jaká je se zubama báječná zábava, řekl Bose, když jsme šli ten den do školy. Zub si taky uložil do krabičky od sirek jako Ole a cestou si je srovnávali. Lase zlobilo, že nemá žádný svůj vytržený zub a řekl, on to bych rád věděl, kam jsem si dal tu stoličku, co mi vytáhl doktor, když byl v loni ve Storbinu. Večer pak prohledal důkladně zásuvku ve své skříni a našel moc krásných věcí, o kterých myslel, že jsou už na dobro ztraceny. V jedné krabici od doutníku leželo několik kaštanů, několik vypálených patron z pušky, rozbitá píšťala, 5 otlučených cínových vojáčků, polámané plnící pero, rozbité hodinky, pokažená baterka a Lasova stolička. A ta byla taky pokažená, proto si ji přece musel dát vytrhnout. Lase se díval na všechny ty rozbité věci a říkal si, že je musí všechny spravit, až bude mít čas. No, ten zub ne, samozřejmě. Ten dal do krabičky od sirek. A celý večer Lase a Bose a Ole jen chodili a chrastili svými krabičkami. Byli moc nafoukaní a nechtěli ani jednou hrát obíhanou. Brita, Anna a já jsme skákali panáka a nestarali jsme se o ně. Já už jsem z těch zubů tak otrávená, že asi brzo vyplivnu i svoje vlastní, řekla Brita. Právě v tom přišli kluci. Byli dlouho v pokoji u Lase a Bose a tvářili si nějak potěuchle. Neříkejte holkám, co děláte, řekl Lase. Proč, to bude přece prima, když to řeknem zrovna jim, řekl Bose. Ať tě to ani nenapadne, řekl Ole. Brita, Anna a já jsme byli tak zvědavé, že jsme div zvědavostí nepukli, ale byli jsme rozumné a nic jsme neříkali. Jsi na řadě, ano, řekla jsem. A skákali jsme panáka, jako by nám šlo o život a dělali jsme, jako že vůbec nejsme zvědavé. Lase a Bose a Ole se usadili na kraji cesty a dívali se. Ale skoval si to pořádně, viď? Řekl Bose Lasovi. Buď klidnej, řekl Lase. Skříňka mudrců musí být skovaná na bezpečném místě. To bych řekl. Jinak by jí mohli najít holky, řekl Ole. A to by byla hrůza. Lase se zatvářil, jako by si neuměl představit větší hrůzu. Ani o tak strašné věci nemluv, Ole, řekl. Kdyby ji holky našly, no nazdar. Teď skáčeš ty, Liso, řekla Brita. A tak jsme skákali panáka dál a dělali jsme, jako kdybychom neslyšeli ani hlesnout o skřínce mudrců. Pak kluci odešli. Šli po cestě všichni tři v řadě a Anna na ně ukázala a šeptala, hele, mudrci. A smáli jsme se na celé kolo. Lase se obrátil a řekl, o to je dobře, že se tak báječně bavíte. Ačkoliv jsou tu věci, o kterých nemáte chudinky ani tušení. Tak jsme se rozhodli, že budeme pátrat po skřínce mudrců. Bylo nám sice jasné, že tu jde o jeden z obvyklých klukovských hloupých nápadů, ale chtěli jsme přece jen vidět, co to ta skříňka mudrců je. Kluci odešli k ohradě, aby si zajezdili na svej naší vrané kobyle. A my jsme se vypravili do pokoje Lase a Bose. A hledali jsme. Ach, jak jsme hledali. Ale skříňka mudrců se těžko hledá, když člověk ani neví, jak vypadá. Dívali jsme se do zásuvek ve skříni a pod postele a na police v šatně a do kachlových kamen a po celé půdě. Ale skříňku mudrců jsme nenašli. Když jsme byli v nejlepším, uslyšeli jsme, jak se dveře na půdu otvírají a kluci se vplížili dovnitř. Panečku, tu jsme měli naspěch. Na půdě visí spousta šatů. Zmizeli jsme za nimi a stáli jsme úplně tiše. Vyndáme ji a podíváme se na ní ještě jednou, řekl Bose. Napřed se podíváme, kde jsou holky, řekl Lasse. Jsou asi někde v pokoji a mají v parádě ty své hloupé pany. Depak, to by je bylo slyšet brebentit, chytráku, řekl Ole. Ty jsou spíš v Norgordenu, vyndej skřínku.
1: Stáli jsme tam a neodvážili jsme se ani pohnout. Já jsem se hrozně bála, že budu muset kýchnout nebo že se začnu smát. Zdálo se mi, že Lasse jde rovnou ke mně a už jsem myslela, že to bude má smrt. Ale on se včas zastavil, schýbil se a vyndal něco, co jsem nemohla vidět. A na domě šťouchla a já zas do ní.
0: Mudrcové, přísahejte, že nikdy neprozradíte tuhle skrýši, řekl Lasse. Ano, ale jak to máme říct, zeptal se Bose.
1: Nedostává nápady tak lehce jako já a Lasse.
0: Ale Ole řekl, přísaháme, že nikdy neprozradíme skrýši. Přísahejte, že nikdy nevydáte skřínku mudrců nezasvěcencům.
1: Nezasvěcenci, to jsme byli samozřejmě my. Brita, Anna a já. A já jsem znovu šťouchla do Anny.
0: Bose a Ole přísahali, že nikdy nedopustí, aby se nezasvěcenci zmocnili skříňky mudrců. Nikdy, protože kdyby se dostala do rukou nezasvěcencům, vyprchala by z ní tajemná síla.
1: Ach, jak bych byla ráda viděla tu pozoruhodnou skříňku. Ale kluci stáli kolem a zakrývali ji. Nakonec ji Lasse zastrčil zpátky pod uvolněné prkno a pak se zase plížili po schodech dolů.
0: A tuto do nás vjelo. Jakmile se dveře na půdu zavřely, vyřítili jsme se a zvedli jsme prkno v podlaze a tam ležela skříňka mudrců.
1: Vlastně, co to povídám, byla to Lassova stará krabice od doutníků a nic jiného.
0: Na víku bylo velkými písmeny napsáno skříňka mudrců a pod tím byla nakreslená lepka.
1: Honem to otevři, Brito, ať vidíme, co je uvnitř za nádheru, řekla Anna. A Brita to otevřela. Anna a já jsme natáhli krky, jak nejvíc jsme mohli, abychom viděli.
0: A co jsme uviděli, byly tři malé bílé zuby. Dva malé a jeden trochu větší. To bylo všecko, co bylo ve skřínce mudrců. To bych ráda věděla, jestli to mají kluci v hlavě v pořádku, řekla Brita.
2: Agda, naše děvečka, má všechny své věci ve staré skříni, která stojí na půdě. Maminka řekla, že se nikdy nesmíme Agdiny skříně ani dotknout, ale Agda je hodná, často mi ukazuje spoustu pěkných věcí, které má v té skříni. Má tam malý růžový polštářek na jehly s krajkami kolem a plno krásných pohlednic s květinami a lahvičku od voňavky, která moc hezky voní. A náramek, který je docela jako ze zlata a
1: je toho tolik, že to všechno nemohu ani vypočítat.
2: Když byl loni ve Storbinu zubní lékař, nasadil Agdě nové umělé zuby. Říkal, že v životě neviděl tak ošklivé umělé zuby, jako byly ty její staré. A že je škoda mít takové zuby, když člověk jinak vypadá hezky. Ale Agda ty staré zuby nevyhodila. Řekla mi, že by si je snad mohla vzít někdy ve všední dny. Aspoň když je ošklivé počasí a šetřit si ty nové na neděle. Však se ty staré zuby ještě takhle hodí, když člověk půjde krmit prasata a dojít krávy, řekla. Ale ty staré zuby brzo omrzely, protože ty nové jsou přece mnohem hezčí. A kde se líbí Oskar, náš čeledín, a tak chtěla asi být hezká i ve všední dny. Věděla jsem, že ty staré zuby leží v nejhornější zásuvce v Agdině skříni. A dostala jsem dobrý nápad. Víte, co uděláme? Řekla jsem Britě a Aně. Dáme Agdiny umělé zuby do skřínky mudrců. Když může vycházet tajemná síla ze tří mrňavých klukovských zubů, jak by teprve nevycházela z celého chrupu? Brita a Anna měli z mého návrhu moc velkou radost. Je to tak o mnoho lepší, než skřínku mudrců ukrást, řekla Brita. Protože když si kluci usmyslí takovéhle hlouposti, tak si člověk může dovolit ukázat jim, že to nebere vážně. Ženské opravdu nemohou být pro kdejaký nesmysl, řekla. A tak jsme dali Agdiny zuby do krabice od doutníků a uložili jsme ji na její místo. Pak jsme šli ven podívat se po klucích. Byli dole na silnici a hráli kuličky. Sedli jsme si na kraj cesty a dívali jsme se. A je, mudrci hrají na večer kuličky, řekla Brita. Neodpověděli. Lase měl ruce plné kuliček a já jsem řekla, myslím, že skřínka mudrců by se asi dobře hodila na tyhle kuličky. Zase neodpověděli. Ale Lase si hlasitě vzdychl. Dalo se z toho usoudit, že podle jeho mínění jsou nezasvěcenci hloupější než obyčejně. Hele, snad byste nám mohli něco povědět o té skřínce mudrců, řekla Anna a dloublala se do boku. Ale Lase řekl, že to není nic, co by se mohlo vypravovat holkám. Skříňka mudrců je prý plná tajemné síly a dají se s ní dělat zázraky. Je na tajném místě, řekl, a my se prý nikdy nedovíme, kde. Jenom tajné bratrstvo, kterému patří, smí vědět, kde je. Jinak by prý skříňka svou sílu ztratila. To tajné bratrstvo, to jsi ty, Abose a Ole, ne? Vyzvídala Brita. Lase mlčel a tvářil se záhadně. Ale Brita a Anna a já jsme se začali smát na celé kolo. Myslím, že je to dopaluje, že nevědí, kde máme tu krabici tu skříňku mudrců, řekl Bose. Máte ji samozřejmě doma v šatně, řekla Brita mazaně. A představ si, že ne, řekl Bose. No tak ji máte asi na půdě pod uvolněným prknem v podlaze, řekla Anna. A představ si, že nemáme, řekl Lase a Bose a Ole najednou. Ale panečku, ti byli hezky vyplašení. Byli pak při hraní kuliček úplně popletení. Neměli bychom se jít podívat na tvou sbírku ptačích vajec, Bose, řekl Lase.
3: Podívat se na Bosova ptačí vejce. A tímhle nás chtěli oklamat. My jsme přece hned věděli, že chtějí odejít a zachránit skříňku mudrců.
0: Mou sbírku jste přeci viděli už mockrát, řekl Bose, který má někdy trochu dlouhé vedení. Ale Lase se na něho zlostně podíval a Bose to konečně pochopil.
1: Ale jo, no jasně, že se na ní můžeme jít podívat, řekl a tvářil se záludně.
2: Pak kluci odešli. Loudavě, aby nám nebylo nic podezřelé. Ale my měli naspěch. Běželi jsme k Olově mamince a řekli jsme, že máme přinést něco z Olova pokoje. A pak jsme vyletěli po schodech nahoru a přelezli přes lípu do pokoje

0: podívám na svůj zub, řekl Ole. A já na svůj, řekl Bose.
1: Mudrcové, řekla Lase. To, co je ukryté ve skřínce, nesmějí nikdy uvidět oči nezasvěcenců, jenom naše.
0: Tak bylo ticho. A my jsme tušili, že Lase otvírá krabici.
1: A potom asi uviděli Agdiny zuby, protože jsme slyšeli jen věknutí.
0: Vyskočili jsme ze skrýše a smáli jsme se a já jsem řekla, teď jste asi dostali tajemné síly, že vám vystačí na celý rok. Tu mrsklala se Agdinými zuby na podlahu a řekla, že ženské by neměly být na světě, protože jenom všechno zkazí. Anna řekla, milý lasíčku, udělej s tou krabicí od doutníku aspoň nějaký malý zázrak.
2: Koleduješ si o nářez, co? Řekl Lase.
1: Ale pak Lase a Bose a Ole zahodili zuby a šli jsme všichni hrát obíhanou.

0: jak racochejl zaplácl hřiba. Svítalo. Slunce se vyhouplo nad les jako veliká rozžhavená slunečnice. Někde nedaleko ve smrčině křikla sojka. V chaloupce ze starého klobouku se probudil skřítek racochejl. Zahýbal svýma velkýma růžovýma ouškama, zívnul a chtěl si uhladit své tři vlásky. Ale co to? Místo jemného chmíří má najednou na hlavě huňatou, rozježenou kštici.
1: Že by mi přes noc narostly vlasy?
0: A hned utíkal k lesní kalužince, rozhrnul popadané listí a jehličí a zhlížel se ve vodním zrcadle.
1: No jo,
0: užasl.
1: Už je to tak. Včera jsem měl jenom tři tenké vlásky a dneska vypadám jako rozuřený kartáč.
0: Prohlížel se, co mu ještě přes noc dorostlo. No moc toho nebylo, akorát se mu ještě trošilinku zvětšil nos a narostly mu strakaté ponožky. Jinak nic.
1: Ale stejně, to musím hned ukázat skřítkovi Polníčkovi,
0: vydechl racochejl.
1: Ten bude koukat.
0: A hned upaloval na pole do jeteliny. Uprostřed pole stála na tenkém stonku prázdná makovice jako rozhledna. Zvolna se komíhala ve větru a chrastila jako uschlý list. Tam bydlel skřítek Polníček. Racochejl doběhl k makovici a se zdola volá.
1: Podívej, co mám na hlavě, narostly mi vlasy.
0: Polníček spustil se zora z chůdky z přesličky a zavolal.
1: Tak pojď se mi ukázat.
0: Racochejl se vyškrabal až nahoru do makovice a rozjásaně zvolal.
1: Dokoukni se. Co mám na hlavě?
2: No jo, povídá Polníček. Teď už jsi vlastně dospělý skřítek.
1: Já ti to chtěl jenom ukázat,
2: řekl zadýchaně racochyl. Ale teď už zase musím domů.
0: A se běhl dolů po přesličkovém žebříku.
1: Racochyle, kdybys něco potřeboval, tak klidně přijď.
0: Volal za ním Polníček ze své makovicové rozhledny a mával slaměným kloboučkem. Racochejl vyběhl z jeteliny a pelášil do lesa. Přiběhl k mechovému kamenu a kouká.
1: To se mi snad jenom zdá.
0: Chalupa nikde. Místo ní tam stojí obrovský hřib máslák. Z mechu

0: roste tlustá noha, že by ani 10 skřítků neobejmulo. Nahoře širokananánský klobouk jako paraple a na něm úplně až nahoře se klinká racochejlí chaloupka. No, co to, no, tedy toto, co to je? Zakoktal se racochejl. Copak tohle to se smí? To se dělá. Ty, hřibe jeden, máslovatej, sádlovatej. To nemůžeš dát pozor, kde rosteš. Vždy ty máš moji chaloupku nahoře na tvém klobouku. Kde rostu, tam rostu, odsekl hřib. Tvářil se povýšeně přímo na břele a bylo vidět, že se nehodlá se skřítkem bavit. No, tohle, tak co já teď, co teď? No, tohle, jak já teď, co teď? Racochejl jenom poknikoval a byl z toho celý úplně vedle. Copak ti nestačí jeden klobouk, to musíš mít hned dva. Čím víc, tím líp. Zavrčel hřib. Racochejl se naježil. Ty, houbo jedna, houbovatá, lakoma, hned mi ale vrať moji chaloupku, nebo se rozlobím. No to bych si vyprosil, abych byl nazýván houbou, řekl povýšeně hřib. A ty tady kolem mě moc neposkakuj, nebo tě zaplácnu kloboukem, mrňou si. Racochejl viděl, že s hřibem nebude žádné lehké pořízení.
1: Tře, to se ještě uvidí, kdo koho zaplácne,
0: zahuhlal.
1: Tak ještě naposledy a po dobrém. Dáš mi moji chaloupku nebo ne?
0: Ale nafoukaný hřib už ani neodpověděl. Racochejl tam ještě chvilku otálel, potom kousnul hřiba do nohy, ale s tím to ani nehnulo. A tak se nakonec rozhodl, že zajde za skřítkem polníčkem, aby mu poradil. Přihrnul se na pole a zatřásl makovicí.
1: Co se děje?
0: Vykoukl skřítek.
1: Pojď dolů, potřebuju tvoji pomoc.
0: Zavolal racochejl. Polníček sjel po makovicovém stvolu jako po hasičské tyči.
1: Tak povídej, co tě trápí?
0: Racochejl svěsil ouška, vzdychnul a pak to celé své trápení polníčkovi vypověděl. Polníček si to vyposlechl a pak se zachechtal.
1: Myslím, že bych věděl, jak dostaneš svoji chaloupku zase zpátky na zem. A jak?
0: Vykulil racochejl oči.
1: Nech se překvapit, řekl tajemně polníček. Pojď, jdeme na něj, na hřiba.
0: Proběhli jetelinou a vklouzli do lesa. Už byli skoro u mechového kamene, když tu najednou polníček syknul.
1: Počkej, musím ti říct, co máš dělat, ale tak, aby to nikdo neslyšel.
0: Přitáhnul si racochejla za ucho a něco mu tam dlouho šeptal jako do kornoutu. Racochejl pozorně poslouchal, napřed se tvářil vážně, ale pak vyprsknul a začal se chichotat do dlaní. Polníček se schoval do trávy a racochejl vyšel na palouček k mechovému kamenu. Hřib tam stál, tvářil se povýšeně a naparoval se. Racochejl se prošel tam a zpátky a jen tak, jako by nic prohodil.
1: Pěkný hřib, pěkný. Jenom škoda, že už tady dlouho stát nebude.
0: Hřib nic, jenom zamrkal.
1: Jo, škoda přeškoda.
0: Vzdychal racochejl, tvářil se soucitně, ale po očku pokukoval, jak to působí. To už hřib nevydržel.
2: Jak to, že tady nebudu dlouho stát? Vyjel nakvašeně na skřítka.
1: Ale, vzdychl Racochejl. Před chvílí jsem totiž potkal Ježka a ten říkal, že dostal chuť na hřiby. A teď jde sem.
2: Jenom jestli je to pravda,
0: zapochyboval nejistě Hřib. Ale v tom se ozval z lesa ukrutný jekot.
1: Já jsem ježek a jdu na hřiby,
0: vřískal polníček ježčím hlasem.
1: A všechny je s ním, hlavně ty velké.
2: Je, už je tady.
0: Vyděsil se Hřib, sklapl klobouk jako paraple a zajel do země. A v tu ránu byla Racochejlova chaloupka zase dole v mechu. Přiběhl skřítek polníček a zašeptal.
1: Teď musíme honem otáhnout kousek stranou, někam, kde nic neroste, aby se to třeba ještě neopakovalo.
2: Halo, je mě vidět?
0: Ozval se ustrašeně Hřib ze země.
1: Já, trošinku já,
0: křikl Racochejl.
1: Malonko ti kouká špička klobouku.
2: Je, tak mě nahoře něčím zaplácni, žadonil Hřib, ať nejsem ani trochu vidět.
1: A to já zase rád pro tebe udělám,
0: zašklebil se Racochejl. Nabral z kalužinky hrst bláta a plesk. Připlácl ho Hřibovi na hlavu.
1: Jo, pěkně si ho zaplácl,
0: řekl uznale polníček.
1: Však jsem si dal taky záležet, povídá Racochejl. Ale já mu to říkal. A co jsi mu říkal?
0: Ptal se polníček. A Racochejl se rozesmál.
1: No, že se ještě uvidí, kdo koho zaplácne.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Poslouchej, Jakube, nikdy jsem si nevšiml tady toho černého kamínku. Vypadá tak smutně.
1: Ano, vypadá smutně, protože pochází ze smutného kraje. Znáte snad smutnější název, než je Černý kříž u mrtvého luhu? Dnes je na tom místě nádraží a donedávna to bylo nejsmutnější nádraží na Šumavě. I pan výpravčí ve Volarech z něj měl těžkou hlavu.
0: Každá mašinka, která přijede z Černého kříže, je smutná. Co s nimi mám dělat?
1: Ale ještě horší bylo, že začínaly být smutné i mašinky, které na Černý kříž teprve mířily.
0: Vidíš to?
1: Říkal pan výpravčí Kozák svému kolegovi.
0: Podívej se na ten červený motoráček, jak je veselý. Ten jede do Vimperka a pak do Strakonic. A ten s pruhem si dokonce pohvizduje. Jede do Prachatic a do Čičenic. Ale támhle ta velká mašina, co míří přes Černý kříž do Budějc, ta má slzy na krajičku.
1: Kolegu nikdy nenapadlo, že jsou mašinky smutné a mašinky veselé. Ale to bylo tím, že je ve Volarech teprve krátce a z města není zvyklý povídat si s mašinkami. A tak nevěděl, co má říct.
0: Asi se podívám do Černého kříže a zkusím nějak rozveselit nádraží.
1: Rozhodl se výpravčí Kozák a posledním vlakem skutečně do Černého kříže jel. Vláček drkotal mezi rozkvetlými loukami a pan výpravčí pozoroval, jak sluníčko zachází za rozlehlé šumavské hřbety. Na loukách byly jak hříbky, v lese rozesety malé smrčky a jedličky.
0: Vždyť je to ten nejkrásnější kout světa.
1: Začal se z výletu radovat výpravčí Kozák. Jenže v tom se rozestoupil les a mašinka dorazila k opuštěnému smutnému nádraží. Počkala, až pan výpravčí vystoupí, pak ještě zahoukala na pozdrav a už pelášila směrem k Budějovicům. Pan výpravčí se na rozveselování najednou moc necítil. Stál na kolejích uprostřed temného lesa a sledoval, jak se k němu valí oblak mlhy ze slatí. Rychle zaběhl do kanceláře.
0: Tady je to opravdu strašidelné, ale nádraží pomoci musím.
1: A protože byl zkušený železničář, věděl, že nádraží uděláte největší radost, když v něm přespíte. Začal se schánět po dece a stlát si v kanceláři.
2: Ahoj, Romane.
1: Ozvalo se kolem něho.
0: Ahoj, nádraží. Přijel jsem se na tebe podívat. Prý jsi poslední dobou nějaké smutné.
2: Vždyť to vidíš. Ani jedna mašinka tu se mnou nezůstane díl, než musí.
1: Plačtivě hleslo nádraží.
0: Ale za to přece nemůžou, musí dodržovat jízdní řád.
2: Ani ptáček v těchhle temných lesích nezaspívá.
1: Pokračovalo smutné nádraží.
2: A mlhy z mrtvého luhu jsou tak strašidelné, že se bojím i já.
0: Tak víš co, dneska už se neboj. Já tu budu s tebou a hned zítra zajedu na ředitelství a něco s tím uděláme.
1: A jak pan výpravčí slíbil, taky učinil. Prvním vlakem odjel do Českých Budějovic a rovnou za panem ředitelem. Přece si nemyslíte, že dám výpravčího na stanici jenom proto, že nádraží je smutné, rozčílil se pan ředitel.
0: Jenže, pane řediteli, oni tudy jezdí i rychlíky, dokonce jeden z Volar až do Prahy.
1: Vložil se do řeči pan náměstek.
0: A zrovna včera volali z Prahy, že jedna mašinka nabrala zpoždění, protože vyjela ze Šumavy smutná.
1: Tak to nemůže být, zarazil se pan ředitel. Jízdní řád se dodržovat musí. Já tedy na ten Černý kříž někoho pošlu. A od té doby slouží na Černém kříži mladý výpravčí a nádraží je šťastné.
2: Já jsem taky nevěděla, že mohou být mašinky smutné nebo šťastné.
1: Nejen to. Mašinky mohou být i chytré, nafoukané, milé, hloupé, prostě stejné jako ryby nebo lidi. A taky upovídané. Jako mašinky v depu v Jindřichově Hradci. Venku už bývá tma, když pan strojník ještě kontroluje, jestli mašinkám něco nechybí. Dnes jich tu bude spát 5. dvě veliké elektrické, Lívie a Žofie, pak dvě normální, motorové, Stáňa a Božka a nakonec jedna malinká, úzkorozchodná Maruška. Tu má pan strojník nejradši a taky ještě na noc namaže závity olejem a pomalu se rozloučí. Jakmile za ním zaklapnou vrata, mašinky ožijí.
3: Dnes jsem byla opět ve Vídni,
1: oznámila Žofie důležitým hlasem.
3: Už mě to začíná nudit. Ale co vám budu povídat? Vy si velký svět vůbec nedokážete představit.
2: Ach, Vídeň.
1: Vzdychla obdivně Stáňa a Božka se k ní přidala.
2: Já jedu zítra do Budějovic, ale Vídeň to musí být.
3: Mně se nejvíc líbí Praha,
1: prohlásila zahořklé Lívie. Byla stejně velká, krásná a elektrická jako Žofie, ale ve Vídni ještě nebyla.
3: Praha je prý nejkrásnější město v Evropě. Ano, jistě,
1: přitakala Žofie.
3: Jenže Vídeň má trochu jinou atmosféru. Je daleko větší a výstavnější, ale to bys nepochopila.
2: Ano, ano.
1: Zavzdychala zasněně Božka a zaškemrala.
2: Vyprávějte, prosím. Slečno Žofie, vyprávějte nám o Vídni.
3: Pokud máte zájem, ráda vás poučím, jak svět vypadá. Tak hlavně, ve Vídni je spousta kolejí. Ne troje nebo pater jako tady, ale desítky a desítky kolejí na všechny strany. Všude je spousta kouře a oleje a každou minutu přijíždí a odjíždí vlaky tak dlouhé, že konce nedohlédneš. A některé ty vlaky táhnou mašinky tak veliké, že by se ani nevešly do našeho depa. A strojvůdci ani strojníci tam nemluví česky. Všichni jen německy. Což mě samozřejmě nečiní problémy. Je to zkrátka velký svět.
1: Ozve se od Stáni a Božky, ale z druhé strany depa je slyšet zvonivý, Žofie by řekla drzý, smích.
3: To se směješ ty?
1: Zeptala se Žofie, která dávno zapomněla Maruščino jméno.
4: Ano, já.
3: A proč?
4: Protože si myslíte, že znáte svět. Ale svět, jak ho znám já, je mnohem krásnější. Poslouchejte. Ráno přijde ještě za tmy strojvůdce, pohladí mě po řídící desce a vyrážíme do hor. Z Hradce jede jenom paní Konopíková. Na loukách kolem trati se povalují mlhy a za nimi pomalu prosvítá sluníčko. Na návěstidle u Blažejova na mě čeká veverka Zrska, aby mi zamávala a pak už spěcháme mezi rybníky do lomů, aby na nás pan Pávek s panem Bauerem dlouho nečekali. Jedou do práce, do Bystřice. Jakmile se ponoříme do lesů, připadám si jako dobyvatel divočiny. Tak jsou hvozdy kolem kolejí temné a hluboké. U Senotína se k nám připojí Sojka Lída a než dojedeme do Bystřice, stačí mi sdělit všechny novinky. V Bystřici mě pan Němec umyje a připraví na cestu zpátky. A takhle si celý den jezdím po té nejkrásnější trati uprostřed lesů, luk a rybníků. Znám všechny železničáře, pasažéry i zvířátka v okolí a je nám všem spolu dobře. Tak to je můj svět. A já bych ho nevyměnila za nic na světě.
2: To je krásné.
1: Ozvalo se z koutku Božky a Stáni. Protože některé mašinky umí totiž jenom vzdychat.

0: Dávno, předávno je tomu, kdy se na jihu Čech rozprostíralo velikánské sladkovodní jezero. To dá rozum, že kde je hodně vody, je i habaděj vodníků. Jenže jezero začalo vysychat a to byla pro vodníky pohroma. V té době tady byla krajina pochmurná, v mlžném oparu jako stvořená pro strašidla. A nikde človíčka. Plynula staletí a v těch končinách, kde dřív bývala samá voda, vyrostly byliny, keře a stromy. Přišli lidé a postavili si domy s bělostnými štíty, zorali půdu a osely. Vyrostlo obilí a krajina už nebyla tak nevlídná, ale proměnila se v pestře malovaný ubrus. Lidé zakládali rybníky a radovali se, že mají v odrazu na hladině o jedno slunce víc, o jeden měsíc víc, jednou tolik hvězd a hojnost ryb. Dobrých 400 let už tomu bylo, kdy pod vedením rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan vybudovali u města Třeboně rybník největší. Jmenuje se Rožmberg. Když byl napuštěn a vody v něm bylo tolik, kolik má být, nastal čas k nástupu vodního pána. Jednou v noci za úplňku se sešli na hrázi vodníci z celého široširého kraje. Jeden říční připlaval, Lužánek se jmenoval. Vodníci byli staří, mladí, tlustí, tencí, jeden bachratý, voškrdlové i ti hezčí. Lužánek byl krasavec. I dva mladí zelenáči připutovali. Blatoušek a Stulík. Blatouškovi ještě nebylo ani 100 let. Stulík byl starší. Tomu už rašili na bradě 3 zrzavé vousy. A když se vodníci tak pěkně sešli, aby se pospolu v dobrém dohodli, kdo bude pánem v Rožmberku, začali se oťukávat. Posléze se stával každý sám sobě trubačem, jeden se na druhého vytahoval. Vodníci mají studenou krev, ale když se nemohli dohodnout slovy a skřeky, krev jim začala vřít, vyskočili a vjeli si do zelených vlasů. Začala pranice při svitu měsíce. Pohlavky, šťouchance i rány pěstí lítaly v povětří. Blatoušek se Stulíkem se odsunuli dál od bitevního pole, aby nějakou neschytali. Když už to vypadalo, že se navzájem pobijí, stalo se, co nikdo nečekal. Z vody se vynořila šeredná hlava, poďobaný nos, uši jako plácačky na mouchy, místy děravé, snad i záplatované, pysky odulé a vypoulené oči. A ta hlava promluvila: brkkkckckckckck, holo to jedna tupci, stavidlem praštení hlubci, Rožmberka se vám zachtělo, tuhle. Pak se vedle hlavy objevily veliké pracky a udělali na vodníky dlouhý nos. Kec, brekekec, jsem satrapa. Sám Jakub Krčín mě jmenoval místodržitelem Rožmberka. A komu se to nelíbí, toho dá Jakub sušit v komíně. Mějte to v merku, opakujte se, ča, brekekekekekec. Hlava se ponořila pod vodu. Vodníci zůstali jako opaření. Nastalo předlouhé ticho, které přerušil chechotem racek chechtavý. Z druhého konce rybníka se ozvala trilkem Potápka. A zase ticho. Až když zakokrhal první třeboňský kohout, pohnul se nejstarší z vodníků. Odplivl si a řekl: Vojtaj, ošklivec Hastrman jakýsi přišečí od někud z vod, zabřízklých. Něco tak ohavného jsem za svých několik set let neviděl.
1: Obluda, nestvůra, hrůza. Fuj, prohlásil slabým hlasem tlustý. Tenký se naparoval.
2: Pusťte mě na něho, já mu ukážu, kdo bude pánem v rybníku. Pusťte mě, já ho zauzluju, pusťte mě, pusťte mě.
1: Nikdo ho nedržel. Každý měl co dělat, aby se vůbec udržel na nohou. Tenký stále vykřikoval.
2: Přetrhnu ho jako.
1: V tom v rybníku něco žbluňklo.
2: Jako by se stalo.
1: Stišil vodník hlas a rychle odkráčel směrem jižním. Pojďme odtud, vyzýval k odchodu Bachratý. Když ho sám Krčín jmenoval místodržitelem, musíme to brát jako nutné zlo. Pojďme.
3: A když nepůjdeme? Ozval se nejmladší z nejstarších.
1: Nechá nás velký Jakub usušit v komíně, jektajícím hlasem odpověděl Bachráč.
0: Hrozné pomyšlení. Sušený vodník v komíně? A tak pohmoždění vodníci pomalu odcházeli od Rožmberka. Někteří po svých, mnozí se odplazili. Na bojišti hledal své ucho bez uchy, nenašel ho a tak s brekotem odešel. V trávě zůstal sedět Lužánek. Držel se za hlavu a naříkal. Blatoušek se Stulíkem k němu přistoupili. Lužánek už nebyl krasavec. Pusu měl nakřivo, na jedno oko neviděl a na čele mu nabíhala boule do velikosti slepičího vejce.
4: Jo vejc, nebudu se líbit holkám, co si počnu, co si jenom počnu.
0: Blatoušek našel oblázek a snažil se bouli zatlačit. Lužánek vřeštěl.
4: Auajs, auajs.
0: Stulík mu pofoukával bolístky. Hu, hu.
4: Kdybych zůstal v Lužnici, nemusel jsem mít podlučenou palici. Ach jo.
0: Hořekoval Lužánek a šoural se k vodě. Blatoušek se Stulíkem ho podpírali. Ještě než skočil do rybníka, aby vplaval v tok Lužnice, popřáli mu brzké uzdravení. Na nebeské báni pomalu zhasínaly hvězdy, ptáci vítali svítání. Blatoušek se Stulíkem stáli na hrázi jako dva utřinosové. Stulík se smutně podíval na hladinu a povzdechl si.
1: Vypálili nám rybník.
5: Co naplát, řekl Blatoušek. Musíme se pohlednout po jiném.
1: Kam půjdeš? Zeptal se Stulík.
5: Kam ty?
0: Odpověděl Blatoušek otázkou a moc si přál, aby nebyl odmítnut.
1: Ve dvou se to lépe povandruje, kývl hlavou Stulík. A budeme kamarádi. Co říkáš, Blatoušku?
5: Budeme, Stulíku.
0: Plácli si na to.
1: Tak kudy?
5: Třeba tudy.
0: A vykročili rovnou za nosem.

ta ustříhla si cop. Ta v potu tváře žehlí, ta hlavu má jak snop. A tu je salon krásy, až touhle voňavky. Ach, na co myslí asi? No na co?

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Velký podraz. Hřemění se stále přibližovalo a černé mraky rozpáral klikatý blesk. Vítr se teď stočil k horní části města a byl tak silný, že Ramsese a jeho otce popadl a nesl je pustými uličkami až před vilu profesora Kadeřábka. Ten musel při své výšce s vichrem zápolit, proto se domů dostal mnohem později než oni. Ale čím blíž byli k domovu, tím víc ponožek poletovalo vzduchem a před jeho vilou jich bylo doslova naváto. Profesor si neuměl vysvětlit, odkud se ty ponožky vzaly, ale nepochyboval o tom, že všechno souvisí se vším. Až tuhle záhadu vyřeší, bude z toho pěkná kapitolka v jeho díle. Naopak Tullamore senior měl jasno ještě dřív, než ho vítr ze své náruče před vilou vyklopil. Poznal, že ty ponožky a klukovské podkolenky a holčičí punčochové kalhoty, co poletují vzduchem, jsou jeho. Že mu patřili. Byly velmi staré. Některé dokonce ještě z časů, kdy se podkolenky klukům věčně schrnovaly a punčocháče holčičky štípaly a na kolenou jim dělali boule. Byly to vzácné exempláře z pokladu, které Padre alias Velký šéf za celý život nashromáždil a jimiž se obklopil ve svém ponožkovém impériu na půdě profesora Kadeřábka. Nahoru se mu už ani nechtělo. Ramses ho musel do schodů postrkovat. I on už tušil, co je čeká. Dveře budou vypáčené a uvnitř spoušť po zlodějích. Jenže dveře byly zamčené a žádná známka povloupání. Tullamore senior chtěl odemknout, ale tak se mu třásly ruce, že nedokázal odemknout. Tati, počkej. Ramses ho jemně odstrčil a otevřel svým klíčem. Vešli dovnitř. Všechna okna byla dokořán. Pár licháčů se válel na podlaze a ze stropního trámu visely bavlněné podvlékačky. To bylo všechno, co mu zbylo. Kromě stolu a židlí, otcovi železné postele a ramíkovi a tulíkovi dřevěné palandy. Teď, když byla půda prázdná, ukázalo se, jak je světlá a prostorná. Ale radoval se z toho jedině vítr, který zval dovnitř první zvědavé kapky deště.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Malý princ šel dlouho pískem mezi skalami a stalo se, že objevil konečně tu správnou cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Ale teď se ocitl v zahradě plné růží.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Kdo jste?
4: Jsme růže.
3: Aha. Moje květina mi vyprávěla, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady je jich nejméně 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Moc by jim mrzelo, kdyby to viděla. Moc by kašlala a dělala, že umírá. Jen aby nebyla směšná. Myslel jsem, že mám jedinečnou květinu. A zatím mám jen obyčejnou růži. Růži, 3 sopky, které mi sáhají po kolena. Z nich je jedna možná vyhaslá. To ze mě nedělá moc velikého prince.
2: Malý princ si lehl do trávy a plakal. Slzičky mu stékaly po tváři jen do chvíle, kdy se z nenadání objevila liška.
6: Dobrý den.
3: Dobrý den. Kdo jsi?
6: Jsem liška.
3: Jsi moc hezká. Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
6: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
3: Tak promiň. Co to znamená ochočit?
6: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
3: Hledám lidi. Co to znamená ochočit?
6: Lidé mají pušky a loví zvířata. A pěstují slepice. To je jejich jediný zájem.

0: Ovšem, ty jsi pro mě jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediný na světě a já zase budu pro tebe jedinou na světě.
1: Začínám chápat. Znám jednu květinu. Myslím, že si mě ochočila.
0: To je možné. Na zemi se dá vidět všelicos.
1: To není na zemi.
0: Na jiné planetě.
1: Ano.
0: Jsou na tvé planetě lovci.
1: Nejsou.
0: To je zajímavé. A slepice?
1: Také ne.
0: Nic není dokonalé. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice si jsou navzájem podobné. A také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život prozářen sluncem. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Ochoč si mě, prosím.
1: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit nové přátele a poznat spoustu věcí.
0: Známe jen ty věci, které si ochočíme. Lidé už nemají čas, aby někoho poznávali. Chceš-li přítele? Ochoč si mě.
2: A tak se malý princ ochočil lišku. Ale v tu chvíli se přiblížila hodina jeho odchodu.
0: Budu plakat.
1: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého. Ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
0: Ovšem.
1: Ale budeš plakat.
0: Budu plakat. Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Až mi přijdeš dát s Bohem, dám ti jako dárek jedno tajemství.
2: Malý princ se bez rozmyšlení běžel podívat na růže, které byly z jeho přítomnosti trochu zaražené.
1: Vy se mé růži nepodobáte. Vy ještě nic nejste. Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. Jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Je možné, že by si o mé růži obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona je jediná. Je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem zaléval. Protože jí jsem dával pod poklop. Protože jsem jí chránil. Je to má růže.
2: Malý princ se posmutněle zadíval na zcela uplakané růže a pomalým krokem se vrátil k lišce.
1: S Bohem.
0: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očima neviditelné.
1: Co je důležité, je očima neviditelné.
0: Lidé na tuto pravdu zapomněli, ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.
1: Jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži.
2: A malý princ si větu opakoval stále dokola, aby si ji jednou provždy zapamatoval.
3: Slunečko zachází za hory, pasáci pečou brambory. Slunečko zachází za kostel, pasáci lezou na postel.

0: V jednom malém domečku, vprostřed modrých zvonečků, žila byla jedna koza. Ta se jmenovala Róza. Měla 7 děťátek z kotačivých kůzlátek. Jednou z rána koza vstala, svým kůzlátkům povídala. Dneska máme pondělí, musím na trh pro zelí. Navařím vám zelnou kaši, abychom se poměli. Kůzlátka se radovala. Ne, abyste otvírala. Pak si nový klobouk vzala, zástěru si uvázala, vrátka pěkně na zámek. Buďte hodná, mek, mek, mek. A kůzlátka slíbila. Koza Róza šla a šla a takhle si zpívala. La, la, la, mek, mek, mek, mám já 7 kůzlátek. První bílé, druhé černé, třetí pěkně dvoubarevné, čtvrté celé strapaté, páté strakamakaté, šesté to je kozlíček, 7. mámin mazlíček. Jen co Róza zašla za les, chlupatý vlk z lesa vyles. Spustil hlasem vlčím basem. Kůzlátka má děťátka, otevřete maličko, vrátka, nevrátka, nesu dobré zelíčko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom mrknou přes vrátka, uvidí tam vlka stát. Začnou se mu takhle smát. Ty jsi divná maminka. Ta naše má bílé vousy, na bradičce si je nosí. Jak tohle vlk uslyšel, svěsil uši, zpátky šel. Však se zeptá v lese lišek. Vem si chmíří z pampelišek, radili mu tety lišky. Tak má z pampelišek vousy, chvíli si je pyšně nosí. Pane, tomu říkám brada. Tak a honem zpátky, trada, honem zpátky za kůzlátky. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Nesu sladké zelíčko, tak otevřete maličko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom kouknou přes vrátka, vlk má bradu jako mrak. Na mou duši, je to tak. Ty jsi divná, maminka, bradu máš. A kde máš rohy? Vlk hned natahuje nohy, honem zpátky do lesa. Co radíte, tety lišky? Dej si za uši 2 šišky. To je nápad! A hned zpátky rohatý zas za kůzlátky. Spustí hlasem vlčím basem. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Pěkné růžky mám, zelíčko vám dám. Ale kde pak kůzlátka? Jen se smějí přes vrátka. Naše maminka má hlásek, jak když zpívá koni pásek. A v tobě to všechno skřípe, jak když kamení se sype. Bradu máš, rohy máš, no ty ale vypadáš. Tu nejmenší kůzlátko nastavilo zrcátko. Vlk se zahlíd, strachy mek, honem se dal na útěk. Ten vám ale utíkal, jak když za ním z flinty pálí. Polem, loukou, po silnici, podle plotů přes vesnici, všichni se mu posmívali. A jak běžel, zakop, spad, plác a rovnou do rybníka. Smála se mu i ta štika. To vám bylo divadlo. Utopil v něm 2 šišky i ty vousy z pampelišky. A jak to dál dopadlo s veselými kůzlátky? Když se Róza vrátila, kůzlátka už dávno spala. A co ráno? Ráno vstala, zelnou kaši spořádala. Tak, a to je konec pohádky.
1: Ruská pohádka Mluvka bohatýrem. Bylo to za časů cara Vladimíra. Tehdy žila kdesi na širé Rusy stařenka, která měla jediného syna. Jmenoval se Foma a byl jednooký. Jednoho dne Foma vyjel na pole, aby je zoral. Jeho koníček byl velmi ubohý. Tu Fomu zachvátil zármutek i sedl si na mes a seděl. Nablízku něho byla hromada mrvy a kolem ní kroužila a bzučela hejna much. Foma vzal do ruky dlouhý prut a udeřil jim do houfu much. Potom počítal, kolik jich jednou ranou zabil. Již napočítal 500 a ještě tam leželo množství nespočítaných. I měl za to, že je jich tak nesčíslné množství, že je není možno ani všechny spočítati. Přistoupil ke svému koníčkovi a i na tom sedělo 12 velikých ovádů, které ihned jednou ranou své dlaně usmrtil. Na to vrátil se jednooký Foma domů k matce a prosil ji, aby mu dala své požehnání. Neboť, povídá, pobil jsem nesčíslný počet vojáků a hned to pak ještě 12 mocných bohatýrů. Pusť mě tedy, mamičko, stanu se bohatýrem. Orati a síti, to není práce bohatýrská, jež se pro mě nehodí, protože ta přísluší sedlákovi. Matka mu tedy požehnala krekovným činům a vypravila ho na cestu, aby se mohl proslavit. Foma si vzal na rameno ostrý srp, na pas si zavěsil košík z líčí a do toho položil zubatý nůž. A tak jel jednooký Foma cestou necestou do dalekých krajů, až přijel ke kamennému sloupu. Nemá je ani zlata, ani stříbra po ruce, ale jenom kousek křídy, napsal tedy křídou na ten sloup. Tudy jel Foma, slavný bohatýr, který jednou ranou porazil 12 mocných reků a na to nesčíslné vojsko přemohl. Potom jel dále. Toutéž cestou ubíral se po chvíli i bohatýr Ilja Muromec. Přijel ke sloupu a přečetl si nápis. Věru, tudy musel se brát znamenitý hrdina, neboť nepoužil ani zlata, ani stříbra, jenom křídy. Pravil k sobě Ilja a připsal k tomu. Za hrdinou Fomou jel tudy hrdina Ilja Muromec. Za nějakou hodinu dohonil Fomu a pravil k němu. Slavný bohatýre, co myslíš, jak mám jeti, před tebou nebo za tebou? Úzkost ho patrně jímala z onoho nápisu křídou. Jeď za mnou, skřikl na něho Foma a hrdě pobídl svého koně. Zanedlouho jel také Aljoša Popovič kolem toho kamenného sloupu. Zdáli již viděl nápis, který zářil jako oheň. Četl nápis Fomův a také nápis Ilji Muromce. Vyňal kus ryzího zlata z torby a připsal na sloup. Za Iljou Muromcem jel tudy Aljoša Popovič. Dohonil Ilju Muromce i povídá mu. Pověz, Iljo Muromče, zdali mám jeti před tebou nebo za tebou? Mě se neptej, zeptej se mého staršího bratra Fomy, zněla Rekova odpověď. Aljoša Popovič dojel k Fomovi a ptá se ho. Fomo, smělý bohatýre, jak poručíš jeti Aljošovi Popoviči? Jeď vzadu za mnou, odpověděl Foma. Tak jeli v řadě za sebou, cestou necestou, do dalekých krajů. až přijeli ke krásným zahradám. Ilja Muromec a Aljoša Popovič postavili si tu krásné bílé stany. Foma však si rozložil na trávu jen pod vlékačky. Náhodou tyto zahrady byly majetkem samého ruského cara a proti tomu carovi vytáhl tou dobou čínský císař do pole se 6 mocnými vojsky. Ruský car poslal Iljovi Muromci zprávu. Císař čínský zdvihl válku proti mně, caři ruskému. Chcete mi přispěti ku pomoci? Když Ilja Muromec ukázal tento list Fomovi, Foma obracel list sem a tam, poněvadž dobře čísti neuměl, potřásl jen hlavou a konečně řekl: pro mě budiš. Čínský císař brzy přitáhl blízko k městu. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli k Fomovi a promluvili k němu slova bohatýrská. Nepřítel táhne proti carovi a již stojí před městem. Musíme města hájiti. Půjdeš ty sám, nebo pošleš nás? Jen jdi ty, Iljo, můj molotče, řekl Foma a ani brvou nehnul. Ilja Muromec tedy vyjel a porazil všecky nepřátele. Brzy na to přivedl zase čínský císař 6 jiných bohatýrů a nad to nové nesčíslné vojsko vytáhl s nimi. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli zase k Fomovi a tázali se ho. Pověz, Fomo, slovutný bohatýre, půjdeš ti sám do boje nebo pošleš nás? Jen jdi ty, Aljoško, povídá Foma, jako by se nic nestalo. Aljoša Popovič tudíž vytáhl do pole a přemohl nesčíslné vojsko i 6 udatných bohatýrů. To řekl čínský císař. Mám ještě jednoho jediného bohatýra, kterého jsem chtěl ušetřit, ale nyní i toho vyšlu. A zase císař čínský přitáhl s nesmírným vojskem, veda sebou též onoho proslulého, udatného bohatýra. I pravil čínský císař svému hrdinovi. Ruský bohatýr nepřemohl nás silou, ale lstí. Proto, co bude ruský bohatýr dělati, dělej ty po něm. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli zase k Fomovi a tázali se ho. Půjdeš ty sám, nebo pošleš nás? Půjdu sám. Přiveďte mi mého oře. Rozhodl se Foma. Koně bohatýrů pásly se na šírem poli a škubali trávu. Ale Fomova kobila stála v ovesném poli a hltavě polikala oves. Ilja Muromec přistoupil ke kobile Fomově, ale ta, že se dosyta nenažrala, začala kousati a vyhazovat kopyty na všechny strany. Tu dopálil se Ilja Muromec, chytil herku za ocas a přehodil ji přes plot. Ale Aljoša Popovič mu řekl, jen aby to neviděl Foma, slavný bohatýr, sice by nám zatopil. Síla přeci není v koni bohatýra, nýbrž v bohatýrovi samotném, pravil Ilja Muromec a přivedl herku Fomovi. Ten sedl si na koně a myslel si, pro mne mohou mě třeba zabíti, aspoň nebudu mít z toho ostudu. Na to zvolna vyjel. Přikrčil se ke krku kobylky a zavřel pevně oči. Čínský bohatýr však vzpomenul si na rozkaz svého pána i sehnul se také a rovněž zavřel obě oči. Na to Foma seskočil z kobylky, sedl si na kámen a začal brousiti svůj srp. Čínský hrdina ho napodobil, seskočil z válečného oře a jal se brousiti válečný meč. Tu spozoruje, že Foma má jen jedno oko otevřené i pomyslí si, jedno oko přivřelo. Dobrá, já ho přelstím a zavřu obě oči. Sotva však oči přivřel, usekl mu Foma srpem hlavu. Pak vzal válečného oře za uzdu a chtěl na něho vyskočit, ale nemohl se naň vydrápati. Proto přivázal k oře stoletému dubu, vylezl na strom a seskočil rytířsky na koně. Sotva kůň ucítil jezdce, vzepjal se a vytrhl dub i z kořeny. Pak pádil vší silou pryč, vláče je za sebou mohutný strom.

jeho bohatýra. Potom jel Foma k ruskému cáři. Čím se ti odměním, slavný hrdino, tázal se ho cář. Vezmi sobě z mých pokladů zlata, kolik ti libo, nebo přijmi polovici mého slavného cárství. Či chceš moji překrásnou dceru? Jen mi dej svoji překrásnou dceru a pozvi na svatbu mé mladší bratry Iliu Muromce a molotce Aljošu Popoviče. Odpověděl Foma a hrdě vypěl svá prsa. Tak se oženil jednooký Foma s překrásnou dcerou ruského cara. I kdekdo obdivoval se jeho udatenství a slávě, kterou mnohdy bývají zahrnováni netoliko lidé opravdu velicí svými činy, nýbrž i někdy velicí lidé toliko hubou, jako byl Foma, o němž vypravuje tato pohádka.

0: miláčku zajíčku? Jestli pak víš, na kterou stranu padne zajíc, když ho myslivec vstřelí?
1: Kam se podat?
0: Na chlupatou, je!
2: Počkejte. A řekněte, kde leží zajíc nejistěji?
1: Na pekáči.
2: Uhádla. No a proto teď paní Kateřině zaspívám.

Děkuji, Pepo. A já mám zase jednu písničku pro vás. Skákal pes přes obez, přes zelenou

0: A víte, paní Katuško, kdy takového zajíčka bolí zuby?
1: Když je má děravé.
0: Ne, když ho pes popadne.
2: Pozor, pozor, a kolik má pes zubů? To neuhádnete. Plnou hubu.
3: No tohle?
0: To jsem z toho jelen.

0: líbí nejen myslivecká čepice, ale celý myslivec, teda jeho uniforma.
1: A to mě taky, Máni.

0: Tedy, abych pravdu řekl, já se vám divím. Co se vám na myslivcích může líbit? Co se hýbe, na to střílí. Máni já být tebou, tak do lesa ani nepáchnu.
1: To bych ráda věděla, proč.
0: Seš zrzavá. Tak by si tě takovej hajnej mohl splíst s liškou.
1: Jo.
0: No, poslouchej. Slunečko zachází, myslivec jde k lesu. Sám sobě povídá, jestli co přinesu. Sundá z hlavy klobouk, natáhne kohoutek. Čeká na zajíčka, aby mu neutek. Zajíček nepřišel, přišla mu lištička. A to byla moje rozmilá mánička. A piv, prásk a je po tobě.
1: Jen ty se o mě neboj. Ale jestli chceš, tak ti místo procházky do lesa zaspívám písničku o lišce.
0: Tak jo.

0: A jestli pak víte, děti, na co byl na podzim potřebný celý pytel koření?
1: No to nevíme.
0: Přece bylo posvícení a vyvářelo se a peklo.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Ančka a koťata. Ančka nebyla celý den doma. Marcela přišla časně ráno ustrojit panenky. Potom je rozestavila po pokoji. Některé posadila na malé červené židličky kolem stolečku. Nebylo na něm nic k jídlu, kromě krocana, smaženého vajíčka a jablka. Všechno ze sádry a v přirozených barvách. Maličká čajová konvice a talířky byly prázdné, ale Marcela řekla, aby se panenky dobře při jídle bavily, zatímco bude pryč. Malá francouzka byla posazena do malého křesla a strýc Klement u piana. Marcela odnášela Ančku s sebou a mezi dveřmi ještě napomenula panenky. Buďte hezky hodné, dětičky, zatímco bude maminka pryč. Když se dveře zavřely, zamrkal plechový vojáček na Holanďana a podával na podobeninu krocana krejcarovým panenkám. Vezměte si kus dobrého krocana, nabízel. Ne, děkujeme, odpověděli panenky křaplavým hláskem. My už jsme se najedli. Mám ti zahrát nějakou písničku? Zeptal se strýc Klement malé francouzsky. Tomu se všichni zasmáli, protože strýc Klement neuměl vůbec hrát. Ančka byla jediná, která kdy brala hodiny a uměla jednou rukou vyťukat zajíček běží po silnici. Však také měla učením pravou ruku všecku odřenou.
1: Zahraj něco do skoku, řekla francouzka a smála se do dlaní.
0: Strýček Klement tedy celou silou tloukl do osmi kláves dětského piána, až uslyšel na schodech nějaký rámus. V okamžiku seděly panenky zase tak, jak je byla Marcela umístila, protože nechtěli, aby skuteční lidé poznali, že se mohou sami pohybovat. Ale byl to jen Fido. Vstrčil čumáček do dveří a díval se kolem. Panenky u stolu hleděly upřeně na malovaná jídla a strýc Klement se opíral o klávesy a díval se tak nevinně, jako když tam byl posazen. Fido vrtěl ocáskem a vstoupil do pokoje. Šel očichat stůl, doufaje, že Marcela dala panenkám skutečné jídlo a že tam snad ještě něco zbylo.
1: Kde je Ančka, ba?
0: Otázal se, když zjistil, že tam nic k snědku není.
1: Naše velitelka vzala Ančku sebou ven, odpověděli panenky jedním hlasem.
2: Našel jsem něco, co bude Ančku moc zajímat. Bavav,
0: pravil Fido a škrábal se za uchem.
1: Je to tajemství? Ptali se krejcarové panenky.
2: Není to tajemství, odpověděl Fido. Jsou to koťata.
1: Opravdu, vykřikli panenky. Skutečná živá koťata.
2: Ano, skutečná živá koťata, odpověděl Fido. Jsou ve stodole. Tři taková maličká. Bazav!
1: Tak škoda, že tady není Ančka, vykřikla francouzka. Ta by už věděla, co má dělat.
2: Proto jsem ji chtěl vidět, řekl Fido a ocásek mu sklesl na zem. Já nevěděl, že jsou ve stodole koťata a když jsem tam šel chytat myši, vyrazila kočka na mě, oči jí hrozně zeleně svítily. To víte, jak jsem odtamtud spěchal.
3: Ale jak víš, že tam byla koťata? Zeptal se strýc Klement.
2: Čekal jsem u stodoly a když kočka vyšla a šla domů, vklouzl jsem na mlad, abych se podíval, co tam je, proč kočka proti mě tak vyrazila. My jsme jinak přátelé, víte? Ba, pokračoval Fido. Ale jak jsem byl překvapen, když jsem viděl tři malilinkatá koťátka ve starém košíku v zastrčeném tmavém koutě. Ba?
0: Jdi pro ně, Fido, a tě taky uvidíme, řekl plechový vojáček.
2: Já ne, odpověděl Fido. Kdybych měl šaty z plechu jako ty, šel bych. Ale kočky, víš, umějí hodně škrábat. Chtějí-li.
1: Povíme to Ančce, až přijde, usoudila malá francouzka.
0: A tak Fido odešel si hrát se sousedovic psem. A když se Ančka vrátila, panenky už se nemohly dočkat, až je Marcela svlékne, dá jim noční košilky a odejde.
1: Konečně!
0: Tu Ančce hned pověděli všechno o koťatech. Ančka vyskočila z postýlky a běžela ke košíku, kde spával Fido, ale Fido tam nebyl. Tu Ančka rozhodla, aby všechny panenky vstaly a šly se podívat do stodoly na koťátka. Panenky lehce vyskočily ven, protože okno bylo nízko od země. Našli Fida, který pozoroval díru ve stodole. Mám strach, aby je nic nevyrušilo, vysvětloval jim své počínání, protože už asi před hodinou máma kočka odešla. Panenky v čele s Ančkou protáhly se dírou a běžely ke košíku. Zrovna když se Ančka chystala pochovat si jedno koťátko, strhl se venku rámus, skučení a hafání a Fido vletěl dírou do stodoly a těsně za ním máma kočka. Fido vždycky hrozně štěkal, když se honil s kočkou. Když proběhli spolu stodolu dvakrát nebo třikrát, Fidovi se konečně podařilo najít zase díru a prchnout do dvora. Kočka se vrátila ke košíku, kde našla všecky panenky. Já se ti divím, mámo kočko, řekla Ančka. Fido po celou hodinu, co jsi byla pryč, dával pozor na tvá koťata. Za nic by jim neublížil.
1: Mňau, lituji tedy toho, co jsem provedla, řekla máma kočka.
0: Musíš důvěřovat Fidovi, pravila Ančka. Má tě moc rád a každému, kdo tě má rád, musíš důvěřovat.
1: To je tak, odpověděla kočka. Kočky mají také velmi rády myši a já bych si přála, aby nám myši víc důvěřovali. Všechny panenky se zasmály tomu vtipu.
0: Řekla jsi už lidem v domě o svých koťatech? Ptala se Ančka.
1: Mňau, když pak, vysvětlovala máma kočka. Lidi, u kterých jsem bydlela posledně, našli má koťata a jestli pak víte, že mi všechna zmizela, rozhodla jsem se, že o tom nikomu nic nepovím. Mňau.
0: Ale všichni lidé v tomto domě jsou hodní a jistě budou mít moc rádi tvá koťátka, volali panenky.
1: Pojďte, odneseme je rovnou do našeho pokoje, mínila Ančka.
0: A naše paní je tam ráno najde, to je báječné, vykřikly panenky jednohlasně.
1: Dovol, kočičko, Ančka ví, co má dělat. Ona je vyspaná hezkou, čistou bílou vatou a je velmi moudrá.
0: Po dlouhém přemlouvání máma kočka konečně svolila. Ančka odnášela domů dvě koťata a kočka třetí. Ančka chtěla dát koťatům svou postel, ale Fido, který chtěl dokázat svou lásku, rozhodl, že máma kočka s koťaty budou spát v jeho měkkém košíku.
1: Panenky rozčilením nemohly ani usnout, tak se už těšili na to, co jejich malá paní řekne, až najde ráno v pokoji ta rozkošná malá koťátka.
0: Ančka nezamhouřila ani oka, protože spala na posteli s Fidem a ten jí stále něco šeptal. Ráno sotva vešla Marcela do pokoje, hned padly její oči na tři malá koťátka. Vykřikla nadšením a běžela je domů ukázat mamičce a tatínkovi. Máma kočka šla s ní, pyšně si vykračujíc. Předla spokojeně a třela se o všechny židle a dveře. Maminka s tatínkem dovolili Marcelce si ponechat koťata v dětském pokoji. Marcelka je odnesla tedy zpátky do Fidova košíku a šla jim hledat jména z pohádkové knížky. Konečně se rozhodla pro tři jména. Princ pro bílé kotě, Popelka pro šedivé a Zlatovláska pro to kotě se žlutými pruhy. A tak se tedy stalo, že tři malá koťátka bydlela v dětském pokoji. Všecko to dopadlo tak, jak Ančka předpověděla, neboť její hlava byla vycpána čistou bílou vatou, takže měla neobyčejně moudré myšlenky. A máma kočka také poznala, jaký byl Fido dobrý přítel. Důvěřovala mu tak pevně, že směl jí dokonce pomáhat mít obličeje koťákům.

0: zub hlouposti. Povídala pídělka pídělce a konvalinka to hned vyzvonila, že Pučmeloudovi vyrostl zub. Pučmelout je velikánské čmeláčí strašidlo a tak jeho zub byl také obrovský. Malým čmelákům, Čmeldovi a Brundovi, připadal jako patník. Pučmelout se procházel po louce a byl na svůj zub pyšný.
1: Já mám zub moudrosti a ty ne. Heč.
0: Chlubil se každému na potkání.
1: Já jsem moudrý Pučmeloud. Račte se mi podívat do huby. Tímhletím se málo kdo z vás pochlubí. Jen co jsem si po obědě schrup, vyrostl mi fungl nový zub. Tyhle věci důležité jsou dosti, to mi asi rostou zuby moudrosti.

0: Ale, podivila se stonožka. Vždyť vypadáš pořád stejně.
1: Jak to myslíš, stonožko?
0: Vykulil na ní oči pučmelout. Jak to říkám, tak to myslím. Vypadáš pořád stejně jako starý Popleta. Zasmála se stonožka rovnou do těch vykulených očí.
1: Náhodou s tímhle zubem jsem teď tady ze všech nejchytřejší.
0: Dupnul si pučmelout a rozhodl se, že bude králem louky a že ho všichni budou poslouchat. Jenže kdo by chtěl poslouchat hloupé pučmeloudovy nápady, příkazy a zákazy, které jsou dobré leda pro zasmání. A tak se smáli se stonožkou i oba čmeláci, obě bídělky, brouk kvapník, co běžel kolem, chechtal se zelený koníček a dokonce i ta krásná, elegantní váška. A to pučmelouda rozlobilo nejvíc. Vášku chytil, přivázal jí na šňůrku, aby neuletěla a za trest musela jeho mlsnému zubu vařit.
2: Pusť vášku, prosili čmelda s brundou, chyť si radši nás.
0: A tak si pučmelout chytil čmeláky, ale vášku nepustil. Kde pak?
1: Váška ať vaří a vy, brundibáři, vy mi k těm hodům hezky vyhrávejte. To je dobrý nápad, co?
0: Pochvaloval si pučmelout.
1: Za ten můžu poděkovat svému zlu moudrosti.

0: ta kvážka vařila, čmeláčkové hráli a už se zdálo, že jim od té těžké služby není pomoci. Jenže zrovna uprostřed toho pučmeloudího posvícení se zub moudrosti rozbolel.
1: Jauva, jauva, jauva,
0: kvílel pučmeloud.
1: To je bolest, to je bolest.
0: Drmolil a tloukl hlavou o pařízek.
1: To není zub moudrosti, ale hlouposti.
0: Když nás pustíš, doběhnem si pronit a od bolavého zubu ti raz dva pomůžeme, slibovali čmeláci. Ale nejdřív musíš pustit vášku, nařizoval Čmelda. Tak co Pučmeloudovi zbývalo? Pustil je všechny tři. Hlavně, ať si prý pospíší. Váška letěla rovnou ke své tůňce odpočinout si v rákosí. Čmelda s Brumdou se vydali pro nitku a měli štěstí. Našli nití hned celé klubko, jenže nikde neviděli té nitky konec. Táhla se a vinula do dálky jako mravenčí pěšinka. Tak se po ní pustili. První, koho potkali, byla váška. Prý už si v rákosí dost odpočinula a teď si tu hop hop skákala přes nit jako přes švihadlo. To ze samé radosti, že je zase na svobodě. Jenomže u vášky ta nitka nekončila. Vinula se dál. Kolem zvonečků, přes dvě krtčí hromádky a zavedla čmeláky až ke kvapníkovi. Čmelda s Brumdou zůstali koukat s otevřenou pusou. Kvapník tentokrát nechvátal, ale hověl si na jitrocelovém lístku jako na lehátku. Tak tohle dělá kvapník, když ho nikdo nevidí. Pomysleli si čmeláčkové a zavolali. Ahoj, kvapníku!
2: Nazdar, brundibárci,
0: usmál se kvapník a mával na ně tou nitkou.
2: Koukejte, jaký já mám nitkofon. Po téhle té nitce si zrovna telefonuju se stonožkou. Skončil jsem s běháním. Už nikdy nebudu chvátat. Konečně si odpočinu.
0: Že by nitka vedla ke stonožce? Čmeláci nemuseli jít daleko. Hned za dalším krtčím kopečkem stonožku spatřili. Seděla pod pampeliškou jako pod zlatým slunečníkem, pletla ponožku a ta nitka vedla rovnou do stonožči na telefonu. Jenže zdálo se, že ani tam nekončí.
3: Pozdravuje vás kvapník, řekla stonožka. Zrovna jsem s ním ukončila svůj první telefonický rozhovor.
4: No, děkujeme za pozdrav, odpověděl Brumda zdvořile a Čmelda dodal. Přišli jsme se tě zeptat, stonožko, jestli náhodou nevíš, kde je konec téhle nitky.
3: Mého telefonu? Přece tady v ponožce. Už mě zbývá doplést jenom špičku,
0: řekla stonožka a pochlubila se čmelákům pěknou, skoro dopletenou ponožkou. Chvíli se z dálky ozval Pučmeloudův nářek a bylo to jako když v zimě kvílí meluzína. Když Čmelda s Brumdou pověděli stonožce, co Pučmelouda potkalo a vysvětlili jí, na co a jak chtějí nitku použít, stonožka okamžitě tu svou krásnou, skoro hotovou ponožku rozpárala.
3: Pučmeloud je Pučmeloud, ten už jiný nebude, řekla moudře, ale bolavý zub já nikomu nepřeju. Tady máte konec nitě a pospěšte si, čmeláci, no tak, tak.
0: A tak Čmelda Pučmeloudu v bolavý zub přivázal na nitku ze stonožčiny ponožky, Brumda do Pučmelouda malinko strčil, Pučmeloud se zapotácel, poskočil, zub zůstal na niti a bylo po bolesti.
1: Než být králem s takovýmhle zubem hlouposti, budu radši za tím starým bezezubým Pučmeloudem.
4: usmíval se šťastně Pučmelout. To si tenkrát všichni společně oddechli. Jen Stonožka zůstala bez ponožky a Kvapníkovi nezbylo, než zase chvátat a nemít ani chvíli klid.

0: Jednou přišla Víla a Málka na kulaté místo, kde bylo světle, i když nezářilo sluníčko. Kvetly tu konvalínky a ten se hráli a rostly tu modré zvonky a tým k tomu basovali. To je ale divné místo, řekla si Víla a Málka. Je to zrovna takové místo, jako by tu někde ležel kámen mutáček. A Málka se trochu rozhlídla, sáhla pod mech a on tam opravdu leží kámen mutáček. Jasně září, i když nepálí. Když najde mutáček ošklivec, hned má dost krásy na rozdávání. Když ho najde člověk zlý, v tu chvíli se z něho stane sama dobrota. Víla a Málka si mutáček prohlídla a chce ho schovat zpátky pod mech. Jenže v tom vystoupila za stromem babka, co tam sbírala borůvky. Já dobře vím, Amálko, že snašla kámen mutáček, povídá. Tobě by nebyl k ničemu, protože jsi Víla. Ale já chci být krásná, tak mi ten mutáček dej. A co z toho, babko, budeš mít, když budeš krásná, řekla Amálka. Borůvková babka si dala košík z ruky do ruky. Sednu si nad misku s vodou, podívám se na sebe jako do zrcátka a bude mi veselo. Amálka podává mutáček babce, ale v tom prasklo v křoví a vyběhl z něho loupežníček Vešmiška, takový naniciáš, co nezná pořádně ani to loupežnické řemeslo. Přes den se povaluje v lese a večer krade na polích tuřín. Celou tu dobu se na vás dívám, křikl Vešmiška, a celou tu dobu si říkám, že mutáček patří mně, protože mám dost kradení tuřín. To radši budu poctivý člověk. Víla a Málka si vyposlechla borůvkovou babku i loupežníčka Vešmišku a povídá. To je těžká věc, vy jste dva, ale mutáček jen jeden. Jenže tomu já umím docela dobře odpomoct, řekla borůvková babka. Já taky, pospíšil si Vešmiška. A jako by si řekli, popadli mutáček, chvíli se o něj tahali, ale nakonec se shodli každý půl. Podložili mutáček kamenem, druhým do něho uhodili a on se rozkočil. Každý popadl jednu polovičku. A děli se věci. Ona každá půlka mutáčku měla jen půl moci. Ryc do brku vylekala se borůvková babka. Podívejte se na mě. A byla od půl nosu k jednomu ramenu krásná jako sama krása, ale druhá strana jí zůstala babím. Povzdychl si málem svatě Vešmiška, protože jemu se stala zas jiná věc. Dopůl byl jako farář, jednou rukou dělal křížky, za to tou druhou kradl babce z košíku borůvky. Nebylo to k ničemu. A tak oba dostali na Amálku vztek. Teď nejsme to ani to. Zahoďte ty dvě půlky mutáčku a bude zas, jak bylo předtím, řekla Amálka. Jenže to právě nechceme, řekli ti dva. Protože chybí už jen půlčička, abych byl poctivec, křikl Vešmiška. A já krasavice, křikla babka. Víla Amálka nejdřív nevěděla jak, ale pak se zasmála. Já to napravím. Vzala košík borůvek a rozházela je po lese. Kdo ty borůvky dřív se sbírá, dostane ode mě vílý dar. Babka i Vešmiška se rovnou dali do sbírání. Protože to oběma rukama jde líp, upustili oba do mechu půlku kamene mutáčku. Hned byli, jak vždycky bývali. Ale říká se to taky jinak. První se sbírala borůvky babka. Dostala mutáček celý, stala se z ní krasavice a vzala si Vešmišku za muže. A říká se to ještě jinak. První sezbíral borůvky ve šmiška, dostal celý mutáček, stal se z něho poctivec a vzal si babku za ženu.
1: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Jak Cipísek pomáhal Rumcajsovi ládovat pistol. Vždycky v pátek Rumcajs řekl:
3: Cipísku, přeláduj mi pistol.
2: Cipísek vyklepal z pistole žalud od minulého pátku a špetičku prachu, co byla pod žaludem. Nasypal do pistole čerstvý prach a nad něj usadil nový žalud. Tak měl Rumcajs v pistoli pořád suše a dobře naládováno. Jenže jednou v pátek přišla od Jičína černava mraků a spustila bouřka a lil se déšť. Takový to byl déšť, až to mance vyplavilo loupežnickou polívku z kotlíku. Rumcajs si nevšiml, že mu zateklo i do pistole. Pro samé starosti s deštěm zapomněl taky Cipísek pistol přeládovat. Potom pátku přišla sobota a neděle a v pondělí v Jičíně dostali nového rychtáře. Říkal si nevrátek a hnal se rovnou do Lejster, aby se dověděl, co a jak. V Lejstrech bylo napsáno, že Rumcajs je v Jičíně nejpřednější loupežník.
4: Ale jen do úterka, povídá nevrátek. Ve středu už bude v Řáholci od Rumcajse čisto.
2: Nevrátek nebyl člověk bojácný. V úterý se nachystal a ve středu se na Rumcajse vypravil pistol proti pistoli. O té Nevrátkově se říkalo, že dostřelí až za kopec Zebín. Tam se kule otočí a letí nazpátek. Co netrefila cestou tam, trefí cestou zpátky. Rumcajs se rychtář Nevrátek nepřekvapil. Rumcajs ho dobře viděl, jak jde císařskou silnicí k lesu Řáholci. Rumcajs si zavolal synka Cipíska a povídá mu:
3: Ty zůstaň za dubem a já vystoupím a zeptám se Nevrátka, co proti mě má.
2: Když Nevrátek došel, vystoupil Rumcajs od dubu a křikl:
3: Stojím ti na tři kroky za zády!
2: Nevrátka ani teď nezmohlo leknutí. Otočil se a povídá:
4: Co ti chci, to dobře víš, Rumcajsi. Tak se tamhle postav a vystřelíme na sebe.
2: Postavili se proti sobě. V tom si Cipísek vzpomněl a zavolal:
5: Rumcajsi, nemáš přeládováno!
4: Kdo je za tím stromem? Zeptal se rychtář Nevrátek.
3: Ale to je můj loupežnický synek Cipísek, povídá Rumcajs. Vzpomněl si, že od minulého pátku nemám přeládováno.
2: Rychtář Nevrátek uhodil dlaní do pistole.
4: Za to já jsem si doložil. Je v ní třikrát přesoušený prach a hlazená olověná koule.
5: Pistol ti nevystřelí, Rumcajsi!
2: Znova křikl za dubem Cipísek.
3: Když už jsem ji jednou proti Nevrátkovi zdvihl, sklánět ji nebudu,
2: odpověděl Rumcajs.
3: Počítej nám, Cipísku, do tří a my na sebe střelíme.
2: Loupežnický synek musí vždycky posloužit svému tatíkovi. I v nejhorším. Cipísek pomaloučku počítal do dvou a nakonec smutně řekl:
5: Tři.
2: Rumcajs stiskne kohoutek a v tom vykřikne:
3: Krucíš!
2: On mu z pistole lístek po lístku roste doubek. To naládovaný žalud, co zvlhl při velikém dešti, pustil na stisknutí kořínek a vyhání lístek po lístku. Rumcajs vyryl malíkem do země jamku a tu dubovou sazeničku do ní přesadil. Za chvilku doubek z pistole rozkvetl a za chviličku z něho spadly první zralé žaludy. Cipísek jedním naládoval Rumcajsovi pistol a Rumcajs povídá Nevrátkovi:
3: Tak, rychtáři, a můžeme do repete.
2: Jenže Nevrátek zastrčil svou pistol do tajné kapsy a zahrál prsty ve vzduchu.
4: A to zas ne, Rumcajsi. Když ti takhle dokáže posloužit i žalud, nemám už do střílení chuť.

0: o Alíkovi. Počkej, Dášeňko, dnes tě budu fotografovat, jak sedíš moudře a způsobně na zábraží. Tak jednou ti byl jeden fox terrier, Alík se jmenoval. Byl pěkně bílý, uši měl krásně hnědé a na zádech nádhernou černou skvrnu jako dečku. A ten Alík žil v krásné zahradě, plné květin, motýlu a myšiček. A byla tam nádržka s bílými a růžovými lekníny, ale ten Alík do ní nikdy nespadl, protože nebyl takový blázen a třeštidlo jako někdo. Jednou byl horký den a schylovalo se k bouři a dešti. A protože, výjimeč, všichni psi před deštěm žerou trávu, žral trávu i Alík. A co se nestalo? V té trávě bylo jedno stébelko trávy čarovné, která se latinsky jmenuje Miraculosa Magica, a ten Alík, nevěda o tom, to stébelko rozkousal a sežral. V ten okamžik se Alík změnil v překrásného bílého prince s hnědými lokínkami a nádhernou černou skvrnou na zádech. V první chvíli neměl Alík tušení, že už není pejsek, ale že je zaklet do prince a chtěl se ještě podrbat zadní nohou za uchem. Teprve přitom shledal, že má na nohou zlaté střevíce. Ale tak počkej, Dášo! Zde na nejnapínavějším místě Dášenka přestala poslouchat a rozběhla se za vrabcem. Následkem toho pohádka o Alíkovi nemohla být dopověděna a nemá konec.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Skrocený vodník.

0: Byl jednou jeden mlynář, kterého neustále ve dne v noci trápil vodník. Mlynář se bál už i ve mlýně bydlet, a proto chodil spát jinam. Jednou přišel do mlýna mlynářský pomocník a prosil o nocleh. Mlynář pravil: milý brachu, nemohu ti nocleh dát. Já tu sám také nenocuji, poněvadž tu vodní duch velice straší, trápí mě a sužuje. Mlynářský na to odpověděl: já se ho nebojím a rád bych věděl, co on je zač. Mlynář na to nic neříkal, a tak mládenec ve mlýně na noc zůstal. Mlynář měl na stěně viset housle. Mlynářský si koupil svíčku, rozsvítil ji, vzal housle a hrál. Ani si nevšiml, že za ním stojí hastrman, až když uslyšel skřehotavý hlas vodníka:
1: nauč mě na těch houslích hrát.
0: Na to mlynářský právě čekal. Povídá: vždyť ty se do smrti na nich hrát nenaučíš. Potom mu však přece jen ty housle do ruky dal a řekl: hraj, ale musíš pěkně hmatat po strunách. Vodník zkusil hrát. Housle však místo smu skřípaly a kvičely. Dva prsty, na kterých křiže nejvíc záleží, měl vodník křivé. Přestal hrát a optal se mlynářského:
1: co bych s těmi křivými prsty měl udělat, aby byly rovné?
0: Mlynářský odpověděl: jestli chceš, já ti je spravím. Vzal velký nebozes a vyvrtal ve sloupu u dveří dvě díry, otesal dva klínky a povídá vodníkovi: strč tam ty prsty a budeme je rovnat. A jak tě to bude trochu bolet, pověs mi. Oni se ti tam pěkně usadí. Vodník tak udělal. Mlynářský tluče na klíny a ptá se: ještě necítíš bolest? Vodník odpověděl, že ještě ne. Mlynářský silněji udeřil na klíny a tu začal vodník křičet: už bolí! Na to mlynářský čekal. Řekl: jen počkej, to se musí dobře usadit. Pak šel, popadl do ruky důtky a vodního muže jakmele takmele a přitom mu říká: teď mi odpřísáhneš, že už nikdy nebudeš ve mlýně někoho strašit a soužit. Vodník to honem odpřísáhl, jen aby to bolestivé rovnání prstů už přestalo. Mlynářský vyrazil klínky a vodník utekl ven. Tam se obrátil a volal:
1: já jsem ti odpřísáhl, že do toho mlýna už nepůjdu. Tobě se já ale pomstím. Za 7 roků tě dostanu.
0: Ráno se mlynář podivil, že je mlynářský naživu. Když chtěl chasník odejít, řekl mu mlynář: víš ty co, zůstaň tu u mě a buď u mě až do smrti. Mlynář měl hezkou a pracovitou dceru, která se chasníkovi tak zalíbila, že jí za krátký čas pojal za ženu a pak začal řídit mletí on. Jedenkrát, bylo to po 7 letech, šel mladý mlynář pouštět vodu. Najednou uviděl, že na stavu sedí vodník. Mlynář se však nelekl. Otočil se a honem pro nebozes. Přišel a začal vrtat doklády. Když to vodník uviděl, začal křičet: už zase vrtáš ty dírky pro prsty, ale já je tam už trkat nebudu. S těmi slovy se vodník ztratil a nikdy už ho u toho mlýna nebylo vidět.

0: Jednou byl taky král, jestli se nemýlím, jmenoval se Melus. A ten měl dva syny, už byli jako rytíři. Teď nejstaršímu se zachtělo, aby mu otec postavil zlatý zámek. Panečku, to není k zahození, to bych si taky dal líbit. Otec mu ho sehnal a zámek byl hnedlinku tu. Celý zlatý, jen se svítil zdaleka. Teď ale, když to mladší syn viděl, chtěl mít taky takový zámek. A ten, aby byl zase diamantový. No, aby se teda nešťouchali, táta mu ho pořídil taky, každý měl zámek svůj. Až teď za krátkou dobu se stalo, že ten zlatý zámek se ztratil a Varta přece u něho stála. Byl najednou pryč i s tou Vartou. A aby to nebylo druhému líto nebo něco, ztratil se taky. Oba zámky byly ty tam, jakože odfoukne pápěrku. A tak hoši měli teď po parádě. Jenže to nebylo ještě všecko. Jejich princezna, když ty dva zámky tady stály, ta se jen po ní honila, šlo to pořád z jednoho do druhého a jinde nechtěla být. Hoši snad vyhánět nechtěli a teď byla pryč taky. Kam se to všechno podělo? Marná hádanka. Starý král, teď taková rána, ze samé alterace nevěděl, co dělat. Inu něco musel dělat. Vydal teda mandát. Kdo by ty dva zámky i s princeznou vynašel, že dostane velikou obsluhu a ostatek, že se ještě teda uvidí. Už to trvalo hezkou dobu a pořád se nikdo nehlásil, aby přinesl kapku naděje. Až jednoho dne šli tam tudy tři vandrovní, jak to ještě tenkrát chodilo. Jeden byl kovář a ze dvou druhých koukali krejčí a švec. A zrovna přijdou do toho města. Kapsu měli děravou, v té se peníze nedrží, jenom kovář mačkal ještě nějaký groš. Co prej budeme dělat? I co, povídá kovář. Mám tuhle poslední groš, pojtajce, pingl hází, někde to udáme, co jiného, světit ho nebudeme. Ti se nedali dlouho pobízet, z cizího krev neteče, a tak se hrnou za milým kovářem do hospody. Už se to všude s těmi zámky rozkřiklo, kdo by je vynašel, že ho velké obdarování nemine. Tak se milí hoši uschodli, co? Můžeme to taky zkusit. Člověk neví, kde chytí štěstí za ocas. Tak šli. A tady přijdou do jednoho baráčku. Byly tam na talíři tři polívky. To je jako pro nás, myslí si. A hned se do ní pustili. Nejdřív byl s polívkou hotov kovář. Odstrčí talíř a tady mu něco pod ním zacinklo. Koukne a on tam zlatý prsten se jménem a příjmením. Nic neříkal a šup s ním do kapsy. Jde kolem a vidí tam nad dveřmi hrníček plný masti. Když někdo umřel, jen namazat a hned linko vyskočí. I to mohu prej stejně potřebovat. A hrníček schoval taky do šosu. Teď, když se posilnili, kovář povídá. Víte, hoši, co? Krejčí, aby tu zůstal vařit a my se někam podíváme na hon, dá-li se něco zastřelit. Flinty tam pro každého visely na zdi. Tak ti dva odešli a jen vytáhli paty, najednou přijde malý trpaslíček a povídá krejčímu. Co pak tu brachu klohníš? Ale ani nevím. Prej, vylez si tudle do komína. Visí tam uzeného až běda. Jaké pak dlouhé scháňky? Žebřík ti dole potržím, kdybys měl spadnout. Krejčí se nedal dlouho pobízet. Už byl u samého komína, když mu klouček najednou podrazil a ten se skulil jako hnilička. No, krejčíček mnoho nepotřeboval. V minutě bylo taky po něm. Teď hoši přijdou zlovu, v plotně tma a krejčí ten tam. Kde by mohl ten mytiťuk vězet? Běhají všude dokola, až ho taky pod komínem našli. Ale dechu v něm nebylo. No, ty jsi nám uvařil oběd. Tak kovář ho hned namazal, kluk vyskočil jako mihule, jenom se takhle oklepává. Ale o tom neřekl ani muk. Druhý den se teda uschodli, že zůstane vařit švec. No, vaří. A zas k němu přijde ten trpaslík. Co pak tu brachu klohníš?
1: A ani nemám co, až esli přinesou z honu.
0: I prej. Budeš se s něčím piplat. Tudle si vylez do komína. Je tam uzeného, co budeš chtít. Ještě ti žebřík podržím. Ten honem leze. A když se ocítil nahoře, milý trpaslík mu taky žebřík podtrhl A Švec jen to žuchlo a bylo v minutě po něm. Ani nezývl. Kovář přijde, kde nic tu nic, tak už rovnou běžel pod komín, no chlapík tam ležel zas. Ševce jen pomazal, ten pěkně vyskočil ze země a bylo dobře. Ale zas neřekl slova co a jak, mlčel o tom taky. Teď třetí den zůstal kovář vařit. Už mohlo být poledne, když se mu trpaslík taky připletl pod nohy. Co pak vaříš? Ještě nevím. Včera jsme nemohli nic polapit, až esli hoši něco přinesou. I prej, hloupý, nač budeš čekat? Tudle si vlez do komína, je tam uzeného jako na statku. Ještě ti žebřík podržím. Ale kovář, místo aby lezl, popadne trpaslíka za fousy a začal ho mlít, kam to padlo, tam to padlo. Ten už prosí pro všechno na světě, jen aby ho netahal, že to tuzince bolí, ale kovář povídá, e kozla, bolí, nebolí, já musím napřed vědět, kde jsou ty dva zámky, co pak já o nich vím, a jen měl nadháňky, aby ho kovář pustil. Ale ten držel pevně a jen do toho pruží jako zjednaný, až milý trpaslík začal pomalu měknout. No, ty jsou prej na druhém světě pod zemi. Tak, a kudy se tam dostanu, vyzvídá kovář. To musíš támhle sjet okovem a od ostatku ti tam povědí. Tak když hoši přišli, dali se hned do díla. Nejdříve, že spustí krejčího. Dali mu špagá do ruky a zvonek krumpálu, aby jenom zatáhl, kdyby snad bylo zle. Teď ho spouštějí, už byl hnedle v polou. Když najednou začne zvonit, div, že zvoneček nestrhal a že tam nepůjde, aby spuk na místě. Tak ho vytáhli a měl teda jít Švec. Ale byl v polou a začal taky zvonit. Nic na plat. Nechce ten ani ten, aby šel kovář. A toho spustili pěkně dolů. Přijde tam, uviděl velikou zahradu a za ní u samého moře baráček. Bydlila tam černá čarodejnice. Kovář se k ní pustil a baba ho hned jmenuje jménem, jako by se znali od jak živa. Co pak bys prej rád? Inu, co bych rád? Hledám ty dva zámky, zlatý a diamantový, a ne se k ním dostat. A baba se chvíli točila jako pes ve vikvi a potom povídá, to musíš ještě támhle nad mořem, je zámek na řetěze, v tom jsou dva ořechy a oba ty zámky jsou v nich zaklety. Jen řekneš hop zámku z ořechu a budou tvé. Je tam takový pták, ten má klíček od brány, visí mu na ocásku. To je pěkné, ale... Ale jak ho dostat? Inu, nějak se dostat musí. Měli tam zrzavého kocoura. Toho posadili číhat, že ptáčka ulapí. Teď pták opravdu přiběhl, sedl si na větvičku a začne zobák otírat. A jak si ho otírá, milý kocour se jen přikrčil na jednou hop a jen to křuplo. V minutě s ním bylo konec. Kovář mu klíček smekl, a teď jenom kouká, jak by se potom moři dostal dál. O, hlavičko drahá, koukáš, koukáš, povídá mu ta čarodejnice. No ale žádnou starost. A hned ho udělala, čím by chtěl. Když mouchou, byl hned mouchou. Inu, čím si přál. Pěkně přiletěl až tam, klíč jen strčil do zámku, oba ořechy spakoval a žene jako divý zpět. Čarodejnice už na něj čekala a zrovna mu povídá. Tak teď ale víš co? Vezmi tuhle ten meč a hlavu mě setni. Jinak by ses odtud ani krok nedostal. Kovář teda meč vzal a rozehnal se, jen se zablejsklo. A najednou stojí před ním nádherná panna jako květ, že zůstal vjeven. Ta ho ale nenechala dlouho koukat a povídá. Teď mě dej vytáhnout nahoru, ale sám nejezdi, ty počkej tu. Tví kamarádi by tě schodili zpět a byla by z tebe hnilička. Jen dej pozor, poběhnou tudy dva beránci, bílý a černý. A jak poběhnou, bílého se chyť. Ten tě vyvede nahoru, ale nezapomeň, ať je to bílý. A co máš ode mne ten prsten, schovej si ho pro důkaz. Tak kovář teď honem zaklínkal nahoru zvonečkem, hoši princeznu vytáhli a co bylo dál? Musíme chvilku počkat. Sám si tam usedl a čeká, když najednou ti dva beránci se ženou kolem. Ale jak to bývá, šlápneš a nikam nechceš. Milý kovář jako hloupý chytil toho černého a místo pěkně ven, beránek s ním přiskákal do pekla. a kovář byl v pekle. Teď si rady nevěděl. Když se tu k němu přitulí taková mladice, černou pečeť měla na čele a pořád se k němu točila jako kolčavka. Až ho tam zavedla do Luciperovy zahrady. Všude viselo ovoce krásy nevídané, jen utrhnout, ale čerti všude slídili, ani na padavče se nesmělo sáhnout. Holka ho přece drobátko ponukla a kovář si nevidky jednu padanku sebral. A jak ji snědl, najednou dostal jiný rozum, hned se mu rozsvítilo, co má dělat. Jdou spolu dál, až se dostali vzadu ke schodům, schody vysoké, jako do nebes. Jak je kovář schlédl, Nedlinko místo okovem pustili se po nich a teď letí jako diví. A ta nevěsta Ďáblova pořád s ním jen se ho držela. Jak přeskočil jeden schod, hned se pod nimi sesypal, už byli pomalu v polou cestě. Ale co to? Najednou slyší za sebou vřavu náramnou. Milý Lucifer, jak se to sesypalo? Svolal Hnedlinko všechny čerty, teď se to rozběhlo a za nimi schody v kalupu stavěli, až všechno šustělo a už jim jsou v patách. Sám Lucifer se rozkřikl, hoho, ty bouchoři umouněná, hoho, přijdeš mě krást mé nevěsty. V tom se ocitli na posledním stupni a Lucifer už jede po kováři svými drapáky, tak co jaká pomoc, ten si

pěkně vyskočili jako z brusu jedna radost. Teď z nich šel oheň zrovna králi do oken. Všecínko se přihnalo a nejvíc oba princové ti si mohli paty vymknout, jak letěli. A teprve kováře vedou dál. Krejčí a Švec, jak ho zahlédli, ani za sebou nezavřeli a ti tam. Teprve byla opravdová svatba, ženich navlékl princezně ten prsten a nastala veselost, že takové jak živ nikdo neviděl ani pamatovat nebude. Všecko se mělo sametově a kovář s nimi. A já jsem tam šel taky okolo, jenom jsem si oblízl a ještě dnes mi tancují sliny po jazyku.

0: Čert je prostě čert, co si budeme povídat. Dělá čertoviny a kouká, jak by koho zkazil a odnesl do pekla. Není v něm pranic dobrého. Možná jenom docela malá dušička, co je tak malá, že by se protáhla klíčovou dírkou. Toník se čertů bál. Když byl doma sám, zavřel veliké dveře od domu, zamknul je na dva západy, lehl si do postele a přikryl se velikánskou peřinou tak, že pod ní ani nebyl vidět. Někdy se mu zdálo, že někdo cizí kouká oknem do ložnice, jindy, že někdo klepe na dveře. Často se stávalo, že když ho potom ráno maminka vedla do školky, našel před domem malou hromádku uhlí.
1: Čert nikdy nespí,
0: říkával tatínek a byla to pravda. Jednou bylo to ve čtvrtek večer, když maminka s tatínkem odešli jako každý čtvrtek k sousedům hrát piškvorky, Toník dobře zamknul dveře a chystal se hupsnout pod peřinu. V tom zaslechl trojí zabouchání na dveře. A za chvíli zase trojí zabouchání. Po chvilce opět trojí bušení. Třikrát tři je devět. Devět zabouchání. To nevěští nic dobrého. Toníkovi stuhla krev v žilách. Ale pak si řekl, že tady asi žádný strach nepomůže a odvážně se zeptal. Kdo je?
1: Jak kdo je?
0: Ozvalo se za dveřmi.
1: Otvírej! Balala, bobo. Jsem čert. A zrovinka dneska jsem se rozhodl, že tě naučím nějaký pořádný čertoviny. Balalala. No uznej to, Niku. Máte tady na zemi strašlivou nudu. Žádná zábava už tady není. Bele, čerta by se tu onudil k smrti. A víš proč? Víš ty, Toníku, proč? Protože děti už dneska neumějí pořádně zlobit. Belele, bu, bele. Jo, dřív to bývávaly časy. Bele. Děcka zlobila, já je veselé odnášel do pekla. Po každé 6. prosince v den svatého Mikuláše jsem si odnášel plný pytel zlobivých dětí k nám do peklíčka. Belelelelele, bubu, bub. To bys nevěřil, Toníku, jak se jim v pekle líbilo. Nemuseli si čistit zuby a mohli celý den zatápět pod kotlem. Belele, tak jim tam bylo dobře, bup, bup.
0: Ale Toník věděl, že se jak těživ nikomu do pekla nechtělo a že ty chudáci děti si tam od čertů pěkně vytrpěli.
1: Pust mě dovnitř, Tonsku, bele. Naučím tě pořádným čartovinám, balalalala. Užijem si trochu legrace. Bo.
0: Toník byl ale kluk chytrý a ducha přítomný. Nezačal plakat a nařízal.

0: říká, ale povídá čertovi. Já bych tě moc rád pustil, ale jsem sám doma a dveře jsou zamčené. Leda, že by se z čertíku protáhl klíčovou dírkou. Čert zakoulel očima, podrbal se mezi černými rohy, vyplázl jazyk skoro až k zemi, dlouze se zamyslel a vzpomněl si, že někde hluboko v sobě má dušičku tak malou, co by se protahla klíčovou dírkou.
1: No dobrá, povídá. Pošlu ti tam svoji čertovskou dušičku a ty se od ní rychle koukej naučit nějaký čertoviny. Jasný? Balalalala, bu, bu, bu, bu.
0: Jasný, vykřikl Toník a ani nedýchal, když se klíčovou dírkou protahovala čertova dušička. Ahoj, pozdravil Toník.
1: Ahoj,
0: špitla ustrašeně dušička a strachy se celá třásla. Proč se tak třeseš? Zeptal se Toník.
1: Já mám strach,
0: zašeptala dušička.
2: A z čeho?
0: Ptal se Toník.
1: Z toho čerta za dveřmi, mi,
0: odpověděla dušička.
2: Toník se podivil. A nejsi ty jeho čertovská dušička?
1: Jo, jsem Toníčku, jsem. Celý život mě utiskuje někde v koutku svého čertovského srdce. A nevěřil bys, jaký tam má nepořádek. Potřebovala bych tam víc místa, světla a vzduchu, abych se mohla nadechnout, abych tomu čertisku mohla občas našeptat něco dobrého. Ale on mě neposlouchá. Řádí a dupe, ocasem mrská na jazyku oheň a síru a kudy projde tam, 100 let tráva neroste.
0: Najednou se ozvalo trojí silné zabušení.
1: Okamžitě otevři! Chci svoji duši zpátky! Ani čert nemůže běhat s tělem bez duše! Balalalala, bu, bu, bu, bu, bu, bala!
0: Dušička se zatřásla a začala natahovat moldánky. Nebréč, já si s ním poradím, zašeptal Toník. Pomaloučku se připlížil ke dveřím a řekl čertovi.
1: Jen to chvilku vydrž, jen pár dní počkej, až mě tvoje dušička naučí pořádné čertoviny, až ze mě bude pořádný darebák, pak si pro ní přijď.
0: Čert opět zakoulel očima. Podrbal se mezi černými rohy, vyplázl jazyk skoro až k zemi, dlouze se zamyslel a zablekotal.
1: No, balala, bup, balala, bup, balala, no. Nezní to hloupě. Dokonce to zní docela chytře. Balalala, bup, bup, bup.
0: A pomyslel si, že když se z Toníka za pár dní stane pořádný darebák, bude si ho moci na svatého Mikuláše strčit do pytle a odnést do pekla. Už jim tam stejně nemá kdo zatápět pod kotlem. A tak řekl.
1: Dobrá tedy, pár dní to vydržím, ale to ti povídám. Nauč se pořádně zlobit, nebo bude to čo? Balalalalala, bu, bu, bu, bu, balala.
0: A zmizel. Toník vzal dušičku za ruku a odvedl ji do postýlky. Pořádně ji přikryl velikou peřinou, aby se zahřála a přestala se třást. Potom jí půjčil pastelky a papír a učil jí malovat a Dušička ho na oplátku učila číst a psát. Toník jí ráno nosil svoje kakao a dva loupáčky a Dušička rostla a rostla. Na oběd už snědla tři veliké houskové knedlíky s rajskou omáčkou a k večeři slupla chleba s vaječnou omeletou. Maminka se nestačila divit a povídá tatínkovi: Pepo, nezdá se ti, že ten kluk nějak moc jí? Mám starost, víš, aby neměl nadváhu. A tatínek ji odpověděl: Ale Alenko, to je úplně normální, kluk roste a je ve vývinu. Toník si Dušičku zamiloval. Četli si společně pod peřinou pohádky a taky si někdy hráli na schovku nebo na honěnou. Za pár dní se z Dušičky stala krásná veliká duše, protože i ta nejmenší a nejustrašenější Dušička rychle roste, když jí má někdo rád. A Toník jí rád měl, a to moc. Za 14 dní, zase ve čtvrtek večer, když maminka s tatínkem odešli k sousedům hrát piškvorky, zabušil čert na dveře a povídá:
3: Tak jsem tady, balala, bubu. Umíš už pořádně zlobit, ty kluku jeden, balala?
2: Toník mlčel jako zařezaný. Kolena se mu třásla. Ze zlobení se nic nenaučil, místo toho se naučil číst a psát a paní učitelka ve školce ho za to moc chválila. Maminka kroutila hlavou. Kde se ten kluk mohl tak rychle naučit číst a psát? A tatínek ji utěšoval, že kluk je chytrý po něm.
3: Tam se tě znovu, Tonsku. Ty kluku zatrolená, už umíš pořádně zlobit? Odpověz, nebo vyrazím dveře a udělám u vás doma čertovskou rutiku. Balalalalalalalala. Okamžitě mě vrať s mojí čertovskou duši. Bo, bo, bo. Chodím tu už dva týdny, tělo bez duše a už se mi to zatraceně přestává líbit. Balalalalalala.
0: Dušička, která byla už o dvě hlavy vyšší než Toník, zašeptala: Nic se neboj, Toníku, a otevři. Toník potichoučku odemknul dveře a otevřel. Dušička rychle vyklouzla ven a šup čertovi rovnou do srdce. Čert zakoulel očima, podrbal se mezi černými rohy, vyplázl jazyk skoro až k zemi a práskl sebou na zem, jak dlouhý, tak široký. Všechna zloba a všechny čertoviny ho rázem opustily. Dušička se pěkně uvelebila v jeho čertovském srdci a dala se do úklidu. Vyházela všechno harampádí, vymetla pavučiny a vytřela hadrem všechnu špínu. Potom roztáhla závěsy a otevřela okna, aby do srdečních komor mohlo slunko. Od té doby byl čert jako vyměněný. Chodil po vesnici a pomáhal babičkám s nákupem, vozil děti na ocase do školy a pomáhal roztápět kamna. Brzy mu odpadly rohy a místo kopyta měl úplně normální nohu, jako všichni ostatní, co nejsou čerti. Co se stalo s ocasem, to nikdo neví. Ale jisté je, že na svatého Mikuláše chodil Mikuláš se dvěma anděly. Ten jeden měl prý černé vlasy a křídla trošku umolousaná od sazí.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Slunce zářilo do streníšť a oraníšť div se neusvítilo, ale příliš tepla z toho už nebylo. Pro kdekoho by to bylo už syrové, ale pro Evelinku ne, i když byla jako z pavučinky. Evelinka měla perelínku a unesla ji. Když se dala ke studánce, začalo jí něco chybět. Něco nebo někdo? Kdo asi? Kdo to tam vždycky mlaskával a srkával? Kdo to tam vždycky ležel na bříšku a pil, až to čvachtalo? Ovšem, že Ondroušek. Kdyby tak tam byl teď, přišlo jí na mysl. A když byla studánce na dohled, nevěřila svým očím. On tam opravdu byl. Neležel na vříšku a nepil, ale seděl na mezi a čekal. Ani tomu nemohu věřit, že dneska nepiješ z pramínku, oslovila ho Evelínka. Kde jsi byl takovou dobu? Já dneska nepiju, protože jsem z toho měl zápal a nebyl jsem tu, protože mě ho celou tu dobu léčili. Dobrý den. A čekám paní na vás, protože se stala hrozná věc. Dobrý den. To dobrý den vzalo Evelínku za srdce i dneska. Jak jsem tenkrát dostal zápal, tak mě odvezli, takže jsem ten vzkaz nemohl Francínkovi vyřídit. On proto šel na Dožínkový bál a ne sem ke studánce, jak jste vzkázala. A kterou tu nohu jste měla tenkrát zafačovanou, levou nebo pravou? Už ani sama nevím. Stejně mě to už nebolí, odvětila Evelínka. Povídej raději dál. Šel na bál a čekal, že přijdete tancovat. No, když jste nepřišla, tak se tam něco semlelo. Teď se dívá přes řeku do polí a za pár dní otáhne s vojskem do jiného kraje. Mluvil jsem s ním, když mě propustili. Ona vede cesta zrovna pod tím jeho okénkem. Evelínka se na něho úžasle zadívala. Pak se z toho probrala. Tak ti děkuju za vyřízení a utíkej honem domů, ať nemají vaši o tebe starost. S Francínkem si to už vyřídím. Ale musíte si to s ním vyřídit tak, aby už nic strucu neudělal paní, protože on za nic nemůže. To přece vím. A ty už utíkej. Ondroušek to vzal s tím utíkáním doslova. Rozběhl se po cestě, až se mu hlavička třásla. Tou dobu hleděl Francínek už hezky dlouho roztouženě přes řeku. Jak se tak díval ven, srdce mu pojednou povyskočilo. Kdo to kráčel z polí? Kdo to kráčel pod okénkem? Že to byla sama Evelínka? Ovšem, že to byla ona. Evelínko, vykřikl Francínek tak silně, že by jistě leknutím vystýpala všechny buchty z uzlíčku, kdyby nějaké měla. Heršvec, Evelínko, já na tebe zrovna myslím. Zrovna teď jsem si na tebe vzpomněl. Nehněvej se, že jsem byl na bále. Nevěděl jsem, že budeš u studánky. Nikdo mi to nevyřídil. Já se nehněvám, že jsi byl na bále, pokrčila Evelínka útlými ramínky. Já už se vůbec nehněvám. Pro nic. Opravdu ne, Evelínko. Heršvec, to mám radost. A v tu chvíli se ozval, kde si na dvoře, hlas trubky. Hrom do čepice, už troubějí nástup. Potáhneme do jiného kraje, víš, Evelínko. Každou chvíli mi přinesou tkaničky a já si s tebou ani nepopovídám. Evelínka na to neřekla nic. Jenom zase pokrčila útlými ramínky, jakože ona to netroubí a že ho ani nehoní do jiného kraje. Ale já tam nikdy nepůjdu na žádný bál a nebudu tancovat s žádnou panenkou, i kdyby byla jako obrázek, ujišťovali Francínek, jestli o to teda stojíš. A visel jí očima na ústech, co na to odpoví. Hlas trubky kdesi na dvoře zněl podruhé a ještě naléhavěji. Všude bubnovalo dupání, jak vojáci běželi na nástup. Já neřekla, že o to nestojím. Usmála se přesličkovýma očima Evelínka. Francínkovi srdce povyskočilo. Ale hlas trubky kdesi na dvoře zazněl po třetí. Tak na mě počkej, zaškemral Francínek nedočkavě. Evelínka chvilku mlčela a pak na to řekla. Já ti napíšu. A kdy? Brzy. Možná ještě dneska. To musíš dřív, vyhrkl Francínek, tak dlouho bych to nevydržel. A zmizel z okénka, protože zarachotil klíč a přinesli mu tkaničky. Ani na shledanou Evelince dát nestačil. Slunce ještě z posledních sil zářilo do strnišť a oranišť, když Evelínka stála v polích a hleděla zasněně přes řeku. Za vodou táhli vojáci do jiného kraje a s nimi Francínek ve zbrusu nové uniformě. Evelínka stála, vlasy zářily jako led a tančili za ní v prosluněném větru. Pak si naslinila ukazováček a nastavila ho do vzduchu. Vítr vál k řece, vál přes řeku k vojákům, vál přímo Francínkovi do očí. Evelínka si sáhla do vlasů a škubo. Vytrhla si nejdelší a nejkrásnější, až jí to zabolelo. Podržela ho v čerstvém povětří a chvíli si ho prohlížela. Vlál jako ztracený sluneční paprsek. A opravdu vlál k řece. Pak ho pustila z prstů. Vyplul nad strniště a oraniště, plul nad řekou a zachytil se přímo Francínkovi na řasách. Francínek ho poznal a srdce se mu mohlo samou radostí rozkočit. Jak by ho nepoznal? Nikdo na světě neměl přece tak dlouhé a krásné vlasy jako Evelínka. A tohle nebyl vlastně vlas, uvědomil si. To bylo to slíbené psaní. Herr Švec to přišlo ale brzo. To si opravdu pospíšila. Vždyť přišlo o hodně dřív, než Francínek doufal. Přišlo a znamenalo. Budu na tebe čekat. Nechtělo se mi, ale budu. Co mám s tebou dělat? Vždyť bys i skálu uhladil tou svou trpělivostí. Francínek tomu rozuměl. Taky ji napíšu, tak brzo říkal si. A napíšu jí. Čekej. Však ono to uteče. Já si tě zasloužím, abys chtěla něco vědět. A taky jsem se na tebe načekal až. Tak si to za pochodu sumíroval dohromady a najednou mu bylo líto, že se dal v trucu na vojnu. Začalo se mu stýskat po vůni Evelínčiny země, po vůni brást a strnisk. A po práci v polích. Po té práci, ze které celé tělo bolí únavou, ale stoly voní chlebem. Najednou mu bylo líto, že jako voják bude třeba dupat po lánech, ve kterých se vlní Evelínka, křehká a útlá jako z pavučinky. Určitě se vrátím do polí, umiňoval si Francínek. A z toho se mu přece jen trošku ulevilo. A když si uvědomil, že si nese na řasách Evelínčin vlas, bylo mu dobře. Bylo mu tak dobře, jako když uprostřed léta vyhlížel to vlnění a tetelení nad žity, která horkem praskala, a nad mezemi, které jen prášily vůní mateřidoušky.

0: Ostrov pro 6000 budíků. Představte si malého modrého budíka, který ještě nikdy nebudil a nemůže se dočkat. Nemyslí na nic jiného než na zvonění, má toho plnou hlavu a ptá se kde koho, jaké to je. Konečně si ho koupí jeden pán a natáhne ho přesně na 6 hodin. To si můžete myslet, budík nespí celou noc, je jako uvěvení, počítá minuty a představuje si tu nádheru až z postí. Musím budit přesně, říká si a těší ho, že uvažuje jako dospělý budík. A už je 5 hodin, už je tady za 5 minut 6. Ještě chvilku, budík řekne, teď. Odkašle si a zvoní. A zvoní jako 15 budíků, zvoní jako golfský proud, 4 plachetnice, 9 skřivánků a 1/4 kila mraženého ovoce dohromady a je to opravdu nádhera, protože má mladý hlas, odvahu a nadšené srdce. A co byste tomu řekli, najednou dostane pohlavek větší než mísa na salát. Je z toho celý pryč. Má po radosti. A jak by ne? Pohlavek je pohlavek. Koho by to těšilo? Celý den o tom přemýšlí a obrací to v hlavě. Nakonec si řekne, nejspíš jsem nebudil tak docela přesně. Lidé si na přesnost potrpí a umíní si, že bude přesnější. A vážně. V noci je celý nervózní, ráno úzkostí ani nedýchá a budí tak přesně, že přesně to už není vůbec myslitelné. A co byste tomu řekli, dostane pohlavek jak houpací křeslo. Co to má jenom znamenat, myslí si budík. Je z toho celý nesvůj, ale začíná ho to zajímat a nelze se mu divit. Chce mít v té věci jasno, hrozně rád budí. Dal by se to nevím co, ale pohlavky mu to kazí a tak uvažuje a říká si. S přesností to nesmím přehánět. Pán si chce pospat, co je na tom špatného, má na to právo. Budu budit 15 minut později. A ráno budí 6:45. Ale co byste tomu řekli, dostane pohlavek jako stánek se zeleninou. Aha, říká si budík. Když budím přesně, dostanu pohlavek. Když budím později, dostanu pohlavek. Budu budím o něco dřív. Ten pán je raný ptáče. Nevyznám se v lidech. A ráno zvoní 5:45. Ale co byste tomu řekli, dostane pohlavek jako sousoší 2 badatelů. To už se budíka zmocňuje zoufalství, jemu dopláče a ze zvonění má strach. A protože se ho zmocňuje zoufalství, připadne lehce na zoufalou myšlenku a rozhodne se nezvonit vůbec. A opravdu, ráno ani nepípne, mlčí a čeká a podívejme se, nic se neděje, je klid. A budík cítí, že mu spadl kámen ze srdce a myslí si, konečně jsem na to přišel a mne si spokojeně ručičky, ale v 8:30 dostane z ničeho nic pohlavek jako ledoborec se 3 komíny. No to víte, že toho má tak akorát. Sebere se a jde po špičkách ven, jde se zkrátka podívat, je-li ještě někde na světě takhle nešťastný budík, který rád budí, který toho má plnou hlavu a je byt, ať zvoní nebo ne. A vidíte, má štěstí. Potká budíka, který vypadá jako on sám, Má ciferník, ručičky, jenomže je celý červený. Tak co? Jak se ti budí? Ptá se náš budík, který je celý modrý. Ale, řekne červený budík, když budím přesně, dostanu pohlavek, když budím později, dostanu pohlavek, když budím dřív, dostanu pohlavek, a když nebudím vůbec, dostanu pohlavek, jako ledoborec se třemi komíny. Jak se zdá, řekne modrý budík, jsme na tom všichni stejně. Svoláme budíky a poradíme se. A svolej všechny budíky na noc do parku. A už je tady noc, na nebi svítí hvězdy, v parku je ciferník na ciferníku, 6000 budíků čeká, co bude, a tikání je slyšet až na náměstí. Když se budíky sejdou, řekne modrý budík, přestaňte tikat, ať slyšíte, co řeknou. A budíky přestanou tikat, poslouchají, co řekne modrý budík, a modrý budík řekne, budíci, rádi budíme, co je na tom špatného, jsme přece budíci, nenecháme se pohlavkovat pro nic za nic. Tak jest, volej budíci, máme toho plná ozubená kulička. Budíci, řekne modrý budík, máme krásné povolání, kdo jednou zvonil, ví, že na světě není nic krásnějšího, ale ty pohlavky to kazí. Navrhuji odejít někam, kde budeme budit bez pohlavků.
1: Jdeme, jdeme, volají budíci, jak je pak řeči.
0: A dají se do tikání a jdou, až dojdou k modrému moři, sednou na loď a plují, až doplují k ostrovu, který je právě tak pro 6000 budíků. Budíci, řekne modrý budík. Toto je naše zaslíbená země. Tady můžeme budit od rána do večera a nikoho nevzbudíme. A budíci jsou dojati, volají sláva, dají se do zvonění a zvoní bez přestání, zvoní, jak se komu zachce, takže je tu náhle uprostřed modrého moře malý stříbrně zvonící ostrov a je to nádherné, co vám mám povídat. Je tu jako mnoho golfských proudů, hejna skřivánků a plachetnic, plno mraženého ovoce dohromady.

0: Veselé zpívejte, kohouti, ať se mé srdéčko narmoutí. Zpívejte, kohouti, už jeden, za přáhnem koničky pojedem.
1: A následuje rada 12.
2: Podle peří poznáš ptáka, podle řeči
3: nezdvořáka.
2: Neboli nevychovance, že ano? Což znamená, že slušně vychovaný člověk si dává pozor na jazyk.
3: Aby se do něj nekousel.
2: To by se kousal do jazyka pořád. Ale když si nedá pozor, ujede mu pusa.
3: A kousne se třeba do nohy, no, že ano?
2: Ošklivě se uřekne.
3: Ořekne.
2: No, to mám na mysli, jako že mu něco uklouzne, co slušný člověk vyslovit nemá.
3: Aha. Nějaké neslušné slovo, že ano?
1: Ale tak prosím tě, tak nejenom neslušné slovo, Máničko, třeba jízlivost nebo posměšek, no.
2: Ano, to jste řekla správně, paní Kateřino. A já bych jenom doplnil, i vadu řeči přehlížíš úplně. Nevšimáš si ji, nezmíníš se o ní. Rozumíš? Protože víš proč, Máničko? I tím cokoltelema.
3: Já vám nerozuměla, pane Spejble.
2: No vidíš.
1: No, protože pan Spejble chtěl naznačit, jak se nemá mluvit.
2: Ano.
1: Nebrumlat.
2: No, nešeptat.
3: Mluvit jasně.
1: Ale také nekřičet, hurvínku. Mluvit se má jasně a zřetelně. Zvláštní kapitolou je slušné vyjádření nesouhlasu.
2: Ano, příklad, Hurvajs. Viděl jsi paní Kateřinu na balkóně a Mánička prohlásí, že bábinka není doma. No, co jí řekneš?
3: Nelží, dívko.
2: Tím ji urazíš.
3: Aha, tak tedy cancáš, Máni.
2: Ale ne, opíšeš to pomocí slov domnívat se a omyl. A jak?
3: Jsi na omylu, Máni. Bábinka se jenom domnívá, že není doma.
2: Mango, ty se domníváš.
3: Že babinka je na omylu.
4: Kde pán, kurvinku, já jsem na omylu. Babinka je na balkóně, ty jsi na chodbě a domníváš se.
3: A co se domnívám?
4: Dománka, no co? No co? Co se vlastně Hurvínek domnívá, pane Spejble? Nějak se nám to zamotalo.
1: Protože pletete páté přes deváté. Hurvínek řekne, domnívám se, že jsi na omylu, Máničko. A tím ti slušně řekne, že ti nevěří.
2: A další věc, Hurvajs, když se mnou mluvíš, stojíš ode mě asi na dosah ruky a koukáš,
3: aby nějakou neslíznul.
2: No to taky. Ale koukáš mi do očí, někde co lítá. A když s tebou mluvím já, neskáčeš mi
3: pokuří moku.
2: Do řeči, šmankoté. Skákat do řeči je veliká nevychovanost. Tak veliká jako... Počkej, to si hned vyzkouším. Co při telefonování, Máničko?
4: Prosím, při telefonování mluvím do telefonu.
2: Jo, no určitě. Budeš tvrlikat. To se ví, že mluvíš. Ale co řekneš nejdřív?
4: Halo.
2: Ne, představíš se.
4: Svým jménem, že ano.
2: No čím jiným? To se ví, že neřekneš, kolik vážíš. A proč?
4: Protože já si svou váhu nepamatuju a než bych se zvážila, tak...
2: No to se neptám, to... ale podle toho tvého halo volající nepozná, kdo je u telefonu.
4: No když já zvedla telefon, tak kdo asi?
2: Ale on tě nevidí, proto mu rovnou řekneš...
4: Že já? No co bych se tím tajila, že ano?
2: No dobře, svoje jméno mu řekneš, žádné halo.
1: Protože to by byla ztráta času a telefonovat se má stručně. Jinak se zachovávají podobné zásady jako při normálním hovoru.
3: Jak mám tatíldovi koukat do očí, když mu telefonu vystrčím hlavu z telefonu, nebo co?
4: Ale vůbec ne. Pan Spejbl musí stát vedle tebe, když mu telefonuješ.
1: Co to plácáte? Podobné zásady, pokud jde o vyjadřování.
3: Aha.
2: A tím jsme probrali všechna základní pravidla abecedy slušného chování.
1: Takže teď už se snad nebudeš ptát, co to znamená chovat se slušně, Hurvínku.
3: Teď už to vím.
4: No, teď už to víme.
3: Teď už víme, jak se chovat.
4: Nestačí však znalosti.
3: Musíme tež dodržovat
4: abecedu slušnosti. A

0: tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Vsuvka o paní Květuš, Františkovi a Hubertovi. Tahle noc byla a ještě pořád je nekonečná a plná překvapení nejen pro lichožrouty. I vdova Voráčková zažila něco mimořádného. Bylo to v hotelu Zátiší, kde se každý lichý pátek konal seznamovací večírek pro starší a osamělé. K tanci tu hrála rytmická skupina, která si říkala Poslední rande. Pan Vavřinec s nimi rád hostoval, protože mohl předvést to nejlepší, co znal ze svateb i z pohřbů. Při jednom valčíku se paní Květuš smetla na naleštěných parketách, ale nezachytil ji její tanečník, ten zůstal trčet a jen koukal. Před pádem jí zachránil nějaký Bartoš František, jak se v zápětí představil. Celý večer si pak povídali, pan František jí během řeči spravil nalomený podpatek, ale protože sebou neměl ten správný vercajk, jak řekl, raději ji po půlnoci doprovodil až k domu. Cestou si on stěžoval, že je takový jako vyprahlý a ona naopak, že je jako studna, z níž ale nikdo nepije. Na ponožky, které ve větru kolem nich poletovaly, vůbec nehleděli. Před vilou se rozloučili, slíbili si další setkání v Zátiší a tím idyla skončila. Domem otřásal štěkot jejího Bernardína. Hubert už jen sýpal, ale přesto nebyl k utišení, protože všude cítil lichožrouty. I když se z bytu nedostal, byl díky svému citlivému čenichu jediným svědkem nočního drancování na půdě profesora Kadeřábka.
2: No teď je s chroustem ámen, už ho ryba spolkne, ale ne, koukejte, koukejte. Najednou se zdvihla z bahna jakási příšera, strašidlo takové. Chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla, jdeš pryč? Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano, zasykla na břehu chroustovi do ucha. Ano, blekotal namočený chroust a přitom stříkala voda z úst jako z vodotrysku. Vy jste nějaký strážník, otázala se příšera. Nejsem, já jsem chroust. Já jsem z Plešťule Blátivá. Bydlím tady v bahně, ale to vám povídám. Chytáte-li někoho, tak jdu s vámi. Já nechytám, ale tam, ukazoval na cestičku, ten pán chytá. Na moutě kutě. Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonaškou a křičeli, už ho máš, chrouste? Kde je? Kde je? Bu. Začala koktat krtonožka, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci, bu, budeme ho hledat podle stop. Já už něco vidím. Zajásala z Plešťule Blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta z Plešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku. Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody, zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde je celá louže, to se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka, to se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím? Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pylem z květů. Přepaden včelami. Zde vidím stopy cizích noh. Podle pylu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Koukejte,
0: pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami.
2: Kým? Ptala se nechápavě krtonožka. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
0: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře leželo.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou byl Vochomůrka tak zamyšlený, že až chodil do kolečka.
2: Prosím tě, na co pořád myslíš?
1: Povídá Křemílek. Vochomůrka se zastavil a řekl.
2: Ale já musím pořád myslet na houpačku.
1: Došli si tedy pro prkínko a pro kus provazu a udělali si z toho houpačku. Pověsili ji na součky mezi dva buky.
2: Tak, a já se budu houpat první, protože poněvadž já jsem těžší,
1: řekl Vochomůrka.
2: Víš, to aby se to vyzkoušelo.
1: Vylezl si na houpačku a nejdřív se houpal maličko a pak víc.
2: Tak dost, teď zas já,
1: povídá Křemílek.
2: Kdo pak,
1: křikl Vochomůrka.
2: Teď ti teprve něco ukážu.
1: A zpívá si houpajdia, houpajda a rozhoupal houpačku, až lítala k nejvyšším větvím. Jenže ona tam měla hnízdo Kuna Dorinka. Už chvíli jí vztekalo, že se jí Vochomůrka ometá s houpačkou okolo bytu. Ale když letěl kolem po deváté, vystrčila Dorinka drápky, naježila vousy a udělala na Vochomůrku takový kuní obličej, že jen křikl:
2: Jehulánka, to jsem se lek.
1: A strachy se pustil pro vazu. A jak se pustil pro vazu,

0: řekla kuna Dorinka.
1: No, to já mám ještě větší radost,
0: povídá Vochomůrka.
1: Jak se teď dostanu dolů?
2: Já do tebe strčím a bude to,
0: řekla Dorinka.
1: No, to bych se tady ale uhodil, to ne,
0: povídá Vochomůrka.
3: Dole stojí Křemílek s nastavenou čepičkou a volá.
1: Vochomůrko, udělej daní huperdum a bude to.
0: Vochomůrka se jen poťukal po čele.
1: Jo, a bude to. Jak mám do ní udělat huperdum, ty chytrej?
0: Dorinka s Vochomůrkou se strkali v hnízdě
3: a Křemílek chodil okolo buku, aby to líp vymyslel. V tom ho někdo zatahá za patu. Křemílek se podíval a on tam pod listem leží hraboš Hrstička.
4: Já už se na to chvíli tajně dívám,
3: povídá Hrstička,
4: protože hraboš musí koukat na kunu vždycky jen tajně. A já bych věděl tajnou radu.
3: Co tak mluvil, vysoukal Hrstička ze svého hrabošího pelechu provaz a omotal ho Křemílkovi kolem pasu. Pak ještě sáhl do pelechu pro kožíšek.
4: Tohle je obnošený hraboší kožíšek. Oblej si ho, Křemílku, a postav se pod buk. Dál už uvidíš.
3: Křemílek se oblékl do kožíšku, zapnul ho na pertličky a stoupil si pod buk.
0: Nahoře v hnízdě se pořád ještě strkají Vochomůrka s Dorinkou. Jak se kuna dostala ke kraji, najednou křikne:
2: Je! Hraboš!
0: A už měla oči jen pro Křemílka, co se dole pod bukem vrtěl v hraboším kožíšku. Sjela po stromě dolů, Křemílka popadla a odnesla si ho do hnízda. Pak křikla na Vochomůrku.
4: Už tě mám dost, abys věděl. Nejdřív do tebe strčím bokem, až sletíš rovnou dolů na zem. A pak si v klidu pohoduju na tom hraboši.
0: Rozeběhla se bokem proti Vochomůrkovi, už mu málem tiká poslední vteřinka. V tom se ale Křemílkovi podařilo rozepnout poslední pertličku na kožíšku. Vyskočil z hrabošího kožíšku a křikl:
1: Joho! Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu.
0: Dorinka se tak vylekala, že ji až do 300 nohy nenesly.
3: A Křemílek s Vochomůrkou se po provaze od hraboše spustili dolů na zem. Houpačka se ještě trošku kolíbala a Vochomůrka povídá:
1: Teď se zas můžeš chvíli houpat ty, Křemílku.
3: Jenže Křemílek si jen zaťukal prstem na čelo.

0: Původ pásovců. A tady, drahoušku, je jiná povídka z dávných a dávno minulých časů. Asi uprostřed té dávné doby žil na březích hrmutné Amazonky bodavý a pichlavý ježek, který jedl hlemíždě ze skořápek a všelico z jiného. Měl přítelkyni pomalou a vážnou želvu, která také žila na březích hrmutné Amazonky a jedla zelené saláty a jiné věci. A bylo to tak docela v pořádku, drahoušku. Či ne? Ale v téže době, za oněch dávných a dávno minulých časů, žil na březích hrmutné Amazonky také strakatý jaguár. Jedl vše, co mohl chytit. Když se mu nepodařilo chytit jelena nebo opice, jedl žáby a brouky. A když nemohl chytit ani žáby a brouky, šel k matce jaguářici a ta mu vysvětlila, jak jíst ježky a želvy. Říkala mu často a často, mávajíc půvabně ocasem:
1: Synáčku, najdeš-li ježka, musíš ho hodit do vody, kde se rozvine. A chytíš-li želvu, musíš ji vybrat tlapou z krulíře.
0: A bylo to docela správné, drahoušku. Jedné krásné noci na březích hrmutné Amazonky objevil strakatý jaguár bodavého a pichlavého ježka a pomalou a vážnou želvu, jak seděli pod kmenem vyvráceného stromu. Nemohli utéci, a tak bodavý, pichlavý se stočil do klubička, protože to byl ježek, a pomalá vážná zatáhla hlavu a nohy do krulíře, jak jen nejdál mohla, protože to byla želva. A bylo to tak docela správné, drahoušku, víš?
1: Teď mě poslouchejte, začal strakatý jaguár, protože je to velice důležité. Maminka mi říkala, jestliže najdu ježka, že ho mám hodit do vody, kde se rozvine, a chytím-li želvu, že ji mám vybrat z krulíře tlapou. Kdo teda z vás dvou je ježek a kdo želva, protože to nedovedu rozeznat ani za cenu svých skvrn.
2: Víš jistě, co ti maminka řekla?
0: Ptal se bodavý pichlavý.
2: Víš to docela jistě? Snad ti řekla, že když rozvineš želvu, musíš ji vykrunířovat z vody vyběrákem, a když vytlapuješ ježka, musíš ho hodit na krunýř.
3: Víš jistě, co ti maminka řekla?
0: Ptala se pomalá a vážná želva.
3: Víš to docela jistě? Snad ti řekla, že když dáváš vodu ježkovi, musíš ho hodit do své tlapy, a když potkáš želvu, že ji musíš krunýřovat, až se rozvine.
2: Myslím, že to tak vůbec nebylo, odpověděl strakatý jaguár, ale byl již trochu zmaten. Ale řekni to prosím znova a zřetelněji.
1: Když vybíráš vodu tlapou, musíš ji rozbíjet ježkem, radil bodavý pichlavý.
3: Ale, dodala želva, když tlapuješ chytáka, hoď ho do želvy vybírákem.
2: Už mě z vás bolejí skvrny, řekl strakatý jaguár. A kromě toho jsem od vás nechtěl žádnou radu. Chtěl jsem jen vědět, kdo z vás dvou je ježek a kdo želva.
1: To ti nepovím, řekl bodavý pichlavý. Ale můžeš mě vybrat z krulíře, chceš-li?
2: Aha, zvolal strakatý jaguár. Už vím, že ty jsi želva. Myslel si, že to nepoznám. A teď...
0: Strakatý jaguár sekl po ježkovi střepatou tlapou právě v okamžiku, kdy bodavý pichlavý se svinul. Jaguárova střepatá tlapa byla samozřejmě hned plná bodlin a ještě horší bylo, že odhodil ježka daleko a daleko mezi stromy a křoví, kde bylo příliš tma, než aby ho mohl zase najít. Strčil potom střepatou tlapu do tlamy s výsledkem, že bodliny píchaly tím víc. Když konečně mohl zas promluvit, řekl:
2: Teď už vím, že to vůbec nebyla želva, ale...
0: A poškrábal se neporaněnou tlapou na hlavě. Jak poznám, že to druhé je želva?
3: Já jsem přece želva,
0: ozvala se pomalá vážná.
3: Tvá maminka měla docela pravdu, když ti řekla, že mě musíš vybrat tlapou z krunýře. Tak se do toho dej.
2: A před minutkou si povídala, že to tak neříkala.
1: Pravil strakatý jaguár a vykusoval si podliny ze scapaté tlapy.
2: Říkala si, že říkala něco docela jiného.
3: Dobře tedy, mám za to, že říkáš, že já jsem říkala, že ona říkala něco jiného, ale nevidím v tom rozdíl, protože říkala-li to, co říkáš, že já jsem říkala, že ona říkala, je to totéž, jako bych já říkala, že ona říkala to, co říkala. Naopak, jestli se domníváš, že ona říkala, že mě máš rozvinout vyběrákem, místo abys mě vytlapoval hodem z krunýře, nemohu si pomoci. Či mohu?
2: Ale říkala si přece, že chceš, abych tě vybral z krunýře tlapou, namítl strakatý jaguár.
3: Promyslíš-li si to, zjistíš, že jsem nic takového neříkala. Řekla jsem, že tvá matka říkala, že mě máš vybrat z krunýře.
1: Pravila pomalá vážná.
2: A co se stane, jestliže to udělám?
1: Ptal se jaguár velmi váhavě a opatrně.
3: Nevím, protože mě dosud nikdo z krunýře nevybral, ale řeknu ti pravdu. Chceš-li mě vidět, jak plavu pryč, stačí, když mě hodíš do vody.
2: Tomu nevěřím, soudil strakatý jaguár. Popletla si všecko, co mě řekla maminka, abych udělal s tím, co se zeptala, zda vím jistě, že říkala a co jsem měl udělat, takže teď nevím, zda stojím na hlavě nebo na svém strakatém ocasu. A teď mi říkáš něco, čemu nerozumím a to mě spletlo ještě víc. Maminka mi říkala, že mám jednoho z vás hodit do vody a protože se zdá, že se bojíš vody, myslím, že nechceš, abych tě tam hodil. Skoč tedy do rmutné Amazonky, rychle.
3: Varuji tě, tvá maminka nebude mít z tebe radost. Neříkej jí, že jsem ti to neřekla,
1: pravila pomalá a vážná.
2: Jestliže řekneš ještě jediné slůvko o tom, co maminka říkala,
1: odpověděl jaguár, ale ještě neukončil větu, když pomalá vážná se klidně ponořila do rmutné Amazonky. Dlouhý kus plavala pod vodou a pak vylezla na písčinu, kde bodavý pichlavý na ní již čekal.
4: Unikli jsme jenom o chloupek,
1: řekl bodavý pichlavý.
4: Strakatý jaguár se mi nelíbí. Co jsi mu řekla, že jsi?
3: Podle pravdy jsem mu řekla, že jsem opravdická želva, ale on tomu nevěřil a chtěl, abych skočila do vody. A tak ho přesvědčila, že jí opravdu jsem. Když jsem skočila, velmi ho to překvapilo. Teď to šel povědět mamince. Slyšíš ho?
1: Slyšeli ho řvát zas a znova mezi lesy a křovinami na břehu rmutné Amazonky, až k němu přišla maminka.
5: Synku, synku,
1: opakovala bůhví kolikrát půvabně mávajíc ocasem,
5: že jsi zase provedl něco, co si neměl dělat.
2: Chtěl jsem vybrat tlapou něco, co říkalo, že chce být vybráno z krunýře. A mám teď tlapku plnou bodlin,
1: kvílel strakatý jaguár.
5: Synku, synku,
1: opakovala znovu bůhví kolikrát jeho maminka, mávajíc půvabně ocasem.
5: Podle bodlin v tvé střapaté špinavé tlapě vidím, že to byl ježek. Měl si ho hodit do vody.
2: To jsem udělal s tím druhým tvorem. Ten říkal, že je želva. Já mu nevěřil, ale byla to doopravdy pravda a ten tvor se ponořil do rmutné Amazonky, odkud už asi nevyleze. A já teď nemám co jíst a myslím, abychom se raději odstěhovali někam jinam. Urmutné Amazonky jsou na mne, na chudáka, všichni moc chytří.
3: Synku, synku,
6: opakovala Bůh ví kolikrát jeho maminka, mávajíc půvabně ocasem.
3: Teď dávej pozor a pamatuj si, co ti říkám. Ježek se svíjí do klubička a jeho bodliny trčí na všechny strany. Podle toho poznáš ježka.
4: Ta stará paní se mi docela nic nelíbí.
6: Staral se bodavý pichlavý, skrytý ve stínu širokého listu.
4: Jsem zvědavý, co všechno ještě ví.
3: Želva se nestáčí,
6: pokračovala matka jaguářice a opakovala to Bůh ví kolikrát, mávajíc půvabně ocasem.
3: Jen hlavu a nohy vtahuje do krunýře. Podle toho poznáš želvu. Mně se ta stará paní docela a docela nic nelíbí,
6: souhlasila pomalá a vážná želva.
3: Ani strakatý jaguár nemůže zapomenout na takové poučení. Je to velká škoda, že neumíš plavat, bodavý pichlavý.
4: Nemluv na mne,
6: bručel bodavý pichlavý.
4: Raději přemýšlej, oč by bylo lepší, kdyby ses uměla svinout. Ale tohle je pěkná

0: řekla pomalá vážná a podpírala bradu bodavého pichlavého, který se hrabal v rmutných vodách Amazonky.
1: Z tebe bude ještě dobrý plavec,
0: chválila ho pomalá vážná.
1: Ale teď mi zase ty můžeš trošinku uvolnit hořejší štít a já zkusím, jak to půjde se stáčením. Mohlo by mi to být prospěšné.
0: Bodavý pichlavý pomohl želvě uvolnit hořejší štít a pomalá vážná se s námahou a usilovným svíjením dokázala trošinku stočit.
2: Výborně, řekl bodavý pichlavý. Ale pro dnešek dost. Jsi celá černá v obličeji. Pojď se mnou laskavě ještě jednou do vody. Chci se naučit plavat na boku, když říkáš, že je to tak lehké.
0: A bodavý pichlavý to zkoušel na boku, zatímco pomalá vážná plavala vedle něho.
1: Výborně, řekla pomalá vážná. Ještě trochu cviku a bude z tebe hotová velryba. Ale teď smím-li tě obtěžovat, povol mi horní i dolní štít ještě o dvě dírky. Zkusím ten úchvatný oblouk, o kterém říkáš, že je tak snadný. To bude strakatý jaguár překvapen.
2: Výborně,
0: pravil bodavý pichlavý, ještě celý mokrý rmutnou vodou Amazonky.
2: Prohlašuji, že bych tě ani nerozeznal od některého z našeho rodu. Dvě dírky si řekla, myslím, jo? Trochu víc švihu, prosím. A nechrochtej tolik, nebo nás strakatý jaguár uslyší. Až skončíš, chtěl bych zkusit nadlouho se ponořit do vody, když tvrdíš, že je to tak snadné. To bude strakatý jaguár překvapen.
0: A tak se bodavý pichlavý ponořil a pomalá vážná se ponořila za ním.
1: Výborně,
0: libovala si pomalá vážná.
1: Trochu víc hospodárnosti s dechem a budeš se moci zařídit rovnou na dně Amazonky.

0: Překvapen.
1: Výborně, řekl bodavý pichlavý. Ale příliš to namáhá tvé destičky na horním štítě. Dříve leželi pěkně vedle sebe a teď přesahuje jedna druhou.
0: To je jen z toho cvičení, namítala pomalá vážná. Také jsem si již všimla, že tvé bodliny jakoby splývaly a že teď vypadáš spíš jako smrková šiška než kaštan, jak jsi vypadal dřív.
1: Opravdu? Ptal se bodavý pichlavý. To je tím, že se máčím ve vodě. To bude strakatý jaguár překvapen.
2: Pokračovali v cvičeních až do rána a vzájemně si pomáhali. Když slunce bylo již vysoko, odpočívali a sušili se. Tehdy zpozorovali, že oba vypadají docela jinak než dříve.
0: Bodavý pichlavý, řekla želva po snídani, už nejsem taková, jako jsem byla včera. Ale i tak, myslím, mohu pobavit strakatého jaguára.
1: Právě jsem si myslel totéž, souhlasil bodavý pichlavý. Myslím, že šupiny znamenají úžasné zlepšení proti bodlinám, nehledíc ani na to, že dovedu plavat. To bude strakatý jaguár překvapen. Pojďme ho najít.
2: Brzy našli strakatého jaguára, jenž stále ještě cucal střapatou tlapu, kterou si zranil předešlé noci. Byl tak překvapen, že se třikrát a bez zastávky překulil naspátek přes svůj vybarvený ocas.
1: Dobré jitro,
2: pozdravil ho bodavý pichlavý.
1: Jak se dnes vede tvé drahé roztomilé matince?
3: Děkuji, zcela dobře, odpověděl strakatý jaguár. Ale musíš prominout, že právě v téhle chvíli si nemohu vzpomenout na tvé jméno.
1: Trochu nehezké od tebe, řekl bodavý pichlavý. Už proto, že včera touhle dobou ses pokoušel vybrat mě tlapou z krunýře.
3: Ale vždyť si žádný neměl. Byly to jen a jen bodliny, řekl trochu dotčeně strakatý jaguár. Já přece vím, co to bylo. Jen se pěkně podívej na mou tlapu.
0: Řekl jsi mi, abych skočila do rmutné Amazonky a utopila se, řekla pomalá vážná. Proč jsi dnes tak nezdvořilý a zapomnětlivý?
1: Nezapomněl jsi, co ti říkala maminka, pravil bodavý pichlavý. Nestáčí se?

0: plavat zná, tak se želva poznává. Plavec není, stáčet se však zná, tak se ježek poznává. A oba se svinuli do klubíček a kouleli se kolem strakatého jaguára, že se jim až dělala kola před očima. Tu odešel k mamince.
1: Mami, žaloval. Dnes jsou v lesích dva noví tvorové. Jeden o něm si říkala, že neumí plavat plave a druhý o něm si povídala, že se neumí stáčet, svíjí se do klubička. A oba, myslím, nemají bodliny, poněvadž jsou šupinatí po celém těle, místo aby jeden byl hladký a druhý velmi bodlinatý. Kromě toho se oba koulí dokola a mně je z toho na nic.
0: Synku, synku, opakovala matka jaguářice bůh ví kolikrát půvabně mávajíc ocasem. Ježek je ježek a zůstane ježkem. Želva je želva a nemůže se nikdy stát ničím jiným.
1: No ale to není ježek ani želva. V každém je kousek s obou a já nevím, jak se to jmenuje.
0: Nesmysl, řekla matka jaguářice. Každý má své vlastní jméno. Nazvala bych to pásovec, než zjistím jméno skutečné a nechala bych to na pokoji.
2: Strakatý jaguár učinil, jak mu řekla, zvláště pokud šlo o to, aby to nechal na pokoji. Ale zajímavé je, drahoušku, že od té doby až do dnešního dne každý na březích hrmutné Amazonky nazývá jak bodavého pichlavého, tak i pomalou vážnou pásovcem. Na jiných místech žijí ovšem ježci i želvy, jsou i v naší zahradě, ale ten opravdický, starý a chytrý druh, jehož šupiny leží taškovitě, střechovitě jedna na druhé jako šupiny smrkové šišky a který žil na březích hrmutné Amazonky v oněch dávných a dávno minulých dobách, se jmenuje pásovec. A je to tak docela v pořádku, viď, drahoušku?
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Odkud ty jsi mohl přijít?
4: Co je to za věc?
3: To není věc, to létá. To je letadlo. Moje letadlo.
4: Jejda, ty jsi spadl z nebe?
3: Ano.
4: Je, to je divné. Tak ty jsi spadl z nebe? Z které planety?
3: A ty?
4: Nemohl jsi přijít z velké dálky.
3: Dovedete si představit, jakou zvědavost ve mně probudila zmínka o jiných planetách. Chtěl jsem se dozvědět více. Odkud přicházíš, človíčku? Kde je tvé doma? Kam chceš odvést svého beránka?
4: Dobře, že jsi mi dal tu bedínku. V noci to bude jeho domeček.
3: Ovšem, a budeš-li hodný, dám ti taky provázek, abys ho mohl ve dne přivázat.
4: Přivázat? No, to je divný nápad.
3: Víš, když ho nepřivážeš, půjde, kam ho napadne a ztratí se. Můj malý přítel se zamyslel a pak se zasmál.
4: A kam by šel?
3: Kamkoliv. Stále rovně.
4: To nevadí. U mě je to velice malé. Když jde člověk stále rovně, daleko nedojde.
3: Malý princ sklonil hlavu a smutně se zeptal.
4: Může beránek také spást květiny?
3: Ano, to může.
4: Ale květiny mají trny a ty je přece musí chránit.
3: Možná je chrání před utrhnutím, ale ne proti snězení.
4: Tak proč je mají?
3: Nevím. Asi naschvál.
4: Nevěřím ti.
3: Květiny jsou slabé a bezmocné. A nevědí to.
4: Proč by měli trny, kdyby nevěřili, že je ochrání? Abys věděl, to, co tu dělám, je velmi vážné.
3: Vážné? Už miliony let si květiny tvoří trny a beránci je přesto okusují. Jedí je.
4: A to není vážná věc?
3: Jistě, že je.
4: Znám jednu květinu. Je jedinečná na celém světě. Neroste nikde jinde, jen na mé planetě. A co, když mi tu květinu nějaký beránek zničí? Jen tak. To není důležité?
3: Předpokládám, že je.
4: To, co nechápeš, je, že když má někdo rád jedinou květinu, která roste jen na jeho planetě, mezi dalšími miliony a miliony jiných planet, stačí mu, aby byl šťastný. když se na ty hvězdy dívá. Tam někde je má květina. Ale sežere-li beránek květinu, bude to, jako by najednou všechny hvězdy pohasly. A to není důležité? To pro tebe není vůbec důležité, že?
3: No ale počkej, pojď zpátky. Musím se ti omluvit. Choval jsem se jako dospělý. Tvá květina je velmi důležitá. Přísahám. Ale malý princ jako by neslyšel. Ztrácel se mi před očima a s ním i jeho tajemství.

0: Mám hlad.
1: Mám tady pro tebe celou hostinu. Ale rád bych něco nechal na zítřek. Tedy, pokud nejsi tolik hladový.
0: To je všechno, co máš?
1: Ano.
0: Tohle mi bude úplně stačit. Děkuji.
1: Jak jsi mluvil o té jedné květině, kterou máš, jediné na planetě, a o tom beránkovi, to je opravdu velice důležité. Vlastně nevím o ničem jiném, co by bylo důležitější. Tedy, chtěl jsem ti povědět o jednom nápadu. Myslím, že mám řešení s tvojí květinou. Řeknu ti svůj plán, tedy pokud ho schválíš. Tak za prvé, nakreslím pro tvého beránka náhubek. A za druhé, pokud mi do detailu popíšeš svoji planetku, tak ti ještě můžu nakreslit velký a pevný plot kolem tvé květiny.
0: To opravdu můžeš udělat?
1: Můžu.
0: Mám tam 3 sopky. Sahají mi ke kolenům. Vymetám je každý den.
1: Všechny úplně sám?
0: Nikdo jiný tam není.
1: A kde je tvůj dům?
0: Na odvrácené straně. A taky jsou tam 3 keře baobabů. Jsou to teprve výhonky. Ale nemusíš je kreslit. Moje květina je krásná. Když jednou začala ze země klíčit, bál jsem se, že je to další baobab. Ale pak začala rozkvétat a jednoho zářivého dne rozkvetla.

0: Dobré ráno.
1: Přestaň.
0: Co pak je?
2: Dej mi chvilku, abych se probudila.
0: Omlouvám se. Jak jste krásná.
1: Já vím. Přišla jsem na svět zároveň se sluncem. Všiml jsi z toho?
0: Ne.
1: Víš, že jsi docela sobecký.
0: Sobecký?
1: Jo, sobecký. Místo, abys myslel na mé potřeby, stále si tu děláš to, co sám chceš.
2: Zíráš na mě.
0: A co potřebujete?
1: Vodu.
0: Vodu? Uvědomuju si, že je tohle velmi nevybavená planetka. Hned vám ji přinesu.
1: Je hrozná zima, když slunce zapadá. Nemáš nějaký poklop, kterým bys mě na noc přiklápěl?
0: To by vás oslabilo. Noční vzduch je pro květinu zdravý.
2: Je mi chladno.
0: Není zima.
1: Slíbil jsi mi skleněný poklop. Máš mě vůbec rád?
0: Ano, mám vás velmi rád. Udělala jste mu planetu krásnější.
1: Nevěřím tomu. Kdybys mě měl rád, věděl bys, jak je mi chladno.
0: Slibuji vám, že noc nebude dlouhá. Uvidíte.
1: Máš mě rád?
0: Jdu pro poklop. Nic jsem nechápal. Nemohl jsem pochopit ani ji. Měl jsem ji rád. Ale byl jsem tak nešťastný. Začal jsem si uvědomovat, že nerozumím vůbec ničemu. Proto jsem se rozhodl opustit svoji planetu a projít vesmírem, abych se něčemu naučil. Byla chyba opustit ji. Ale ani po čase jsem nic nepochopil. Byl jsem moc malý.
1: Zajímalo by mě, kdo mě bude navštěvovat, když tu nebudeš. Jsou tu dvě housenky. Nemám je ráda. Ale musím je přece snést, když chci poznat motýly. Konec konců mám své trny. Tedy, když odcházíš, jdi. Buď šťastný. Zapomeň, že pláču. Nemysli na to, jak mi bude, až celá zapadnu sněhem. Buď šťastný. Šťastný. Šťastný. Šťastný. Šťastný.

Aby mohl opustit planetu, využil tahu divokých ptáků. Ráno před odchodem dal svoji planetu pěkně do pořádku. Pečlivě vymetl nevyhaslé sopky, vytrhl poslední výhonky baobabů, zalil květinu, ale když se jí chystal zakrýt poklopem, zjistil, že je mu dopláče. Ještě se naposledy ohlédl a jako by nadnášen porivy větru opustil svoji planetu.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O největším pánovi a vánočních botách. Máte-li chviličku času a nemusíte zrovna ochutnávat vánoční cukroví nebo bruslit na rybníku u lesa, poslechněte si mé vyprávění o tom, co možná bylo a možná nebylo. V zemi maličké jako dlaň byla vesnička malá jako malíček. V té vesničce bylo jen pár stavení, nebo spíš chalup, teda vlastně chaloupek. V jedné z nich jsem bydlel já, moje sestra Aneška, bratr Toník, tatínek, který byl Švec, a maminka, která nás schovávala pod zástěru vždycky, když jsme něco provedli. Maminka říkala, že je bláznoství být ševcem v tak malé vesničce a že tohle řemeslo nemá zlaté dno. Tatínek sedával na zápraží a celé dny vyhlížel někoho, kdo by chtěl opravit aspoň jednu botu. Jednou za čas přišel někdo, aby mu tatínek podrazil staré škrpály, ale on si nikdy nechtěl za svoji práci nechat zaplatit, protože naši sousedi měli penízků stejně málo jako my. Největším snem našeho tatínka bylo ušít jednou pořádný pár parádních bot. Věřil, že pak by všichni, včetně maminky, viděli, jak šikovné má ruce a že z boháči zdaleka by se pak dveře naší chaloupky ani netrhly. Často nám vyprávěl o tom, co pak za vydělané peníze koupí, a my se těšili na vůz tažený koňmi, maminčiny nové šaty s červenými růžemi, malovanou truhlu do světnice a velké dřevěné sáně. Pak přišla zima a s ní se v naší chaloupce usadila nouze. Večer před Štědrým dnem jsme my děti poslouchali za pecí ukolébavku, kterou nám komínem hvízdala meluzína. Maminka zašívala Anešce zástěrku, vůbec se přitom neusmívala a potichu vzlikala. Štědrý den na krku, do chaloupky fouká, v komoře zbylo jen pár brambor a Ševcovi děti chodí ve sněhu bosy, protože nemáme ani grošík na zbyt. To budou smutné Vánoce. Tatínek přikládal do kamen a mlčel, ale pak pohladil maminku po vlasech a povídá: já to tak nenechám. Hned ráno si zbalím svůj ševcovský vercajk, půjdu do světa a ve velkém městě najdu toho největšího pána a ušiji mu parádní boty. Maminka ale začala vzlikat ještě víc a že tatínka nikam nepustí a bude raději třít bídu s nouzí, než abychom byli den bez něho. Tu najednou zacinkaly rolničky a pes Čert začal před chaloupkou do tiché noci hlasitě štěkat. Vrzla vrátka a někdo zaklepal na dveře. Kdo pak to jde takhle v noci na návštěvu? Povídá tatínek. Když otevřel dveře, zahledli jsme z pece zvláštního pána. Měl krásné oči, dlouhé vlasy, vousy, bílý plášť až na zem a hele, na zemi dvě bosé nohy. Všichni jsme na něj koukali jak vyjevení, až maminka konečně povídá: pojďte dál, pane, posadit se a trochu se ohřát. Vždyť musíte být celý promrzlý. Pokoj tomuto domu, pozdravil pán a usmál se na všechny tak, že bylo ve světnici najednou světlo. Posadil se ke stolu a povídá: potřebuji tvoji pomoc, ševče. Jsem největší pán na tomto světě. Tam, kde bydlím, není taková zima jako tady. Všichni chodí bosy. A tam daleko už není nikdo, kdo by uměl boty ušít. Já však jednou za rok v čase vánočním přicházím sem, abych se radoval se všemi lidmi. Nemůžu ale projít celou tu zasněženou zemi bez bot. Uši mi prosím pár parádních bot a já ti nezůstanu nic dlužen. Tatínkovi se trochu roztřásly ruce, ale v očích mu radostně jiskřilo. Popadl lampu a utíkal k verbánku, aby se pustil do vysněného díla. Maminka zatím stáhla z kamen hrnec se zbytkem polévky, ukrojila velký krajíc chleba a všechno to položila před pána na stůl se slovy: nevím, jestli vám bude chutnat, je to jen, co náš dům dal, ale hlad vám to jistě zažene. Já, Aneška a Toník jsme všechno sledovali a ani nedutali. Tu se od stolu ozvalo: a co vy tam, drobotino? Vím dobře, že nespíte. Slezte z té pece a pojďte se ukázat, ať se s vámi trochu potěším, než váš tatínek dokončí svou práci. Aneška se trochu bála, ale my s Toníkem jsme byli na toho velkého pána moc zvědaví. Sestřičku si posadil na klín, nás pohladil po tvářích, všem se nám podíval do očí a ptá se: tak co, jak pak jste letos poslouchali? A jestli pak jste pomáhali rodičům? Doufám, že vás ani nenapadlo lhát a podvádět. Toníkovi zčervenaly uši, mě tváře, a Aneška začala natahovat. Poslouchali jsme, ale ne vždycky. Pomáhat jsme taky mohli víc. A já jednou lhal, že jsem Toníka netloukl. Maminka se usmála do dlaní a ten velký pán se přestal tvářit přísně. No dobrá, dobrá, ještě, že jste to na sebe všechno pověděli. Pak jsme se vyptávali my, odkud ten pán přišel. A on nám vyprávěl o tom místě, kde se všichni pořád usmívají, nikomu nic nechybí, květinky pořád kvetou a voní a ti, co tam žijí, se mají rádi. To krásné vyprávění přerušil až tatínek, když vrazil do světnice. Na rtech mu tančil úsměv a v ruce držel pár bot. Co povídám, pár parádních bot. Takové boty jsme jak těživ neviděli. A vy jisto jistě také ne. Byly bílé a vysoké, lesklé a kulaté. Vevnitř měly kožešinku a navrch parádní šněrování. Vzdychla maminka. Tak krásné boty umí ušít jen náš tatínek. Největší pán se na tatínka usmál a řekl mu: odvedl si dobrou práci. Tvé dílo mě potěšilo stejně jako ty a tvá rodina. Máš dobrou ženu, hodné a zdravé děti a řemeslo ti jde od ruky. Jak jsem řekl, nezůstanu ti nic dlužen. Pojďte všichni ven, ať se vám můžu odměnit. Před vrátky se nám oči rozářily úžasem. Stál tam vůz tažený koňmi, na něm velké dřevěné sáně a malovaná truhla. V té truhle našla maminka nové šaty s červenými růžemi a v kapsičce těch šatů byl grošík a byl tam pokaždé, když do ní znovu sáhla. Tatínek vzal maminku kolem ramen a ona začala samým štěstím plakat. My děti jsme pobíhali kolem koní, smáli se a výskali. Největší pán si nazul ty parádní boty, co ušil náš tatínek, ještě jednou se na nás usmál a na rozloučenou řekl: těším se, že se jednou zase uvidíme. Když odcházel do tmy, jako zázrakem se všude kolem něj linulo světlo. A on šel a šel, až zmizel za obzor. Od těch Vánoc se u nás v chaloupce nouze nikdy neusadila. A v naší vesničce vlastně také ne. Náš tatínek půjčoval ten vůz s koňmi tatínkům ze sousedství. Všechny děti široko daleko vyzkoušely naše dřevěné sáně. A maminka nosila své grošíkové šaty pokaždé, když šla na návštěvu k paňmámám z okolí. Říkala, že máme víc, než bychom si mohli přát. A že je radost se s ostatními rozdělit. Jednou jsem slyšel pana Kováře, jak tatínkovi povídá: tak vidíš, ševče, trpělivost ti přinesla růže. To jistě myslel ty velké červené, co měla maminka na šatech.
2: Rumcajsova jeskyně v lese Žáholci byla tak hluboko, že tam nikdy nebyla k spatření ani bába brusinkářka. Když chtěl Rumcajs uvidět člověka, musel si kleknout nad studánku. Rumcaj si, povídá jednou svému obrázku ve vodě. Jednomu je smutno a dvěma je hej. Musíš si najít panenku, aby ti dělala hospodyní. Potom Rumcajs došel tajnými cestičkami v houští až skoro na kraj Žáholce. Stojí tam na křižovatce dub. Rumcajs si vyhlídl větev, která se pnula rovnou ke sluníčku, vylezl na ní, sáhl rukou k nebi a ulomil slunci dva paprsky. Byly docela tenoučky. Ty paprsky Rumcajs všelijak proplítal, až z nich byl zářivý prstýnek. Jeho záře se rozsvěcovala se slunce východem a večer se sluníčkem hasla. Rumcajs počkal, až bude poledne, v pravé poledne pohodil sluneční prstýnek na lesní křižovatce, prstýnek se jen třpitil. Rumcajs si pročísl vousy hřebenem na borůvky a čekal. Najednou se od stromu ke stromu mihlo modré pírko a sojka zavolala: už jdou! Cestou ke křižovatce přicházejí dvě jičínské panenky. Obě jsou úhledné a přece je každá jiná. Jedna má vlasy černé a ruce běloučky, druhá zas ruce ožehlé od sluníčka a vlasy jako nedozrálá pšenice. Jedna je Anka a ta druhá Manka. Anka spatřila sluneční prstínek na křižovatce dřív, hned po něm skočila, hned si ho navlíkla na prst a hned si taky spočítala, že by za něj bylo nejmín 12 dukátů. Rumcajs vystoupil z křoví. Prstínek máš, povídá, a protože je to můj prstínek zásnubní, musíš mě k němu přibrat. Co bych nepřibrala, řekla Anka, k pěknému prstínku přiberu i loupežníka. Tak dobrá, kývl Rumcajs, hned ti ukážu hospodářství. Vede si Anku k loupežnické jeskyni. Ta druhá Manka jde dva krůčky za nimi, aby nepřekážela. Když došli k jeskyni, Rumcajs se zastavil. Tohle je můj hrad. Anka si posvítila do jeskyně slunečním prstínkem. Moc toho tu nevidím, povídá. Jen tamhle vzadu stojí nějaká jarmárka, snad v ní bude trochu jmění. Běhla do jeskyně a honem se dobývá do jarmárky. Leží tam jen hliněný talíř a dřevěná lžíce. Anka zlostně přirazila dvířka. Vzala jsem si loupežníka nebo žebráka. Hybaj, Rumcajs, na loupežničinu, nebo tě nechci. Rumcajs nechtěl začínat s novou hospodyní hádku, a proto šel. A sotva byl z dohledu, strčila Anka Mance do ruky březovou větev a poručila jí, aby v jeskyni pořádně poklidila. Rumcajs zatím došel k dubu na křižovatce, smutně nabil pistol žaludem, vystřelil jen tak do vzduchu a povídá: Anka je celá pěkňoučka, ale zlá jako čert. Co teď? Sluníčko na nebi zaslechlo tu smutnou ránu a řeklo: co pak tě trápí, Rumcajsi? Asi jsem sluneční prstínek nedal té pravé, povídá Rumcajs a nabíjí pistol, aby vystřelil druhou smutnou ránu. Ty, řeklo sluníčko, nech toho, tím nic nespravíš. A slunce se zamyslelo tak hluboce, až po krajině přešel stín, ale v tom se zas usmálo. Vždyť já mám taky své trápení. Ten dub, co pod ním stojíš, mě strašně dopaluje. Celé léto schovává žaludy pod listy a já mám pak k podzimu moc co dělat, aby to všecko pořádně uzrálo. Nemohl bys s tím něco provést? Rumcajs přikročil k dubu a objal ho velikou rumcajsí silou. Kdo je to? Povídá dub. Rumcajs.
1: Dub si chvíli v duchu počítal.
2: Stojím tu 257 let, ale za celou tu dobu mě ještě nikdo takhle Chlapácky nestiskl.
3: Jo, a co teprv, kdybych zatřás? Zasmál se dovou surumcajs. To by se žaludy jen sypali.
2: Snad bys jim to neudělal, polekal se dub. Vždyť je to všecko ještě zelený.
3: A ukázal všechny žaludy, co jich měl. A sluníčko po nich hned hodilo krapítkem zlata. Děkuju ti, Runcajsi, za dobrou pomoc, řeklo. Teď se zase já postarám o tebe. Klidně se vrať do jeskyně.
2: Runcajs udělal, co mu sluníčko poradilo, šel domů a posadil se na kámen u vchodu do jeskyně, ale pořád nevěděl, jak mu vlastně chce slunce pomoct. Nezdálo se, že by se něco mělo obrátit k lepšímu. Manka pilně zametala březovou větví a Anka si držela nos a všelijak Manku peskovala, aby prý neprášila, a zas ji honila, aby vystlala podlahu v jeskyni pískem s bílými křemínky. Runcaj se na to díval, byl celý nesvůj a najednou z něho vyjelo. Spletl jsem to, kde pak Anka, měla to být Manka.
3: Teď už je pozdě, ocekla mu na truc Anka. Jenže v tu chvíli se slunce začalo kutálet za horu a jak se tratilo, přestával zářit i sluneční prstýnek, co měla Anka na prstě. Záře od něho bylo pořád míň a míň, až nakonec docela uhasla.
2: Anka zadupala. Proto já se stala loupežnickou hospodyní. Ani 12 krejcarů nemá ten šancaj k cenu. A mrzk ho uhodila prstínkem o zem a odešla cestou, co vede k Jičínu. Žalost pro ní nebyla. Runcajs chvíli přešlapoval v rozpacích jako v malých botách, ale nakonec pohaslý sluneční prstínek zvedl a navlíkl ho na prst.
3: Mance, on se ti ráno zase se sluníčkem rozsvítí. Manka na to, vždyť já bych ho vzala i tak. A Runcajs zase, já nevím, jestli tě můžu chtít za loupežnickou hospodyňku. Ty jsi celá taková čistěnka. Manka si věděla rady. To se spraví, povídá. Vždyť já se ti, Runcaj, si při loupežnickým hospodářství časem taky umažu.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Ramses najde v nouzi přítele. Ani Ramses té noci nespal. Když svého bratra u profesora Kadeřábka neobjevil, vyběhl na ulici. Zapískal smluvený signál, melodii Hihihlíku, máš ponožku v rendlíku. Nikdo se neozval, ale ta dětská říkanka mu připomněla, že mají bratrance, kterému nikdy nic dobrého neudělali, ale který jim vždycky pomohl. A tak se rozbíhlo k domu, kde bydlel pan Vavřinec. Ten podle svého zvyku nechal dveře na balkon pootevřené. Ramses vklouzl dovnitř. Postel byla neodestlaná a nikdo doma. Zaťukal na dvířka pokojíku za diplomem. Čekal, že Hihlík hned vyběhne, ale ukázal se děda. Přívětivě se tedy netvářil. Ramses se mu raději vyhýbal. Vždyť i jeho otec měl před ním respekt a možná se ho i bál.
2: Co se děje? Jakou lumpárnu jste zase s Tulamorem provedli?
1: Ramses vykoktal, co se stalo, a že přišel poprosit Hihlíka, aby mu pomohl bratra najít. To dědu obměkčilo.
2: Jenže Hihlík se teď často toulá. Já z toho nemám vůbec žádnou radost, řekl. On je teď někde ve městě a sám. Asi bych byl klidnější, kdyby byl sám. Ale on chodí všude s panem Vavřincem. Copak se to hodí, aby lichožrout kamarádil s člověkem? Copak se to smí? I když pan Vavřinec je bílá vrána, mumlal si děda pro sebe. Bílá vrána? Nechápal Ramses. Na obrazná pojmenování nebyl z domova zvyklý. Svět je z hůru nohama, povzdechl si děda.
1: A řekl Ramses, tak nashledanou. Z toho, co se od dědy dozvěděl, nebyl vůbec moudrý, ale jedno bylo jisté. Hihlík mu teď s hledáním Tulíka nepomůže. Ramses už zase stál na ulici. Z dálky se k němu blížila vysoká, nachýlená postava. Na hlavě si přidržovala klobouk, jako by kráčela proti silnému větru. Ale vzhledem k tomu, že se ani lístek na větvích akátu nepohnul, a vzhledem k tomu, že ta postava nahlížela do každého koše na odpadky a do každé škvíry, v níž by se případně mohl skrýt nějaký lichožrout, muselo by i úplně natvrdlému lichožroutovi doklapnout, že právě přichází profesor Kadeřábek. Ramses si připomněl přísloví, v nouzi poznáš přítele. Co víc, rozhodl se, že právě teď přítele našel, a tak se nechal spatřit.
2: Pane profesore,
1: zvolal. Profesor Kadeřábek nejdřív úlekem zařval a pak se opatrně zeptal. To jsi ty? Víď, byl jsi u mě v teráriu. Ramses popošel do trichtýře světla, který vrhala po uliční lampa, a drmolil.
2: Pane profesore Kadeřábku, to jsem já, ne on. My jsme dvojčata. Já se jmenuji Ramses, ale říkejte mi Ramík a pomozte mi. Já hledám svého bratra Tulíka. Víte, toho, co byl u vás v kleci. Pomůžete mi, moc vás prosím.
1: Profesor pocítil lehkou závrať, ale zachoval se jako muž činu.
2: Příteli, zvolal, jak bych tě nepomohl. Vždyť hledáním lichožroutů se zabývám celý život.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Jelená je tráva, fotbal to je hra. Taťoldův Večerníček.
4: Ber ho! Neber ho! Podrž ho! Ale ne, nedrž ho!
3: Brýdem!
4: Nadar!
3: Tatulu, ty se díváš na televizi.
4: No, ne, asi vidíš, ne?
1: A nedávají náhodou večerníček.
4: A nemáte náhodou psát domácí úkoly?
3: Ne.
1: Si my dneska žádné nemáme.
4: To je škoda. Kam to kopeš, ty nádhero?
3: A budeš se ještě koukat dlouho, taťuldo?
4: Pozor na něj.
1: Na Horvínka.
3: Proč na mě?
4: Šmankote, to je moula.
1: Horvínek.
4: Co?
1: Že jestli Horvínek.
4: Co je s ním?
1: Jestli je moula.
3: Já?
4: No jo, no.
1: Taky si to myslím. A co vy?
4: Co já?
1: Koukáte na fotbal, že jo?
4: Rád bych, Máni, rád bych. A pokud možno v klidu.
1: To se vám nedivím?
3: No baví tě to.
4: No jo, porád. Já, to je něco.
1: Jo. No ukažte, já se na tu televizi taky podívám, když je to tak napínavé, jo?
4: Máni, kam to lezeš? Nedejte. Prosím tě, stoupni si někam stranou.
1: Proč?
4: Stojíš mi před obrazovkou, nevidím.
1: Hned, já si jenom na chvilku kouknu, jo?
4: Uhni.
1: To je teda, to jsou věci, to je, jestli teda tomu vašemu fotbalu dobře rozumím.
4: Uhni.
1: Tak ten pán, co stojí v té síčce, mezi těma dvěma tyčkama, ten míček, co mu do ní ty jeho kamarádi Pani. Kopají, nechce, že jo?
4: Prosím tě, jak to myslíš?
1: No, protože ho pořád odkopává ten balonek, že jo?
4: Ale no jo, pořád nechce ho, no.
1: Jsem si to myslela, jenomže proč mu ho tam teda pořád kopají, když ho nechce?
4: Prosím tě, uhni.
3: Máni, to neřeš, fotbal je hra, ve které vítězí to mužstvo, které pošle nejvíc míčů do soupeřovy branky, no.
1: Poštou?
3: No.
4: Máni, uhni.
1: Jo.
3: No.
1: A proč?
4: Děti, nemůžete si povídat někde stranou a ne před televizí. Já nic nevidím.
1: Hned, už to bude. Hele, Horvínku, a kde asi mají ti hráči tolik těch míčů vzít, aby jich co nejvíc poslali do té branky, když na tom hřišti mají jenom jeden míč?
3: Máni, to neřeš.
4: Šmanko, teď nemůžete být chviličku sticha. Co? Co?
1: Co?
4: Máni, uhni. Stoupni si dál.
1: Už jdu, no.
4: No, konečně. A ty hurvaš taky uhni.
3: No jo, už jdu.
4: Jakže máš oči, ty nádhero?
1: Já.
4: A s tebou se nebavím, Máni.
1: Tada.
3: Ten ti to nám dal, co?
1: No.
4: Jak to hraješ, ty bambulo?
3: Já nic nehraju.
4: S tebou se nebavím, Hurvajs.
3: Tada.
1: Ten ti to nám dal, co?
4: Já se na to nemůžu koukat.
1: Máte pravdu, pane Spejble. Kdo by se taky na takovou hloupost měl dívat? Já to vypnu, jo? Tak.
4: Ne! Máni, co to děláš? Zapni tu televizi honem. No tak, rychle.
1: A tak jo, no.
4: To je konec.
1: Konečně, já to zase vypnu. Tak.
4: Dali jsme vítězný gól. A já ho neviděl. Švankote, já to nepřežiju. Já to prostě nepřežiju.
1: Ale ano, nebojte se, pane Spejble. Tohle vám pomůže.
4: Co to má znamenat? Máni, ty jsi mě polila čajem?
1: Ano, prosím, ale studeným.
4: Cože?
1: To znám totiž z domova. Babinka vždycky říká, že šok se má léčit šokem.
4: Já ti dám šokem.
1: No, ale měl byste se jít utřít, jste celý zmáchaný. Tak až se nenastydnete, pane Spejble.
3: To určitě, taťulda, to určitě.
4: Co, já?
1: Jo.
3: Tati, a až se utřeš, tak utři prosím i tu podlahu, jo?
1: Správně, vždyť tady to tak vypadá, sama voda.
4: Já tady nebudu.
3: Ty, Máni, to nám to vyšlo, viď? Hezky jsme si to na taťuldu vymysleli. Televize je naše. Teď se konečně můžeme kouknout na ten večerníček.
1: Moje řeč, zapni honem tu televizi.
3: Provedu.
1: Yes, stihli jsme to.
3: Sláva.
5: A teď řekl pan Fousek, když se hluk utišil, se všichni pohodlně usaďte. Myslím, že pro nás má Paddington překvapení. Zatímco si všichni přesouvali židle k jedné stěně, Paddington zaběhl do pracovny a vrátil se s kouzelnickým vybavením. Došlo k menšímu zdržení, když stavěl stolek a tajemnou truhlu, ale brzy bylo vše připraveno. Zhasnuli všechno světla až na malou lampičku a Paddington mávnul hůlkou, aby si zjednal ticho. Dámy a pánové, začal, když nahlédl do návodu, nad následujícím trikem musíte žasnout. Ale vždyť si ještě žádný nepředvedl, mumlal pan Hněvkovský. Paddington jeho poznámku ignoroval a otočil stránku. Na toto kouzlo, oznámil, budu potřebovat vajíčko. Pro pána, lamentovala paní Ptáčková, když běžela do kuchyně, určitě se stane něco příšerného. Paddington položil vejce do prostřed kouzelnického stolu a přikryl ho kapesníkem. Několikrát zamumlal abrakadabra a pak do kapesníku uhodil hůlkou. Pan s paní Fouskovou se na sebe podívali. Oba se báli o koberec. Alá, hop! Zvolal Paddington a zvedl kapesník. K velkému překvapení všech bylo vejce pryč. Jak jinak, prohlásil pan Hněvkovský vědoucně do potlesku, stačí mít trochu obratné tlapy. Ale na medvěda je to velmi dobré, opravdu velmi dobré. A teď ho zase přičaruj. Paddington byl na sebe pyšný. Uklonil se a sáhl do tajné přihrádky ve stole. Ke svému překvapení našel něco mnohem většího než vajíčko. Vlastně to byla sklenice marmelády. Přesně ta, která mu ráno zmizela, ukázal jí obecenstvu. Potlesk byl ještě bouřlivější. Báječné, plácnul se pan Hněvkovský do kolen. Nechat všechny, ať si myslí, že vytáhne vejce a přitom tam celou dobu má sklenici marmelády. Báječné. Paddington obrátil stránku. A teď, oznámil s červenalý úspěchem, mizející kouzlo. Vzal si vázu těch nejkrásnějších květin paní Fouskové a postavil ji na jídelní stůl vedle tajuplné truhly. Nebyl s tímto trikem tak docela spokojený. Neměl dost času si ho nacvičit, nevěděl přesně, jak truhla funguje a vůbec netušil, kam květiny dát, aby zmizely. Otevřel zadní dvířka truhly a vykoukl ze strany. Malý moment, oznámil a zase zmizel z dohledu. Obecenstvo sedělo mlčky. Trochu zdlouhavé kouzlo, zdá se mi, prohlásil po chvíli pan Hněvkovský. Doufám, že je v pořádku, strachovala se paní Fousková. Je tam tak potichu. No, nemohl se dostat daleko, řekl pan Hněvkovský. Zkusíme zaťukat. Vstál, přešel k truhle, hlasitě na ní zaťukal a zaposlouchal se. Slyším někoho volat, oznámil. Zní to jako Paddington, zkusím to ještě jednou. Zatřásl truhlou a zevnitř se ozvalo zabušení. Vypadá to, že se zavřel uvnitř. Pan Pelich také zaťukal na truhlu a zavolal. Jste v pořádku, pane Fousku?
1: Ne.
5: Ozval se vysoký tlumený hlásek.
1: Je tu tma a nevidím na návod.
5: Výborné kouzlo, řekl pan Hněvkovský, když se jim podařilo Paddingtonovu truhlu otevřít kapesním nožem a vzal si několik sušenek. Mizející medvěd, velmi nezvyklé, jen stále nechápu, k čemu jsou ty květiny. Paddington se na něj podezřívavě zadíval, ale pan Hněvkovský byl plně zaujat sušenkami. Na své další kouzlo budu potřebovat hodinky, oznámil Paddington. Víš to jistě? Znervozněla paní Fousková. Nestačilo by něco jiného? Paddington se poradil s návodem. Píše se tu hodinky, potvrdil. Pan Fousek si rychle stáhl rukáv přes levé zápěstí. Na neštěstí pan Hněvkovský, který měl po jídle nezvykle dobrou náladu, vstal a nabídl své. Paddington je s povděkem přijal a položil je na stůl. Tohle je skvělé kouzlo, řekl a vytáhl z krabice kladívko. Přikryl hodinky kapesníkem a několikrát do nich udeřil. Panu Hněvkovskému stuhl úsměv na rtech. Doufám, že víš, co děláš, medvěde. Paddington začal vypadat ustaraně. Když otočil stránku, udeřila ho zlověstná slova. je naprosto nezbytné, abyste pro tento trik měli hodinky dvoje. Pomalu nadzvedl roh kapesníku. Několik koleček a střepů se rozkutálelo po stole. Pan Hněvkovský zařval vzteky.
6: Asi jsem zapomněl říct abrakadabra, zapotácel se Paddington.
7: Abrakadabra, zuřil pan Hněvkovský. Abrakadabra, zvedl zbytky hodinek. Tyhle hodinky jsem měl 20 let a teď se na ně podívej. Za to někdo šeredně zaplatí.
5: Pan Pelich vytáhl lupu a pečlivě si hodinky prohlédl. Nesmysl, přispěchal Paddingtonovi na pomoc. Tyhle jste si koupil za 3 libry před půl rokem. Měl byste se stydět takhle lhát před mladým medvědem.
7: Hloupost, praskal pan Hněvkovský. Stěžka dosedl na Paddingtonovu židli. Hloupost, já ti!
5: Hlas se mu vytratil a na obličeji se mu objevil prazvláštní výraz.
7: Do něčeho jsem si sedl, řekl. Do něčeho mokrého a lepkavého.
6: Jemine, vylekal se Paddington, to je asi moje zmizelé vejce. Nejspíš se znovu objevilo.
5: Pan Hněvkovský zbrunátnil.
7: V životě mě nikdo takhle neurazil, rozčiloval se. Nikdy.
5: Ve dveřích se otočil a celé společnosti pohrozil prstem.
7: To je naposled, co jsem přišel komukoliv z vás na narozeninovou oslavu.
6: Karle,
5: řekla paní Fousková, když se za panem Hněvkovským zavřeli dveře.
6: Vážně by ses neměl smát.
5: Pan Fousek se vší silou snažil udržet vážnou tvář.
6: Když to nejde, vybuchl smíchy, nemůžu si pomoct.
5: Viděli jste, jak se zatvářil, když se rozkutálela všechna ta kolečka? Zeptal se pan Pelich a po tváři se mu řinuli slzy smíchu.
6: Ale stejně, řekl pan Fousek, když se smích utišil, myslím, že bys příště měl zkusit něco méně nebezpečného.
5: Co třeba ten karetní trik, o kterém jste mi vyprávěl, pane Fousku, zeptal se pan Pelich.
6: Ten, jak roztrháte kartu a pak ji objevíte za něčím uchem.
5: Ano, to zní jako poklidné kouzlo, přidala se paní Fousková. Ukaž nám ho.
6: A nechtěli byste raději další mizející kouzlo, zadoufal Paddington.
5: Určitě ne, zlatíčko, řekla paní Fousková.
6: No, dobrá, zalovil Paddington v krabici. Karetní triky jsou složité, když má jeden tlapky, ale pokusím se.
5: Nabídl balíček panu Pelichovi, který si okázale vytáhl kartu, zapamatoval si ji a vrátil ji zpět. Paddington nad kartami několikrát zamával hůlkou a jednu kartu vytáhl. Bylo to pikové eso.
6: Byla to táhle? Zeptal se pana Pelicha.
5: Pan Pelich si přeleštil brýle a podíval se.
7: No vážně, je to ona?
6: Vsadím se, že jsou všechny karty stejné, pošeptal pan Fousek manželce.
7: Psst,
5: napomenula ho paní Fousková, podle mě to udělal moc pěkně.
6: Teď přichází ta těžší část, řekl Paddington a kartu roztrhal. Nejsem si úplně jistý, jestli vyjde.
5: Dal kousky pod kapesník a několikrát na něj poklepal hůlkou.
6: Ale, mnul si pan Pelich stranu hlavy, jako by mi něco vyskočilo za uchem, něco studeného a tvrdého.
5: Sáhl si za ucho.
7: No to je neuvěřitelné,
5: řekl a zvedl nablýskaný kulatý předmět.
7: Zlatá libra?
6: Můj narozeninový dárek pro Paddingtona, jak jen se tam mohla dostat?
7: Jé,
6: radoval se Paddington a hrdě si minci prohlížel. To jsem nečekal. Mockrát děkuji, pane Pelichu.
5: Totiž, řekl pan Pelich, obávám se, že je to jen malý dárek, pane Fousku, ale moc mě baví vaše ranní rozhovory. Vždy se na ně těším a... odkašlal si a rozhlédl se. Jsem si jist, že vám všichni přejeme mnoho dalších narozenin. Když souhlasné mručení ustalo, zvedl se pan Fousek a podíval se na hodinky.
6: A teď, řekl, je už dávno čas jít spát, obzvlášť pro tebe, Paddingtone. Tak co kdybychom teď všichni provedli mizející kouzlo?
5: Přál bych si, zamyslel se Paddington, když stál ve dveřích a mával všem na rozloučenou, přál bych si, aby mě teď viděla teta Lucie. Byla by na mě moc pyšná.
6: Měl bys jí o tom všem napsat,
5: navrhla paní Fousková a chytla ho za tlapku.
6: Ale až ráno.
5: dodala spěšně. Nezapomeň, že máš čisté povlečení.
8: Ano, zívl Paddington. Napíšu jí ráno.
5: Bojím se, že teď bych inkoustem zamazal celou postel. Mně se takové věci stávají pořád. Víš ty co, Karle? Řekla paní Fousková, když se dívali za Paddingtonem, který vypadal docela ulepeně a ještě víc než jen docela unaveně. Je pěkné mít doma medvěda.

0: tram, tram, ta, tram, tram, ta, bum, bum, bum, bum, bum. Neběhej mi do cesty a zůstaň vzadu. Trý, drý, kolili, kolili. Ticho, kdo to tak divně dělá klarinet?
1: Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky.
0: To se všichni zarazili. Byla to dlouhá řada broučků, každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy držel slámku jako nějakou trumpetu a všichni koukali s vykulenýma očima na velikého brouka, který jim dělal kapelníka a rozčiloval se. Ty hloupý broučku, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak. Tak jako tudlí, tudlí, málo, nudlí. Tak přece hraje klarinet. Milý brouček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Hrál tudlí, dudlí, hrnec, nudlí. Dost, dost, dost. Budeš dělat raději buben, řekl velký brouk. Kdy ty všechno zmotáš, ty bys nám dal s těmi nudlemi. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček, hr, hr, Toníček. No, tak vidíš. Ach, to se to všem líbilo. Ten veliký brouk si uměl pěkně hrát. A hned spustili celou kapelu. Zin, zin, dr, to, to. A Toníček do toho mlátil na hrníček, až to hřmělo blízkým lesem. Veliký brouk s papírovou čepicí a s velikým chocholem šel vpředu, rozháněl se kapelnickou holí a za ním šla celá kapela malinkých broučků.

který se probudil v černé díře. No a teď se vlastně ta hloupost začala. Veliký brouk, ten bláznivý brouk Pytlík, nechal muziku muzikou a začal si hned hrát s malými broučky na vojáky. A broučci a broučata, zavolal a ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce. Tam je černý nepřítel, do něho. A hned si završoval. Chyťte pušky, kulomety, zamište hned do poplety. No to se ví, broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které dříve troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli. Bác, bác, bác. No, samozřejmě jen tak pusou. A teď hurá, vykřikl veliký brouk a vrhl se proti potemníkovi. Broučci za ním a jak byli rozjařeni, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také. A říkal si, bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček. A tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nechumelilo. No co vám mám povídat, to byla mela. Ještě štěstí, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrali honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a Pytlíka rychle vyhodili. Jinak nevím, co by byl potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z Pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Pane potemníku, na mou duši, že vám toho Pytlíka chytíme a to pak uvidíte, jak mu vycinkáme, chlácholili všichni potemníka. Ba dokonce se k tomu namanul i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně. A hned se začal nabízet, že opravdu Pytlíka polapí. Já se za ním rozletím a to pak uvidíte. A chtěl se hned rozletět. Ale to víte, než se chroust rozletí. Pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval. Až z toho potemník usnul jako malé děťátko. No, tak já tedy nepoletím, když nechcete, řekl chroust, když potemník začal chrápat a odešel Pytlíka hledat pěšky.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Poslyšte příběh, který se dodnes vypráví a zpívá ve vřesech a kamení pochmurného Skotska. Je to příběh urozeného Tamlina a vznešené Jany. Už jako děti našli v sobě zalíbení, a protože od zalíbení je jenom krok k lásce a od lásky jen krůček k zaslíbení, čekali je jednoho dne zásnuby a druhého dne svatba. Ale stalo se, že uprostřed radosti a příprav najednou mladý Tamlin zmizel. Zmizel jako raní rosa. Nikdo nevěděl kam a nikdo nevěděl proč. 7 dlouhých let uplynulo, ale Jana nepřestávala na svého milého čekat. Každý den vycházela na louky a vázala kytičku, kterou ho přivítá, až se jednou objeví u jejich domu. Touha a stesk ji lákali na stále delší toulky k temným vřesům a lesům, kam se už nikdo neodvážil. Rostly tu květy na keřích, které nikdy předtím neviděla. A jednou, právě když kytičku dovázala a zvedla od ní oči, stál před ní mladý Tamlin. Tamline, kde jsi byl tak dlouho, odkud přicházíš? Ze země Víl, odpověděl Tamlin. Královna Vílm nezajala a učinila svým rytířem. Ale jak jsi se dostal do její moci? Odpověz honem, bojím se, zašeptala Jana. A Tamlin začal vyprávět. Jednou ráno jsem vyjel na lov jako obyčejně. Kůň se hnal do kopců, kde rostla zvláštní tráva. Vlnila se jako moře a jako moře se přede mnou otvírala

0: a zavírala. Šuměla jako příliv, ale vánek, který ji pročesával, nevonil solí jako vánek od moře. Vonil sladce, tak sladce, že mne obcházela dřímota. Spadl jsem z koně a usnul jsem v té trávě. A když jsem se probudil, byl jsem v zemi víl. Přivítala mne sama královna, darovala mi ohnivého koně a stal jsem se panošem její rytířské družiny. Ale od té chvíle se přede mnou zavřela brána do světa lidí. Stále na tebe myslím, řekla Jana. Což pak tě nic nedokáže vrátit zpátky? Jen velká láska a ještě větší statečnost, odpověděl Tamlin. Nic z toho mi nechybí, řekla Jana. Uvidíš, že to dokážu, jen mluv. Zítra je svatojánská noc, řekl Tamlin. V té noci královna a celý dvůr projíždějí krajem od Anglie až po Skotsko. A jedině v té noci může obyčejný smrtelník královnu Víl a její družinu spatřit. Chceš-li mne zachránit, musíš čekat o půlnoci na lesním vrchu u svatého kříže. Nikdo tě nesmí doprovázet a sebou nesmíš nic mít, než díšku mléka od bílé krávy. Tu krávu musíš sama večer podojit. Mlékem opíšeš kruh kolem sebe. Tam Víly nesmějí vstoupit. Ale jak tě poznám, vylekala se Jana. Uprostřed všech těch rytířů, v hluboké noci a v trysku koní. První družinu nech minout bez pohnutí, druhou družinu nech minout beze slova. Teprve třetí družina je královnina. Královna cválá v jejím středu a rytíři ji obklopují. Po levém boku královny Víl spatříš mne. Budu sedět na koni bílém jako mléko a na hlavě budu mít korunu s večerní hvězdou. Ta hvězda je znamení největší přízně královny Víl. A všimni si mých rukou. Jen pravá ruka, která drží otěže, bude v rukavici. Levice bude nahá. Teď už vím, že tě poznám, ale jak tě zachráním? To je to nejtěžší, řekl smutně Tamlin. Musíš mne v plném trysku strhnout z koně. A jakmile padnu na zem, musíš mne sevřít v náručí a nepustit, i kdybych se ti proměnil v cokoliv. Královna Víl se mne nebude chtít vzdát tak snadno. Jistě vyřkne všechna svá zaklínadla a promění mne v led, který tě bude pálit víc než oheň, anebo v rozžhavené železo, které bude sálat víc než slunce. To žhavé železo pak hodíš do jezírka. Podaří-li se to? Vystoupím z jezera zbavený všech kouzel, jako člověk a jako tvůj muž. Po těch slovech se zvedl vítr a odvál Tamlina jako suchý list. Jana se vrátila domů, ale nikomu se nesvěřila. Když přišel večer, tajně podojila bílou krávu a vytratila se ve světle měsíce na lesní vrch u starého kříže. Obsala mlékem kolem sebe kruh a čekala. Padla půlnoc a na obzoru se objevila první družina královny Víl. Byli to rytíři na černých koních a přehnali se kolem jako vítr. Jana je nechala minout bez hnutí. Sotva zmizeli, ozval se znovu dusot a na obzoru se objevila druhá družina královny Víl. Byli to rytíři na hnědých koních a přehnali se kolem jako vichřice. Jana je nechala minout beze slova. Sotva je zahalil prach, ozval se nový dusot a na obzoru se objevila třetí družina královny Víl. Byli to rytíři na koních bílých jako mléko. Jana spatřila královnu Víl a po jejím boku rytíře, který měl na hlavě korunu s večerní hvězdou. Jeho pravá ruka, která svírala otěže, byla v rukavici. Levice byla nahá. Jana poznala, že je to Tamlin. Vyskočila z kruhu pokropeného mlékem, podařilo se jí zachytit uzdu Tamlinova koně, kuň se vzepjal a Tamlin dopadl na zem. V tu chvíli Jana uzdu pustila a sevřela svého milého v náručí. Královna Víl trhla udidlem a zastavila svého černého hřebce. Oči jí plály hněvem, když vztáhla ruku a pronesla slova zaklínání. Tamlin se proměnil v ledový kámen. Led pálil víc než oheň, ale Jana náruč nerozevřela. Hned na to se led vzňal a zahořel horkým plamenem, ale i to Jana vydržela. Znovu královna vyřkla zaklínadlo a plamen se změnil v ještěrku. Ještěrka vyklouzla Janě z náručí, ale stačil skok a dívka ji opět držela v rukou. V tu chvíli byla z ještěrky jedovatá zmije. Jana se však nezalekla. Zmije zasyčela a proměnila se v holubici. Holubice tloukla křídly a snažila se dostat ze zajetí. Jana si holubici přitiskla k prsům, ale holubice se v tu chvíli proměnila v labuť. Labuť máchala svými mohutnými perutěmi a málem dívce uletěla, ale Jana jí přitiskla ještě pevněji. Tehdy královna víl vykřikla zlostí a labuť se proměnila v rozžhavený kus železa. Jana si vzpomněla na Tamlinova slova a odhodila sálající železnou hroudu do jezírka. Voda v jezírku zasyčela a zvedl se mrak bílé páry. Pára zahalila královnu a její družinu a když se rozplynula, rozplynula se i královna země víl a její rytíři. Tamlin byl zachráněn. Vystoupil z jezera a stal se opět člověkem a statečné Janě dobrým mužem. A jejich příběh se po zelených lukách veselé Anglie i v modrých vřesech a kamení Skotska vypráví a zpívá dodnes.
1: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. A bude zase zdaleka, až z Afriky. Zrovna tam v Africe jedna velká, tak trochu nemotorná a možná i malinko krátkozraká zebra skákala po cestě. Skákala, běžela, hopsala, až přitom zakopla o kámen. Ouvejs, kámen, drzý kámen, uhodil mě do kopítka, zvolala nemotorná zebra. A na to kámen promluvil. Dávej pozor, kam šlapeš. Ano? Zebra se zarazila, koukla na kámen pořádně a zjistila, že se po cestě, kam si šourá, malá nenápadná želva. Kdo pak má dávat pozor na takové mrňousy, jako si ty? Odsekla, střihla ušima a měřila si želvu rozlobeným pohledem. A želva zase pohněvaně mžourala na zebru. Chvíli tam tak stáli a okukovali se, jako by přemýšleli, jestli se začnou hádat, anebo půjdou dál každá po svém. Nakonec se spolu pomaloučku, polehoučku dali do řeči, i když obě pořád mluvili dost pichlavě. Jak si malá, prohodila zebra, sekla kopítkem do vzduchu a zírala svrchu na želvu. To musí být dost nešikovné, milá želvo. Každý si na tebe troufne, viď? Mně zas připadá nešikovné být velká, ušklíbla se želva. Velká, nemotorná a nápadná, prostě taková jako ty, milá zebro. Být malá je o moc příhodnější, každý mě snadno přehlédne. I tobě se to stalo. Stalo, nestalo, teď už tě vidím a můžu ti ledaco zprovést, kdyby se mi chtělo, víš, milá želvo, třeba tě seknout kopítkem. Jenomže kdybych se neozvala, nevšimla bys jsi mě, jak bys mě tedy sekla kopítkem, tak si nic nenamlouvej, milá zebro, uchychtla se želva. Ovšem, s tebou je to jiné, že? Tebe si všimne každý. Už tvoje pruhované šaty křičí na dálku. Hele, hele, koukejte, tady jsem. Nemám se za co stydět a vůbec, nech moje šaty na pokoji. Zvedla nos zebra. proužek je letos v módě. Já bych zas nechtěla chodit v tak nenápadně hnědozelené, jakou máš na krunýři. Zebra sklonila hlavu, upřela krátkozraké oči na želvu a přezíravě dodala. Co je to vůbec za barvu? Má nějaké jméno?
2: Šikovná barva, tak se jmenuje.
1: Usmívala se želva a mžourala spod krunýře korálkovýma očima.
2: Nebo neviditelná barva, tak se jí také říká. Barva kamenů a trávy. Díky ní jsem docela nenápadná.
1: Jak to tak zebra poslouchala, na chvilku skoro zatoužila být malou želvou a nosit šaty v nenápadné barvě, které se říká šikovná a neviditelná. Ale potom jí napadlo, že to, co želva tvrdí, nemusí být docela pravda, a vyhrkla.
2: A co třeba déšť, milá želvo? Ten si tě najde všude, i když jsi malá, nenápadná a kdo ví co?
1: Želva se zasmála.
2: Sotva spadne jedna jediná kapka, lehce se schovám, mám domů blizoučko. A je, jak by ne, když si svůj domeček nosím pořád sebou na zádech, nezdá se ti i tohle šikovné?
1: Pohlédla na zebru a poťouchle dodala.
2: Za to ty v dešti celá promokneš do posledního proužku.
1: Zebra pohodila hlavou. Věděla, čím se teď pochlubit.
2: Kde pak? Mám rychlé nohy. Každému dešti uteču.
1: Takhle si povídali želva a zebra dole na zemi. Takhle se vzájemně trumfovali. Nahoře na nebi je poslouchal malý mráček, který se líně loudal modrou oblohou. Poslouchal jen tak z dlouhé chvíle a nejdřív jenom na půl ucha, ale nakonec se zaposlouchal víc a napadlo ho.
2: Tak já vyzkouším, která je na tom líp.
1: A spustil malý deštík, jen pár kapek, které se snesly na želvičku i na zebru. Ale zebra neutekla, ani želva se neschovala. Klidně si dál hověli na cestě a žvanili. Želva se dokonce zasmála a prohodila k zebře.
2: Takový deštík, to je příjemné osvěžení, nemyslíš, když tak jeden jde prašnou cestou?
1: Báječné osvěžení, přikývla zebra. Mráček se zakabonil.
2: Co je to s vámi? Jaké osvěžení? Máte utíkat, schovávat se. Proč nedržíte slovo? Proč?
1: Kvůli nějaké mrňavé přehaňce se ani nehneme. My obě jsme totiž mysleli opravdu pořádný déšť. Viď, želvo?
2: To se ví, pořádný. Spusť ho a potom něco uvidíš.
1: Co je to za vytáčky? Mluvilo se jenom o kapkách. Vykřikl mráček a z lítosti mu upadlo dalších pár kapek.
2: Jen houšť, udělej pořádný déšť, jinak se vážně ani nehneme.
1: Smála se zebra.
2: Na pořádný déšť už nemám sílu, vždyť je mě sotva půl.
1: Plakal mráček.
2: A to jenom kvůli vám, vy lhářky.
0: Nech si ty drzosti,
1: napomenula ho želva. Ale mrak plakal dál.
2: Proč něco jiného říkáte a něco jiného děláte? Proč?
1: Opakoval to pořád dokolečka, až to želvu i zebru omrzelo. A tak se želva schovala do svého domku a zebra svižně utekla.
2: Už zase lhali. Řekli, že se ani nehnou a najednou jsou obě pryč. Proč? Proč? Proč?
1: Zaplakal nešťastný, hloupý, malý mráček a toho stálo poslední kapku. Pak naposledy vzdychl a také zmizel, rozplynul se. A to jen kvůli řečem, které jednou na cestě v Africe vedly jedna pruhovaná zebra s jednou docela nenápadnou želvou.

šlám, nevím sám, hop, a skákal dále. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.

0: A víte, jakou pohádku jsem vám vyčaroval já? Pohádku o tom, jak sluníčko chtělo být kominíkem. To je pohádka pro holčičky. Znáte ji? No, jak byste ji mohli znát, když ji teprve začínám vyprávět, že? Tak, to bylo tak. Červený slunečník se oženil se zlatou slunečnicí a narodilo se jim sluníčko. Zlaté, po mamince. A hned měli mít o co starost.
1: Mami, já chci válet v trávě sudy, volalo, sotva se rozkoukalo.
2: Ať tě to ani nenapadne, zlobila se slunečnice. V trávě jsou včely a píchnou tě, a mravenci tam jsou a kousnou tě. Bude tě to pálit.
1: Taťko, řekni mu to ty.
0: Slunečník neměl na dlouhé vysvětlování čas. Vzal sluníčko a vysadil ho na oblohu, aby ho měla slunečnice na očích.
1: Spadnu, mami, ať mě táta sundá. Spadnu do trávy a píchnou mě včely a kousnou mě mravenci.
0: Ale slunečník už ho neposlouchal a slunečnice ta byla ráda, že ho má na očích. Sluníčko se tedy začalo batolit po obloze. Z oblohy se toho vidí. Nahlíželo do polí i do ulic a vidělo oráče i pošťáky, dřevorubce, pokrývače, zedníky i školáky. Vidělo každého.
1: Mami, čím budu?
0: Ptalo se slunečnice, která se za ním stále starostlivě otáčela. Čím bys bylo? Jsi přece sluníčkem a to je na světě zapotřebí. Kdo by svítil a hřál a kdo by pěstoval řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny?
1: To mě nebaví, mračilo se sluníčko. Když hřeju, je mi horko a od řetkviček a kedluben bolí záda.
0: Od každé práce něco bolí, kárala ho slunečnice.
1: Ju, vidím do komína, volalo najednou sluníčko. A taky do druhého komína, vidím do každého komína. Já už vím co, já budu komíníkem.
2: Nemůžeš být komíníkem, komíník je komíník a sluníčko je sluníčko.
1: Taťko, řekni mu to ty.
0: Jenže slunečník je neposlouchal. Hráli pod ním žolíky a slunečník se jim díval do karet, aby nefixlovali.
1: A budu kominíkem,
0: umiňovalo si sluníčko.
1: Budu, budu, budu a hned.
0: A hopla, posadilo se na komín. Je, mináčku, začali naříkat lidé v domě. Je, mináčku, to nám kouří kamna. Buď sedí sluníčko na komíně, nebo bude potřeba zavolat komíníka. Běželi se podívat ze dvorka a co neviděli. Na komíně opravdu sedělo sluníčko.
1: Nač byste volali komíníka?
0: Křičelo na ně z komína.
1: Komíník jsem přece já.
2: Když jsi komíník, tak vymetej. Kouří nám kamna.
0: Jenže na vymetání musí mít každý komíník štětku a kouli. A sluníčko nemělo nic.
1: Ale vždyť já vlastně nepotřebuji kouly. Vždyť já jsem samokulaté jako koule a paprsky mám střapaté jako štětku. Já se spustím do komína samo.
0: A spustilo se do komína. Buci, buci, buci, kašlalo v sopouchu, až saze lítaly horem dolem ven. Prolezlo až do kamen a tam začalo pěkně hřát.
3: Je to dobrý komíník, pochvalovali si lidé z domu.
0: Sluníčko se protáhlo komínem zase nahoru a hup na oblohu. Chudinka slunečnice se leknutím div nesvalila. Vždyť to sluníčko nebylo zlaté, jak má sluníčko být, ale bylo černé jako bota. Pod slunečníkem položili žolíky a upřeli oči na nebe. Máme štěstí, radovali se. Je zatmění slunce. Ale slunečnice se zlobila. Takhle se vychází před lidmi, kde ses tak zřídilo. Hned ať si v pořádku.
2: Taťko, řekni mu to ty.
0: Slunečník tentokrát nekoukal na žolíky, protože je nikdo nehrál. Všichni zírali na oblohu.
2: Umýt,
0: nařídil sluníčku.
2: Umýt a to hned.
0: Slunečník nemluvil moc, ale nesnášel odmlouvání. Sluníčko zašlo tedy honem za horu, za horou vklouzlo do rybníka a teprve potom do peřin.
3: Stejně tomu umytí moc nedalo. Ráno byly peřiny samá šmouha.
1: Když já chtělo být kominíkem,
3: fňukalo. Ale slunečník řekl. Jednou si sluníčko, tak musíš svítit, hřát a pěstovat řetkvičky, hrušky, kedlubny a jeřiny.
2: A sluníčko už ani nepíplo. Samo se ošplíchlo v rose a cupy tupy na nebesa. To bylo tepla a to bylo jasu. A řetkvičky, hrušky, kedlubny a jeřiny rostly, no, jako z vody.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Máni.
6: Co pak, hrvínku?
5: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí.
6: To nevím.
5: Kost je pro psa a škola pro kočku.
6: No počkej, co máš proti škole?
5: Všechno.
6: Náhodou. Škola je základ života.
5: Ale kdo ji má přežít?
6: Ale děti.
5: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
6: Jak to?
5: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
6: A teď?
5: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
6: To já chodím do školy ráda.
5: Bodeď, šprtka.
6: Žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co ses dneska dozvěděl ve škole ty, hrvínku?
5: Že mají všichni větší svačiny než já.
6: Ty jsi číslo.
5: Co? Jaké číslo? Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
6: No nazdár, snad to paní učitelka nepozná.
5: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
6: Fakt? A jaká je?
5: Ale závistivá.
6: Závistivá?
5: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
6: Co?
5: Otec, hurvínku.
6: Ty jsi zase něco provedl.
5: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
6: Co jsi vyvedl?
5: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
6: Mašková?
5: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
6: No, teď.
5: No, jaké nudyť. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím, číst neumím, počítat neumím. A teď mě zakážou i mluvit.
6: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
5: Jo.
6: Jo?
5: Jsem rychle unavený. Takže já si půjdu dáchnout. Jo. A Máni?
6: Co je?
5: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
6: No to těžko.
5: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
6: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
5: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
6: Jak to?
5: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
6: Jo, ty se teda máš. Jo, a hrvínku.
5: No, co pak?
6: Pověz mi, kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co bys si vybral?
5: To je přece jasné. Čokoládový dort.
6: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
5: Směr cukrárna!

0: Zlověstné úkazy. Ve stejnou chvíli stál profesor Kadeřábek u psacího stolu se sluchátkem v ruce a vypadal poněkud, slušně řečeno, zmateně. Právě se chystal zavolat své podnájemnici paní Květuši Voráčkové z přízemí, aby mu dneska ani zítra nic nenosila a vůbec až do odvolání, aby k němu nechodila. Paní Voráčková byla hodná a pořádná osoba, vdova, která mu občas uklidila, vyprala a každé odpoledne mu nosila něco od oběda, aby si to ohřál k večeři. Ale Hubert, ten její Bernardín Hubert, ten by tu při své zvědavé nátuře určitě lichožrou tam vyslídil. Teď je nejdůležitější všechno udržet v tajnosti, nikoho nevpustit za práh tohoto bytu, zamknout dveře, neotvírat okna, zatáhnout záclony. Tohle všechno si pan profesor říkal, ale zatím pořád držel v ruce sluchátko, z kterého před chvíli slyšel něco moc podivného. Ještě teď mu to bzučelo v hlavě, hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám. Kdo to mluvil? A proč mluvil do jeho telefonu? Jeho uvažování přetrhl náhlý smích. To se zachechtal Tulamur junior, který ten hlas z telefonu taky slyšel a dokonce poznal. Lichožroutova dobrá nálada hned přivedla profesora na radostnější myšlenky. Asi se mi do sluchátka připletl zvuk z televize. Nějaký hloupý horor, řekl si. A pak už čile zalhal vdově Voráčkové, že ho přijela navštívit neprovdaná neteř z Podivína a že se u něho pár dnů zdrží a o všechno se postará. A co jídlo? Je tu v Praze cizí? Neví, kam má zajít, já vám alespoň přinesu nákup, starala se paní Květuš. Ne, děkuji, jste moc laskavá, ale když má milá neteř otevřela v kuchyni kufr, co byste řekla, že v něm bylo? Jitrnice, jelítka, půlka zabíjačky, paní Voráčková. Profesor Kadeřábek položil sluchátko a poskočil si jako mladík. Vždyť ho čekají krásné dny s lichožroutem, který, jak to vypadá, si už v teráriu zvykl a má výbornou náladu. Nejraději by se hned pustil do nových výzkumů. Musí vyzkoušet, jestli lichožrouti trvají pouze na jednom jediném tradičním druhu stravy. Co když je jejich jídelníček pestřejší? Co třeba kapesníky? Také se přece lidem ztrácejí. A byl původce těch ztrát někdy odhalen? Nikdy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou. Vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutu trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá, teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale displeji nic nebylo. Místo usměvavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tullamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pózoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal, i když nevěděl proč a na koho.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel.
3: Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám.
2: Operovat sám. Víc už krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat. A čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo. Pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy. Dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy. Ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky. Pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku. Moc pěknou, vypadala jako sluníčko a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal z obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí krtka. Je, krtka.

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještě, že Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.
2: Václav Cibula.
0: Španělské pohádky.
2: Pasačka a vlk. Byla jednou jedna chudá, chudičká dívka. Otec a matka jí umřeli, když byla ještě docela malá. A tak se musela protloukat životem, jak se dalo. Jednou hlídala vepře na veliké louce u hustého lesa.
3: Z nenadání se ozval z lesa nářek. Pasačka se vylekala, už chtěla uprchnout, ale pak sebrala všechnu svou odvahu a vydala se do lesa. Prodírala se křovinami, až náhle spatřila na pasece obrovského vlka. Ležel na pokraji houští a měl v tlapě dlouhý trn. Snažil se ze všech sil trn vytáhnout, ale čím víc se namáhal, tím víc si rozdíral ránu.
2: Když pasačka viděla, jak se vlk trápí, přistoupila blíž, pohladila ho po hlavě a dlouhý trn mu z tlapy vytáhla. Bála se, že jí vlk roztrhá, ale ten se na ní podíval smutným pohledem a vděčně jí olízl ruku.
3: Pasačka ho ještě jednou pohladila a zamířila zpátky ke svým vepřům. Sotva však vyšla z lesa, lekla se znovu. Vepříci byli pryč.
2: Přece nemohou být daleko, řekla si pasačka. Musím je najít. Prohledala všechny louky a pastviny kolem dokola. Prohledala les křížem krážem, ale nenašla ani jediného vepře. Pomalu se začínalo stmívat. Pasačka se bála vrátit domů a tak zůstala v lese. Vylezla do koruny vysokého stromu, upletla si z větví útulek jako velké ptačí hnízdo a tam čekala, až se začne rozednívat. Nezamhouřila oko ani na chvíli a bez přestání poslouchala, zda nezaslechne někde své vepře. Ale slyšela jen hlasy nočních ptáků a tiché kroky dravců v houštinách.
3: Krátce po půlnoci zahlédla v lese jasné světlo. Blížilo se přímo ke stromu, v jehož větvích se pasačka chvěla zimou a strachem. Dívala se do oslnivé záře a najednou viděla, že uprostřed světla kráčí mladý muž, krásný jako den. Přišel blíž, zdvihl hlavu a řekl: neboj se, hezká pasačko, jsem španělský princ, ale zlý obr mě proměnil ve velkého vlka. To mě si dnes pomohla na paloučku v lese. Obr se však rozeněval a za trest ti odehnal všechny vepře. Rád ti tvou pomoc oplatím, ale abych to dokázal, musím se znovu proměnit v člověka a na to sám nestačím.
2: Pasačka odpověděla rozechvělým hlasem: co mám pro tebe udělat?
3: Princ si povzdechl: ach, je to těžké, moc těžké. Zlý obr zruší kouzlo jen tehdy, když dostane košili z látky utkané z princezniných vlasů. Dokážeš-li takovou košili získat, kouzlo pomine a já si tě vezmu za ženu, protože máš dobré srdce.
2: Pasačka se začervenala a zvolala: princi, o tom teď nemluv. Já ti tu košili přinesu, kdybych měla zběhat celý svět.
3: Sotva domluvila, princ zmizel a zmizelo i světlo. V lese byla tma, na nebi ani hvězdička. Pasačka si protřela oči. Napadlo jí, že to byl všechno jenom sen, ale rozhodla se, že svůj slib splní.
2: Když se začalo rozednívat, slezla ze stromu a vydala se na cestu. 3 dny a 3 noci šla přes lesy a pastviny až došla do velkého města. U každého domu se zastavila, zaklepala a zeptala se: lidé dobří, nepotřebujete služebnou nebo komornou?
3: Když to zavolala v 7. ulici před 7. domem, otevřelo se okno a vyhlédla mladá žena, krásná jako princezna. A také to princezna byla. Kývla na pasačku a řekla: pojď ke mně nahoru. Moje komorná včera večer odešla a já nemám nikoho, kdo by mi česal mé dlouhé vlasy. Pasačka vešla do domu a princezna jí řekla: tady máš hřeben a ukaž, co umíš.
2: Pasačka vzala hřeben a jemně rozčesávala princezně dlouhé vlasy. Z nenadání si těžce povzdechla a princezna se zeptala: proč pak tak vzdycháš, děvenko? Trápí tě něco? Trápím se, odpověděla pasačka, protože myslím na jednoho nešťastného prince. A vypravovala všechno, co se jí stalo. Nakonec si dodala odvahy a řekla: paní, slitujte se nad ním. Kdybyste mi dala třeba jen jediný pramen svých dlouhých vlasů, určitě bych prince zachránila.
3: Dám ti pramen svých vlasů, odpověděla princezna, ale jen pod jednou podmínkou. Když prince zachráníš, vezme si za ženu mě, ne tebe. Souhlasíš? Pasačka zesmutnila ještě víc, ale bylo jí prince líto a tak řekla: souhlasím, paní. Nejdůležitější je přece vysvobodit prince z jeho zakletí. Vzala nůžky, ustříhla princezně pramen vlasů a hned se dala do práce.
2: Nejprve udělala z vlasů dlouhou zlatou nit, potom z nitě utkala plátno jemnější než hedvábí a nakonec z plátna ušila košily pro zlého obra. Složila ji do uzlíku, rozloučila se s princeznou a vydala se zpátky do velkého lesa. Šla 3 dny a 3 noci a 4. dne byla konečně u cíle. Na lesní pasece potkala vlka a dala mu z uzlíku košily pro obra. Vlk poděkoval, vzal košily a zmizel v houštinách. Za malou chvíli byl však zpátky a pravil smutně: jsi hodná, ale košile je obrovi příliš malá. Nedá se nic dělat. Musím zůstat až do smrti vlkem. Pasačka ho pohladila svou malou dlaní po hlavě a řekla: nebuď smutný, princi. Slíbila jsem, že tě vysvobodím a určitě to dokážu. Jen tady čekej, já se zase vrátím.
3: Přečkala noc ve svém hnízdě z větví vysoko na stromě a za úsvitu se vydala znovu na cestu. Šla 3 dny a 3 noci, až došla do města, kde na ní v 7. ulici a v 7. domě čekala princezna. Kde pak si byla tak dlouho? Zeptala se netrpělivě. Celý týden mi nikdo nerozčesával vlasy, mé dlouhé zlaté vlasy.
2: Pasačka vzala hřeben a začala princeznu česat. Vzpomněla si však na prince a teskně zavzdychala. Princezna se zeptala: proč pak tak vzdycháš, děvenko? Trápí tě něco? Trápím se, odpověděla pasačka, protože myslím na nešťastného prince. A vypravovala princezně, že se jí nepodařilo prince vysvobodit, protože košile byla obrovi příliš malá. Kdybyste mi dala ještě jeden pramen svých vlasů, určitě bych ho zachránila. Dám ti ho, odpověděla princezna, ale nezapomeň na mou podmínku. Když se ti to podaří, vezme si princ za ženu mne, ne tebe.
3: Vzala nůžky, ustřihla princezně pramen vlasů a ušila velikou košili, mnohem větší než poprvé. Složila košili do uzlíku, rozloučila se s princeznou a vydala se na cestu. Šla 3 dny a 3 noci, až došla do hlubokého lesa. Na pasece potkala vlka a dala mu košili pro obra. Avšak i tato košile byla obrovi malá.
2: Pasačka se vrátila k princezně a vypravovala jí, co se stalo a jak se princ trápí. Já vím, paní, že už je to ode mne moc veliká smělost, ale znovu vás prosím, dejte mi ještě jeden pramen svých vlasů. Teď už to určitě dokážu, věřte mi. Dám ti ho, odpověděla princezna. Dám ti třeba všechny své vlasy, ale jestliže se ti to podaří a přivedeš prince, řekneš mu, že už ho nechceš a že si musí vzít za ženu mne. Slibuješ? Udělám, jak si přejete, paní. Nejdůležitější ze všeho je přece vysvobodit prince.
3: Ustřihla princezně všechny zbývající vlasy, udělala z nich dlouhou nit, z nitě utkala plátno jemnější než hedvábí a nakonec ušila z plátna košili mnohem a mnohem větší, než byla ta první, ale také mnohem větší, než byla ta druhá. Vlk už na ní čekal, vyběhl jí vstříc a zvolal: ty jsi nejhodnější člověk pod sluncem a já ti nikdy nepřestanu být vděčný, nikdy. Vzal košili a rozběhl se do houštiny.
2: Čas míjel a pasačce se zdálo, že čeká už celou věčnost. Pak z lesa vyběhl princ, krásný jako den, a zvolal šťastně: tentokrát se ti to podařilo. Zachránila si mě a teď se staneš mou ženou. Pasačka však zavrtěla hlavou. Princi, to nejde. Slíbila jsem, že se oženíš s jinou, protože jinak bych tě nemohla vysvobodit a ty bys zůstal navždy vlkem. Potom mu vyprávěla o princezně s krásnými vlasy a o její podmínce.
3: Princ sklonil hlavu a mlčel. Po dlouhé, dlouhé chvíli si povzdechl. Proč jsem jen navždycky nezůstal vlkem? Ale slíbila si a slib musíme dodržet. Vzali se za ruce a vydali se na cestu. Šli 3 dny a 3 noci a bylo jim neveselo. 3. dne k večeru dorazili do města. V 7. ulici, v 7. domě už vyhlížela princezna z okna. Sotva je spatřila, zvolala na pasačku: pospěš si, ať si mohu prohlédnout svého ženicha.
2: Princ s pasačkou na sebe smutně pohlédli a vešli do domu. Vstoupili do síně a zůstali stát u prahu. Princezna se chvíli dívala na prince, potom se k němu vrhla a objala ho. Také princ ji objal a dlouho ji držel v náručí. Konečně se princezna obrátila k pasačce, šťastně se na ní usmála a řekla: víš, koho jsi mi přivedla? Vždyť to je můj bratr. Před 7 lety zmizel a já ho po celou tu dobu marně hledám. Navždycky ti budu vděčná, že jsi ho našla. Teď už mám jen jedinou podmínku, abyste mě pozvali na svatbu.
3: A tak všechno dobře dopadlo a všichni byli šťastní. Ale nejvíc ze všech přece jen malá pasačka.

Mařence bylo v lednu 5 let. Je to už velká holčička, stejně velká jako Čenda. Mařenčina maminka pracuje v knihovně a tatínek je malíř a restaurátor. Mařenka si dřív myslela, že tatínek pracuje tam, kde je napsáno restaurace. A divila se, proč táta pořád nikam jezdí a není celé dny doma, když restaurace jsou na každém rohu. Když se na to táty zeptala, velice se smál a vysvětlil jí, že restaurátor není hostinský, ale člověk, který opravuje staré věci tak, aby vypadaly jako v té době, kdy byly nové. Čendovi bylo v lednu 6 let, je to malý kluk, stejně malý jako Mařenka. Čendův táta je automechanik a klempíř a opravuje auta, ale jenom některá. Mařenčin táta mu namaloval na vrata do domu žlutou ceduli s obrázkem autíčka, které vypadá jako hračka. Na ceduli je nápis Renovace historických vozidel. Čendova maminka rozumí autům úplně stejně jako jeho táta, protože je strojní inženýrka a navíc umí německy a anglicky. Proto je maminka hlavou firmy a táta, který všechno udělá, jsou ruce. Tereze je 12 let, nosí dlouhé vlasy a nenosí brýle, které má nosit. Město, ve kterém Mařenka a Čenda žijí, slaví na jaře osvobození. To ovšem děti znají. Město je napřed potažené černým suknem a všichni lidé jsou smutní a pan král vyhlásí, že kdo to město vysvobodí, dostane princeznu a půl království. V jeskyni za městem bydlí drak a trápí město a žere princezny. Když pan král vyhlásí ten inzerát, začnou se sjíždět princové, ale nikdo nedokáže zabít draka. Až nakonec přijede hloupý Honza nebo princ Bajaja, draka přemůže a město je pak potažené červeným suknem a je svatba. Tak Mařenka a Čenda pořád vyhlíželi, kdy se objeví černé sukno a drak. A jak to vlastně vypadá, když je město potažené černým suknem, zeptal se Čenda. A co je to sukno, nevěděla Mařenka, zeptali se Terezy.

0: Je to, ale kdo je to, odpověděl táta. Veterán je člověk, který byl ve válce. Mařenka usínala a představovala si krásné prince na koních, jak závodí a bojují v turnaji jako princ Bajaja a vyhraje ten, kdo řekne všem nepřátelům hlavy dolů. Těšila se na neděli. V neděli je Čendův tatínek Jirka naložil do auta a jeli do malého městečka a tam byla na náměstí spousta aut a lidí a se všemi se Čendův tatínek znal. Vezmeš mi děti? Zeptal se Čendův tatínek pána, co byl u nich na dvoře, a ten přikývl a vzal Mařenku a Čendu do auta. Ale to bylo auto. Vypadalo jako hračka. Bylo krásně červené. Vzadu byla jenom taková dřevěná lavička a na ní si sedli Mařenka, Čenda a medvěd. Protože medvěd, ten, co se objevil na popelnici, teď bydlel u Mařenky a všude s dětmi jezdil. Strejda, který auto řídil, měl kníry, velké brýle, na hlavě koženou kuklu a na rukou kožené rukavice. Vyrazili na trať. Silnice vedla napřed z kopce dolů a pak prudce na kopec, na jehož vrcholu byl hrad Radyně. S nimi vyrazilo několik dalších aut, některá měla střechu, některá ne, některá byla velká a černá a jedno malinké žluté a taky tam jelo červené hasičské auto s lesklými houkačkami a stočenou hadicí. Většina aut rychle vyrazila a nechala autíčko s Čendou, Mařenkou a medvědem vzadu. Čenda se rozčiloval. Strejdo, jeď rychle, vždyť tam budeme poslední. Strejda se smál. Kamaráde, tahle érovka je z roku 1925, tu moc honit nesmíme. Oni jsou mladší, tak jsou rychlejší. Směl by si medvěd sednout dopředu, on nic nevidí, zeptala se Mařenka a Strejda pustil medvěda vedle sebe. A Strejdo, osmělila se Mařenka, byl jsi ve válce? Depak, já ne, ale tahle érovka válku pamatuje, jenomže byla zavřená v kůlně, protože neměla benzín. Už jeli do kopce a předjeli velké černé hranaté auto značky Tatra. A za chvíli předjeli zelené auto bez střechy a s bílou hvězdou na boku. Hele, Strejdo, to je džíp a nedojel, křičel Čenda, který se v autech vyznal. No vidíš, to má smůlu, řekl Strejda. Tenhle džíp byl ve válce a teď nemůže do kopce, chudák. Chudák veterán, pomyslela si Mařenka a řekla, když byl ve válce, tak je veterán. Ale nikdo jí neodpověděl, protože Strejda zrovna řadil rychlost, autíčko se škubalo a Čenda křičel, hurá, chcíplo mu to, tamhle stojí. Nahoře u hradu Radyně vlály vlajky, byl tam nápis cíl, opečené klobásy a limonáda. Za nějaký čas přijela auta, která byla pomalejší, řidiči od těch, která nedojela, přišli pěšky a Čendův tatínek přijel oklikou jejich domácím obyčejným autem. Strejda, který Mařenku s Čendou a medvědem přivezl, si stoupil na bedínku a dostal zlatý věnec a pohár. Čenda stál přitom vpravo a Mařenka vlevo a medvěd seděl Strejdovi za krkem. Všichni se smáli, blahopřáli jim a fotografovali je. Pak se šlo na nádvoří hradu a tam spolu bojovali mečem dva rytíři v drátěných košilích, další dva mezi ně skočili z hradeb a nakonec vjel bránou princ na koni a všechny je pobil. Bajaja, vydechla Mařenka, všem nepřátelům hlavy dolů, křičel Čenda. Nakonec se padlí zvedli a uklonili, lidi jim zatleskali a Mařenka poznala, že to byly ty závody veteránů a princ na koni, že vyhrá.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: U křečkovi, který snědl dědu mráze. Křeček má hrozně velikou pusu a to proto, že si v ní dělá zásluhu.

0: Kdybyste se mu tam podívali, to byste se divili, jak to tam má hezky zařízeno. Má tam poličky s nastříhanými papíry a na nich cibuli a česnek, trochu husího sádla, kousek špeku a samozřejmě zavařeniny. Ty jsou až nahoře. A když je chce křeček sundat, musí si stoupnout na špičky. Spižírna je pro křečka důležitá věc. Musí s jídlem vydržet přes celou zimu, kdy nic nedělá, kdy jenom spí a spí. Ale co když se přeci jenom občas probudí a má hlad? Pak se tedy nají a spí dál. Křečci mají veliké budíky a na nich místo hodin měsíce. Když jdou křečci v říjnu spát, natáhnou si budíky na březen, zívnou a usnou. Někteří před spaním chvíli čtou a usínají až v listopadu, ale i těm začnou v březnu zvonit budíky, křečci se protáhnou, vylezou z postelí, vyčistí si zuby, posnídají a jdou se kouknout, jak to s tím jarem vypadá. Ale všichni křečci nejsou stejní. Byl jednou jeden křeček a ten se jmenoval Anatol. Byl to všelijaký křeček, nepořádný, prolhaný a sobecký, hrůza povídat. Všichni křečci si dělali zásoby na zimu, jenom Anatol snědl všechno hned a na zimu nemyslel. Jen trochu smetany měl na poličce a to proto, že mu ji přinesla tetička Aneška. Jinak se mu ve spíži válela hromada starých krámů, pohlednice buchví odkud, hrníčky bez soušek a polámané hřebeny, knoflíky od límečku, stará trička a houpací kůň s uraženou nohou. Když se křečci chystali ke spánku, byl Anatol tak nepořádný, že si svého budíka nařídil špatně. A jak tak spí, najednou crrrr. Anatol se protáhne, vyleze z postele a dostane náramný hlad. Sní tedy smetanu od tetičky Anešky, oni si neutře vousy a leze ven. Ta trocha smetany mu hlad vůbec nezahnala, naopak. Má ještě větší chuť k jídlu, ale říká si, je jaro, někde něco seženu. Ale představte si, že neuvidí žádnou zelenou trávu, žádné kytky, žádné sluníčko, ale samý bílý sníh. Nepořádný Anatol si nařídil budíka místo na březen na prosinec a tak místo jara je zima, až to praští. Anatol s něčím takovým vůbec nepočítal, než se vzpamatoval, sníh mu zavál vchod do díry. Křeček neví, co si počít, mokro máš za ušima, kručí mu v břiši, je mu zima. Sedne si u cesty a brečí. A jak tak brečí, jde kolem děda mráz. Tlustý jako kulička s červenou čepicí, bílými vousy a síťovkou plnou pomerančů.
1: Co pak tady děláš, křečku?
0: Ptá se a pára mu jde od pusy.
1: Proč nespíš? A proč ti tak ručí v břiše?
0: A křeček Anatol, když vidí dědu mráze s tolika dobrotami, začne plakat ještě víc a říká tím nejdojemnějším hlasem na světě.
2: Jsem křeček Anatol, rozdal jsem, co jsem měl, teď se sem dá smetanu, starostí o křečky nemohu ani spát a teď mám hlad a kručí mi v břiše.
1: Ubohý Anatole, povídá děda mráz, opravdu si hubený. Vezmi si pár pomerančů, slupni je a tady máš čepici, aby ti nemrzly uši. Já budu za chvíli v teple, jdu tamhle do školy nadělovat dětem pomeranče, jsou v nich vitamíny, děti je potřebují, aby byly zdravé. Tak nazdar.
0: A jde. A křeček slupne pomeranče, hned je tlustý jako koule, nasadí si čepici a hele, vypadá se svými bílými vousy od smetany docela jako děda mráz. Kdybych byl děda mráz, napadne ho, najedl bych se pořádně pomerančů a pak bych šel do školy a krásně se zahřál. A jde, Dohoní dědu Mráze, poklepe mu na rameno a povídá. Poslyšte, tak mi napadá, co kdybyste šel domů a já to rozdal dětem za vás. Nikdo to nepozná. Co říkáte?
1: A děda Mráz si myslí, ten křeček se zbláznil. Už si chce tukat na čelo, ale otočí se a vidí Anatole jako velikánskou kouli s bílými vousy a červenou čepicí a napadne ho, že to ten křeček nejspíš myslí vážně.
3: Anatole, řekne tedy pomalu a s důrazem, uvažuj trochu, kdo to kdy viděl, aby křečci rozdávali dárky. Děda Mráz jsem já a já taky budu rozdávat.
0: Ale Anatol nemá chuť na uvažování, má chuť na pomeranče a na teplo. Chce to všechno po dobrém nebo po zlém a tak nakonec otevře svou velikánskou pusu a děda Mráz je v ten ráz i se síťovkou ve spižírně. A křeček si vykračuje ke škole, spe se pomeranči a přemýšlí, co rozdá dětem. Rozdám jim sněhové koule, vypadají trochu jako pomeranče, říká si. Přidám k tomu nějaké staré pohlednice, řebeny a knoflíky a bude to. A tak si udělá plno sněhových koulí, dá si je do kapes a zazvoní na školníka. Školník otevře, řekne, pojďte dál, děti už čekají. A vede Anatola do tělocvičny, do krásné, vytopené tělocvičny plné dětí, které volají, dobrý večer, dědo Mrázi, to jsme rádi, že jsi konečně tady, něco tě zdrželo, viď? A křeček vyleze na stupínek a říká, máte tady krásně teplo, to se mi líbí, vymrzl jsem po cestě, teď vám rozdám dárečky, doufám, že se vám budou líbit, jenom pomeranče jsou trochu nezralé, ale to nevadí, necháte je uležet, tak prosím, začneme. A holčičky a chlapečkové chodí na stupínek a křeček jim rozdává sněhové koule, hrníčky bez soušek, knoflíky, hřebeny, staré pohlednice a roztrhaná trička. Děti jsou překvapeny a říkají si mezi sebou, to jsou nějaké ošklivé dárečky, co? Ale paní učitelka je napomíná, co to má znamenat. Jestli to děda Mráz uslyší, ještě se urazí. Jenže malý Krištof, který dostane houpacího koně s uraženou nohou, si myslí, ať se děda třeba urazí, to je mi jedno, a řekne docela nahlas. Ten kůň není k ničemu, ty jsi nějaký divný děda Mráz. Křečka to velice rozlobí a křičí. Jak to, že není k ničemu? Jak to, že jsem divný děda Mráz? Jen se podívej. A sedne na koně a houpá se sem tam, houpá se vztekle, velice vztekle. A jak se tak vztekle houpá? Udělá se mu špatně od žaludku, jak by ne, po jídle se nikdo houpat nemá. A tak Anatol sleze z houpacího koně zelený až běda. Kroutí se a paní učitelka běží k telefonu. Haló, tady je škola, onemocněl nám děda Mráz, volá paní učitelka a sanitka je v minutě tady. Pan doktor v bílém plášti vejde a říká, jen klid, to bude angína, v zimě je jí plno. Podívá se křečkovi do pusy a žasne. Na poličce sedí děda Mráz, drží síťovku se zbylými pomeranči, klátí nohama a říká, to je dost, už jsem si myslel, že tady budu do jara. A leze ze spižírny. A děti, paní učitelka i pan doktor neví, co si mají myslet. Na stupínku stojí dva dědové Mrázové, těžko říct, který je ten pravý, až maličký Krištof vykřikne, vsaďte se. Vsaďte se, že ten pravý je ten se síťovkou. A pravý děda Mráz se usmívá a říká, uhodl jsi, synu, já jsem děda Mráz, který vám nese pomeranče plné vitamínu a toto je křeček Anatol, starý sobec, který vám rozdal své staré haraburdí lotr jeden. Anatol si myslí, je zle. Měl bych se rychle ztratit, ale nejde to tak lehce. Všechny děti mají sněhové koule, všechny umějí dobře mířit a tak je Anatol za chvíli mokrý jako myš, peláší ze školy, jak nejrychleji umí a říká si, příště si musím přece jenom pořádně natáhnout budíka.
4: Tedy hurvínku, Letos se mi ty vanilkové rohlíčky obzvláště povedly. No, žaričku, přestaň loudit. Ne. Žádné ochutnávání nebude. Dočkej času. Vánoce jsou už zítra. Tak se brzy dočkáš, víš?
2: Ach jo.
5: Jenom aby. Bojím se, abys do zítřka nezapomněl, kam si ty rohlíčky schoval. Znáš se?
2: Jo.
4: Ale jdi ty, prosím tebe. Ačkoliv, víš, že jsem ty loňské ještě nenašel?
5: Nemůžu říct, že mě to překvapuje.
4: Hele. Raději mě řekni, jestli už si napsal Ježíškovi. Urvínku, kde je nejvyšší čas?
5: A co myslíš, že tady asi tak smolím?
4: Dojemné. Ještě pořád ho to drží. Tak hele, ať tam nemáš zase hrubky, jako posledně.
5: Taťulinku.
4: Co je?
5: Jak to víš? Že jsem měl v dopise pro Ježíška hrubky.
4: Cože?
5: Doufám, že nečteš Ježíškovi poštu.
4: Já?
5: No.
4: Ne. To on se mi sám zmínil, že by ses měl v pravopise polepšit, víš? To když mě předával ty dárky.
5: Jo, tak. No neboj, ostudu ti neudělám, taťuldo. A až to dopíšu, tak mu ten dopis zase pošleš. Že jo? Na tu jeho tajnou adresu, co znáš jenom ty? Že jo?
4: No samo sebou. Ostatně jako každý rok, že? Teď přece víš, že jsem s Ježíškem jedna ruka, no?
5: Dojemné. Ještě pořád ho to drží.
4: A prosím tě, teď už konec řečí. Musím dát plech s rohlíčky do trouby, jo? Tak mě nezdržuj.
5: Dobrá. Takže kde jsem to skončil? Jo, tady. Milý Ježíšku, chtěl bych tě poprosit, jestli bys mi mohl nadělit nové boty. Jo, to je dobrý. A tečka, ne. Vykřičník. Dál. Moc bych si přál kecky. Jo. Šněrovací. Výbušně. Červený. Takzvaně kotníkový. Jo. No a to nejenom proto, že mám potíže se spolužákem Vomáčkou, který mě kvůli tomu, že nosím dřeváky, neřekne jinak než dřevák. Ale taky proto, že bych si přál konečně něco normálního na sebe. Tak dál. A abych tě opravdu obměkčil, tak bych ti pomáhal. Ne, chyba. Tak bych taťuldovi pomáhal celý rok s mytím nádobí. Taky vykřičník. No, jo, ještě podepsat. Hůr Vínek. Je. Jo, Žery, promiň, já jsem na tebe úplně zapomněl. A Žeričkovi, prosím tě, přines pořádnou kost od Šunky.
2: Ne.
5: Tak ne, počkej. Raději Šunku od kosti. Ne? Tak ještě lid, počkej. Šunku od kosti i z kostí.
2: No.
5: Děkuji předem, taťuldo. Ježíšku. Hotovo. Já teď ještě ten dopis zalepit. Fuj, teda, to je hrůza. Teda ani to lepidlo už není to, co bývalo. Prosím tě, Žeričku, zalep to, jo? Díky, to stačí, to stačí. Tať Holda, kde jsi?
6: Ve špajzu, mezi majoránkou a novým kořením. Hledám vanilku. No co je?
5: Dopis jsem dopsal a teď se půjdu trošku vyvenčit, jo? Co říkáš?
6: No vidíš, no ten nápad, no jen běž. Jo, vem si sebou Želička, jo? Aspoň mi tu nebude při pečení překážet.
5: Tak Želi, jdeme! Nazdar!
6: Nazdar. Je, to, no konečně to je klid. Tak, a teď honem ten dopis. Vodička už bublá. A jak známo, otevřít obálku jde nejlépe na páru. No, jo, a je to. Tak co pak nám to ten kluk načmáral? Milý Ježíšku, já bych si psal kecky. Už zase kecky. Já nevím, kdy ten kluk konečně pochopí, že ty jeho dřeváky nejsou jen tak obyčejné, že jsou doslova kouzelné. Vždyť jenom co toho pamatují. A přitom jsou stále jako nové. A on by je vyměnil za obyčejné hadrové křápy, co nevydrží ani jednu sezónu. Ach jo. No, co tam píše dál? Já bych pomáhal Tačuldovi celý rok s mytím nádobí. No, vida. Ovšem musím říct, že taková výpomoc není k zahození. No tak, Ježíšku, co s tím uděláme?

0: proč se kapr Stříbrňák nedopočítal. Kapr Stříbrňák se probudil. Otevřel ospale oči, vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky a znovu na něj šlo spaní. Do ničeho se mu nechtělo. Potápěl se do snů, ale najednou si vzpomněl, že chtěl dnes počítat šupiny.
1: Víc už to nemůžu odkládat, řekl. Nedá se nic dělat.
0: Bylo po spaní. Otevřel oči do kořán a vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých málem jako balonky z pouti. Potom zlehka zamával pravou ploutví, zamával i levou a rozjel se pomaličku ke kořenům staré vrby. V zeleném přítmí tůně bylo jeho oblíbené místo. Měl tam klid a ticho. Nikdo ho nerušil. Hned se dal do práce. Počítá, ale co to? Pořád se nemůže dopočítat. Pořád mu jedna stříbrná šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu. Zapadlo v dálce do lesů a nad rybníkem se stmívalo. Hladina potemněla, rákosí tiše šumělo a celý kraj se chystal ke spánku. Kapr Stříbrňák byl nešťastný. Bloudil marně rybníkem, hledal, ale kde nic tu nic. Tma houstla a houstla, noc kvapem zrála, černá jako saze už se zdála. Bylo vidět čím dál míň, voda zmodrala na inkoust a kapra bolely ploutve. Oči mu vypovídali službu. Najednou slyší, jak na něj volá zelená váška.
2: Kapře Stříbrňáku, podívej!
0: A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky.
1: To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí.
0: Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: pout zasvěcenou vodou. Byl jsem dlouho na vandru. Když jsem se pak vrátil, narodil se mi táta. Tak co teď dělat? Chtěl jsem ho pokřtít, ale nevěděl jsem, kde vzít svěcenou vodu. To ináč nepůjde, než že musím pro ní do nebe. No, byl jsem boják, tak jsem si vzal koně a flintu a že se podívám, kde bych tam cestu našel. Jedu dost dlouho, porád dál a dál, až přijedu k jednomu městu. Tam byla veliká vojna, střílili z kanónu a ani jsem nevěděl, že přilítla koule a půl koně mi urazila. No jedu dál, až jsme přišli ke kašně. Kůň měl už žízeň, tak jsem ho tam nechal, ale on pil a pil, až milou kašnu celou vypil. Teprou se ohlídnul a vidím, že mám jen půl koně. No dobře. Nedaleko bylo vrbový proutí, tak jsem ho nařezal, milýho koně voplet a ono hned na něm pěkně urostlo. Tak si zas sednu, no jel jsem teďka jako v chátku. Teď přijedu do velikého lesa. Jedu tím lesem, porátej dál a dál, až se proti mně vychramostí náramnej jelen. Ježíš Mariankou, tak jsem se lek. Ale hned schodím flintu, měl jsem ji nabitou třešňovejma peckama a milýho jelena vemu mezi rohy. Ale repák, jelen utek a byl pryč. No dobře, jedu dál, až přijedu na rovinu. Široko, daleko ležal bílej sníh a už bylo soumrakem. Tak co dělat, myslím si, tady musím ostat na noc. Tak tam čouhal kůl ze země, uvázal jsem k němu milýho koně, plášť pěkně rozložím na zem a že budu přenocovat. Když jsem tak pohodlně spal, spustil se noci veliký dýšť, začalo tání a když se ráno probudím, koukám, po koňoj nikde ani památky. Podívám se zhůru a milej kuň vysal na věži, ta byla celá zachumelená. Prach mě flintě zvlh, tak co dělat? Najednou si vzpomenu, že jednou ráno dostal jsem v hospodě takovou mezi oči, až se mi zajiskřilo. No tohle je dobrý, poudám. A tak jsem si vysadil mezi oči zas takovou ránu, až jiskra vylítla, já střelím po koňoj ten spad a zase jedeme dál. No tak přijedu zas k tomu lesu a tam vyběhne ten jelen a už mu na hlavě vyrostla celá třešně a třešně na ní měl obaleno. Ale kady jen ta cesta do nebe? No vohlídnu se a vidím chalpu. Zrovna tam kmotra stojí a poudá. Mám tu takový veliký konopy. No to se mi dobře hodilo. Byla tam taková hora, vylezu na ní a po provaze porád do nebe. Jo, už jsem byl až tam, když teď mi ho kus chybělo. No ale co, slezu, pomilím provaze, dole jsem ho kus uříz a nahoře nastavil a tak přijdu šťastně až do nebe. Tam mi dali hned tu svěcenou vodu, však to bylo na křtiny. Ale když přijdu zase ven, vidím, že se strhla taková větřice a provaz mi rozmetala. Tak co teď dělat? No ale viděl jsem tam takovej písník. A tak jsem z toho písku uplet provaz a zase lezu dolů. Jo, ale dole bylo teď takový zeli a ne se z něj dostat za živej svět. Tak když jsem se dost napekeloval a šenomarný, došel jsem si domů pro sekiru a milý zeli jsem pěkně šeno rozsekal. Tak se dostanu šťastně ven a běžím k tátoj. No, svěcenou vodu jsem doopravdy měl a tak jsem ho pokřtil. A ty lidi ještě žijou, co to vypravujou.
1: Pohádka o žravém Petříkovi. V jedné zemi žil chlapeček, který se jmenoval Petřík. Ze všeho nejraději seděl v kuchyni se lžící v ruce a čekal, kdy mu naloží nějaké dobré jídlo. Jeho starostliví rodiče byli z toho celý nešťastní. Kdysi, když byl Petřík ještě úplně malým chlapečkem, ukazovali ho sousedům a známým a říkali: podívejte se, jaké lamželezo je z našeho Petříka. Sní všechno, co mu naložíme. Sousedi se usmívali, dávali Petříkovi sladkosti a chválili ho. Takového siláka to jsme ještě neviděli. Jenže když Petřík dospíval, přestávalo mu stačit, co měl před sebou na talíři a chtěl stále víc a víc. Nezřídka se stalo, že maminka ani nestihla dopéct koláč a už ho Petřík snědl. Potom ještě snědl chleba se sádlem a s cibulí, kompot, párky a nakonec si dal kus slaniny a škvarky. Nejhorší to bylo v neděli. Často se stávalo, že maminka musela třikrát vařit dobrou nedělní polévku, protože Petřík ji stihl vysrkat z hrnce dříve, než byla hotová. Rodiče si mysleli, že se to všechno změní, až začne Petřík chodit do školy. Domnívali se, že vzdělání a učení z něho udělají rozumného člověka. Jenže se stal opak. Petřík po dobu celého vyučování nemyslel na nic jiného, než jak se dostat k jídlu. Kradl spolužákům svačinky a pak se pod lavicí cpal a nedával pozor. Rodiče často před Petříkem klečeli a se slzami v očích ho prosili, aby se nad sebou zamyslel a nebyl takový žravý. Petřík je vyslechl, pokýval hlavou, ale žravost ho nepřešla. Co se však jednoho dne nestalo? Petřík šel ze školy a na ulici potkal bezmocnou vedchou stařenku, která nesla plnou nákupní tašku. Petřík se nabídl, že jí s nákupem pomůže. Z tašky totiž trčel velký rohlík a on doufal, že stařenka mu ho dá za odměnu. Pomaličku kráčeli k domku, kde stařenka bydlela. Ona mu vyprávěla o svém těžkém životě a Petřík se neovládl a rohlík snědl. Žravost ho však nepřešla a postupně snědl všechno, co bylo v tašce. Přitom si ještě představoval, že ho stařenka pozve k sobě domů a za odměnu mu nabídne koláč. Nakonec zastavili u domku. Petřík podal stařence prázdnou tašku a spokojeně čekal na pozvání. Stařenka překvapením otevřela ústa a když pochopila, co se stalo, vyslovila kletbu.
2: Tvoje žravost bude potrestána. Jednoho dne si pro tebe přijde.
1: Petřík se hrozně polekal a s pláčem utekl. Když přišel domů, rodičům nic neřekl, hltavě se najedl a zalezl do postele, protože pod polštářem měl ještě schovaný chleba se sádlem. Tak to šlo nějakou dobu a Petřík na příhodu se stařenkou zapomněl. Jen občas se mu zdálo, že vidí její vedchou postavu nehybně stojící kdesi na druhé straně ulice. Jednou v neděli večer, právě když seděl se svými rodiči za stolem a hltavě večeřel, kdosi zazvonil u dveří. Maminka se divila.
3: Kdo to k nám jde tak pozdě?
1: Řekla a šla otevřít. Chvíli s někým hovořila a když se vrátila, tatínek se na ní zvědavě podíval. Kdo to je? Zeptal se.
3: Nějaký pan Izrty,
1: řekla maminka. Přišel si prý pro našeho Petříka. Petříkovi překvapením vypadla lžíce z ruky.
4: Ale já nikam nechci jít,
1: zvolal a snažil se skrýt pod stůl. Maminka s tatínkem mu domlouvali.
3: Když pan Izrty říkal, že přišel pro tebe, musíš s ním jít.
4: Ale já nechci,
1: křičel Petřík. Ale nebylo mu to nic platné. Maminka s tatínkem ho vytáhli spod stolu a odevzdali panu Izrtyovi, který trpělivě čekal na chodbě. Od té doby žravého Petříka nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Takhle tedy dopadnou všichni žrouti, milé děti.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Tobě se ještě nechce spinkat. Tak ti povím pohádku, kterou nám babička vyprávěla před spaním a při které jsme vždycky krásně usnuli. Malý Kuba pásl ovečky na louce za vesnicí, za potokem. Pásl je celý den. A když sluníčko začalo zapadat za kopec, kukačka ohlásila, že se blíží večer, Kuba sháněl své ovečky z louky a vedl je domů.

Ovečky byly veselé, strkali se a pošťuchovali a tak na Kubu čekal těžký úkol. Mezi loukou a vesnicí totiž bublal potůček a přes něj vedla jenom úzká lávka. No a po té lávce musely neposedné ovečky opatrně přejít jedna za druhou. No a Kuba je při tom přecházení musel spočítat, jestli se mu některá nezatoulala. Víš ty co? Budeme ty ovečky společně s Kubou počítat. Tak pozor, začínáme. Jako první přechází po úzké lávce ovečka se stříbrným zvonečkem na krku. Druhý jde beran s velkými rohy. A počítej ty Kubovy ovečky se mnou. Za beranem s velkými rohy jde třetí ovečka, potom čtvrtá ovečka, ta má na krku rolničku. Za ní jde pátá ovečka s černým ocáskem, potom šestá ovečka s velkým zvoncem. Teď přechází přes lávku sedmá ovečka a osmá ovečka s velkýma očima. Za ní jde devátá ovečka, pak desátá ovečka, ta má taky zvoneček. A jedenáctá ovečka, za ní jde dvanáctá ovečka s malinkatou rolničkou na krku. A třináctá ovečka a čtrnáctá ovečka a patnáctá ovečka a šestnáctá ovečka a sedmnáctá ovečka a osmnáctá ovečka a devatenáctá ovečka a dvacátá ovečka a dvacátá první ovečka. Už spinkáš. Dobrou noc.

0: pěkně nám rozkvětá.
1: Schválně jsem ukápal trochu vedle, aby přišel vodník Ferda. Tak co je s tebou? On nejde,
0: že bych měl v konívce zkaženou vodu? No to ji musím utřít.
2: Ne, neutírat, neutírat. Juk, jsem vodničí kluk.
1: Už jsem se bál, že kouzlo s kapkou přestalo fungovat.
2: Já jsem, no nic. Nejdřív dospíváme tu písničku. Viď, strejdo, Antoníne.
3: Zalívám, zalívám rozmarín, pěkně nám rozkvětá. Zalívám, zalívám, mám ho rád, od léta do léta.
1: Tak, milé malé slečny a milí malí pánové, už jsme tady zas. Já i vodník Ferda. On je to sice od přírody jen mrňousek, takový samfrlínek, hastrmáneček, jako vodní brouček. A proto na něj některé děti ani nevěří. Ale já jsem svědek, že se umí udělat velký, no, skoro jako kluk. Minule, jak mě překvapil, když se z kapky vody Bůh ví jakým kouzlem vytáhl, jsem vám ani nestihl říct, jak vypadá.
2: Myslím, že mi to docela sluší.
1: No tak, nebudeme přehánět.
2: Sám sobě se někdy docela líbím.
1: Nejnápadnější je, že má oči jako dva míčky na ping-pong. Na nohou, jen po třech prstech.
2: Mně tři docela stačí, aspoň si je nepletu.
1: Mezi nimi blánu, jako kachna nebo husa.
2: No a to je kvůli plavání.
1: A na kebulce všeho všudy, kolik?
2: Pět.
1: Pět vlásků. Za to tuhých a silných trčí mu z hlavy vzhůru jako větvičky. Umíte snad počítat do pěti, abyste věděli, že je to málo.
2: Proč málo? Tačka má jen dva. Češe si je na pěšinku.
1: A co, že si dnes Ferdo vykoukl z kapky až na podruhé? Neslyšel jsi? Nebo ti voda zalehla ucho?
2: Tady před domem jsem uvázl za kalhoty na tyčce plotu, protože jsem ho musel přelézt.
1: Proč bys musel? Je tam branka.
2: Nešla otevřít.
1: Nahoře je takový háček, tím stačí jen otočit.
2: To se lehko řekne, já na něj nedosáhl.
1: Promiň, to mě nenapadlo. No hlavně, že jsi tady. A co nám povíš?
2: Povím, co se nám v rybníce přihodilo s čápem dlouhým zobákem. To je můj kamarád, protože jsem ho loni na jaře zachránil, i když jsem ho předtím neznal.
1: Zachránil? A před kým?
2: Před pytlákem Fouskem.
1: Počkej, Ferdo, počkej. Děti možná nevědí, kdo je to pytlák.
2: Aha, pytlák je každý, kdo loví v rybníce bez povolení. Kořist pak někteří takoví černí lovci strkají do pytle, aby nebyla vidět, a proto se tomu říká pytlačení. Vy lidé to děláte taky.
1: Mě do toho nezatahuj. A proč říkáš vy lidé? Co pak Fousek není člověk?
2: Fousek je vidra.
1: Vida, vidra. Ale bojím se, Ferdo, že i tohle budeš muset vysvětlit.
2: Vidra je vodní šelma a velký hladovec.
1: Hladovec? Tak to není. Hladovci jsou králíci, myši, morčata nebo bobři.
2: Říkám hladovec, strejdo. Vidra má kožich, fousky od pusy do obou stran a živí se masem, loví ryby, žáby, všechno, co je v rybníce.
1: To přece musí, aby se uživila. Tak proč jí to vyčítáš a proč jí nadáváš do pytláku?
2: Protože vidra Fousek byla hrozně zákeřná. Sbírala v bahně všelijaké dráty a harampádí a mazaně je narafičila. Počítala s tím, že si je nějaká ta rybka nebo žába bude chtít prohlédnout a že se jí drát omotá kolem krku nebo kolem nohy. Ona pak v noci připluje a toho nebožáka zbaští.
1: Fuj ho! To je ošklivé. Vidry,

0: šmidli, vidli, schutí bych mu schoval židli. Ru, ru, ru, vu, vu, vu, škoda, že ho nenajdu.
1: No jo, pod vodou se dějí stejné věci jako u vás mezi lidmi. A všichni, co tam žijí, musí být opatrní a pořád se musí rozhlížet, aby jim něco neublížilo.
2: A co s tím má společného čápdlouhý zobák? Přece nebudeš tvrdit, že by si vidra troufla na čápa.
1: Co asi? Chytrému na pověs.
3: No, no, no, no, no, co je to tady? Přestaň těmi křídly mlátit, dělá se vítr.
4: Ferdo, kamaráde, mě něco drží za nohu.
3: Co by tě drželo? A jak to, že mě znáš? A říkáš mi kamaráde, když já tebe neznám?
4: Já mám z té své výšky přehled. Jsem čáp, dlouhý zobák.
3: Těší mě.
4: Co mě drží, nevím. Ale když se hnu, hrozně to bolí. Nemůžeš se tam dolů podívat a pomoct mi. Voda se zakalila a já do ní odtud z hůry nevidím.
3: Vydrž chvilku. Hlavně už nedělej vítr, my ho dole pod vodou nemáme rádi, protože probouzí velké vlny a pak není nejen vidět, ale ani slyšet.
4: Hlavně rychle, Ferdo, rychle.
3: Jen klid, já se tam mrknu.

0: Milý dlouhý zobáku, chytil ses do starého hrnce vidráka Fouska. Má ve dně díru a ty si stoupl z rovinka do ní. A protože její okraje jsou ostré jako nože, tak nemůžeš nohy vytáhnout.
1: Co s tím uděláme? Pomoz mi, Ferdu.
0: Už jsem zavolal raka střihavku, on klepetem jako nůžkami tu díru zvětší a bude vyhráno.
1: Nepotrvá to dlouho.
0: To bude hned a Fouskovi dá tatínek z našeho rybníka výpověď.
1: Váš Moldánek byl pro mě vždycky ráj. A teď tohle.
0: Inu, jak říká maminka, neštěstí nechodí po horách, ale po hastrmanech.
1: A po čápech. Ferdo.
0: Co zas máš?
1: Mně se zdá, moje noha je najednou volná.
0: Tak sláva!
1: To ti nikdy nezapomenu. Až budeš něco potřebovat zase ode mne, tak jen zavolej a já přiletím jako vítr.
0: Ne, radši jen jako vánek, prosím tě, kvůli těm vlnám, víš?
2: To jsi byl kabrňák, Ferdo. A co Fousek? Musel pryč?
0: Musel. Už je od něj pokoj.
2: To si váš rybník Moldánek asi odechl.
0: Prosím?
2: Že si váš rybník Moldánek...
0: Jak si vypátral, že bydlím právě v Moldánku? Já ti to přece neřekl, mělo to být tajemství.
2: Dlouhý zobák to prozradil před chviličkou. Tobě to ušlo.
0: Asi v zápalu vyprávění.
2: Nic si z toho nedělej. Záhad kolem tebe je pořád tolik, že se mi ani nechce počítat. A Moldánek je pro rybník moc hezké jméno.
0: Viď, takhle k večeru, když se rozkuňkají žáby a šumí rákosí a na hladině sem tam něco žbluňkne.
2: A dlouhého zobáka si potom ještě někdy viděl?
0: Mnohokrát, jenomže pak byl podzim a zima a on byl zas někde v Africe a vrátil se až letos na jaře.
2: Na svaté hoře hoře? Čáp letí přes moře, to máš pravdu.
0: A stal se ten malér. A samo sebou, že v tom měla zase prsty naše drahá, neposlušná Hančinka.
2: Povídej.
0: Oni totiž čápy, tobě to, strejdo, nemusím vysvětlovat, ale kvůli dětem, oni se čápy živí žábami nebo malými rybičkami.
2: S tím se nedá nic dělat. I čáp musí jíst a krmit malá čápata.
0: Já vím. Proto taky taťka vydá vždycky na jaře příkaz, aby všichni v rybníku dávali dobrý pozor. A někteří čápy jsou velmi slušní pánové. Však zrovna sám dlouhý zobák, ten se vždycky předem ohlásí a všechny sám před sebou varuje s pěnem.
3: Pozor, pozor, žáby, ryby, nedávám vám žádné sliby, naopak vás klapi, klapi, klap, varuju, jsem tady, čáp. Moje děti křičí hlady, prořídnou teď vaše řady, schovejte se, udělám jen chňap, kdo bude mít oběd, čáp.
0: Tentokrát svou písničku taky zaspíval, ale trochu pozdě. Oběma nohama stál už ve vodě a pak, jen co dozněl poslední tón, zobák dolů, klof a už držel běličku. Jenomže to byla bělička Nelinka, oblíbená kamarádka naší Hančinky. Obě zkrátka na jeho písničku nedbali a rýdili spolu u samé hladiny. A Hančinka spustila takový křik, až se na rybníce vzedmuly vlny jako zabouřky.
4: Nelinka! Nelinka! Kruťák čáp mi sebral moji Nelinku! Zadrž ho taky! Štípni ho, Ferdo! Ať je pustí! Ať je nemaští! Pomoc! Pomoc!
2: To přece musel slyšet i dlouhý zobák, nebo ne?
0: Slyšel. A lekl se možná ze všech nejvíc. Nohy mu stuhly, nemohl se hnout. Naštěstí, protože jindy by se byl dávno vznesl vzhůru ke svému hnízdu na vysokém starém topolu a už by rybičku cpal hladovým čápatům do krku. Teď nic. Čekal. Taky mu asi chvíli trvalo, než vůbec pochopil, kdo to křičí a co to křičí. A to už jsem se já chytil jeho dlouhé červené nohy a vyšplhal jsem se po ní nahoru až nad hladinu a tam jsem na něj spustil. Slova země přímo pršela jako z vodotrysku. Kamaráde milý, dlouhý zobáčku, ještě jsme se letos ani pořádně nepozdravili. Vítám tě na Moldánku, ale prosím tě, tu běličku, co si ulovil, tu radši honem zase pusť, než přijde můj taťka vodník, protože on naší Hančince udělá, co jí na očích vidí, je to jeho miláček. A kdyby se rozlobil, že si ulovil z rovinka Nelinku, ona s ní Hančinka kamarádí, víš? A tak, jako je Hančinka přítelkyně Nelinky, tak jsem přece já zase přítel tvůj. Hlavně svůj zobák nesklapuj úplně, ať zůstanou Nelince všecky kosti a ať jí nepocucháš ploutvičky, prosím tě, prosím tě, prosím tě.
2: To tedy byla pěkně dlouhá řeč. Došlo mu vůbec, kdo to na něj mluví? Pamatoval se na tebe, nenapínej nás.
0: Dlouhý zobák s běličkou Nelinkou pořád ještě v zobáku. Mrskala se v něm, jak mohla, ale čáp stisk nepovolil. Pohleděl dolů na svou nohu a na mě, pak sehnul krk a strčil zobák s rybičkou pod vodu. Než jsem stačil něco říct nebo udělat, dal si Nelinku k noze, ze zobáku ji pustil, ale místo toho jí blesku rychle přišlápl. A pak povídá...
1: Nazdar, Ferdo.
0: Nazdárek, to se mi ulevilo.
1: Ještě jsem Nelinku nepustil.
0: Ale pustíš ji, viď?
1: Zpíval jsem přece varování. Která ryba je chytrá a za něco stojí, mohla se včas ukrýt a nemusel se tady strhnout takový poprask.
0: To víš, hloupé holky hrály si s naší Hančinkou a neviděli, neslyšeli.
1: Jejich chyba. Mám doma tři hladové krky. Když teď Nelinku pustím, budu muset lovit znova. A v Moldánku už to asi nepůjde, budu muset jinam. Což se mi nechce, protože mě bolí křídla a nohy a krk a peří a všechno. Ani ty, jak mi visíš na noze, mi tam nejsi dvakrát příjemný.
0: Promiň, musel jsem k tobě nahoru rychle, abys mě včas uviděl a uslyšel. A po noze to šlo ohromně, já šplhám jako datel. Co bys říkal například Loužáku?
1: Co je s Loužákem?
0: Rybník vedle, že bys třeba příště lovil radši tam.
1: Ty jsi ale vykuk, Ferdo. Tam snad vodníci a malé vodničí slečny, co si hrají s rybičkami, nejsou.
0: Nejsou, ten je volný z města, tam pořád ještě vypouštějí špínu, tak se strejček s tetičkou a s celým svým dvorem odstěhovali.
1: A co bych tam teda asi tak ulovil? Ten neřád z města?
0: Aha, tak vidíš, to mi nedošlo. Zapomeň na to.
1: Nech tyhle starosti na mě, ano. Dobrá. Nelinku vám pustím.
0: To budeš pašák, dlouhý zobáku.
1: Ale něco za něco. Ty se mnou poletíš k nám.
0: Kam? K vám do Afriky?
1: Nahoru na topol, do hnízda. Ani jedno z mých čápat ještě nikdy nevidělo vodníka. Já jsem jim o tobě vypravoval, jaký jsi šikula a že rád zpíváš. Teď mě napadá, ty jim tam na hnízdě zaspíváš.

0: Hlavný, tak jo, dobře, poletím s tebou.
1: Konečně slovo chlapa. Ale řekni, sestřičce, a ty neopatrná Nelinko, ty si to taky pamatují, tohle bylo naposled, co beru ohledy. Kdo se neohlídá sám, tomu já příště milosti dělat nebudu. Už ať tě nevidím, Nelinko.
2: A my, Ferdo, poletíme?
0: Hned teď?
1: Co můžeš udělat dnes? Neodkládej na zítra.
0: Aspoň minutku mi dopřej.
2: Nechceš, doufám, zmizet.
1: Dal jsi mi slovo.
0: Jen mě něco napadlo a musím to zařídit. Čekej.
3: To jsem netušil, že jsi tak ješitný, Ferdo.
0: Ješitný? Co to znamená?
3: Že tě zlákala sláva. Víš, co se říká mezi námi lidmi? Všechna sláva, polní tráva.
0: A proč ne? Tráva je zelená jako moje sáčko a to se mi líbí.
3: No, jak myslíš? Ale povídej, jak se letěl?
0: No, dřív jsem musel dolů pod vodu za Hančinkou a za Nelinkou, protože jsem chtěl, aby Čápovi za jeho velkorysost poděkovali. To by si podle mě zasloužil, jenže když jsem o tom začal, bránili se, že je ani nenapadne, že je dlouhý zobák lupič a lupičům, že se neděkuje. Ať prý se jde vyspat, že dětem ve škole by vyspaný Čáp mohl sloužit jako učební pomůcka.
3: Já je trochu chápu, že jim potom leknutí nebylo do zpěvu, ale na druhé straně...
0: Naštěstí se do věci vložil taťka.
1: Konec řečí, konec výmluv. Ferda má jednou výjimečně pravdu. Udělám vám z leknínového listu hlásnou troubu, aby vás bylo dobře slyšet a vy dlouhému zobákovi zaspíváte.
4: Já mu zpívat nebudu.
1: Ticho, basama rentete. Nebo vás obě strčím do rákosové šatlavy, však už to tam znáš. Zrovna tam je žabák kvak-kvak, budete mu dělat společnost.
4: Proč tam je kvak-kvak?
0: Protože svým kvákáním rušil v noci mlynářovi kamilku. Je z toho chudinka tak nevyspalá a bledá a průsvitná, že vypadá jako křídílka vodních vážek.
4: Já Kamilku neznám.
1: Někdy ti ji ukážu. Teď nezamlouvej svůj úkol.
4: Zpívat takovému kruťákovi to zrovna.
1: Mimochodem, starý rak Střihavka má světničku hned vedle šatlavy. Víš o tom? Povídám, víš o tom?
4: Jo.
1: A přesvědčilo tě to?
4: No, Nelinko.
1: Aspoň si budete pamatovat, že máte být opatrné. Tak honem spuste už. My s Ferdou budeme taky trochu přizvukovat.
5: Milý dlouhý zobáčku,
0: zobáčku.

0: Čápovi se písnička líbila. Natřásal se, až se mu peříče pejřilo, a kdyby se uměl dlouhým červeným zobákem usmát, určitě by to byl úsměv od ucha k uchu. Pak na mě kývnul, já jsem se mu po noze vyšplhal tentokrát až na záda a už jsme letěli.
1: Nebojíš se, Ferdo?
2: Ani snad?
1: Ne, vůbec.
2: No, trošinku možná.
1: Teď to vezmeme nahoru a hned zase dolů. Ať vidíš, jaké to je ve vzduchu, když jsi pořád jen pod vodou.
2: Já nevím, dlouhý zobáčku, ale dnes mi asi

0: zpívání pro tvoje děti moc nepůjde.
1: Tak dobře, necháme to na jindy. Chceš dolů, domů?
0: Za to bych ti byl moc vděčný.
2: To by se neudělalo dobře, viď?
0: Asi jsem předtím snědl něco, co mi nesedlo.
2: Nejspíš, asi.
0: Jinak se mi to líbilo. Viděl jsem náš rybník jako zrcadlo a cesty jako bílé stužky a louku jako zelený koberec. Úplně jsem chvíli litoval, že taky nejsem čáp. Ale potom jsme přistáli.
2: Pro jistotu, viď? Já rozumím.
0: Dlouhý zobák odletěl. A já bych asi měl jít taky.
2: Počkej. Rád bych se tě na něco zeptal. Jsem už starý člověk a věříš, Ferdo, že jsi první živý vodník, s kterým jsem se potkal?
0: My se totiž moc neukazujeme. Ještě tak v pohádkách, ale míchat se mezi lidi, to mi jen výjimečně.
2: Tak proč ses objevil zrovna u mě?
0: Víš proč?
2: Proč?
0: A nic ti nepovím. Zvykněte si už konečně, lidičkové, že nemusíte vědět všecko. Třeba se mi zachtělo trochu ti zamotat hlavu. A snad jsem byl opravdu jen rád, že jsi mě pamatoval. Ačkoliv to je taková spousta roků, co jsi o mě čítal.
2: Ale když mi to neprozradíš, budu si zítra myslet, že ses mě zdál.
0: Zeptej se dětí. Když se na mě budou pamatovat, tak jsem tady opravdu byl. Aby se všem zdál stejný sen, to se nemůže přihodit ani vám, rádoby převědoucím lidem. Byl jsem tady, už jsem pryč, jsem jen z kapky vody. Šeptej o mě nebo křič, nepřeju ti škody. Na hlavě pět vlásků, šaty z vodních pěn. Kdo vyhraje sásku, jsem či nejsem sen. Mrač se na to nebo směj, mizím v celé kráse. Chceš-li ale, zavolej a já přijdu zase, zase, zase.
3: Dobrý večer, děti. Je středa. A tak jako v pondělí a v úterý i dnes ve středu očekává malý Hjalmar návštěvu Ole zavři očka. Tiše vyběhne Ole po schodech, neslyšně se protáhne dveřmi a pak otevře jeden ze svých deštníků. Ano, Ole zavři očka nosí dva deštníky. Pod každou paží drží jeden. Proč dva? Protože na jednom jsou obrázky a ten se rozevře nad hodnými dětmi, kterým se pak po celou noc zdají ty nejkrásnější příběhy. A na tom druhém deštníku není vůbec nic. Ten Ole rozevře nad dětmi neposlušnými, které nedovedou ani jak se patří spát a ráno si stejně nepamatují ze snu ani to nejmenší. Ale vraťme se teď s Ole zavři očkem do Hjalmarovy jizby, kde se chystá příběh středeční.

Jak ten den venku pršelo. Pršelo jen celilo. Hjalmar to slyšel i ve spánku. A když Ole zavři očka otevřel okno, stála voda až po okenní rám. Tam venku bylo učiněné jezero a na něm pluli lodě. A ta nejnádhernější loď se dostala až k domu. Chceš se, Hjalmare, plavit se mnou? Zeptal se Ole chlapce. Můžeš se tak dostat dnes v noci do cizích zemí a zítra ráno budeš zase tady. Poznáš, jak je moře širé, kolik je ve světě krás, jak velká jsou města a prostorné lesy, jaký je na nebi

0: kde skrývá se moudrost, kde něhycit bývá, tam skrývá se láska a tam zase zlost. Se mnou tě čeká na břehu moře nejedna dobrá zkušenost. Hjalmar najednou stanul ve svátečních šatech na palubě veliké lodi. Počasí plavbě přálo. Loď teď proplouvala ulicemi, zabočila za roh výstavného paláce a pak zase bylo všude širé, nespoutané moře. Pluli tak dlouho, až už nebyla na obzoru žádná země a spatřili jen hejno čápů, kteří letěli právě do teplých krajin. Jeden čáp letěl těsně za druhým a tak letěli už dlouho, velmi dlouho. Jeden z nich byl už tolik unavený, že ho křídla téměř neunesla. Byl poslední v řadě, zakrátko zůstával velký kus za ostatními a nakonec klesal s rozepjatými křídly níže a níže. Ještě několikrát křídly prudce zamával, ale nic to nepomáhalo. Teď se dotkl noha Malanový lodi, teď se svezl po plachtě a už stál na palubě. Plavčík ho vzal a dal ho do kurníku ke slepicím, kachnám a krocanům. Čáp stál bezradně mezi nimi. Co to je, co to je? Brebentili slepice. Takový nějaký pchá. A krocan se nafoukl, jak nejvíc mohl, a ptal se čápa, co je zač. A kachny do sebe štouchali a pak vyzývali čápa, no hni sebou, hni sebou. A tak jim čáp vyprávěl o horké Africe, o pyramidách, o pštrosovi, který běhá po poušti jako divoký kůň. Ale kachny nechápali nic z toho, co vyprávěl, a tak do sebe zase šťouchali. Co to říká, ten je ale hloupý, co? Ovšem, že je hloupý, řekl krocan a pustil se do hudrování. Tu se čáp docela odmlčel a vzpomínal na svou Afriku. Máš ty ale divné tenké nohy? Posmíval se mu krocan. A slepice se sborem pošklebovali třesky, plesky, třesky, plesky. Ale čáp dělal, jako by je vůbec neslyšel. Proč se nesměješ s námi? Zlobil se krocan. Vždyť jsme byli tak vtipní. Nebo se ti to snad zdálo příliš prosté? Snad si tomu nerozuměl. No nevadí, my si vystačíme sami. A krocan samolibě hudroval dál. Kachny souhlasně káchali kách, kách, kách. A bylo to hrozné poslouchat. Ale jim se zdálo, že ten jejich křik je náramně příjemný. Ale Hjalmar se rozlobil. Zašel ke kurníku, otevřel dvířka a zavolal na čápa. Čáp vyběhl z kurníku a hopkal za Hjalmarem po palubě. Vděčně se díval na Hjalmara, jako by mu děkoval. A protože si už odpočinul, rozepjal teď křídla a odletěl do teplých krajin. A slepice dál kdákali, kachny káchali a krocan se zlobil. Vy jste ale pěkní, řekl jim Hjalmar. Myslíte si o sobě, že jste nevím jak chytří a hodíte se spíš na polévku nebo na pekáč? A v tom se probudil. Ano, Hjalmar zase ležel ve své postýlce. Ale byla to zvláštní noc. Zvláštní středeční noc, kterou mu Ole Zavři Očka přichystal. A co mu přichystá na zítřejší noc? Počkáme si s Hjalmarem. Dobrou noc.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Děvčátko se sirkami. Byla krutá zima, sněžilo a smrákalo se v tmavý večer. Byl to také poslední večer v roce, silvestrovský večer. A v té zimě a v té tmě chodilo po ulici chudé děvčátko, prostovlasé a bosé. A s nožkama zčervenalýma a promodralýma zimou. V staré zástěrce mělo aromátku sirek. Jeden svazeček drželo v ruce. Nikdo si za celý den nic od ní nekoupil. Nikdo jí nedal jediný haléř. Chodila ulicemi hladová a promrzlá. Vypadala chuděrka velmi zakřiknutě. Sněhové vločky jí padaly na dlouhé zlatavé vlásky, jež se jí na šíji krásně vlnily. Ale děvčátko nemyslelo vůbec na to, jak je hezké. Ze všech oken zářilo světlo a až na ulici překrásně voněla husí pečeně. Vždyť byl silvestrovský večer. Na to teď děvčátko myslelo. V zákoutí dvou domů, z nichž jeden vyčníval do ulice o kousek víc než druhý, se děvčátko schoulilo. Stáhlo nohy pod sebe, ale přesto mrzlo ještě víc než dříve. Domů se však neodvažovalo, vždyť neprodalo ani jedinou sirku a neutržilo jediný haléř. Ručky měla mrazem téměř stuhlé. Ach, jak by bylo hezké zahřát si je nad sirkou. Kdyby tak vytáhla jednu ze svazečku, rozškrtla jí o stěnu a zahřála si prsty. Vytáhla jednu, škrt. Jak zajiskřila, jak hoří. Hořela teplým, jasným plamenem jako svíčička, když držela kolem ní ruku. Jaké to bylo podivuhodné světlo. Děvčátku se zdálo, že sedí u velkých železných kamen s lesklými mosaznými kuličkami a mosazným komínkem. Hořelo v nich překrásně a jak hřáli. Děvčátko již natahovalo nožky, aby si je také ohřálo. V tom plamen zásl. Kamna zmizela. Děvčátko sedělo na chodníku s ohárkem dohořelé sirky v ruce. Rozškrtlo novou. Rozhořela se, svítila. A jak její záře dopadala na zeď, zeď se stala průhlednou jako závoj. Děvčátko jí vidělo do světnice. Stál tam stůl, prostřený zářivě bílým ubrusem a jemným porcelánem a na něm překrásně voněla pečená husa, nadívaná švestkami a jablky. A co bylo ještě nádhernější, husa vyskočila z mísy, kolébala se po podlaze s vidličkou a nožem v hřbetě a zamířila přímo k chuděrce děvčátku. V tom sirka zhasla a děvčátko vidělo zas jen masivní studenou zeď. Rozškrtlo další sirku a pojednou se octlo pod překrásným vánočním stromkem. Byl ještě větší a ještě vyzdobenější než ten, který vidělo letos o Vánocích skleněnými dveřmi u bohatého kupce. Na jeho zelených větvích hořelo na tisíce svíček a zhlíželi odtamtud na děvčátko pestré ozdůbky, jako jsou ty, jež zdobí výkladní skříně. Děvčátko po nich natáhlo obě ruce, v tom sirka zhasla. Vánoční světýlka však stoupala výš a výš. Děvčátko vidělo, jak jsou z nich jasné hvězdy na nebi. Jedna z nich teď padá a kreslí po obloze dlouhou ohnivou čáru. Někdo umírá, řeklo si děvčátko. Neboť babička, jediný člověk, který k ní byl hodný, ale která již umřela, říkávala, když padá hvězda, odchází nějaká duše k Bohu. Děvčátko znovu rozškrtlo o zeď sirku. Zazářila a v její záři se objevila babička.
nesmírně jasná, zářící, přívětivá a předobrá. Babičko, zavolalo děvčátko, vezmi mě sebou. Já vím, že zmizíš, až sirka dohoří. Zmizíš jako ta teplá kamna, jako ta krásná husí pečeně a jako ten nádherný vánoční stromek. A rychle rozškrtla všechny zbylé sirky ze svazečku. Chtěla si babičku podržet co nejdéle. A sirky vydávaly takovou záři, že bylo jasněji než za bílého dne. Ještě nikdy nebyla babička tak hezká a tak velká. Vyzdvihla si děvčátko do náruče a letěli spolu v lesku a radosti vysoko, převysoko. Tam již nebyla ani zima, ani hlad, ani úzkost. Byli u Pána Boha. Ale v zákoutí u domu sedělo zamrazivého rána děvčátko s červenými tvářemi, s úsměvem na rtech a bylo mrtvé. Zmrzlo v poslední večer starého roku. Novoroční jitro se rozbřesklo nad mrtvolkou, sedící tam se sirkami, jejichž jeden svazeček byl téměř vyškrtán. Chtěla se ohřát, říkali lidé. Ale nikdo nevěděl, co krásného viděla a v jakém jasu odešla s babičkou do radostí nového roku.

Tři obyčejné věci potřebovala k uzdravení. Světlo, vzduch a lásku. A teď je má všechny.

Vy byste asi nakonec rádi věděli, jestli spolu měli taky děti. Měli. A představte si, ani jedno z nich se nestalo loupežníkem.

0: jezdí táta pusu, mamince na pusu, tak víš, že snad má jí rád.
1: Au, můj nos.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Lidné dny. Dny, které přišly, byly neuvěřitelně klidné. Profesor Kadeřábek pracoval na nové kapitole svého díla, která popisovala povahové a fyzické rozdíly mezi spořádanými lichožrouty z horního města a divokými hladovými lichožrouty z dolní čtvrti. Hihlík trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tulamorovi nevěděli. Nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tulamorovi podobný jako dvojče dvojčeti a přitom vypadá úplně jinak. Hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tulamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat, najdeme ho, svět je malý.
4: Přesně tohle mi řekl můj táta.
3: Co?
4: No, že svět je malý.
3: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

0: Jak se stal kůň učitelem počtu? Bylo jedno malé hříbátko, jmenovalo se Bělásek a to mělo dva kamarády, Filipa a Jakuba. Hráli si spolu na louce za městem, které se jmenovalo Deštník nad Kněžnou, skákali přes potok a závodili, kdo bude první uvrat stáje. Kluci dýchali jako lokomotivy, ale Bělásek by byl nejraději běžel znovu, vyhazoval zadní nohy do výšky a smál se tak, že se za ním ostatní koně otáčeli. Čemu se to hříbě pořád řechtá, říkali si pak mezi sebou, ale nakonec přišli na to, že asi ničemu, že se směje jen tak, protože život je veliká švanda, Jakub a Filip jsou nejlepší kluci na světě a svět je zelená louka plná slunka. Jenže žádná radost netrvá věčně. Jednoho dne řekli velcí koně Běláskovi, tak se připrav, kamaráde, už ti to končí, příští týden půjdeš do školy. Cože, řekl Bělásek, škola je přece pro lidi a ne pro koně. Ale to byl omyl. Bělásek toho o světě moc nevěděl. Neměl například ani ponětí o tom, že existují různé školy, například škola pro cirkusové koně. A opravdu, 1. září, zatímco Jakub s Filipem šli do školy, kde bylo plno chlapců a děvčat, Bělásek šel do školy, kde bylo plno konňů a slonů, kočkodanů a pavijánů, plameňáků a jiných ptáků a ti všichni se v té škole učili číst, psát, počítat a taky mluvit, aby rozuměli, co se jim povídá a mohli odpovídat na otázky. To víte, že to pro ně nebylo nic lehkého. Většina slonů huhňala, většina pavijánů kňourala, jenom papoušci měli bezvadnou výslovnost a paní učitelka je chválila, kudy chodila. Běláskovi mluvení moc nešlo, říkal prosím ano, místo prosím ano, a mýval kvůli tomu zpočátku plno mrzutostí. Za to měl ale jedničku z taneční hodin, i když se tam učili samé nemoderní věci, jako například běhat do kolečka, klekat si na kolena a všelijak se uklánět. Nač nás učí takové nesmysly, myslel si Bělásek a nebyl sám. Ostatní koně si to mysleli také, ale o přestávce si tančili stejně po svém a to měli všichni nejraději. To bylo vždycky ve třídě plno řehotu, dokud nepřišel ředitel ve fraku a s dlouhým bičem. Pak už nesměl nikdo ani hrábnout kopítkem. A ředitel se postavil na stupínek, vzal do ruky křídu a řekl, dávejte pozor, 1 a 1 jsou 2. Je vám to jasné? Opakujte. A všichni koně opakovali. 1 a 1 jsou 2, 1 a 1 jsou 2, 1 a 1 jsou 2 a opakovali to celé týdny a celé měsíce, až to všem bylo docela jasné. Tak se Bělásek naučil počítat, ani nevěděl jak. Pravda, zpočátku byl rád, že počítá sotva do 10, ale protože byl pilný a měl nadání, počítal za krátký čas tak, že se nad tím pozastavil sám cirkusový školní rada a poslal mu v pololetí 1/4 kila cukru. Ale Běláska netěšili pochvaly ani cukr. Bělásek byl ten nejsmutnější kůň z celé třídy. Už se nesmál na celé kolo, až ostatní koně otáčeli hlavy, mlčel, měl v očích stésk, vzpomínal na louku za městem a na Filipa s Jakubem a přál si být aspoň kratičkou chvilku s nimi. Ale protože už nebyl žádným maličkým hříbátkem, věděl, že to není možné a protože se nechtěl zbytečně trápit, myslel raději na počítání. A tak počítal, co se jenom dalo. Školní lavice, parkety a schody, počítal dveře na chodbách, kliky u dveří a klíče v zámcích a když skončil školu a začal jezdit po světě s cirkusem Zelené slunce, počítal patníky na silnicích, stromy a telegrafní sloupy, počítal domy, mosty a kostelní věže, počítal lidi, skútry a automobily a netrvalo dlouho, měl spočítáno všechno, co se vůbec spočítat dalo, měl spočítán celý svět a nejen spočítán, ale i odpočítán a znásoben a dělen všechno křížem krážem. Tak se stal nejlepším počtářem mezi cirkusovými koni, měl zvláštní uznání z Oxfordu a diplom Harvardské univerzity. Noviny o něm psali jako o senzaci, vystupoval v televizi i ve filmových týdenicích a ředitel cirkusu si ho velice vážil. Také proto, že Bělásek pomáhal slečně pokladní a když šla na zdravotní dovolenou, vedl celé účetnictví sám. Ale přitom byl tím nejsmutnějším koněm v cirkusu. Byl smutnější než želva a krokodýl, málo kdy promluvil a skoro vůbec nejedl. A když mu přece jenom přinesli oves, sedl si a do noci počítal zrnka. Bělásku, tohle přece nejde, říkal mu ředitel. Musíš jíst, jak bys vypadal, byla by ti vidět žebra, ještě by si diváci mysleli, že tě trápím hlady, no tak, sněs aspoň trochu jetele. Zítra vystupíme v Deštníku nad Kněžnou, měl bys být fit.
1: Cože? Řekl Bělásek. Co jste říkal? Kde zítra vystupujeme?
0: V Deštníku nad Kněžnou, řekl ředitel a Bělásek vyhodil zadníma nohama do výšky, zasmál se a snědl všechen jetel najednou, takže si ředitel pomyslel, tak, a je s ním konec, zbláznil se, máme po senzaci. A Bělásek se smál, stříhal radostně ušima a v duchu si zpíval tralala, tralala, co asi dělá Filip s Jakubem. A Filip s Jakubem seděli zrovna ve škole, psali cvičení ze slohu a to cvičení mělo název Moje nejhezčí vzpomínky. A hádejte, o čem oba psali.
2: Samozřejmě o Běláskovi, o tom, jak skákali přes potok a o závodech na zelené louce, jenomže v tom cvičení nadělali plno chyb a ostatní chlapci také a děvčata jak by smet a paní učitelka se velice zlobila, čistila si brýle a přemýšlela, jak je za ty chyby potrestat. A jak tak přemýšlela, napadlo jí dát dětem za trest hodně těžký příklad z počtů a tak si vymyslela nejtěžší příklad na světě. Takže když šli děti ze školy domů, sotva se vlekly.
0: Proč se tak vlečete? Ptali se maminky a děti řekly, ale paní učitelka nám dala tak těžký příklad z počtu, že ho sotva uneseme. A maminky se divily, to snad není možné, ukažte. A děti dali sešity na stůl a maminky se pustily do počítání a počítali, ale s úkolem ne a ne hnout. Zavolali tedy tatínky a tatínkové se pustili do počítání, ale ať počítali, jak počítali, úkol vypočítat nemohli. To nebude samo sebou, řekli si tatínkové. Sebrali se a šli za školníkem s fajfkou, ale ten s úkolem taky nehnul. A nehnul s ním ani ředitel školy, což bylo napováženou. A když přišli všichni, ředitel školník, tatínkové a maminky za paní učitelkou, nasadila si paní učitelka brýle a pak počítala a počítala, ale docela marně.
2: To je pěkná ostuda, myslel si ředitel školy. Děti mají mít zítra úkol a ve městě není nikoho, kdo by ho dovedl vypočítat. Takhle to přece nemůžeme nechat. A šel a dal vyhlásit městským rozhlasem, že kdo příklad vypočítá, stane se ve škole učitelem počtu. Ampliony jsou v každé ulici, na náměstí jsou dokonce dva, slyšelo to tedy celé město a všichni si řekli, že by nemuselo být špatné učit děti, být hezky v teple, když venku prší, a tak si všichni sedli a počítali, ti, kteří to zkoušeli, i ti, kteří to teprve chtěli zkusit, a když do města přijel cirkus s Běláskem, bylo všude jako po vymření. Jenom Filip s Jakubem, kteří se o úkoly nikdy moc nestarali, kteří na ten početní úkol docela zapomněli, jak jen vyběhli ze školy, hráli si daleko za městem na zelených loukách, přeskakovali potok, vzpomínali na Běláska a když se vraceli, uviděli cirkus a než by řekl švec, hledali v plachtě díru, kterou by se dostali dovnitř. Ale představte si to překvapení. Vidí docela prázdný stan, nikde ani človíčka, jenom uprostřed manéže stojí ředitel s hodinkami v ruce a říká, to jsem blázen, za 5 minut začínáme a v cirku se ani noha. Nebudeme přece hrát sami pro sebe. Jak to? Řekne Filip. Jsme tady přece my dva. A ředitel se dívá, kdo to mluví, a vidí dva malé kluky, zasměje se, posadí je do prázdné lóže, tleskne do dlaní, hudebníci spustí a cirkus začne. A Filip s Jakubem se dívají na šašky a na slony a na lvy s krotitelem, na lední medvědy, kteří válejí sudy, a také na akrobaty, kteří létají z hrazdy na hrazdu. A Filip tleská a Jakub tleská, mohou se oba utleskat a myslí si, to naše město je nejspíš padlé na hlavu. Všichni zůstanou doma a tady je tolik zvířat, tolik akrobatů. Když v tom najednou, zrovna když si tohle říkají, rozhrne se opona a doma neže vejde ředitel s krásným bílým koněm, kůň se ukloní a ředitel řekne, vážení diváci, tohle je kůň, který počítá tak, že svět dosud nic podobného neviděl. Má zvláštní uznání z Oxfordu a diplom Harvardské univerzity. Dávejte prosím pozor. A pak dává koni příklady a kůň počítá jako jedna malina. Poslouchej, není ti ten kůň nijak povědomý? Řekne Jakub Filipovi. Ale Filip si náhle vzpomene na něco docela jiného, tukne se do čela a říká, člověče, my přece máme domácí úkol z počtu. Docela mi to vypadlo z hlavy. Co kdyby nám to vypočítal tenhle kůň? Docela mu to jde. A Filip zvedne ruku, hlásí se a ředitel přeruší vystoupení a ptá se, co pak bys rád, chlapečku? My bychom chtěli vědět, jestli ten kůň vypočítá i takový příklad, který mu dáme my, řekne Filip. A ředitel se usmí, ale prosím, to je přece samozřejmé. Tento kůň vypočítá všechno na světě, jen račte říct si, o jaký příklad běží. A Filip vytáhne z aktovky sešit a řekne příklad, a kůň počítá a počítá, je vidět, že tu je pěkně těžký příklad, ale nakonec zvedne hlavu a řekne, milý Filipe, je to 125 788, napiš si to, ať to nezapomeneš. A Filip s Jakubem se dívají, jako spadlí z višně, odkud zná ten kůň Filipovo jméno. Oba jsou v ten ráz v manéži a Bělásek řechtá jako pominutý, vyhazuje zadní nohy do výšky a kluci poskakují kolem, dávají mu hubičky a muzikanti nevědí, co mají dělat, ale nakonec spustí slavnostní pochod, protože co jiného mají hrát při takové příležitosti, že? a ráno je ve škole poprask. Představte si, úkol nemá nikdo jiný nežli Filip s Jakubem. Ředitel školy se chytá za hlavu a křičí, co teď? Ti dva přece nemohou učit počty, kam by to vedlo? A Filip s Jakubem se ptají, co je? Jak to, že máme učit? Nevědí totiž vůbec, o čem je řeč. Nevědí, co se včera ve městě semlelo. A teď to slyší, že mají učit počty. A dostanou pořádný strach. Leknou se tak, že jdou rovnou do ředitelny a řeknou, prosím, my jsme ten příklad sami nevypočítali. A ředitel si myslí, aha, tady to máme, někdo jim to vypočítal, to jsem si mohl myslet. A kámen mu spadne ze srdce a tak se tedy zeptá, a kdo byl ten výborný počtář? A Filip řekne, prosím, kůň. Kdo? Křičí ředitel. A Filip s Jakubem to musí opakovat ještě nejmíň pětkrát. A když mu to konečně přeci jenom vysvětlí, omdlí ředitel tak důkladně, že všichni žáci chodí se skleničkami a polévají ho jako bramořík, aby se aspoň trošku vzpamatoval. A když se vzpamatuje, řekne, nedá se nic dělat. Slovo dělá muže, jsem ředitel školy, co řeknu, to platí. Od pondělka ten kůň učí počty a paní učitelka si vezme ruční práce. A Bělásek přijde do školy, řekne, dobrý den, děti, já jsem Bělásek a budu vás ode dneška učit počty. A děti volají hurá, protože moc dobře vědí, kdo Bělásek je. A Bělásek se zasměje a řekne nasedat. A Filip s Jakubem si mu sednou na záda a za ně celá třída. A když se všichni pořádně drží, vyrazí s nimi Bělásek za město, běží po silnici a pak přes louku a zase po silnici, jede s nimi do světa a děti počítají patníky a telegrafní tyče, stromy a domy a města a všechno možné a netrvá to dlouho a všechny umějí počítat jako Bělásek, protože dobře může počítat jenom ten, kdo spočítá celý svět, kdo ho nejen spočítá, ale odečítá a násobí a dělí.

0: Básničku. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

Měch spíš tělou a tamhle dokonce vykukuje kozlí hlava. Kakrholte, to je velice podivné zvíře, povídá si potichu, aby to tak na mě ještě skočilo. A jak tak přemýšlí, jestli se nemá raději potopit, najednou mu svitlo v hlavě. U všech půlců jsem to já, ale dutý rákos, zvolal a plácel se do hlavy. Vždyť to jsou dudy, to asi jak tu šli muzikanti ze sousední vsi. A šups, dudy pod paži a šups na dno. Večer, když k němu zavítal na návštěvu vodník Čvachta ze sousedního rybníka, jen tak na kus řeči a na skleničku letní nového vína, najednou vodník Piškvorec povídá: a což pak, motře trochu muziky? A než se kdo naděje, už je tady s dudama. Jenže ouha. Vodník mačká měch, až mu praští v kostech, ale kloudnou muziku nezahraje. Dudy vřeští, až se rybám ježí šupiny a komárům na rákosu se podlamují nohy. Počkat, kmotříčku, povídá vodník Čvachta. Takhle by to nešlo. Ty se musíš nejdřív na ty dudy naučit hrát. Jo, ale kde se mám učit, když tady v rybnice nikdo na dudy neumí, namítl Piškvorec. A na to mu vodník Čvachta povídá: no kde, přeci u pana řidicího ve vsi. A bylo to. Druhý den si vodník Piškvorec zapíchl za klobouk sváteční rákos, vyleštil dudy a do tašky dal toho největšího kapra a hajdy do vsi. A celou cestu utíkal, aby tam byl co nejdřív. Pan řidící se zrovna díval z okna a divil se, kam to ten vodník tak spěchá. O to více podivil, když zjistil, že právě k němu. A to jsou k nám hosti, povídá, a hned ho zval dál. Co se stalo, kmotře, hoří ti rybník? Tuhle vám nesu kapra a chtěl bych se učit hrát na dudy, vyhrklo to z vodníka jako veliká voda. To už pan řidící nevycházel z úžasu, ale nakonec řekl: když hrát, tak hrát, začneme hned teď. Jak to vodník slyšel, samou radostí zmáčkl dudy, až to zavřískalo, a ještě do toho začal zpívat falešně starou vodnickou písničku o Broukovi Potápníkovi. Zkrátka, byla to muzika, až uši zaléhaly. Ale, smál se pan řidící, no takhle to nepůjde. Musíme pěkně od začátku. Ty se na ty dudy musíš naučit hrát nejprve stupnice. Vodník sice hudral, že je to zbytečné zdržování, ale nedalo se nic dělat. Pan řidící mu ukázal, co a jak, a nakonec mu dal notový sešit s takovými podivnými černými puntíky a pod nimi bylo napsáno C, D, E, F, G, A, H, C. A povídá: až to budeš umět naspomnět, dopředu i pospátku, tak zase přijď. Když se vodník vrátil zpátky do rybníka, hned se začal pilně učit. Ale ani za nic si ta podivná písmena nemohl zapamatovat. Kudy plaval, tudy si opakoval C jako cejn, D jako delfín, E jako a zas nevěděl nic. A co já bych se učil, naježil se a just nebudu. A vzal dudy a vřískal na ně, až to bylo slyšet v sousedním rybníce. A tak to bylo každý den. Vodník Piškvorec se přestal starat o svoji hastrmanskou živnost, pustil všechny duše, které měl v kredenci ještě po dědečkovi, a dokonce přestal vysedávat i na vrbě. Od rána do večera jenom vřískal na dudy. Starý vodník Čvachta z vedlejšího rybníka mu to sice už několikrát rozmlouval, kde pak on, nedal si říct, ani když se mu začaly stěhovat ryby a žáby vedle k sousedovi. No a tak

se jednoho dne vydal do vsi vodník Čvachta. Ale, divil se pan řidící, vydá před sebou druhého vodníka, snad se nechcete také učit hrát na dudy. Ale kdepak, povzdechl si starý vodník a hned panu řidícímu vyložil, jak se věci mají. Všechno pěkně popravdě, jak rybník chátrá, jak se ryby stěhují, zkrátka od té doby, co se vodník učí hrát na dudy, není s ním kloudná řeč. Když je to tak, povídá pan řidící, tak mi sem toho vašeho kolegu pošlete. Sotva vodník Piškvorec uslyšel, že má jít do vsi, všeho nechal, popadl dudy a už utíkal, jen se za ním mokřilo. A hned k panu řidícímu, že mu předvede, jak hraje. Počkej, kmotře, s tím hraním, povídá pan řidící. Něco bych tady pro tebe měl. A vytáhl gramofon. Veliký, s obrovskou lesklou troubou a na kliku. Nechtěl by ses učit hrát na tohle? Vodník ani nedýchá, oči se mu jenom lesknou. A co bych proto musel udělat? Nic, řekl pan řidící. Ty mi dáš dudy a já ti dám gramofon. A tak si plácli. A jak to bylo dál? Jak by to bylo? Vodník Piškvorec začal zase hospodařit, ryby a žáby se mu vrátily a v rybníku nastal klid a pořádek. Jen občas za tichých večerů je u stavidla slyšet tenonkou melodii. To dole vodníci u skleničky lechnínového vína poslouchají muziku.

0: prolhaném pejskovi. Byla jednou jedna psí máma a ta měla 3 štěňátka. Už je to tuze dávno, co žila. Tenkrát ještě lidé ani dveře nezamykali, tak byli poctiví. Falešné byly jenom kočky, ale ty nežily s lidmi a se psy v domech. Bydleli v lese, na stromech nebo v křoví a každý se jim vyhýbal. Tenkrát psy nemuseli hlídat a žili ve vesnicích jen proto, aby dávali znamení, kde stojí jejich chalupa. Takový pes neštěkal na každého člověka, který šel kolem. Jen si čichl do vzduchu.
1: Jde k nám děda Balounovic.
0: A hned spustil.
1: Tady bydlíme. Pořád rovně okolo potoka. Nespadněte do rybníka.
0: Když děda Balounovic došel, zalezl pes do boudy a jen chvílemi očichával vítr, zda k ním zase někdo nejde. V té době bylo velkým vyznamenáním být psem. Psi byli pro každé město a pro každou vesnici tím, čím jsou dnes elektrické lampy nebo světelné signály na železnici. Taková krásná budoucnost čekala i 3 novorozená štěňata, kterým máma často říkávala.
2: Tamhle na jedli žije kočka. Je to falešnice prolhaná. Nikdy si s ní nehrajte, ať se od ní nenakazíte tou prolhaností.
0: Na jaře se však mamince zdálo, že je dvorek plný kočičích stop. Čichala, čichala a byla z toho celá nesvá.
2: To asi fouká vítr od jedle a vzduch se drží při zemi,
0: namlouvala si.
2: Až se vyprší, tak to přejde.
0: Ale nepřešlo. A co hůře, Hariček se ke své škodě tuze změnil. Začal lhát. Byla třeba svačina a Hariček mlaskal, až se slepice přestávaly popelit. Teprve, když opravdu nemohl, pustil na své místo dorku. Ale za chvilku se mu mlíčko v bříšku slehlo, tož hrk mámě.
3: Nif, nif,
2: kousal dorku do ocásku.
3: Pusť mě, mám hlad.
2: Ale Haričku,
0: kňourala dorka,
2: ty jsi přece už měl.
3: Neměl,
2: hádal se Harik.
3: Ještě jsem vůbec neměl, pusť mě, nif, nif.
0: Jednou přiběhl Hariček k housatům a vybafl na ně.
3: Nif, nif.
0: To byla legrace. Housata utíkala a pípala, až v uších zaléhalo. A v tom najednou klof. Odkud si zezadu se přihnala stará husa.
4: Strač se, ty nezdárné psisko,
0: syčela vstekle.
2: Jejej, to byl džobanec. Pálil a bolel a cukal. Harik ani nevěděl, jak se dostal k mámě.
0: Naříkal, ale myslíte, že řekl pravdu, co se mu stalo?
3: Dorka mě kousla.
0: Lhal, protože věděl, že housata po dvoře honit nesmí. Ale máma se nedala ošálit.
2: Tak se mi zdá, Haričku, že nemluvíš pravdu. Dorka spí u špalku a vůbec nebyla u husí ohrádky. Vidím, že nejsi obyčejný pejsek, vidím, že jsi prolhaný pejsek.
0: Musíme tě vyléčit, než začneš lhát ještě víc. Zítra v poledne, až budou psi ve vsi spát, s tebou půjdu k doktorovi. Doktor Bernardín bydlel u řeky. Přistěhoval se odněkud z Alp, kde získal lékařskou praxi. Mluvil špatně česky, ale doktor to byl náramný.
1: Co pak je, mein drahošek?
2: Zavrčel dobrácky. Máma hned spustila. Náš milý Hariček lže, jako když tiskne. Tak s ním prosím něco udělejte.
1: No,
2: zamračil se doktor.
1: Ukaznul mi jazyk a šekl frr. Nejde to, že ne? To bude fášný neduch. Podýfáme se rentgenem.
2: Starostlivě se zamračil. Položil Harička do starých, rozeschlých necek a díval se na něj rezavou rourou od kamen.
1: Rentgen, to je důležitý přístroj. Ukazuje všechno, i to, co je pod kůží a mezi chluby. A ukazuje, že ten mladík si hrál s kočkou. Je samá kočičí blecha. Dokud je nefihubíme, bude samý lež, samý faleš, samý podvod.
2: Měl pravdu. Hareček si několikrát hrál s kočkou a dokonce s ní i obchodoval. Přinesl jí kůži ze tří jitrnic a ona mu dala zobák ze slepice a namluvila mu, že to je dráp z ledního medvěda. Miau. Doktor dal mamince krabičku s latinským názvem Antiblechin decocourus a nakázal jí:
1: posypejte Harička třikrát denně tímto praškem. To je vzácná lék. Chariček musí být pořád v boudě. Nikam nesmí chodit, aby ty blechy jeho nemoc nepřenesly. To by býti velké neštěstí.
2: Měli jste vidět to utrpení po cestě. Byl už večer a ani jediný pes nespal. Psi nemají odedávna rádi kočky. A jak ucítili na Haričkovi kočičí blechy, štěkali do ochraptění.
3: Hav, hav, havanec, kolem nás jde prolhanec.
2: Máma se červenala od čumáku až k ocasu a Harik dostal žduchanců jako máku. Hned, jak přišli domů, poručila úsečně:
3: do boudy a spát.
2: No, a tady by ta pohádka skončila, kdyby Hariček maminku poslechl a zůstal v boudě, aby opravdu nikoho nenakazil. Ale to neudělal. Pořád si vymýšlel, jak to chytře zařídit, aby nebyl v boudě sám. Obyčejně začal kňučet:
3: maminko, mě bolí v krku.
2: Nebo:
3: maminko, já mám žízeň.
2: Ale neměl žízeň, ani ho nebolelo v krku, to jen maminku omrzoval, aby u něho chvíli seděla. Dávno by byl už utekl, kdyby ho Dorka s Mindou nehlídali, protože jim to maminka přikázala.
3: Jak bych se jich jen zbavil?
2: Přemýšlel a jednou na to přece jen přišel.
3: Už jste to, holky, slyšeli?
2: Vyletěl najednou z boudy, až se obě polekali.
3: Na návsi se koná psí posvícení. Teď to hlásili v rádiu. Každý pes dostane 20 deka šunky a kdo tam přiběhne první, dostane celou prasečí hlavu.
2: Vydechli Dorka i Minda a než by zřekl švec, utíkali na náves a ještě jedna druhou strkala, aby tam byli dřív. Hariček vylezl z boudy a pelášil po pěšince k rybníku. U lávky si hráli děti na pikolu.
5: To je krásné štěňátko, volali, když spatřili Harička. Pojď sem, pejsku, pojď si s námi hrát.
2: A Hariček šel. Každý kluk a každá holčička si ho pochovali, každý si odnesl jednu kočičí blechu na košili a neštěstí bylo hotovo. Když se děti rozcházeli domů k večeři, psi z celé dědiny hafali, vily a ňafali.
3: Hav, hav, hafanec, kolem nás jde prolhanec.
2: Harik dostal, až z něj chlupy létali, ale to už bylo pozdě.
5: Kočičí blechy se rozlezly po celé vesnici a odtamtud do celého světa. Lidé se naučili lhát a co je nejhorší, naučili se to i děti. Snadno je poznáte. Ošívají se, škrábají se za uchem a podrbávají se, protože je trápí ta lhavá štípalka. Když jdou po vesnici, psi za plotem cítí, co sebou nosí a štěkají, až uši zaléhají. Až budou jednou štěkat i na vás, pěkně se večer umýte a nikdy už nelžete. Vždycky se to pozná.

0: Paní učitelka vyvolá Ondru. Ukaž mi tady na mapě Ameriku.
1: Ondra se zamyslí a řekne... tady je.
0: Paní učitelka ho pochválí a zeptá se dětí. Děti, kdo objevil Ameriku?
2: Děti vykřiknou... Ondra!
3: Ale byl to Krištof Kolumbus!
2: A ty jsi nějaký chytrý.

0: Bída. Schudlý hospodář měl hezkou dcerušku, kterou sobě jeden starý mládenec, pán té vsi, vší mocí chtěl za ženu vzít. Ale že holka ho neměla ráda a rodiče k tomu sňatku taky svolit nechtěli, týral je starý ženich jak mohl, naléhal na ně robotou a pro dost malou příčinu dával je být. Tak, že ubohý hospodář toho déle nemohl vydržet a sobě umínil, že se z té vsi vystěhuje. V chalupě, kde ten hospodář zůstával, často něco za pecí vrzávalo. I ačkoliv všecko přehledali a přepícek najednou na vrub obrátili, přece nikdy nic nemohli najít. Ale když už se stěhovali a poslední nářadí vyklízili, uslyšeli najednou za pecí něco hlasitěji vrzat. I poslouchali všickni, co to. A vrz, šup, šup, vyskočila ze zápecí štíhlá a bledá osůbka, podobná švižné paně.
1: Aj, ty to ďábel,
0: zvolal otec.
2: Pro pána boha,
0: vykřikla matka a za ní všechny děti do křiku sedali.
3: Nejsem žádný ďábel,
0: řekla ta štíhlá bledá pana.
3: Ale jsem vaše bída. A když se teď odtud vystěhujete, musíte mě taky sebou vzít do svého nového příbytku.
0: Hospodář, čiperná hlava, viděl, že bídy své nechytí ani neuškrtí. A protož poklonil se jí hluboce a řekl. Dobře, má zlatá milost, paničko, když se ti tak u nás líbí, tedy pojď s námi. Ale vidíš sama, že sobě sami všecko přenášíme, i pomoz nám taky něco nést, abychom se rychleji odstěhovali. Bída k tomu svolila a chtěla vzít několik kousků drobného nářadí z domu. Ale hospodář rozdal drobné nářadí dětem, aby je nesli, a řekl, že je na dvoře ještě špalíček. Ten, že se taky musí vzít. Poté vyšel na dvůr a špalík sekerou z hůry do polou rozštípnul a zavolal v bídu, pěkně jí prosil, aby mu ten špalík pomohla nést. Bída nevěděla, jak má ten špalek vzít. Až jí hospodář ukázal to rozštěpení, i vstrčila své dlouhé a vyzáblé prsty do skuliny. A hospodář, jakoby z druhé strany chtěl špalek zdvihnout, sekeru honem ze štěrbiny vytáhl a její dlouhé vyzáblé prsty zůstaly tak pevně ve špalku vězet, že jich nikterak nemohla vytáhnout. I křičela, co jí hrdlo stačilo, ale nic nebylo platné. Hospodář všechny věci své s dětmi sebral a potom už nikdy se na to místo nevrátil. I zůstával v jiné vsi a tu se mu tak dobře vedlo, že brzy v celé vsi byl nejbohatším. Hezká jeho dcerka vdala se za poctivého zámožného selského synka a celá rodina byla šťastná. Zatím pak té předešlé vsi pán, co ty chudáky tak trýznil, chtěl tu opuštěnou chalupu jinému sedlákovi dát. I přišel se do ní podívat a vida bídu, jak má ve špalku prsty sevřené a bolestí se svíjí, smiloval se nad tou bladou panou a pomocí klínu prsty jí vyndal a zúplna ji vysvobodil. Od té doby bledá pana na krok neodstoupila od vysvoboditele svého. A když pak pán na stará kolena láskou se sfanfrnil a utrácel, až utratil všecko, co měl.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, tady Piggy a mám tady Hanku Kynichovou a Hanka Kynichová má kruh gymnastický a s ním tady lítá a přehazuje si ho a šmrdlá
2: s ním, protože já jsem se musela na ten dnešek připravit. Já tě zdravím, ahoj Piggy.
0: Ahoj, ahoj.
2: Vás děti doma taky zdravím a jestli už máte doma kruh, gymnastický kruh, tak jste mi udělali radost. Já jsem si totiž teď tady něco trénovala. V každém případě, abychom mohli společně někdy dělat nějakou sestavu, se teď musíme naučit přehazovat obruč nad hlavou a zase ji chytit. Můžeme to trénovat buď ve dvojicích, anebo jako jednotlivec. Piggy, tady máš jednu obruč, já jsem ti ji dnes vzala.
0: Anko, já jsem trénoval svoji toustou obručí, co jsi mi to nechala minule.
2: Aha, tak mi zase vrať.
0: No, nemůžu, děkuju. Protože...
2: Co s tím udělal Vojta?
0: No, Vojtovi se to hodně líbilo a obávám se, že trénuje.
2: Že on to hodil na strom?
0: Ne, má to někde a trénuje.
2: Tak tady máš.
0: Říkal,
2: podívej se, děkuju. Já tě to dnes tak naučím, že porazíš i Vojtu. Takže, Piggy, v každém případě držíme teď obruč v jedné ruce, vyhodíme ji nad hlavu, ještě zatím nevyhazuj. Budeš očima sledovat, kam to obruč letí. A do druhé ruky chytíš. Je to něco jako když se učíš nahodit na tenise podání. Taky se jednou rukou díváš na tenisový míček, kam letí, připravuješ se raketu za hlavou a pak udeříš a jde to přesně do toho pole,
0: Hanko,
2: kam to má jít.
0: Já vím úplně přesně, kam poletí.
2: Kam poletí?
0: Bicne do stropu.
2: Jenomže gymnastky na trénink mají tělocvičení, kde mají vysoký strop a naše studio nám to tady teď taky umožní, to se vůbec neboj. A,
0: dobře, tak já s tím...
2: Pozor na lustr. Posuň se kousek doprava, prosím tě, posuň se, výborně. Takže Piggy, 3, 2, 1, vyhoď obručkou ke očima a do druhé ruky chytím. Super! Tak a teď drž to v levé ruce.
0: Levé, ano.
2: Teď to bude možná těžší, protože přece jenom vyhazovat z ruky, s kterou nepíšeš, anebo seš prostě pravák a držíš obruč v levé ruce, je trošku těžší, ale my se budeme soustředit. Takže podřep kolenou, vyhodíme, hop, a chytíme do pravé ruky. Držíš?
0: Já jsem sám překvapený, že se mi to povedlo.
2: Tak, a teď zkusíme kroužit obručí na ruce. Zahákni si obruč za palec, do takové jamky mezi ukazováčkem a palcem a zkusíme roztočit obruč výborně a lidávám obruč a zastavím, chytni obruč.
0: Počkej, to vůbec nejde. To...
2: Držíš obruč a je to, uvolníme.
0: To chce trénink.
2: Takže ještě jednou, děti, povězte si obruč do jamky mezi palcem a ukazováčkem.
0: Natáhněte ruku. Je to jako kdyby ten palec byl háček jako věšáček. A
2: háček jako věšáček, přesně tak. A pomalinko houpeme obručí dopředu a dozadu a roztočíme obruč, roztočíme
0: obruč. Já vlastně
2: obruč.
0: Tu ruku musím jako
2: hmitat, dělat kroužek dopředu, dozadu, dopředu, dozadu a zastavíme. Tak. A teď to zkusíme ještě jednou a vyhodíme do pravé, chytíme z levé, z levé do pravé a zakroužíme na pravé.
0: To už stojíme je gymnastická rovně. Záležitost na mistrovství světa.
2: To budeme dělat příště, já ti dnes jenom trošinku trénuju a příště už budeme dělat sestavu ve dvojicích. Takže držíš obruč v pravé ruce, oči mají při vyhození, sleduješ a chytíš do levé.
0: Vyhodím.
2: Hop, a chytíš do levé. Cvak. Z levé do pravé, hop, chytíme. Pověsíme si obruč na věšáček a kroužíme. Kroužím. A zastavím. Tak děti, když spojím to, co jsme dělali v minulém tréninku a v dnešním tréninku, tak už nám zůstává se potkat příště a slepit tyto věci dohromady a budeme mít choreografii.
0: Choreografii.

0: Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. Třicítku měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i 2x do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si, každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám, nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo?
1: Tiki kalendář! Dnes je 11. září.
2: A svátek slaví Denis.
1: A Denisa.
2: Tahle jména jsou odvozena od řeckého boha vína Dionýza.
1: To by dávalo smysl. Denis, Denisa, Dionýzos. Ale s vínem asi ta jména nemají nic společného.
2: Vykládají se jako božské dítě.
1: Je, to je hezké. Kdysi se Denisám říkalo, víš jak?
2: Ne.
1: Diviška. No to taky není špatné, co říkáte, Denisy?
2: Myslím si, že Deniska je lepší než diviška. Takže, milé Denisky a milí Denisové, přejeme vám k dnešnímu svátku všechno nejlepší!
1: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

tam je důl, kde je důl, tam vidím, je to malý škypůl, maličký permoník, kde je důl, tam je důl, kde je důl, tam vidím, je

0: Česká pohádka o kocouru, kohoutu a kose. Jeden otec měl tři syny. Nejstarší se jmenoval Martin, druhý Matěj a nejmladší Michal. Všichni tři byli již odrostlí, když se jim otec roztonal a pomalu chystal se k smrti. Když viděl, že se přiblížila jeho poslední hodinka, zavolal si své chlapce k loži a pravil. Víte, děti moje, že nemám jiného bohatství než tu chalupu, kocoura, kohouta a kosu. V chalupě přebývejte a z těch tří věcí si každý jednu vezměte. Nevaďte se, buďte vždy svorni a Pán Bůh vám požehná. To dořekl a umřel. Když synové tátu pochovali, rozdělili své dědictví. Martin si vzal kosu, protože ji uměl dobře sekat, Matěj si vzal kohouta a Michal si vzal kocoura. Ale, milí bratři, řekl Martin, doma všichni zůstat nemůžeme, sice bychom hladem pomřeli. Pobuďte vy dva zde a nějak si zatím pomozte. Já půjdu s kosou do světa. Měli se všichni tři rádi. A co chtěl jeden, to chtěl také druhý. Proto nestavěli se nijak proti bratrovu návrhu. Martin vzal kosu a šel do světa. Chodil dlouho a dlouho, ale nikde práce nenašel. Konečně přišel do jedné země, kde byli lidé tuze hloupí. Když přichází k městu, potká člověka a ten se ho ptá, co nese. No co, co? Kosu nesu, odpověděl Martin. A co to je? A nač? Tím se tráva požíná. Jakže? Tím se tráva podžírá? Žasl zvědavec, jenž poslední slovo nějak přeslechl. I toť výborná věc. My tady v naší zemi rukama trávu musíme trhat, což stojí nás veliké namáhání. Kdybys chtěl jít k našemu králi, ten by ti toho podžírače jistě dobře zaplatil. Když myslíš, rád to udělám, odpověděl Martin a šel s oním člověkem ke králi, který se tomu nástroji velmi podivil. A hned Martina zjednal, aby šel na královská luka trávu podžírat. Martin šel. A s ním množství diváků. Ale Martin nebyl hloupý. Vrazil kosu v půli louce do země, řekl jednomu služebníku, aby přinesl v poledne oběd pro dva, a pak odehnal z louky všechny diváky. V poledne, když přinesli služebníci oběd pro dva, divili se, že je takový kus louky posečen. Bude váš podžírač také jíst? Ptali se Martina. Když dělá, musí se krmit. Ale jděte, jděte a nechte nás o samotě. Sloužící odešli a Martin snědl oběd pro dva sám. Toť jsem měl výborný nápad, že jsem chtěl oběd pro dva. Kdyby byli přinesli jen pro jednoho, nebyl bych se najedl. Tak dělal den co den, až všecky louky posekal. Když dosekal, šel si ke králi pro peníze s kosou na rameni. Tvůj podžírač tedy sám trávu podžírá? Ptal se král. A zdali pak bys nám ho tady nechal za 1000 zlatých? No, stojí ovšem za víc, ale dávám ho za ty peníze. Pravil sekáč, složil kosu a vzal peníze, šel domů. Král dal kosu postavit do pokoje, aby se jí nic nestalo. Přišel druhý rok, tráva narostla a byl čas, aby se pokosila. Tu poručil král, aby se vynesl podžírač na louku. S největší slávou přišli na louku, vrazili ho uprostřed do země a odešli pryč souce v domění, že to nemá podžírač rád, když se někdo na něho při práci dívá. Poledne se přihnali s obědem, dychtiví spatřiti, co už je uděláno. Ale kosa stála, kam ji ráno postavili. To jim bylo divno. Položili oběd k ní a šli ke králi s vyřízenou. Vždyť loni bylo hned první půl dne tolik podžíráno, když s ní ten člověk přišel, Proč asi nechce dělat? Myslel si král a vrtil hlavou. Ale večer přišel služebník zase, řka, že kosa se louky ani oběda netkla. To je asi očarovaná, řekl král. Dejte jí vysázet 20 ran a neudělá-li ještě nic, zakopáme ji. Na slavný rozkaz přinesli na louku lavici, položili kosu na ni a byřicí vysázel 20. Kosa vyskakovala po každé ráně nad lavici, ale z kterého všetečku švihla přes nos. On ji očaroval, křičeli všichni. Zakopejte ji! To také učinili. Zakopali kosu do země a podžírali trávu rukama, jako kdy jindy. Zatím měli bratři dobré časy a žehnali otci, že jim zanechal tak výnosné dědictví. Za nějaký čas, když peníze docházely, řekl Matěj. Teď půjdu já se svým kohoutem do světa. Snad ho tak dobře odbudu, jako ty kosu. Jindí, ale jdi hodně daleko, kde jsou hloupí lidé. V Čechách bys mnoho nedostal, radil mu Martin. Matěj vzal dědictví a šel. I přišel zase k jednomu městu a potkal pána. Co pak to neseš, člověče? Ptal se pán. Nesu kohouta, odpověděl Matěj. Takových ptáků zde nemáme. K čemu je dobrý? Ten pták přivolává den. I to je div divoucí. My musíme po každé den vyprovázet tam za ten vrch a ráno mu zase jít naproti, což nám dělá veliké nepohodlí. Kdyby měl ten pták takovou vlastnost, zaplatil by ti ho král mnoha tisíci. Vždyť se můžeme přesvědčit, řekl Matěj a šel s pánem ke králi. Milostivý králi, ten člověk má ptáka voláka, který den přivolává a když jde spát, jde den také spát. I to by bylo penězi k nezaplacení, jeli tomu tak, jak povídáš. Milostivý králi, můžeme se brzy přesvědčit, řekl Matěj. Dali tedy kohoutovi zlatou posadu a kohout spokojen novým bytem brzy se uhnízdil. Netrvalo dlouho a den odešel, aniž ho byl kdokoliv vyprovodil. Král byl rád a rána se ani dočkat nemohl. O půlnoci vstali a dávali pozor, jak bude kohout den přivolávat. Byla hodina, nic. Byly dvě, kohout zakokrhal. Všichni se rozděsili, jaký to divný zpěv. Byly tři hodiny, kohout zase kokrhal a tak pořád až do 4 hodin, kde se již docela rozbřesklo. Když král viděl, že kohout opravdu ten přivolal, poručil, aby dali Matějovi z pokladnice 5000 zlatých a vším, aby ho uctili. Matěj schrábl peníze, dobře se najedl, napil a potom králi poděkoval a odešel domů. Bratři ho s radostí přivítali a měli se zase nějaký čas dobře. Že však s penězi nehospodařili, rozkoulali se jim dosti brzo. Když jich bylo už na mále, Michal řekl, nyní, bratři, půjdu já do světa a po svém štěstí se ohlédnu. Snad dostanu za kocoura také tolik, co jste dostali vy. Zase ho bratři napomenuli, aby šel hodně daleko, kde jsou lidé hloupí, že v Čechách by nic nedostal. Michal strčil kocoura do pytle a šel. Dlouho chodil, než přišel do země, kde lidem nerozuměl. Ale než došel hlavního města, naučil se tolik, že se mohl trochu smluvit. Před městem ho potkal zase jeden pán a ptal se ho, co to nese v pytli. Kocoura, odpoví Michal a ukazuje mu ho. I to je divné zvíře. A k čemu je dobré? Chytá myši, ať jich je cokoliv v domě, všecky je zlapá. I strč horem toho lapáka do pytle a pojď ke králi. My máme v zámku tolik myší, že nám div po posteli neběhají a král by dal nevím co, kdyby se někomu podařilo ze zámku je vypudit. Toť bude snadná pomoc, odpověděl Michal. Strčil kocoura do pytle a chvátal za pánem. Když přišli ke králi, pán řekl. Milostivý králi, ten člověk zde má kocoura lapáka. To je zvíře, které lapá myši. A kdyby vaše milost poručila, on by ho prodal. No, je-li to pravda, rád ho koupím. Milostivý králi, jen mi povězte, kde je jich nejvíce a hned se přesvědčíte, jak je můj kocour umí škrtit, řekl Michal. I vedli Michala do komory, kde jich bylo nejvíce, takže se pod nohama jen hemžili. Michal rozvázal pytel, kocouru vyskočil a způsobil takovou porážku mezi myšmi, že nebylo možné jedné utéci. Král měl nesmírnou radost a hned poručil, aby se Michalovi vyplatilo 10 000 zlatých. Michal si poskočil, když měl tolik peněz, a s veselou se vracel domů. Za 2 dny po jeho odchodu napadlo králi, co bude asi ten lapák žrát, až nebude myší. To nikdo nevěděl a Michal byl ten tam. I poručil král, aby sedl jezdec na nejrychlejšího koně a Michala dohonil. Michal kráčel zatím spokojeně cestou, kudy do města přišel. 4. den slyší najednou za sebou jezdce, který zdaleka na něho volá. Zastaví se tedy, jezdec přijede a začne se Michala polovic německy, polovic česky něco ptát. Ale Michal mu nerozuměl. Aby mu ulehčil, ptá se ho po německu. Was? Ale na tu otázku se jezdec obrátí a ujíždí, jako by ho vítr unášel. Michal si pomyslí, tenhle je blázen. A jde s pánem Bohem dál. Všecek uřícen, uprášen, vrátil se jezdec zpátky a sotva skočil z koně, běžel ke králi a oznamoval. Milostivý králi, smutná novina. Až kocuru zlapá myši, bude po nás veta. Kdo ti to řekl? Ptal se ulekaný král. Ten člověk, co nám prodal kocoura. Na cestě jsem ho dohonil i ptám se, co bude to zvíře žrát, až všechny myši zlapá. A on mi řekl, vás. Hned zvolal král celou svou radu a jednalo se, co s kocourem začít. Po dlouhém rokování se usnesli, že ho nechají v komoře zavřeného a že tam postaví 2 stráž, aby nemohl ven. Tu chvíli dostal nejvyšší generál rozkaz, aby postavil 4 silné a neohrožené muže ke komoře na stráž. Noc a den stál na každém rohu jeden a strachy umíral, kdykoliv to v komoře zarachotilo. 2. noc však bylo ticho, protože kocour všechny myši zlapal. Ráno, když se v komoře ještě nic nehýbalo, myslel si muž blíže okna stojící, co to asi znamená. Osmělil se tedy a nahlédl do komory. Ale běda! Kocour seděl na okně a jak zahlédl vousatou bradu a huňatou čepici, lekl se, vyrazil okno a byl ten tam. Druhý muž zaslechl křik. I běží se podívat a tu vidí vojáka ležet bradou vzhůru. Tryskem pádí do zámku a volá. Ach, zle je, milostivý králi! Ten ukrutný myšilapák dostal se z komory a zakousl mého kamaráda, co stál u okna. Bůh ví, kde běhá a co již lidí zadávil. O, to je neštěstí, to je neštěstí. Hned se všechny domy pozavíraly, kde kdo byl, schoval se a král poručil, aby se pluk nejsednatějších vojáků v těžkém brnění přistrojil a na kocoura vytáhl. To se také hned vyplnilo, ale ačkoliv se honilo 3 dny, po kocouru nebylo ani památky. Bratři zatím svorně žili pospolu a poněvadž věděli, že už nemají nač se spoléhati, lépe hospodařili nežli předtím, často říkajíce, zaplať pánbů, že jsme se v mládí něčemu naučili, neboť nyní vidíme, kterak hloupý člověk každou hloupost draze platí, že v mládí moudrosti se nepřiučil a tak vhodnou dobu zanedbal.
1: Vigy básnička!
2: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
2: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Ančka a myš. Žanetka byla nová vosková panenka. Jako Holanďan mohla říci mamá, když byla nakloněna dozadu nebo dopředu. Měla krásné zlaté kadeře z pravých vlasů. Mohli se jí česat, zaplétat, kudrnatit, čechrat, aniž by se zcuchali. A Ančka byla nesmírně pyšná, když se Žanetka stala členem jejich rodiny. Ale teď se Ančka hrozně zlobila. Ještě ke všemu se jí rozpárali dva stehy na hlavě, když si rukama stahovala obličej, aby se jí zakabonil. Ale jakmile si přestala držet obličej, narovnal se jí zase a ona se opět vesele usmívala. Vy byste se také jistě zlobili. Ono se totiž Žanetce něco stalo. Něco anebo někdo se vkradl v noci do dětského pokoje, když panenky spaly, a ohryzal všechen vosk z Žanetčina krásného obličeje. A teď všechna Žanetčina krása zmizela. Je to ale drzost, hubovala Ančka a objímala Žanetku. Něco se musí stát, rozčilovala se malá Francouzka a dupala nožkou. Jestli chytím toho darebáka, pak mu, no já nevím, co mu udělám, láteřil vojáček, který dovedl být někdy hrozně přísný, ačkoliv se málo kdy hněval. Tady je díra, kterou jsem vnikl, vykřikl stric Klement z druhého pokoje, pojďte se podívat. Panenky běžely k strici Klementovi, který byl na všech čtyřech. To je asi to místo, pravila Ančka. Musíme tu díru něčím zacpat, aby sem ten darebák už nemohl. A panenky scháněly po celém pokoji hadry a kusy papíru, čím by zacpali myši díru. Mně se zdá, že jsem v noci slyšela nějaké hryzání, rozpomínala se jedna z krejcarových panenek. Víte, já jsem si vyprosila ještě kousek koláče včera při večeři a potom jsem nemohla usnout. Mezitím, co panenky takto rokovaly, Marcela běžela dolů s Žanetkou ukázat jí mamince a tatínkovi. Ti přišli s Marcelou potom do dětského pokoje a hledali, až našli myši díru. Ach, proč nehryzala mě, ptala se Ančka sama sebe, když viděla Marcelin lítostivý obličej. Protože, jak víte, Ančka nebyla nikdy sobecká. Tatínek vezme Žanetku sebou do města a tam ji nechá opravit obličej, že bude jako nová, těšila maminka Marcelu. A tak byla Žanetka zabalena do jemného hedvábného papíru a odnesena. Později toho dne vrazila Marcela do dětského pokoje s rozkošnou kočičkou, což nesmírně překvapilo panenky. Marcela představila kotě všem panenkám. Její jméno je Botička, protože má bílé pracičky jako botičky, řekla Marcela. A tak Botička, šťastný tvoreček, si hrála s krejcarovými panenkami. Vláčela je po pokoji, hrála si s nimi, jako by to byly myši, a panenky se velmi bavily. Když Marcela nebyla v pokoji, Botička objala předními prackami Ančku, zadními se odrazila.

0: Anička byla moc ráda, že kotě leží s ní, i když bylo těžké. A jak začalo plakat po mamince, konejšila je, až usnulo. Jednoho dne se Žanetka vrátila domů. Měla nový voskový obličej a byla ještě krásnější než dřív. To už byla Botička členem rodiny a už v noci neplakala. Dověděla se již také o myší díře v rohu pokoje a kterak myška ohryzala Žanetčin voskový obličej. Umínila si tedy, že bude spát jen jedním okem. Jednou pozdě v noci, kdy jen Botička byla vzhůru, vyskočila maličká myška z dírky. Botička skočila po myšce, přičemž narazila na dětské piano, až všechny klávesy uhodily, což probudilo všechny panenky. Utíkali ke kotěti, které sedělo vrčíc s malou myškou v tlamce. Och, jak myšk vyčela! Ančce bylo myšky líto, ale nechtěla také, aby podruhé ohryzala Žanetčin obličej. Řekla tedy myšce, máš být chytřejší a nelézt sem, když Botička je s námi. Proč nejsi ve stodole, kde bys neničila nic cenného?
1: Já nechci nic ničit, vykvikla myš. Dnes je to poprvé, co jsem zde.
0: A tak ty nejsi ta myška, která ohryzala Žanetčin obličej? Ptala se Ančka.
1: Ne, ne, odpověděla ustrašená myš. Šla jsem navštívit myši ve zdi a dívala jsem se, jestli tady nejsou nějaké drobečky od koláče. Mám doma ve stodole 3 dětičky a nikdy jsem nehryzala ničí obličej.
0: Ty jsi tedy maminka, otázal se strýc Klement.
1: Ano, kvíkla myška. A pustili mě to kotě, poběžím rovnou k svým dětem a už se sem nikdy nevrátím.
0: Pusti, Botičko, křičeli všechny panenky. Má doma 3 dětičky, prosíme, pustí.
2: Ani pomyšlení, zavrčela kočička. To je první myš, kterou jsem chytla a taky s ním.
0: Ach, teď teprve začala maminka myška kvičet. Jestli ji nepustíš, tu myšku, tak si už s tebou nebudu nikdy hrát, řekla Ančka.
1: Ančka si už nikdy nebude hrát s Botičkou, opakovali ustrašeně všechny panenky.
0: To, panečku, to už bylo smutné, když si Ančka nechtěla s někým hrát. Ale Botička jen něco zavrčela.
2: Všechny panenky běžely do jednoho konce pokoje, kde si Ančka se strýcem Klementem něco šeptali. A zatímco si šeptali, Botička vždycky na chvilku myšku pustila, nechala jí kousek běžet, aby ji potom zase chytla a házela si ji mezi prackami. To dělala tak dlouho, až chudák myška byla už tak zmožená, že nemohla skoro ani utíkat. Kočka nechala myš utéci až k samé díře a potom ji teprve chytla, protože věděla, že ji nemůže uprchnout. Ančka pozorovala, jak se myška těžce vleče k otvoru ve zdi a bylo jí do pláče. Konečně, když se kotě chystalo znovu na myš skočit, Ančka ji pevně objala kolem krku a držela. Utec, utec, myško, křičela Ančka, zatímco kotě sebou zmítalo na všechny strany. Strýc Klement pomohl myšce do díry a tak byla milá myška přece zachráněná. Když Ančka Botičku pustila, byla kočička hrozně rozlobená. Svými dlouhými drápky škrábala Ančku. Ale Ančka se jen usmívala. Vždyť byla přece sešita jehlou a nití. A když to jí nebolelo, jak jí mohlo ublížit škrábnutí kotěte. Konečně se Botička zastyděla a šla si k díře lehnout a doufala, že se myška vrátí. Ale ta už se nikdy nevrátila. Ta už byla se svými dětmi vzadu ve stodole a varovala je před koťaty a kočkami. Všechny panenky už byly v postýlce a usínaly. Tu poznala Ančka, že něco na ní skočilo. Byla to Botička. Ančka cítila na svém hadrovém obličeji teplý růžový jazyček. Usmívala se laskavě a radostně, protože si Botička na ní skočila.

0: a s ní přece jen se usmířila. Tak botička usnula na Ančce, která se široce usmívala a snila o zítřku.
1: O odvážné Marušce, která k napřání pána šla pro zlatou korunu, aby si jeho syna mohla vzít za muže. Na smečně seděl vladyka Bořita a byl lakomý až hrůza povědět. Všechna pole, lesy a rybníky v celém okolí mu patřily, ale on pořád nebyl spokojen. Měl jediného syna a přál si, aby se bohatě oženil. Pak by byl majetek pánů na smečně ještě větší, ale jednoho dne se dověděl, že jeho syn chodí za chudou chalupnickou dcerkou do vsi a dal si ho proto zavolat.
2: Poslechni, Jene, už jsi dost starý, aby ses mohl oženit, ale to děvče ze vsi nesmíš na smečno přivést. Chci ti najít bohatou nevěstu, která by se hodila k tvému stavu.
1: Jan se ale svého otce nezalekl a ke všemu se přiznal.
3: Já vím, že ze mne nemáš žádnou radost, ale Marušku jsem si zamiloval. Dal jí své šlechtické slovo a to musím dodržet.
1: Když to pan Bořita slyšel, myslel, že ho šlak trefí. Hrozil synovi, že ho vydědí nebo z hradu vyžene, ale mladý Bořita stál na svém.
2: Tak ať je tedy po tvém, synu,
1: řekl mu nakonec otec.
2: Když mi tvoje nevěsta donese věnem zlatou korunu, přijmu ji za dceru a dám vám svoje požehnání, jinak ji nechci ani vidět.
1: Jan chtěl ještě povědět, že neví, kam by měl pro takovou drahocenou věc jít, že nemá žádné peníze, ale on s ním nechtěl o tom mluvit. Smutně tedy vyšel na dvůr a sám si osedlal koně. Potom jel za Maruškou do vsi, aby věděla, co mu otec přikázal. Děvče vyběhlo na práh chalupy, sotva uslyšelo dusot kopyt. Objala milého, ale on se ani neusmál a ona se ustrašeně ptala.
4: Co se stalo, Jene? Hned mi to pověz, ať se Bůh darma o tebe nebojím.
3: Moje milá, stalo se to nejhorší. Otec nám nepřeje a jenom tenkrát tě přijme za dceru, když mu přineseš zlatou korunu. Já nemám ale žádné peníze a taky nemohu koupit.
4: Netrap se, Jene. Půjdu do města, do služby. Až budu mít dost peněz, nechám korunu udělat pro tvého otce u zlatníka. Musíš ale na mne počkat, ať to bude trvat sebe déle.
1: Mládenec viděl, že jeho milá je odvážná a ničeho se nezalekne. Do města ji však nechtěl samotnou pustit. Dlouho se domlouvali, ale Maruška stála na svém. Potom si slíbili věrnost až do smrti a Jan jel zpátky na smečno. Druhého dne se Maruška vypravila tajně z domu, jenom s uzlíčkem, protože věděla, že by ji táta s mámou nepustili. Ještě než se rozednilo, šla po cestě k městu a nedaleko za vesnicí potkala babičku.
5: Kam pak tak pospícháš, Maruško? Ptala se babička. Zastav se na chviličku. Možná, že ti nějak poradím.
4: Ach, milá babičko, jak pak byste mi chtěla poradit, když ani já nevím, co si počnu? Mám milého, ale jeho otec, vladyka ze Smečna, mne nechce za dceru, dokud mu nepřinesu věnem zlatou korunu.
1: Babička pokývala hlavou a přendala hůlčičku z jedné ruky do druhé.
5: To není jen tak, má panenko, provdat se za pána. Kdybys byla vybírala mezi svými, dvě zdravé a pracovité ruce by ti byly dobrým věnem. Nic si z toho ale nedělej, já vím, jak ti pomoci. Nedaleko bydlí v jedné jeskyni černý drak a ten má na hlavě zlatou korunu. V poledne létá k nedalekému potoku a tam se hodnou chvíli máchá ve vodě. Jestli se nebojíš, jdi k němu a prostři před ním bílý šátek. On jistě položí na něj svou korunu a ty jej potom musíš rychle vzít a utíkat, co ti budou nohy stačit, aby tě drak nechytil. Maruška věděla, že v hlubokém lese sídlí drak, ale nikdy jí nenapadlo, že by měl zlatou korunu. Radostí zlíbala babičce obě ruce.
4: Jak pak si vám za tu radu odměním, babičko?
5: Jen nech být, Maruško. Až budeš smečenskou paní, nikdy neodežeň od svých vrat žádného žebráka a dobře se ti povede. Jednou si potom přijdu k tobě pro almužnu.
1: Když zavedla děvče k potoku, ukázala jí, kam černý drak přilétá, tam, aby na něho čekala. Než jí mohla Maruška poděkovat, babička zmizela v lese.
4: Musím být vděčná za každou radu. Jestli se tu drak dnes neukáže, přijdu sem zítra. Takhle mám štěstí na dosah a kdybych šla až do města, kdo ví, co by se mi mohlo přihodit.
1: Řekla si Maruška. Rozvázala uzlík a vyndala z něho bílý šátek, který nosila jenom v neděli. Potom si vyhlédla místo na břehu potoka, kde stála stará, dutá vrba. Před ní rozprostřela šátek do trávy a schovala se ve kmeni. Když v nedaleké vsi zvonili poledne, zvedl se najednou veliký vítr, jako když se žene bouře. Slunce se na chvíli zatmělo a v tom už bylo vidět černého draka. Letěl nad lesy a mával velikými křídly. Jen přiletěl nad potok, snesl se dolů a na hlavě měl zlatou korunu. Maruška ve vrbě sotva dýchala a netrpělivě čekala, co bude. Drak dosedl do trávy a hned se ohlížel po bílém šátku. Pomalými kroky došel až k němu a sklonil hlavu. Zlatá koruna padla zrovna doprostřed a zazvonila. Potom drak došel k potoku a vklouzl do vody. Mával blanitými křídly, až voda kolem něho stříkala na všechny strany. Maruška všechno dobře viděla. Rychle vyběhla z vrby, sebrala šátek i s korunou a utíkala rovnou na smečno. Běžela, co jí nohy stačily, ani se neohlédla. Když drak poznal, že byl okraden, hrozně zařval a vznesl se do oblak. Létal sem a tam, až zahlédl Marušku, jak utíká po cestě a pustil se za ní. Ona zatím doběhla až k hradní bráně. Když ale chtěla dovnitř, někdo jí zastoupil cestu.
2: Kam pak běžíš, holka? Zde nemáš co pohledávat.
1: Zahřměl nad ní hlas. Maruška zvedla hlavu a uviděla pana Bořitu. Než mohla ze sebe vypravit jediné slovo, z nenadání se objevila stará babička a zahrozila pánovi hůlčičkou. Okamžitě to děvče pusť dovnitř, nebo přijdeš svou vinou o veliký majetek. Žene se za ní černý drak, aby jí vzal zlatou korunu. Jak pan Bořita slyšel o zlatu, už se na nic nevyptával. Chytil Marušku za ruku a vtáhl ji do hradu. Potom poručil strážím, aby hned bránu zavřeli a nikoho dovnitř nepustili. Ale drak už byl nad smečnem. Zakroužil třikrát nad hradem a potom se spustil přímo do dvora. Když lidé slyšeli, co se na ně žene, každý se schoval, kam mohl. Pan Bořita držel Marušku pevně za ruku, aby mu neutekla. Vběhl s ní vedle brány do přístěnku a chtěl vidět tu korunu. Než Maruška rozvázala šátek, objevila se znovu babička. Tohle děvče vše podstoupilo pro lásku k tvému synovi, aby ti mohlo přinést bohaté věno. Važ si jí a nikdy Marušce nedej ublížit, jinak se tě štěstí držet nebude. Pan Bořita se na babičku ani neobořil. Jen hořel nedočkavostí, aby ten zlatý poklad uviděl, a řekl Marušce.
2: Ukaž mi, co jsi přinesla věnem. Jestli je to pravda, co ta stará tu povídala, nebudu vám stát v cestě a mohou se hned chystat svatby.
1: Maruška opatrně položila šátek na lavici a jak ho rozvázala, vyšlehla z něho taková záře, až oči přecházely. Zlatá koruna byla posázená samými perlami a drahokamy. Pan Bořita se na ní nemohl radostí vynadívat. Černý drak zatím dosedl uprostřed dvora a zařval hrozným hlasem, až se všechno kolem třáslo. Křídly už ale nezamával, protože skameněl. Dlouho trvalo, než se lidé k němu zběhli a uvěřili, že je neštěstí zažehnáno. Pan Bořita s Maruškou vyšel se také podívat, co se na dvoře děje. Když k ním přiběhl jeho syn Jan, vesele se na něho usmál.
2: Máš odvážnou a bohatou nevěstu, Jene. Teď je na tobě, abys pověděl jejím rodičům, že na smečně budete mít brzo svatbu.
1: Maruška potom vyprávěla Janovi, jak získala zlatou korunu a byla ráda, že to nejhorší má za sebou. Pan Bořita hned druhého dne jel s korunou do Prahy, kde ji dobře prodal. A za ty peníze postavil na místě hradu nový zámek. Do jeho věže pak dal zazdít černého draka na památku odvážné pany. Když se Maruška stala na smečně zámeckou paní, vždycky každého žebráka podarovala a nikoho nenechala odejít s prázdnou. Přesto se jim dařilo dobře a nikdy neměli nouzy. Ta dobrá babička, která jim pomohla ke štěstí, dosud prý chodí krajem, ale málo kdo z mladých ji dnes už pozná, protože si málo váží starých lidí.
6: Raz, dva, tři a jedem! Babičko!

0: chřip.
1: Pane doktore, hurá! Už vím, že nejsem žížela.
2: Raduje se pacient v psychiatrické léčebně. Najednou se podívá z okna a znejistí.
3: A pane doktore, myslíte si, že to ví i ten kohos?
0: Tak jste se tak uzdravený nebyl.

0: Strejček příhoda. Jeden chalupník byl tuze chudý a nevěděl, jak si k penězům pomoci. I nedal mu čert dobře dělat, šel a ukradnul ze zámku pokladnici se všemi penězi. V noci si je přinesl domů a aby mu žádný na ně nepřišel, vyňal práh a pod něj je položil. Žena se na něho dívala a ptala se ho, kdo mu tolik peněz dal. Ale on věděl, že má hloupou ženu a proto jí neřekl nic, že je ukradl, nýbrž jen, že jsou jeho.
1: No a proč je zakopáváš?
0: Pro strýce příhodu, odpověděl chalupník. Ráno si něco peněz vzal, řekl ženě, aby o tom nikomu nepovídala a šel do města. Na zámku bylo ráno křik, všichni šli zloději po stopě, ale nemohli se ničeho dopátrat. Bylo k poledni, Selka seděla venku a předla. Tu jede pán na koni, jak ho viděla, pomyslila si, že to bude nejspíše ten strýc příhoda, i volá na něho. Pane, pane, neříkají vám příhoda?
1: A proč pak se ptáte?
0: Pravil se s podivením jezdec. Pravil s podivením jezdec. Já myslela, že jste ten strýc příhoda a že si jedete pro ty peníze, co můj Honza pod práh zakopal. Jezdec slyšel už o krádeži a tak řekl Selce, že se jmenuje Příhoda.
1: No tedy pojďte a vezměte si je, máte je schované.
0: Jezdec slezl, Selka mu odendala práh, on peníze vzal a jel s nimi přímo do zámku. Tam, když je poznali, hned šli z pouty pro chalupníka. Ale žena řekla, že se ještě nevrátil, ale až přijde, že ho tam pošle. V noci přišel muž domů. A když mu žena s potěšením vypravovala, že peníze strýci příhodovi odevzdala, dostal takovou zlost, že by jí byl hnedle zabil. Chodil po sednici a přemýšlel, jak by se trestu zbavil. Najednou mu něco připadlo a řekl ženě.
1: Teď poslouchej ty, motyko hloupá.
0: Slyšel jsem ve městě, že bude dnes v noci potopa světa. Kdo se neschová, ten se utopí. Já vylezu na střechu.
1: Jej, a kam mám vylézt já?
0: Ptá se plačky Selka.
1: Jdi do kuchyňky, já zadělám každou dírku, a nepřijde-li voda až na střechu, nebude ti nic.
0: Selka tam vlezla a muž zandal každou skulinu, aby tam voda nemohla. Potom si přistavil ke střeše žebřík a komínem lil dolů do kuchyně vodu. Zprvu se žena modlila, ale čím dál jí voda šla, tím více jí bylo ousko a konečně zaslechl muž temný křik.
1: Utopím se, pomoz Honzo, mám vody po krk.
0: Honza přestal lít, šel ke kuchyňce a tiše udělal malý průchod, aby voda ubývala. Skoro do božího rána Selka stála v kuchyni, potom jí muž otevřel, všecko se uklidilo a on řekl. Až sem ti páni přijdou, můžeš říci, že byla potopa světa. Když úředníci přišli, nechtěl se Honza k ničemu přiznat. Řka, že nebyl doma, že je žena blázen, kdo ví, která ty peníze sem přišly. Zavolali ženu a ptali se, kdy muž peníze zakopával.
1: Před potopou světa, odpověděla žena a pevně na tom stála.
0: Když s ní nemohli páni ničeho svést a muž zapíral, nechali to být. A tak Honza ušel trestu.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, tady Piggy a Hanka Kynichová. Hanko, co budeme dnes dělat?
2: Piggy, já jsem si dnes řekla, že bych měla ohromnou radost z toho, kdybych dětem posílila zádové svalstvo. Já jsem na to přišla totiž z toho důvodu, že když jsme minule probírali správné držení těla, tak já, než jsem dnes za tebou přišla, tak jsem se rozhlížela cestou v tramvaji z okna a dívala jsem se, kolik těch dětí nám stojí špatně. A uvědomila jsem si jednu věc, a to tu, že děti mají povolené zádové svalstvo.
1: Hanko,
2: a tudíž nemůžou rovně stát.
1: Není to tím, jak nosí na zádech těžké tašky do školy?
2: Myslím si, že to samozřejmě může být tím, ale víš, čím to je ještě určitě způsobeno? Tím, že nosí tašky na jedné straně svého ramene. A ta druhá samozřejmě co? Neposiluje.
1: Plandá.
2: A nebo plandá, a nebo různě se prostě ty děti křiví. Takže asi výběr správné aktovky je to důležité.
1: Nebo batohu.
2: Nebo batohu, aby váha byla rozložena na obou ramenách stejně.
1: Dobře.
2: A nebo když už to prostě nemůžeme vydržet a zrovna je trendy nosit kabelku přes rameno a nebo tašku přes rameno, tak hold musím posilovat.
1: Trendy, to je nové slovo. Trendy, to je jako kšandy.
2: Kšandy, a to je taky hezký. Kšandy, a to jsem si teď vzpomněla, že můj syn chtěl kšandy, tak jsem koupila teď kšandy.
1: A jsou kšandy trendy?
2: Kšandy jsou trendy.
1: A co taky by to byla... je trendy? Jako, že to frčí.
2: Jako, že to frčí. Jako, že je to móda.
1: Tak je to tak, jak jsem
2: si myslela. A víš, co bych si přála? Aby móda bylo taky to, že budou děti cvičit a posilovat.
1: Tak pojď na záda.
2: A to se mi nějak jako vymyká. Takže
1: budem dělat trendy záda.
2: A budeme to dělat, prosím tě, na břeše. Takže šup na svůj pupíček, lehni na zem. Vy děti samozřejmě doma.
1: Já jsem cvičil ty cvičky.
2: Lehneme si na záda. Toto povídám. Lehneme si na bříško. Nohy dáme mírně od sebe a jestli víte, kde jsou nárty, tak ty položte na zem. A pokud to nevíte, tak vám vaše maminka na ně zaťuká, ťuk, ťuk, tady jsou nárty a vy si je položte na zem.
1: Nad prstičky.
2: Přesně tak.
1: A u mě nad kopítky.
2: Nad kopítky. Ruce si položíme na zem před tělo a čelo opřu o zem.
1: Takže to mám jako ruce, jako kdybych byl vodoměrka, jako v bazénu.
2: Přesně tak, jako by si splýval. Tu hlavu necháme opřenou, bříškem tlačíme do podložky a nárty jsou taky položeny na zemi. A teď si tleskneme dlaněmi před hlavou.
1: Před hlavou.
2: A teď pomalinku dáváme ruce za svůj zadeček a tam tleskneme taky. Cvak.
1: A ta hlava, jako před hlavou.
2: Hlava pořád leží. A zase jdeme tlesknout před hlavou. Teď. A pomalinku já mám ruce do upažení a tleskneme za zády. Teď. Jde to stuha, viď? A posilujeme, prosím tě, zádové svalstvo v oblasti mezi lopatkami. Zároveň posilujeme i horní část trapézu. A prosím tě, ty se budeš divit, ale posilujeme i svalstvo ramen a triceps. Takže všechno toto svalstvo, co jsem teď zmiňovala, máme na straně zadní a tedy posilujeme zádové svalstvo. A ještě aspoň třikrát. Raz a dva a tři a čtyři. A teď si položte ruce děti na zadeček. Zdvihněte hlavu. A zasuňte si bradu na hrudník, jako by se vám chtělo špatně dýchat. A držím, 3, 2, 1 a pustím.
1: Teď je plná želva a teď želva vyleze.
2: Povolíme. Pojďte si kleknout na chvilinku na svá kolena. Položte dlaně na zem.
1: Dopředu.
2: Ano, dopředu. Ano. Jsme na všech čtyřech jako kočička. Jakou máš kamarádku kočičku, jak se jmenuje?
1: No, mám kamaráda, kocoura Vojtu.
2: Výborně, tak jako Vojta. Protáhneme si svá záda, tlačíme záda nahoru.
1: Jako kdyby Vojtu někdo chytil za ocas a táhnul dozadu.
2: A přesně, a vůbec by se mu to nelíbilo. Hlavu dáváme mezi ruce.
1: A já už vím, to je jako je když to. Vojta dělá kočičí hřbet.
2: Přesně tak, Piggy. Takže děti, představte si kočičí hřbet. A to je zase ten protahovací cvik tomu předchozímu posilování.
1: Takže nejdřív plác, jako tulek.
2: Pak výdrž, tlačím bříškem do podložky, hlavu zdvihnu, bradu přitáhnu na hrudník a počítám si do 10. 1, 2, 3, 4, samozřejmě v pomalejším tempu. Pak to všechno položím, kleknu na kolena, tlačím dlaněmi do země a
1: kočičí
2: hřbet. Já jsem spokojená. Piggy mu to dneska šlo, já mu opět tleskám a vám děti doma taky mějte se hezky, zase příště na viděnou. Ahoj!
1: Děti, bylo to prýma, ale musím se jít vydýchat.

O kůzlátkách. Žila, byla jedna koza. Postavila si v lese chaloupku a žila tam s kůzlátkama. Každý den odcházela za potravou a dětem přikazovala, aby se dobře zavřeli a nikomu neotvírali. Když se koza vrátila domů, trkla růžkama do dveří a řekla: Kůzlátka, děťátka, odemkněte dvířka. Matička vám přišla, mlíčka vám přinesla. Já koza v boru jsem byla, trávu hedvábnou jedla, vodu studenou pila. Teče mlíčko po vemínku, z vemínka po kopítkách a z kopítek na černou zem. Když kůzlátka uslyšela matčin hlas, odemkla jí dveře. Koza nakrmila kůzlata a zase odešla na pastvu. Nedaleko chaloupky poslouchal kozu vlk a když odešla, přišel ke dveřím chaloupky a zapěl tlustým, přetlustým hlasem. Vy, děťátka, holoubátka, odemkněte, odemkněte. Vaše matka přišla, mléka přinesla, plná jsou kopítka vodičky. Kůzlátka poslouchala a pravila: Slyšíme, slyšíme. Nepěješ ty hlasem naší matičky, naše matička pěje tenčím hlasem a takhle to neříká. A vlkovi dveře neotevřela. A tak vlk odešel s nepořízenou. Když se koza vrátila domů, pochválila kůzlata, že ji poslechli. Byli jste rozumné, mé milé dětičky, že jste neotevřeli vlkovi. To byl on a byl by vás všechny snědl.

0: Dnes je 11. září.
1: A svátek slaví Denis.
0: A Denisa.
1: Tahle jména jsou odvozena od řeckého boha vína Dionýza.
0: To by dávalo smysl. Denis, Denisa, Dionýzos. Ale s vínem asi ta jména nemají nic společného.
1: Vykládají se jako božské dítě.
0: Je, to je hezké. Kdysi se Denisám říkalo, víš jak?
1: Ne.
0: Diviška. No to taky není špatné, co říkáte Denisy?
1: Myslím si, že Deniska je lepší než diviška. Takže milé Denisky a milí Denisové, přejeme vám k dnešnímu svátku všechno nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Léčení nimravky. Žil jednou jeden malý chlapec jménem Alan. Byl to kluk jak buk, měl kudrnaté kaštanové vlasy a usmíval se jako sluníčko. Ale pak přišel ten den. Alan zasedl ráno k snídani, jenomže nepopadl lžíci, nesnědl ovesnou kaši a nevypil mléko jako každý jiný den. Místo toho se začal šťourat v talíři vidličkou a nabírat kaši po vločkách. Maminka mu nesla vajíčko, protože si myslela, že první chod už dávno spořádal, a Alan zatím polikal teprve 11. ovesnou vločku. Bože, ty se dneska s tím jídlem nimráš, spráskla ruce maminka, je to snad moc horké. Pak si všimla, že Alan se rýpe v kaši vidličkou a podala mu lžíci. Pospěš si, ať ti nevystydne vajíčko. Alan vzal lžíci, roztržitě udobl z talíře jednu vločku a pomalu si ji zasunul do pusy. Jen co za maminkou zapadly dveře, vzal si Alan místo lžíce zase vidličku, odhodlaně se přehraboval v kaši a napichoval vločku po vločce. Potom se mu zdálo, že ovesná vločka je pro něj příliš velké sousto, a tak každou ještě rozdělil a nabíral na vidličku vždycky jen půlku. Byl tak zaujatý svým nimráním, že ani neslyšel vracející se maminku. Náramně se divil, že mu sebrala zbytek snídaně a řekla, ať jí radši nechodí na oči. K obědu byla Alanova oblíbená rajská polévka. Tentokrát ji však neslupl a nepoprosil o přídavek jako jindy. Místo toho si začal plavit v talíři loďky z osmažených kostiček chleba. Házel je do talíře, pak je vylovil a po jedné si je strkal do pusy. Ve 2 hodiny přišla maminka a námořním manévrům s osmaženými kostičkami chleba učinila přítrž. Při večeři si Alan krájel maso na tak nepatrné kousíčky, že tatínek prohlásil, co je to s tebou, chlapče? Alan se bezelstně usmál, s ničím se nemá pospíchat. Kdybych si ukousl velké sousto, udávil bych se. Nesmysl, ještě včera ti to vůbec nevadilo, rozkřikla se maminka. Včera bylo včera a dnes je dnes, povzdechl si Alan. Opatrně rozkrojil zrnko rýže na 4 díly a ten nejmenší kousínek si beze spěchu vložil do úst. 2. den ráno se to opakovalo. Alan už diboval jídlo po tak malinkých drobečcích, že si to člověk jen těžko dokáže představit. A jako by toho nebylo dost, ještě přitom vzdychal a funil. Maminka byla zoufalá. Rozhodla se, že se o tom poradí se svou známou paní Křivohlavou. Dobré jitro. Pozdravila do telefonu. Tady Alanova maminka. Chci se vás zeptat, jestli jste někdy měla potíže s Vítkem, co se jídla týče. Prosím, nechápala paní Křivohlavá, jaké potíže máte na mysli? Alanova maminka začala vysvětlovat. Náš Alan se tak nimrá v jídle, že kdybych mu nesebrala talíř, seděl by u snídaně až do 12. Ovesnou kaši jí po vločkách, polévku po kapkách. Maso si krájí na vlákna. Něco takového je u našeho Vítka vyloučeno, řekla paní Křivohlavá. On mívá přesně opačný problém. Většinou neví, kdy s jídlem přestat. Zrovna včera jsme mu navážili 90 kilo a tatínek na něj volá burštíku. Nepovídejte, strnula Alanova maminka. Tak to jste na tom ještě hůř než my.
Pak zatelefonovala Petřině mamince. Zeptala se jí, když dáte na stůl oběd, sní ho Petra bez pobízení. Samozřejmě, proč se ptáte? Protože Alan začal jíst jako vrabec. Už si s ním nevím rady. Zavolejte paní Larifari, navrhla Petřina maminka. Ta vám jistě poradí. Maminka se zaradovala, že na to nepřišla sama. Bez rozmýšlení vytočila číslo paní Larifari. Říkáte, že se Alan začal rýpat v jídle? Že jí jako vrabec? Taky jsem si všimla, že je nějaký pobledlý. Za poslední dva dny nesnědl víc než jednu lžíci kaše. Co s tím budeme dělat? Nemějte starost, uklidnila ji paní Larifari. Tahle rozšířená dětská nemoc se jmenuje nimravka. Za den, za dva bude zas v pořádku. Počkejte, zdá se mi, ano, je to on, zrovna se mi jde. Půjčím mu speciální sadu nádobí. Dnešní oběd a večeři mu podávejte na největších talířích. Zítra by měl celý den jíst z těch menších, pozítří z malých a popozítří mu budou stačit nejmenší. Za ty čtyři dny možná trochu zhubne, ale tomu nebude na škodu. Časem se zase spraví, až pro něj vzkážu. Pusťte ho ke mně, i když bude hodně slabý. Jestli se uzdraví, nikdy vám to nezapomenu, děkovala maminka. Pošlu vám ho hned domů s tím nádobím. Nelamte si s ničím hlavu a udělejte, co vám radím, řekla paní Larifari. Za chviličku se Alan vrátil s velikým proutěným košem. Tady ti paní Larifari posílá dárek. Říkala, abych s tím zacházel opatrně, hlásil ode dveří. Postavil koš v kuchyni na zem a chtěl se podívat dovnitř. Tak dost, tohle je dárek pro mě, uložím si ho sama, zarazila ho maminka. Běž chvilku ven a vrať se až k obědu. Pro boha, chlapče, ty jsi ale bledý. Koukej se proběhnout až na konec ulice, ať ti trochu zčervenají tváře. Maminka uložila koš od paní Larifari do skříně v kuchyni. Těsně před večeří ho vyndala a otevřela. Byly v něm tři jídelní soupravy. Ta největší připomínala malé dezertní talířky. Patřil k ní i hrneček, z jakého dospělí pijí kávu, malá vidlička a lžička. Menší talířek byl jako pětikoruna, hrnek jako náprstek, vidlička o velikosti zápalky a lžička podobná naběrátku na sůl. Nejmenší sada nádobí měla talířek jako desetník. Do hrnečku se vešla jedna kapka. Vidlička vypadala spíš jako jehla. A lžíce jako špendlík. Toho dne maminka podávala Alanovi jídlo na největších talířcích. Dostal pečenou bramboru, nevětší než vajíčko, kousek masa jako poštovní známka, plátek rajského jablíčka a hrnek mléka. Byl tak soustředěný na uždibování nepatrných soust, že si nového nádobí ani nevšiml. Snědl celou třetinu brambory, šestinu masa, jedno rajčatové semínko a vypil půl hrnečku mléka. Druhý den přišla na řadu menší sada nádobí. Na talíř, velký jako pětikoruna, upravila maminka tři ovesné vločky, kousek šunky, asi jako muší křídlo a čtvrt lžičky vajíčka. Do hrnečku jako náprstek nalila 10 kapek kaká. Alan byl tak slabý, že musel přilézt po čtyřech. Byl rád, že smí jíst z tak maličkého talířku. Spolkl drobeček vajíčka, ždibec šunky a vypil 5 kapek kaká. Pak se odploužil na gauč.
K obědu si dal 7 kapek polévky, 2 kostičky osmaženého chleba a mlékem si jen svlažil rty. K večeři vypil 4 kapky mléka. Hned po jídle si šel zdřímnout. Třetí den ráno už byl tak slabý, že mu trvalo skoro hodinu, než dorazil na snídani. Maminka mu na talířek jako desetník naložila dibínek vajíčka, 2 drobečky stopinky a 2 zrníčka z jahodového džemu. Do hrnečku ukápla slzu mléka. Nejmenší vidličku musel Alan zvedat oběma rukama, ale i ten nepatrný drtek vajíčka si rozdělil ještě na půl a snědl jen 1 drobeček stopinky. Vypil 0,5 kapky mléka a natáhl se na lavici v kuchyni. Právě tehdy zazvonil telefon. Byla to paní Láry Fáry. A jestli prý může mluvit s Alanem? Maminka odnesla chlapce k aparátu a přidržovala mu sluchátko u ucha. Alane, dneska si můžeš zajezdit na Grušákovi. Byla bych ráda, kdybys ke mně přišel, řekla paní Láry Fáry. Alan se celý rozzářil, ale byl tak vysílený, že ho maminka musela vynést před dům a posadit do červeného šlapacího autíčka. Naštěstí to k domku paní Láry Fáry bylo z kopce. Už z dálky bylo vidět, že tam čekají i Jarda Tomek a Hubert Preclík. Pomohli Alanovi vylézt z autíčka a vytáhli ho do sedla. Koník se otočil a dobrácky Alana olízl. Paní Láry Fáry vyšla na verandu a musela se hodně přemáhat, aby se nerozesmála, když koník pomalu vykročil ulicí. Alan visel na jeho hřbetě jako pytel brambor. Celé dopoledne s ním Grošák zvolna chodil ulicemi. Z domu vybíhali vyděšené sousedky a strachovali se, jestli se snad Alanovi něco nestalo, jestli není zraněný. Byla to pořádná ostuda. Alan vykřikoval, nic mi není, ale nikdo ho neslyšel. V poledne byl tak vyčerpaný, že před brankou vlastního domu sklouzl z Grošákova hřbetu do trávy a zůstal bezvládně ležet. Maminka se podívala z okna, polekala se a rychle vyběhla ven. Co ti to splašené zvíře provedlo? Schodilo tě? Alan se pousmál při představě, že by mírný Grošák mohl někoho schodit, ale pak se dal do pláče, protože si uvědomil, že to byla asi jeho poslední jízda na koni. Spadl jsem sám, protože jsem hrozně unavený. Skulil jsem se dolů a už se nedokážu vyškrábat zpátky. A kdo ví, kdy na mě zas příště přijde řada. Tomáš z toho, že ses začal nimrat v jídle, řekla mu maminka. Jestli si chceš odpoledne na Grošákovi zajezdit, budeš se muset pořádně najíst a posilnit. Uvázala koníka u plotu a odvedla Alana domů. Posadila ho ke stolu a začala chystat oběd. Chlapec si opřel hlavu o zeď a zavřel oči. Maminka rachotila hrnci a točila knoflíky u sporáku a za chviličku nesla na stůl hrneček na 1 kapku, naplněný rajskou polévkou a talířek jako desetník se 2 drobečky stopinky. Vypij tu polévku a oba drobečky si hoď najednou do pusy, nařídila. Chlapec to udělal a znovu si opřel hlavu o zeď. Za 10 minut mu maminka nabídla hrneček, náprstek s mlékem a talířek jako 5 koruna s kolečkem namazaného rohlíku. Vypij to mléko a sněz chlebíček. Alan poslechl. Pane, ten měl najednou síly. Mohl už sedět rovně a nemusel se opírat o zeď. A v tom dostal ukrutánský hlad. Maminka mu přinesla kávový hrneček s mlékem a malý talířek s kusem perníku.
Teď už Alanovi nikdo nemusel radit, jak má jíst a pít. Maminka se ho zeptala, už je ti líp, máš dost? Je mi už mnohem líp, ale pořád mám hrozný hlad, odpověděl Alan. Maminka mu s radostí nalila velký talíř polévky a plnou sklenici mléka. Alan dojedl polévku do poslední kapky, vypil všechno mléko a vyskočil od stolu. Maminko, grošák má určitě taky hlad, zvolal. Nedoneseme mu taky trochu? Kde pak, usmála se maminka, ten si dá spíš jablíčko. Nakrmili koníka, Alan se na něj vyšvihl a hrdě odklusal. Seděl pěkně zpříma a uzdu držel jen jednou rukou. Na konci ulice za ním maminka ještě zavolala, aby se vrátil. Alan otočil grošáka zpátky k domovu. Maminka vynesla ven proutěný koš s nádobím. Buď tak hodný a vrať ho, paní Larifáry, řekla. Alan okamžitě souhlasil. Dám si ho před sebe, jednou rukou ho přidržím a druhou povedu koně. Opatrně si koš naložil, pobídl grošáka a ten vyrazil pomalým krokem k domku paní Larifáry.

0: Babičko.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

0: je tady u nás jménem svým, jménem všech ostatních. Pěkně vítám, milí, ctěný jméno.
1: Verda Mravec.
0: No tak, muzikanti, co pak je tohle za hudbu na ujdanou? Co si o nás pomyslíš, nový kamarád?
1: Verda Mravenec.
0: No všem, tak prosím, paní muzikanti, pozor, až řeknu tři, tak spuste, a to břinče, a to hřímá, a to ryčně zní, tak prosím, dobro za 14, 86, 7, 3.
2: To broučičí, tak mi nedáte pokoj.
3: Jděte dánku, šnek.
2: Kdo je u vás šnek, vy brouci?
0: Pardon, vašnosti, hle, míří, jen ražte dále spínkat ve svém domečku a nenechte se rušit.
2: Ale jestli mě ještě jednou probudíte, tak se rozběhnu a...
0: Sladké spaní, vašnostíku.
1: Nevlídný patron, co?
0: Jino, šnek. Ale to nic, kamaráde.
1: Verda Mravenec.
0: A nic, my ti přesto zahrajeme. Tak muzikanti, žádné hřímání, ale pěkně polehoučku, potichoučku, a dolká, že ano, a to ševli jako vánek, a to chytne u srdce. Eniky, beňky, teď. Počkat, muzikant, počkat! Prosím, neutíkat!
2: Ale teď už mám té vaší muziky dost, hajdamáci. Tady už si jeden ani schrupnout nemůže.
0: Pardon, ctihodný pane, hlemíždí, to mi ne, to jaksi, abych tak řekl. Zvlněná studená porucha zasáhla směrem severo-jižní.

0: Víte, ctihodný Hlemíždi, pěkně vás prosím, nepustil byste mě k vám do domečku, když tolik prší.
1: Jinak prší, alespoň roste hebouška a travička, mňam, mňam, mňam.
0: Ale já všecek promoknu.
1: Co je mi potom? Já se mám kde skovat.
0: Snad by se našel kousilinek místa i pro mě.
1: V mém domečku. Jak si to představuješ, drzou, nedrzá? Co si to vůbec dovoluješ, ty smoklý hastrmane, tatrmane, klice otud? Nebo začnu volat o pomoc, ty černý, ušmudlaný hajdamáku?
0: Vždyť se v tom jáku utopím.
1: Dobře ti tak, umazanče umouněný. Aspoň tě ten déšť umije. A pláfať už si otud.
0: Jestli pak víte, lidičkové, jak jsme se mezi vás vlastně dostali. No, tak já vám to radši povím. To bylo tak. Vymyslel si nás jeden tuze hodný člověk, Ondřej Sekora. Napsal o nás knížky a protože byl malíř, namaloval ještě obrázky a pak povídá: Ferdo, pytlíku, běžte do světa. A tak jsme tedy právě teď i u vás.
2: No, no, dobré, tak koukat, co my dva dokážeme. Já totiž všechno znám, všechno vím, všude jsem byl, když sotva jsem se vylíhnul, už jsem viděl na vlastní kukadla všecko možné, ba i nemožné. Jestli pak, Ferdo, víš, kde jsem přišel na svět?
0: Určitě jako každý jiný brouk si byl nejdřív červička.
2: No jo, ale kde? Rozumíš, kde? Nehádej, stejně bys na to nepřišel. Tak si představ, když jsem byl ještě červíčkem.
0: Počkej, pytlíku. Lidičkové třeba nevědí, že brouk není hned broukem. To je totiž tak, víte. Když chce mít maminka brouková maličké, snese drobounká, docela drobou lilinkatá vajíčka. Kdyby se z nich hned vylíhli brouci, byli by tak mrňaví, že by je ani nebylo vidět. A tak se z nich nejdřív vylíhnou červíčci a ti červíčci žerou kolem sebe, nač přijdou, až jsou hodně tlustí a velicí. Potom se zabalí někteří do pevné truhličky, jiní do měkké peřinky a usnou a spí a když se probudí, prask. Peřinka praskne a z ní vyleze veliký a silný brouk.
2: A teď pozor, já se vylihnul, protřu si oči a vidím, že nic tedy nevidím. Byli jsme takové docela mrňavé skulince uvnitř nějakého prkna, tak uzonké, že jsem měl co dělat, abych se prokousal a vysoukal ven, ale sotva vykouknu, kamaráde. Div, že mi kukadla nevypadala úžasem. Představ si, přímo přede mnou velikánská stěna obrovského sálu plného lidí, a po té stěně pobíhá človíček v legračním kloboučku s takovou legrační hulčičkou. A já se koukám, ani nedodám, ale pak mi to přišlo k smíchu. A já se culil, že ono, já se zubil, já se usmíval a chechta. A smál se, až se mi rozbolelo břicho. No a ještě mockrát jsem pak toho směšného človíčka viděl a říká se mu Chaplin.
0: Takže ty jsi přišel na svět v kině?
2: No, já v tom kině viděl věci, třeba chlapíky na koních, jak hází takovým dlouhým provazem, lázo se tomu říká, nebo auta, vláky, letadla, kocáví, teď škorábí, skalaka, moc jsem viděl. A tak si jenom nepovídám, pytlíku, všecko si viděl, všecko znáš, všude si byl, všemu rozumíš, je na čase, abys vyrazil někam dál, a tak jsem roztáhl křídla a frrr, do světa. No a zrovna teď jsem tedy tady. A co ty, kamaráde?
0: Já? Já se vyznám v práci. Ledacos udělám, zhotovím, opravím.
2: Tak to je ono. Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Pink. Všecko dovede, všecko spraví, všecko postaví, všecko přinese. Zopakujám k smíchu, čvarná puntičkovaná krasotingo.
3: Já jsem, prosím, slunéčko sedmitečné. Ale říkají mi Beruška.
0: Vy jste nějaká veselá Beruška.
3: Když já se musím smát, protože vy dva jste takový směšní.
2: Jo, tak my jsme vám pro legraci.
3: No.
2: Poříšte vy, jako jedna, tak já vám tady něco povím.
3: Nede až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
2: Rádio, rádio to nic není. Já mi se hrabe nějaké to, jak říkám.

0: Teda, hýňa, líce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabě, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
1: No, víš, že bych si to cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
0: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?
2: O lišce, jak ošidila dva medvídky. Za skleněnými horami a za hedvábnými loukami stál hustý les. Nikdo v něm nikdy nechodil a nikdo jej taky nikdy nespatřil. V tom lese, v tom nejhustším houští, žila medvědice a tam měla dva medvídky. Když medvídci povyrostli, řekli si, že půjdou do světa. A tak se vypravili. Rozloučili se s matkou a šli. Šli a šli. Šli den, šli druhý. Vyšli z lesa na louku a snědli všecko, co jim matka dala na cestu. Ani drobeček jim už nezůstal.
3: Ach, bratříčku, já bych jedl,
2: naříkal mladší medvídek.
3: A co teprve já, bratříčku,
2: vzdychal starší. A jak tak šli, našli na cestě kolo sýra. Chtěli se o ně podělit, ale nevěděli jak. Začali se proto spolu hádat. Hádali se, hádali, až k ním přiběhla liška. Proč pak se mládenci hádáte? Ptala se jich.
3: Ale máme kolo sýra a neumíme se o ně rozdělit,
2: řekli jí medvídci. No to je snadná věc, já vás rozdělím. Usmála se liška, vzala kolo sýra a rozlomila je na dvě půlky.
3: To není spravedlivé,
2: volala medvíďata.
3: Jedna půlka je větší.
2: Liška si dobře prohlédla obě půlky a řekla. Opravdu, tahle půlka je trochu větší,
3: ale to snadno spravíme.
2: A ukousla kus z větší půlky.
3: Teď je zas ta druhá půlka větší,
2: volala medvíďata. Liška si tedy ukousla zase z té druhé půlky. Ale pak byla zas větší půlka první a tak to šlo pořád dokola. Liška ukusovala z obou půlek, ukusovala, ukusovala, až obě půlky snědla a nezbylo už vůbec nic.
3: Ty jsi nás, kmotra, pěkně podělila,
2: zlobila se medvíďata.
3: Snědla celý sýr sama.
2: Dobře jsem vás, mládenci, podělila, zasmála se liška. Žádný z vás nedostal ani o drobet míň, ani o drobet víc, než...

0: Paní učitelka se ptá při matematice Pepička. Když ti dá maminka jednu žvíkačku a tatínek dvě, co budeš mít?
1: Svěží dech, prosím.

0: ti pospěš si ještě nějaké ty ozdoby a cukroví a dárky, ať je vidět, že jsou Vánoce.
1: Ozdoby nejsou.
0: Nejsou?
1: No, všechny jsou rozbitý.
0: A cukroví?
1: Cukroví není.
0: Není?
1: Všechno snědený.
0: Páni, ha, to tedy budou Vánoce, tě prsk. A dárky?
1: No, na to, dárky, na to by si směl radši sednout, Hulvínku.
0: A je, tak už sedím. Co je?
1: No tak bych ti měl popřát veselý Vánoce, že ano?
0: Sím, ano.
1: Jenže letos asi tak moc veselí nebudou. Co říkáš?
0: Nic jsem neříkal.
1: Já za to nemůžu.
0: A kdo za to může?
1: No prostě mi nevyšlo něco, s čím jsem najisto počítal. Bude to asi až po svácích, tedy
0: Nějaký ty peníze.
1: Jo, nějaký ty peníze, aby bylo jasno. A tak to letos o Vánocích bude asi...
0: Bude asi kapánek slabší.
1: No, tak asi kapánek.
0: Kapánek.
1: No, tedy co se dárků...
0: Porotýče?
1: No, tak...
0: To asi rozhodně.
1: No, to rozhodně.
0: No, já ti, taťuldo, vůbec nic nevyčítám.
1: No jo, ale koukáš jako zmoklá slepice.
0: Ale kde pak? Kam tě vede slepá vášeň? No jo, já vím, no.
1: Já vím taky, no, stromeček prázdnej.
0: Stůl holej.
1: Bez dárků, to jsi asi nečekal, viď?
0: Nečekal, tati. Já to totiž věděl určitě.
1: Neříkej.
0: No, a tak jsem si tady, jak si dovolil, kdybys dovolil... abych si dovolil s veškerou úctou tady tento malý dáreček.
1: Co je to? Co to má být? Co je to za balíček?
0: No to víš, na Dědu Mráze nebývá vždy spolehnutí a štědrým příbuzenstvem zrovna neoplýváme. Tak jsem si dovolil k potěše rodiče svého.
1: Je to jako, jak si jim...
0: Ano, tobě. Vybrat směsku oblíbených melodií pro tu rozhrkanou mašinu, kterou s nesmírnou nadsázkou nazýváš gramofonem.
1: Ale Hulvínku, co pak to děláš? Takovýhle překvapení.
0: Ty nemáš radost?
1: Ale jo, mám, no, co bych neměl?
0: No, netváří se zrovna nadšeně. A já jsem si myslel, že...
1: Ale ne, počkej, já náhodou radosti plesám. A já sám, alespoň v duchu, víš, abys věděl. Ovšem... Když si teď pomyslím, jak já bych to jenom hernej z čerta by to vzal.
0: Co je? To si ty desky ani nepřehraješ?
1: Ale ano, ovšem, když jak si, víš, rozumíš.
0: Kde je vlastně gramofon? Ještě včera tu stál?
1: Ale gramofon, co pak? Gramofon, toho si nevšímej, to jak si...
0: V tom balíku je všecko, co máš rád, tati.
1: Jo, ano.
0: No, slavní mistři pěvci.
1: Je, ty já mám rád.
0: No, symfonie.
1: Ty taky.
0: Ba dokonce jedna celá opera.
1: Neříkej.
0: No, ale bez předehry.
1: Proč?
0: Tam mě se s tou praskla.
1: Jo, takhle.
0: Já nezapírám, ty desky nejsou docela nové, ale přece jsem si myslela, že taťuldo...
1: Poslíš Hurvajs. A kde jsi na to všecko vlastně vzal, když doma nemáme ani korunu?
0: No jsou jistě cesty, jak si v nenadálé nouzi opatřit ti prostředky.
1: Cože? Ty jsi něco...
0: Ne, v tom není nic nečestného.
1: No proto. Konečně, já jsem ti taky připravil malé překvapení.
0: Taky?
1: Ty desky, to má čas, moře času. Jestli vůbec někdy... Budu mít...
0: Vážně? A jak si to, taťulo?
1: Počkej, nech se překvapit. Když jsi měl minulou zimu na lyžích takovou havárku, vzpomínáš?
0: Jo, vzpomínám.
1: Tak jsem ti něco pořídil, abys nemusel sedět doma. To budeš překvapený.
0: Těprsk, mám takové tušení. Takové velice neblahé tušení. Co pak to taťulda přinese?
1: Tak, abys věděl, Fady, tady máš lyže. Taky nejsou úplně nový, žano, ale ještě užiješ až.
0: Lyže? Už je to tady. Tati, kde jsi je vzal?
1: No, kde by? V obchodě asi. V půjčovně lodiček to nebylo.
0: A za co? Když jsi říkal, že...
1: No za co? Hele, nech si takový otázky... Ptám se já snad tebe? No tak. No ale abys věděl, dal jsem do bazaru ten starý gramofon a místo něho jsem ti tam vybral lyže. Nebo ti snad lyže z bazaru nejsou dost dobrý?
0: Ty jsi tam dal gramofon do bazaru? Tak to je teda náramný.
1: Že jo?
0: To se ti tedy dokonale povedlo. To je dokonce velkolepý.
1: Velkolepý? A proč?
0: Protože já jsem zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lyžím, abych měl na desky pro tebe.
1: Šmangode, takže...
0: Takže jsme předtím měli hole bez lyží a gramofon bez desek a teď pro změnu máme desky bez gramofonu a lyže bez holí.
1: No to se teda vydovádíme.
0: Ale to nevadí, tati. To přece vůbec nevadí. Hlavně, že si rozumíme, no ne?
1: No samo sebou.
0: A taky na tyhle ty Vánoce do smrti smrťoucí nezapomeneme.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Vy? Miau. Holky a kluci, je tady s námi Hanka, takže budeme cvičit.
2: A není tady jenom Hanka, je tady taky Piggy. Ahoj, Piggy. Kluci a holky, možná je některý z vašich rodičů lékař, jiný zahradník, další třeba právník, ale mým povoláním je předcvičování aerobiku. Třeba právě předcvičuji pro vaši maminku, babičku anebo tetičku a já vás teď chci společně tady s prasátkem Piggy naučit kousek ze své profese. Souhlasíš?
0: Já jsem rozhodně pro, Hanko.
2: Tak výborně, takže mě dobře poslouchejte, jak vy děti, tak ty, Piggy.
0: Teď se naučíme.
2: Ano, teď se naučíme jeden z kroků, které určitě vaše maminka, která byla se mnou cvičit, umí. A je to cvik, kterému se říká jumping jack.
0: Jumping jack. Počkej, co by to mohlo být jumping jack?
2: Vůbec na to nemyslím. Zapomeň to, co jsem řekla, to je povel pro tvoji maminku. My tomu budeme říkat, že budeme skákat panáka. Souhlasíte, děti?
0: Dobře, dobře. Super. Já už jsem si vzpomněl, proč mi to znělo povědomě, Hanko.
2: Tak povídej, povídej.
0: Protože jump, to vím otcovi, to je skákat.
2: Výborně.
0: Jumping je skákací.
2: Výborně. A jdeme tedy rychle k nácviku. Připravte se, až řeknu teď, poslouchejte, ne dřív, až řeknu teď, tak vy musíte, nebo můžete, udělat to, že skočíte s nohama do roznožení, dáte je mírně od sebe do stran. A ruce přitom vypinknete do úrovně ramen.
0: Pará!
2: Super. Jasně. Takže stojíme ve snožení, nohy jsou u sebe, rukama si držíme stehínka, čekejte na povel, 3, 2, 1, teď. A máme roznožení a zase dáme rychle nožky k sobě. Hop. Tak a jdeme 4x po sobě. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Piggy děti, zrychlujeme tempo. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Stojíme ve snožení, nadechneme, vydechneme. Bezva. Piggy, to bylo tempíčko, viď?
0: No to bylo tempíčko, říkala si 4x, to
2: bylo. A pak jsem si říkala, když ti to tak krásně šlo, že bych to mohla zrychlit. Piggy, mám další otázku, prosím tě, na tebe. Můžu tě naučit ještě lyžování, respektive takovou kamufláž lyžování, kterou můžeme tady...
0: Jako schovávačkovanou lyžovačku?
2: Ne, schovávačkovanou lyžovačku, ale je to takový pohyb střídavě po skoku pravé a levé nohy dopředu. Já to děti chci naučit tím, že si jako můžou představit, že lyžují. Co říkáš?
0: Jo,
2: tak jo. Takže zase ten základ je v tom, že stojíme ve snožení. Nohy máme u sebe. A teď skočíme pravou nohou dopředu. Teď levou máme vzadu a teď to vyměníme. A hop, levá je dopředu. Piggy, a teď k tomu přidáme pohyb rukou, jako opravdu, když vidíš ty běžkaře v horách.
0: A to já si pamatuju.
2: Proto jsem říkala to běžkařské lyžování. Jdeme trénovat děti, trénujeme lyžování.
0: Mám ruce v pěstičkách, jako kdybych držel ty hůlky.
2: Výborně, děkuju. Ano, ruce máme v pěstičkách, jako bychom drželi hůlky.
0: Ano.
2: Jdeme na to. Takže pravá skočila dopředu, levá je vzadu a š, a š. A děti, klidně můžete použít ten výraz, co dělám já. Š, jakože lyžujete a š, a š. A Piggy, děti, budeme zrychlovat.
0: Já jsem vždycky tu zadní tempo. Ručičkou odpíchnu od hůlky.
2: A jdeme. Š, a š, a š, a š. 4, 3, 2, 1. Jsme v cíli, dorazili jsme k hospůdce, ale stejně vás ještě nepustím. Teď to spojíme. 4x udělám panáka a 4x zaližuju. Pozor, panák je s nohama do stran, ruce do úrovně ramen a lyžování je nohou dopředu. Připravte se, stojíme ve snožení a jdeme 4 panáky teď. A od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, Piggy, lyžujeme. 4, 3, 2, 1. Výborně, já vám tleskám, tleskám i Piggymu.
0: Mě baví to lyžování víc než to skákání.
2: Piggy, ale víš, co mi teď napadá? Po takovýmhle výkonu bychom se mohli s dětmi napít. Děti, utíkejte si někam pro dobrý čaj, limonádu, asi ne, spíš jenom vodu. A já se na vás zase příště těším už teď.
0: Já taky!
3: Šli panenky silnicí, silnicí, silnicí, potkali je myslivci, myslivci. Výměna názorů.
1: jedna zlobivka zlobivá. Panenko hubata, co si to zase provedla?
4: Nic.
1: Nelži.
4: Nelžu.
1: Žeš.
4: Nelžu.
1: Žeš. Zase si ve škole dostala pětku.
4: Nedostala.
1: Dostala.
4: Nedostala.
1: Dostala. Žeš a já ti za to naplácám. Tu máš.
4: Au.
1: Tu máš.
4: Au.
1: Tu máš. Mě už to nebaví. Ach jo, to je nuda nudácká.
5: Co tady pištíš, Mařeno?
1: Co?
5: A proč mlátíš tu panenku?
1: Ale my se koukněme se. Kdo pak se to tady nese? Kdo se to sem šourá? Hlava jako hulátko, na ní žluté housátko. Vodky jako cihličky, to je hurvajs maličký.
5: Hele, nech toho, Mani. Mě ty tvoje legrácky nebaví.
1: Co s tebou?
5: A nic.
1: Ale je ti něco, nelži, já to na tobě poznám. Já na tobě dobře poznám, když lžeš.
5: A kdy lžu?
1: Vždycky, když otevřeš pusu.
5: No jo, paní vtipná. Ale teď už to humoru doopravdy nechej, Mařeno.
1: No. A neříkej mi pořád Mařeno. Já ti taky neříkám hurvíne. No. To pak já za to můžu, že jsi naštvanej.
5: Ale tak to nemůžeš, no. Na mém místě bys byla taky pěkně otrávená.
1: Fakt?
5: Jo. Přál bych ti vidět ten domácí teror, co jsem teď zažil.
1: A co se stalo? Nechtěl jsi sumít krk, nebo co?
5: Kde pak?
1: Tak se mi svěř. Uleví se ti.
5: Ale no. Pořád je to jedno a to samý. Došlo na moje známky.
1: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
5: slova?
1: Určitě.
5: V tom případě neříkal vůbec nic. Já ti řeknu, to je teda život.
1: Ale no tak, tak se musíš trošku snažit, Hrvinku, a učit se.
5: No tobě se to mluví, šprtko.
1: No dovol, já nejsem žádná šprtka.
5: Seš?
1: Nejsem, já jsem nádaná. Abys věděl, tak jsem ve škole první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly, jo. A co ty?
5: Co já?
1: No.
5: Já jsem zase první ze školy doma a nechlubím se. A teď už konečně nechte hloupé školy a pojď si raději na něco hrát.
1: Jo, to jo, to jo.
5: Tak jo.
1: A na co?
5: No, třeba na slepou bábu.
1: Platí.
5: Dobrá, já budu slepej a ty budeš bába, jo?
1: To teda ne.
5: Tak vymyslí něco lepšího, když jsi tak chytrá.
1: Jo, tak si budeme hrát na orchestr.
5: Platí.
1: Jo, ty budeš trouba a já budu udávat tón.
5: Mařeno.
1: Hrvíne.
5: Nech toho, nebo tě proženu.
1: Ne. Víš, že ti pan Spejbl říkal, že na mě máš být hodný.
5: Já bych byl rád hodný, ale vždycky mi do toho něco vleze, no. Tak já už raději jdu.
1: Tak jdi, bylo mi radostí vyměnit si s tebou názory.
5: To věřím. Přišel jsem s mýma a odcházím s tvýma. Ha, ha.
6: Tiki kalendář. Dnes je 11. září.
7: A svátek slaví Denis.
6: A Denisa.
7: Tahle jména jsou odvozena od řeckého boha vína Dionýza.
6: To by by dávalo smysl. Denis, Denisa, Dionýzos. Ale s vínem asi ta jména nemají nic společného.
7: Vykládají se jako božské dítě.
6: Je, to je hezké. Kdysi se Denisám říkalo Vyšák?
7: Ne.
6: Diviška. No to taky není špatné, co říkáte, Denisy?
7: Myslím si, že Deniska je lepší než Diviška. Takže milé Denisky a milí Denisové, přejeme vám k dnešnímu svátku všechno nejlepší.
8: Jednou zase chovala Evelínka na klíně sisla. On je sice rozmazlený a podvádí mě, říkala si. On mi všechny nemoce a neduhy jenom předstírá, ale co když někdo bude opravdu marot? Měla bych si pro všechny případy zařídit lékárnu.
9: To bys tedy, Evelínko, měla.
8: Vykulil sisel na své malinké hlavě ty velikánské oči, obkroužené kolem dokola světlými kroužky.
9: Zařídí hned. Já ti třeba pomohu. Tu novou noru si vyhrabu až zítra. Zatím ji nepotřebuju. Kdyby přišel cislojet, tak uteču k tobě.
8: Myslím, že nejdůležitější ze všech léků je hermánek, zamyslela se polní žínka. Obroubím polní cestu hermánkem.
9: Ten je určitě nejdůležitější, přitakával sisel. A na co vlastně je?
8: Na čaj, když bolí žaludek. Taky se jim kloktá a taky se jim čistí zanícené rány. I pupínky a vyrážky se jim omývají. Ale to by, abych vysadila něco na záněty šlach a na moženiny, když tě tak často bolí nožičky, podívala se Evelinka významně na sisla. Vysadím ti do polí kokošku, pastuši, tobolku. A na mes šalvěj. Tou si budeš vyplachovat tlamičku, až ji budeš mít zanícenou.
9: Zanícenou ji mám každou chvíli, tvrdil sisel.
8: To je od toho lhaní, vysvětlovala mu polní žínka. Ostatně ze šalvěje se vaří i čaj na slabé plíce a na noční pocení.
9: To je právě to, co moc potřebuju. Plíce mám tak slabé, že někdy ani nedýchám. A v noci se potím tak, že se kolikrát v pelíšku div neutopím. A jaké jsou ještě nemoce a neduhy, Evelínko?
8: Těch je k nespočítání. Například revma a záněty ledvin, dále žloutenka, kašel, chrapot a astma a katary.
9: To všechno mám, Evelínko. Co bolí, když je revma?
8: Klouby, sislíčku.
9: Vidíš, klouby mě bolí den co den a ledviny týden co týden. Že mám ledviny pod krkem?
8: Ne, tadyhle je máš. Ťukla Evelínka sisla na místo, kde měl ledviny.
9: Jouva, předstíral sisel nesnesitelnou bolest. Vidíš, jak mě bolí ledviny? A žloutenku mám taky. Podívej se na můj kožíšek.
8: V tom jediném měl trošku pravdy. Kožíšek měl nažloutlý, ale to nebylo od žloutenky. Dobrá, usmála se polní žínka. Vysadila do obilí pír, až bude zapotřebí tišit někomu revma nebo ledviny. Vysadila i truskavec, kdyby na někoho odvar z píru nezabíral. Na žloutenku pak rozhodila do obilí lnici. Věděla totiž, že nálev zelnice je nejenom na nemocná játra, ale i na vředy a na oční záněty.
9: A co bude s tím kašlem?
8: Pobízel jí sisel.
9: Já mám týden co týden astma, katar, chrapot, průdušky a kašel.
8: Jaký kašel? Obyčejný nebo černý? Ptala se ho.
9: Mívám hlavně černý kašel, ale někdy i bílý a zelený kašel.
8: Evelínka tedy zapěstovala diviznu, violku, vlčí mák a zvláště jitrocel, který, jak kde kdo ví, je k nezaplacení i na špatně se hojící rány a na mokvavé lišeje. Meze pak pro všechny případy opěknila i třezalkou, co hojí spáleniny, pelíňkem, kdyby někomu nechutnalo, a řepíkem, jenž je na všechno možné. A aby měla opravdu čisté svědomí, rozhodila podél cesty i srdečník. Ten budou polní zvířátka potřebovat při bušení srdce, při úzkosti a neklidu. Ani na rozchodník nezapomněla pro případ, že by sisel dostal vysoký tlak. Kdyby se mu o tom zmínila, jistě by tvrdil, že má vysoký tlak už dávno a nízký taky. Nevynechala ani čarnuchu proti bolení bříška a dokonce pamatovala i na to, jak těžko přicházejí na svět mláďátka, a načernila žito námelem. Oves vysazovat nemusela. Ten už viseli rolníci. A ona si mohla vzít, kolik chtěla, kdyby někdo trpěl nespavostí a měl špatný oběh krevní. Právě tak rostl v polích len proti zácpě a kukuřice, z jejich čnělek mohla vařit čaj pro toho, kdo by chtěl zhubnout. Potom zavolala skřivánky a nakázala jim: rozhlašte všem polním zvířátkům a ptákům, že svou lékařskou ordinaci otevřu zítra ráno, hned jak se rozevřou pampelišky. A že budu léčit nemoce a neduhy všeho druhu a taky hojit rány, zhmožděniny a namoženiny, a to až do chvíle, než se pampelišky zase zavřou. Skřivánci se rozletěli s tou zprávou do polí a Sisel prosebně obrátil na Evelínku svou malou hlavičku s velikýma očima, obkrouženýma kolem dokola světlými kroužky.
9: Že mě teď zase chvilku pomazlíš, veď? Za to, že jsem ti tak radil s tou lékárnou.
8: Panenko moje, vzdychla polní žínka, co pak mám na to, Sislíku, čas? Vždyť nemám jenom tebe.
9: Máš zrovna tak jemné tlapičky, jak je mívala moje maminka. Jemné,
8: měkké a teplé.
9: No, říkáš přesně to, co ona, když nás bylo 8. Že nemáš čas a že nemáš jenom nás. Všechny maminky jsou takové, viď? Všechny mají stejné tlapičky a nemají čas a nemají jenom nás. A všechny odnese Sisloje.
8: Evelínka se na něho přesličkově podívala a on hop a už jí seděl na klíně s blaženě přivřenýma očima. A ona najednou pochopila, že ze všech léčivých bylin jsou nejléčivější takové měkké, teplé, maminčí tlapičky.

0: la. Nadutý vejdumek. Švihák vítr rozvážel sudy zelené barvy a holčina Jaro sypala po lukách pampelišky a mateří doušku. Hnedlinko bylo na čase rozžehnout lustříčky konvalinek a nebeské oči poměnek. Brouci, mouchy, včely a jiná havěť, každý chtěl s holčinou Jaro poklábosit. Vždyť už se slunce nemohli dočkat. A co všechno prý se přihodilo pod sněhovými duchnami v děrách, komůrkách a jeskyňkách. Jejdáčku, jak mnozí všetečkové a lenoši ti hlavně spadli do pěkné brindy sněhové. A nebo jak se z jejich pelechu či díry stala mraznička. A jak se ti filutové mravenci porvali z vandráky, vždyť jim vylízali všechnu sladkou šťávičku uschovanou na zimu v zásobárně. Jejdáčku, to bylo zpráv a novinek, jen se sypali. A holčina Jaro nalévala do pohárků z konvalinek každému jiskřičku rosy na osvěžení a víly cincínky je roznášely. To byl den. Opravdu jak ze zlata.
1: Ufí, ufí.
0: Švihák vítr pilně šimloval zelenou barvou, co se kde dalo. Pak zase pro legraci vyhazoval zrní z ošatky a volal na pipipí, puta, puta. A slípky do sebe strkali a pilně klovali a zobali, jen aby je pyšný kohout kokrháč pochválil. To si pak vždy přičísl hřebínkem licousy i peří, do uší mu nejmilejší slípka zavěsila náušnice a ostatní pipky mu přesličkou cídily ocasní pera, až se blištěla jak srpy. Švihák vítr se chechtal. Ufí, kohoute, jdeš do maškarního bálu? A pipkám k dákalkám zvedal naskládané sukničky, až jim vykukovalo bílé štykování spodniček. Ufí! Důstojný kokrháč však pyšným kikiriki žertování šviháka větra přehlížel.
2: Matičko skákava, zase mi ten všivák vítr rozfoukal zrno, vykřikla babka Čiperka, protože i ta babička stará je veselejší z jara.
3: Ale jen si nemysli, nejsem z toho celá pryč. Zítra nedostaneš do zobáku, dám si na tebe pozor. Tolik zrna, kolik by z něho bylo vajec. No, kopa určitě.
0: Cvakala chladem právě snešená vajíčka v kurníku. Chceme pod křídlo k mamince. Vajíčka byla čistá, teplá, šťouchala do sebe a zvědavě se koulela na všechny strany. Velké nahnědlé vajo se cpalo dopředu. Uhněte mi z cesty, jsem pěkně vybarvené a vy jenom bílé, mám v sobě tajemství, jsem zázračné, heč.
3: Babka Čiperka slyší povyk v kurníku a už běží vybrat snešená vejce. Vykutálené vajo si řeklo, mám budoucnost, uteču do světa. Schovalo se hluboko do slámy a když povyk utichnul, vykulilo se ven a v otevřených vratech stodoly mudrovalo. Kudy jen nejkratší cestou do toho světa, aby byl úplně paf nad mou krásou a velikostí. A protože bylo na kopci, tak se rozkutálelo dolů k lesu.
4: Cincinky, konvalinky, to se to jede z kopce, panečku.
5: Stůj, ani hnout!
0: Mravenčí stráž bojovně vystrčila kusadla.
4: Jak se jmenuješ, tlustá divoženko?
3: Jsem zázračné vajíčko a mám v sobě tajemství. Heč? A kdo pak jste vy? Nelíbíte se mi, abyste věděli.
0: Zástup mravenců se dal do pohybu.
3: Nelezte na mě, budu křičet. Pomoc! Pomoc!
0: Vajíčko bylo v mžiku jak posypané mákem.
3: Nenechtejte mě, strašidla rohatá, což pak nevidíte mou krásu?
4: Ústup, zavelel mravenčí velitel. Ta bachratá ponrava se nedá dojit, ani nemá sladkou šťávu. Čelem vzad! V vlevo, v bok a leva, leva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva.
0: Mravenci odmaširovali z vajíčka na pěšinu a už se zase hemžili jedni sem, druzí tam a zázračného spratka vajíčka si už nevšímali. Uraženě se odkutálelo dál. Když se nemohlo kulit do kopce, vstekle se rozeřvalo. S funěním se horko těžko vyškrábalo nahoru. Ale ze svahu opět sjelo a kutululú... Zase bylo v louži.
4: Pomozte, co si to ta louže dovoluje? Ať mě hned vysadíš na trávu. Jsem přece zázračné vajíčko a mám v sobě tajemství.
0: V bahnité břečce zaskřehotala žába.
4: Ty, že jsi zázračné.
0: Kuňkala žába smíchy a poulila na vejce žabí oči.
4: Vidíš tyhle šňůry korálku, vidíš? No, tak jen v nich je skrytý zázrak. Nedlinko se promění v půlce a ty jsou vůbec ze všeho v rybníce a kolem dokola nejkrásnější. Kunku. Ale ty, patříš do kukaně pod slepici, jen jestli už není pozdě. Když neumíš poslouchat, tak z tebe nikdy nic kloudného nebude. Však ty už nestihneš ani pořádný volský voko. A kuňky kvak, ven z mé louže, spratku, kutálej se kam chceš. Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak,
0: kvak, kvak, kvak. Žába štouchla do vajíčka a ono se kutálelo, kutálelo a nevědělo kam.
4: Ale ať si. Však já se dostanu do toho světa, kde mě budou všichni obdivovat. Jsem přece zázračné a mám v sobě tajemství. Heč!
0: Plné píchy na svou krásu hupslo nerozvážně do vypáleného ohniště po dřevařích.
4: Auweis, pomoc, pomoc, upeču se. To pálí, kde jste kdo?
0: V horkém popelu se vyhříval ježek bodlík z ješčaty.
4: U dračích bodlin, to jsem se lek,
0: strachy 107krát zadupal.
4: Co si o mě myslíš, ty strachatino bláznivá? Marš tam, kam patříš, nebo tě vypiju. Má úcta. Těšilo nás.
0: A odkoulel vajíčko až před stodolu.
4: Kikriki!
0: Kokrháč svolal slípky.
4: To je přece naše ztracené vajíčko. Kikriki!
0: Ty jsi krásná slípka, řeklo vajíčko kohoutovi. Chci taky takovou oranžovou vestu, zelený ocas a jahodový hřebínek na hlavě. A chci zpívat jako ty, kikričko. Ale ne, já budu zpívat ještě líp. Mám tajemství a jsem zázračné. Heč! Kokrháč se rozlobil.
4: Tyhle roupy musí přestat. Sypej do kukaně a neodmlouvej, rozumíš?
0: Napůl upečené, umolousané vajíčko sice nerozumělo, ale bylo tak uondané, že se tam nechalo kohoutem odnést v zobáku. Dobře a tvrdě se mu spalo pod křídly kvočny. Ale jednoho dne nastal ten tajemně veliký zázrak a z kukaně vyskočilo hejno žlutých kuliček.
6: Píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp.
0: Kuřínkové objevovali veliký, pučící zelený svět. Pyšné vajíčko však leželo jako kámen. Slípka je obracela ze všech stran, poslouchala, jestli uvnitř nepípe snad malý kokrháček. Ale nic. Zavolala na pomoc kohouta. Vzal vejce do zobáku a odnesl je babce Čiperce na poradu. Právě zadělávala na reveňový koláč a dala těsto kynout na slunečnou pec. Pak velké vejce ze všech stran proťukala.
2: Matičko skákavá, vždyť je to můj podkladek, popálený a prasklý vejdumek. Není k ničemu.
0: A hodila jej do smetí.

0: písnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Zázračné zmizení. Paddington se hladově zadíval na dort. Je, vydechl udiveně. To je vážně pro mě? Hladově se zadíval na dort. Opravdu, to byl krásný dort. Jeden z nejhezčích, jaký se kdy paní Ptáčkové povedl. Navrch měl cukrovou polevu a náplň byla ze smetany a z pomerančové marmelády. Nahoře byla jedna svíčka a nápis Paddingtonovi. Všechno nejlepší k narozeninám od nás všech. Udělat narozeninovou oslavu napadlo paní Ptáčkovou. Paddington už u nich bydlel celé 2 měsíce. Nikdo, dokonce ani Paddington, přesně nevěděl, kolik mu vlastně je let. A tak se rozhodli začít od začátku a oslavit jeho první rok. Paddingtonovi se ten nápad tuze zamlouval, obzvlášť když mu prozradili, že medvědi mají narozeniny 2x do roka. Jedny v létě a jedny v zimě. Jako královna, řekla paní Ptáčková, takže si můžeš být jistý, že jsi velmi důležitý. Paddington si tím jistý byl. Dokonce se rovnou vydal za panem Pelichem, aby mu tu dobrou zprávu sdělil. Na pana Pelicha to udělalo dojem a měl radost, když ho Paddington pozval na oslavu. Málo kdy mě někdo někam zve, pane Fousku, řekl. Nevím, kdy jsem byl naposledy ve společnosti, budu se moc těšit. Nic víc neřekl, ale druhý den ráno zastavila před domem Fouskových dodávka a doručila tajemně vypadající balíček od všech prodavačů z tržiště v ulici Portobello. Jsi ty to ale oblíbený medvěd, zvolala paní Fousková, když balíček otevřeli a podívali se, co je uvnitř. Krásný nový nákupní košík na kolečkách a se zvonkem na jedné straně, aby mohl Paddington zvonit, až bude přicházet. Paddington se podrbal na hlavě. Vůbec nevím, co dřív? Opatrně položil košík k ostatním dárkům. Budu muset napsat spoustu děkovných dopisů. Možná by bylo lepší nechat to na zítra, navrhla paní Fousková rychle. Kdykoliv totiž Paddington něco psal, podařilo se mu obvykle dostat víc inkoustu na sebe než na papír. A teď zrovna vypadal nezvykle upraveně, protože se den předtím důkladně vykoupal a tak by bylo škoda to zkazit. Paddington se zatvářil zklamaně. Psal dopisy rád. Možná bych mohl paní Ptáčkové pomoci v kuchyni, zadoufal. Popravdě řečeno, vykoukla paní Ptáčková z kuchyně, právě jsem všechno dodělala, ale jestli chceš, můžeš vylízat misku. Na chvíle, kdy jí Paddington pomáhal v kuchyni, měla špatné vzpomínky. Ale nepředspi se, varovala ho, ať ti zbude místo na tohle. To byl okamžik, kdy Paddington poprvé spatřil svůj dort. Jeho oči byly i obvykle velké a kulaté, ale teď se tak zvětšily a zakulatily, že se paní Ptáčková začervenala pýchou. Výjimečné příležitosti vyžadují výjimečné věci, prohlásila a odběhla směrem k jídelně. Po zbytek dne honili Paddingtona z jedné části domu do druhé, aby nepřekážel při přípravě oslavy. Paní Fousková uklízela. Paní Ptáčková se oháněla v kuchyni. Jonatán a Juditka chystali výzdobu. Všichni měli něco na práci, kromě Paddingtona. Myslel jsem si, že jsou to moje narozeniny, zamručil, když ho už po páté vyhnali do salonu, poté co v kuchyni vysypal na podlahu krabici kuliček. To jsou, zlatíčko, uklidňovala ho paní Fousková nervózně, ale tvůj úkol přijde na řadu až později. Začínala litovat, že mu předtím řekli, že mají medvědi ročně 2 narozeniny. Už teď se děsila těch příštích. Co kdybys vyhlížel z okna pošťáka? Navrhla a zvedla ho na parapet. Jenže to se Paddingtonovi moc nezamlouvalo. A nebo, napadlo ji, by si mohl nacvičit nějaké kouzelnické triky na večer. Paddington totiž mimo jiné od Fouskových dostal kouzelnickou sadu. Byla z obchodního domu Barkridge a byla docela drahá. Patřil k ní speciální kouzelnický stolek, velká tajemná truhla, ve které věci mizely, když jste postupovali podle návodu, kouzelnická hůlka a balíček karet. Paddington to všechno vysypal na podlahu. Sedl si doprostřed a začal studovat návod. Seděl tam dlouho. Pečlivě zkoumal obrázky a nákresy a všechno si pročetl raději 2x, aby měl jistotu, že mu nic neuniklo. Čas od času si nepřítomně namáčel tlapku do sklenice marmelády.
Pak si vzpomněl, že má vlastně narozeniny a že se chystá velká hostina. A tak vstál, postavil sklenici na kouzelnický stolek a teprve pak se vrátil ke studiu. První kapitola byla nazvána Kouzla.

0: Pinkton dospěl k názoru, že to musí být mimořádně silné kouzlo, když dokáže odčarovat celou sklenici marmelády. Chtěl vyběhnout z pokoje a oznámit to ostatním, ale pak si to rozmyslel. Bylo by to dobré kouzlo na večer, obzvlášť pokud by se mu přitom podařilo přesvědčit paní Ptáčkovou, ať mu dá ještě jednu marmeládu. Šel do kuchyně a několikrát na paní Ptáčkovou zamával hůlkou, aby měl jistotu. Já ti dám abrakadabra, vystrčila ho paní Ptáčková z kuchyně. A dej pozor, ať tím klackem někomu nevypíchneš oko. Paddington se vrátil do pracovny a zkusil říct kouzlo pospátku. Nic se nestalo. A tak si přečetl další kapitolu návodu. Jmenovala se Záhada zmizelého vejce. Myslela bych, že na to ani není potřeba knížka, prohlásila paní Ptáčková, když jim o tom Paddington u oběda vyprávěl. Do toho, jak hltáš jídlo, nikomu nic není. No, dokud neskoušíš někoho rozříznout vejpůl, tak mi to nevadí, prohlásil pan Fousek. Jen si dělám legraci, dodal spěšně, když se na něj Paddington zkoumavě zadíval. I přesto ale, když byli po obědě, odběhl si pan Fousek zamknout nářadí v dílně. U Paddingtona si jeden nemohl být ničím jistý. Shodou okolností se ale neměl čeho bát, protože Paddington měl bez tak dost starostí. Na večeři se sešla celá rodina a dokonce i pan Perich. Přišlo i pár dalších lidí, včetně Fouskovic souseda pana Hněvkovského. Poslední jmenovaný byl nejméně vítaným návštěvníkem. Jenom proto, že se nabízí večeře zadarmo, stěžovala si paní Ptáčková. Podle mě je to nechutné takhle trhat mladému medvědovi jídlo od pusy. Vždyť ho ani nikdo nezval. Musel by být hodně mazaný, aby se mu povedlo sebrat Paddingtonovi jídlo od pusy, zasmál se pan Fousek. Ale popravdě to je trochu nepříjemné, po všem, co jsme od něj v minulosti slyšeli. Navíc se ani neobtěžoval mu popřát hodně štěstí a zdraví. Pan Hněvkovský byl v sousedství proslulý svou lakotou a strkáním nosu do věcí, do kterých mu nic nebylo. Byl bez ustání rozmrzelý a nadával na každou drobnost, která se mu nezdála. Což zahrnovalo i Paddingtona a proto ho Fouskovi původně na oslavu nepozvali. Ale ani pan Hněvkovský si na večeři nemohl stěžovat. Všichni se shodli, že od obřího narozeninového dortu po poslední chlebíček s pomerančovou marmeládou to byla ta nejlepší narozeninová hostina na světě. Paddington měl tak plné břicho, že se sotva zvládl nadechnout natolik, aby sfoukl svíčku. Nakonec se mu to povedlo, ani si přitom neopálil fousky, a tak mu všichni, včetně pana Hněvkovského, zatleskali a popřáli mu všechno nejlepší.
1: Jak rychlý Kráďa dostal rozum?
2: Pohádka na R na začátku slova bez R.
1: Rychlý Kráďa byl rozhodně velice rychlý. Byl rychlejší než osobní vlaky, ale byl i rychlejší než ostatní rychlíky. Rád se chlubil svojí rychlostí a někdy se pomalejším vlakům posmíval. Máte snad rezavá kolečka? Rozumnější rychlíky Ráďovi radili. Ráďo, měj rozum, moc riskuješ. Kdo jezdí moc rychle, může se rozbít. Jezdí radši pomaleji. Rozesmátý Ráďa jejich rad nedbal a jezdil čím dál tím rychleji. Když se rozjel naplno, koleje se rozezněly. Nemá rozum, nemá rozum. A tak se stalo, že rychlý Kráďa byl jednou dokonce rychlejší než jeho cestující. Lidé ráno čekali ve stanici. Chtěli jet do Rakovníka, ale Ráďa byl tak rychlý, že jim ujel. To se ví, že cestující rozčileně reptali. Rozumný pán, co rozkazoval všem vláčkům, se jmenoval Roman Růžička. Na Ráďu se hodně rozzlobil. Rychlíku Ráďo, rozhodl jsem, že od dnešního rána raději nebudeš vozit cestující. Budeš rozvážet jen zboží. Pojedeš do Rudné, do Rokycan a do Rychnova. Rozumíme si? Je z tebe nákladní vlak.

Ráďa rozuměl. Rázem pochopil, že udělal chybu. Málem se rozplakal. Chtěl to ještě panu Růžičkovi rozmluvit, ale rozmyslel si to a raději se rozjel naložit náklad. Začal vozit plné vagóny různých věcí. Jednou vezl do obchodů rajčata a rybíz, jindy vonavé růže. Do Rokycan vezl rovné klády, naspátek jel s velkým rypadlem. Rozvážel ryby i rýži, ručníky i rohošky. Takhle Ráďa jezdí už celý rok. A nejlepší na tom je, že Ráďa jezdí rád. Stále je rozesmátý, i když moc rychle jezdit nemůže, vždyť by se mu rozsypalo zboží. Ostatní vlaky z něho mají radost. Kdykoliv Ráďa jede okolo nich, koleje se rozespívají. Dostal rozum, dostal rozum, dostal rozum, dostal rozum, dostal rozum, dostal rozum, dostal rozum, dostal rozum, dostal rozum, dostal rozum.

0: vtipk. Je to zelené a stojí to v rohu. Co je to?
1: No, nevím.
0: Žába na hanbě!
2: Tati, musí být peníze. My jsme se učili, že dřív peníze nebyly.
3: No jo, dřív.
2: Dřív prý byly krávy.
3: No ovšem, platilo se dobytkem. Taky slovo peníze je odvozeno ze slova dobytek, jenž se latinsky řekne begonie, nebo tak nějak.
2: Proč se dnes neplatí krávama, tati?
3: No proč, protože peníze jsou lepší než krávy.
2: Jak to, tati?
3: No například, kráva se nevejde do té dírky v automatu, víš?
2: Do jaké dírky?
3: Chceš koupit třeba žvejkačku, jo?
2: Simano.
3: Když k pouličnímu automatu, tedy jako vhodíš minci do otvoru, že ano?
2: Simano?
3: No a zkus tam nacpat krávu.
2: Kam?
3: Do té dírky.
2: Do jaký?
3: No v tom automatu, co si tam hází koruna.
2: A co tam mám hodit?
3: Ty ti říkám, že krávu.
2: Když já ji nemám, tati.
3: Ale kdyby jsi ji měl, tak bys ji tam stejně nenacpal, ta dírka je malá.
2: O co, že bych ji tam nacpal?
3: No to bych tě rád viděl.
2: O co, tati, hele, sežej mi tu krávu a já ji tam nacpu.
3: Ale hurvajs. To by se musela nejdřív nechat projít mandlem, nehledě na to, že se dneska platí penězma. Krávama se platilo dřív.
2: Všecko?
3: Všecko.
2: A co když chtěl jet někdo třeba elektrikou?
3: Tak zaplatil krávu a průvodčí mu dal třeba tele na zpátek.
2: A kam dával ty vybrané krávy?
3: Ty zřejmě táhli tu tramvaj.
2: A kam dával ta telata?
3: No kam, do brašiny nebo do portmonky, kam jinam.
2: A když mu to tele v portmonce chcíplo?
3: Tak šel domů a řekl, maminko, za to, dneska budou telicí řízky. Neptej se tak hloupě, nebo se s tou sfamfrním.
2: Teď se ho nic neptala.
3: Kdo?
2: Ta maminka.
3: Jaká maminka?
2: Ta, co jim chcíplo to tele.
3: Komu chcíplo tele?
2: Tomu průvodčímu.
3: Průvodčímu?
2: Simano.
3: Díti panu Vančurovi od nás domů.
2: No jo, co oni měli tele?
3: Vančurovi? Ne, kde by ho vzali?
2: Přece ho dostal pan Vančura.
3: Díti od koho?
2: Od jednoho cestujícího.
3: A podívejme se, a co pak s ním dělal pan Vančura?
2: No co, nic, vždyť mu chcíplo.
3: Nepovídej.
2: No fakticky, vždyť přece přišel domů a povídá, maminko, zatop, budeme mít telecí řízky. A neptej se tak hloupě, nebo s tou svamfrním.
3: No tak hurvajs, jak to se mnou mluvíš?
2: Jak normálka přece.
3: Já ti dám normálka, jestli je tohle u tebe normálka.
2: No co jsem řekl, tati?
3: Co? Neptej se tak hloupě, nebo se s toho svamfrním.
2: No tak já se ptát nebudu.
3: No počkej, já nemám nic, když se zeptáš.
2: Já už se nic ptát nebudu.
3: Já ti všecko rád vysvětlím, hurvajs, počkej, nebůl.
2: Já už nechci nic vysvětlovat, já zůstanu hloupej.
3: No já ti rád rozšířím obzor, ale musíš vědět odsud až pocud.
2: Oni lidi budou dobře vědět, po kom jsem, když zůstanu hloupej.
3: No to bych taky rád věděl. Ale nemluv porád. Tadyhle si vem peníze a skoč k paní Vančurové, že jestli by nám nepřenechala kus toho telecího, když k němu přišli, tak mírnix, týrnix.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jsem tady já, Piggy, ale já bych na to dnes nestačil. Tak tu mám Hanku Kinichovou a budeme cvičit.
2: A já vás všechny děti zdravím. A víte, co jsem si dnes pro vás připravila? Mně totiž napadlo, že spousta z vás už zapomněla, jak se správně a rovně sedí třeba při sezení v lavici. Když se tak teď dívám na... A to vám ale musím říct. Teď o tom mluvím, správné sezení a Piggy tady přede mnou sedí a má úplně povolené bříško, vyvalené bříško a úplně kulatá záda.
1: Jak se krásně opírá vzadu.
2: No jo, Piggy, ale to já tě musím naučit úplně jinak, to by si za chvilku přišel o všechno svalstvo na zádech. Takže pojďte si sednout na židli, ale ne na její začátek, ale úplně až na její konec. Takže využijeme zadečkem celou plochu sedadla. Výborně. Tak, máte obě nohy na zemi? To je dost důležité.
1: Ne.
2: Tak musíme zvolit jinou
1: židli. Tak já si vezmu tu menší.
2: Samozřejmě děti, to máte i vy doma a učím vás to proto, že až se budete třeba dívat na pohádku počítače nebo si na něm jenom tak hrát, tak je k tomu velmi důležité, abyste správně seděli. Takže výška židle je taková, abyste měli hýžďové svalstvo ve stejné úrovni, jako jsou vaše kolena.
1: Už to mám.
2: Výborně. Chodidla máme na zemi. Opřeme si záda tak, aby obě lopatky byly opřené o opěradlo židle.
1: Hanko, já už vím, kde jsou lopatky. Ty jsou na zádech, takové dvě velké opravdu lopatkovité.
2: A kdyby to naše děti nevěděly, tak my jsme před nedávnem učili naše děti hledat lopatky tímto způsobem, že si nejdříve sáhli na prsa. A pak hned šup na ten sval, pardon, na ty dvě vystouplé části na zádech, což jsou jeho lopatky. Takže ještě jednou, děti. Sedíme na celé ploše sedadla s tím zadečkem. Obě nožky mám postavený chodidly na zemi a opřená záda tak, aby obě lopatky se dotýkaly opěradla židle.
1: No a mě to změní hlavičku? Předtím jsem ji měl před koleněnou.
2: Takže by tě za chvilinku bolala krční páteř a nevěděl by si, jak už si sednout. Pak by si dával třeba nohu přes nohu. A vlastně to všechno, ten špatný posed, vede k tomu, že nám svalstvo na zádech začne bolet. Tak, a teď už nám zbývají jenom uložit ruce na klávesnici počítače.
1: Proč na klávesnici počítače? To bych musel k Bibi.
2: Tak si třeba můžeme položit ruce na stůl, protože budeme obědvat. A to ty rád, viď? Takže tento samý posed se může dodržovat, i když jíme. Takže v jedné ruce držím vidličku, v druhé držím co?
1: Pudink.
2: Vidličku bych mohla dát k noži, co říkáš?
1: Dobře.
2: A sedíme rovně a jdeme si hrát na jídlo. Ňam, ňam, co ty máš dobrého? Ňam, ňam.
1: Já tu nemám nic.
2: Já takhle! Jako?
1: Už jsem to pochop. Já tady mám báječné buchty od veverky a skonky. A protože jsem zrovna princ, co přijel na koni, tak jsem z koně seskočil a teď vidličkou a nožem jím ty buchty, abych
2: jedl. Super, ale musíš do toho sedět rovně, aby se ukázalo to, jestli jsem tě správně naučila.
1: No, takhle.
2: Děti, má to výborně, já jsem spokojená jako želva. Piggy sedí krásně rovně. Mně by udělalo velkou radost, kdyby i vy jste, jak při práci na počítači, nebo při sezení ve škole, anebo při jídle doma, drželi tento krásný rovný posed.
1: Anko, ale není to takové pošušňáníčko.
2: Piggy, já vím, ale pro mě, pro tělocvikáře, to pošušňáníčko je vidět, jak děti rovně sedí.
1: Takže musím jíst velmi slušně, tak jako vždycky chce kachna Justýna a jíst po malých soustech. Já už jsem to pochopil.
2: Přesně tak. Takže Piggy, já se dneska s tebou rozloučím, měj se hezky. A už příště ti můžu prozradit, že budeme dělat správné držení těla.
1: Dobře. Ahoj, děti.
2: Ahoj.
1: Já mám chuť na tu buchtu.
2: Ale musíš u toho sedět.
1: A můžu si zaskočit k lásk konce.
2: Utíkej, čau.
1: Děkuju.

0: trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte?
0: Utrhl se na panenku a Emanuela.
1: Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
2: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel.
0: Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Tamhle pod mezí modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosu. Pichpice na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici, ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: Dnes je 11. září.
1: A svátek slaví Denis.
0: A Denisa.
1: Tahle jména jsou odvozena od řeckého boha vína Dionýza.
0: To by dávalo smysl. Denis, Denisa, Dionýzos. Ale s vínem asi ta jména nemají nic společného.
1: Vykládají se jako božské dítě.
0: Je, to je hezké. Kdysi se Denisám říkalo, víš jak?
1: Ne.
0: Diviška. No to taky není špatné, co říkáte Denisi?
1: Myslím si, že Deniska je lepší než diviška. Takže milé Denisky a milí Denisové, přejeme vám k dnešnímu svátku...

0: Děti? Děti, nevypínejte gramofon, to ještě není konec.
1: To jsem celý já. Ještě jsem nezačal
0: a už jsem skoro skončil.
2: Ale začnu znovu, jako ten pán, co měl tu sovu.
1: To se stalo 30. dubna. Skladník Machač stáhl roletu u svého krámu a šel domů. A ten krámek, to nebyl obyčejný krám. Byl to zvláštní obchůdek, ale neprodávalo se tam. Za to se v něm našlo mnoho zajímavých věcí. Všelijakých předmětů a hraček a oděvů a rukavic a hudebních nástrojů a pytlů a aktovek a čepic a svetru a klíčů a peněženek a kusů nábytku a míčů a míčů a míčů a míčů. No zkrátka, v žádném jiném krámku byste tolik věcí pohromadě nikdy nenašli.
0: Nad vchodem byl totiž nápis... Ztráty?
3: Mami, já jsem ztratil v parku rukavice.
4: Ty kluku, to nemůžeš dávat pozor.
0: A nálezy?
5: Mami, já jsem našla peněženku.
6: No to musíme ano, vrátit. Žádné švihadlo nebude.
1: Do tohoto krámku se odevzdávaly všechny věci, které někdo ztratil nebo někdo zapomněl a někdo jiný zase odevzdal. A těch odevzdaných aktovek a čepic a jízdních kol bylo už tolik, že se sem nevešli. Hlavně děti toho mnoho postrácejí a pak se o ztracené nehlásí. Vnitřek krámku se ztracenými a nalezenými věcmi se pomalu nořil do stínu, jak se stmívalo a přicházela noc. Noc a tma. Nebyla to ale obyčejná noc, byla to noc kouzelná, pohádková, kdy všechno neživé ožívá, zvířata mluví lidskou řečí a vůbec dějí se věci podivné. V krámku ztrát a nálezů to začalo účinkovat přesně ve 12 hodin v noci. Sotva na hodinách rozvěšených po stěnách zahrkala půlnoc. Všechny věci v regálech, v krabicích a v pytlích oživly.
7: To jsem dlouho spala.
1: Jedna velice stará harmonika, číslo pořadové 2762, místo nálezu vlečný vůz tramvaje číslo 14. Tu ztratil asi nějaký dědeček, protože skoro každý dědeček umí na něco hrát. A tohle je zase ptáček ve zlaté kleci.
8: Ale dochází mu péro. Já mu pomohu.
1: To asi ztratila nějaká babička, protože skoro každá babička má ráda hrací strojky. To je strojku. To postráceli asi všechny babičky z okolí.
9: Ano, našli se také tři biče, z nich jeden červený cirkusový.
1: A také dětská knížka, zvířátka a petrovští. A ještě 17 panenek. Zechtačky. Prkačky. A to všechno zapomněli děti v parku. A podívejme, jeden beránek dřevěný. Zvukový.
9: A co pak ta stará křídlovka? A pečící trouba plynová?
10: Já peču. Jede kudrná, jede do Brna.
1: Vyrobena v Brně, ale ztracena v pražské tramvaji. Dále jedna pila rámovka s uraženým sedmým zubem od kraje, zebra v pruhovaném tričku, čineli až z Turecka, značkovaný rybí tuk, starý psací stroj, jedna krejčovská pana bez hlavy, jedna psí bouda s lepenkovou krytinou i se psem.
5: Pojďme si na něco hrát.
1: To se ozval malý žlutý medvídek na klíček, zapomenutý dětmi v parku.
10: Jede kudrna, jede do Brna.
1: Hučela pečící trouba.
5: Pojďme si na něco hrát.

0: Co?
1: Řekli krabice a plnicí pero pozdravilo přítomné. Protože bylo málo naplněné, nemluvilo naplno.
2: Vážení zapomenutí, nezapomeňte, že na nás zapomněli zapomnětliví lidé. Avšak docela na nás zapomenout nemohou, protože ani my jsme na své zapomnětlivé nezapomněli. Naopak, vzpomínáme. Nezapomeneme a až si pro nás ti zapomnětliví přijdou s kytičkou zapomněnek, řekneme jim. S poctivostí nejdál dojdeš až do ztrát a nálezů.
1: Pero si muselo odkašlat, ztrácelo hlas.
3: Mluvte naplno, plnicí pero, to jsem já, Krejčovská pana. Stojím tady vzadu u dveří a nic neslyším. Ztratila jsem totiž hlavu. Chci také slyšet nějakou příhodu nebo pohádku.
2: Dobrá, kdo začne první? Kdo zná nejhezčí vyprávění?
4: Já, tečka, psací stroj, tečka, pán je básník, tečka, já, čárka, jeho psací stroj, vykřičník, píši za člověka, potrženo.
2: Jen se vychloubáš, bez člověka nic nesvedeš, hleda nesmysly.
4: U mne každý nesmysl má smysl, středník, přemýšlení není žádná práce, vykřičník. Divím se, že stroje nevymyslí další stroje za člověka, pomlčka, abychom ho vůbec nepotřebovali. Dvakrát vykřičník. Člověk do mě ťuká a já píši sám. Tečka.
2: Chlubíš se a nic neumíš.
4: Včera do mě mlátil celý den. Čárka. Ve válci mi zvoní. Tečka. Nemám na červené pásce modřiny. Otazník. Koukněte se. Závorka. Týden to trvalo, než napsal báseň. Stejně s ním píši společně, čárka. Tak co, čárka či tečka?
2: Víš co, psací stroji? Vyzkouším tě.
5: Ano, vyzkouším. Já
2: zahrajeme si na školu.
5: Ano, ano.
2: Ticho, troubo. Když správně odpovíš, dovolíme ti vyprávět pohádku. Dám ti 8 otázek. Odpovídej celou větou.
4: Chci si zahrát na školu hned. Zazvoním. A můžeš dávat otázky. Tečka. Pak to pošlete do novin pod názvem uvozovky dole, uvozovky nahoře. Jak psal psací stroj sám.
2: Pošata. Ztracené předměty, pošata. Co je to pošata, psací stroj?
4: Pošata je, tři tečky, je, tři tečky. Zkrátka, první šišlavá třída.
2: Špatně, pětka. Ztracené předměty, co to je, pošata? Správně. Další otázka. Kde namáčí pero básník?
4: Básník namáčí pero v kalendáři. Tečka. Pětka.
2: Počty. Kolik je jedno sto a jedno sto?
4: Jedno sto a jedno sto je jedno dvěstě. Tečka.
2: Pětka. Přírodopis. Kdo klepe v lese do stromu?
4: V lese do stromu klepou datle. Tečka.
5: Pětka.
2: Zoologie. Co jsou to cizopasníci?
4: Cizopasníci jsou cizí zápasníci.
2: Nedostatečná, to je totéž jako pětka. Dál. Co se vylíhne z kukly? Nenapovídat medvídku. No, psací stroj.
4: Bába. Babička admirál.
2: Botanika. Co roste na dubu?
4: Na dubu rostou žaludky.
2: Poslední otázka. co je to zebra? No?
4: Žebřiňák.
2: Ticho, zapomenuté předměty. Máš 8 pětek. To je dost.
4: To neplatí. Zakutálela se mi písmenka.
2: Ticho, hudební nástroje.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Kouzelná loď. Byl jednou jeden král a ten měl to nejpodivnější přání pod sluncem.
1: Ať mi postaví loď, která by dokázala plout po vodě i po zemi.
0: Tak královský kancléř poručil, aby po celé říši heroldové rozhlásili.
1: Kdo dokáže králi postavit takovou loď, která bude plout po vodě i po zemi, dostane za ženu princeznu a stane se králem.
0: Tahle zpráva se donesla i jednomu bohatému majiteli pily, který měl 3 syny. Zavolal si je a řekl, vynaložím vše, co mám, jen když jeden po druhém zkusíte takovou loď postavit. Synové se měli k hašteření a strkání, nemohli se shodnout, který z nich první vyzkouší takovou loď postavit, až nakonec otec rozhodl, že začne ten nejstarší. Tak se syn vydal z pacholky do lesa, aby tam pokáceli dřevo, které potřebují ke stavbě lodi. Měli už srovnánu pěknou řádku krásných jedlí, když lesní pěšinou přicupital nějaký stařík a prosil o kousek chleba. Mladý pilař mu ale řekl, mám chleba jen pro sebe a své lidi. Tobě nedám nic.
2: A co to tu se svými lidmi děláš?
0: Zeptal se stařík.
1: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi,
0: zavrčel na něj mládenec.
2: Toho Boh dá nebude,
0: odvětil stařík a šel dál. A jak řekl, tak se také stalo. Pracovali dlouho, ale loď postavit nedokázali. Když přišel nejstarší syn domů s prázdnou, vypravili do lesa toho prostředního. Slunce se sklánilo za horu a mladý pilař si chtěl zrovna z pacholky trochu oddechnout, když tu přišel stařík a prosil o chleba.
1: Pro cizí lidi žádný chléb nemám,
0: dostal odpověď. Na to se stařec zeptal,
2: co to tu se svými lidmi děláš?
1: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi,
0: odvětil mládenec.
2: Toho Boh dá nebude,
0: odvětil stařík a šel dál. A měl pravdu. Také prostřední syn musel po zbytečné námaze od díla upustit. Teď přišla řada na Honzu, toho nejmladšího. Svolal dělníky, vytáhli do lesa a tam přiložil ruku k dílu i on. V podvečer k němu přišel stařík a prosil o kousek chleba. Rád vám kousek dám, řekl Honza. Sedněte si sem, ke mně. A podal mu chleba a sýr a naplnil mu pohár vínem. Stařec poděkoval a po chvilce se ho zeptal,
2: co to tu se svými lidmi děláš?
0: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi.
2: Tak, tak,
0: pravil ten muž. Moji 2 bratři se o to již pokoušeli, ale nedařilo se jim, vyprávil Honza. Stařec pokývnul.
2: Já vím, také ty to nikdy nedokážeš, ale protože jsi z vás 3 bratrů ten nejlepší, budeš mít to štěstí, aby ses o princeznu ucházel. Přijď za 3 dny na toto místo a v tuto hodinu a já ti takovou loď dám.
0: A opravdu, když tam Honza přišel, byl tam stařík i kouzelná loď, co pluje po vodě i po zemi. Chasník byl samou radostí bez sebe.
2: No, nastup si, řekl stařík, a šťastnou cestu.
0: Dříve, než se Honza ohlédnul, aby svému dárci poděkoval, tento zmizel. Tak vstoupil na loď a vydal se bez váhání na cestu do královského města. Když plul vodou a zemí, uviděl u lesa stát lovce, který mířil puškou někam do nebes. Honza zastavil loď a zeptal se ho, na co míříš, příteli?
1: Lovec mu odvětil, chci střelit toho vrabce, který sedí za vsí na kostelní věži.
0: Honza mínil, to přece není možné. Ale lovec ho usadil,
1: touhle puškou trefím každého ptáka, který bude 400 hodin cesty odtud.
0: Nechceš jít se mnou? Zeptal se Honza.
1: No, to bych rád, ale nemám žádné peníze.
0: Ty nepotřebuješ, řekl mu Honza. Tak se lovec posadil k němu do lodi a jeli dál společně. Nebyli dlouho na cestě, když narazili na ležícího muže, který měl obrovské ucho přitisknuté k zemi. Honza zastavil loď a ptal se, co pak si to počínáš s tím uchem?
3: Pšt, poslouchám, co si říkají perníkářky v Bagdádu.
0: Tak si poslechni, co říkají na královském zámku, prosil Honza. Velkouchý chvíli naslouchal a pravil.
3: Vyprávějí si o potřeštěném královském přání. Prý, kdo umí postavit loď, která pluje po vodě i zemi. Královský ministr říká, že něco takového je nemožné.
0: Nechceš jít se mnou? Zeptal se Honza.
3: No, to bych rád, ale já nemám žádné peníze.
0: Ty nepotřebuješ, řekl Honza, nechal ho nastoupit a jeli dále. Brzy potkali jiného muže, který měl na nohách obrovské holínky. Honza zastavil loď a ptal se toho muže, proč máš tak velké holínky? Muž odvětil,
1: v těch holínkách jsem rychlejší než vítr.
0: Nechceš jít se mnou? Zeptal se Honza.
1: No to bych rád, ale já nemám žádné peníze, abych ti zaplatil cestu.
0: Ty nepotřebuješ, řekl Honza a jel s nimi i běžec. Za nějakou chvíli uviděli u cesty stát čtvrtého muže, kterému z podolku koukala obrovská dřevěná zátka. Tomu se Honza velmi podivil, zastavil loď a zeptal se, proč tam máš zastrčenou tu zátku?
4: To má svůj dobrý důvod, odvětil ten muž. Protože kdybych tu zátku vytáhnul, mohl bych, podělat celé království, no.
0: Aha, řekl mu Honza. A nechceš jít se mnou?
4: No, to bych rád, ale já nemám žádné peníze a mnoho s ním.
0: Peníze nepotřebuješ, řekl Honza. Jen pojď s námi. Tak muž se zátkou nastoupil na loď a jeli na královský dvůr. Když Honza připlul na zámek, předal loď i se čtyřmi muži do péče strážím a sám šel rovnou ke králi. Dvorně se uklonil a řekl, pane králi, dole mám loď, která dokáže plout po vodě i po zemi. Tu se král zeptal,
2: sám si ji vyrobil?
0: Ano, odvětil Honza.
2: Tak mi to dokaž. Kus z té lodi vyřízni a pak to oprav.
0: Poručil mu král.
2: Já jsem tu loď celou postavil. Proč bych ji teď měl ničit a pak opravovat?
0: To neudělám, odvětil Honza. Když se král tímhle způsobem Honzy nezbavil, nechal povolat kancléře a radil se s ním, co si počnou, neboť králi se vůbec nechtělo dát svoji dceru za ženu nějakému hlupákovi. Kancléř mu poradil.
2: Musíte mu dát nesplnitelný úkol. Řekněte, že mu dceru a říši nedáte dřív, dokud to nesplní.
1: A jaký úkol myslíš, aby byl nesplnitelný? Zeptal se král.
2: Pošlete ho ke studni, která odtud leží 300 hodin cesty, aby vám z ní za 3 hodiny přinesl plný džbán vody. Myslím, že od ženitby pak rád upustí.
0: Tato rada se králi líbila. Nechal si zavolat Honzu a řekl,
2: poslouchej, musíš mi nejprve přinést džbán vody ze studny, která leží na hranicích mé říše. Budeš-li zpět během 3 hodin, dostaneš moji dceru a staneš se králem.
0: Staníš se, řekl Honza a pospíchal na loď za svými druhy. Natáhni svoje holínky, volal na běžce a poslal ho pro vodu. Běžec utíkal jako vítr ke studni, naplnil džbán a chtěl se hned obrátit na zpáteční cestu, ale pak si pomyslel, času máš dost, chvíli si odpočineš. Položil se pod strom a usnul. Uběhly 2 hodiny a Honza stál na lodi a čekal, ale běžec nikde.
3: Tu řekl tomu velkouchému: poslechni si, kde běžec vězí.
0: Velkouchý položil ucho na zem a chvíli poslouchal.
3: A usnul u studny. Slyším, jak tam chrápe.
0: Tu popadnul lovec pušku. Nabil štěrčíkem a střelil tomu z páči těsně kolem hlavy, až mu ty kamínky zasvištěly kolem uší. To běžce probudilo, utíkal dál a přiběhnul právě včas. Honza vodu zanesl králi a žádal dceru a království. Nyní byl král opět v úzkých, neboť by si nepomyslil, že Honza přinese vodu ze studny tak rychle. Protože ale žádné východisko neviděl, zeptal se:
1: nechtěl bys místo princezny a mojí říše třeba zlato?
0: Honza odvětil: to může být, ale chci tolik zlata, kolik unese moje loď. Tomu král přislíbil, ale potají se nechal zavolat kancléře a řekl:
1: jakmile Honza vypluje, pošlete za ním regiment husarů, aby to zlato zase hezky vzali.
0: Mezitím nosili královští sloužící tunu zlata za tunou. Když byla loď naložená, vydal se Honza i se svými pomocníky na zpáteční cestu. Když projížděli městskou bránou, řekl Honza velkouchému: ještě jednou si poslechni, co se povídá na zámku. Velkouchý chvíli poslouchal a pak pravil:
3: král vyslal zrovna regiment husarů, aby nám to zlato vzali a přinesli králi zpět.
0: Netrvalo dlouho a rudá jízda byla tu. Honza zavolal na muže se zátkou: co myslíš? Mohl bys těm husarům ukázat svoji odvrácenou tvář a vytáhnout zátku? I to bylo zbytečné ptání. Muž vytáhnul zátku a tuto z něj vyletělo jako ohnivý plamen a rovnou na ty husary. Zřídilo je to tak ošklivě, že to dlouho nevydrželi, obrátili koně a tryskem se hnali zpět na zámek. Honza i se svými druhy dopluli šťastně a nerušeně domů, kde si to zlato spravedlivě rozdělili a každý měl tolik, že byl po celý svůj život zaopatřen.

0: Jedničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Oblek, kterému nic nevadilo. Sedmiletý Tomáš Fuk byl nejmladší ze sedmi bratří. První byl Pavel, nejstarší a nejvyšší z celé sedmičky. Pak Emil, potom Ota a Vojta, po nich Hugo a Janek. Poslední v řadě byl Tomáš. Jeho celé jméno znělo Tomáš Maximilián, ale protože mu bylo teprve sedm, takové velejméno nepotřeboval. A proto mu všichni říkali Tomáši nebo Tome. Tomáš bydlel s mámou a tátou a šesti bratry ve vesničce jménem Zákoutí, v půli příkrého horského úbočí. Hora měla tři vrcholy a na všech třech v létě i v zimě ležel sníh, takže vypadaly jako tři velikánské kornouty vanilkové zmrzliny. Za nocí, kdy se měsíc zakulatil a vypadal jako zářivý oranžový balón, byl z tmavého borového lesa nad Tomášovým domovem slyšet štěkot lišek. Za jasných slunečných dnů bylo vidět, jak v údolí hluboko pod ním pomrkává a probleskuje řeka, drobná a tenká, jako stříbrná stužka. Tomášovi se líbilo, kde bydlí. Byl spokojený, jen jedna věc ho trápila. Tomáš Fuk chtěl ze všeho nejvíc vlastní oblek. Měl zelený svetr a zelené vlněné podkolenky a zelenou plstěnou čapku ozdobenou krocaním perem. Měl taky pěkné kožené kalhoty ke kolenům s kostěnými knoflíky. Jenomže každý ví, že svetr a krátké kalhoty jsou něco docela jiného než oblek. Na míru šitý oblek s dlouhými kalhotami a sladěným sakem. Když se Tomáš Fuk rozhlédl po Zákoutí, na východ i na západ, na sever i na jih, nahoru a dolů a kolem dokola, všude viděl lidi v oblecích. Někteří měli obleky do práce. Byly to pevné obleky z hnědého nebo šedého sukna. Jiní měli obleky svatební, to zas byly velmi hezké obleky s proužkovanými hedvábnými vestami. Další měli obleky na lyžování, a to byly veselé, modré či červené obleky, které měly na líncích a na manžetách vyšité řádky sněhových vloček nebo květů protěže. Někteří lidé měli obleky zelnu, bílé a nažehlené jako dopisní papír. Táta Fuk i Pavel a Emil a Ota a Vojta a Hugo a Janek měli všichni obleky. Pod horou měl každý nějaký ten oblek. Každý až na Tomáše. Ovšem Tomáš nechtěl oblek jen do práce. Takový by byl moc obyčejný. Ani jen na svatby. Ten by byl moc parádní. Ani jen na lyžování, v tom by bylo moc horko. Ani jen na léto, v tom by bylo moc zima. Chtěl oblek na celý rok. Chtěl oblek, v kterém by se dalo dělat všechno. Ne moc obyčejný, aby se hodil i na oslavy narozenin a svatby. Ne moc parádní, aby se hodil taky do školy a na schánění krav. Ne moc teplý, aby se v něm dalo v červenci chodit po horách, ani ne moc lehký, aby se v něm dalo jezdit na sněhu. Kdyby měl Tomáš oblek na celý rok, celé Zákoutí, řezník i krejčík, kovář i kolář, pekař i pecař, krčmář i kantor, paničky, farář i starosta, i všichni ostatní by se houfovali u dveří a oken, až by šel Tomáš kolem. Koukni, šeptali by si, tamhle jde Tomáš Maximilián ve svém úžasném obleku. Kdyby měl Tomáš oblek, ve kterém by se dalo dělat všechno, kočky, co žijí v uličkách, a psy, co běhají po dlažebních kostkách, by za ním chodili po městečku z horního konce na dolní a obdivně by předli a vrčeli. O takovém obleku Tomáš snil i toho dne,
kdy u fuků zazvonil zákoutecký pošťák a doručil velký balík. Vypadal jako dlouhá plocha.

0: anebo pro Otu či Vojtu, nebo pro Huga anebo Janka. Mohl být dokonce i pro Tomáše. Nikdo to nevěděl jistě. A tak máma Fuková upekla pekáč meruňkových koláčků. Všichni se sesedli ke stolu, uvažovali, pro koho ten balík je a kdo ho poslal a co v něm je, až meruňkové koláčky jeden po druhém snědli. Nebyly Vánoce, takže to nebyl vánoční dárek. Nikdo neměl narozeniny, takže to nebyl dárek k narozeninám. Je moc krátký, řekl Pavel, takže to nebudou lyže.
1: Je moc malý, řekl Emil, takže to nebudou sáně. Je moc lehký, řekl Ota, když balíček bez námahy nadzvedl, takže to nebude kolo.
0: Je moc široký, řekl Vojta, takže to nebude rybářský prut. Je moc velký, řekl Hugo, takže to nebude lovecký tesák. Janek přitiskl na balík ucho a trochu s ním zatřásl. Je moc tichý, řekl, takže to nebude kravský zvonec. Tomáš neřekl nic. Je moc pěkný, pomyslel si, takže to nebude pro mě. Meruňkové koláčky byly pryč a pořád nikdo nedokázal uhádnout, co v balíku je. Otevřeme ho, řekli všichni. Táta Fuk rozvázal uzel na červeném provázku. Máma Fuková rozbalila hnědý papír. Pod hnědým papírem byla šedá lepenková krabice. Pavel z ní sundal víko. Uvnitř šedé krabice byla spousta bílého hedvábného papíru. Emil a Ota a Vojta a Hugo a Janek a Tomáš pomohli vytahat hedvábný papír ven. A uvnitř šedé krabice, lemované věncem bílého hedvábného papíru, ležel vlněný, hebký, z brusu nový, hořčicově žlutý oblek. Vpředu se třemi mosaznými knoflíky, zářícími jako zrcadla, se dvěma mosaznými knoflíky vzadu a s jedním mosazným knoflíkem na každé manžetě. To je ale zvláštní oblek, řekl táta Fuk. Jakživ jsem takový neviděl.
2: Je ušitý z dobré pevné látky, řekla máma Fuková, když vyzkoušela žluté vlněné sukno mezi palcem a ukazováčkem. Takový oblek se jen tak neobnosí.
0: Je to nádherný oblek, řekl Pavel.
2: Lehounký jako pírko, řekl Emil.
1: Září jako sluníčko, řekl Ota.
2: Hřeje jako oheň, řekl Vojta.
1: Prostě fajn, řekl Hugo.
2: Špička, řekl Janek.
3: A je,
0: řekl Tomáš. Každý ze sedmi bratří si přál vlastnit právě takový oblek. Ale oblek vypadal, že by mohl být tátovi Fukovi. A tak si ho táta Fuk vyzkoušel. Sako bylo dost široké a kalhoty byly dost dlouhé. Oblek padl tátovi Fukovi jako ulitý.
1: Půjdu v něm zítra do práce, řekl.
0: Táta Fuk pracoval v bance. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když si vezme ten vlněný, hebký, z brusu nový, hořčicově žlutý oblek do práce. Takový oblek v celém zákoutí nikdo jakživ neviděl. Co na to řeknou lidi? Možná si pomyslí, že takový oblek je pro rozumného bankéře příliš veselý. Ty mosazné knoflíky se budou blýskat jako velké mince. Ostatní bankéři nosí tmavomodré nebo tmavošedé obleky. Žádný z nich

0: nikdy nepřišel v hořčicově žlutém obleku. Nakonec si táta Fuk povzdychl a řekl: na hořčicově žlutý oblek už jsem moc starý. Pavel zatajil dech. Dám ten oblek Pavlovi, řekl táta Fuk. A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Pavel. Byl stejně vysoký jako táta Fuk, takže kalhoty měly správnou délku. V pase však nebyl tak široký, takže na něm sako viselo v širokých plandavých záhybech. Ale máma Fuková se uměla ohánět jehlou a nití. A tak sako tady zabrala a tuhle zapošila. Když s tím byla hotová, oblek Pavlovi padl jako ulitý. Půjdu v něm zítra lyžovat, řekl. Pavel chodil často lyžovat se svými kamarády. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když půjde v tom vlněném, hebkém, z brusu novém, hořčicově žlutém obleku lyžovat. Takový oblek v celém zákoutí nikdo jakživ neviděl. No co na to řeknou jeho kamarádi? Možná si pomyslí, že žlutá je na lyžařský oblek bláznivá barva. Na sněhu bude vypadat jako louka plná slunečnic. Všichni jeho přátelé nosí červené lyžařské obleky nebo modré lyžařské obleky. Žádný z nich nikdy nelyžoval v hořčicově žlutém obleku. Nakonec si Pavel povzdychl a řekl: i já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý. Emil zatajil dech. Ať ten oblek vyzkouší Emil, řekl Pavel. A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Emil. Byl stejně široký jako Pavel, ale menší. Manžety saka mu překryly ruce, manžety kalhot se mu schrnovaly na botách. Ale máma Fuková oblek tady zabrala a tu zapošila. Když s tím byla hotová, padl Emilovi jako ulitý. Půjdu v něm zítra na sáňkařské závody, řekl. Emil byl členem zákouteckého sáňkařského mužstva. Jednou za měsíc závodilo s mužstvem z městečka na druhé straně hory. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když půjde v tom vlněném, hebkém, z brusu novém, hořčicově žlutém obleku na sáňkařské závody. Takový oblek v celém zákoutí nikdo jakživ neviděl. Co na to řeknou ostatní z družstva? Možná si pomyslí, že se chce v tom hořčicově žlutém obleku předvádět. Až pojede po sáňkařské dráze, bude vypadat jako blesk. Všichni ostatní z družstva nosí hnědé bundy na zip a hnědé kalhoty. Žádný z nich nikdy nechodí v hořčicově žlutém obleku. Nakonec si Emil povzdechl a řekl: i já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý. Ota zatajil dech. Třeba ten oblek bude tak akorát na Otu, řekl Emil. A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Ota. Ota byl skoro tak vysoký jako Emil, ale neměl tak široká ramena. Sako na něm trochu viselo, ale máma Fuková ho tady zabrala a tuhle zapošila. Když s ním byla hotová, padl Otovi jako ulitý.
1: Půjdu v něm zítra na rozvážku, řekl.
0: Ota rozvážel na kole noviny. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když pojede s novinami v tom vlněném, hebkém, z brusu novém, hořčicově žlutém obleku. Takový oblek v celém zákoutí nikdo jakživ neviděl. Co na to řeknou zákazníci? Možná si pomyslí, že ten oblek je na doručovatele novin zbytečně parádní. Mohl by si ho zacákat blátem nebo zmoknout a to by pak na něj byl žalostný pohled. Všichni ostatní kluci rozvážejí noviny ve starém oblečení. Žádný z nich nenosí z brusu nový hořčicově žlutý oblek.
1: Nakonec si Ota povzdychl a řekl, já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý.
0: Vojta zatajil dech.
2: Když ten oblek padl mně, měl by padnout i Vojtovi, řekl Ota.
0: A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Vojta. Vojta byl o něco menší než Ota a o něco hubenější. Ale máma Fuková oblek tady zabrala a tuhle zapošila a o palec posunula mosazné knoflíky. Když s tím byla hotová, padl oblek Vojtovi jako ulitý. Půjdu v něm zítra na ryby, řekl Vojta. Vojta chodil v zimě často lovit ryby na Zákoutecké jezero. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když půjde na ryby v tom vlněném, hebkém, z brusu novém, hořčicově žlutém obleku. Takový oblek v celém zákoutí nikdo jakživ neviděl. No co si pomyslí ryby? Možná je ten oblek zaplaší, bude zářit skrz led jako slunce. Ostatní rybáři si berou v létě zelený oblek, aby je ryby nerozeznali od listí, a v zimě hnědý oblek, aby je ryby nerozeznali od kmenů stromů. Žádný z nich nikdy nenosí hořčicově žlutý oblek. Nakonec si Vojta povzdychl a řekl, i já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý.
1: Hugo zatajil dech.
0: Třeba by ho rád nosil Hugo, řekl Vojta. A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Hugo. Hugo byl o dost menší než Vojta. Ale máma Fuková oblek nůžkami tady přistřihla a tuhle zkrátila a roztřepené okraje založila dovnitř. Když s tím byla hotová, padl Hugovi jako ulitý.
2: Půjdu v tom obleku zítra lovit, řekl Hugo.
0: Hugo často chodil do lesa nad zákoutím lovit lišky, protože lišky kradly baculatá zákoutecká kuřata. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když půjde lovit lišky v tom vlněném, hebkém, z brusu novém, hořčicově žlutém obleku. Takový oblek v celém zákoutí nikdo jakživ neviděl. Co si liška pomyslí? Možná se prostě schová do nory a bude se mu smát? Mosazné knoflíky budou svítit už z dálky a upozorní lišku, že po ní jde. Všichni ostatní lovci nosí kostkované a kropenaté obleky, aby je liška jen tak nezahlédla v kostkovaném a kropenatém lesním stínu. Žádný z nich nikdy nenosí hořčicově žlutý oblek. Nakonec si Hugo povzdechl a řekl,
2: já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý.
0: Janek zatajil dech.
2: Schválně, jak ten oblek bude slušet Jankovi,
0: řekl Hugo. A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Janek. Janek byl menší a kulatější než Hugo. Ale máma Fuková tady zastřihla a tuhle popustila a popošila knoflíky zase zpátky na okraj saka. Když s tím byla hotová, padl oblek Jankovi jako ulitý. Půjdu v tom obleku zítra dojit krávy, řekl. Janek se při dojení krav táty Fuka střídal se svými 6 bratry. Pomyslel si, jak to bude vypadat, když půjde dojít krávy v tom vlněném, hebkém, z brusu novém, hořčicově žlutém obleku. Takový oblek v celém zákoutí nikdo jakživ neviděl. Co si krávy pomyslí? Možná si ho spletou s náručí hebkého žlutého sena a okoušou mu límec. Všichni ostatní dojí krávy v modrých montérkách. Nikdo nikdy nenosí hořčicově žlutý oblek. Nakonec si Janek povzdychl a řekl, dokonce i já jsem na hořčicově žlutý oblek už moc starý. Tomáš se málem neudržel a začal nedočkavě poskakovat,
1: ale byl sticha, jako myška, a čekal, co se stane.
0: No, Tomáš žádný oblek nemá, řekl Janek.
2: Pro pána, řekl táta Fuk.
3: Božínku, řekla máma Fuková.
0: Ať je Tomášův, řekli všichni, usmívali se a přikyvovali.
1: A tak si hořčicově žlutý oblek zkusil Tomáš. Byl nejmenší a nejhubenější ze všech bratří Fukových, ale máma Fuková tady zastřihla a tuhle zapošila a tady zabrala a posunula knoflíky. Když s tím byla hotová, oblek Tomášovi padl, jako by byl šitý na míru.
4: Budu v tom obleku chodit, řekl Tomáš, dneska a zítra a pozítří taky.
1: Tomáš šel ve svém hořčicově žlutém obleku do školy. Chodil zpříma a seděl rovně a zanedlouho si všechny děti ve škole začaly přát právě takový oblek, v jakém chodil Tomáš. A tak, i když takový oblek v celém zákoutí nikdo jak živ neviděl, vůbec to nevadilo. Tomáš šel ve svém hořčicově žlutém obleku lyžovat. Podjeli mu lyže a chvíli se klouzal po zadku, ale látka kalhot byla velmi pevná a neroztrhla se. Takže to vůbec nevadilo. Tomáš ve svém hořčicově žlutém obleku jezdil na kole. Zmokl, ale dešťové kapky stekly po hebkém obleku jako po kachním hřbetě. Takže to vůbec nevadilo. Tomáš šel ve svém hořčicově žlutém obleku na ryby. Ryby vyplavaly nahoru, aby se podívali, co to na druhé straně ledu tak jasně září. A Tomáš jich nachytal tolik, že stačili na večeři. Na obleku se mu zachytilo pár šupin, ale všichni tolik obdivovali Tomášovi ryby, že si toho nevšimli. A tak to vůbec nevadilo. Tomáš šel ve svém hořčicově žlutém obleku na lov lišek. Liška uviděla mezi stromy něco žlutého a myslela si, že je to vypasené, žluťoučké, zákoutecké kuře. Začaly se jí zbíhat sliny a dala se do běhu. Tomáš lišku chytil. V keřích mu upadl knoflík, ale mosa zářila v temném lese jako hvězda, takže knoflík znovu našel a tak to vůbec nevadilo. Tomáš ve svém hořčicově žlutém obleku dojil krávy. Krávy nad oblekem sluneční barvy snily o pampeliškách a pryskyřnících na jarní louce a blaženě bučely. Když Tomáš s dojením skončil, měl tři vědra plná toho nejsmetanovatějšího mléka, jaké kdy kdo v zákoutí viděl. Na obleku mu uvázlo pár stébel sena, ale seno bylo žluté a oblek taky, takže to nebylo vidět a vůbec to nevadilo. Tomáš se ve svém hořčicově žlutém obleku procházel křížem, krážem a kolem dokola po celém zákoutí. Když šel kolem řezník i krejčík, kovář i kolář, pekař i pecař, krčmář i kantor, paničky, farář i starosta i všichni ostatní se vykláněli ze dveří a oken.
5: Koukni, šeptali si. Támhle jde Tomáš Maximilián ve svém úžasném obleku.
1: A kočky, co žijí v uličkách, a psi, co běhají po dlažebních kostkách, mu chodili v patách a předli a vrčeli obdivem nad Tomášem Fukem a jeho nádherným, vlněným, hebkým, z brusu novým, hořčicově žlutým oblekem, kterému nic nevadilo.

0: Je to barevné a nevidíš to. Co je to?
1: Co je to?
0: Zakopané pastelky!
2: Pane Spejble, jak myslíte, že bych mohla namalovat sluníčko? Myslíte, že bych ho mohla namalovat v klobouku? Že bych ho mohla namalovat v klobouku?
3: Samozřejmě.
2: Ano?
3: Můžeš si na to vzít, Máničko, klobouk, rádiovku nebo čepec, to je jedno.
2: Já si nevezmu ani klobouk, ani čepec. To sluníčko chci namalovat tak, že bude mít klobouk. Může se to, pane Spejble?
3: To se ví, že ano. Sluníčko můžeš namalovat třeba v pumpkách.
4: Ovšem ve skutečnosti slunce klobouk nenosí, že ne, tati? A pumpky teprv ne.
3: Pochopitelně, že ne. Co pak by mohlo slunce nosit klobouk?
2: Ona by se mu potila hlava, viďte.
3: Ale hlava by se mu nepotila, jenomže je moc veliké.
4: Kdo?
3: Slunce.
2: Jak to veliké?
3: No víš, jak je velké takové slunce, Máničko?
2: Vím.
3: No, to si neumíš ani představit.
4: To by se nám ani nevešlo do kredence, viď, tati?
3: Do kredence? Do kredence. To je tak obrovité, že by se nevešlo ani na zem.
2: No, leda, že bychom tu kredenc odšoupli tamhle do rohu, vidíte?
3: Ani kdybychom ji odšoupli k Brdíčkovům. Vždyť povídám, že by se nevešlo ani na zem. Na země kouli, takový je to kus.
4: Ono není celé?
3: Kdo?
2: To slunce.
3: Slunce je celé, proč by nebylo celé?
4: Jsi říkal, že je to kus?
3: Protože je tak obrovské.
2: No, to by ani nestačilo tu kredenc odšoupnout, víte, pane Spejble, to by se musela...
3: Ale kredenc, pořád o kredenc nejde, že ano. Jde o to, abyste pochopili, jak nepředstavitelně velké je takové slunce. Hm? Z jediného slunce by se dalo nakrájet, víte kolik?
2: Ne.
3: 300 tisíc zeměkoulí.
4: Z jednoho slunce, tati?
3: Samozřejmě, 300 tisíc zeměkoulí by se dalo nakrájet.
2: Jenomže by to byly kostky, jenomže by nebyly kulaté, že ne, pane Spejble?
3: Kdo by nebyl kulatej?
4: Zeměkoule, protože koule nejdou ukrojit. Kdyby si jich nakrájel ze slunce 300 tisíc, museli by být hranatej, že ano?
3: A ty jsi taky hranatej. Mně nejde o krájení nebo o kostky ani o čtverečky. Mně jde o to, abyste si zapamatovali to číslo těch 300 tisíc.
4: Ano, tati.
3: No, konečně.
2: A na které z těch 300 tisíc zemí by byla naše kredenc, pane Spejble?
3: Pořád na téhle témáničko. Kredenc je vedlejší. Důležité je, abyste měli představu o sluneční soustavě, že ano?
2: A kdyby sluníčko bylo přece jen malinké?
3: No tak co?
2: No, kdyby se vám vešlo třeba pod stůl?
3: No tak by se vešlo pod stůl, že ano? Nebo co jako?
4: Jak by pak byla velká země koule?
2: No?
3: Ta? Ta by byla mrňavá.
2: Asi jako ostříhaná kočka, pane Spejble.
3: Ještě o hodně menší.
2: Jako budík.
3: Kde pak budík? Ta by byla jako hrášek.
2: Jejde.
4: Takže by to nešlo, i tati.
3: Co by nešlo? Kdyby se slunce mělo vejít pod stůl, tak by země musela být velká jenom jako hrášek. To by muselo jít.
2: Jenomže pak by se na ní nevešla ta naše kredenc. No že ne, pane Spejble.
3: Podívejte se, vy jste dneska oba v tak špatné kondici, že bude nejlíp, když se seberete a půjdete na vzduch.
4: Ale nám se nechce, tati.
2: No, já jsem chtěla ještě namalovat to sluníčko v klobouku.
3: Tak ho, Mančko, namaluj zítra. Můžeš si ho namalovat v klobouku, v županu nebo v pantoflík, jak chceš.
4: Ale hlavně, aby se vešlo taťuldovi do kredence.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Děti, je tady Hanka Kynchová a jsem u ní, Piggy. A
2: ahoj,
0: dnes
2: děti.
0: Si, Hanko, prý budeme povídat.
2: Dnes si budeme povídat. Já jsem dnes zvolila odlehčený den, protože už jsme trénovali v předchozích dílech mnohokrát.
0: Jo, hlavně, Hanko, trénuju sám.
2: To je moc dobře.
0: Když u toho nejsi.
2: Víš, co já řeknu? Že klidně stačí 2 dny cvičit a 1 den odpočívat.
0: Je.
2: 2 dny cvičit, 1 den odpočívat, 2 dny cvičit, 1 den nešlo jít na procházku.
0: Opačně?
2: To by tedy nešlo, protože pak by naše svalstvo bylo unavené a povolené.
0: Dobře.
2: Piggy, já jsem totiž dnes si řekla, že se budeme bavit trošinku o jídle.
0: Jo, Hanko, to je, myslím, moje oblíbené téma.
2: Ale my se budeme bavit o zdravém jídle. Protože víš, co se děje v našem těle, když ošklivě jíme?
0: Jak ošklivě, já jim vždycky docela hezky.
2: Tak pojďme si napřed říct, jaké potraviny patří mezi ty ošklivé. Napadá tě něco?
0: Já vím, Vrka Laskunka, to je naše odbornice na kuchaření, víš?
2: No.
0: Tak ta říká, že nejhorší je bílý cukr.
2: Přesně tak, bílý cukr, ale on ani ten hnědý cukr není úplně to pravé ořechové. Myslím si, že když to nahradíme třeba stevií, a to si děti určitě s maminkami doma najdou, co to je.
0: Stevie.
2: Nebo jiným
0: cukrem. O stevii jsme si vyprávěli už.
2: Ano.
0: Stevie, to je taková kytička, kterou se dá nahradit sladidlo.
2: A proč? Protože má sladké listy, které udělají tu příjemnou chuť, na kterou jsou naše chuťové buňky zvyklé. A úplně to stačí. Ale také si myslím, že spousta dětí hodně bílé mouky.
0: Hodně bílé? Já nejím mouku. Já mouku, to by mě...
2: Piggy, já si nedovedu představit, že by si samozřejmě svým ňuflíčkem hrabal v pytlíku bílé mouky.
0: Já jsem si udělat báječná maska z mouky na obličeji, ale to
2: kolik sní za den třeba rohlíku?
0: Rohlíku,
2: knedlíku, vomáček. Tak to je další věc, která našemu tělíčku vůbec neprospívá, dětskému tělíčku. Je to dobrůdka, ale ta se dá nahradit třeba bezlepkovým pečivem, protože to naše střeva nezalepí.
0: Víš, Laskonka mi nejradši dělá celozrný chlebíček místo rohlíčku.
2: Celozrný chlebíček je taky dobrá volba, anebo taky rýžový nebo kukuřičný chlebíček, a to je úplně ta nejlepší varianta, protože ten se brzy spálí a v našem těle co nezůstává, tak okamžité spotřebě.
0: Já mám v těle pálidlo?
2: Ty máš v těle zdravé cukry, to znamená, že když sníš rýžový chlebíček, tak ten tam v tom těle vypálíš za necelých 15-20 minut. Stačí,
0: myslíš,
2: když jenom pohopsneš.
0: Myslíš, že potřebuju to, co jsem sněd na
2: přesně
0: výrobu
2: tak
0: energie?
2: Přesně tak.
0: Já jsem baterie, Piggy.
2: A Piggy, a víš, co tě ještě zpomaluje? Abys nebyl taková baterie? Třeba když jíš hodně jogurtu.
0: Když jim tak to je dobře nebo špatně hodně jogurtu?
2: To je úplně
0: jogurtu
2: špatně, protože když jíš hodně jogurtu, tak je tam takový hlen z toho kravského mléka, který našemu tělu opět neprospívá, protože s ním má strašně moc práce, než ho rozmělní, rozpustí,
0: vypudí. Ale Laskunka říkala, že jogurty jsou vždycky lepší než čerstvé mléko.
2: Já se asi s Laskonkou budu muset potkat a na toto téma si budeme muset pohovořit. V každém případě si myslím, že když už někdo chce jíst mléčné výrobky, tak aspoň ať jsou zakysané, aby v nich bylo co? Živá kultura.
0: Já.
2: Takže pak, děti, se stane to, že když nebudete jíst bílou mouku, cukr, budete pít málo mléka anebo jenom zakysané věci, tak budete mít spoustu energie a budete, jak před chvilkou Piggy říkal, bude jako baterka plný energie.
0: Hanko, a třeba tvaroh.
2: Tvaroh, co tě napadá, když říkáš
0: tvaroh? Jestli tvaroh je lepší, třeba sladký nebo slaný, protože Laskonka dělá pomazánky tvarohové slané a říká, že nejsou úplně dobré sladké tvarohové věci.
2: Víš co, já bych tady na tohleto odpověděla tím způsobem, že když si dáš sladký tvaroh, anebo slaný tvaroh, jednou za 14 dní, tak pak je to věc, o které se vůbec nemusíme bavit. Ale já mám pocit, že naše děti snídají jogurt, svačí mléko, na oběd si dají nevím co, teď mi nic nenapadá.
0: Já myslím,
2: a tak dále, třeba buchtičky ze šodo. A pak prostě, takže to bylo jenom, jsem chtěla upozornit naše maminky a naše děti, aby si trošinku dávali pozor, co do svého tělíčka dají, protože pak jim to tělíčko vrátí právě v podobě energie, kdy budou živé a zdravé.
0: Já už vím, Hanko, ty jsi chtěla říct, že podle toho, co člověk sní, tak se taky cítí. Přesně a taky tak. Jeho tělo zdravé a odolné, viď?
2: Je to tak. Já ti děkuji za to, že jsi to krásně chronologicky seřadil. Dneska už se s tou musím rozloučit, protože pospíchám na trénink. Měj se hezky. Ahoj.
0: Ahoj, Janko, děkuju.

0: A znáš tuhle? O princezně na hrášku? Byl jednou jeden princ a ten si chtěl vybrat za manželku nějakou opravdovou princeznu. Projezdil už svět křížem, krážem, poznal spoustu krásných dívek, ale u žádné si nebyl úplně jistý, jestli je to princezna opravdová. Jednou večer, když byl princ doma na zámku, venku lilo jako z konve a blesky jeden za druhým osvětlovaly temnou oblohu. A tu na zámecké dveře kdo si zaklepal.
1: Běž otevřít, řekla královna služebníkovi a šla se s ním podívat, kdo to v takovém počasí přichází.
0: Za dveřmi stála krásná dívka. Byla ale celá promočená, zablácená a unavená z cesty.
2: Mohla bych, prosím, u vás na zámku přespat? Zašeptala jemným láskem. Jsem princezna z duhového zámku.
1: Ale jistě, pojďte dál.
0: Souhlasila královna a pomyslela si, však se hned přesvědčíme, jestli jsi opravdová princezna. Poslala dívku do jídelny a sama pospíchala do ložnice. Sundala z královské postele všechny peřiny a matrace a úplně dolů položila malé zrnko hrášku. Potom vzala 7 tlustých matrací a položila je na to zrnko. A na matrace položila ještě 7 silných prachových peřin. A na takovéhle posteli měla princezna tu noc spát. Ráno se královna zeptala,
1: tak jaká byla noc? Jak pak se vám spalo v naší posteli?
2: Děkuji za nocleh, odpověděla dívka. Ale spalo se mi moc špatně. V posteli bylo něco tvrdého, ani jsem usnout nemohla. Celou noc jsem se převalovala a jsem samá boule a modřina.
0: Princ se zaradoval. Jestliže ta dívka přes 7 matrací a 7 silných prachových peřin ucítila hrachové zrnko, byla to jistě opravdová princezna. Princ si ji vzal za manželku a to hrachové zrnko je dodnes vystaveno v zámecké klenotnici, kde si ho každý může prohlédnout.
1: Jestli mi nevěříš, běž se tam podívat.

0: Dnes je 11. září.
1: A svátek slaví Denis.
0: A Denisa.
1: Tahle jména jsou odvozena od řeckého boha vína Dionýza.
0: To by dávalo smysl. Denis, Denisa, Dionýzos. Ale s vínem asi ta jména nemají nic společného.
1: Vykládají se jako božské dítě.
0: Je, to je hezké. Kdysi se Denisám říkalo, víš jak?
1: Ne.
0: Diviška. No to taky není špatné, co říkáte, Denisy?
1: Myslím si, že Deniska je lepší než diviška. Takže milé Denisky a milí Denisové, přejeme vám k dnešnímu svátku všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Sobecký obr. Každého odpoledne, když přišli děti ze školy, chodívali si hrát do obrovy zahrady. Byla to veliká, rozkošná zahrada s měkce zelenou travou. Tu a tam zvedaly se nad trávu krásné květiny jako hvězdy. A 12 broskvových stromů bylo na jaře obaleno něžnými růžovými a perleťovými květy. A na podzim neslo bohatství ovoce. Ptáci seděli na stromech a zpívali tak sladce, že děti často přestávali si hrát, aby jim naslouchali. Jak je nám tu blaze, volávali druh na druha. Ale jednoho dne se vrátil obr domů. Byl navštívit svého přítele, kornvolského lidožrouta, a zůstal u něho 7 let. Za uplynulých 7 let vypověděl všecko, co měl na srdci, neboť nebyl od slova, a rozhodl se, že se vrátí na svůj hrad. Když přijel domů, spatřil děti hrající si v jeho zahradě. Co tu děláte? Vzkřikl velmi nevrlým hlasem a děti utekly. Moje zahrada je moje zahrada, řekl obr. Tomu může každý rozumět, a mimo mne nikdo nesmí si v ní hrát. I vystavěl vysokou zeď kolem zahrady a dal na ní návěstní tabuli: vstup pod trestem zapovězen. Byl to velmi sobecký obr. Ubohé děti neměly si nyní kde hrát. Pokusili se hrát si na silnici, ale silnice byla plna prachu a tvrdého kamení a jim se na ní nelíbilo. Po vyučování bloudívali kolem vysoké zdi a povídali si o krásné zahradě za ní. Jak šťastní jsme tam byli, říkali si. Potom přišlo jaro a celý kraj byl plný kvítků a ptáčků. Pouze v zahradě sobeckého obra byla dosud zima. Ptákům se v ní nechtělo zpívat, když tam nebylo dětí, a stromy zapomněly kvést. Krásná květina vystrčila hlavičku z trávy, ale když spatřila návěstní tabuli, bylo jí tak děti líto, že vklouzla zase zpět do země a šla spát. Pouze 2 lidé se radovali. Sníh a mráz. Jaro na tuto zahradu zapomnělo, volali. Budeme tu žít i po celý boží rok. Sníh pokryl trávu velikým bílým pláštěm a mráz obarvil všecky stromy na stříbrno. Potom si pozvali severáka a on přišel. Byl zahalen do kožešin a burácel zahradou celý den a schazoval střížky komínů. To je rozkošné místečko, řekl. To musíme pozvat na návštěvu ještě kroupy. A tak přišly i kroupy. Den jako den po 3 hodiny řinčeli na střechu zámku, až rozbili skoro všechnu břidlici a potom se honili dokola zahradou, jak nejrychleji dovedli. Oděny byly do šedivých šatů a jejich dech byl jako led. Nemohu pochopit, proč jaro nejde tak dlouho, řekl sobecký obr sedě u okna a hledě na svou studenou bílou zahradu. Doufám, že počasí se změní. Ale jaro vůbec nepřicházelo, ani léto. Podzim přinesl všem zahradám zlaté plody, ale zahradě obrově nedal žádných. Jest příliš sobecký, řekl. A tak tam byla stále zima a severák a kroupy a mráz a sníh tančili mezi stromy. Kdysi z rána ležel obr v posteli probuzený a tu zaslechl líbeznou hudbu. Zněla tak sladce jeho uším, že si pomyslel, královští hudebníci jistě, že jdou kolem. A zatím to byl pouze malý konipásek zpívající před jeho okny, ale on již tak dávno neslyšel ptačího zpěvu ve své zahradě, že se mu zdál nejkrásnější hudbou na světě. Potom přestali kroupy tančit nad jeho hlavou a severák ustal v burácení a oknem k němu zavanula lahodná vůně. Myslím, že konečně přišlo jaro, řekl obr a vyskočil z postele a vyhlédl oknem. Co spatřil? Spatřil divokrásný zjev. Malou dírou ve zdi vlezli děti do zahrady a seděli na větvích stromů. Kam dohlédl? Na každém stromě bylo děcko. A stromy byly tak šťastny z návratu dětí, že se obalili květy a mávali mírně svými rameny nad hlavami dětí. Ptáci poletovali kolem a štěbetali rozkoší a květiny vyhlédali ze zelené trávy a smáli se. Byl to milostný obraz.
ale v jednom koutě byla dosud zima. Byl to nejvzdálenější kout zahrady a stál v něm chlapeček. Byl tak malý, že nebyl sto dosáhnouti na větve stromu a chodil kolem něho a plakal. Ubohý strom byl dosud pokryt jinovatkou a sněhem a severák dul a burácel nad ním. Vylez, chlapečku, říkal strom a chýlil větve, seč byl, ale hošík byl příliš malinký. Obr díval se ven a srdce jeho roztálo. Jak jsem byl sobeckým, řekl, teď vím, proč jaro nepřicházelo. Vysadím toho ubohého chlapečka na strom a potom zbořím zeď a moje zahrada bude rejdištěm dětí na věky věkův. Litoval skutečně velice, co učinil. I sešel opatrně dolů a otevřel zcela tichounce vrátka a vyšel do zahrady. Ale jak ho děti spatřili, tak se lekli, že všecky utekli a v zahradě nastala zase zima. Jenom chlapeček neutíkal, protože měl oči tak zalité slzami, že přicházejícího obra neviděl. A obr se pozadu přikradl až k němu, vzal ho jemně za ruku a vysadil ho na strom. A strom hned rozkvetl a ptáci přilétli a zpívali na něm a chlapeček rozepěl své malé paže a sprutka jimi objal obrovu šíji a políbil ho. A ostatní děti, když viděli, že se obr více nehněvá, přiběhli zpět a s nimi přišlo jaro. Teď je to zahrada vaše, dětičky, řekl obr a vzal veliký mlad a zbořil zeď. A když šli lidé ve 12 hodin na trh, spatřili obra hrajícího si s dětmi v nejkrásnější zahradě, jakou kdy viděli. Po celý den si hráli a večer přišli dát obrovi s bohem. Ale kde je váš maličký kamarád, tázal se. Chlapec, kterého jsem vysadil na strom. Obr miloval ho ze všech nejvíce, protože ho políbil. Nevíme, odpověděli děti. Odešel. Musíte mu říci, aby sem zítra jistě přišel, řekl obr. Ale děti mu řekli, že nevědí, kde zůstává a nikdy předtím prý ho neviděli. A obr se velmi zarmoutil. Každého odpoledne, když bylo po škole, přišli děti a hráli si s obrem. Ale chlapeček, kterého obr miloval, se již nikdy neukázal. Obr byl velmi laskav ke všem dětem a přece toužil po svém prvním malém příteli a často o něm mluvíval. Jak rád bych ho viděl, říkával. Léta minula a obr velice zestárl a zeslábl. Nebyl již sto dováděti s dětmi, i seděl ve veliké lenožce a pozoroval děti a jejich hry a obdivoval se zahradě. Mám mnoho krásných květin, říkával, ale děti jsou květiny nejkrásnější. Jednou v zimě, když se oblékal, vyhlédl oknem. Teď už neměl zimu v takové nenávisti, protože věděl, že je to pouze spící jaro a květiny, že si odpočívají. Pojednou počal si údivem mnouti oči a díval se a díval. Byl to věru zázračný pohled. V nejzaším koutě zahrady byl strom všecek pokrytý květy. Větve jeho byly z ryzího zlata a stříbrné plody visely z nich a pod ním stál chlapeček, jehož miloval. Obr se běhl po schodech plný radosti. Spěchal po trávě a přišel blízko k dítěti. A když byl až u něho, zrudla mu tvář hněvem a on řekl, kdo se opovážil tě zraniti? Na dlaních dětských ruček byly stopy hřebů a stopy hřebů byly i na malých nožkách. Kdo se opovážil tě zraniti? Skřikl obr. Pověz mi, abych mohl vzít svůj veliký meč a zabít ho. Ne, odpovědělo dítě. Rány ty jsou rány lásky. Kdo jsi? Řekl obr. A podivná bázeň se ho zmocnila i poklekl před malým dětskem. A dítě usmívalo se na obra
a řeklo mu: Ty jsi mě nechal hrát jednou ve své zahradě. Dnes půjdeš se mnou do zahrady mé, která jest rájem. Když odpoledne děti přiběhly, našli obra mrtvého, ležícího pod stromem a pokrytého bílými květy.

0: Jeníčku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Křemílek a Vochomůrka seděli na lavici před pařezovou chaloupkou. A Vochomůrka najednou povídá.
1: Víš co, každého, kdo půjde kolem, pozdravíme. No a užijeme si zdravení,
0: řekl Křemílek. Za chvilku šla kolem myška Filipka. Křemílek a Vochomůrka smekli čepičku a Filipka udělala pukrlátko, co se mu říká myšrlátko. Potom šel tamtudy jezevec Burdych. Kývá se z nohy na nohu a mračí se, jako by mu bylo všechno k zlosti. Křemílek a Vochomůrka smekli čepičku, ale jezevec Burdych se ani nepodíval.
1: To nevadí, počkáme, až půjde zpátky,
0: povídá Křemílek. Čekali a dočkali se. Burdych se vrací a mračí se ještě víc. Zlobí se, nekouká na cestu a najednou vrazil nosem do pařezové chaloupky.
1: Mordios, povídá, kdo mi tu chaloupu postavil do cesty?
0: Křemílek s Vochomůrkou pomohli Burdychovi na nohy a řekli,
1: tu chaloupku nikdo nepostavil. Ona vyrostla sama, protože je pařezová.
0: Jezevec Burdych to poslouchal a hladí si tlapkou naražený nos. Už neřekl nic, ale začal chaloupku obcházet a mračil se, jako by mu všechno bylo 9x k zlosti.
1: To on asi něco vymýšlí,
0: špitali si Křemílek s Vochomůrkou. Burdych se zastavil a zadupal.
1: To se ví, že něco vymýšlím. Vymýšlím, jak tu chalupu nejlíp zbořit.
0: V Křemílkovi s Vochomůrkou se zarazilo srdíčko.
1: No, to nesmíš,
0: křikl Vochomůrka.
1: To je naše chaloupka. Ta chaloupka není ničí, protože tu vyrostla sama,
0: zabručel jezevec Burdych a odešel do houští. Za chvíli vystrčil z houští svůj jezevácký nos.
1: A zbourám jí, a zbourám přesně v 7 hodin.
0: Křemílek s Vochomůrkou se rozeběhli do světnice. Na zdi visí hodiny, kyvadlo lítá nahoru dolů.
1: Je, už je za 5 minut 7.
0: Lekl se Vochomůrka.
1: Co teď?
0: Povídá Křemílek. Vochomůrka se pro větší chytrost podrbal pod čepičkou.
1: Víš co? Postrčíme hodiny zpátky a bude to.
0: Stoupil si na stoličku a postrkuje ručičky dozadu. Jenže hodiny řekly tikťakovým hláskem.
1: Ne, ne, my jsme hodiny spravedlivé a musíme ukazovat pořádně.
0: A plácli Vochomůrku ručičkou přes ruku.
1: Za 2 minuty nám jezevec zboří chaloupku a to je moc smutná věc,
0: povídá Křemílek. Vylezl si na stoličku a popadl hodiny za kyvadlo. Ale hodiny zase řekli tikťakovým hláskem a stejně

0: se všecko ve světnici zatřáslo. Hrnečky v polici zvonily jako na neštěstí. Když to trochu přestalo, Filipka řekla:
1: pozor, jezevec se hrabe pod chaloupkou.
0: Všecko se zatřáslo po druhé, až se vysypal popel z pece.
2: Do třetice, už to bude docela naposledy,
0: řekl smutně Vochomůrka. Ale myška Filipka vklouzla do dírky pod pařezovou chaloupku, kde hroncuje jezevec Burdych. Jezevec už podstrčil pod chaloupku tlapky a chce jí vyvrátit jako sochorem. Jenže v tom se mu u nohy vyvalila hrudka a je tam dírka. Vyběhla z ní myška Filipka, vběhla Burdychovi pod tlapku a polechtala ho drápkem. A takhle mu zahospodařila pod všema čtyřma nohama, až z toho Burdychovi bylo do tance. A protože v díře pod chaloupkou nedokázal udělat ani krok, vyběhl na paseku a chvíli motal jezevácký tanec. Pak se zamyslel a povídá:
2: co jsem to vlastně chtěl?
0: Už nevěděl, protože když se jezevec dá do tance, protancuje, co chtěl i co nechtěl. Zabručel a odešel do houští. Myška Filipka přiběhla ke Křemílkovi s Vochomůrkou a řekla:
1: už je 7 hodin a minutka. Srovnejte si hrnečky v polici a zameťte popel u pece. Už je všecko v pořádku.

0: Tři šišlavé nevěsty. Jedna bohatá vdova měla tři dcery. Nejstarší z nich se jmenovala Dorotka, prostřední Bětuška a nejmladší Kačenka. Matka se v nich jen viděla, všecko jim dovolovala a tak si je rozmazlila, že si dcery dělali, co chtěli. Byly tak líné, že se nenaučili ani pořádně mluvit. I z řečí se mazlili a pošišlávali jedna hůř než druhá. Lidé si toho všimli. Tu a tam se někdo matce zmínil, že by měla být přísnější. Ale matka nedala na dcery dopustit. A kdo je nechválil, rozlil si u paní mámy ocet. Stará kmotřička dívky často napomínala a říkala jim: holky, aspoň mluvit se naučte. Uvidíte, že se vám mládenci budou smát a nevdáte se.
1: Ale kmotřičko, bránila matka své mazánky, však oni se naučí. Peněz mají dost, nač by se namáhali.
0: Dcery rostly, léta jim nestála a už byly všecky na vdávání. Matka je pěkně strojila, všude rozhlašovala, jaké jim chystá výbavy, jaké bude mít každá věno. Dívky byly dost hezké a není divu, že se brzy hlásilo pár ženichů. Mládenci přišli, matka je pohostila jako o posvícení, ale sotva dcery promluvili. Každý hoch se zarazil a už nepřišel. Tak to trvalo několik let. Matce to bylo divné, že se ještě ani jedna dcera nevdala. Radila se s kmotřičkou a nakonec přece jen uznala, že dcerám vadí jejich šišlavá, rozmazlená řeč. Napomínala dcery, aby mnoho nemluvili, přijde-li kdo na návštěvu. Ale bylo pozdě. Po celém kraji si

0: povídali o těch šišlavých panách. Hoši nedbali bohatého věna a nikdo ostavení ani nezavadil. Jednou přijel ke kmotřičce mladý kupec z dalekého městečka. Nevěděl o ničem, zastavil se jen proto, že měl cestu kolem a protože se jeho maminka s kmotřičkou za mlada znali. Kmotřička vypravovala kupci o třech nevěstách. Kupec měl rád peníze a když slyšel, že dívky jsou bohaté, prosil kmotřičku, aby tam s ním jela. Kmotřička hned vzkázala, že přijede s ženichem. Matka přísně nakázala dcerám, aby před kupcem nepromluvili ani slova a chystala velikou trachtaci. Dcery pomáhali a od rána vařili, pekli a smažili, že byla vůně po celém domě. Dcery rády jídali slejšky i mysleli, že si ženich také pochutná. Udělali jich mísu, pěkně je zavařili v mléce, usmažili na másle a posypali čerstvým tvarohem. Když byl oběd hotový, všechny tři dcery se oblékly do svátečních šatů, seděly ve světnici a matka je napomínala, aby mlčeli. V poledne přijela kmotřička se ženichem. Matka je pěkně uvítala a hned je vedla do světnice. Dcery se poklonily, ale žádná nepromluvila ani slova. Matka je omlouvala, že jsou stydlavé, že nikam nepřijdou a nejsou zvyklé na návštěvy. Kupci se dcery líbili, ale hlavně se mu líbilo, když viděl, že to je zámožný dům a nic mu nevadilo, že pany nemluví. Matka vykládala s kmotřičkou, dcery mlčely, ženich se po nich po očku díval a mlčel také. Najednou skočila kočka na pec k míse, kde byly slejšky a pustila se do nich. Kačenka to viděla, bála se, aby si toho ženich nevšiml a vykřikla.
1: Maminko, kotka tjátka tjejtky!
0: V tom si vzpomněla, že nemá mluvit. Zapálila se a bylo jí do pláče. Prostřední dcera Bětuška viděla, že se matka mračí i napomenula sestru.
1: Katenko, nic!
0: Matka se na ní zostra podívala. Bětuška se zarazila a za chvilku se tiše vytratila ze světnice. Nejstarší Dorotka byla ráda, že si nezadala. Myslela, že si ji kupec vezme, protože neslyšel, že také šišlá. I nezadržela se a řekla matce.
1: Dobře, že jsem nic nezejkla, aspoň jsem se nepodzejkla.
0: Kupec byl najednou jako na trní. Matka to chtěla všechno zamluvit, vyptávala se ho, jak se mu daří s obchodem a za chvilku všichni zasedli k obědu. Jídel bylo mnoho, všecko bylo dobré a ty nešťastné slejšky ani nepřišli na stůl. Matka nutila hosta do jídla. Nalévala mu piva, vína. Potom i kmotřička vypravovala, jak jsou dcery skromné a co dostanou. Ale nic to nepomohlo. Ženich se najedl, napil, po obědě poseděl, poděkoval za pohoštění, dal zapřáhnout a odjel s kmotřičkou. Cestou jí řekl, že by raději chodil po světě se žebráckou mošnou, než by si vzal takové šišlavé nemehlo. Matka naříkala, hubovala, proč dcery nemlčely, ale ženich se nevrátil a dcery se nevdali.

0: chřipky.
1: Tak co, tetičko, jak funguje tvá stará pastička na myši?
0: Bezvadně. Ráno se té staromódní technice tři myši posmívali, až se uchechtali k smrti.
2: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
3: Támhle, podívejte, támhle letí.
4: Zas nějaký vrtulník nebo co?
3: Letí nějak tichounce.
5: Labutě, vždyť jsou to labutě.
2: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží.
3: Hej,
5: pojďte sem k nám, tady jsme,
2: Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
5: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
3: Nedá se tu dýchat.
2: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

mysleli na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

Takže pane Sisel, kde máš to zemní? Ukažte mi pravou kapsu. Nemáš to tam, no dobře, ukaž mi levou kapsu. Ne, tam to taky nemáš. A vidím ti na tváři, kde to máte. No vydá. Aha, vy to máte v botě.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci! Já dnes mám sebou švihadlo, je to tak správně, Hanko?
2: Je to úplně správně, kluci a holky, já vás také zdravím.
1: Ale... My totiž cvičíme s Hankou Kynikovou.
2: Figi, poslouchej mě, my sice máme švihadlo, ale já bych se teď na chvilinku chtěla z moderní gymnastiky, ve které se právě švihadlo používá, přenést do gymnastiky sportovní a zeptám se vás i tebe, co tedy je a na čem se cvičí, když půjdete do sportovní gymnastiky.
1: Sportovní gymnastika, jak už jsme si říkali, ta má nářadí, takže se skáče přes kozu, která stojí v chlívku a dělá mé.
2: No, přes kozu se sice skáče, ale nestojí v chlípku, ale stojí v té nářadovně. Pak se taky chodí na kladině a my si teď na takovou kladinu budeme hrát a použijeme k tomu právě naše švihadlo.
1: Hanko, kladina to je taková velká kláda na nožičkách.
2: Přesně tak, taková kláda na nožičkách. Ale ještě než začneme cvičit, tak se vás musím zeptat, jestli jste už někdy byli v cirkuse.
1: Cirkuse byl každý, určitě každý, anebo aspoň každý zná cirkus třeba z obrázku nebo z filmu.
2: A znáte taky provazochodkyni?
1: Já znám krasojezdkyni, mě se tam jedná líbila.
2: Krasojezdkyně je taky dobrá, ale ať už to byla provazochodkyně nebo krasojezdkyně, obě dvě dámy musely mít vypracovanou rovnováhu.
1: No, jak se vypracovává rovnováha?
2: Rovnováha se vypracovává hlavně myslením na to, že nesmím spadnout, to je základ, pevná vůle. Pak je taky rovnováha o tom, že se musím koncentrovat a soustředit.
1: Aha!
2: A taky je rovnováha o tom, proč se tady společně setkáváme, protože my spolu posilujeme svaly.
1: To znamená, když jsem se postavil na jednu nohu a začal jsem dělat... Tak ano. Jsem neměl rovnováhu, viď?
2: Říkáš to úplně naprosto správně. My si tu rovnováhu můžeme právě tímto typem cviku vyzkoušet. Takže děti, postavte se na jednu nohu, je mi jedno, jestli to bude lžícová noha, anebo ta druhá srdíčková. A stojíme a zdvihneme koleno té nohy druhé. Zdvihneme koleno nohy druhé. Teď musíme zpevnit zadeček, narovnat záda a ruce vám dám do upažení.
1: Já si připadám jak pták plameňák.
2: Jsi jako pták plameňák, říkáš to dobře. A aby si jako pták plameňák se brzo nerozletěl, tak musíš držet ty svaly, o kterých jsem ti teď říkala. Pevný hýždě, pevný bříško a rozloženou váhu do obou paží. Děti, staří se vám to?
1: A kolínko mám propnuté nebo
2: teď pružím? Teď ho máme prosím pěkně dopnuté. Uh-huh.
1: A můžu si zkusit i zapružit, vej?
2: Zapruž si. A já bych vám zkusila, děti, dát další úkol. Když teď zvihnete hlavu nahoru a zavřete oči, tak je to velmi těžká věc, protože Pigouš už to zkouší, no. Samozřejmě se správně kejve doprava a doleva, protože tohleto je trénink velmi těžký. Radši rychle, Pigy, radši rychle ty oči otevři. Děti, vy taky. A pojďte se to s náma vyzkoušet ještě. Uvolněte ruce a začínáme se soustředit. Díváme se očima do jednoho bodu a stojíme na jedné noze a koleno druhé nohy zdvihneme. Zpevnilo se nám bříško, stáhly se nám hýždě a ruce jsme dali do upažení, do výše ramen. Teď oči otevřeme, zdvihneme hlavu nahoru a oči zavřeme. A já jsem taky spadla. Děti, jak jste na tom vy? Piggy se drží.
1: Já jsem statečný.
2: Výborně. Tak teďka jsme si vyzkoušeli, co to je koncentrace, co to je soustředění, co to je zpevnění svalů a všechno je to proto, aby jsme se naučili držet rovnováhu těla. Ale pojďme zpátky ke švihadlům. Položíme si švihadlo na zem.
1: Jako hada.
2: Jako hada a postavíme se na švihadlo.
1: Ale jako hada, který někam jde, viď? Ne jako hada, který třeba spí stočený.
2: No, na toho bych radši nikdy nesahala, na tož tak šlapala. Dáme si švihadlo na dlouhýho hada. A pravou nohou se na něj postavíme tak, aby nám ani špička, ani pata netrčeli se švihadla do stran.
1: Takže teď už stojím opravdu jako průvazochodem.
2: No, ještě nestojíš určitě, protože já vidím, že Piggy trošku stojí špatně. Já ještě jednou budu říkat, co máte přesně na švihadle dělat. Palec zadní nohy stojí přesně za patou přední nohy a ruce si dáme
1: zadní nohy za patou přední nohy, jo.
2: Ruce si dejte do upažení.
1: Anko, to je moc těžké.
2: Já vím, že je to těžký. Tak víte co, děti, slezeme ze švihadla a dáme si to radši jenom volně v prostoru. Postavte se a palec zadní nohy dejte za patu přední nohy.
1: A teď budu potřebovat celé to tělo vypjaté, vy?
2: Teď si potřebuješ lehce pokrčit kolena, podsadit pánev, jejda, to je moc těžký na vás, děti.
1: Půlky k sobě,
2: děkuju. Vemte si ruce, které dáte do upažení a ukloňte se doprava a doleva.
1: To jsem jako letadlo.
2: Jako letadlo a já jsem původně si myslela, že budeme dneska dělat holubičku, ale myslím si, že by toho bylo příliš. Vy do příště budete trénovat rovnováhu tímto způsobem. A
1: můžeme to zkusit i se zavřenýma očima, Hanko?
2: Zavřenýma očima určitě, ale v každém případě je to Piggy o něco těžší, ale vy jste zdatné děti. Já věřím, že budete do příště, než se zase spolu potkáme, trénovat. A já už se s vámi dnes rozloučím. Ahoj!

0: u maminky zelenoočky. Druhý den mě Bělovouz Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zelenoočka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně milá. Tak tady máš zelenoočku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovouz Zrzunda. Buď zdravá, zelenoočko, jak pak se ti daří? Zelenoočka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé a řekla, buďte zdraví, blíž ani krok. No, tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti a já povídám Bělovousu Zrzundovi. Ty Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zelenoočka vyskočila, vlepila mi z každé strany jednu, pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala. No, to jsi neměl říkat, modroočko, každou maminku bolí, když jí někdo pohaní děti. Nemyslíš si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda. Ale slepý jsem nebyl. I byl jsi slepý jako každé kotě. Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávil, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepenýma. Když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťouchl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké? No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda. Ale já nevěděl, co je kráva a nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovous Zrzunda to poznal a povídá, ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince poháněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu. Ptal jsem se proto, ve které zahradě, u kterých lidí tyhle veliké kočky bydlí. Bělovous Zrzunda mi řekl, abych se nebál, protože ty veliké kočky žijí v domech, které pro ně lidé postavili. Jednou se tam půjdeme podívat, řekl Zrzunda. A kde je to, Zrzundo? Zívl Bělovous Zrzunda. Obrátil se ke mně zády a usnul. A já nevěděl, jestli jen tak nahlas zívl, nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek, otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Začal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.
1: Tiki kalendář! Dnes je 11. září.
2: A svátek slaví Denis.
1: A Denisa.
2: Tahle jména jsou odvozena od řeckého boha vína Dionýza.
1: To by dávalo smysl. Denis, Denisa, Dionýzos. Ale s vínem asi ta jména nemají nic společného.
2: Vykládají se jako božské dítě.
1: Je, to je hezké. Kdysi se Denisám říkalo Vyšák?
2: Ne.
1: Diviška. No to taky není špatné, co říkáte, Denisy?
2: Myslím si, že Deniska je lepší než Diviška. Takže, milé Denisky a milí Denisové, přejeme vám k dnešnímu svátku všechno nejlepší.
3: Těm jeskyním se říká krasové, ale měly by se jmenovat krásné. Tisíce let v nich voda rozpouštěla kámen, aby ho nechala znovu usazovat a vytvářet prapodivné tvary. Dlouho je znali jenom permoníci, ale časem začali přicházet lidé. Někteří se tu schovávali, jiní báli, další bádali. Ti poslední sem přivedli turisty, aby jim z té krásy něco ukázali. Správci tu postavili železné schody, natáhli elektřinu a rozsvítili reflektory. Při turistických prohlídkách se může všelicos přihodit. Permoníci proto jeskyně hlídali a chránili před neopatrnými návštěvníky, kterých přibývalo. Mezi permoníky se ochráncům jeskyň říkalo krápníčkové a vedl je starý permon Rampouch. Jednoho dne si k sobě zavolal dva žáčky, Špičku a Sukínku. Dostali jsme se do tísně, musím poslat na hlídku vás dva. I když toho radost nemám, řekl rozmrzele. Ale já na vás dohlédnu, to si pište. Krápničkové na sebe mrkli. Věděli, že si Rampouch tuzerát zdřímne. Špička byl permonický kluk. Na hlavě měl čepici s vysokou špicí. Sukínka si ušila sukni podle krajkových vzorů krápníků. Když se oba přitiskli ke stěně, nikdo je od krápníků ani nerozpoznal. Za to ti dva měli oči všude. Sukínka viděla holčičku, co si spletla cestu a zabočila do nesprávné chodby. Neuměla ještě číst a taky jí byl nápis vstup zakázán k ničemu. Sukínka se k ní vydala a dala si pozor, aby ji nevyděsila. Jsem krápníková princezna a dovedu tě k mamince, špitla. Holčička rázem zapomněla plakat a poslušně se nechala odvést. Špička zase nachytal turistu, který odhodil plechovku od limonády mezi krápníky. Hned to zvedni, špindíro, křikl na něj. A muž se vrhl po plechovce, až si odřel nos. Na večer měli oba krápničkové ušoupané nohy. Máčeli si je v ponorné říčce vrtulce a přitom se probírali kupkou věcí, které za celý den nazbírali. Na hromádce ležely rukavice, šála, obaly od oplatek nebo třeba slupka od banánu. V tom Špička zvedl ruku a ukázal na hladinu říčky. Leželo na ní lehce nazelenalé tělo, které se každou chvíli zastavilo a otočilo kolem své osy. Vždyť taky vrtulka dostala jméno podle vírů, které se v ní točily jako voda ve výlevce. Cypriáne, nastydneš, zavolala Sukínka. Postava zahýbala rukama nohama a na břeh vylezl vodnický kluk. Od pramene jsem se ani jednou nevynořil, jektal zuby. Kdybyste na mě nezavolali, doplaval bych až do tůně. Vodník se snažil vypadat jako hrdina, ale husí kůži měl velikou jako plané neštovice. Cypriáne, dej na mě. Zase budeš muset pít čaj z puškvorce proti kašli. Nebudu, protestoval Cyprián. Budeš, nedala se Sukínka. Já ti povím, co budu. Já budu náčelník družiny vodnických otožilců, řekl Cyprián a skočil do ledové říčky. Člověk by byl už dávno utopený, dívala se za zeleným blavcem obdivně Špička. Chápu, že si lidé berou do jeskyně čepice a svetry proti zimě, ale proč sebou nosí tohle? Sukínka držela v ruce pilník, který našla v kupce ztracených věcí. Pilník můžou potřebovat jenom lupiči, vyhrkl Špička. A sám se lekl toho, co vyslovil. A jak vypadá takový lupič, chtěla vědět Sukínka. Strašně. Je velikánský, má dlouhý černý vlasy, bílý fousy, červený oči, křivý zuby a z uší se mu kouří, chrlil za sebe Špička. Říkali nám to ve škole. V tom se jako na potvoru ozvalo z hlouby jeskyně táhlé skřípavé vrzání. Jestli to bude lupič, přepereš ho? Tichounce se zeptala Sukínka. Přepereme ho spolu. Stiskl jí ruku Špička, ale bylo jasné, že má hrdlo sevřené strachem. Prošli několika síněmi, vrzání bylo stále hlasitější. Jsou dva? Věkla Sukínka. Ano. Dva muži se dělili o pilku, kterou podřezávali překrásný krápník. Ani jednomu se nekouří z uší. Sukínka se vyčítavě podívala na Špičku. Ten jen pokrčil rameny. U všech čertů vylámu si na pile všechny zuby, zahudroval jeden ze zlodějů. Kdybys nestratil pilník, mohli jsme být hotoví, okřikl ho druhý. A hni sebou. V tom ale strnul. Vytřeštěně zíral před sebe. Vidím permoníky, blekotal. První se otočil a rozhlížel se přes brýle tlusté jako lupy. Nesmysl, permoníci nejsou. Sukínka začala tiše prospěvovat. La la la la la la, snad aby si dodala odvahy. Za to oba lupiči odvahu ztratili. Jako opřekot se pustili směrem, kde tušili východ. Jenomže krápničkové je předešli. Přehazovali nápisy vstup zakázán na průchozí chodby a ty zakázané nechali bez označení. Zloději se v jeskyně zamotali, ztratili se jeden druhému a pak se to stalo. Brýlatý se opozdil, uklouzl, spadl do vrtulky a zmizel v jejím víru. Dám zprávu Cipriánovi, vykřikla Sukínka a začala ťukat do krápníků. Cyprián tu byl v cuku letu, vytáhl nehybného zloděje ven a z prutka mu dosedl na břicho. Zloději vytryskl z pusy gejzír vody a v zápětí se rozkuckal. Střídavě kašlal, kýchal a vysvětloval. Nechal jsem si postavit dům. Beton, panely, sádro, karton, plasty, nádhera. Ale chtěl jsem do něj něco z přírody, víte? Něco opravdového. A pak už jenom kýchal, kýchal, strašně kýchal, až se jeskyně otřásala. To zburcovalo i spícího Rampoucha. Co tady vyvádíte, láteřil? Cyprián radši skočil do říčky. Vrchní permon se z lávky díval na lupiče. Je to člověk nebo utopenec? Zeptal se už mírněji. Je to zloděj, odpověděli krápničkové. Ale vlastně nic neukradl. Já to tušil, já věděl, že se něco semele, vás dva tak někam poslat, hartusil. Ale permoníkové si z jeho slov příliš nedělali. Radši už jděte, rozkázal Rampouch, jenže na místo krápničku se začal sbírat zloděj. Vy ne, křikl Rampouch, ale pak si to rozmyslel. A nebo vy taky, jděte. A jednou provždy si pamatujte, že my, permoníci, i když jsme maličcí, dokážeme podzemní poklady ohlídat jako někdo jiný. A pak čtverácky mrkl na oba své žáčky.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

zardinky kašel spála, teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi.

na pána, který mě chrání. Pan doktor ke mně se naklání, já ho chci pohladit dlaní.

0: Byla jednou jedna černá kočka a té patřil v Černovicích dědeček, jakému nebylo rovno v celém světě. Když ten bouchl do stolu a řekl ne, zapálili si všechny černovické babky hromničky, protože mysleli, že ve městě uhodil. Když ten zařinčel při senoseči kosou, postavili se všichni černovičtí muští do pozoru, protože mysleli, že tasil šavli sám generál Laub. A když ten práskl do koní, kleklo si celé černovické náměstí, protože si všichni mysleli, že to jede sám císař pán. Však na něj byla jeho kočka pyšná. A když ho zvolili starostou, nebyla ani trošku překvapená. A nejenom to. Ona mu přinesla i dárek. Přinesla mu v zubech nejšpatnější ze všech černovických myší. Jenže nová starostová vzdychla. Chudinka myš, vždyť je to taky boží tvor. Dědeček však povídal. Myši, sršni a blechy nejsou tvorové boží. Myši, sršni a blechy jsou tvorové belzebubí. Děkuju ti, kočka, za tu myš, ale že je dneska tak velký den, uděluju té potvoře milost. Kočka pustila myš ze zubů, myš zafičela pode dveře do sklepa, ale nemyslete si, že byla dědečkovi vděčná. Naopak, ještě po schodech pištěla.
1: Však já ani to tvoje starostenství osladím.
0: Myší pištění však nikdo nebere vážně a taky mu nikdo nerozumí, kromě koček. Dědečkova černá kočka si to pištění vtiskla hodně hluboko do paměti. Dědeček starosta však na nic takového neměl čas. Dva dny přebíral úřad a třetího dne k večeru řekl starý starosta dědečkovi. A nakonec, pane starosto, svěřuji vašim rukám to nejcennější, co naše slavné město má. Pergamenové listiny, jimž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. Střeste je, prosím, jako oko v hlavě, abychom podle nich mohli svá práva hájit, kdyby nám je někdo upíral. A předal dědečkovi klíče od radniční komory, kde byly tyto přecené listiny uloženy. Dědečkovi se až zatočila hlava z takové odpovědnosti. On nebyl dnešní, on věděl, že ve městě mu leckdo to starostování závidí a čeká na jeho chyby. Proto doma uložil klíče ne do zásuvky od stolu, nýbrž do truhlice ve sklepě a jedině starostové řekl, od které komory ty klíče jsou a jak drahocené listiny jsou v komoře uloženy. Slyšela to však nejen starostová, nýbrž i ta nejšpatnější ze všech myší. Ta si zamnula pacičky a podruhé si slibovala, že mu to starostenství osladí. Osladila by mu ho ráda, jenomže nemohla přijít na to jak. Vždyť dědeček starostoval jako Spartesu, spravedlivě a moudře a nenechal si nic věšet na nos. Není tedy divu, že se o něm dozvěděl sám pan hejtman a jednoho dne prohlásil, tak to dál nejde. Takového starostu musíme přece vyznamenat. My mu udělíme magnifikát. A v den, kdy byl v Černovicích posvícení, kdy tam přijeli perníkáři, střelnice, houpačky a dokonce i cirkus s opravdickým přeukrutným tygrem, pozval dědečka starostu na hejtmanství, aby mu předal slavnostně magnifikát. Dědeček neměl ponětí, co to magnifikát je, ale vzal se na to čistou košili, babičku a všechny radní, kteří taky nevěděli, co je to magnifikát. A nakonec si vzal i svou věrnou černou kočku. Ne, nadarmo se však říká, že když kočka není doma, mají myši pré. A tak se stalo, že ta nejšpatnější ze všech myší bez obtíží svolala všechny soudružky myši a ani se mi psát nechce, co s nimi spunktovala. Když dědeček držel v rukou magnifikát, byl jako v Jiříkově vidění. Vždyť něm bylo uvedeno, že je starostou, nad kterého není. A co hlavně byl napsán na velepřekrásné pergamenové listině, na listině tak nádherné, že sama komtesa řekla dědečkovi, můj je, pane starosto, ten magnifikát je opravdu splendidní, beautifulózní a to je šamatní. A dědeček jí odpověděl, Však já ho také uložím do komory k drahocenným listinám, jimiž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. A rovnou ze slavností jel se všemi i se svou kočkou k radniční komoře. Když strkal klíč do zámku, čichla kočka ku prahu a zježila se jako kartáč. Když otevřel dědeček dveře, zbledl jako stěna. Všichni radní jak by smet a starostová omdlela jako špalek. Neboť všechny pergamenové listiny, jimiž udělili císařové, králové, knížata a rabata, jejich městu privilegia, výsady a práva, byly rozkousány na papírové šupinky, vločky a konfety a byla z nich myší hnízda. Tak skončilo jeho starostování. Dědeček nemohl pro ostudu ani na ulici, ani na posvícení, ani do cirkusu, aby viděl toho opravdického přeukrutného tygra. Všechny myši mu strouhali harmrkvičku a všem narostl hřebínek. Mlynářům sežrali zrní, ženským nákupy, dětem rozkousali školní sešity. Brzy už nikdo nemyslel na dědečka, nýbrž jenom na to, jak se myší zbavit. On však chřadl a chřadl. A kdo by ho viděl, řekl by, že bere za kliku u hřbitova. Jenom kočka ne. Už ty rozkousané listiny v komoře jí tenkrát rozlítily k neutišení. Jak já dědečka pomstím, o tom se žádné myši ani v nejstrašnějším snu nezdá, řekla. A hned tenkrát běžela rovnou od komory do cirkusu a bez váhání se skřížila s tím opravdickým přeukrutným tygrem. Počase se jí narodili na půdě v seně tři kočičky a jeden napůl kocourek a napůl tygr. Byl celý po tatínkovi, po tom opravdickém přeukrutném tygrovi, jenž byl teď ovšem za horama. Hned první den vystrčil všechny tři sestřičky z perýšku. Hned druhý den přerazil packou vidle na seno. Třetí den se nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka do ouška jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divně jako tatínek. U tata tu piští, wow, kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než myši pod podlahou, synáčku? Těch si nevšímej, ty ti tak budou pištět celý život. Oho, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr. A vyrval prkna z podlahy a každou myš, kterou našel pod podlahou, si chytil, nadhodil a odpálil až za pacov. Pak se zase nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka podruhé do ouška jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divně jako tatínek. Kdo to tu piští? Kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než myši ve městě, synáčku? Těch si nevšímej. Ty ti tak budou pištět celý život. Aha, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr. Vletěl do města a připravil tam boží dopuštění. Každou myšku, kterou objevil, si chytil a odpálil až za pelhřimov. Všichni černovičtí se až do rána křižovali, dokud se malý tygr nevrátil k dědečkovi na půdu. Tam se zase nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištila mu maminka do ouška potřetí jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval ukrutněji než tatínek. Kdo tato piští? Kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než ta nejšpatnější ze všech myší ve sklepě, synáčku? To si nevšímej. Mňau. Tati tak bude pištět celý život.
2: Oho, mě tady určitě ne, zařval malý tygr.
0: Letěl ke sklepu, jedinou ranou své packy vyrazil dveře a tu nejšpatnější ze všech myší chytil a odpálil až za kamenici nad Lipou. pak se chtěl zase nacucat a usnout jako břeně. Ale co to? Na náměstí přijížděli právě perníkáři, houpačky, střelnice a dokonce i cirkus s opravdickým přeukrutným tygrem. Vždyť bylo zase po roce ve městě posvícení.
2: Tatínku, vezmi mě sebou do cirkusu. Tady se nedá ani spát, kňoural malý tygr a jeho tatínek zavrčel. Tak pojď, synáčku, vždyť můžeme spolu jezdit po světě.
0: A malý tygr udělal hop a jel. Proč by ne? Široko daleko už nebyla jediná myš. Jeho černá maminka věděla, že synáček, marná sláva, potřebuje tatínkovu pevnou nohu a že se jí splnilo, co si přece vzala. Pomstila dědečka tak, jak se o tom žádné myši ani v nejstrašnějších snech nezdálo. A co více, černovičtí zase přišli za dědečkem, jestli by jim zase dělal starostu, když je dokázal vlastně zbavit myší. Dědeček z toho celý pookřál a rázem přestal brát za kliku u hřbitova. Pak bouchl do stolu a řekl ne. Tak, že si všechny černovické babky zapálily hromničky, protože mysleli, že ve městě uhodilo. A jestli dědeček neumřel, bouchá do stolu dodnes.

0: To jsem zvědavá, co mi řekneš, Hugo. Tak, no, tak co na tohle povíš? Hugo? Tak to jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co? No. Kdo jak kudy? Ovšemže, zde.
0: No.
1: Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Už se sypu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigináček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Že byste se zase pohádali, co, že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo.
1: Hodně, ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Co pak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a...
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometníku.

0: Z takového jsem neřekl.
1: Hugo, řekl jsi, oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
0: No právě.
1: Takže se jde hádat.
2: Kvůli čemu?
1: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
2: No jistě, jsem oduševněla, jdeme louskat.
0: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
1: Řada byla na Justíně.
0: Ano, ano.
2: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
1: Jo, a mě žádný nenapadl, ach. Co ty, Hugo?
0: Já myslím, že Justína jeden pěkný oříšek přinesla.
2: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
0: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
2: Oduševnělá.
0: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
2: To jsem nikdy v životě neřekla.
1: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vod, že jo, Hugo, že jo?
0: No, nevím, ani radši.
1: Lichometník, no?
2: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
1: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justino, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
2: Hm? No, říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
0: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
1: Lichometník.
0: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
2: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
0: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
1: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
0: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
1: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
0: Přemýšlejte.
2: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, pak si metník, to se říká.
1: No to se neříká, říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař. No,
0: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
1: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
0: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
1: Ale my jsme upřímní.
2: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
1: Jsi.
2: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje. A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Víš, co ti řeknu?

0: Piggy, že jsme lichometníci.
1: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: Kapitola třetí. Proč se nemají ničit zbytečné věci?
1: Profesor Kurama si vyšel na procházku do parku. Chtěl potkat svou známou holčičku, ale holčička nikde.
0: No ovšem, co by taky dělala každý den v parku?
1: Pan profesor měl špatnou náladu. Nejen proto, že se nesetkal s holčičkou, měl k tomu ještě jiný důvod.
2: Co to tady je? Tolik smetí? Plno listí se válí na zemi a mezi listím papíry a dokonce odhozené láhve.
0: Pan profesor zatelefonoval okamžitě na městský úřad.
3: Haló, volám ohledně parku. Je tam všude plno odpadků.
1: Úředník odpověděl.
4: Dali jsme tam koše. Od toho jsou přece koše, aby do nich občané házeli odpadky. My máme plno jiné práce.
0: Pomyslel si pan profesor, položil sluchátko a opětovně se vydal do parku.
1: Koše na odpadky tam opravdu byly.
0: Jak se tak rozhlížel, spatřil školáka, který vytáhl z kapsy zmuchlaný papír a zahodil ho pod lavičku.
2: Poslyš, proč pak nehodíš ten papír do koše?
1: Zavolal na něj pan profesor.
5: Vždyť je to jenom obyčejný papír. Ten se už k ničemu nehodí, tak proč bych ho házel do koše?
2: Ale takhle bude za chvilku celý park zaneřáděný.
0: Zlobil se pan profesor.
5: Do toho mě nic není,
1: odpověděl školák.
0: Zamyslel se pan profesor a pokýval zádumčivě hlavou.
2: Takhle to nemohu nechat. Což pak se staré smetí nedá nějak zužitkovat?
0: Jak o tom uvažoval, přišel brzy na výborný nápad.
2: Už to mám. Nejlepší bude, když všechny ty zbytečné věci zničíme.
0: A rychle se vrátil do laboratoře.
2: Led je tvrdý, ale sluníčko ho rozehřeje a led zmizí. Odpadky by měly taky nějak zmizet. Kdybych vynašel takové paprsky, které by zničily všechno, na co posvítí.
1: Profesor Kurama opět zapomněl na spánek. Pracoval ve dne i v noci.
0: Zavřel se na několik dní do své laboratoře a nevycházel ani na krok.
1: Nikdo ve městě neměl tušení, na čem pracuje.
0: Asi po pěti dnech vyšel z pracovny a v ruce držel cosi, co se podobalo velké kapesní svítilně. Zamířil hned do parku, tam tu svou velkou baterku namířil na odpadky, které se válely na zemi, a zmáčkl tlačítko.
1: Zvůn! Zaznělo ze svítilny a odpadky zmizely.
2: Výborně! Těmito paprsky mohu zničit všechno, co je zbytečné.
0: Řekl si profesor Kurama.
2: Zkusím to ještě jednou.
1: Zvůn!
2: Co to?
1: Pan profesor se podivil.
0: Spolu se starým smetím teď zmizel i koš na odpadky.
2: No to je zvláštní. Vždyť to má ničit jen zbytečné věci. Aha, jestliže nebude žádné smetí, potom je zbytečný i koš na odpadky. No dobře, dobře, vyčistím takhle celé město.
0: Profesor Kurama se vydal se svítilnou do městských ulic.
2: Tak, kde pak máme staré odpadky?
1: Jak se tak rozhlížel a hledal, na co by si posvítil, pojednou do někoho vrazil.
6: Kde máte oči?
0: Obořil se na něj pobuda, známý po celém městě jak falešný pětník.
2: Promiňte.
1: Omlouval se profesor Kurama a chtěl jít dál. ale pobuda mu zastoupil cestu.
6: A to si myslíte, že vám to jen tak projde?
1: Spustil na pana profesora vyzývavě.
2: Co po mně chcete, člověče?
6: Když někomu něco provedete, máte se nejen omluvit, ale taky něco přidat.
1: Odpověděl otrapa.
0: Do očí mu padla profesorova baterka.
6: Co pak to máte pěkného v ruce?
2: To je přístroj, který ničí všechno zbytečné.
6: Ale to je zajímavá věcička, to byste mi mohl věnovat.
0: Sotva to dořekl, vytrhl panu profesorovi svítilnu z rukou a dal se na útěk.
1: Jak to spatřili kolem jdoucí, hned zatelefonovali na policii a přivolali služební vůz. Za okamžik se ozvala siréna a policejní auto bylo na místě.
0: Tulák se zašklebil a obrátil baterku proti vozu.
6: Pro mne bude nejlepší, když zmizí všichni policajti. Stejně jsou zbyteční.
0: Řekl si a zmáčkl tlačítko.
1: Zun!
0: Na to šup zmizeli strážníci i s policejním vozem.
2: Co to tropíte za hlouposti? I hned mi vraťte můj přístroj.
1: Volal pan profesor na pobudu a hnal se za ním. Ale tulák ho udeřil, až chudák profesor upadl a běžel dál městem.
6: Vida, tamhle je policejní komisařství. Pro mne je to přece naprosto zbytečná věc. Co kdybych to zkusil?
0: Zachechtal se otrapa.
1: Zun! Policejní budova byla pryč.
0: Vedle stála škola a na školním hřišti si hrály děti.
1: Tulákovi zablesklo v očích.
6: Co tam tak zvou ti uličníci? No ovšem, školáci jsou úplně zbyteční. Proč se vlastně učí? K ničemu to stejně není. Provedu pokus i se školáky.
1: Zun!
0: Ve vteřině hřiště zmlklo. Nezbyl tam ani jeden školák.
1: Jakmile to spatřili učitelé ve škole, spustili pokřik a vyběhli do jednoho ven.
5: Co se to děje? Co to je? Kde jsou děti?
6: Co pak je to za rámus? Nač potřebujeme učitelé, když teď nemají žádné žáky? Jsou úplně zbyteční, vyhladím je taky.
1: Zun! Učitelé a učitelky, mladí i staří, všichni se vypařili i s panem ředitelem.
6: Tak, teď jsem vám to ukázal. Ale počkat, když nejsou žáci ani učitelé, k čemu pak by byla dobrá škola? Ta je taky zbytečná.
1: Zun! Budova školy zmizela. Zůstalo jen prázdné hřiště.
0: Profesor Kurama si uvědomil, co by se mohlo stát.
2: Takhle by tulák za chvíli zničil celé město.
1: Dal se do běhu za pobudou.
2: Počkejte!
1: Volal za ním.
0: Když ho tulák spatřil, zamračil se.
6: Cože? Ty mě budeš pronásledovat? Však si na tebe taky posvítím.
0: Pomyslel si otrapa a v běhu se obrátil i s baterkou na profesora Kuramu.
1: A v tom se to stalo.
0: Pobuda zapomněl dávat pozor na cestu, zakopl, upadl.
1: A svítilna se obrátila proti němu. Zun! Tulák zmizel.
2: Opravdu, takový člověk byl úplně zbytečný.
0: Oddechl si pan profesor spokojeně.
1: Ale v té chvíli si uvědomil, že musí vrátit všechno, co tulák zničil, do původního stavu.
0: Rozebral přístroj, něco v něm přehodil a zmáčkl tlačítko.
1: Zun!
0: Škola se objevila na svém místě.
1: Zun! Zun! Zun! Zun!
0: Opět v ní byli učitelé. Školáci si hráli na hřišti, policejní budova stála, i strážníci pokračovali v jízdě policejním vozem.
2: Co mám udělat s tím povodou?
1: Přemýšlel pan profesor, když tu se vedle něho objevila nějaká stařenka.
7: Neviděl jste tady někde mého syna? Takový nepořádný člověk to je. Nikdo ho tu ve městě nemá rád. Je to ale můj syn. Můj syn, rozumíte? Přišla jsem za ním až z vesnice, abych si ho odvedla zpátky.
1: Naříkala babička.
2: Já vám rozumím, paní, a hned vám ho přivolám.
0: Řekl pan profesor a stiskl tlačítko na svítilně.
1: Zun!
0: Před nimi se objevil tulák.
1: Všecek vyděšený. Jak ho babička uzřela, hned se k němu vrhla.
7: Co tady provádíš, ty uličníku? Vždyť mi děláš po celém městě jenom ostudu.
0: Stařenka se pustila do syna a byla ho hlava nehlava.
1: Pan profesor se na ně díval a tulák mu najednou připadal jako malý, ubohý kluk.
0: Pak profesor Kurama svůj vynález raději rozmontoval. Byl to přístroj, který dovedl zničit všechny zbytečné věci. Kdo však může přesně určit, které věci jsou opravdu zbytečné?
1: Kdyby se o vynálezu dověděl ministerský předseda, určitě by ho chtěl mít.
0: A kdyby se takový přístroj dostal do rukou jemu, kdo ví, co by s ním mohl provést?
1: A nejen ministerský předseda. Leckdo by asi posvítilně zatoužil, protože by jejími paprsky mohl zahubit všechno, co by mu bylo nepohodlné.
2: Kde pak? Za chvíli by to tu vypadalo, jak někde na divokém západě,
0: prohlásil profesor Kurama.
1: Potom se na chvíli zamyslil a zachmuřil se. Přístroj, který měl ničit zbytečné věci, se sám stal nejzbytečnějším.

0: rybky.
1: Významnému zoologovi ukazují v místní zoologické zahradě klec, v níž se vedle vlka prochází ovečka.
2: To je zajímavé. Jak se vám tohle povedlo?
1: Podivuje se vědec.
2: To je absolutní světová rarita.
3: Celkem jednoduše. Třikrát denně měníme ovečku.

Venku pršelo a doma moju nic nebavilo. Tatu sice už povyrostl a začínala s ním být spousta zábavy, jenže teď spal a moja ho samozřejmě nesměla budit. Co bych tak dělala? Pofňukávala. A od takového pofňukávání nebývá daleko krošťárně. Rozhlížela se po pavilonu, až zavadila pohledem o podřimující kambu. Mám to! Opatrně se k ní připlížila, zhluboka se nadechla a paf! Vybafla na kambu, ta věkla a zmateně se kolem sebe rozhlížela. Smála se moja, ale když viděla, jak moc se kamba lekla, uvědomila si, že to asi nebyl nejlepší nápad. Mojo, to se přeci nedělá, takhle někoho vylekat. To se může i šeredně nevyplatit, domluvila jí kamba a pak se usmála. Ačkoliv, jak kdy. Jednou, když jsem byla ještě malá... Jú, povídej, babičko, zaradovala se moja. Povídej, jaké to bylo v pralese. Kamba se nejdřív trochu ošívala, ale po chvíli začala vyprávět. Kdysi dávno, bylo mi tenkrát asi jako je teď tobě, začali v našem pralese řádit pytláci. Jedna gorilka se chytla do jejich pasti. Rodiče ji naštěstí včas našli a vysvobodili, ale měla ještě dlouho bolavou ručičku. A jeden gorilý kluk ze sousední klupy se ztratil na dobro. Dospělí proto začali přemýšlet, jak se s pytláky vypořádat. Jenže ne a ne na něco přijít. Na tohle ani gorilí síla nestačí, řekl nakonec vůdce tlupy. A kdo je ještě silnější než my? Jedině sloni. Jenže ti jsou moc bázliví a lekaví. Vzpomeňte si, jak na ně ti naši dva malí uličníci Akiba a Panga vybafli. Sloni se vyděsili, začali utíkat a zdupali nejlahodnější aframon a povalili ty nejkrásnější banánovníky. Kdepak? Sloni nám nebudou nic platní. Asi se budeme muset odstěhovat. Akibovi s Pangou, kteří poslouchali za stromem, při těch slovech zatrnulo. Že by se měli stěhovat? Teď, když si uklouzali nejlepší skluzavku v celé Africe, začali si špitat, co by šlo proti těm pytlákům podniknout. A druhý den časně ráno oba zmizeli. Nejdřív se šli podívat, jestli se sloni jako obvykle krmí v bambusové mokřině. Byli tam? Tak se do toho pustíme, zašeptal Panga. Akiba přikývl. Musíme. Gorilí kluci si plácli dlaněmi a rozešli se každý na opačnou stranu. Panga se plížil kolem slonů na druhý konec bambusové mokřiny. Akiba mířil pytlákům přímo do náruče. Když byl Akiba u pytláckého tábora, schoval se a chvilku odpočíval. Pak vyrazil. Jedním skokem byl v táboře, druhým přistál náčelníkovi pytláků na zádech, při třetím srazil z ohniště hrnec s polévkou a čtvrtým byl z tábora venku. Opice jedna drzá, křičela jedna polovina pytláků. Za tu ale bude peněz, volala druhá půlka. A všichni pytláci popadli sítě a lana, pušky i mačety a pustili se za Akibou. Akiba běžel, co jen to šlo, k bambusové mokřině, slonům a k Pangovi. Pytláky slyšel blízko za sebou, neměl však čas se ohlédnout. Jen aby mě ty lumpové nechytli. Utíkal a utíkal. Pytláci mu byli v patách. Naštěstí se ale bambusová mokřina blížila. Už i Panga schovaný na druhé straně slyšel supění pytláků a praskání větviček. Ještě chviličku. Panga nabral dech a nejsilněji, jak jen dokázal, vybafl na slony. Sloni se lekli a stroubením se dali na úprk. Řídili se pryč od Pangy, vstříc Akibovi a pytlákům. Takovou melu prales ještě nezažil. Země se třásla a stromy padaly. Za slony zůstávali stát jen ti nejstarší pralesní velikáni. Akiba na jeden takový ohromný strom čas vylezl, ale pytláci nevěděli, kam se vrtnout. A sloni už byli přímo u nich. Valili se jako lavina a žádná síla na světě by je nedokázala zastavit. Několik pytláků se podobně jako Akiba pokusilo najít záchranu na stromech. Šplhli však příliš pomalu a neobratně. Ostatní se otočili a uhánili zpátky k táboru, jenže velikaným slonům člověk neuteče. Bůh! Hrub! Trách! Práska! Sloni odhazovali prchající lumpy choboty, nabírali je na kly a do několika svými ohromnými těly i narazili.
Pytláci mohli být rádi, že vyvázli živí. Skrvavení a plní modřin se odpotácli z pralesa a víckrát se nevrátili. Vydechla moja, která měla strach, jak to všechno dopadne. Že to ale byli Šikulové, ti Akiba a Panga. Mít je za kamarády, to by bylo. A radostně se rozběhla podívat, jestli už se probudil tatu, aby si spolu zahráli na pralesu.

0: písnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: bledému. Kupte mu pramen zdraví, spozádavý. Dneska jsem pro ryby nějaký bohatě zásoben.
1: To je smůla, my dneska zrovna nemáme chuť. Já bych akorát chtěla...
0: No pojď dál, holčičko, a kup si.
1: Já bych chtěla opravit tady tu hrubku.
0: To jste pionýři? Co já s 200 prybiňákama?
1: Posázavý podle vzoru stavení.
0: Smradi, já bych vás... Ha! Je, Kaško, vykoči. Promiňte, prosím.
2: No, prosím.
0: Já nerad...
2: Zelí.
0: Ano, zelíčko, kvalitní. No.
1: A zelí taky, Jouzo.
2: Co mám dělat?
0: Nic, to se sebere. No, vidíte. Tak, přijďte zás.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Slzy a smích. Profesor Kadeřábek se na svém útěku z Akademie věd zastavil až u řeky. Ani nevěděl, proč běžel právě sem a ne domů. Nejspíš proto, že měl pocit naprosté životní prohry. A řeka odjakživa lákala sebevrahy. A přitom právě tady prožil pár nejpěknějších chvil svého života. Tady přece s Ramsesem a Hejlíkem pátrali po zmizelém Tulamorovi juniorovi. Tady pod tou lucernou si naskicoval portréty tuláků. A ten rezavý vrak tu taky pořád stojí. Na palubě jsou tři kluci, není to nebezpečné? Ale nebudou tu žádní uličníci, když hrají na trumpety. A docela jim to jde. Asi chodí společně do hudebky. Profesor Kadeřábek je chvíli poslouchal a pak se pomalu vracel domů. Jihlík s Ramíkem tu už na něho čekali. Zůstali v kuchyni, do pracovny si v jeho nepřítomnosti netroufali. Profesor hodil batoh před síní do kouta a když vešel do kuchyně, jen pokýval hlavou.
5: Zradili jste mě. Podtrhli jste žebřík, na kterém jsem před celou akademií stál. Jaký žebřík? Vykulil oči Ramses. On to myslí obrazně.
4: Dloubil do něho Hejlík a vyskočil na stůl před profesora.
5: My jsme se jim nemohli ukázat, pravil pevně. Ale teď už mi nikdo neuvěří, že jste,
4: zalkal profesor Kadeřábek.
5: Uvěří, napsal jste přece o nás celou knihu i s obrázkama.
6: A navíc, vzpomněl si Hejlík, tohle říkal můj děda. On říkal, Hejlíku, víš, v čem se nejvíc liší lichožrouti od lidí? My věříme jen v to, co vidíme vlastníma očima. A lidstvo odjakživa věří tomu, co nikdo neviděl.
5: To je zajímavá myšlenka, připustil profesor Kadeřábek, ale tam byli vědci z celého světa.
6: No právě, zvolal Hejlík. Víte, co by se stalo, kdyby jsme se jim doopravdy ukázali? Po celém světě by na nás pořádali štvanice. Každá domácnost by byla vzhůru nohama. Líčili by na nás otrávený ponožky. Ve skleněný kleci by nás ukazovali v cirkuse a v televizi by jsme měli svůj vlastní program. Dost, prosil profesor Kadeřábek a do očí se mu draly slzy. Hlasitě se vysmrkal, utřel si oči a vyslovil poslední námitku.
5: Tak jste jim měli aspoň sebrat ponožky, aby věřili, že jste lichožrouti. To my jsme původně chtěli, řekl Ramses.
6: Jenže bychom to nestihli, dodal Hejlík. Nemyslete si, že sundat z nohy ponožku jde raz dva? Ono to, pane profesore, chvíli trvá, zvlášť když je ta noha spocená.
5: A těch věců tam byla fůra, pomáhal mu Ramík, proto jsme jim jenom rozvazovali tkaničky.
6: Dost,
4: volal profesor Kadeřábek, teď už se smíchem.
5: Tohle všechno, co jste říkali, si musím okamžitě poznamenat. A zmizel v pracovně.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

jak jel Šejtroček do Krakonošovy zahrádky pro medicínu. Jednou forman Šejtroček vedl vůz ulicí kolem jičínského pivovaru. V tom se rozkočí pivovarská vrata a stojí v nich Sládek Kule. Měchatý je, že by se v něm snadno složila vejražní várka, a těžký zem ho sotva nese. Křikl na Šejtročka, aby zastavil. Forman přitáhl valachu Žemličkovi oprať a pokojně odložil bič. Tak co bys rád, Sládku? Kule zachrastil zlatkami v kapse. Mám pro tebe dobré ryto. A jaké by to bylo ryto, ptá se Šejtroček. Sládek Kule si vzdychl, až se po ulici zaprášilo, a začne po sobě ukazovat. Ale tuhle v životě mě píchá, jako by se tam obracel ježek, a tuhle níž zas pšká, až mi to bere dech. Dál Šejtroček neposlouchal, sáhl pro bič a povídá Sládkovi na rozloučenou. To všecko je od těch věder piva, co do sebe zobracíš. Takové trápení mi na vůz nesložíš, s tím musíš na doktora. Jenže Sládek zatřásl druhou kapsou, až se to v ní přesypalo, jak byla plná pilulí. A už ze zlosti křikl na Šejtročka. Rač těm, co o to stojí. Já už u doktora byl a ty jeho pilulky jsou tak leda dobré pro zobání slepicím. Zkrátka mi dojedeš pro medicínu do Krakonošovy zahrádky. Šejtroček odložil bič zpátky do toulečku. Kvůli tvému nenasytnému břichu nepojedu. Sládek zčervenal jako malináč a ve chvíli byl v jednom křiku. Jestli se ti to nezdá, povedu tě k starostovi. Na radnici už otvíral sluha okno, aby ten spor byl starostovi Humpálovi líp k doslechnutí. Šejtroček nakonec povídá, za tolik zlé vůle mi, Sládku, nestojíš. Tak tedy do těch hor pojedu. Kule položil na kozlík Zlatku, aby z toho byla smlouva, a nesl své náramné břicho opatrně zpátky do pivovaru. Než za sebou přirazil vrata, ještě Šejtročkovi pohrozil. Jestli se nevrátíš s medicínou do 3 dnů, stejně ti dám ustlat v Šatlavě. Posládkovi ještě hřmělo v průjezdě a v tom se otevře v pivovarském domě okno. Stojí v něm dívčička pěkná jako zahradnická růže, ale smutná jako růže bez rosy. V rukách drží utěrku a chce z ní vytřást prach. Z očí se jí hrnou slzy. Šejtroček si stoupl na kozlík, aby měl blíž, a zavolal do okna. Proč pak jsi tak uplakaná? Protože jsem smutná, řekla dívčička. Šejtroček na to, tohle, že není žádná řeč, že by chtěl znát kořen, z kterého ten její smutek roste. Dívčinka složila utěrku na dvakrát a řekla, ale sloužím u Sládka, u toho Kule. A měla jsem chlapce, býval tu v pivovaru na Spilkách. Už nemáš? Povídá Šejtroček. Nemám, vzdychla si. On jednou řekl Sládkovi, že má v pivovaře jako v plesnivém lochu, a Sládek ho dal odvést rovnou k vojákům. Od té chvilky mi srdce usedá a hlavu mám bolavou od smutného myšlení. Šejtroček zavolal do okna. Jak se ten tvůj chlapec jmenoval? Jáchym, a já jsem Markytka, vzdychla si dívčička. Co ale záleží na jménu, stejně mi nepomůžeš.
a zavřela okna. A kdo ví, jestli nepomůžu, přidupl šejtroček na kozlíku, až se zhouplo kolo. Jednomu třeba pomůžu tam, druhému zas jinam. Jestli se mi dohor prve nechtělo, teď se mi chce. A jak? Olízl si prst, vystrčil ho a odkud foukalo nejstudeněji, tam Valachu Žemličkovi ukázal bičem. Tou stranou k Vrchlabí jezdíval forman Šejtroček málo kdy, spíš jen po Jílemnici. Seděl na kozlíku a říkal si: do hor vede cesta pořád do kopce a kdo se drží téhle moudrosti, nedokáže zabloudit. Tak jeli, až se ukázala Sněžka, co tam je nejvyšší mezi horami. Šejtroček vedl vůz rovnou k ní. Bylo k poledni, slunce připalovalo z nejlepšího a kolem po kopcích a cestách ani človíčka. Šejtroček začal mít starost, aby neminul Krakonošovu zahrádku. Snad bych ji spíš našel po vůni, povídá. Povystoupil si na kozlík a čichá. Cítí, jak voní kamení a taky vůni pokleči. Voní tu obyčejně jako v horách, povídá si znova, a vede vůz dál, jak se točí cesta. Krakonošova zahrádka ale pořád není k dohlídnutí. Slunce už upalovalo na samé poledne, když Šejtroček zastavil Valacha. Dál nejedeme. To by nás cesta zavedla bůh ví kam k sasům. Přešel i kousek odpoledne a pořád tam ještě stáli. Je to jako divné čarování, povídá Šejtroček. Už ani nevím, kde je vpředu a kde vzadu. Dostal jsem se do pěkných konců. Jen dořekl. Vzadu na voze to skříplo. Šejtroček se ohlídne a nad pravým kolem mu sedí děda. Droboučký je, že by ho snadno pobral na dvakrát. Kabát má jako válený v lišejníku a bradu si opírá oborovou hůl. Šejtročka nejdřív popíchlo, aby dědu hnal z vozu. Potom ale jen přesedl na kozlíku a povídá: jestli se ti chce sedět, seď si. S námi ale daleko nedojedeš. Děda sedí, jen opatrně pohladil borovou hůl, aby nezatrhl otřísku. A proč bych nedojel? Šejtroček začal ukazovat po kopcích kolem. Protože kopec je mi tu jako kopec a cesta jako cesta. V ničem se tu nevyznám. Děda se tiše zasmál do rukávu. A kam jsi chtěl? Do Krakonošovy zahrádky, povídá upřímně Šejtroček. A odnést si odtamtud dvojí medicínu. Hned dvojí, zasmál se děda. A proč ne, povídá Šejtroček. Jednu proti tomu nelidovi jičínskému sládkovi a druhou Markitce proti trápení pro Jáchyma, co musí sloužit u infanterie. Děda si jen protáhl vousy v prstech. Nosíš formane v hlavě, divné starosti. Ale jestli mě svezeš, kdo ví, třeba pojedeme zrovna kolem té Krakonošovy zahrádky. Šejtroček už chtěl odseknout, že pro takovou nejistotu nebude otloukat vůz obalvany. Pak ale maličko střelil bičem. Drž se, dědo, teď to půjde z kopce a pak zas rovnou nahoru. A silně střelil bičem Valachu Žemličkovi kolem uší. Hala! Už se to hrne dolů z kopce,
Řinkají podkovy a od kol prýskají jiskry. Do údolí sjeli lehoučce, jako když pták přesadí z větve na větev. Jenže pak se cesta zvedla a už jim nebylo do karet. Ke všemu, jakoby vozu, přibývalo vzadu na váze. Co tam, dědo, vyvádíš? Křikl přes rameno Šejtroček. I jen jsem si přesedl z boku na bok. Zasmál se děda, až houklo od hory k hoře a jeho vzadu na voze pořád víc na váhu. Valach žemlička táhne, až mu zvoní v šlachách a pění se potem. Kola se ale sotva valí od loukotě k loukoti. Tohle Šejtročka konečně přivedlo do ostré zlosti. Hodil bradou k ramenu a chce křiknout: kvůli tobě, valacha, nestrhám dolů z vozu, dědo. Ještě se k těm slovům ani nedodýchl, v tom se vůz vzadu najednou zváhl a vpředu zdvihl, až uhodil valacha žemličku pod ocas. Šejtroček vyletěl z kozlíku a z vysokého spadl rovnou do kleče. Dívá se z větviček a vidí, a dívá se a vidí... Hrdek, šeptá si. Něco takového není k vidění ani v Praze o jarmarku. On na cestě u vozu stojí ten děda, jenže jeho od země až pod nebe. Když strčí palec do kapsy u kabátu, tuto z kapsy zafučí a míchají se mraky. Rukou se děda opírá o kmen borovice, jen tak odraný z větví. A když se podívá mile, rozfouká to mraky za kopce a rozsvítí se sluníčko. Když se ale zamračí, zatočí se po horách chumelice. No to já nevěděl, že tě vezu, povídá sklečí Šejtroček a přešla ho všecka formanská fůrie. Dojeli jsme, tak jsem vystoupil, řekl na to Krakonoš a mezi horami pohřmívalo. Tohle je moje zahrádka. Formanovi strach nikdy nezaleze až pod kůži. Šejtroček vyšel z klečí a rozhlídl se. Máš to tu pořádně kamenité. Tady těžko najdu medicínu proti kulemu a druhou pro markytku. Krakonoš se schýbl až od mraků, sáhl mezi balvany a podal Šejtročkovi dva kameny. Jeden velký, druhý tak sotva do dvou prstů. Větší je pro sládka a ten menší pro markytku, řekl ještě a udělal krok za horu a nebyl tam. Jen mraky se chvíli točily po nebi, jak v nich Krakonoš zamíchal rameny. Šejtroček uložil menší kámen do kapsy, větší strčil pod kozlík a rozjel se zpátky k Jičínu. Celou cestu šel valach žemlička jako po špičičkách a uši nesl u hlavy. Sládek kule už čekal v Jičíně na rinku. Sotva Šejtroček dotáhl šlajfek, sládek křikl. Že jedeš? Už jsem byl na cestě k starostovi. A medicínu vezeš? Šejtroček sáhl pod kozlík a podal kulemu větší kámen. Sládek ho otočil v rukách. To, že má být medicína na mé pškaní, křikl a ze zlosti uhodil kamenem odláždění. Jenže ten kámen se odrazil a spustil takovou rajtačku po pivovarských střechách, že kolem mu v celém pivovaru nezůstala ani taška celá.
A od těch časů Sládkovi Kulemu zle zatékalo do spilek a do lože. S tím druhým kamínkem dojel Šejtroček za Markytkou. Obracela ho v prstech a pořád nevěděla, co s ním. Ale pak jí napadlo hodit kamínek proti kasárnám. V tu chvíli se rozletí kasárenská brána a stráž skočila do haptáku. Vyšel nejvyšší jičínský generál, ale spíš jako by ho něco silnou mocí postrkovalo a vede sebou Jáchyma. Generál se před Markytkou uklonil tak hluboce, až si dýchl na holinky a melduje. Zum Befehl, Markytko, tuhle ti císař pán vrací z vojny infanteristu Jáchyma a veď si ho rovnou a laufschlit k svatbě. K tomu hráli vojenské trumpety jubl, jubl a vzadu od hor jim do toho pasovalo.

0: taky. Pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
1: No, to já rád, to já rád, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, no?
0: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janička. A tvrdila, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
1: V hlavičce Janičce zamotáno, co?
0: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
1: Jo, to já znám, Hugo. To já znám. Vlaštovka jaro nedělá. Vlaštovka, já to znám.
2: No tak schválně. Tak to schválně. Janičce a ostatním dětem vysvětli.
1: No tak to sleduj. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno. Ha!
2: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
1: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala Sova Heda. Ale kdy mi to říkala, to...
2: No, kdy?
1: No... Moc se mi o tom nechce mluvit.
2: O, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
1: Jo, tak dobře. No. Víš, jak se chodím učit vařit kveverce láskonce?
2: To už tady ví každý, Piky.
1: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. Tak jsem se trochu chlubil. Naparoval jsem se jako páv na modní přehlídce, víš, Maďo? A Sova Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je... že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
2: Tak už si z toho, Piggy, nic nedělej. To se může stát každému.
1: No, to ano. A taky jsem se z toho docela poučil. Teď už zase vařím dohromady s laskonkou. A pomalu se učím.
2: Tak vidíš. Co třeba děti? Ty taky dostanou ve škole první jedničku a myslí si, že budou mít jedničky už pořád. A pak najednou dostanou třeba trojku a pak dvojku a na vysvědčení potom už ta první jednička být nemusí. To by mohla taky být ta první vlaštovka.

Žlutá bunda s pokaženým zipem. Byl jednou jeden malý chlapeček. Jmenoval se Martínek a ten chtěl být už veliký. Proč tak pomalu rostu? Myslel si. Nemůže to jít trochu rychleji? Tatínek s maminkou chodili večer do divadla. Martínek musel být doma a když se myl a čistil si zuby, zlobil se. Proč mám chodit pořád do dětského divadla na odpolední představení? Chci chodit do divadla večer. Proč jen tak hrozně pomalu rostu? A než usnul, velice se mračil. Jednou dostal novou žlutou bundu se zipem, jakou nosívají velicí kluci, a to se mu líbilo. Se zipem se dá už něco dělat, řekl mamince. Knoflíky nejsou k ničemu. A hrál si se zipem na rychlíky. Tahal zip nahoru a dolů, jen to hvízdalo. Netrap pořád ten zip, zlobila se maminka. Pokazíš ho a bude zlé. Zip není na hraní. Dobrá, řekl Martínek. Budu si s ním hrát jenom na nákladní vlak, který veze jablka a pomeranče. Koukej, jak jede pomalu. A maminka, když viděla, že Martin jezdí se zipem opatrně, řekla. Na nákladní vlak si můžeš hrát, ale s rychlíky dej pokoj. Jednou šli tatínek s maminkou zase večer do divadla. Martínek se díval na jejich černé šaty a myslel si. Tak kdy už konečně budu veliký? Kdy už budu chodit večer do divadla? Vždyť se to vůbec nehýbe z místa. A zlobil se. Běž brzy spát, Martínku, řekl tatínek, než odešli. Umí se, vyčisti si zuby a hezky spí. Ale Martínek se moc zlobil. Zlobil se i na vodu, na mýdlo, na zubní kartáček i na ručník. A místo mytí si hrál se zipem. Když nemůžu večer do divadla, budu si aspoň hrát se zipem na rychlíky, řekl si a tahal zip nahoru a dolů, jen to hvízdalo. Ale najednou rup a bylo po zipu. Zip mu zůstal nahoře u krku a Martínek s ním nemohl hnout, ať dělal, co dělal. Musel v bundě spát. To jsem zvědavá, řekla ráno maminka, jak tě z té bundy dostaneme. S tím zipem nikdo nehne. A opravdu, se zipem nikdo nehnul. A Martínek musel v bundě zůstat. Zpočátku mu to ani trochu nevadilo, ale jak rostl, byl z toho celý nesvůj. Ruce měl pořád delší a delší a rukávy kratší a kratší. Marně si je popotahoval. Nerostu nějak moc rychle? Napadlo ho někdy. Jak budu za chvíli vypadat? To víte, že to nebylo nijak hezké. Martínek byl už veliký, vyšší než tatínek. Nosil klobouk, brýle a veliké vousy. A k velikým vousům se malá žlutá bunda vůbec nehodí. Jednou řekl tatínkovi a mamince. Dnes večer jdu do divadla. Proč ne? Řekli tatínek s maminkou. Jsi už veliký, máš vousy, proč bys nešel? A tak si Martínek

0: koupil v pokladně lístek. Ale představte si, dovnitř ho nechtěli pustit.
1: Jak to? Řekli mu, že jdete večer do divadla ve žluté bundě. Takhle se smí jenom do divadla pro děti.
0: Co mám dělat? Řekl Martínek. Nemohu se z té bundy dostat, pokazil jsem zip.
1: Aha, řekli mu.
0: Neměl jste si hrát se zipem na rychlíky, zip není na hraní. A tak musel Martínek zase do dětského divadla na odpolední představení. Ale moc ho to nebavilo, protože všechny děti se na něho otáčily a říkali mu: Chlapečku, kde se dostanou koupit takové vousy?

0: Piggy vtip.
1: Chápečku, jak se dostanu nejrychleji na nádraží?
2: Musíte utíkat. Ale kterým směrem?
0: No to už mu právě neukázal.

0: Ah, je, panečku, to je... To je nápoj tohleto. Hurweis. Vylož vlastně, co je to mléko, no?
1: Mléko je nápoj, který se, když se, tak se...
0: No počkej, jaký nápoj především?
1: Cený, tati.
0: Ovšem, správně, mléko je velice cenný nápoj, protože obsahuje co?
1: Mléko je velice cenný nápoj, protože obsahuje co?
0: No přece.
1: No tak. Škraloupy.
0: No dobře, ale taky hlavně uhlo.
1: Uhlopříčky.
0: Uhlohydranty.
1: Co je to uhlohydrant?
0: No co je to hydrant, to snad víš, ne?
1: Simono, to je takový...
0: No, takový vodovod.
1: Simono, takový vodovod.
0: No, proto se taky uhlohydrantům říká česky uhlovodany.
1: Proč jako?
0: No, že se jako to mléko vyfutruje vodou, no.
1: Aha.
0: No, a dál. Třeba jaké vlastnosti má mléko?
1: Mléko má tu vlastnost, že si buď sedne, nebo uteče.
0: Správně.
1: Když si sedne, je z něj smetana, když uteče, tak smrdí.
0: No tak nemůžeš říct, že se připálí. Pověz raději, jak se mléko získává.
1: Z krávy.
0: No dobře, ale kráva je, no?
1: Kráva je?
0: No?
1: Kráva je tatí skot.
0: Já se tě neptám, jaký je národností, já chci slyšet, že to je domácí zvíře, jako třeba
1: vepř.
0: Nebo?
1: Nebo prase.
0: Ale to je to samý, tak řeknu jako třeba pes, kočka, traktor nebo slepice. Já nevím, vás neučili ve škole odpovídat celou větou?
1: Učili.
0: Tak to řekni sám pro pána krále.
1: Mléko se získává z krávy, podobně jako z vepře, psa, kočky nebo slepice.
0: No tak.
1: To je nesmysl, tatí. Co pak si viděl někdy někoho dojít třeba slepici?
0: Hurweis, ty všecko spleteš. Musíš to říct přesně. Musíš zdůraznit, že slepice na rozdíl od krávy se nedojí, nýbrž, že snáší vejce.
1: A kráva na rozdíl od slepice nesnáší vejce?
0: Ano, neboť by pod ní rupnul žebřík, až by lezla na kurník.
1: A proč by lezla na kurník, tatí?
0: No přece snášet vejce.
1: Vždyť kráva nesnáší vejce.
0: To se rozumí, že nesnáší. Co pak kráva nikdy snáší vejce?
1: A jak to tedy, že jsi viděl les na kurník?
0: Já ji neviděl.
1: Ale říkal si to.
0: Já říkal docela jasně, že kráva nesnáší vejce, protože pod ní rupne vždycky žebřík, když leze na kurník.
1: A co tedy dělá?
0: Dojí mléko, vždyť o tom mluvíme půl hodiny a pak se mě zeptáš, co dělá.
1: A to musí před každým dojením vylézt na kurník?
0: Šmangote, co by tam dělala, Hurweis, uvažuj trošku.
1: Dojela mléko, vždyť o tom tatí mluvíme půl hodiny.
0: No tak.
1: Ale mě by zajímalo, proč teda leze na kurník, když pod ní po každé rupne žebřík.
0: A víš, co to je pro krávu za námahu, vylézt po žebříku?
1: Proč tedy nezůstane dole?
0: Kde?
1: Ve chlívě. Proč leze po žebříku, když je to pro ní taková námaha?
0: Hele, já už to mám tak akorát. Neleze na kurník, nesnáší vejce, nedojí mléko a nehraje na housle. A ty si je vezmi a hrát.
1: Ale tati...
0: Neodmluvej housle.
1: Tati,
0: ticho a hrát. Jestli máš být takhle neučenlivej, tak já z tebe udělám takovýho kubelíka, že si to budeš na dosmrti pamatovat.
1: Když já...
0: Hrát?

0: Gigi básnička.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

všechno se to mrahačí. A kde kdo by mi lál? A to já odtud rahačí, povandruju dál. Dnes po nůžkách a nohožích neštěkne ani pes. Všechno je v rukou pohožích, vždyť dneska je ten ples.

0: Začalo to vlastně takhle. Ráno ve středu šel nějaký pan Zachystal koupit stromeček se svým nezbedným synem Jakubem. V poledne se vrátil ten nešťastný pan Zachystal se stromkem, leč bez Jakuba. Myslím, že jsem Jakuba ztratil, řekl paní Zachystalové, ale prosím tě, nedívej se tak vyčítavě. K čemu je nám ten tvůj stromek, zlíkala paní Zachystalová, když tu nebude Jakub? Jakube, Jakube, jak se ti to mohlo stát, ztratit Jakuba? Já jsem byl na letišti, řekl pan Zachystal, a on byl tryskové letadlo, ale neměli jsme radar. Nebyl jsem já mateřská loď, ale... Nebo přece, jo, už to tak bude, já byl mateřská loď, Bětko, dobře mi tak. Ty jsi byl mateřská loď, Jakube, a já jsem matka, řekla na to paní Zachystalová a poplakala celý vánoční stromek. Stromek se napřímil a ještě víc zezelenal. Pak šli Zachystalovi k telefonu a stále bylo slyšet jen samé Jakub, Jakube s Jakubem, Jakuba, Jakubovi a jednou dokonce Jakubek. No tak teď aspoň víte, děti, co se doma stane, když se ztratíte. Ztrácejte se proto jen v nejnutnějších případech. A teď bude vlastně celé to povídání o tom, co se dalo s Jakubem ve středu 24. prosince roku, já už nevím kterého, ale není to ani tak moc dávno. Jakub byl tedy nejdříve tryskovým letadlem a dlouho udržoval spojení s mateřskou letadlovou lodí. Jakub byl jelen a mateřská loď veverka. Jelen, tady jelen, volám veverku, křičel Jakub, špatná viditelnost, podejte zprávu, kde jste, přepínám.
1: Veverka, tady veverka, volám jelena, odpovídá tatínek. Přileďte, je pro vás přichystán horký punč, nezakopněte v mlze, přepínám.
0: Trysková letadla nezakopávají, ví jeden veverko, vlastně tady jelen, jaké je moře, co bouře, přepínám.
1: Tady veverka, jelene, moře neklidné, na obzoru malý černý mráček, vypadá to na střední tajfun, vraťte se bez odmluv, jelene, je pro vás přichystán horký punč.
0: A tak zněla poslední odpověď mateřské letadlové lodi. Ale tu už asi tryskové letadlo nezachytilo, neboť v tom okamžiku Jakub uviděl pána s kaprem a ztratil spojení. Pán držel kapra pod paží a pod oběma byla černá velkoměstská louže pokrytá docela slabým ledovým škraloupem a krásnými prasklinkami. Ten kapr se na tu louži díval velice teskně a i na ten škraloup. I škraloup má cosi do sebe, říkal si ten kapr a otvíral pusu, že to vypadalo, jako by tomu pánovi spod paží zpíval starou jemnou píseň. Tu je Jakub oba předběhl, totiž toho pána i toho kapra, a řekl, pane, otočte si toho kapra k sobě, on vám chce něco povědět. Pán nečinil potíží a obrátil kapra hlavou k sobě. Kapr otevřel několikrát hubičku, ale docela na prázdno. Kde pak, povídá pán, tebe pustit nemohu, ty jsi polívkovej. Ha, ha, ha, kdo je polívkovej, ten má osud spečetěný, s osudem ani já nehnu, do osudu se nemíchám. Pane, řekl Jakub, tak aspoň ustupte od té louže, to přece nemůže ten kapr vydržet. On se vidí v té louži a jak mu asi chudákovi přitom je. Ale, a co ty jsi takový lítostivý chlapečku, optal se pán, čím pak to? Protože mi je hned všechno líto, odpověděl Jakub, a naší mamince taky. Ale u nás si i tatínek popláče. Jednou jsme plakali všichni tři. A bylo to hezké, zeptal se pán. No, moc hezké, řekl Jakub, ale ještě hezčí bylo, když jsme se všichni smáli. Jenže to jsme se smáli čtyři, i s kočkou Marunou. Kočky toho moc nenapláčou, pane, ale dají se rozesmát. Pane, pojďte, rozesmějeme kapra. Já už nevím, jak ho rozesmávali, ale nakonec pohnul pusou a jako se zdvořile usmál. Ale u kapra se to nikdy neví jistě, protože rybám se nesmějí oči. Leda snad ještě tak delfínům, jenže Delfín zase není žádná pořádná ryba, protože je savec. Pane, zeptal se Jakub, jak to, že někdo je polívkovej a jiný ne? A jak to, že se ryby jedí a lidi ne? Proč si třeba vás ten kapr nenese pod paží? Protože kapři nemají paže, řekl pán. Pane, řekl zase Jakub, a je dobře být savcem, nebo je to otrava? No, to přijde na to, řekl na to pán smutně. A přitom bylo vidět, že si začíná rozmýšlet, jestli by toho kapra neměl opravdu pustit, jenže neměl kam. V tom si všiml, že Jakub je docela sám. Tak co, chlapečku, jak to, že jsi tak sám, řekl. Kam vlastně jdeš, ty odvážlivče? Pane, já byl tryskové letadlo, vysvětlil Jakub, a byla tma a mlha a já jsem ztratil spojení s mateřskou lodí. To byl tatínek a je taky Jakub. Tvoj tatínek je mateřská loď, podíval se pán. Můj byl strojvůdcem. Jo, pane, to jste to měl lepší, řekl Jakub. A vozil vás? No, vozil, řekl pán tak vzpomínkově. Vozil, vozil. A zas jako by chtěl toho kapra pustit. Pane, řekl vážně Jakub, já jsem se asi ztratil. Tak žerty stranou, to říká naše maminka, ona to říká pořád. Pane, nevíte, co to znamená žerty stranou? No to znamená, řekl pán, že život není žádná psina. Pane, to neříkejte, pravil Jakub, všude se užije legrace. Ha, a pořád. Myslíš, řekl pán a v tom mu kapr vyklouzl z podpaží a pleskl sebou na chodník a pán ho dost dlouho chytal na ulici. Nakonec ho uchopil za ocasní ploutev. Pane, jděte ho raději hodit do vody, vykřikl Jakub. A žerty stranou. Jdi už, řekl pán. Nemohu se starat o kapra a ještě o tebe. Mám dost kapra. Víš, kde bydlíš? Nevím, řekl Jakub, ale věděl to. Já bych taky rád někdy nevěděl, kde bydlím, povídá pán. Ale vím to a nesu tam teď kapra. Já vím, kde bydlím. Tak naschledanou, řekl Jakub, a napuste mu hodně vody. A kdybyste šel kolem Vltavy, tak ho tam upustíte jakože nerad. Moc vás prosím, umíte to udělat jakože nerad? No, to trochu umím, řekl pán. A buď zdrav, milý chlapečku. A rozešli se, jeden vpravo, druhý vlevo. Nebo snad naopak? No, kdo pak to už teď ví? Nakonec ten Jakub došel až na Václavské náměstí, ale to nebylo tak daleko, když se ztratil na můstku. Dal si ruce do kapes zimníčku, a pískal si. Nelal si samou loknu. Ano, tohle si pískal. A musím na něj prozradit, že si nedělal docela žádnou starost, ani docela malou starostičku a ani ten nejmenší zármutek neměl. Hleděl směle kupředu, ale už nebyl tryskové letadlo. Řekl si, že bude teď na chvilku obyčejný Jakub, než ho zase něco napadne. Ovšem, když si člověk myslí, že celý svět je jeho, tu se vždycky něco stane, aby si uvědomil, že svět je všech. Najednou se totiž před Jakubem otevřela země. A to přímo na Václavském náměstí. Zdvihla se před ním zvolna dvě veliká plechová křídla podzemního výtahu a ze země vyplul na povrch chodníku zarostlý člověk v gumové zástěře. No, povídá si Jakub, tak tohle je čert. Kdo pak by bydlil pod zemí a ještě k tomu v gumové zástěře? Čerti mají přece gumové zástěry, aby se jim při pečení nic nestalo. Díval se jako přimrazený, možná, že ho skutečně trochu přimrazilo, protože začínal být docela pěkný mrazík. A ten člověk v zástěře se taky koukal, měl velké bledě modré oči, spíše andělské než čertovské. Pane, povídá Jakub, já se vás nebojím. Ale vůbec se vás nebojím. A jestli chcete, tak si na vás dupnu.
2: No, dupni si, povídá čert, ale jenom jednou, protože nemá moc času.
0: Jakub si dupl a čert skrotl. Pane, povídá Jakub, nemůžete mě vzít na chvilku do pekla? Ovšem, jenom na chvilku, protože já pak musím domů a nic vám nemohu podepsat, já ještě neumím psát.
2: Očkej, jen co vyvalím sudy, řekl čert, pak pojedeme dolů do pekla. A začal vyvalovat sudy. Dunělo to pekelně a Jakub se bál a začal litovat, že se do toho pekla tak sám přihlásil.
0: Jsem udělal pěknou hloupost, říkal si potichu, to tedy žerty stranou.
2: Přitom se rozpomínal, že se čerti mají chytře šidit, jenže na nic nepřišel. Sudy duněly a Jakub se vůbec netěšil do pekla.
0: No někdo se tam těší, někdo ne. Každý jsme jiný. Ovšem, Jakub nepřišel na žádné šidítko. Ostatně do toho pekla trochu chtěl. Taky se někdy stává, že někdy někdo něco chce i nechce zároveň. Pak už záleží na tom, co řekne čert.
2: Tak jedem,
0: řekl čert a jeli. Křídla plechového poklopu se nad nimi pomalu zavřela a oni s podivným hučením zvolna sjížděli do hlubin. Tma byla růžová. Růžová tma je náhodou někdy tuze strašidelná.
3: Jak vám mám říkat? Optal se Jakub. Čerte nebo pane čert?
2: Říkej mi ty ďáble, odvětil muž v zástěře. Mě tak říkají. A ještě mi říkají prostě ďáble.
3: Dobrá, ty ďáble, řekl Jakub a viděl, že je zle a že je zle a že žerty stranou. Peklo vonělo, jako když Jakubův slovácký dědeček otvírá demižon.
2: Čerti se pokotníky brodili v červeném moku, ale nevadilo jim to. Měli gumové holinky a zástěry a černými gumovými hadicemi přelévali červenou tekutinu do velikých sudů.
3: To v těch sudech máte krev, ty ďáble? Optal se Jakub.
2: Ano, pravil ďábel, máme tam krev a už ji nemůžeme ani vidět. Pil jsi už někdy krev?
3: Nepil, řekl Jakub, a nechci, ty ďáble. Nebo musím?
2: Jen si dej, řekl čert, ale nemoc. Uvidíš, jaká je dobrá.
3: A kde mučíte, ty ďáble? Ptal se Jakub.
2: No, zas jinde, řekl čert a dobrácky mu podal skleničku krve, ale neplnou.
3: Jakub se napil a zase mu bylo, jako když mu dědeček ze Slovácka dával ochutnat víno, ale ano, to byl tenkrát bílé. Kde napichujete, řekl. Někde přece musíte napichovat.
2: Tam bych ti ani neradil, povídá ďábel. On je tam řev a ty bys litoval a my bychom tě museli taky napíchnout.
3: Je, to vy napichujete za litování, řekl Jakub a dostal strach, poněvadž byl lítostivý a měl ještě lítostivější maminku. Srdci mu vstoupili do očí.
0: Ale v tom růžovém příšeří to naštěstí nemohlo být vidět. A v tom pocítil, že musí zaspívat písničku o pekle. A tak se mu udělalo jaksi nebojácno.
3: Zvolejte všechny ďábli, řekl čertovi, já bych vám zaspíval. Čertice tu nemáte?
0: Nakonec zavolali i čertici, seděla v maličké kanceláři a něco tam zapisovala. Přibrodila se k Jakubovi krví a ostatní čerti posedali na sudy a Jakub jim zaspíval píseň o pekle.
3: Ach vy čerti, proč trápíte lidi, oje, oje. Ach vy lidi, proč trápíte kapry, oje, oje. Proč se všichni tak trápíme, oje, oje. Proč jeden druhého jíme, oje, oje, oje. No je, no, to už ho nic nenapadlo. A tak mi to zaspíval ještě jednou, ale trošičku jinak a bylo mu čím dál tím víc nebojácno.
0: Čertice se ho optala, nechceli housku se šunkou, ale Jakub řekl, že nemá hlad, protože se mu nějak jako nechtělo v pekle jíst. A řekl si pro sebe, že Bůh ví, z čeho ta šunka je. A teď mě vyveď zase pěkně ven, ty ďáble, řekl svému čertovi tvrdě.
2: A všichni čerti se rozchechtali. No a čerti vypadali slušně.
0: Kopita měli v gumových holínkách. No vůbec bylo v pekle pěkně, ale chladno.
3: Není tu nějaký malý čertík?
0: zeptal se Jakub, že bych si s ním trochu hrál. To bych tu možná ještě chvilku zůstal. Možná, že bych tu zůstal i dost dlouho, kdyby přišel nějaký malý čertík nebo malá čertice.
2: Chtěl jsi ven? Diven, řekl ďábel. Můžeš si na nás ještě jednou dupnout, jestli chceš.
0: Nechte ho dupnout dvakrát, řekla ďáblice. Jakub si tedy dupl dvakrát a čerti úplně stuhli. Pak vyjel výtahem na Václavské náměstí a bylo mu krásně jako každému, kdo vyvázne z pekla. Obloha byla ještě jasná, ale podvečer visel nad městem jako fialové stínítko.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pane Háli, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
2: Já?
3: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš, ale ať je po tvojemu.
2: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
1: No, hlavně musíme mít nabroušený sekery.
2: Jo, to jo.

0: to daleko.
1: Máme to daleko.
2: Máme to daleko ještě.
0: Jak asi daleko?
1: Nesmírně.

0: Už jedou! Nejedou!
1: Nelží!
0: Už jedou! Na mou duši jedou! Jedou!
1: Jedou!
0: Tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou!
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!